0: modernizace technického zázemí a nosné konstrukce. Odhadovaná cena je 1,4 miliardy korun. Přestavba brutalistních budov od architekta Karla Pragera potrvá 3 roky, říká ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.
1: Cílem je ne to nějak razantně přestavit, ale naopak, pokud jsou tady prvky, které třeba se už postupem času nabalily nebo trochu nalepily na toho původního Karla Pragera, tak tam bychom se to chtěli pokusit vrátit. Takže cílem je udělat ten areál opravdu tak, jak ho Karel Prager vlastně jako dokončil před těmi 50 lety.
0: A do Řecka se v posledních dnech přišlo neobvykle chladné počasí. Informuje o tom agentura DPA s tím, že v horách na severním předměstí Athén o víkendu v noci napadl sníh. Jinde v zemi zase vydatně pršelo. Podle některých meteorologů Řecko zažívá nejchladnější začátek května za poslední desítky let. Sport. O mistrovi volejbalové extraligy rozhodne až 5. zápas. Lvi Praha totiž vyrovnali finálovou sérii s Karlovarskem na 2-2 na utkání. Na domácí palubovce Pražané vyhráli 3-1 na sety. Ve finále tedy platí, že vyhrají zatím pouze domácí týmy. Libero Lvů Milan Moník k tomu říká.
2: Tak jsme zvyklí na ty domácí haly a jsme odvážnější na servisu, líp to lepí, takže tohle je určitě samozřejmě domácí hala, ale teď už oba dva týmy musí, takže teď se uvidí, kdo má pevný nervy.
0: Rozhodující 5. zápas se bude hrát v úterý v Karlových Varech. Čeští hokejisté zakončili domácí turnaj Evropské hokejové tour porážkou a v Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. S bilancí výhry a 2 porážek přesto obsadili na turnaj 2. místo za suverénním Švédskem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Brna a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 projíždějte opatrně omezením kolem Brna ve směru na Ostravu. Na kilometru 196 havarovaly 2 kamiony. A provozu příliš nepřekážejí, dejte ale pozor na pohyb lidí okolo. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením v okolí sjezdu na Stodůlky. Na 21. kilometru je zúžení do jednoho pruhu. Projíždí se pouze levým pruhem, už ale bez většího zdržení. A u Náchoda pokračuje stavba kruhového objezdu na silnici 33 poblíž hranice s Polskem. Kvůli budovanému napojení přeložené silnice se teď přes křižovatku bude až do poloviny června projíždět po objezdu Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V noci má teď přibývat oblačnosti, teploty se pohybují mezi 13 až 8 stupni. Přes den pak čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
5: Ladíte noční radiožurnál 6 minut po 2. hodině a je čas pro ty soutěživé z vás, jelikož nastal čas na soutěž nočního radiožurnálu. Mám tu pro vás audioknihu od spisovatelky Bianky Belové s názvem Případ Holečkovic. Vy budete sledovat rodinu zasaženou tragédií, vraždou dcery a také muže, který si vzal život sám. Zločin se sice tváří jako vyřešený, ale otázek zůstává víc než je zdrávo a tak se i vy můžete pustit do dalšího pátrání, pokud s námi budete soutěžit. A to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat si o detektivku na audioknize můžete právě teď.
3: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Imagine Dragons zazněli v nočním radiožurnálu a jdeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Případ Holečkovy.
2: Zabil jsem jí.
3: Zabil.
2: Sedím za to. Sedím. Tak já nevím, co ještě chcete.
1: Zavražděnou dceru to rodičům nevrátí. Může ale takové setkání přece jen někomu pomoci? Simona Levandovská, Petra Špalková, Pavel Řezníček a další v rozhlasové sérii o restaurativní justici.
4: A teď mi řekni, proč jsi udělal tak strašnou věc.
1: Případ Holečkovy na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro dnešek a i pro zbytek týdne známe, co ale neznáme nebo koho neznáme, to je tedy to, kdo z vás je připravený na telefonní lince. Pojďme to tedy teď napravit. Haló, slyšíme se?
5: Ano, dobré ráno, tady Marie z Kroměříže.
0: Marie, zdravím já i kolegové do Kroměříže. Než se pustíme do soutěžení, tak vysvětlím pravidla. Přečtu vám soutěžní otázku, k ní budou tři možnosti, jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
5: Je.
0: A zeptám se, znáte Bianku Belovou, autorku?
5: Ne, neznám.
0: Neznáte. Tak v tom případě asi budete trochu tipovat v dnešní otázce. Uh-huh. Pokud jste připravena, můžeme jít na to.
5: Ano.
0: Dobře. Bianka Belová je známá česká spisovatelka, ale také se úspěšně věnuje další profesi. A nás dnes zajímá, které. Za A je tlumočnice a překladatelka. Za B šperkařka. Nebo za C someliérka.
5: Jejda. Já dám tu šperkařku.
0: Dáváte šperkařku. Tak to vás bohužel nepotěším. Dnes to nevíde, ale určitě to zkuste klidně hned zítra, kdykoliv během týdne.
5: Dobře,
0: zavolejte.
5: Ano.
0: Díky moc. Naslyšenou.
5: Naslyšenou.
0: Tak pojďme zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
6: Ano, slyšíme se. Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Kdo pak je na druhé straně telefonu?
6: Slávka Zichová.
0: Slávko, já vás zdravím. Slyšela jste otázku a možnosti? Nebo to mám zopakovat?
6: Ano, slyšela jsem. Určitě.
0: Hledáme, kromě toho, že je Bianka Belová spisovatelka, tak se ještě úspěšně věnuje další profesi. A vám tam zbyly dvě možnosti. Buď to je tlumočnice a překladatelka, nebo someliérka.
6: No, nabízelo by se obojí. Já paní Belovou také neznám a říkám si, že by mohla být spisovatelkou, tlumočnicí a překladatelkou.
0: A konkrétně z angličtiny. Naprosto správně. Gratuluji. Není vůbec zač. Výhra je pro vás, nebo chcete někoho potěšit?
6: No, přemýšlela si, myslím, mám volat do soutěže a pak mě to dělalo pro svého kamaráda, který má rád právě
0: audioknihy.
6: A vůbec audioknihy.
0: Perfektní. Tak já jsem rád, že výhra našla toho správného adresáta a jenom vás poprosím, vydržte ještě chviličku na telefonu.
6: Ano, děkuji pěkně, hezký večer.
0: Díky moc. A vy ostatní s námi budete moci soutěžit zase zítra v nočním radiožurnálu, a to v tradičním čase, tedy po druhé hodině, konkrétně po zprávách ve dvě.
7: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Rakie, tedy ovocná pálenka, se na Balkáně pije při každé příležitosti. Nejen při oslavách, je to běžný aperitiv, digestiv a pro někoho i prostředek prevence před zažívacími problémy. Dá se vypálit z jakéhokoliv ovoce, dokonce i zeleniny. Destiláty o obsahu víc než 40% alkoholu jsou součástí národních kultur napříč zeměmi severní polokoule. Historii výroby a současnost pálenek zachycuje muzeum Rakie v bulharské Sofii. Pavel Novák ze zahraniční redakce se tam vydal na zcela nealkoholickou prohlídku bez ochutnávky. This is just the
1: factorists. They are more than 100, but mapa Bulharska na začátku expozice je posetá značkami. Je jich víc než 100. A to jsou podle průvodce a barmana v jedné osobě Viktora Georgieva jen továrny, kde se rakie průmyslově vyrábí. Domácích palíren jsou další tisíce. Bez ohlášení úřadům si každý může za rok vypálit 30 litrů na osobu v domácnosti.
2: Domácí destilace je poměrně jednoduchá, je tu zkrátka přístroj, ve kterém se zahřívá to drcené ovoce, to potom vytváří páru, ta se musí převést do kondenzační nádoby a potom se to skapalní, ale jak říká můj průvodce Viktor Georgiev, tak mezi tím je tam jakýsi filtr, který odfiltruje metanol. Je těžší než klasické etanolové páry, no a tak ten se tam usadí a vypouští se takovým zvláštním otvorem.
3: Celé to měděné, plechové samozřejmě, úplně všechno, až tady té kondenzační nádobě. A tady to potom vytéká do nějaké připravené skleněné kádinky, nebo zkrátka do vědra.
1: 80% rakie se v Bulharsku dělá z hroznů. Může se ale vypálit z jakéhokoliv ovoce, které se dá zkvasit. Tedy například i z jahod, třešní nebo i dýně. Zelenina má pravda méně cukru, ale když se do zeleninové drti cukr dodá, může být i pálenka z bachraté oranžové tykve. To věděli i středověcí obyvatelé oblasti dnešního Bulharska, kteří pálili kořálku pomocí keramické destilační kolony.
3: Dnes už se vyrábí rakia destilací v plechových měděných nádobách, ale jak říká Viktor Georgiev, úplně na počátku byly ty destilační nádoby z terakoty, zkrátka z kameniny.
1: Kousek dál od primitivního 500 let starého destilačního přístroje je přehlídka různých bulharských rakií. Jsou to vzácné, okolkované, neotevřené lahve z období socialismu. V další vitríně jsou pak pálenky z různých koutů světa a jedna velmi vzácná.
3: Ale Viktore, vy jste zapomněl, tady úplně v rohu je jedna taková krásná lahev a nahoře je vlaječka. Viktor bohužel neví toho mnoho o naší slivovici od Rudolfa Jelínka. Zkrátka, tady ve vitríně úplně v rohu je malá česká vlaječka a je tady krabice s klasickou lahví zvanou Hodiny a tam je slivovice Rudolf Jelínek. I my jsme tady zastoupeni v muzeu rakie v Sofii. Z Bulharska Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Máme 14:30. Stručné zprávy má Martin Matějka.
1: Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Plocha požáru je odhadem lehce pod 100 hektary, zatím ho ale stále nelokalizovali. Hořelo i na dalších místech Česka, třeba v lesním porostu u obce Rusava na Kroměřížsku. A tam hasiči zasahují v těžko přístupném terénu, kde je nutné zajišťovat kyvadlovou dopravou vody na větší vzdálenost. Na místě je 15 jednotek hasičů. Policisté v neděli v podvečer v Olomouci zadrželi hledaného 21-letého vězně, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Policie to oznámila na síti X a policie upozorňovala, že muž může být nebezpečí. Do pátrání nasadili i vrtulník s termovizí. Nákladní loď zatím neznámého původu se stala v blízkosti Hormuzského průlivu terčem útoku několika menších plavidel. S odvoláním na britskou vojenskou námořní službu, to jim informovala agentura Reuters, posádka nákladní lodě je v pořádku, k činu se zatím nikdo nepřihlásil. A téměř 300 kusů vojenské historické techniky projelo poklad třídě v Plzni v konvoji svobody. Čestné místo v něm a největší ovace přihlížejících si vysloužili dva američtí veteráni, kteří se letos slavností účastní. Konvoj je každoročně součástí slavností svobody, kterými si město připomíná konec druhé světové války a osvobození americkou armádou v květnu 1945. Sport. Basketbalisté Opavy porazili v lize Ústí nad Labem 108-89 a ve čtvrtfinálové sérii hrané na 4 vítězství vedou 3-1. Opava si k výhře pomohla 17 úspěšnými trojkami, 7 z nich zaznamenal rozehrávač Jakub Šiřina. O postupu můžou Slezané rozhodnout ve středu na severu Čech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na Pražském okruhu před sjezdem na Plzeň i na D1 u Lipníku nad Bečvou. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště zpomalte u sjezdu na Studulky. Na 21. kilometru je provoz svedený do levého pruhu. Na vozovce v pravém pruhu pracují silničáři, projíždějte kolem nich opatrně. Na D1 z Ostravy do Brna se připravte na zúžení u Lipníku nad Bečvou. Na kilometru 296 na kolektorovém pásu teď je silničáři stavějí dopravní značení a průjezdné je to pouze jedním pruhem. A na silnici 57 z Nového Jičína směrem k D1 a dál na Opavu počítejte s omezeným provozem v Kunině. Kvůli stavbě kanalizace se projíždí pouze jedním pruhem. Přes den se tam také pohybuje technika. Práce mají být hotové v polovině května. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci má přibývat oblačnosti, teploty se pohybují mezi 13 až 8 stupni Celsia a přes den pak čekáme. V Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno bez srážek. Nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: A rovnou navážeme na počasí. Letní teploty a jasná obloha, ale také sucho a vyšší riziko požárů. S takovým počasím meteorologové počítají i na začátku tohoto týdne, kdy do Česka dorazí déšť, tak na to se budeme ptát meteoroložky už za chvíli v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Česko zažilo první letošní víkend s letními teplotami. V sobotu i v neděli se teploty místy dostaly přes hranici 25 stupňů, včera na dvou místech dokonce až nad 29 stupňů. Kombinace horka a dlouhodobého sucha ale zároveň zvyšuje riziko požárů. Nejhorší je situace v Národním parku České Švýcarsko, kde hasiči dál pokračují v boji s ohněm u Rynartic. Jak dlouho sucho vydrží a kdy se situace začne zlepšovat, tak na to se meteoroložky Marie Ostrašilové ptala moderátorka Patricie Strouhalová.
1: Vy jste právě tu výstrahu před těmi požáry prodloužili až do středy. Tak které části Česka jsou mimo zmíněného Ústecka tedy teď aktuálně nejvíce ohrožené?
2: Je to v podstatě kromě západních Čech zbytek území, protože v těch příštích dnech by se mělo sucho zvětšit také na Moravě a ve Slezsku, takže jsme vlastně tu oblast, která původně sahala v takovém pásu z Libereckého a Ústeckého kraje přes střední Čechy až na jižní Moravu, vlastně rozšířili i o zbytek území východních Čech a také o Moravu a Slezsko a také jsme ji prodloužili až do půlnoci z úterka 5. května na středu 6. května. Už během pondělí nebo během úterý se odpoledne postupně objeví četné přehánky nebo občasný déšť, takže podle toho, kolik srážek spadne, už by se tady to sucho mělo zmírňovat, ale na Moravu a do Slezska se dostanou v úterý jen výjimečné přehánky a víc deště sem dorazí až během středy.
1: Už jste to zmínila, kdy a kde začne pršet, ale kdyby mohl být opravdu jako silný déšť, aby to tu situaci opravdu jako zlepšilo.
2: My počítáme s deštěm z úhrny do 10 mm a v bouřkách může výjimečně i spadnout i 20 mm. Tam je ale problém, těch 20 mm samozřejmě by už mohlo stačit, ale ty bouřky budou hodně lokální, takže uvidíme, kolik toho ještě spadne. Zatím se zdá, že v úterý by mohlo zapršet na většině území Čech a ve středu pak i na většině území Moravy a Slezska, takže to nebezpečí požáru se pravděpodobně zmírní. Nicméně pak zase bude srážek ubývat, od pátku se už budou objevovat jen místy anebo ojediněle, takže pak to sucho se bude zase zvětšovat. Takže nějaký výhled, kdy už by trvale to sucho skončilo, zatím bohužel není v dohledu.
0: Výhled počasí i s ohledem na riziko požáru nabídla ve vysílání nočního radiožurnálu meteoroložka Marie Ostrčilová. Mluvila s ní moderátorka Patricie Strouhalová.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Před kamerou stála poprvé v 6 letech. Bylo to v roce 1937. Vidět jste ji později mohli i v divadle na Vinohradech nebo ve filmech Ucho či Světáci. Jiřina Bohdalová má za sebou desítky výrazných rolí na jevišti, ve filmu a také i v televizi. A včera tato legendární česká herečka oslavila 95. narozeniny.

0: Prvního českého lva se Jiřina Bohdalová odnesla za roli závisti v pohádce Nesmrtelná teta. Dalšího pak získala za titulní roli slabomyslné Fanny ve stejnojmenném snímku z roku 1995.
1: Máš tady večeři, Fanny?
0: Jiřina Bohdalová excelovala v průběhu své zatím bezmála 90leté kariéry v dramatech i komediích. Režisér Zdeněk Zelenka jí proto psal některé role přímo na míru.
2: A je to pro mě skvělá herečka, na kterou jsem napsal spoustu žánrově zcela rozdílných věcí, protože ona je jedna z mála, která ovládá hraní v různých žánrech. Jo. Já jsem si dělal dramatické věci, komediální, třeskutou komedii. Jediné, co jsme nedělali, bylo sci-fi, protože to oba nemáme rádi. Těch hlavních a titulních rolí máme 23, takže to je za náma hodně, no 23 rolí, kdo to kdy s ní udělal. No.
0: Spolupráce s Jiřinou Bohdalovou si váží i moderátor, textař a bavič Karel Šíp.
3: Je výjimečná všim, co reprezentuje, a já opravdu můžu děkovat tomu ze zhora, že mě umožnil spolupráci. To jsem nikdy jaksi nedoufal a od ní jsem se mimochodem taky hodně naučil, protože jsme spolu párkrát hráli a scénky a tak dále, takže jí nemůžete přát nic jiného, než pořád ten elán a tu svěžest, ať ti to pořád myslí a ať je přiměřeně zdravá tak, jak je hodně dlouho.
4: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla.
0: Naposledy se před kamerou objevila Jiřina Bohdalová před 2 lety ve filmu Svatá režiséra Jiřího Stracha. Teď ji ale můžete vidět i v narozeninovém speciálu pořadu Tobogán, který s ní natočil Český rozhlas Dvojka a který je k dispozici na rozhlasovém YouTube kanále. Tereza Cedidlová, Rady.

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn doplní Martin Matějka.
1: Hasičům se stále nedaří dostat pod kontrolu požár lesa v Národním parku České Švýcarsko. Do rozhovoru o konci rusko-ukrajinské války by se podle premiéra Babiše mělo zapojit Turecko. Sparta v prvním kole nadstavby fotbalové šance ligy porazila Jablonec 2-0. A dnes bude v Čechách převážně oblačno a zataženo, na Moravě a Beslezsku většinou polojasno a teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Hasiči dál bojují s rozsáhlým požárem lesa v Národním parku České Švýcarsko u Rynartic na Děčínsku. Ohniska požáru v neděli ze vzduchu likvidovalo 7 vrtulníků. Hasiči využívají i drony a 4 kolky. Podle vedení hasičského záchranného sboru se zatím podařilo mírně zmenšit plochu, na které les hoří. Během pondělí by se situace mohla dál zlepšovat.
3: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka by hasiči mohli během dne dostat požár pod kontrolu.
4: Ten plán je takový, že bych chtěl, ať pro večera lokalizaci máme.
3: Jak mi řekl velitel zásahu Dušan Uhlík, počet hasičů zatím není nutné navyšovat.
5: My počet hasičů nebudeme navyšovat, protože síly a prostředky jsou na místě dostačující. Letecká podpora je pro nás naprosto zásadní a je obrovským pomocníkem, protože samozřejmě šetří čas a síly zasahujících hasičů.
3: V pondělí se k 7 zasahujícím vrtulníkům přidají ještě další 2 ze Slovenska. Z Děčínska Jan Beneš, Radiožurnál.
1: Mírové rozhovory k ukončení války na Ukrajině by podle českého premiéra mohly zprostředkovat Turecko nebo středoasijské státy. Premiér Andrej Babiš to řekl po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v arménském Jerevanu. Bylo to jejich první setkání po opětovném návratu šéfa hnutí ANO do čela české vlády.
6: Pro mě je důležité to, že pan prezident Zelenský by neměl problém umožnit přepravu kazachské ropy a azerbajdžanského plynu přes družbu a cez ten plynovod.
7: Řekl Babiš po skoro 40-minutové schůzce. Hlavním tématem jednání podle něj byla energetika. Myslí se taky, že české firmy by měly dostat šanci podílet se po skončení konfliktu na rekonstrukci Ukrajiny. O tom by měli jednat se Zelenským na konferenci v Polsku letos v červnu. Se Zelenským v Jerevanu krátce jednal taky britský premiér Keir Starmer, s kterým se plánuje setkat i Babiš. Na okraj summitu Evropského politického společenství plánuje český premiér ještě jednat třeba taky s moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Z Arménie Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Záchranáři během nedělního pražského maratonu ošetřili 163 lidí, to je skoro 3x víc než loni. 30

0: Celsia. Na běh proto dohlíželi desítky záchranářů, jak říká jejich mluvčí Karel Kirs.
1: Nejzávažnější stavy byly pravděpodobně vyvolány kombinací vysoké fyzické zátěže a teplejšího počasí. Tyto faktory u některých běžců vedly k celkovému zhoršení zdravotního stavu, kolapsům i křečovým stavům.
0: Marek Sedláček, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisté Sparty na úvod ligové nadstavby zvítězili na Letné nad Jabloncem 2-0. Podle trenéra Severočechu Luboše Kozla se zápas zlomil v závěru první půle, kdy byl nejprve vyloučen hostující Sobol a následně se v nastaveném čase domácí dostali do vedení.
3: Bohužel samozřejmě ta červená karta úplně změnila ten zápas, řekl bych, že ho i trošku jako zabila a od té chvíle samozřejmě to bylo nervózní o přežití, bohužel. Krom toho, že teda dostaneme červenou kartu, tak jsme ani neuhráli těch 5 minut, aby jsme to do půle uhráli s nulou. Sparta se dostala do vedení, takže s tímhletím stavem a s 10 lidma v poli jsme věděli, že druhá půle bude těžká.
2: Sparta v tabulce ztrácí 8 bodů na vedoucí Slávii, o dalších 10 bodů zpátky je Plzeň po výhře 3-1 nad Hradcem Králové. Teplice ve skupině o udržení remizovaly 1-1 se Slováckem. V soutěži se tak s jistotou zachrání Zlín a Mladá Boleslav.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D2 za Brnem a omezení na Pražském okruhu před plzeňskou dálnicí. Na D2 opatrně na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu. Na prvním kilometru u nájezdu od nákupního centra havarovalo osobní auto. Stojí Ukrajince spolu s policií, takže s opatrností projedete plynule. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se ještě pracuje za sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. Už je to bez kolony, projíždí se plynule. A s novým omezením počítejte na dálniční křižovatce u Olomouce. Ve sjezdu z dálnice D46 od Brna na D35 směr Ostrava budou silničáři až do večera opravovat vozovku a průjezdný bude pouze jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: A přes den čekáme přechodně polojasno a teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
6: Společnost vám dělá noční Radiožurnál 6 minut po 3. hodině a dnes máme pondělí 4. května. Předčasným porodem končí v Česku podle lékařů každé 10. až 12. těhotenství. Nejsložitější péči mají zdravotníci u dětí, které se narodí na hranici života schopnosti. Na speciální novorozenecké oddělení se podíváme v nočním Radiožurnálu už za okamžik.
4: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: Olomouci se lékařům v nedávné době podařilo zachránit dvě předčasně narozené holčičky, které při příchodu na svět nevážily ani půl kila. Neonatologická centra se v Česku starají o děti těsně po porodu a právě ona mají v péči i nedonošená miminka.
1: Honzíko, vy jste říkala, že bude rok příští týden?
2: 6.5. ano.
1: Vidíme, že prospívá. A
2: ano,
1: slyšíme.
2: Ano. Sociálně prospívá velmi, takže velmi, velmi kontaktní. A chodíme teda pořád každý 14 dní nebo každý 3 týdny na fyzioterapii do Motola. Ne, že by bylo něco opravdu jako špatně, ale je to spíš o té kvalitě toho pohybu, tak aby on neměl později problémy třeba s páteří.
3: Zdenka Haverliková je veselá, usměvavá žena. Jak ale vypráví, ne vždycky to tak během těhotenství bylo. Komplikace nastaly na konci 32. týdne.
2: Takže jsem se jako z minuty na minutu ocitla v Motole a tam teda jsme vydrželi ještě 4 dny, 2 v jednom a potom to bylo teda rychle už císařský řez, vlastně v tom 33. týdnu.
3: Honzík vážil necelá 2 kila a ani tak nepatřil k nejmenším miminkům v inkubátorech. Měl podporu dýchání a na jednotce intenzivní resuscitační péče pobyl 4 dny.
2: Ale to byly vlastně v podstatě ty 4 nejhorší dny, protože netušíte, co se děje, jak to nakonec dopadne. Já jsem sice viděla fotky miminka, ale vypadá jako na těch fotkách jako docela velký, ale pak když ho vidíte v tom inkubátoru, tak tam byly trošku potoky slz, ale už ten druhý den jsem dostala nabídku, že bych mohla klokánkovat, což teda byl jako úplně ten nejkrásnější okamžik, když vlastně to miminko máte na holý hrudi.
3: Zdenka Haverliková spolu s Honzíkem odjeli domů z nemocnice po měsíci. Pocit, že po předčasném porodu dopadne jejich příběh dobře, rodině prý dodali informace. A to nejen od zdravotníků, ale i od Nedoklubka, neziskové organizace, která v těchto chvílích pomáhá.
4: Z vlastní zkušenosti sami vlastně s kolegyněmi víme, jaké to je, co ty maminky cítí nejčastěji, jak si dávají třeba za vinu to, že to miminko přišlo na svět dřív. Co mohli udělat jinak v tom těhotenství, nebo jak se na to mohli připravit, i když my víme, že připravit se na to nedá, i když maminka ví, že už se něco děje a že to miminko přijde na svět dřív,
3: říká ředitelka Lucie Žáčková.
4: Čili ta naše prvotní snaha opravdu je co nejdříve dodat rodičům informace, podporu a pocit, že v tom nejsou sami, že jsme to taky prožili a že jsme tady teď pro ně a že se na nás mohou obracet a nebo hledat odpovědi vlastně na ty svoje otázky, který se jim v hlavě honí.
3: Podle lékařů končí předčasným porodem každé 10. až 12. těhotenství. Nejsložitější péči mají zdravotníci u dětí, které se narodí na hranici života schopnosti, říká lékař novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Martin Vita.
5: Tam ta péče je hodně intenzivní, zaměřená především na to, aby jsme udrželi všechny životní funkce, aby orgány pracovaly tak, jak měly.
3: A důležité je prý i zapojení rodiny.
5: I u těchto malinkých dětí, které váží sotva půl kila nebo více než půl kila, tak se snažíme, aby mohly být co nejužším kontaktu s rodinou, aby si maminka mohla dítě vzít na sebe. A neděláme to jenom kvůli jako rodičům, děláme to i kvůli dětem, protože víme, že to dítě má potom menší riziko nějakého následného opoždění ve vývoji třeba.
3: I teď se v Olomouci starají zdravotníci o velmi malé, předčasně narozené dítě. A v nedávné době se jim podařilo zachránit dvě holčičky, které neměly ani 400 gramů. Kristýna Vašíčková, Radio Žu.

0: Alvaro Soler a Marta Santos s vámi byli v nočním radiožurnálu a míříme do Havířova. Město totiž zaplatilo přes 1 000 000 korun za opravu rugbyového hřiště v areálu haly Slavie, které bylo poničené po loňských městských slavnostech. Těžké nákladní auto tam vyrylo v trávníku hlubokou rýhu. Sotva se rugbysté po opravě na hřiště vrátí, Havířov tam plánuje městské slavnosti uspořádat znovu.
1: Vedlo to odprostřed zhruba od střídaček, které rugbysté mají, to je tady, až vlastně k těm bílým brankám rugbyovým, kde stojí standardně stage.
2: Ředitel správy sportovních a rekreačních zařízení Nazim Afana ukazuje, kudy velké auto projelo přes podmáčenou plochu. Rýha byla tak hluboká, že dělníci museli opravit celý trávník, povrch strhnout a zarovnat. A teď sadí trávu. Městská příspěvková organizace za to všechno zaplatí 1 000 000 korun. Podle havířovské opozice není areál pro konání městských slavností vůbec vhodný, říká Darja Škutová za Havířov sobě. Po městě chce, aby našlo pro akci jinou lokalitu.
3: Největším problémem je za nás blízkost nemocnice a bytové domy, které jsou v okolí. Samozřejmě s tím souvisí nedostatek parkovacích míst, zhoršená dopravní situace v centru města, zhoršený průjezd sanitek. Dalšími problémy je za nás bezpečnost.
2: Vedení Havířova nesouhlasí. Slavnosti tam město zorganizuje opět v září. Pokračuje náměstek primátorky Daniel Vachtarčík za hnutí pro Havířov.
4: My pro ty letošní slavnosti připravujeme soubor preventivních opatření. Jejich cílem je zamezit vzniku obdobných škod.
2: Konkrétní rozhodnutí nepadlo. Auta by mohla na místo jezdit jinudy nebo přes speciální pásy. Městské kulturní středisko, které akci organizovalo, aktuálně vše řeší s pojišťovnou. Podle magistrátu je za škodu odpovědná subdodavatelská firma. Radnice jí chce vymáhat. Z Havířova na

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Je přesně 3:30. Vysíláme zprávy s Martinem Matějkou.
1: Spojené státy začnou hormuzským průlivem doprovázet lodě, které uvízly v Perském zálivu, oznámil to americký prezident Donald Trump, podle kterého tím jeho země reaguje na žádosti o pomoc z celého světa. Nabídka se týká plavidel ze zemí, které nejsou nijak zapojené do stávající americko-íránské války. Spojené státy by s eskortováním lodí měly podle Trumpa začít už dnes. Americké velitelství CENTCOM oznámilo, že na to vyčlení letadla a lodě. Trump řekl, že jde o humanitární operaci, díky které se budou moct námořní společnosti znovu svobodně věnovat svým obchodům. Irán v reakci na to uvedl, že by to mohl považovat za porušení příměří. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Týká se celé republiky, kromě jeho západu Čech. Situace by se měla začít zlepšovat ode dneška a během pondělí se objeví první přehánky. Ve středu už by mělo pršet na většině území. Rusko oznámilo, že Ukrajina podnikla dronový útok na záporožskou jadernou elektrárnu a ta od roku 2022 pod ruskou kontrolou. Vedení elektrárny o útoku informovalo Mezinárodní agenturu pro atomovou energii. Úder údajně cílil na laboratoř pro kontrolu vnějšího záření, která je mimo areál jaderné elektrárny. Zatím není jasné, jaký je rozsah škod. Zaměstnanci agentury požádali vedení elektrárny o vstup do laboratoře a její kontrolu. Izrael schválil plán na nákup dalších letek stíhacích letounů typu F-35 a F-15 od amerických výrobců. Informovalo o tom izraelské ministerstvo obrany s tím, že jde o první krok v rámci miliardového plánu na posílení izraelské armády a bojové pohotovosti. A podle serveru Times of Israel by se tak flotila letectva rozrostla na celkem 100 letadel F-35 od společnosti Lockheed Martin a 50 stíhaček F-15 v izraelské variantě od firmy Boeing. A voda v Máchově jezeře na Českolipsku by se v budoucnu měla méně kazit. Radnice si nechala zpracovat studii, která má zjistit, proč každý rok znečistí toxické sinice. Autoři studii představí na květnovém jednání zastupitelstva. Mezi budoucí opatření patří hlavně práce s sedimenty v Robečském potoce, které obsahují velké množství fosforu. Sport. Házenkáři Plzně využili ve finále playoff extraligy proti Karviné i podruhé výhodu domácího prostředí a vyrovnali stav série na 2-2. Ve čtvrtém duelu porazili obhájce trofeje 31-24. Záporočeši odvrátili i druhý matchball soupeře a vynutili si prodloužení sezóny. Rozhodující finále je na programu v sobotu 9. května.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D5 u Plzně a nehoda na D2 u Brna. Na dálnici D5 se vyhněte překážce u Plzně, pokud jedete směrem na Rozvadov. Za odbočkou na Stot a do Mažlice na 90. kilometru leží na vozovce předmět. Na dálnici D2 pozor na nehodu u Brna ve směru na Bratislavu. Na prvním kilometru u nájezdu od nákupního centra havarovalo osobní auto. Vyšetřuje to tam policie, i tam projíždějte opatrně. Na dálnici D1 dejte pozor na příjezdu do Brna směrem od Ostravy. Na kilometru 199 zastavilo nákladní auto. Budou tam řešit defekt pneumatiky, tak pozor na pohyb lidí okolo. A na silnici 20 zpomalte před Pískem ve směru od Plzně a Prahy. Za nájezdem od Chlaponice na kilometru 157,5 stojí vozidlo. Zřejmě po střetu se zvěří. Čekejte překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Podvodníci zneužívají onkologicky nemocné děti, z podezřelých sbírek mají miliony.
6: Kriminalisté prověřují podezřelou sbírku na onkologicky nemocnou Karolínu.
7: Tam nevíme vůbec nic o těch organizacích a hlavně ty sbírky pak mizí.
8: Podle zakládacích listin a dalších digitálních stop za nimi stojí konkrétní lidé z Izraele.
6: Videa a fotky nemocné dívky vznikly na soukromé klinice Angelholm v ukrajinských Černovicích.
9: Dávají o to úplně ruce pryč.
4: Podezřelé sbírky na nemocné děti. Zakládají je v Izraeli, děti nechávají vyfotit na Ukrajině a sbírky se pak objevují na Facebooku i v Česku. Kdo za nimi stojí a kam míří vybrané peníze, to zjišťovali reportéři Radiožurnálu, Jana Magduňová z domácí redakce a Vojta Gavrněv z našeho investigativního týmu. Dnes je pondělí 4. května. Ahoj Jano, ahoj Vojtěchu, vítejte u nás ve Vinohradské 12.
7: Děkujeme za pozvání.
9: Díky za pozvání.
4: Díky, že jste přišli oba. Nevzdávejme to s Karolínkou, takový název dostala facebooková stránka upozorňující na sbírku na údajně onkologicky nemocnou Karolínu. Na fotkách, když jsem se na to díval, je malá holčička bez vlasů a její tedy údajná maminka žádá o příspěvek na její léčbu. Jak rychle se na Karolínku vybírali v Česku peníze, protože ta sbírka už tam nějakou dobu visela na sociálních sítích?
7: Co jsem se dívala do knihovny reklam na Facebooku, ze které se to dá vyčíst, jak dlouho ta kampaně v Česku byla, tak to byly celé 3 týdny. Cílová částka na tuto sbírku bylo 15 milionů korun, když my jsme to zaregistrovali, tak už bylo vybráno 10 milionů korun. A do týdne to zmizelo.
4: Takže docela dost peněz. Nicméně jste zjistili, že tam něco nehraje. Neseděl popisek, co se tam vůbec psalo?
9: Popravdě mě to bylo jasné na první pohled, ale to proto, že už nějaký čas se tímhle tématem zabýváme a můžu naznačit, že jsme na to tak trošku čekali, až se tahle kampaň objeví.
7: V každém příspěvku na Facebooku byl vždy odkaz, na který lidi měli kliknout a dostali se na nějakou platební bránu. A ta platební brána byla víceméně skopírovaná ta stránka facebooková, to znamená stejný text, který tam psala ta údajná matka Karolíny, totožné fotky a platební brána byla v eurech, což už je třeba známka, že bychom měli trošku zbystřit, že neplatíme v korunách, ale v eurech.
4: Ta rodina neexistuje, Karolínka neexistuje, maminka není maminka Karolíny?
9: Velmi pravděpodobně Karolínka existuje, dost možná se jmenuje Karolínka, nejspíše nemocná, zřejmě bude onkologicky nemocná. Není jisté, jestli ta diagnóza, která je tam napsaná, přesně sedí. Ty fotky vznikly na Ukrajině v jedné soukromé klinice, kam jsme se vydali podívat.
4: Kde přesně je?
9: Je to klinika soukromé společnosti Angelholm v asi 1/4milionovém městě Černovice na západě Ukrajiny. Soukromá klinika uprostřed velkého areálu oblastní nemocnice.
4: A jak to tam vypadá? Je to úplně běžná, klasická klinika, jakou můžeme potkat v České republice, jak si to mám představit?
9: Myslím, že to poměrně velká firma, má spoustu poboček po městě, centrálu prostě v nové moderní budově, je to rozhodně fungující klinika, kam lidé skutečně chodí za léčbou a v jedné z těch budov v oddělení zobrazovacích metod z nějakých důvodů vznikly právě tyhle propagační materiály.
10: Jsem Karina, maminka 11leté Karolínky. Píšu tyto řádky v noci, kdy má dům tichonce spát, ale místo toho se celé mé nitro chvěje. Skoro každá máma zná ten strach a neustálé obavy o své dítě. Ale dokud ten okamžik skutečně nepřijde, netušíte, jak hluboko může taková hrůza sahat.
4: Co je na tom zajímavé, tak Karolínka není jediný případ podobné sbírky, který se na Facebooku objevil. My, Jano, už jsme loni mluvili o jiných případech, podobných případech. Ty si nám vyprávěla o sbírce Společně zachráníme Elenu. Tehdy šlo taky o údajně onkologicky nemocnou holčičku. Stopy tehdy ale vedly ne na Ukrajinu, ale do Izraele. Je mezi těmi případy Eleny a Karolínky nějaké pojítko, na které jste třeba teď společně přišli, když jste se zajímali o Karolínku?
7: Těch pojítek je několik. Všechny ty sbírky vlastně jsou úplně stejné. Je to úplně stejný modus operandi. To znamená, je nějaký facebookový příspěvek, kde údajná matka tvrdí, že má smrtelně nemocné dítě a nutně potřebuje léčbu v zahraničí, velmi často v Americe. Vždy je k tomu odkaz na platební bránu. Ta platební brána je vždy v zahraniční měně. A co jsou další pojítka, je například ta platební brána, je zřizovaná přes pořád stejné platformy. Já jsem těch sbírek mapovala několik a už tady tyto případy mapuju přes 2 roky. Takže už jsem narazila na spoustu onkologicky nemocných dětí nebo na sbírky těchto dětí. A ty platformy jsou 2. Jedna se jmenuje Drove, druhá GEEV. Obě platformy jsou z Izraele. To znamená, všechny ty sbírky na tyto děti spojuje to, že ty stopy vedou do Izraele. Ale fotografie jsou z Ukrajiny.
11: Dobře, tak platformy, platební brány jsou stejné, fotografie vznikají na Ukrajině, sbírky jsou organizovány z Izraele, takže za nimi i stojí ti stejní lidé, za všemi těmi, o kterých jsme tady zatím mluvili?
7: Tam jde o to, že u každé sbírky my neobjevíme vždycky stejné penzum informací, ale my u každé sbírky objevíme vždycky nějaký střípek celého toho problému. To znamená, například u té Karolíny jsme zjistili, že ta platforma je pořád ta stejná, ta GEEV.
11: Jasně.
7: Ta je stejná, jako byla třeba předtím u Eleny. U Eleny jsme zjistili zase nějaký další střípek do té skládačky. A u dalších dětí jsme objevovali další a další chyby těch pachatelů. Oni nedělají pořád stejné chyby, nedělají stejné chyby u každého toho dítěte. To znamená, já ti neumím teďka říct, že všechny tyhle osoby mají společné tady tyhle věci. To nejde říct, protože já vlastně ty pucle skládám ze všech těch sbírek dohromady.
11: Tomu rozumím, ale ty organizace, které ty sbírky pořádají, ty jsou totožné, to jsou známá jména.
7: Tam je problém, že každá ta organizace má jiné jméno. U Karolínky se tam organizace jmenovala Kids for Angels, u Eleny to bylo Sunshine for Kids, to znamená, ty jména se liší. Ale to, co mají společného, je, jak ta stránka vypadá. Vždy je tam logo, název té organizace a žádné informace. Maximálně se můžete dostat na nějaký rozcestník nebo na nějaký formulář, kde vyplníte jméno a mail, že máte třeba nějaký dotaz, ale že byste měli nějaké kontakty nebo třeba finanční zprávy té organizace, nebo že pomáhají více dětem. Tam vlastně nejsou u těch organizací ani další děti, kterým pomáhají. Vždycky je tam jen ta jedna dívka nebo jedno dítě, kterému pomáhají. A to, co mají ještě společného dalšího, je, že jakmile se ta částka vybere, tak ta stránka mizí.
11: Tak ta stránka mizí. A ta stránka taky musí být někde registrovaná, ne?
7: Je registrovaná, ale bývá to velmi anonymizované, to znamená, tady z těchto věcí se dozvíme úplně minimum věcí, ale zase u jedné sbírky ta anonymizace jim vypršela a nepohlídali se to, to znamená, objevily se tam ty údaje, kdo tu stránku zakládal a díky tomu jsem třeba přišla na nějaká konkrétní jména, která mě už ukázala, kdo třeba by za těmi sbírkami mohl stát.
11: Ta konkrétní jména, ti lidé, ti sídlí teda v Izraeli?
7: Přesně tak. Máme dvě jména, co se nám podařilo získat. Jedno je žena Šuly Zlocky Segalová, je z Izraele, z Jeruzaléma, a druhý je muž David Margaliot, taky z Izraele.
11: Podařilo se vám je třeba zkontaktovat? Jak to vysvětlují?
7: S tou ženou Šuly Zlocky Segalovou jsem si psala. Dal se dohledat e-mail, to znamená, jsem ji kontaktovala. Ona ještě byla spojená s úplně jinou sbírkou, která ani nebyla v Česku. Nicméně ta charitativní organizace, která stála za tou sbírkou, byla úplně totožná, nebo sesterská organizace, která stála zase za sbírkou na jedno dítě, které bylo i v Česku nebo na českém Facebooku. A ta jsem se ptala, co má teda společného s těmito organizacemi, a začala se prostě vymlouvat, že nic, že to byl klient před několika lety, že vlastně to dostala jen zadané a už o tom nic neví a že pracuje jenom se zavedenými organizacemi. A přitom to vlastně vůbec nesedělo. Ona tvrdila, že dělala jenom nějaké, že nastavovala marketingovou kampaň na Facebooku, a přitom já vím, že i zakládala web té neziskové organizace, že ona tam byla jako to jméno toho kontaktu.
12: Byli to moji klienti jen na krátkou dobu někdy před 3 lety. Nic víc nevím. S tou asociací jsem neměla žádný kontakt už několik let.
11: A ten druhý člověk?
7: A ten druhý člověk se nám neozval.
11: Mluvili jsme o několika sbírkách, o několika dětech. Všechny fotografie, které se pak objevily na sociálních sítích, vznikly na té konkrétní ukrajinské klinice?
9: My máme zmapované teda v tuhle chvíli 4 kampaně, které běžely i v České republice, a všechny ty materiály byly vytvářené na téhle jedné konkrétní klinice. Většinou jsou to záběry od CTčka neboli počítačové tomografie, prostě při nějakém jako lékařském vyšetření. Zjistili jsme, že tohle to natáčení a focení organizovala zaměstnankyně té kliniky jménem Teťána Kaliavka. Nicméně ta klinika od ní dává ruce pryč. Když jsem se na tu kliniku vydal se ptát, tak nejdřív první reakce bylo ticho. Já jsem samozřejmě dopředu jim několik týdnů psal, potom jsme tam zkoušeli volat, to bylo nemožné se dovolat. Ta linka byla prostě přetížená, když jsem tam přišel s překladatelem na recepci, vyžádal jsem si někoho z vedení té kliniky, tak už okamžitě zareagovali, přišli 2 právníci. A jejich reakce byla v podstatě jednoduchá.
13: Vaše posvěcení, vaše zapytání,
9: řekli, že na nic odpovídat nebudou a pokud mám novinářské dotazy, tak je musím nechat v písemné podobě na recepci i s dokladem, s nějakým novinářským průkazem ofoceným a tak dále. Myslel jsem si, že tím to končí, že mi prostě znovu neodpoví. Ale když jsem se dozvěděl i přímo na místě nějaké další detaily, nějaká konkrétní jména a napsal jsem jim, že vlastně přesně vím, kdo přesně do toho byl zapojený, tak mi konečně odpověděli a vysvětlili mi, že skutečně to focení a to natáčení organizovala zaměstnankyně té kliniky, ale že když to zjistili, tak s ní rozvázali pracovní poměr.
11: A to byl její nápad, Teťány, že bude organizovat to focení, že bude ve spolupráci s lidmi z Izraele a teď nevím, spolupořádat ty sbírky, nebo jaká byla její role v tom?
9: Přímo s ní se nám nepodařilo spojit, ale mluvili jsme s Olenou Firsovou. Olena Firsová je matka Viktorie.
11: To byla matka jednoho z těch dětí, které se potom objevily na těch sbírkách.
13: No a pak mi zavolali novináři z BBC a řekli mi, Oleno, na vás, na vaše dítě se nezákonně vybírají peníze, velké peníze.
9: Vybralo se tam asi 16 milionů korun, ona ale dostala jenom v přepočtu asi 30 tisíc korun.
13: Bylo to tak, že mi sama zavolala zaměstnankyně z Angelholmu a představila se, že zastupuje dobročinný fond a že nám chtějí pomoci. No a tím to všechno začalo.
9: Přišli nějací organizátoři té sbírky, natočili si, nafotili nějaké materiály a tahle ta maminka toho dítěte už potom neměla žádný vliv na tu samotnou kampaň. Sice jsme si mohli přečíst nějaké její srdcerivné vzkazy, prosby o peníze, ale to už nepsala ona. Je to velmi smutný příběh, ona je tím vlastně zdevastovaná, protože to dítě trpí podle diagnózy, vlastně nemá šanci na vyléčení, je v paliativní péči. Ona se stala součástí nějakého podvodu, ta maminka teda, ale zároveň o tom zřejmě vůbec neměla žádné tušení.
11: A ta klinika, kromě toho, že přišli dva právníci, kteří s tebou mluvili a potvrdili ti některé ty informace typu, že paní Teťána do toho byla zapojena, tak jak to vysvětlují? Věděla o tom ta klinika, nevěděla?
9: Ne, oni opakují, že klinika nedala žádné svolení k žádnému natáčení, focení, že o žádných sbírkách nic nevěděli, že poté, co to vyšlo najevo, tak proškolili všechny svoje zaměstnance s tím, že žádné takové sbírky se tam nepořádají a že není dovoleno bez povolení natáčet, fotit a tak dále. Dávají od toho úplně ruce pryč.
11: Ty jsi říkal, že teda jak paní Olena a její dcera Viktorie byly do toho vtaženi těmi lidmi, tak ať už Karolína a nebo ty další děti, že se na ně vybíraly ty miliony. Jana tady mluvila o 10 milionech korun, které se vybraly v posledních týdnech na Karolínu jenom v Česku.
14: Ne,
11: na
14: tady
11: světě.
14: Je to na světě. Tady vždycky ta facebooková kampaň má několik jazykových mutací. A na té stránce, kde je ta platební brána, tak tam vidíte i seznam donorů. Já jsem si nejdřív myslela, jestli to není třeba falešný seznam.
11: No.
14: A já jsem začala oslovovat ta jednotlivá jména. Někdo to tam daroval peníze anonymně, ale spousta lidí napsala celé své jméno a třeba rodina Hrdličková a zdraví Karolínu a držíme pěsti, dali tam vzkazy. To znamená, já jsem pak hledala ta jména na Facebooku, protože jsem si říkala, ta kampaň jela na Facebooku, budu je hledat na Facebooku a sedělo to.
11: A sedělo to.
14: Sedělo to. Opravdu jsem našla třeba 5-6 lidí, kteří opravdu přispěli, potvrdili mi, že přispěli. Já jsem si pak cíleně vyhledávala lidi, kteří přispívali vysokou částku a ptala jsem se jich, jestli opravdu přispěli a pan zrovna jeden, který přispěl, myslím, 250 euro, tak mi to potvrzoval, že přispěl, držel se za hlavu, že naletěl a bude se snažit samozřejmě peníze získat zpátky.
11: A kam ty peníze teda pak jdou, když nejdou těm dětem, které mohou a nemusí být vážně nemocné?
14: Jediné, co víme, tak ta platební brána je opět izraelská. Byla u jedněch sbírek, jo? Zase se to nedá říct o všech. Například u té Eleny, tak to byla izraelská platební brána. U Karolíny už to nebyla izraelská platební brána, to už bylo, myslím, nějaký britsko-irský nebo americko-irská společnost, která ale umožňuje tady tyto platební brány spouštět na stránkách. Takže já vlastně neumím přesně říct, kam ty peníze tečou. S největší pravděpodobností to bude Izrael, protože všechno kolem je izraelské, ty platformy jsou izraelské, takže nejspíš to jde někam do Izraela.
11: A že by ty rodiny, které k tomu byly teda zneužity k té kampani, že by dostali nějaké větší obnosy peněz, to se vám nepodařilo potvrdit, třeba paní Olena?
9: Tam přímo víme, že ty peníze vybrané v té samotné sbírce nedostali, tak dá se předpokládat, že v dalších případech to bylo podobné.
14: A to stejné, my jsme mapovali i případ Hektora, který už to už bylo před několika lety. Hektorova maminka byla z Mexika, Hektorův příklad vůbec nebyl v Česku, ale co na něm bylo důležité, že na něho pokračovala kampaň i ve chvíli, kdy ten chlapec zemřel. To znamená, jeho maminka byla velmi aktivní na sociálních sítích. Dělala tam dokonce i nějaké jako sama sbírky, že prodávala klíčenky nebo nějaké drobnosti, aby měli na cestu na chemoterapii do hlavního města. To znamená, pokud by ta sbírka byla skutečná, opravdu by na Hektora vybrali ty miliony, jak to vypadalo, tak přece rodiče pak nemusí dělat tady takovéhle věci.
11: Řeší to policie ty případy? Má v tom nabito?
9: Policie se tím posledním případem Karolínky začala zabývat po našem upozornění, po té, co vyšla naše reportáž. Je to komplikované, protože pokud jde o podvod, tak jsou pachatelé zřejmě možná z Izraele, nějaké materiály vznikaly na Ukrajině, adresa té charitativní organizace, přes kterou to tentokrát bylo organizované, oficiálně je v USA, byť to zřejmě není pravé sídlo žádné společnosti, čili je to skutečně jako mezinárodní. A teď ti okradení jsou Češi, Poláci, Slovinci a další národy.
11: Podle těch mutací, v jakých se to objevovalo na Facebooku.
9: Ano, ano, ano. Takže je to velmi komplikované vyšetřovat. Já jsem o tom mluvil s vyšetřovatelem Ondřejem Kaprem z policejního prezidia, který se specializuje na online podvody. A těch problémů je tam hodně v tom vyšetřování.
15: To znamená, i když se dopátráte k nějaké osobě, tak to ještě neznamená, že ta osoba to skutečně udlala. To znamená,
9: většina těch vlastně okradených nebo oklamaných lidí přijde jenom o menší částky, většinou je to třeba 10 euro, 20 euro.
15: Vím, že když takové oběti pozveme k nám na výslech někam, tak oni často to jako bagatelizují nebo říkají, že si nic nepamatujou, prostě s tím nechtějí mít nic moc společného, protože...
9: Prostě ani jim to nestojí za to, aby třeba šli někam podávat nějakou svědeckou výpověď, raději nad tím mávnou rukou, pokud se vůbec dozví, že šlo o podvod, protože většina lidí to prostě vůbec nezjistí.
11: A že by policie kontaktovala třeba Facebook a Facebook sdělil informace o tom, kdo tu sbírku založil a podobně, tak to se neděje, to nemůže, nemá takovou pravomoc policie.
9: V tomhle případě policie zatím na začátku vyšetřování, Facebook myslím asi ještě během toho dne zablokoval tu českou mutaci.
14: No, my jsme totiž do všech příspěvků v té kampani začali postovat odkaz na naši reportáž a varovat lidi, že se obáváme, že by mohlo jít o podvod a opravdu během pár hodin to zmizelo. Opět nemůžu přesně říct, jestli to stáhli organizátoři nebo to zatrhl Facebook, protože s Facebookem je trošku problém, co se týká nahlašování. V případě Karolíny jsem si všimla, že ještě den předtím, než jsme to zveřejnili, tak Facebook už zablokoval jednu z těch reklam, které tam byly nastavené. Tam bylo asi 30 reklam, které jeli.
11: Aby to podpořilo ještě ten algoritmus, aby to zobrazovalo
14: přesně
11: více
14: tak,
11: lidem.
14: Tak bylo 30 reklam nastavených. Oni měli různé zacílení, ale většinou prostě všichni lidé v Česku. A jedna reklama už byla zablokovaná Facebookem z nějakého důvodu, že porušuje zásady Facebooku. A ostatní ale jeli dál. A u těch předchozích kampaní jsem si všimla, že to často trvá, než to Facebook zatrhne. Dokonce v případě Eleny, což bylo před tím rokem, jsem mluvila s jednou obětí a ta to nahlásila Facebooku, že se jedná o podvod a Facebook ji odepsal, že si to nemyslí, že to je podvod. Takže i z tohohle hlediska je velký problém vlastně tohle zastavit.
11: Je tohle to jenom vrchol ledovce, o čem se bavíme? Já vím, že ty si, Vojto, říkal 4 sbírky, že se takhle odhalily, tak ono jich může být 10, 15, 20. Jenom o tom pořád nevíme. Možná se pořád na Ukrajině fotí, nebo ne?
9: Mě teda ujišťovali, že už se tyhle sbírky tam nefotí, že tam nic takového nevzniká.
11: Teťana už tam nepracuje.
9: Teťana už tam zřejmě nepracuje. Na druhou stranu víme, že tam těch dětí zdokumentovali víc a nevíme kolik. Přesně, nevíme, kolik takových příběhů už použili. A jak jsem říkal na začátku, my jsme čekali, kdy tahle kampaň přijde. Jana mi říkala, podívej, poslední byla někdy před Vánoci, tak si myslím, že tak v březnu odstartují další. A skutečně na konci března přišla další a já, když jsem jí zahlídl v tom svém feedu na Facebooku, tak mi to bylo okamžitě jasné. Takže je možné, že se tyhle věci objeví a stejně jako můžou třeba změnit diagnózu, tak taky můžou takovouhle sbírku vytáhnout za 5 let.
11: Mají ti okradení přispěvatele šanci na vrácení peněz? Jana říkala, že se o to někteří budou chtít snažit. Vy dva jste říkali, že někdy jsou to tak malé částky, že se o to ani ti lidi snažit nebudou chtít, tak ale třeba ten, co poslal 250 eur.
14: Je tam šance, teoretická, můžete zkusit reklamovat u své banky, protože je to karetní převod, platí se to přes Google Pay nebo Apple Pay, takže by teoreticky ta šance mohla být. Ale jestli se to opravdu podaří, těžko říct. Ta oběť, se kterou já jsem mluvila, ten muž, tak říkal, že i banka mu doporučila prostě to zkusit reklamovat, že třeba to vyjde.
11: Na co si mají dát lidé pozor? Co je má upoutat, aby si řekli, to není pravé,
14: když je ta sbírka moc agresivní. Tady ty
11: naléhává,
14: sbírky,
11: apelativní, jo?
14: Přesně tak, když je, tady ty sbírky na onkologicky nemocné děti jsou, když to čtete, tak to hrozně bolí. Kromě toho, že teda trošku tušíte, že to je strojově překládaný text, tak ten text je opravdu velmi srdcervný. A pokud ta sbírka je opravdu takhle až agresivně, emotivní, tak bych trošku zbystřila. Ale zase může to být prostě metoda, jakým způsobem vybrat to hodně peněz. Druhá věc, která je vlastně ještě důležitější, je koukněte se, kdo tu sbírku organizuje. Pokud je to nějaká platforma, pokud je to organizace, kterou znáte, která se objevuje často v médiích, která hlavně o sobě zveřejňuje informace, potom už bych jí třeba více důvěřovala. Je hrozně důležité, aby ta charita říkala, co vybírá, na koho vybírá, co se s těmi penězi děje, jakmile ty peníze vyberou. Protože velmi často vidíme potom ty příběhy, vybrali se peníze tady na Martinka, tak vidíme, jak vlastně postupuje ta léčba. Vidíme, že ta organizace vybírá na další děti, na další projekty. To v případě tady těchto pseudocharit opravdu jako není.
9: Oni vlastně zaútočí na emoce a člověk má tendenci okamžitě pomoct, okamžitě přispět. Možná stačí dát tomu 2-3 minuty, podívat se a vlastně velmi rychle člověk zjistí, že to vypadá velmi podezřele.
11: No, nebo mohou lidé sledovat a poslouchat vaši práci, protože o tom informujete dlouhodobě. Moc krát díky, že jsme se o tom mohli tady společně ve Vinohradské 12 pobavit.
14: Děkujeme.
9: Já děkuju za pozvání.
4: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska dvojice našich reportérů, Jana Magduňová a Vojta Gavriněv. Přišli s tématem podezřelých sbírek na onkologicky nemocné děti. To je důležité téma, kromě toho tedy, že odhalili sbírky, které patrně nehrají fair, tak zároveň upozornili, na co si dát bacha, pokud se rozhodnete někomu přispět. Moc jim za tu práci děkuju. Závěrem mám pozvánku. 20. května bude v Pražském kulturním centru Vzlet konference Křehká bezpečnost. Pořádají Český rozhlas Plus a bude tam celá řada zajímavých hostů, třeba laureátka Nobelovy ceny míru Alexandra Matvejčuková nebo bývalý šéf britské zpravodajské služby MI6 Richard Moore. Přijet by měl dokonce i bývalý velitel ukrajinských ozbrojených sil Valery Zalužný. Lístky ještě jsou, seženete je na webu vzlet.cz. Naslyšenou zítra.

0: koronavirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis dodá Martin Matějka.
3: Hasiči zmenšují plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko. Vláda ve Francii povolila kompletní vyřazení a rozebrání své nejstarší jaderné elektrárny. Útočník Dallasu Radek Faxa nepojede na mistrovství světa v hokeji, klub ho neuvolnil. A dnes bude v Čechách převážně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Hasiči dál bojují s rozsáhlým požárem lesa v Národním parku České Švýcarsko u Rynartic na Děčínsku. Ohniska požáru se v neděli ze vzduchu likvidovalo 7 vrtulníků, hasiči využívají i drony a 4 kulky. Podle vedení hasičského záchranného sboru se zatím podařilo mírně zmenšit plochu, na které les hoří. Během dneška by se situace mohla dál zlepšovat. Hasiči likvidují také lesní požár u obce Rusava na Kroměřížsku, zasahuje tam 17 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Platí 3. stupeň požárního plachu ze 4. Podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka je zasažená plocha mladého smíšeného lesa velká asi 20 hektarů a požár ještě není lokalizovaný. Vodu na místo požáru musí dopravovat kyvadlově.
4: Požár zde zasáhl lesní porost v těžkém terénu a hasiči tady musí dopravovat hasební vodu na delší vzdálenost. K události vyjel také územní řídící důstojník, který na místě převzal velení. Zášením pomůže i armádní vrtulník, který doposud pomáhal při požáru v Národním parku České Švýcarsko.
3: Škodu a příčinu požáru teď hasiči zjišťují společně s policií. Francouzská vláda povolila kompletní vyřazení jaderné elektrárny Fessenheim z provozu. Vyplývá to z dekretu, který podepsal premiér i ministr hospodářství. Francie vypnula elektrárnu Fessenheim poblíž německých a švýcarských hranic před 6 lety. Následovalo odebrání paliva a příprava na demontáž.
5: Vypnutí nejstarší jaderné elektrárny ve Francii bylo tématem prezidentských voleb před 4 lety a znovu se o něm mluví i teď před prezidentskými volbami příští rok. Kandidátka nacionalistů Marine Le Penová tvrdí, že bylo chybou Fessenheim vypnout a že bylo možné životnost elektrárny prodloužit. Vládní dekret počítá s rozebráním reaktorů i s detailním harmonogramem vyřazení elektrárny. Operace se bude odehrávat ve 4 etapách: demontáž, dekontaminace, demolice a obnova celého areálu. Práce mají být hotové nejpozději do června roku 2048. Energetická společnost EDF chce v blízkosti bývalé elektrárny postavit továrnu na recyklaci slabě radioaktivních kovů. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Plzní projel tradiční konvoj svobody do jedné z nejvýznamnějších akcí každoročních oslav konce druhé světové války se letos zapojilo asi 300 historických vojenských vozidel. A v jeepech jeli i oba století američtí veteráni, kteří letos do Plzně na oslavy přijeli. Konvoj už tradičně sledovali tisíce lidí.
6: Hlavně se podíváme na tu dobovou techniku a jak to tady vypadalo dřív.
7: Mává tady koloně.
6: Majka Vatková.
7: Přihlížející lemují celou Klatovskou.

0: Čeští hokejisté na závěr domácího turnaje Eurohockey Tour prohráli se Švýcarskem 0-1 po nájezdech. Do dalšího přípravného turnaje ve Švédsku trenér Radim Rulík povolal 7 nových hráčů. Chybí mezi nimi střední útočník Radek Faxa z Dallasu, který s národním týmem na květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku nebude. Informaci potvrdil a důvody vysvětlil generální manažer české hokejové reprezentace Jiří Šlégr.
1: Radek Faxa mi napsal v noci SMS-ku, že bohužel musí na magnetickou rezonanci s nějakým zraněním a že se může stát, že ještě bude mít nějakou operaci, takže manažer mu řekl, že ho pro mistrovství světa neuvolní.
0: Švédské hry začnou Češi ve čtvrtek zápasem s domácím výběrem. Do mistrovství světa vstoupí 15. května proti Dánsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Brna a omezení na Pražském okruhu před sjezdem na Plzeň. Na dálnici D1 opatrně kolem Brna ve směru na Prahu. Za odbočkou na Tuřany a Slatinu na kilometru 199 stojí nákladní auto kvůli defektu pneumatiky. Zabírá odstavný pruh, kolem se pohybují lidé. Na D2 na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu vyšetřují nehodu. Na prvním kilometru u nájezdu od nákupního centra havarovalo osobní auto a policie je na místě. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště zpomalte u sjezdu na Stodůlky. Na 21. kilometru je provoz svedený do levého pruhu. Na vozovce v pravém pruhu pracují silničáři, projíždí se zatím plynule. A na silnici 20 pozor na překážku před Pískem ve směru od Plzně a Prahy. Za nájezdem od Chlaponic na kilometru 157,5 leží na vozovce sražené zvíře. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří většinou kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Přeji dobré časné ráno všem, hladíte stále noční Radiožurnál 6 minut po 4. hodině a dnes je pondělí 4. května. Terapeutický program pro řidiče, kteří na silnicích spáchali závažné přestupky, funguje už 2 roky. Za tu dobu se ukázalo, že jeho absolventi opakují chyby v provozu méně často než ti, kteří programem neprošli. Další detaily zjišťovalo Centrum dopravního výzkumu a vy je v nočním Radiožurnálu uslyšíte už za okamžik.
2: Noční Radiožurnál a Adam Carda. Yes. Okay, come on. Hey Martinez, you ready, girl? Come on, let's do this.

0: Řidiči, kteří přišli o řidičské oprávnění kvůli velmi závažnému přestupku, musí od dubna 2024 absolvovat terapeutický program. Od té doby ho podle ministerstva dopravy dokončilo asi 7 000 lidí a ti, kteří terapii podstoupí, chyby opakují méně než motoristé, kteří na terapii nechodili. Vyplývá to z dat Centra dopravního výzkumu, který program zajišťuje.
1: Na ústek vložíte do úst a po dobu toho budete foukat.
2: Ano, to jo, ještě.
3: Druhá dechová zkouška je 2,89.
4: Tolik promile zjistili policisté u řidiče, který si loni v listopadu zapálil cigaretu po zastavení uprostřed křižovatky v centru Zlína. Právě zařízení pod vlivem či odmítnutí dechové zkoušky nebo testu na drogy se řidiči na skupinové psychoterapie dostávají nejčastěji, říká Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu.
5: Druhá skupina řidičů jsou řidiči, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění na dobu 18 a více měsíců. A třetí skupina řidičů jsou řidiči, kterým byla nařízena účast v terapeutických programech na základě rozhodnutí soudu nebo státního zástupce.
4: Podle Řezáče je míra recidivy u řidičů po povinných terapiích nižší o 75%. Centrum dopravního výzkumu zatím návrat k řízení zkoumal asi u tisíce lidí, kteří programem prošli v roce 2024.
5: Srovnávali jsme tady tuto skupinu s řidiči v rámci Evropy, kteří vlastně neprošli terapeutickými programy a jaké tam recidiva té trestné činnosti za volantem.
4: Popisuje Řezáč. Třeba psychoterapeutka Sandra Kolečkárová u řidičů na terapiích vidí největší posun ve vnímání dalších účastníků provozu.
6: Že se vlastně na některé situace v dopravě dívají s nějakým větším respektem, tolerancí. Právě skrze ty příběhy, které slyší od ostatních účastníků toho programu. Někdo je například po nehodě, proto jezdí možná nižší rychlostí. Mají vlastně takovou větší variabilitu v tom, jak vyhodnocovat ty situace v dopravě, že ne vždycky musí jít o nějaký úmysl.
4: Na sezeních řidiči s terapeutem nejdříve analyzují přestupek, kterého se dopustili. Na dalších setkáních pak probírají třeba účinky alkoholu a drog. Další témata pak může terapeut přizpůsobit konkrétní skupině, popisuje Sandra Kolečkárová.
6: Buď se zaměřujeme na distrakci, překračování rychlosti, agresivitu, jak zasahují emoce do řízení. A páté setkání slouží k tvorbě osobní strategie změny. Klienti mají za cíl představit si nějaké kroky, které by mohli učinit.
4: Ty mají mít pozitivní vliv na řízení, ale i přesah do života řidičů. Program ale od jeho zavedení neabsolvovali všichni, kterým ho zákon určuje, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
7: Zákaz řízení motorových vozidel byl udělen více než 44 tisícům řidičů. Z toho jich téměř 7 tisíc program již absolvovalo a řidičské oprávnění jim bylo vráceno. A u 15 tisíc řidičů zákaz řízení už skončil, ale řidičské oprávnění jim zatím vráceno nebylo. Program pravděpodobně ještě neabsolvovali.
4: To se podle Pavla Řezáče z Centra dopravního výzkumu stává třeba u lidí, kteří mají dlouhodobý problém s alkoholem.
5: Ten alkohol je silnější a oni nedokáží fungovat tak, aby dokázali pětkrát za sebou přijít ve stejný čas na stejné místo a nějak tam být aktivní, takže prostě nepřijdou.
4: Podmínkou získání certifikátu je totiž aktivní účast ve střízlivém stavu. Při porušení pravidel musí řidič naplacený kurz znovu. Za jeden přitom zaplatí kolem 13 000 korun. Samotná terapie ale k opětovnému získání řidičského průkazu nestačí, popisuje Alena Míl z ministerstva dopravy.
7: O vrácení musí řidič požádat úřad a zároveň musí splnit i další zákonné povinnosti, a to podle konkrétního případu může jít například o lékařskou prohlídku, dopravně psychologické vyšetření a v některých případech také o přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole.
4: Řidič by se tak měl o dalších krocích informovat přímo na svém úřadě. Sára Adamcová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Vladimír Mišík vám dělal společnost v nočním radiožurnálu. A ve službách pro lidi bez domova bývá podobná rekonstrukce spíš výjimkou než pravidlem. V Záblatí na Prachaticku ale jednu takovou velkou opravu dokončili. Rozsáhlou modernizací prošel tamní azylový dům svatého Petra pro muže. Lepší podmínky tam tak nově mají jak klienti, tak i zaměstnanci. A zařízení má i vyšší kapacitu.
1: No, tady jsou postele, tady spíme, vidíte, je to ustlaný pěkně, to jsou naše skříně.
2: Pan Ladislav je obyvatel azylového domu v Záblatí u Prachatic.
1: Je to tady moc pěkný, jsem tady nečekal jako takovýhle, jako neprostředí, jo. Já jsem na problémy s závislostí a o co jsem tady, tak abstinuju, mě to tady svědčí prostě.
2: Jednu z těch koupelen, které si klienti tak pochvalují, mi ukazuje ředitelka Charity Prachatice Vimperk, Dana Marková.
3: Bohužel jsme si neudělali úplně původní fota všech, abyste mohla srovnat ten bývalý stav a ten současný, ale bylo to otřesné teda.
2: Teď jsme vešli do kanceláře, kde zaměstnanci pracují.
3: Snažili jsme se skultivovat také prostředí pro zaměstnance, aby jim tady bylo příjemně. Není to jednoduchá práce, protože někdy pracují taky s klienty, kteří mají velké problémy i zdravotní, psychické a někdy je ta práce i poněkud riziková.
4: Po rekonstrukci dům svatého Petra nabízí opět míst větší kapacitu. Bezpečný azyl tam najde 18 mužů. Ti jsou obvykle různého věku, říká sociální pracovnice Veronika Smažíková.
5: Máme žádosti od zájemců opravdu po celé republice, ale přednostně opravdu bereme klienty z Jihočeského kraje.
4: Rekonstrukce nebo budování nových prostor ve službách pro lidi bez domova je podle ředitelky sítě aktérů pro domov Dany Nedělníkové spíš výjimkou.
6: Některé služby jsou na hranici obyvatelnosti a jenom pomalu se tento fond daří nějak rekonstruovat nebo nahrazovat novými objekty.
4: Rekonstrukce domu svatého Petra stála přes 5 milionů korun a Charita ji hradila ze svého rozpočtu. Ze Záblatí Kristýna Baršíny,

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je půl páté. Krátké zprávy přináší Martin Matějka.
3: Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani je v nemocnici v kritickém, ale stabilním stavu, informoval o tom jeho mluvčí. Důvod hospitalizace 81-letého politika neuvedl. A Giuliani byl starostou nejlidnatějšího amerického města mimo jiné v době teroristického útoku z 11. září 2001. Později působil jako právník a poradce současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten mu po návratu do Bílého domu udělil milost kvůli obviněním ze snahy zvrátit výsledek prezidentských voleb v roce 2020. Británie by se mohla připojit k unijní půjčce Ukrajině v hodnotě v přepočtu téměř 2,25 bilionu korun, informovala o tom americká vláda s tím, že záměr dnes premiér Keir Starmer oficiálně představí na summitu Evropského politického společenství v Jerevanu. Půjčka by měla do velké míry pokrýt ukrajinské výdaje na obranu proti ruské agresi. Unie ji definitivně schválila na konci dubna. Pražský městský soud se dnes znovu zabývá kauzou Čapí hnízdo. Jednat bude pouze o europoslankyni Janiny Naďové z hnutí ANO, která čelí obžalobě z dotačního podvodu. Stíhání šéfa ANO Andreje Babiše je přerušené kvůli jeho poslanecké imunitě. Případ se týká 50-milionové dotace na farmu ve středních Čechách. Babiš i Naďová vinu dlouhodobě odmítají. A dnes končí lhůta pro podání elektronického daňového přiznání za loňský rok. Lidé ho můžou odeslat přes portál Moje daně nebo datovou schránkou a zároveň musí daň zaplatit. Při zpoždění delším než 5 pracovních dnů začnou nabíhat pokuty. Ty můžou dosáhnout až 5% z vyměřené daně.
1: Sport.
3: Lvi Praha vyrovnali finále extraligy volejbalistů s Karlovarskem na 2-2 na zápasy. Obhájci trofeje doma vyhráli 3-1 na sety. Nejužitečnějším hráčem zápasu byl vyhlášený slovenský smečař Pražanů Jakub Ihnát, který dal 15 bodů. O titul ve volejbalové extralize rozhodne úterní páté finálové utkání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D1 u Brna, také na silnici před Opavou. Na dálnici D1 čekejte překážku u Brna ve směru na Prahu. Za odbočkou na Tuřany a Slatinu na kilometru 199 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště se ještě pracuje za sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru je uzavřený pravý pruh, opravují tam vozovku. Je to ale zatím bez kolony, takže se jede plynule. Na silnici 11 z Ostravy do Opavy se vyhněte překážce na vozovce. Mezi Mokrými Lasci a Novými Sedlicemi leží na vozovce sražená srna. A podobnou překážku čekejte také na silnici 20 před Pískem směrem z Plzně. Za odbočkou na Chlaponice leží na vozovce zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno, nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
5: 3 minuty po půl páté pokračuje noční Radiožurnál a smajlíky vnímá náš mozek stejně jako lidskou tvář. Právě proto dodávají emotikony třeba textovým zprávám lidský rozměr, i když výzkumy ukazují, že emoce zcela nahradit neumí. Nejnovější studii na toto téma rozebíráme v článku na irozhlas.cz v rubrice Věda, tak zajímá-li vás víc, podívejte se tam. A nyní už David Koller a Jasná páka, je tu píseň Konec nočních toulek.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: U břehu normandského městečka Fécamp najdete jednu z největších větrných farem na moři ve Francii. Tvoří 71 větrníků, které jsou vysoké asi jako polovina Eiffelovy věže. Ročně vyrobí elektřinu pro více než 750 000 obyvatel. Jak elektrárna zvládá silné bouře a jak může upravovat svou produkci? Už za chvilku vás vezmeme přímo na moře.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Linkin Park zazněli čtvrt hodiny před pátou a přesně v pět už to bude Petr Král a ranní radiožurnál. Tak pojďme na poslední téma nočního vysílání. Asi 12 kilometrů od pobřeží francouzské Normandie leží větrný park, ve kterém stojí 1,70 pořádně vysokých větrníků. Francie už má v provozu 4 větrné elektrárny na moři a další staví. Jedna z největších větrných farem na moři je právě nedaleko přístavního města Fécamp v Normandii.
1: Náš větrný park ročně vyrobí energii pro zhruba 770 tisíc lidí. To je asi 60% obyvatel departmánu Seine-Maritime. Jednotlivé větrníky jsou propojené s touhle elektrickou stanicí, která posílá veškerou produkci na pobřeží prostřednictvím dvou exportních kabelů.
2: Nicolas Loguet je vedoucí pracovník větrného parku. Říká, že rychlost větru se teď pohybuje kolem 50 km za hodinu a že farma v tuto chvíli jede na plné obrátky. Před pár týdny tu řádila bouře Gorety s rekordními nárazy větru kolem 200 km za hodinu.
1: V takových podmínkách musíme chránit naše vybavení. Větrný park se zastavil zhruba na 5 hodin, než bouře přešla. Potom se zase automaticky rozjel. Na každém větrníku jsou snímače, které monitorují vítr a umožňují dálkové ovládání.
2: Větrníky jsou vysoké 180 metrů, tedy o něco více než polovina Eiffelovy věže. Větrná farma nedaleko města Fécamp je prvním mořským větrným parkem ve Francii, který se podílí na takzvaném vyrovnávacím mechanismu. Díky němu provozovatel francouzské přenosové soustavy, společnost RTE, upravuje rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po elektřině.
1: Prostřednictvím tohoto vyrovnávacího mechanismu nás operátor může vyzvat k úpravě naší produkce. Může se stát, že nám během dne zavolají a my pak musíme za čtvrt hodiny snížit naši výrobu. Pokaždé, když se systém potýká s nadprodukcí, tak větrný park může snížit výrobu a stabilizovat síť.
2: Pracovníci můžou upravovat produkci elektrárny prostřednictvím rotace listů jednotlivých větrníků. Doufají, že se do 8 let vrátí vstupní investice. Větrná farma má kontrakt podepsaný na 25 let.
1: Na konci kontraktu se rozhodne, jestli větrný park bude pokračovat dál nebo jestli skončí. V takovém případě bychom místo museli vrátit do původní podoby, což by bylo možné díky použitým technologiím.
2: Větrníky byly původně duté, potom je převezli na moře a vyplnili kameny, pískem a štěrkem. To znamená, že nejsou výrazněji připevněné k mořskému dnu. I díky tomu by mělo být snazší elektrárny po konci kontraktu rozmontovat a odvést. Každý rok vzniká nová zpráva dopadů větrného parku na životní prostředí, která je k dispozici obyvatelům, vědcům i asociacím, upřesňuje Rafael Parízová ze společnosti EDF.
3: U prostoru větrné elektrárny objevujeme trvale se vyskytující druhy živočichů, ale taky další druhy, které se sem vracejí po delší době. Jde o některé ryby, třeba tresky.
2: Větrný park u břehu normandského městečka Fécamp je jednou ze čtyř zprovozněných větrných elektráren ve Francii. Další jsou u břehu Normandie, Bretaně a taky Středozemního moře. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
0: A v nočním Radiožurnálu ještě zamíříme na silnice, máme hlášené vozidlo v protisměru.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Rakouska velmi opatrně v okolí Českého Krumlova. Policie na kilometru 158 dostala hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Pokud jedete po D3 od Budějovic směra Rakousko, buďte velmi opatrní. Zůstaňte raději v pravém pruhu, máte mít auto v protisměru. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
4: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Dobré ráno v 5 hodin. Zprávy pro nás má Pavel Prouza.
1: Hasiči už třetím dnem bojují s lesním požárem v Národním parku České Švýcarsko. Situace zůstává vážná. Nobelův výbor vyzval Teherán k propuštění nobelistky Muhammadiové. Její zdravotní stav se rychle zhoršuje. Fotbalisté Sparty porazili v ligové skupině o titul Jablonec 2-0. Dnes bude v Čechách převážně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno. Teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Na 400 hasičů se dál snaží dostat pod kontrolu požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň se už nešíří, dokonce se podařilo zmenšit zasažené území, ale situace zůstává vážná. Hasiči mají k dispozici i drony, velkokapacitní cisterny a 7 vrtulníků. Během dneška mají přiletět na pomoc další 2 stroje Black Hawk ze Slovenska.
3: Zásah komplikuje sucho, vítr i nepřístupný terén, popisuje generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
4: Není to úplně jednoduché, protože ta teplota je relativně vysoká, to znamená, že je třeba často střídat ty hasiče.
3: Nedaleko jednoho ohniska je domov pro seniory. Hasiči se ho snaží uchránit, zatím nemuseli nikoho evakuovat. Oblast kolem Rynartic na Děčínsku je uzavřená a platí nad ní bezletová zóna. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Nobelův výbor vyzval Írán k okamžitému propuštění nositelky Nobelovy ceny za mír Narges Muhammadiové. Její zdravotní stav se podle nadace a rodiny výrazně zhoršil. V posledních týdnech laureátka dvakrát upadla do bezvědomí a měla infarkt. 53-letou Muhammadiovou režim v Íránu opakovaně vězní kvůli jejímu boji za lidská práva a zrušení trestu smrti.
5: Muhammadiovou v pátek urychleně převezli z vězení do nemocnice. Nobelistka ve vězeňské cele v Zanžánu v posledních dnech několikrát omdlela. Její nadace dlouhodobě viní íránský teokratický režim ze systematického zanedbávání zdravotní péče. Žena podle jejich příbuzných trpěla zdravotními problémy už v minulosti a měli by se jí věnovat specialisté v nemocnici v Teheránu. Režim to odmítá a ženu dál zadržuje. Laureátka Nobelovy ceny byla za svoje postoje odsouzena k celkem 31 letům ve vězení a 154 ranám bičem. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Cestující v okolí Hrádku nad Nisou na Liberecku můžou ode dneška využívat poptávkovou dopravu. Takzvaný taxibus je zaveze do míst, kam potřebují v čase, který si sami zvolí. Objednat si ho můžou přes aplikaci Tvůj bus nebo telefonicky na centrálním dispečenku Idol. Poptávková doprava bude jezdit v oblasti Václavic, Uhelné, Horního a Dolního Sedla a Chotyně. Provoz je zatím zkušební, říká jednatel krajské společnosti Korit LK, o to Pospíšil.
6: Důvody jsou dva. Hlavním je, že ta oblast je přece taková složitější na identifikování těch přepravních potřeb. Očekáváme, že o to bude velký zájem. A tím druhým důvodem jsou uzavírky pozemních komunikací. To znamená, my se chystáme na nějakou optimalizaci, až skončí ty hlavní uzavírky v té oblasti, které přesáhnou i do příštího roku.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty porazili v Šancelize ve skupině o titul Jablonec 2-0 a snížili náskok vedoucí Slávie v tabulce na 8 bodů. Plzeň ve stejné skupině přehrála Hradec Králové 3-1. Východočechům chyběla řada zraněných opor v čele s reprezentačním záložníkem Vladimírem Daridou. Po utkání o tom mluvil trenér Hradce Králové David Horejš.
7: Nás to vlastně potkalo jednou v té sezóně, kdy vlastně to vyvrcholilo tím vypadnutím v tom poháru, kde jsme měli 7 lidí mimo, což máme i teď. Jo. Takže samozřejmě Pilář i Buren jsou do konce sezóny out. Tam jsou prostě svalové problémy, co se týče vlády Daridy. Tam bychom nechtěli riskovat.

0: Jedna opatrně kolem Brna ve směru do Prahy. Za sjezdem na Slatinu na kilometru 199 zastavilo nákladní auto. Řeší tam teď defekt na pneumatice. Dálnice D3 z Českých Budějovic do Rakouska je opět bezpečně průjezdná. Výstraha před autem v protisměru už neplatí. Na nehodu pozor na silnici 61 z Kladna do Buštěhradu a k dálnici D7. Na kruhovém objezdu u průmyslové zóny Dřín havarovalo osobní auto. Budou tam zasahovat záchranáři. Čekejte omezený průjezd a možné zdržení. A na silnici 55 z Hodonína do Strážnice se vyhněte překážce. Mezi Rohatcem a Sudoměřicemi leží na vozovce sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. A teď začíná ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, 5.05, 1. květnové pondělí, jsme tady pro vás ranní informační přehled, tak jako vždycky za celý tým ranního Radiožurnálu přejeme. Dobré ráno.

Pondělí 5.09, víkend podle představ. Povelčil se počasí, cyklistů a výletníků se také urodilo a možná i vy jste vyrazili třeba do zoologické zahrady, ovšem tam ne všechno můžete vidět. Ve dvoře Králové nad Labem totiž ukrývají třeba špičkově vybavenou laboratoř a kryobanku. Věnují se tam totiž záchraně ohrožených druhů a v areálu zoo je tak výzkumný institut ochrany genofondů,

0: do kterého vás zveme na prohlídku právě teď.
1: Výzkumný institut je jen pár kroků od hlavních tras, přesto se sem běžný návštěvník nikdy nepodívá.
2: Otvírám inkubátor, který nám slouží k udržování určité teploty, když zamrazujeme vzorky nebo dál zpracováváme vzorky.
1: Popisuje ředitel institutu Jaroslav Hajmy-Hyjánek. Vedle sterilizátorů tady nechybí třeba ani mikroskop za milion korun, vybavený kamerou a počítačem pro analýzu dat. Přicházím do kryocentra. Veterinářka Julie Lásková otevírá kontejner s tekutým dusíkem. Uvnitř je minus 198 stupňů Celsia. V mlze se schovávají vzorky spermatu antilop, buvolů anebo samce zebry. Genetický archiv doplňují tisíce ampulek s tkáněmi. Ty safari park sdílí s celou Evropou.
2: Neustále nás dotazují akademici, výzkumníci, jestli bychom jim mohli poskytnout tyhle tkáně za účelem genetického výzkumu.
1: Jenom pár metrů dál to vypadá spíš jako v technickém centru. Zabývají se tady zvířaty v přírodě, třeba zkoumáním jejich migrace. Nechybí dalekohledy, fotopasti, obojky pro slony nebo lvy a také vysílačky se solárními panely. Používají se třeba pro vzácné husice modrokřídlé.
3: O těch husicích se nic neví. Neví se početnost, neví se pohyby, neví se, jak se oddělují mláďata. My jsme byli teďka v Etiopii sčítat.
1: Popisuje vedoucí oddělení ekologie Michal Podhrázký. Zajímavosti ze safari parku Dvůr Králové nabídne tento týden v seriálu Každý všední den dopoledne. Václav Plecháček, Radiožurnál.

0: Ať už je cesta vaším cílem, nebo ať už má nějaký jiný cíl, jsme rádi, že jste na cestě s námi. Možná se bude hodit číslo do zelené vlny 800 553 553. Šťastnou cestu, pěkné pondělí a jdem se podívat, co se děje. Tady je Radiožurnál ve 4:06. A právě dnes se ráno začínají státní maturitní zkoušky, a to didaktickými testy z matematiky nebo angličtiny. A tak, jak se letošní maturanti chystali, to bude zajímat určitě i nás. A v ranním Radiožurnálu první reportáž po 17:30. Spojené státy dnes začnou podle prezidenta Trumpa doprovázet hormuzským průlivem lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. Jedná se o stovky plavidel, včetně tankerů s ropou a plynem. Írán už oznámil, že by to mohl považovat za porušení příměří, a my vše proto budeme sledovat.
1: Bude rozdílné počasí v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. V západní polovině našeho území čekáme už zataženo až oblačno, jen přechodně méně oblačnosti. Odpoledne a večer může i zapršet. Na východě naší republiky ale bude po celý den většinou polojasno, úplně beze srážek. Teploty dnes ještě vysoké. Nejčastěji se budou pohybovat mezi 22 a 27 stupni. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 18 stupňů. A foukat k tomu bude v Čechách většinou slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní vítr. Hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Přeje dobré pondělní ráno, teď máme 5 hodin a k tomu skoro 20 minut s vámi ranní radiožurnál. Zajímat nás po ránu bude určitě všechno, co se děje kolem nás doma i ve světě. Zelená vlna, počasí, pravidelné zprávy, no a také sport. Už je jisté, že na českých hokejových hrách dominovali Švédové, to vám připomeneme v našem vysílání ještě před 6 hodinou. No a za chvíli vyrazíme také do největších středočeských lázní, kde od roku 1908 léčí nemoci srdce, ale také cukrovku anebo pohybové ústrojí. Nabízejí wellness, víkendové služby anebo třeba i seniorské pobyty. A teď také jednu pozoruhodnou podívanou. Dominantu lázeňského parku v Poděbradech totiž začali opravovat dělníci. Do památkově chráněné kopule libenského kolonády začalo totiž intenzivně zatékat. Izolace téměř 1300 skleněných čoček je totiž 20 let stará.
1: Přímo u libenského kolonády v Poděbradském parku potkávám paní Jindru. Ta se těší na výsledek rekonstrukce.
2: Zaprvé byla potřeba, určitě, a jako fandím tomu a těším se na ní, až teda to bude hotový.
1: Kolem památkově chráněné budovy stojí lešení a na střeše pracuje majitel stavební firmy Lubomír Najbrt.
3: Momentálně provádíme očištění kopule od hrubých nečistot tlakem 400 atmosfér.
1: Vyčistit se musí i samotné skleněné čočky tak, aby dovnitř kolonády lépe pronikalo světlo.
3: Než se začnou vyndávat čočky, tak dojde k celému zastřešení kopule, aby zbytečně do ty konstrukce nepršelo.
1: Dělníci potom vyndají všech 1261 kulatých sklíček. Pro případ, že se některé z nich rozbije, je v zásobě 500 náhradních.
3: Samozřejmě se musí přidělat i lůžka čoček, který se musí usadit výškově tak, aby čočky nepřesahovaly konstrukci.
1: Dodává Lubomír Najbrt. Práce by měly být hotové do konce září, říká mluvčí Poděbrad Klára Zubíková.
4: Samozřejmě vzhledem k tomu, že je to dominanta parku, budeme se snažit, aby ten termín byl dodržen nebo naopak zkrácen.
1: Na přípravě rekonstrukce město spolupracovalo s památkáři. Kopulí do objektu zatékalo a ničil se tak vnitřek budovy.
4: Oprava byla dlouho plánovaná, musely být dělané nějaké sondy, které prokázaly, že skutečně těmi skleněnými čočkami tam zatéká.
1: Uvnitř kolonády vyvírá boček, jeden z nejstarších místních pramenů. Ten bude po dobu oprav uzavřený.
4: Návštěvníci si budou moci natočit Poděbradku jednak v napravenu Eliška a nebo potom na Rígrově náměstí.
1: Za celkovou opravu památky zaplatí město 3,5 milionu korun. Z Poděbrad Alena Junová, Radiožurnál.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Tady je radiožurnál půl šesté. A se zprávami Pavel Prouza.
5: Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem, uvedl to generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Plocha požáru je odhadem lehce pod 100 hektary. Dnes dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. V Národním parku zasahuje od soboty okolo 400 hasičů. Vláda projedná návrh zákona o elektronické evidenci tržeb, ta by se měla vrátit od příštího roku. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO má být takzvaná EET 2.0 jednodušší a míň administrativně náročná a má přinést do rozpočtu přes 14 miliard korun ročně. Opozice ale tyto odhady zpochybňuje. Spojené státy odpověděly na íránský návrh mírového plánu, informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na íránská státní média. Obsah odpovědi není zatím známý. Komunikaci mezi oběma zeměmi zprostředkovává Pákistán. Írán uvedl, že teď americkou odpověď vyhodnocuje. Americký prezident Donald Trump se k íránskému návrhu vyjádřil skepticky.
2: Sport.
5: Velkou cenu Miami mistrovství světa vozů Formule 1 vyhrál po startu z prvního místa Ital Kimi Antonelli. Po třetím vítězství v hlavním závodě za sebou vede pořadí jezdců o 20 bodů před týmovým kolegou z Mercedesu Britem Russellem. Nastupních vítězů doplnili Antonelliho v Miami piloti McLarenu, druhý Brit Norris a třetí Australan Piastri.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na Pražském okruhu a překážka v Liberci. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště pracují silničáři u sjezdu na Plzeň. Na 22. kilometru noční oprava vozovky v pravém pruhu. Končit by měli za půl hodiny. Zatím se projíždí pouze levým pruhem a už je tam i krátká kolona od sjezdu na Ořech. Na silnici 35 buďte opatrní na výjezdu z Liberce směr Chrastava. Kousek za sjezdem na Friedland leží na vozovce sražená zvěř a vybočuje se. A ještě Kladno, na příjezdu do Kladna z Prahy po silnici 61 dejte pozor u průmyslové zóny. Za kruhovým objezdem se srazila dvě auta. Projíždí se plynule, je slabý provoz. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Aktuálně je na západě našeho území oblačno až zataženo, ve středních Čechách ještě místy polojasno a na východě naší republiky stále úplně jasné nebe. Teploty se pohybují od 15 stupňů ve Frýdlantu, v Ústí nad Labem nebo také v jihomoravských Diákovicích až po minus 1,5 stupně na šumavské Kvildě Perle a podobně je na tom i Březník na Šumavě. Přes den pak bude také rozdělené počasí, v Čechách už hodně oblačnosti s občasnými dešťovými přeháňkami, za dnešek by v oblastech, kde zaprší, mělo spadnout maximálně 5 mm deště. Na Moravě a ve Slezsku se dnešní den obejde úplně bez dešťových kapek a nebe zůstane ještě většinou polojasné. Také teploty budou stále podobné těm víkendovým. Těšit se můžeme na 22 až 27 stupňů. Na horách 1000 metrech nad mořem naměříme kolem 18 stupňů Celsia. A foukat k tomu bude slabý nebo mírný jižní vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
8: Dobré ráno, Marcela Hálová, 5:33 k tomu. V těchto chvílích dost možná vstávají desítky tisíc středoškolských studentů, možná s lehkým žaludečním neklidem. Právě dnes totiž začínají maturity. Nejdřív budou psát testy, kteří si vybrali matematiku. Odpoledne pak písemná zkouška čeká maturanty z angličtiny. No a nás čeká, že i tohle dnes budeme určitě sledovat.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 7 minut po půl šesté s vámi pondělní ranní radiožurnál. Takové asi desítky minut zbývají do startu letošních maturitních zkoušek. Ty začnou v 8 hodin ráno didaktickými testy z matematiky. Odpoledne pak budou navazovat testy z angličtiny. No, bez alespoň lehké nervozity studentů a samozřejmě i rodičů se to prostě neobejde. Náš reportér vyrazil na jedno z pardubických gymnázií a zjišťoval, jak se tam studenti na maturity chystali.
1: Nějak se kvůli tomu nestresuju a věřím, že jsem se na to učila dost.
2: Didaktické maturitní testy čekají i studentku pardubického gymnázia Dašická Katerinu Burkovou, dívku z ukrajinské rodiny válečných uprchlíků.
1: Obávám se asi takových věcí, jako třeba určení větních členů nebo podobní detaily, které nejsou tak jako pochopitelné pro někoho, kdo ten jazyk teprve si učí.
2: Káťa si jako druhý povinně volitelný předmět vybrala angličtinu. V matematice se podle svých vlastních slov necítí silná. Naopak její spolužačce Ele Drašerové matematika problémy nedělá.
3: Matematika, protože mi jde, baví mě a asi ji budu i studovat.
2: Podle ředitele pardubického gymnázia Dašická Luďka Buriana si maturitní zkoušku z matematiky vybrala necelá polovina studentů.
4: V letošním roce máme těch matematiků o něco více, než jsme měli v minulých letech, což je potěšitelné.
2: Data organizace CERMAT, která státní maturity pořádá, ale ukazují, že celostátní trend je opačný. Posledních 5 let se podíl maturujících z matematiky pohybuje mezi 17% a 19%. Před 10 lety to bylo 27%.
5: Matematika patří mezi předměty, které žáci vnímají jako méně oblíbené a náročnější. Ten trend se samozřejmě promítá i do volby maturitního předmětu.
2: Vysvětluje ředitelka CERMATu Barbora Rosulková. Výsledky didaktických testů se studenti dozvědí nejpozději 16. května. Následně čekají zkoušky ústní. Ondřej Wolf, Radiožurnál.

0: Přejeme dobré ráno, pondělí 4. května. Vyčasí se až 27 stupňů, slunečno bude, no a s tím souvisí také nebezpečí vzniku dalších požárů. Přes víkend jich bylo hned několik a ten v Českém Švýcarsku stále ještě krotí hasiči. I tam se dnes opakovaně vydáme. Teď ale přidáme příběh 40. Roberta z Kolína. Ten se svojí dodávkou brázdí Ukrajinu křížem krážem. S humanitární pomocí jel už 70krát. Nevýjíždí ovšem z Česka, ale ze západní Ukrajiny, kam se před 9 lety přiženil a kde vychovává 3 děti. My jsme ho zastihli, když vyložil část nákladu v malé vesnici u Černobylu.
1: Já jsem pracoval 4 roky v Německu a když to vypuklo, tak moje žena nechtěla jít do Německa ani do Čech a můj švagr šel od 2. dne jako dobrovolník na zbrojní síly Ukrajiny a já jako chlap bych se cítil méně cenný.
2: Takže od té doby začal vozit Robert pomoc po celé Ukrajině.
1: Dá se říct od května 2022.
3: Mm. Dobre.
1: My to máme tak krásně namixovaný, že něco vozíme pro vojáky, převážnou část vozíme pro civilisty, pro zvířata, evakuujeme lidi, zvířata, co je potřeba.
2: Robert založil organizaci, která se jmenuje Od srdce k rukám, sídlí v Ostravě, takže tam máte jako základnu.
1: Moje identita je asi taková, že mi říkají, že jsem český Ukrajinec.
2: Robert většinou rozváží humanitární pomoc sám, tentokrát si sebou vzal Andreje, podle kterého pro ty místní lidi je důležité, že přijde někdo, kdo vlastně není Ukrajinec, že jim někdo pomáhá, že se na ně nezapomíná.
4: Já думаю, людям особливо приємно, тому що
5: Лідер сам раді головне в відлеглих областях, а того все ціниме.
4: Важливо і хвилююче, я думаю, для людей. Тому ми дуже цінуємо.
1: Пенізе доставляємо від простих людей, від церкви, переважно в Чеську, але є самозрівні українці, які нам допомагають і тоді. Jinak by to nešlo praktikovat.
6: A ještě raz zrobuje, no.
7: Ještě raz zrobuje.
2: Nás očuchává u toho pes místní potulný.
7: Tatiánko, pojďme.
2: Poté, co Robert vyloží tu pomoc tady v té vesnici blízko běloruské hranice, pokračuje do Charkova a potom do Dnipra.
1: Tam můj 70. výjezd skončí. Na západní Ukrajinu budu 2-3 dny s rodinou a mám dalších 14 dnů na to naplnit auto, pár besed v církvích a v kulturních domech, aby jsme mohli pomáhat dál.
8: Dobře, děkuji.
9: Vám děkuji.
8: Všeho nejkrajšího. Sláva Ukrajině.
2: Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 6:15. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se včera v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Babiš poté řekl, že mírové rozhovory k ukončení války na Ukrajině by mohly zprostředkovat Turecko anebo středoazijské státy. A my v Arménii máme reportéra Jiřího Kordíka. Přihlásí se do vysílání po 6. hodině. A ještě jedno upozornění pro řidiče. Oprava třídy Československé armády na vnitřním silničním okruhu Hradce Králové omezí od dneška dopravu v centru města. Práce tam skončí až zhruba za 1/4 roku a teď se s dopravními novinkami z celého Česka přihlásí aktuálně Zelená vlna a naši dopravní zpravodajové.
10: Omezení na Pražském okruhu a kolony u Brna. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se pomalu začíná rozjíždět kolona před sjezdem na Plzeň. Na 22. kilometru silničáři uklízejí kužely, ruší noční omezení a za chvilku se pojede 2 pruhy. Kolona aktuálně od sjezdu k Barandovu a bude se rozjíždět. U Brna už houstne provoz. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova zpomalíte za sjezdem na Slavkov na 209. kilometru. A začíná se ucpávat i silnice 43 ze Svitav do Brna, a to před Lipůvkou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
11: Zvlněná studená fronta postupuje zatím přes Německo, zvolna směrem k východu, proto se začne počasí i u nás pozvolna proměňovat. V Čechách už dnes bude hodně mraku, většinou oblačno až zataženo a také se v těchto místech objeví spíše výjimečně dešťové přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se ale ještě můžete těšit na slunečné počasí s polojasným nebem, ze kterého dnes ještě nezaprší. Teploty od 22 do 27 stupňů a poměrně teplo bude i v těch nejvyšších horských partiích. Tam se bude odpoledne teplota pohybovat kolem 18 stupňů. Pocitovou teplotu nebude snižovat ani vítr, foukat totiž bude v Čechách jen slabě, na Moravě a ve Slezsku pak mírně od jihu. Krásný den.
12: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál v 5.50 s vámi. Užíme, že útočník Radek Faxa z Dallasu zámořské NHL nedostal svolení klubu připojit se k hokejové reprezentaci, která se připravuje na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kouči národního týmu Radimu Rulíkovi se omluvili, ale i další forwardi Matěj Stránský a Filip Zadina z Davosu. Zástupci reprezentace o tom informovali na tiskové konferenci v Českých Budějovicích bezprostředně po skončení českých her. Tam, jak už víme, česká hokejová reprezentace v závěrečném utkání prohrála se Švýcarskem 0-1 po samostatných nájezdech. Trenér hokejistů Radim Rulík pak oznámil nominaci na švédské hry, které jsou poslední prověrkou před mistrovstvím světa. A jsou v ní i nová jména.
1: 7 jiných hokejistů, kteří nebyli v Českých Budějovicích, ale poletí už v úterý do Švédska. Jsou mezi nimi i obránci Floridy, Alšer a Hovorka. Radim Rulík vysvětlil, proč se rozhodl právě pro tato jména.
2: Kdyby nevypadli v playoffu, tak by k dispozici nebyli. A jsou to hráči, kteří samozřejmě už jsme v nějakým způsobem, hlavně Mikuláše Hovorku, měli, než šel na farmu. Marek Alšer, zase s tím jsme měli zkušenost z 20, takže oba dva známe. Pokud máme šanci na to ty hráče dosáhnout, tak určitě jim dáme šanci zabojovat o mistrovství světa.
1: Podle manažera české reprezentace Jiřího Šlégra byla komunikace právě s těmito dvěma hráči a Floridou rychlá a konstruktivní.
3: My se nesetkali s žádným problémem, a naopak generální manažer Floridy Panthers byl velice rád, že zveme.
1: Stejně jako Jiří Šlégr pozval Radka Faxu, tam je výsledek jednání opačný.
3: Radek Faxa mi napsal v noci SMS-ku, že bohužel musí na magnetickou rezonanci s nějakým zraněním a že se může stát, že ještě bude mít nějakou operaci. Takže manažer mu řekl, že ho pro mistrovství světa neuvolní.
1: Trenér Rulík do Švédska nebere Romana Červenku.
2: Komunikace s ním je. Je to hráč, který ho nemusíme zkoušet. A pokud ho zařadíme, tak ho zařadíme do nominace přímo na mistrovství světa.
1: To též platí o Lukáši Sedlákovi.
2: To je úplně ten samý případ, kdy je úplně ta samá situace.
1: Na švédských hrách se český tým představí od čtvrtka do neděle. Soupeři budou stejní, tedy Finsko, Švédsko a Švýcarsko. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál. It's a

0: Antivirus.
1: Pořad Radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad Radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 5:15. Radiožurnál je 6 hodin. A se zprávami je tu Pavel Prouza.
1: Hasiči zmenšují plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko. Spojené státy začnou doprovázet lodě uvízlé v Perském zálivu. Volejbalisté LVÚ Praha porazili Karlovarsko a finále extraligy rozhodne až pátý zápas. Kamion havaroval na D1 na 150. kilometru směrem do Prahy. V Čechách bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, výjimečně přehánky. Na Moravě polojasno bez srážek. Teploty do 27 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: V Národním parku České Švýcarsko se hasičům daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Ten teď zabírá plochu menší než kilometr čtvereční. Už třetí den se ho snaží zlikvidovat přes 400 hasičů. České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
3: V tuto chvíli už jsme lehce pod 100 hektary, ale v žádném případě ještě nemáme a nemůžeme nahlásit lokalizaci, což předpokládám, že pokud se nám všechno podaří, že bychom mohli zvládnout do večera.
1: Dnes dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Ty budou podle Vlčka zasahovat do soumraku a v noci budou hasiči pracovat na tom, aby se oheň nerozšiřoval. Hoří taky les u obce Rusava na Kroměřížsku. Zasahuje tam 17 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Platí třetí stupeň požárního poplachu ze 4. Odhad zasažené plochy je asi 2,5 hektaru. Podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka hoří mladý smíšený les a požár ještě není lokalizovaný. Vodu na místo požár musí dopravovat kyvadlově. Spojené státy začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které uvízly v Perském zálivu. Oznámil to americký prezident Donald Trump, podle kterého tím jeho země reaguje na žádosti o pomoc z celého světa. Nabídka se týká plavidel ze zemí, které nejsou nijak zapojené do stávající americko-íránské války. Spojené státy by s eskortováním lodí měly podle Trumpa začít už dnes. Americké velitelství CENTCOM oznámilo, že na to vyčlení letadla a lodě. Trump řekl, že jde o humanitární operaci, díky které se budou moct námořní společnosti znovu svobodně věnovat svým obchodům. Írán v reakci na to uvedl, že by to mohl považovat za porušení příměří. Pro zhruba 89 tisíc studentů dnes začíná maturita. Čekají je didaktické testy společné pro všechny střední školy. Státní část maturity zajišťuje organizace CERMAT. Dopoledne žáky čeká test z matematiky, odpoledne pak z anglického jazyka. Ke zkoušce z matematiky se letos přihlásilo zhruba 15 tisíc studentů. Ke zkoušce z angličtiny přibližně 67,5, říká ředitelka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
4: Jak je známo, tak nejobtížnější nebo nejtěžší bývá pro žáky test z matematiky, také ho píše méně žáků než cizí jazyk, což ale není případ u nás. U nás většina žáků píše test z matematiky a cizí jazyk si nahrazují mezinárodním certifikátem.
5: Sport. Volejbalisté Karlovarska prohráli na palubovce LVÚ Praha 1-3 na sety a finále extraligy je tak vyrovnané 2-2 na utkání. O mistrovi rozhodne až pátý zápas. Karlovarsko může těšit, že poprvé ve finálové sérii získalo na hřišti soupeře alespoň set. Čím to bylo, říká blokař Západočechů Antonín Klimeš.
6: My vidíme, že když se dostaneme nad Pražáky, tak oni taky nejsou bůhvíjací. Musíme je dostat pod sebe a potom je tam udržet a nepolevit.
5: Rozhodující pátý zápas se bude hrát v úterý v Karlových Varech. Fotbalisté Sparty porazili v prvním kole nadstavby šance ligy Jablonec 2-0. Ve skupině o titul dál Plzeň zvítězila nad Hradcem Králové 3-1. Ve skupině o udržení remizovali Teplice se Slováckem 1-1. A v soutěži se tak zachrání Zlín a Mladá Boleslav.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 u Velkého Meziříčí a kolony v Praze u letiště. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na osovou býtýšku. Na kilometru 149,5 havaroval kamion a skončil na boku v příkopu. V podstavném pruhu stojí auta po

0: teď taky na Kutnohorské v Mukařově po pojíždění směrem na Prahu. Je tam na výjezdu z Mukařova omezení oprava vozovky a korona se táhne z Louňovic. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večere výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno beze srážek. Teploty 22 až 27 stupňů, na horách kolem 18. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
3: Hezké ráno, milí posluchači, zdravíme vás ze studia Radiožurnálu Sport v pondělí 4. května společně s Kristiánem Švedou.
4: Krásné ráno.
3: Kristiáne, tak vstupujeme do prvního toho plného květnového týdne, počasí je krásné. Jaký je náš program? Máme to nabité, viď?
4: Máme to opravdu nabité a budeme se věnovat sporty napříč od fotbalu přes hokeje. Budeme se bavit taky o tom, že volejbalisté, jak jste ostatně slyšeli, ve zprávách Pražských Lvů dokázali porazit Karlovarsko, takže finále extra je srovnané. Včera se povedlo i plzeňským házenkářům srovnat extraligové finále, takže o tom, kdo bude mistrem, rozhodne až páté utkání. Do toho jedna obrovská přestřelka v hokejové NHL, jedno naopak velmi gólově chudé utkání, ale o to se postaral gólman Jakub Dobeš, který předvedl několik zákroků a stal se první hvězdou zápasu, takže opravdu si myslím, že to bude nabité, krásné a budeme si povídat třeba s Janem Morávkem o postupu Schalke zpátky do Bundesligy nebo s Tomášem Richterem o Formule 1.
3: Budeme taky soutěžit v 8.50 a pak pozor, také v desíce Pavla Horváta a tam jsou lístky exkluzivní. Budeme hrát o dva lístky na derby S, po kterém se může v Edenu slavit mistrovský titul Pražské Slávie. Ale to až po 10. do té doby spousta času, takže věřím, že nás budete poslouchat a ladit se na ten nový pracovní týden. My vás snad budeme bavit, informovat, mějte se dobře a příjemný poslech.
4: Krásný vstup do nového dne.
1: Radiožurnál Sport a Jan Pěruška.

0: Jak naznačoval Kristian Švěda, tak máme na programu taky hokejovou NHL. Jeden zápas s málo góly, druhý zápas s mnoho góly. Tak začneme asi tím prvním méně gólovým, protože ten ještě byl v rámci toho prvního kola.
1: Ano, bylo to první kolo playoff NHL a bylo to rozhodující utkání, byl to zápas číslo 7 mezi Montrealem a Tampou Bay Lightning a v brance právě Montrealu chytá český golman Jakub Dobeš, který se obrovskou měrou podílel právě na výhře 2-1 na ledě Tampy. No a postaral se i díky 28 zákrokům o to, že Montreal nakonec zvítězil 2-1 a prošel tedy do druhého kola playoff NHL. Když jsem zmiňoval ty střely na branku, tak Tampa Bay právě 29 střeleckých pokusů, takže Jakub Dobeš 28 zákroků. No a Montrealu na dva góly stačilo 9 střel na branku.
0: Tam je neuvěřitelná pasáž, protože ve druhé třetině vůbec nevystřelili na bránu a to bylo 26 minut a 55 sekund, kdy se jim to nepovedlo v tom zápase, takže někdy od konce první třetiny do třeba třetí minuty třetí třetiny.
1: Ano, kroutíme tady s Janem Piduškou nad tím hlavou, na druhou stranu kroutit hlavou budete asi i vy posluchači, protože když vám řekneme výsledek druhého kola prvního zápasu mezi Kolorádem a Minnesotou, tak je taky neuvěřitelný. Colorado i s českým útočníkem Martinem Nečasem porazilo Minnesotu 9-6.
0: Ještě o jeden gol víc než při tom památném fotbalovém utkání Zlín Mladá Boleslav, poslední utkání Pavla Vrby v nejvyšší soutěži, to bylo 5-9, tady 9-6.
1: Ano, ano. A Martin Nečas byl vyhlášený třetí hvězdou utkání, 3 asistence si připsal, gol nedal, ale 3 asistence samozřejmě, to je už slušný počin, ještě připomenu, že Jakub Dobeš byl první hvězdou utkání, právě díky tomu, jak Montreal dotáhl na ledě Tampa Bay k tomu vítězství.
0: Takže dobré zprávy, které se týkají českých hokejistů, vlastně můžeme k tomu připojit jenom aktuality, které jsou spojené s hokejovou repre, budeme to probírat s Martinem Procházkou taky v průběhu dnešního rána. Nicméně asi ti, kteří určitě nepojedou na mistrovství světa, mezi ně zatím nepočítáme například Davida Pastrňáka, tam se ještě vyčkává.
1: Ano, Jiří Šlégr, generální manažer reprezentací, zmiňoval, že jsou v kontaktu s českým útočníkem, nicméně čekají na zdravotní prohlídku, navíc David Pastrňák po narození dalšího potomka se předpokládalo, jestli nebude chtít zůstat ve Spojených státech amerických, takže vypadá to, že by David Pastrňák, on vždy zmiňoval, že reprezentace samozřejmě je hlavní, na druhou stranu teď byly olympijské hry a NHL, Boston skončil v prvním kole, David Pastrňák táhnul Bruins, byl nejproduktivnějším hokejistou, takže uvidíme, jak to celé dopadne. Česká reprezentace se po teď hokejových hrách, které byly v Českých Budějovicích, přesouvá do Švédska a poté tedy mistrovství světa.
0: Těšíme se na něj, no už za nějakých 12 dnů, tak doufám, že vy taky.
1: Ano.

0: Tohle byl Bruno Mars v našem vysílání v 6 hodin 17 minut. Přejeme dobré ráno vám posluchačům, kteří si nás naladili právě teď. Ještě jsme neříkali to, že už známe druhého mistra v těch pěti nejprestižnějších evropských fotbalových soutěžích po Bayernu. Je to Inter Milan, který ovládl Serie A. Nicméně, když to stáhneme teď do českého prostoru, tak českého mistra ve fotbale neznáme, ale to platí i o volejbalové mužské extralize.
1: Lvi Praha dokázali vyrovnat na 2-2 finálovou sérii volejbalové extraligy proti Karlovarsku na palubovce své pražské. Porazili Západočechy 3-1 na sety, to znamená na zápasy srovnáno 2-2. No a o postupujícím tedy rozhodne až to páté utkání.
0: A vlastně často se zmiňuje ten faktor domácího prostředí, což je zatím určující, protože každý z těch dvou finalistů vyhrál dva zápasy a oba na domácí palubovce, takže se bude rozhodovat v úterý v Karlových Varech a vy teď uslyšíte, jak to včera vypadalo podáním Karla Schambergera.
2: Jsou krásný, jsem rád, že jsme si tu sezónu ještě prodloužili o pár dní a jsem hrozně rád, že přišlo tolik fanoušků a že jsme se jim odvděčili vítězstvím, což patří velký dík hlavně jim.
3: Popisovalo bezprostředně po zápase pocity libero vítězných Pražanů Milan Moník, zatímco fanoušci na tribunách stále slavili. Ve finálové sérii mezi Pražany a Karlovarskem zatím platí, že vyhrává pouze domácí mužstvo. Čím to je, říká blokař Západočechů Antonín Klimeš.
4: Tou halou, jak jsou na ní zvyklí všichni, my doma, Pražáci taky doma, lepší servis, orientace v té hale a celkově.
5: Tak ve Varech se hraje těžko, tady teďka, jak je plná hala, tak je to super a myslím si, že to dělá hodně a musíme to prolomit.
3: Navázal na Klimeše jeho soupeř, univerzál pražských Lvů David Kolátor. Toho doplňuje spoluhráč Milan Moník.
2: Jsme zvyklí na ty domácí haly a jsme odvážnější na servisu, líp to lepí, takže tohle je určitě samozřejmě domácí hala. Ale teď už oba dva týmy musí, takže teď se uvidí, kdo má pevný nervy.
3: Jak říká Moník, za stavu 2-2 na zápasy rozhodne až úterní páté utkání v Karlových Varech. Výhodu domácího prostředí bude mít tedy Karlovarsko, i když fanoušci Lvů budou chtít fanouškovskou převahu zmírnit nebo dokonce přehlušit. Do lázeňského města vypraví speciální výjezdní autobus a to může dost pomoct, říká Moník.
2: Pomohli nám semifinále Budějící, kam jich sice přišlo méně než dnes, ale udělali takovou atmosféru, jak domácí hale. Takže já věřím a samozřejmě doufejme, že se jim odvděčíme.
3: Finálovou sérii extraligy rozhodne pátý zápas stejně jako před rokem. Tehdy proti sobě ve finále stály taky Lvi a Karlovarsko. V posledním duelu hráli doma Pražané a slavili titul. Co by kromě domácího prostředí mohlo rozhodnout tentokrát, popisují zástupci obou táborů.
4: Zase se známe ty týmy, takže už nic moc nás překvapit nemůže.
5: Se může rozhodnout náš výkon. Myslím si, že oba dva týmy to chtějí srovnatelně a maličkosti rozhodnou.
3: Doplnil hráče Karlovarska Antonína Klimeše volejbalista Lvů Praha David Kolátor. Rozhodující pátý zápas se bude hrát v Karlových Varech v úterý od 18 hodin a na radiožurnálu Sport ho můžete poslouchat živě. Z Prahy Karel Schamberger, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalová šance liga nabídla v neděli 3. května 3 duely. Jeden z nich se hrál ve skupině o záchranu, byl to hned ten na úvod programu a hrál se v Teplicích, kde remizovalo Slovácko 1-1.
1: Líbil se mi gól Daniela Marečka, to byla opravdu pumelice v 15. minutě spoza pokutového území, napřáhl a z první se trefil na vzdálenější tyč takovou přízemní ránou. Pěkný gól, takže Teplice vedli 1-0, nicméně těsně před koncem, respektive 11 minut před koncem, Slovácko vyrovnalo.
0: No a Skláře musí teda varovat ten výkon ve druhé půli, kdy mi přišlo, že úplně odešli, prý si hráči stěžovali na únavu, ale nevím, jak se to vysvětlit, když hrajete o boj, o záchranu a vlastně takhle podáte výkon doma. Každopádně 6 bodů náskok na baráž pro Teplice, to je zásadní, 4 kola před koncem, Slovácko je o bod před Ostravou a poslední Duklou, respektive pak by se to mohlo prohodit mezi Duklou a Ostravou po posledním kole, pokud by tam byla ta rovnost. Každopádně to je ještě daleko, pojďme do skupiny o titul.
1: Začneme Viktorií Plzeň, která porazila Hradec Králové 3-1 ve skupině o titul. Sice Východočeši vedli díky brance Mihálika, ale Ladra, Vyšinský a Dvech skóre otočili 3-1. Ještě, omlouvám se, Lukáš Červ napřehoval ve druhé půli k takové, řekl bych, taky velmi pohledné ráně spoza pokutového území a napálil břevno. Takže i to byl atraktivní duel, ale předpokládám, že nejvíc posluchačů bude zajímat ten, o kterém se budeme bavit teď. Sparta Praha Jablonec, nakonec 2-0, góly dali Kuchta a Rahmány. Rahmány mu navíc Kuchta tu branku připravil, byla to před pokutovým územím, na jeden dotek přihrával nejprve Rahmány Kuchtovi, ten mu namazal a už se nemýlil v zakončení. Nicméně dvě červené karty.
0: Jasně, Sparta tím pádem, že vyhrála, vlastně odálela ještě oslavy Slávie a i případně potom příštím týdnu v neděli, nebo potom aktuální týdnu v neděli, když se hraje derby, pokud by Slávia nedokázala zvítězit nad Spartou doma, tak ještě ten titul nebude mít, ale je tam 8 bodů rozdíl, takže už to je relativně na snadě. Ty červené karty.
1: Ano, tak můžeme začít Jabloneckou, abychom to vzali chronologicky. Nejprve Eduard Sobol, tento ukrajinský obránce, v 10. minutě první žlutá karta, 43. druhá žlutá karta, no a Jablonec už do kabin šel v 10.
0: Sobol dostal vlastně tu druhou žlutou za to, že skluzoval Kadeřábka, když Kadeřábek odehrál míč, on ho Sobol taky trefil ten míč a pak trefil soupeře. Říkám to pro kontext toho, že v 55. Mansverk se střelil z Orvana, když trefil také první balon, ale pak zcela prostě setnul svého soupeře a pro mě úplně nepochopitelně dostal pouze žlutou kartu.
1: Mně to přišlo velmi podobně, jak to vidíš ty, Jene, protože to byl taky víceméně hrubý zákrok a Mansfer, který vyvázal jen se žlutou kartou.
0: Ano, no a pak si 13-sekundové debitové cameo střihnul jistý Luis Azaka, Spartan, který
1: český
0: přišel...
1: mládežnický reprezentant s nigerijskými kořeny, který na plochu přišel v 78. minutě a byť nastoupil, řekl bych ambiciozně, tak jen přeběhl šířku hřiště, vlastně od střídaček k té protilehlé tribuně, tak... velmi ostrý zákrok, který skončil červenou kartou.
0: No byl to klasický takový ten šlapák, který dnes vídáme, ani ne vlastně na chodidlo nebo na nárt, ale prostě přímo do...
1: Na holeň v podstatě, holeň. No, nebo...
0: Takže jednoznačná červená karta a tady vám pouštíme ohlas trenéra Sparty Briana Priského. Jak to věděl on?
2: Řekl jsem mu, že je mi to za něj líto. Neřekl bych, že byl přemotivovaný nebo tak něco. Podle mě je to přísná červená karta. Když ty záběry budete zastavovat, tak to v jednom momentu vypadá úplně jinak než v reálu. A taky se projevilo, že 10 hráčů Jablonce na hřišti a celá lavička najednou začne křičet, že to má být červená karta.
0: No to jsou slova trenéra pražské Sparty Briana Priského, které myslím ještě budou vzbuzovat pozornost i tím kontextem, že lavička Jablonce prý začne řvát. No, a podle pana Priského to asi dělá teda pouze lavička Jablonce.
1: Přijde mi to takové, sobecké nebo možná trochu pokrytecké, protože často ty emoce jsou velmi vášnivé.
0: Ano, lavičky ve fotbalové lize se projevují často velmi hlasitě, myslím, že to platí i o té spartianské a o vyloučení Azaky můžeme mluvit spíš pak v kontextu toho, že Spartani podrželi svého mladíka a jak Priske, tak i zraněný Haraslín, tak i další hráči ho podpořili hned po tom vyloučení.
1: On měl svěšenou hlavu, objímali ho, takže...
0: Každopádně Sparta vyhrála na Biloncem 2-0 a v lize ztrácí na vedoucí Slávy 8 bodů, 4 kola před koncem ligy.
3: Dobré ráno, 6:30. Posloucháte zprávy a Pavla Proužu.
4: Dnes skončí lhůta pro podání elektronického daňového přiznání. Za loňský rok lidé ho můžou odeslat přes portál Moje daně nebo datovou schránkou a zároveň musí daň zaplatit. Při zpoždění delším než 5 pracovních dnů začnou nabíhat pokuty. Ty můžou dosáhnout až 5% z vyměřené daně. Pražský městský soud se bude znovu zabývat kauzou Čapí hnízdo. Jednat bude pouze o europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO, která čelí obžalobě z dotačního podvodu. Stíhání šéfa ANO Andreje Babiše je přerušené kvůli jeho poslanecké imunitě. Případ se týká 50-milionové dotace na farmu ve středních Čechách. Babiš i Naďová vinu dlouhodobě odmítají. Británie by se mohla připojit k unijní půjčce Ukrajině v hodnotě přepočtu téměř 2,25 bilionu korun. Informovala o tom britská vláda s tím, že záměr dnes premiér Keir Starmer oficiálně představí na summitu Evropského politického společenství v Jerevanu. Půjčka by měla do velké míry pokrýt ukrajinské výdaje na obranu proti ruské agresi. Sport. Hokejový brankář Jakub Dobeš postoupil s Montrealem do druhého kola play-off NHL. V rozhodujícím 7. zápase úvodního kola na ledě Tampy kryl český gólman 28 střel soupeře a vychytal výhru 2-1. Do souboje o postup do finále západní konference vstoupilo Colorado výhrou 9-6 nad Minnesotou. Martin Nečas k vítězství přispěl 3 asistencemi.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Brna, v Praze omezení. Na dálnici D1 čekejte kolony směrem na Prahu. Nejdříve na příjezdu do Brna z Vyškova. To je ranní fronta před Rohlenkou, zatím asi na 15 minut od 212. kilometru. Pak ještě nehoda na D1 před Velkým Meziříčím směrem do Prahy. Na kilometru 149,5 sjel kamion a převrátil se do příkopu. Na místě pracují hasiči, projíždí se pouze levým pruhem a zdržíte se zatím chvilku 5 minut v koloně. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova hlásíte kolony. Je tam před sjezdem na evropskou zúžení zavřený jeden pruh a kolona je dlouhá. Zdržíte se asi 20 minut od sjezdu na Kněževes. Pozor, pokud byste to chtěli objet z Kladna na Prahu, raději po karlovarské dálnici, tak ve Velkém Přítočnu je zavřená hlavní silnice před kruhovým objezdem a velmi ucpaná je tam i objížďka kolem Lega. Kolony hlásíte i na Kutnohorské silnici v Mukařově směrem do Prahy. Vy tam opravují vozovku, jede se Kivadlově. Zdržíte se směrem na Prahu asi 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: O víkendu roztáhla poslední souvislá sněhová pokrývka na našem území. Sníh tak zmizel z našich hor podle meteorologů výrazně dříve, než bývá zvykem. Ještě v sobotu bylo na Krkonošské Černé hoře 7 cm sněhu. V neděli už nic. Sníh se tam držel přesně od Vánoc, tedy 130 dnů. Na sněhové vločky si tedy budeme muset počkat na našem území do další zimy. Dnes nás čeká maximálně dešťová přehánka, spíše v západní polovině našeho území, kde bude zatažené až oblačné nebe. Na Moravě a ve Slezsku čekáme polojasno bez srážek. Teploty dnes od 22 do 27 stupňů. Zítra už bude v Čechách srážek víc, ze zataženého až oblačného nebe bude postupně v západní polovině Čech pršet častěji a také se objeví bouřky, ve kterých může ojediněle spadnout i 20 mm deště. Na Moravě a ve Slezsku bude i zítra zpočátku ještě polojasno, až večer se obloha trochu zatáhne, i tam místy zaprší. Ve východní polovině našeho území ale bude oproti dnešku větrno. Připravit se musíme na čerstvý vítr z jižních směrů, který bude mít nárazy o rychlosti až kolem 55 km v hodině. To byly zprávy.
5: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Hezké ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport, 6 hodin 37 minut, jsme tu s Kristiánem Švedou a můžeme zmínit to, že vlastně před několika hodinami se dojela velká cena Miami ve Formule 1. Jak dopadla?
1: Dopadla tak, že Ital Kimi Antonelli dominuje zatím šampionátu mistrovství světa Formule 1, protože zvítězil právě i v Miami. Ovládl třetí závod v této sezóně ze 4 a navíc po třetí zvítězil, když startoval z pole position, tedy z toho prvního místa, takže to je určitě velký příběh zatím šampionátu seriálu mistrovství světa Formule 1. V Miami to bylo zajímavé i proto, že organizátoři museli řešit odklad závodu, respektive přemýšleli nejprve o tom, že to bude odkládat, poté to nakonec posunuli, ten závod začínal, když to vezmeme na český čas, místo 22 hodin večer, už v 19, kvůli obavám z bouřek, z nevlídného počasí, to by mohlo způsobit i to, že by se třeba závod vůbec nejel, nebo by nemohli do areálu fanoušci. Nakonec tedy závod až na pár kapek na trati se jel v dobrých podmínkách, vše se zvládlo odzávodit, no a Kimi Antonelli tedy zvítězil, za ním dva vozy McLaren, Lando Norris, Oscar Piastri, no a velký, řekl bych až propastný rozdíl právě stáje Mercedes, protože Kimi Antonelli byl první a jeho stájový kolega George Russell, Brit 43 sekund za ním.
0: 43 sekund za ním, to je hodně, ale vlastně Mercedes má čtvrtou výhru v ročníku, což mi přijde docela zase signifikantní, že evidentně ty vozy jezdí dobře. Mě zajímá vždycky Max Verstappen, protože dominoval v předchozích letech vlastně relativně pravidelně Formule 1. Zažil závod nahoru dolů, byl druhý na startu, pak se propadl až na 16. místo někdy v průběhu toho závodu, byl v čele, nakonec pátý.
1: On ten start byl obecně takový, když jsem sledoval ty záběry, tak hodně střetů, takových ťukanic, takže bylo to velmi dramatické a nakonec tedy přesně Nizozemec Max Verstappen na pátém místě.
0: No, Verstappen dostal plý smyk, tak si říkáme, jestli to nebylo jak v autoškole, prostě nebuď zbrklý na pedále.
1: No,
0: jakože pánové si prostě to ladili tak dlouho, že byli pak nervózní, tak musíme to připomenout, oni 5 týdnů čekali na velkou cenu.
1: Ano.
0: Ty byli nažhavení, že jo?
1: Ano.
0: Budou čekat 3 týdny mimochodem, to jenom tak na okraj, ale...
1: Ano, kvůli situaci samozřejmě na Blízkém východě. Na druhou stranu nebyl to vlastně jediný střet na trati nebo kolize, protože třeba pilot Alpine Pierre Gasly se dostal do takové, až řekl bych, vrtule, respektive otočil se po jednom střetu, takže letěl v jednu chvíli s vozem hlavou dolů a nakonec se tedy zvládl, obešlo se to celé bez zranění, ale když jsem to na první dobrou tedy viděl, tak jsem si říkal, že by to nemuselo dopadnout vůbec ideálně, ale naštěstí tedy je Pierre Gasly v pořádku, ale byla to opravdu jako obrat celého vozu ve vzduchu.
0: Dobře, takže s tím, že Kimi Antonelli, nebo Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrá velkou cenu Miami.
1: 19-letý Ital.
0: A další závod se jede za 3 týdny v Kanadě, tak vás můžeme pozvat na rozhovor s expertem na Formule 1.
1: V 8 hodin a 20 minut s dlouholetým televizním komentátorem Tomášem Richtrem, expertem na Formule 1, si budeme povídat ve vysílání Radiožurnálu Sport. Tak si na to určitě počkejte.

0: Jdeme se podívat do zahraničí. Fotbalista Pavel Schulz už je zase v soutěžním dění. Včera naskočil co by střídající za Lyon, který zvládl důležitý zápas o Ligu mistrů, porazil Rennes 4-2 a posunul se na třetí místo tabulky zajišťující přímý postup do Ligy mistrů. Adam Karabec nehrál a o titulu se ještě rozhodne, protože Paris Saint-Germain má náskok 3 zápasy před koncem před Lán 6 bodů. Jinde už je jasno v jiné soutěži.
1: Ano, protože v tomto čase pravidelně ve vysílání Radiožurnálu Sport nahlížíme do rubrik zahraničních sportovních webů, tak se dnes podíváme do Itálie, kde asi po včerejšku nevědí, kam skočit dřív, protože to titulní téma je jasné. Inter Milan slaví 21. titul v sérii a tak ve studiu do studia přišel Mikuláš Šáša. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Mají články o zisku takzvaného Scudetta pro Inter nějaký jednotící prvek?
2: Často se zmiňuje přínos trenéra a tím je Rumun Christian Kivu a oceňuje ho třeba kapitán černomodrých Lautaro, kterého cituje web Gazeta dello Sport. Kivu je podle něj skvělý v tom, že přináší do týmu novou energii a nadšení. Je to trenér, kterému je 45 let a který přišel k A týmu loni v červnu, dal prý fotbalistům potřebnou svobodu, no a chválí si ho taky manažer Interu Beppe Marotta, pro kterého je to první italský titul v této pozici. Ten Gazetě popsal, jak se vůbec rodilo rozhodnutí svěřit tým trenérovi, který s dospělým fotbalem měl jenom několika měsíční zkušenost právě v Parmě, kterou Inter Milan porazil 3 kola před koncem série A 2-0. No a právě díky schodu této okolnosti si Inter pojistil titul. Samotný Kivu, jehož jméno skandoval zaplněný stadion na San Siro, zisk titulu oslavil po svém, namířil si to do šatny a zapálil si cigaretu.
1: Titul Interu ve fotbalové zemi, jako je Itálie, dominuje, ale dopátráme se i dalších dvou úspěchů italských sportovců. Jakých?
2: Tenista Jannik Sinner ovládl i čtvrtý turnaj kategorie Masters v sezóně, tentokrát dominoval na Antuce v Madridu, podle Gazety působil ve finále proti Němci Zverevovi jako při tréninku, když ho za 57 minut vyprovodil 6-1 a 6-2. Sinner tak stanovil nový rekord, když vyhrál 5. turnaj kategorie Masters v řadě. No a taky pilot Formule 1 Kimi Antonelli, tak ten zase vyhrál velkou cenu Miami. Je to jeho 3. vítězství v Grand Prix za sebou, jeho triumfy a Sinnerovy tituly na velkých turnajích navíc spojuje to, že se udály ve stejné dny, tedy 15. března vyhrál Sinner v Indian Wells a Antonelli v Číně. O 2 týdny později tenista ovládl turnaj v Miami. Ano, a pilot Mercedesu zvítězil v Japonsku, no a včera se v Miami radoval zase Antonelli a jeho krajan v Madridu. Asi úplně největší společné oslavy by ale mohly následovat v neděli 7. června, kde je na programu finále Roland Garros a taky velká cena Monaka.
1: Krásně, správně si to shrnul, já ještě k tomu tenisu doplním jednu zprávu, tenistka Kateřina Siniaková, totiž v Madridu na Antuce získala 36. deblovou trofej v kariéře s Američankou Townsendovou, porazili ve finále ruský pár Andrejevová a Schneiderová 7-6-6-2. No a ovládli společně 3. turnaj právě té elitní kategorie WTA 1000 v řadě a předtím slavili ten takzvaný Sunshine Double, to je vítězství na v Indian Wells a poté v Miami, to znamená i taková paralela na Miami na to, o čem jsme si povídali s Mikulášem Jášou v rubrice zahraničních webů. Děkujeme moc za to.
2: Naslyšenou.

0: Na Radiožurnálu Sport máme teď hokejové téma s tím, že české hokejové hry vyhrály v Českých Budějovicích Švédové.
1: Domácí tým v závěrečném utkání prohrál v Českých Budějovicích se Švýcarskem, a to 0-1 po samostatných nájezdech. A trenér české reprezentace Radim Rulík oznámil nominaci právě na švédské hry, které budou poslední prověrkou před mistrovstvím světa. A je v ní 7 nových jmen.
2: 7 jiných hokejistů, kteří nebyli v Českých Budějovicích, ale poletí už v úterý do Švédska. Jsou mezi nimi i obránci Floridy, Alšer a Hovorka. Radim Rulík vysvětlil, proč se rozhodl právě pro tato jména.
3: Kdyby nevypadli v playoffu, tak by k dispozici nebyli. A jsou to hráči, kteří samozřejmě už jsme v nějakým způsobem, hlavně Mikuláše Hovorku, měli, než šel na farmu. Marek Alšer, zase s tím jsme měli zkušenost z 20, takže oba dva známe. Pokud máme šanci na to, ty hráče dosáhnout, tak určitě jim dáme šanci zabojovat o mistrovství světa.
2: Podle manažera české reprezentace Jiřího Šlégra byla komunikace právě s těmito dvěma hráči a Floridou rychlá a konstruktivní.
4: My se nesetkali s žádným problémem, ba naopak generální manažer Floridy Panthers byl velice rád, že zveme.
2: Stejně jako Jiří Šlégr pozval Radka Faxu, tam je výsledek jednání opačný.
4: Radek Faxa mi napsal v noci SMS-ku, že bohužel musí na magnetickou rezonanci s nějakým zraněním a že se může stát, že ještě bude mít nějakou operaci, takže manažer mu řekl, že ho pro mistrovství světa neuvolní.
2: Trenér Rulík do Švédska nebere Romana Červenku.
3: Komunikace s ním je. Je to hráč, který ho nemusíme zkoušet, a pokud ho zařadíme, tak ho zařadíme do nominace přímo na mistrovství světa.
2: Totéž platí o Lukáši Sedlákovi.
3: To je úplně ten samý případ, kdy je úplně ta samá situace.
2: Na švédských hrách se český tým představí od čtvrtka do neděle. Soupeři budou stejní, tedy Finsko, Švédsko a Švýcarsko. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: S tou životou zprávu v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že jste byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Narození dřína na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dříž na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. A to si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Arény Praha. V neděli 10. května si nenechte ujít koncek velkou jarní cenu. Dostih tříletých koní na 1600 metrů, který zahajuje chuchelskou klasickou sezónu. Těšit se můžete na 8 napínavých dostihů, program pro děti i spoustu zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
6: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy s Pavlem Prouzou.
7: Hasiči dál bojují s požárem lesa v Národním parku České Švýcarsko. Do rozhovorů o konci rusko-ukrajinské války by se podle premiéra Babiše mělo zapojit Turecko. Fotbalisti Sparty porazili na úvod ligové nadstavby Jablonec. Na D1 brzdí provoz nehoda kamionu na 150. kilometru směrem do Prahy. V Čechách bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, výjimečně přehánky. Na Moravě polojasno, beze srážek, teploty do 27 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Hasiči dál bojují s rozsáhlým požárem lesa v Národním parku České Švýcarsko u Rynartic na Děčínsku. Ohniska požáru v neděli ze vzduchu likvidovalo 7 vrtulníků. Hasiči využívají i drony a 4 kolky. Podle vedení hasičského záchranného sboru se zatím podařilo mírně zmenšit plochu, na které les hoří.
8: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka by hasiči mohli během dne dostat požár pod kontrolu.
9: Ten plán je takový, že bych chtěl, ať pro večera lokalizaci máme.
8: Jak mi řekl velitel zásahu Dušan Uhlík, počet hasičů zatím není nutné navyšovat.
10: My počet hasičů nebudeme navyšovat, protože síly a prostředky jsou na místě dostačující. Letecká podpora je pro nás naprosto zásadní a je obrovským pomocníkem, protože samozřejmě šetří čas a síly zasahujících hasičů.
8: V pondělí se k 7 zasahujícím vrtulníkům přidají ještě další 2 ze Slovenska. Z Děčínska Jan Beneš, Radiožurnál.
7: Generální ředitel hasičů Vladimír Vlček bude hostem ranního Radiožurnálu za 20 minut. Národní sportovní agentura podle zjištění Radiožurnálu rozhodla, že spolek spojený s bývalým vlivným funkcionářem Ivo Kaderkou má vrátit z dotací přes 32 milionů. Spolek BLK Slavia Praha podle agentury porušil zákony, když v letech 2020 a 2022 čerpal veřejné peníze na stavbu sportovní haly v Praze.
11: Podle NSA spolek pochybil například tím, že nezaplatil z vlastních peněz 4,5 milionu korun, což byla podmínka pro získání dotace. Kaderka sice slíbil, že peníze pošle nebo je dá v hotovosti, jenže podle agentury částku neposlal a v hotovosti ani tolik dát nemohl, protože by porušil zákon. Mluvčí NSA Natálie Kmošková říká, že kontroloři našli i další porušení pravidel.
12: V rámci kontroly byly ze strany NSA identifikovány nedostatky v postupech příjemce dotace, a to jak v oblasti zadávání veřejných zakázek, tak při plnění finančních podmínek.
11: Kaderka pochybení odmítá, výsledky kontrol označil za nesmysly a prohlásil, že spolek se bude bránit právní cestou. Vyměřenou sankci spolek nezaplatil a případ proto ještě prověří finanční úřad. Artur Janoušek, Radiožurnál.
7: Mírové rozhovory k ukončení války na Ukrajině by podle českého premiéra mohly zprostředkovat Turecko nebo středoasijské státy. Premiér Andrej Babiš to řekl po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v arménském Jerevanu.
13: Pro mě je důležité to, že pan prezident Zelenský by neměl problém umožnit přepravu kazašské ropy a azerbajdžanského plynu přes družbu a přes ten plynovod.
14: Řekl Babiš po skoro 40-minutové schůzce. Hlavním tématem jednání podle něj byla energetika. Myslí se taky, že české firmy by měly dostat šanci podílet se po skončení konfliktu na rekonstrukci Ukrajiny. O tom by měli jednat se Zelenským na konferenci v Polsku letos v červnu. Se Zelenským v Jerevanu krátce jednal taky britský premiér Keir Starmer, s kterým se plánuje setkat i Babiš. Na okraji summitu Evropského politického společenství plánuje český premiér ještě jednat třeba taky s moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Z Arménie Jiří Kordík, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisti Sparty vstoupili úspěšně do ligové nadstavby. Ve skupině o titul porazili Jablonec 2-0. Rozhodující gól dal v nastavení první půle útočník Jan Kuchta, který se trefil po 11. v sezóně. Z toho celkem 4x skóroval právě proti Jablonci. Pokračuje Kuchta.
15: Asi sedí ten styl Jablonce, co proti nám hraje, a vždycky nějakým způsobem kluci vytvoří mi šanci a já ji proměním. A dneska to bylo až před koncem prvního poločasu a to nám docela dalo klid na kopačky, takže nám to pomohlo. Takže co se týká těch statistik, tak asi mi Jablonec vyhovuje.
7: Sparta má na druhém místě tabulky 8-bodovou ztrátu na vedoucí Slávii, dalších 10 bodů ztrácí Plzeň a to po vítězství 3-1 nad Hradcem Králové. Ve skupině o udržení remizovali Teplice se Slováckem a v soutěži se tak zachránili Zlín a Mladá Boleslav.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda na D1 u Tasova a kolony v Kladně. Na dálnici D1 první kolona směrem na Prahu popojíždí na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Je to tradiční

0: na tém 8. kilometru a je to do 10 minut. Tam je kolona tradičně na silnici 3 z Benešova do Prahy před Mirošovicemi. Na Kutnohorské silnici číslo 2 směrem na Prahu hlásíte kolony v Mukařově. Opravují vozovku za kruhovým objezdem a od Vyšlovky je to až na půl hodiny. Velmi ucpaná je dálnice D7 na příjezdu do Prahy od Slaného a Kladna. Před sjezdem na Evropskou je zúžení a od Kněževsi postojíte přes 20 minut. Pozor, doprava kolabuje taky v Kladně na silnici 61 směrem na Karlovarskou dálnici. Ve Velkém Přítočnu je zavřená silnice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přeháníky. Na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno beze srážek. Teploty do 27 stupňů. Tolik zprávy.
3: Hezké ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport společně s Kristiánem Švedou.
4: Pěkné ráno.
3: Tak máme před sebou takovou fotbalovou půlhodinku, ve které budeme mluvit o navrátilci do Bundesligy Schalke 04 s Janem Morávkem, také o české fotbalové lize, nicméně teď můžeme s Kristiánem zamířit do Anglie.
4: Ano, protože v Premier League se hraje 35. kolo, respektive včera hrála další utkání 35. kola, tak chronologicky Bournemouth nejprve porazil Crystal Palace 3-0.
3: Ano, posunul se v tabulce na 6. pozici, která znamená za určitých okolností i případně účast lize mistrů, ale to ještě nepředbíhejme.
4: Musela by samozřejmě Aston Villa vyhrát Evropskou ligu, je to tak?
3: Je to tak.
4: A posunout se právě do ligy mistrů. Poté nesmírně, řekl bych, pohledné atraktivní utkání Manchester United Liverpool, které jsem měl i tu možnost sledovat, a 3-2 nakonec vyhráli domácí na Old Trafford, tedy fotbalisté Manchester United, ale utkání vynikající.
3: Ano, se spoustou chyb také, to je potřeba říct, mezi dvěma nejúspěšnějšími týmy anglické nejvyšší soutěže, a Manchester se tím vítězstvím zajistil účast v příštím ročníku Ligy mistrů, je třetí o 6 bodů před Liverpoolem a Aston Villou, ale 5 týmů z Anglie půjde do Ligy mistrů a Manchester mezi nimi bude.
4: Manchester United vedl 2-0 a i právě, jak říkal moderátor Jan Pěduška, tak kvůli svým chybám o to vedení přišel, na 2-2 vlastně vyrovnával Chakpo po špatné rozehrávce. Fotbalisty United nicméně zisk 3 bodu vyřešil Kobe Mainu ránou spoza pokutového území. Dal gol na 3-2 určitě. O tom podrobněji uslyšíte v 9.30, kdy po zprávách začne pořad s mikrofonem do Anglie. Vedle Jana Pěrušky usedne do studia Pavel Tilšár.
3: Ano, a budeme hodně řešit taky boj o záchranu, protože Tottenham se druhou výhrou v řadě posunul před West Ham a tím pádem Antonín Kinský aktuálně se 17. místem, Spurs může být trošku spokojenější. Tomáš Souček s West Hamem je 18. obod za Tottenhamem a bude to ještě v těch závěrečných třech kolech pořádné drama. Budeme o tom mluvit na Radiožurnálu Sport, i na témata máme, tak nás poslouchejte. Krásný den.
4: Krásný den.
1: Radiožurnál Sport a Jan Pěruška.

0: Na Radiožurnálu Sport se teď můžeme podívat opět na nedělní výsledky fotbalové šance ligy. Opět začneme u jednoho zápasu skupiny o udržení, Kristiáne.
1: Teplice hostili Slovácko ve skupině o udržení, konečný výsledek 1-1. Ve skupině o titul Viktoria Plzeň hostila doma Hradec Králové a byť Východočeši vedli, tak nakonec domácí Západočeši duel otočili a zvítězili 3-1. No a fotbalisté Sparty právě na úvod ligové nadstavby výsledkově nezaváhali. Ve skupině o titul porazili Jablonec, a to po gólech Kuchty a Rahmányho 2-0.
0: Řekněme, nebylo to úplně divácky nejvděčnější utkání a o to víc zaujal moment, který přišel ve druhém poločase a týká se jednoho debitanta.
1: Debitanta Luise Azaki, který se nechtěně zapsal mezi rekordmany české nejvyšší soutěže, protože při své premiéře si zahrál jen 13 sekund.
2: Hlášení o střídání, když šel v 78. minutě útočník Sparty Luis Azaka na hřiště, a to o červené kartě, když odcházel do kabin, dělilo přibližně 100 sekund. Většinu toho času se ale nehrálo. 17-letý Azaka stihl jen přeběhnout od lavičky na opačnou stranu hřiště, kde fauloval jabloneckého Součka. Už se nečekalo na verdikt rozhodčího Volka, který zamířil k videu.
3: Řekl jsem mu, že je mi to za něj líto. Neřekl bych, že byl přemotivovaný nebo tak něco. Podle mě je to přísná červená karta. Když ty záběry budete zastavovat, tak to v jednom momentu vypadá úplně jinak než v reálu. A taky se projevilo, že 10 hráčů Jablonce na hřišti a celá lavička najednou začne křičet, že to má být červená karta.
2: Stěžoval si trenér fotbalové Sparty Brian Priske. Azakův ligový debut tak trval rekordně krátce. Hřiště český mládežnický reprezentant s nigerijskými kořeny opouštěl s pláčem a do tunelu k šatnám ho doprovázel kouč. Ještě předtím ho utěšoval i útočník Sparty Jan Kuchta.
4: Když rozhodčí ukázal, že se podívat na VAR, tak jsem mu říkal, že tohle toho nesmí položit, že se to stává, a byl asi přemotivovaný, co se dalo čekat. A byl rád za tu šanci a myslím si, že ho to nezlomí, že to je silný kůl v hlavě a má obrovský potenciál, aby jednou tady hrál v základní sestavě, takže si myslím, že ho to nezlomí, my ho podpoříme a podpoří si myslím, že ho i klub, protože je v něm obrovský talent.
2: Po zápase Azaku podpořili i fanoušci Sparty, kteří vyvolávali jeho jméno. A pochopení pro něj měl i jablonecký trenér Luboš Kozel, podle kterého měl být vyloučen už dříve domácí záložník Mansverk po faulu na Zorvana.
5: Pamatuju si, třeba můj mladý taky nastoupil, byl přemotivovaný a vlastně proti Plzni dostal taky hned červenou, takže to jako chápu nebo prostě rozumím tomu, prostě ty hráči samozřejmě chtějí ukázat nebo jdou tam naplno na 100%, ale říkám, myslím si, že kdyby byla ta první karta Mansverka červená, že by tohle ta druhá nebyla.
2: Zápas dohrávali v 10 oba týmy. Už v závěru první půle totiž viděl po druhé žluté kartě červenou jablonecký Sobol. Z Letné, Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme dobré pondělní ráno. Když se teď podíváme na německou fotbalovou Bundesligu, tak tam dál trvá boj o záchranu, ve kterém jsou namočeni i fotbalisti Wolfsburgu, kteří po remíze ve Freiburgu 1-1 jsou o skóre před Sankt Pauli na té 16. barážové příčce, ale přímý sestup jim nadále hrozí. To znamená, že stále, řekněme, netušíme úplně kompletní složení příštího ročníku Bundesligy, ale tušíme, kdo se v ní představí.
1: Představí se po ní Schalke, tým z Gelsenkirchenu, který strávil 3 roky ve druhé nejvyšší fotbalové lize Německa a teď tedy slaví návrat mezi elitu. Opět bude hrát Bundesligu, no a tak právě tomuto tradičnímu celku se teď budeme věnovat ve vysílání Radiožurnálu Sport, protože jsme ve spojení s Janem Morávkem, bývalým bundesligovým hráčem, který působil i v Schalke a získal s ním německý superpohár. Hrál ale hlavně v Augsburgu, kde nyní působí jako scout. Přejeme vám krásné ráno.
2: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
1: Schalke je ve fotbalovém prostředí, řekl bych, velká značka, má obrovskou historii a fanouškovskou základnu. V posledních letech ale měl tým ze západu Německa i finanční potíže, málem 2x za sebou spadnul. Tak máte představu, jak na tom je aktuálně, je stabilizovaný a může třeba v Bundeslize dlouhodobě ji vydržet?
2: Tak stabilizovaný nějakým způsobem určitě je, ty dluhy tam jsou, to se ví, ale zároveň ta fanouškovská základna je tak silná a ten rok, ten aktuální ročník byl natolik úspěšný, že si myslím, že dává určitě naději fanouškům, že by se tentokrát Schalke mohlo zdržet první Bundeslize daleko déle, než tomu bylo posledně.
1: A po sportovní stránce, vnímáte Schalke, a koho byste označil třeba za hlavní strůjce, nebo které hráče byste označil za hlavní strůjce toho postupu? Pomohl třeba výrazněji jarní příchod bosenského útočníka Edina Džeka?
2: Tak já bych možná se spíš na to podíval z jiného pohledu, z pohledu dosazení vlastně do sportovního vedení Franka Baumana, který Schalke, kde panoval obrovský chaos, dodal obrovský klid. On si pak následně vybral za trenéra Musliče, který vlastně přicházel ze sestupujícího týmu v druhé anglické lize z Plymouthu, vlastně investovali 700 tisíc euro, což vyvolal určitě povzdych a úplně se nečekal, že trenér Muslič bude takhle úspěšný a konkrétně ke hráčům. Určitě Džeko, Katič, Becker, vlastně tahle ta osa a hlavně kapitán Karaman, který se samozřejmě po bilanci 14+5 stal obrovským hrdinou pro fanoušky.
0: Říká Jan Morávek, který byl také velkou část kariéry spjatý právě se Schalke 04. Po sobotní vítězství 1-0 nad Düsseldorfem tedy propukly velké oslavy a to i v ulicích. Dokážete si asi vy daleko lépe než my nebo posluchači představit, co to znamená pro celý Gelsenkirchen postup Schalke zpátky do Bundesligy?
2: Tak dokážu určitě si to představit, ale mně se líbilo, jak trenér i celý tým apelovali na fanoušky, aby vlastně po tom postupovém zápase nevběhli na hrací plochu, aby tam nevznikly nějaký zranění. Ty fanoušci nakonec respektovali a společně slavili po zápase až do 17:30 večer na stadionu a pak následně samozřejmě až do rána. Vím, že psali v tisku, že dokonce tam byly nějaký výpadky tramvají, ale že se policie se vyjádřila, že to proběhlo bez nějakých jako větších komplikací a v pohodové atmosféře v celém městě.
1: Jak vy vzpomínáte na své angažmá v Schalke? Přišel jste tam, už je to 17 let, před 17 lety, pak jste tedy hostoval v Kaiserslauternu a pak jste se vracel, tak zůstali vám právě třeba fanoušci jako to největší v paměti?
2: Tak jednoznačně fanoušci, celkově jak vlastně obrovský ten klub byl, protože ta fanouškovská základna, myslím, že to je jako dost jako nepředstavitelná věc, že patří Schalke jako v top 5 klubů na celém světě. Vlastně Bayern má 410 tisíc těch členů toho spolku, Schalke jich má aktuálně přes 200 tisíc. Takže to je opravdu jako neuvěřitelný a myslím si, že hlavně ty fanoušci, kteří v tom Poruží nemají až tolik třeba finančních možností a hodně těch peněz cpou do fotbalu, tak si to zaslouží a pro mě to byla obrovská životní zkušenost. Neuměl jsem jazyk poprvé bez rodiny, bez rodičů a myslím, že mě to vývojově obrovsky pomohlo a jo, vzpomínám na to jenom dobrým.
0: To říká Jan Morávek, který má obrovské zkušenosti s německým fotbalovým prostředím, aktuálně se v něm ostatně stále pohybuje. Co by scout Augsburgu, když se podíváme teď na stránku sportovní věci v Bundeslize, Augsburg po výhře v Brémách stále možná pošilhává po pohárové Evropě. Jaká je nálada v tomhle ohledu v klubu?
2: Tak já si myslím, že aktuálně téměř dokonalá. Ta sezóna si myslím, že se bude hodnotit velice dobře. Máme ještě dva zápasy. Jak jste sám řekl, teoreticky ještě jsou ty poháry možný. Dokonce když pomůže Freiburg a vyhraje Evropskou ligu, tak je tam i konstelace, že by člověk mohl jít z toho, mám pocit, 9. místa. Takže uvidíme, jak se to vyvine, ale jak říkám, dlouho tady nebyla sezóna, kdyby ten konec byl až takhle klidný, takže všechen respekt klukům, jak to zmákli a celkově teda v klubu panuje velice pohodová atmosféra.
1: To jsou slova Jana Morávka. Pojďme ještě na závěr našeho povídání zmínit přímo tu vaši pozici skauta právě fotbalového klubu Augsburg. Máte na starosti nějakou konkrétní jednu určitou oblast, nebo co máte přesně na starost? Kolik vás je třeba v týmu?
2: Tak celkově je nás 8, u mě probíhá ten první, řeknu to, jakoby zaučovací rok, takže já se snažím nasávat atmosféru, samozřejmě hodně objíždět ty zápasy, nejenom v Německu, jsem hodně i ve Francii, ve Švýcarsku, v Rakousku, takže toho cestování není úplně málo, ale já jsem si tu cestu zvolil, chtěl jsem to zkusit, jsem velice šťastný, že Schalke, pardon, Augsburg, že vlastně dodržel to, co mi slíbil a do té další sezóny už jsou signály, že jsou se mnou naprosto spokojený a že by právě chtěli, abych měl na starosti i svůj vlastní region. Uvidíme. Česko by se samozřejmě nabízelo, ale je otázka, jestli to pro Augsburg bude dostatečně atraktivní trh. O tom mám svoje pochybnosti, ale uvidíme. Každopádně jsem rád, že v očích vedení odvádím dobrou práci a baví mě to.
1: Jan Morávek, současný scout Augsburgu, ale i bývalý bundesligový fotbalista, byl naším hostem ve vysílání radiožurnálu Sport, tak mockrát děkujeme, uvidíme, jak se to vyvine a třeba někdy budete zaměřený nejen na Českou republiku, ale na více míst v Evropě. Díky moc.
0: Držíme palce.
2: Taky děkuju, mějte fajn týden, naschle.

0: Je 7:30. A teď zprávy s Pavlem Prouzou.
1: Elektronická evidence tržeb by se mohla vrátit od příštího roku. Vláda dnes projedná příslušný návrh zákona. Podle ministerstva financí má opatření omezit daňové úniky a zvýšit příjmy státu. Systém se má týkat obchodníků, restaurací i řemeslníků. Část živnostníků ale bude mít výjimku. Ruský soud projedná odvolání novináře Olega Roldugina z nezávislého listu Novaja Gazeta. Od dubna je ve vazbě kvůli nezákonnému použití osobních údajů. Novinářovo zadržení doprovázela domovní prohlídka a taky razie v redakci. List Novaja Gazeta je jedním z nejznámějších ruských investigativních médií. Na železniční trati mezi Pardubicemi a Kostěnicemi nejezdí vlaky. Ráno se tam střetl vlak s člověkem. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Část spojů na koridoru je odkloněna přes Hradec Králové nebo Havlíčkův Brod. Provoz by mohl být obnoven kolem 10. hodiny. Sport. Házenkáři Plzně využili ve finále play-off extraligy proti Karviné i podruhé výhodu domácího prostředí a vyrovnali stav série na 2-2. Ve čtvrtém zápase porazili obhájce trofeje 31-24. Západočeši odvrátili i druhý mečbol soupeře a vynutili si prodloužení sezóny. Rozhodující finále je na programu v sobotu 9. května.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpané příjezdy do Prahy a kolona na silnici 57 v obci Vrchy. Silný provoz před Prahou, třeba na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy, se brzdí zhruba na 14,5 kilometru a brzdí se do zastavení. Po chvíli se pak kolona opět rozjede. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného a Kladna připomínáme dlouhé kolony. Je tam zúžení před sjezdem na Evropskou a zdržíte se asi 25 minut od sjezdu na Kněževes. Ucpávají se i možné objížďky. Nejezděte přes Kladno. Silnice 61 směr Karlovarská je zavřená ve Velkém Přítočnu a kolona je tam dlouhá. Velmi ucpaná je i Horoměřická ulice z Nebušic až do Evropské ulice. Opět je to až na půl hodiny. Komplikace hlásíte na silnici 9 z Líbeznic do Zdib u odbočky na Pořanovice. Nehoda.
4: Jako když se je na pravou po devítce od Mělníka, tak u té odbočky na Pořanovice tam je bouračka. Tam se to uvíjí kivadlo, jeho. A je tam teda kolona, až já jsem stál skoro od Líbeznic.
3: Ještě silnice 2 z Kutnohorská ve směru do Prahy, postojíte v Mukařově. Je tam omezení semafor a kolona téměř už od Vyžlovky. Z Prahy teď na Opavskou silnice 57 z Opavy na Fulnek. V obci Vrchy je omezení a kolona z Opavy je tam až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Aktuálně je na západě našeho území oblačno až zataženo. Místy už se objevují přehánky, například v okolí Jičína, Karlových Varů nebo Litvínova. Na východě naší republiky stále úplně jasné nebe. Teploty se po ránu pohybovaly ve velmi širokém rozpětí od 15 stupňů ve Frýdlantu, v Ústí nad Labem nebo jihomoravských Dyjákovicích až po minus 1,5 stupně na šumavské Kvildě Perle a podobně na tom byl i Březník na Šumavě. Přes den pak bude také rozdělené počasí. V Čechách už hodně oblačnosti s dešťovými přeháňkami. Za dnešek by v oblastech, kde zaprší, mělo spadnout maximálně 5 mm deště. Na Moravě a ve Slezsku se dnešní den obejde úplně bez dešťových kapek a nebe tam zůstane většinou polojasné. Také teploty budou stále podobné těm víkendovým. Těšit se můžeme na 22 až 27 stupňů. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 18. A foukat k tomu bude slabý nebo mírný jižní vítr. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport v pondělí 4. května. Přejeme vám příjemné ráno a dobrý vstup do nového týdne. Když to jenom tady zaglosu pranostikou, která teda nevím úplně jak moc sedí, svatý Florian si ještě může nasadit sněhový klobouk. Musím říct, že ta mě trošku zklamala, protože já mám rád, když se to rýmuje. A tady teda nevím, co se rýmuje, ale hlavně nevím, jestli by si měl nějaký plán nasazovat sněhový klobouk.
1: Já už jsem čekal, že víc než to, že se to nerýmuje, tě vyvedlo z míry, že by si měl na začátku května nasazovat sněhový klobouk.
0: No, tak někdy to přijde, že si počasí takzvaně dělá, co chce, ale myslím si, že teď to nehrozí. Každopádně, co vám hrozí v úzovkách teď, tak to je přehled aktualit, protože ty pochopitelně pro vás máme, neochudíme vás o ně a můžeš to nějak uvést, Kristiane.
1: Ano, hlavní zpráva z fotbalové šance ligy ze včerejšího programu. Sparta porazila ve skupině o titul Jablonec 2-0 a snížila tak náskok vedoucí Slávie v tabulce na 8 bodů. Už v příštím zápase ale slávisté můžou vyhrát mistrovský titul, můžou ho obhájit, protože bude právě v derby pražských S hostit Spartu, no a my budeme v desíce Pavla Horváta dnes hrát o dvě vstupenky na toto utkání. Teď pojďme doplnit další nedělní výsledky z nejvyšší české soutěže a nejen ty, protože je tady sportovní přehled, který nachystal Mikuláš Jáša. Krásné ráno.
2: Dobrý den. Ve skupině o titul Plzeň přehrála Hradec Králové 3-1, takže východočechům chyběla řada zraněných opor v čele s reprezentačním záložníkem Vladimírem Daridou. Po utkání o tom mluvil trenér Hradce Králové David Horejš.
3: Už nás to vlastně potkalo jednou v té sezóně, kdy vlastně to vyvrcholilo tím vypadnutím v tom poháru, kde jsme měli 7 lidí mimo, což máme i teď. Jo. Takže samozřejmě Pilář i Buren jsou do konce sezóny out. Tam jsou prostě svalové problémy, co se týče Vládi Daridy. Tam jsme nechtěli riskovat, tam čekáme na úterní vyšetření, co to přinese a věříme tomu, že to nebude nic vážného, že třeba ještě nám v té sezóně pomůže.
2: A i třeba národnímu týmu na mistrovství světa, protože ve skupině o udržení remizovali Teplice se Slováckem 1-1, tak v soutěži se zachránil Zlín a Mladá Boleslav.
1: V Itálii už mistrovský titul slaví fotbalisté milánského Interu. 21. Scudetto Inter definitivně získal po vítězství 2-0 nad Parmou 3 kola před koncem série A. No a příští týden může Inter završit takzvaný double, protože ve finále domácího poháru vyzve Lazio Řím.
0: Jiné starosti mají fotbalisti Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským, kteří v Premier League hrají o záchranu. V 35. kole nejvyšší anglické soutěže Tottenham vyhrál 2-1 na hřišti Aston Villa a opustil sestupové pásmo. Dále Manchester United porazil Liverpool 3-2 a zajistil si účast v příštím ročníku Ligy mistrů. No a Bournemouth se posunul na 6. příčku po výhře nad Crystal Palace 3-0.
2: Pojďme na hokej. Národní tým na závěr českých her podlehl Švýcarsku 0-1 po samostatných nájezdech. Šanci v brance 11 dní před začátkem mistrovství světa dostal Josef Kořenář. Na soupeřovi střelce speciálně připravený nebyl.
4: Nedokážu ani říct, co ty kulky vůbec nezná člověk, takže už tak instinktivně do toho jde a byl o jeden gol šťastnější. První třetina nebyla úplně z naší strany ideální, ale pak jsme si k tomu něco řekli a trošku jsme srovnali s nima tempo a bylo to o jednom gólu, no, až nájezdy, takže šance byly na obou stranách.
2: Svolení klubu připojit se k hokejové reprezentaci nedostal útočník Radek Faxa z Dallasu a trenérovi národního týmu Radimu Rulíkovi se omluvili i další forwardi Matěj Stránský a Filip Zadina z Davosu.
1: V NHL hokejový brankář Jakub Dobeš postoupil s Montrealem do druhého kola playoff. V rozhodujícím 7. zápase úvodního kola playoff na ledě Tampa kryl český golman 28 střel soupeře a vychytal výhru 2-1, byl vyhlášený první hvězdou utkání. Do souboje o postup do finále západní konference vstoupilo Colorado výhrou nad Minnesotou 9-6. Martin Nečas k vítězství přispěl 3 asistencemi a byl vyhlášený 3. hvězdou utkání.
2: Jdeme na volejbal. Karlovarsko prohrálo na palubovce Lvů Praha 1-3 na sety a v finále extraligy je tak vyrovnané 2-2 na utkání. O mistrovi rozhodne až 5. zápas. Karlovarsko může těšit, že poprvé ve finálové sérii získalo na hřišti soupeře alespoň set. Čím to bylo, to říká blokař Západočechů Antonín Klimeš.
5: My vidíme, že když se dostaneme nad Pražáky, tak oni taky nejsou bůhví. Musíme je dostat pod sebe a potom je tam udržet a nepolevit.
1: Rozhodující 5. zápas se bude hrát v úterý v Karlových Varech.
2: Velkou cenu Miami mistrovství světa vozů Formule 1 vyhrál po startu z prvního místa Ital Kimi Antonelli. Po třetím vítězství v hlavním závodě za sebou vede pořadí jezdců už o 20 bodů, a to před týmovým kolegou z Mercedesu, Britem Russellem. Nastupních vítězů doplnili Antonelliho v Miami piloti McLarenu, druhý byl Brit Norris a třetí Australan Piastri.
0: Tolik sportovní přehled číslo 1 v pondělí 4. května. Moc děkujeme za přípravu Mikuláši Jášovi.
2: Naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, když jsme tady mluvili o hokeji, tak můžeme se ještě vrátit trošku podrobněji k hokejové NHL, protože tam se děly zajímavé věci a to nejen vlastně kvůli faktu, že se prolnulo první kolo, které finišovalo a už začínající druhé.
1: Tak když začneme ještě tím prvním, rozhodující sedmý zápas playoff hned na úvod, hrála Tampa s Montrealem v brance kanadského týmu, tedy Montrealu Canadiens, stál jako už tradičně Jakub Dobeš, který si připsal 28 zákroků a pomohl tak Montrealu ke konečnému vítězství. 2-1, Montreal zvítězil na ledě Tampy a znovu připomeneme tu střeleckou statistiku. Tampa 29 pokusů, Montreal 9.
0: Bavíme se o střelách na bránu, pochopitelně, ale Montreal ve druhé třetině vůbec nevystřelil na bránu a měl tam pasáž téměř 27 minut. 27 minut v jednom utkání, v řadě, kdy nevystřelil vůbec na bránu.
1: A stejně to stačí na vítězství, je prostě, když máte dobře založenou defenzivu, tak i to se hodí. No a pojďme, jak už Jan Pěruška naznačoval, na první utkání druhého kola playoff NHL, protože Colorado Avalanche zvítězilo nad Minnesotou a zvítězilo vysoko.
0: No bylo to 3-2 po první třetině, 2-3 po druhé, takže 6-6 vlastně, ne 5-5 po dvou částech a pak 4-1 vyhrálo Colorado závěrečnou částečnou potrženo.
1: 9-6 vítězství Avalanche nad Wild, tady když porovnáme s tím zápasem Tampy s Montrealem, tak střely na bránu 43-36, to je trochu jiný hokej samozřejmě. Martin Nečas, 3 gólové přihrávky vyhlášený třetí hvězdou utkání, první hvězdou Cale Makar, který 2 góly dal na jeden přihrál. Atraktivní utkání, nesmírně gólové 15 branek v součtu a Colorado vede ve druhém kole playoff nad Minnesotou 1-0 na zápasy.
0: Stejně jako Carolina nad Philadelphia, ten zápas otevřel druhé kolo už včera, ale další dvě série se teprve rozehrají. Vegas vyzvou Anaheim a pak už postupující Montreal, o kterém jsme mluvili, vyzve ve druhém kole Buffalo.
1: A v noci na zítřek Carolina Philadelphia, to je zápas už druhý v té sérii, no a začne i série Vegas Anaheim. Takže Vegas, tam máme Tomáše Hertla, myslím tím jako čeští fanoušci, a Anaheim s Lukášem Dostálem, Radkou Budasem.

0: 7 hodin 50 minut vám můžeme připomenout, že 4. května 1924 začaly letní olympijské hry v Paříži. Nesmírně dlouhé hry, které vlastně trvaly až do 27. července. Československo tam tehdy zlatem reprezentoval Bedřich Šubčík, lezec na laně. Nicméně my teď budeme vzpomínat v rámci našeho seriálu na jiný zlatý úspěch českých sportovců, ale ne tak starý, ne 102 let starý, ale 50 let starý.
1: Protože na Radiožurnálu Sport jdeme postupně den po dní až k finálovému zápasu na mistrovství Evropy fotbalistů v bývalé Jugoslávii a máme pro vás celkem 50 příběhů, kterými si připomínáme 50 let od titulu z Bělehradu.
0: Dva už máme za sebou a můžete si je zpětně najít třeba na webu radiožurnalsport.cz nebo na webu i rozhlas.cz.
1: No a teď pokračujeme dál. V našem kalendáři i rozhlasovém archivu míříme do 4. května roku 1976.
2: O slavnostním udílení titulů zasloužilý umělec informuje Jitka Pražáková.
3: V rytířském sále Valčtinského paláce v Praze jsme měli dnes příležitost poblahopřát 25 tvůrcům k titulu zasloužilý umělec.
4: Hodně dlouhý seznam nových zasloužilých umělců četli redaktoři v rozhlasových novinách a fotbalisté mezi nimi nebyli, byť své řemeslo také velmi dobře ovládali a třeba na jihu Moravy v Brně válel slavný útočník Karel Kroupa. Skoro celou svou kariéru strávil v dresu zbrojovky, v lize dal za ní 118 gólů. Dočkal se i jednoho titulu v nejvyšší domácí soutěži, ale na jaře roku 1976 neměl zrovna nejšťastnější období. Připomíná to i časopis Stadion. Vycházel tehdy pravidelně každé úterý a taky 4. května. Na obálce je velká fotka dvou cyklistů. Vždyť se blížil start 29. ročníku slavného závodu míru po silnicích Československa, Polska a tehdejší Německé demokratické republiky a to byla v té době jedna z nejprestižnějších sportovních akcí východního bloku. Ale stránky 12 a 13 se vracejí k úvodnímu duelu čtvrtfinále fotbalového eura. Výrazný titulek Tým pro velké zápasy měl tehdy ještě na konci otazník. Československo tenkrát v domácím zápase zdolalo na těhelném poli Sovětský svaz 2-0 a do odbety v Kyjevě si vytvořilo velmi dobrou pozici. Reportér Jiří Pechr se v úvodním odstavci zmínil o účasti novinářských světoběžníků v Bratislavě, kteří podobně jako 47 tisíc diváků v Ledišti hořeli touhou vidět na vlastní oči družstvo, které v kvalifikaci vyřadilo i Anglii a které v té době už 16 utkání v řadě neprohrálo.
5: Ona ta série byla taková zvláštní v tom, že měla hodně remíz, ale porážka to nebyla. To a tím pádem to mužstvo bylo hodně sformované.
4: Usmívá se Jaroslav Kolář, fotbalový historik, který si na úvodní duel čtvrtfinále v Bratislavě dobře pamatuje a taky ví, že náskok mohl být ještě výraznější. A to už se dostáváme ke Karlu Kroupovi.
6: Tu všade tam, kde je treba.
4: Útočník brněnské zbrojovky naskočil nečekaně brzy už v 17. minutě na hřiště za zraněného Ladislava Petráše. Od svého příchodu na trávník hrál výborně, mohl být velkým hrdinou zápasu, jenže v největší šanci ve druhém poločase selhal, když z hranice malého trestného území přestřelil branku.
7: Brněnský Kroupa slibně začal, ale promarněná nejlepší střelecká příležitost v 56. minutě zápasu mu vzala jiskru a jistotu.
4: Psalo se v časopisu Stadion ze 4. května roku 1976.
7: Tahle třetí branka by bývala byla skvělým pojištěním pro kyjevskou odvetu.
8: A tak já jsem nenastoupil v základní sestavě, já jsem střídal Laca Petráše, který se zranil asi.
4: Karel Kroupa se snaží dívat na tehdejší události s nadhledem, ale jednoduché to pro něj být nemohlo. Reportéři v novinách ho v té době nešetřili a možná si i pamatujete, jak se na konci 70. let a pak asi později napříč soutěžemi posměšně volávalo na každého, kdo přestřelil branku Kroupa kanonýr.
8: Ale na svoji omluvu chci uvést, že ten terén byl měkký, hrbolatý, hlavně v tom malým vápně nebo u penalty zhruba tak, no, kdy jsem neproměnil vyloženou šanci.
4: Teď už to nezjistíme, ale kdyby svou největší šanci Karel Kroupa v úvodním čtvrtfinále evropského šampionátu proměnil, zřejmě by na závěrečný turnaj čtyř týmů do tehdejší Jugoslávie cestoval a měl by tedy zlatou medaili. Tehdejší trenéři Václav Ježek a Josef Vengloš ho ale nenominovali a brněnský útočník mohl jen tušit, že v tom spálená příležitost hrála zásadní roli.
8: Vím, že jsem byl v té širší době. No a určitě ten okamžik té neproměněné situace nahrál tomu, že jsem do té nominace se nedostal. Samozřejmě tu kvalifikaci hrál třeba 25 lidí, Takže určitě na to člověk vzpomíná, že to byl takový nešťastný okamžik pro mě.
4: Vrací se Karel Kroupa do doby, kdy se o účasti na evropském šampionátu v hlavách trenérů rozhodovalo. A patří tam i 4. květen roku 1976, kam jsme se teď v čase vrátili. Do zlatého finále v Bělehradě zbývá 47 dní. Jaroslav Plašil, Radio.

0: Kdo se stane hokejistou sezóny? Sledujte vrchol Tipsport Extraligy ledního hokeje v pondělí 4. května na televizních obrazovkách. Večerem plným hokejových hvězd, silných příběhů a emocí vás provede Daniela Brzobohatá. Více informací na webu hokejistasezony.cz. Mediální partner akce je Radiožurnál.
1: Mistrovství světa na ploché dráze 23. května od 19 hodin na pražské Markétě. 16 nejlepších světových borců pojede o body do seriálu Speedway Grand Prix. speedway.prague.cz.
2: Radiožurnál 8 hodin. Začínají zprávy s Pavlem Brouzou.
3: Požár v Českém Švýcarsku se už dál nerozšiřuje. Maturanti dnes skládají didaktické testy z matematiky nebo angličtiny. Fotbalisté Plzně porazili na úvod ligové nadstavby Hradec Králové. Na dálnici D7 brzdí provoz omezení na příjezdu do Prahy z Chomutova. V Čechách bude oblačno až zataženo, výjimečně přehánky, na Moravě polojasno bez srážek. Teploty do 27 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Třetí den bojují hasiči s rozsáhlým požárem v Českém Švýcarsku. Plně pod kontrolou ho stále nemají, oheň se ale dál nerozšiřuje. Ráno s jeho hašením znovu začínají pomáhat vrtulníky. Na letišti v Chřibské, kde nabírají vodu, máme reportérku Janu Vytázkovou.
4: Sem na letiště u Chřibské postupně přilétávají vrtulníky, což právě slyšíme, které se připravují k dalšímu zásahu. Kolem poledne pak přiletí dvě nové posily ze Slovenska. Ty unesou vak, do kterého se vejde až 3000 litrů vody. Pro hasiče to je velká pomoc. Přijela už taky hasičská auta a hasiči, kteří budou dnes pokračovat s hasebními pracemi. V noci jim práci trochu zkomplikoval silný vítr, ale hranice udrželi. Dnešním cílem je lokalizace požáru na 95 hektarech lesa. Z Chřibské Jana Vytázková, Radiožurnál.
3: Národní sportovní agentura nedávno podle zjištění Radiožurnálu rozhodla, že spolek spojený s bývalým vlivným funkcionářem Ivem Kaderkou musí vrátit z dotací přes 32 milionů. Podle agentury spolek BLK Slavia Praha porušoval zákony, když využíval dotace na stavbu sportovní haly v Praze. Celkem od státu získal 40 milionů korun, říká mluvčí NSA Natálie Kmošková.
5: V rámci kontroly byly ze strany NSA identifikovány nedostatky v postupech příjemce dotace, a to jak v oblasti zadávání veřejných zakázek, tak při plnění finančních podmínek. Jedním z nich bylo i nesplnění požadované míry spolufinancování.
3: Případ teď prověří ještě finanční úřad. Kaderka pochybení odmítá a prohlásil, že se proti výsledku kontroly bude spolek bránit právní cestou. Dnes se začínají státní maturitní zkoušky. Studenti středních škol v Česku píšou didaktické testy. Ti na střední zdravotnické škole v Kladně mají zkoušku z matematiky. Je tam taky náš reportér Richard Webs.
6: Studenti mají na didaktické testy z matematiky 135 minut. Mohli si ale vybrat také cizí jazyk. Test z angličtiny začnou psát dnes v 1:30 odpoledne. Zítra je pak čeká český jazyk a literatura. Jiné cizí jazyky a také rozšiřující test z matematiky si napíšou ve středu. Výsledky by se pak měly dozvědět v polovině května. Od 16. května do 10. června pak čeká středoškoláky ještě profilová část maturit. Jde o ústní a písemnou zkoušku z českého a anglického jazyka a potom zkoušku ze dvou až tří předmětů stanovených školou. Z Kladna, Richard Webs, Radiožurnál.
3: Na železniční trati mezi Pardubicemi a Chocní je přerušený provoz. V Kostěnicích srazil vlak člověka. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Provoz by podle něj mohl být obnovený kolem 10. hodiny.
7: Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Ta událost se vyšetřuje právě s ohledem na to, že se v kolejišti pohybují záchranáři a hasiči, tak je provoz zastaven v tuto chvíli na koridoru.
3: Část vlaku je kvůli nehodě odkloněná.
8: Sport. Fotbalisté Sparty na úvod skupiny o titul šance ligy porazili Jablonec 2:0. Na vedoucí Slávii ztrácí 8 bodů. Vítězně vstoupila do nadstavby také Plzeň, která zvítězila nad Hradcem Králové 3:1 a udržela třetí místo v soutěži. Východočechům Viktoria odskočila na rozdíl 7 bodů. To mimo jiné potěšilo trenéra Plzně Martina Hiského, který byl rád i za to, že jeho svěřenci ve Štruncových Sadech zvítězili poprvé od poloviny března.
9: Takže to byla motivace podat dobrý výkon a udělat důležitý krok v té nadstavbě. Odskočit Hradci o 3 body a to se povedlo. Samozřejmě já si uvědomuju, že rozhodně není vyhráno, rozhodně není konec. Je potřeba udělat za týden další důležitý krok.
8: Protože ve skupině o udržení remizovali Teplice se Slováckem 1-1, v soutěži se tak zachránili Zlín a Mladá Boleslav.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Úspora D7 před Prahou a kolony v Ostravě. Na dálnici D7 připomínáme kolony na příjezdu do Prahy z Chomutova. Je to fronta až na půl hodiny od sjezdu na Středokluky k omezení před sjezdem na Evropskou. A obět se to moc nedá. Horoměřická je plná už z Nebušic a nejde to ani přes Kladno. A tam je uzavírka ve Velkém Přítočnu. Na sedmičce se zdržíte i v opačném směru na výjezdu z Prahy směr Chomutov. Jsou ucpané kruhové objezdy u letiště a stojí to kvůli tomu už od Evropské ulice. U Prahy kolony i v Kutnohorské, v Mukařově, tam je omezení, semafor a směrem do Prahy postojíte asi 20 minut. Teď na Opavskou silnice 57 z Opavy do Fulneku. Hlásíte omezení a kolony před obcí Vrchy.

0: 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V Čechách bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, výjimečně přehánky, na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno beze srážek, teploty do 27 stupňů. Tolik zprávy.
2: Přejeme vám dobré ráno ze studia Radiožurnálu Sport, jsme tu dál společně s Kristianem Švedou.
3: Pěkné ráno.
2: Dneska dvě soutěže dopoledne, jedna už v 8.50 a ta druhá v 10. Pavla Horváta.
3: Tam budou moct posluchači, vy naši posluchači budete moct soutěžit o dva lístky na sobotní derby pražských S v nadstavbě fotbalové šance ligy Slavia Sparta. Utkání, které když domácí Slavia zvládne, oslaví v Edenu mistrovský titul, obhájí trofej.
2: Ano, tak určitě velké lákadlo, nejenom to, že můžete poslouchat desítku Pavla Horváta živě, ale taky si můžete vyhrát zajímavé vstupenky a v 8.50 to budou vstupenky na motorismus, je to tak?
3: Ano, na plochou dráhu v 8.50, tradiční čas, ve kterém soutěžíme, takže zavolejte do studia Radiožurnálu Sport a můžete se pokusit vyhrát.
2: A za chviličku vás zase budeme informovat o tom, jak se vyvíjí hokejová příprava na mistrovství světa, o české repre budeme povídat s naším expertem Martinem Procházkou. Příjemný poslech přejeme.
3: Příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport a Jan Pěruška.

0: Divoká trumpeta v písničce kapely Buty nám tady trošku zařádila, nicméně my se teď zas trošku sklidníme, dáme se do sportovního modu a budeme povídat o hokeji.
1: Jak zpívá kapela Buty Jednou ráno, tak my si Jednou ráno povídáme teď na Radiožurnálu Sport a budeme si povídat dál, protože nás čeká hokejové téma. Národní tým prohrál na závěr českých hokejových her se Švýcarskem 0-1 po nájezdech a v Českých Budějovicích tímto duelem taky skončil turnaj, na kterém v přípravě na světový šampionát prohrál národní tým vedle Švýcarů ještě se Švédy. No a mluvit o tom budeme s naším hokejovým expertem, olympijským vítězem z Nagana Martinem Procházkou. Martine, krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak můžeme začít rovnou tím včerejším duelem. Říká se, že v přípravě se často na výsledky úplně nehraje. Trenéři zkouší před ostrými duely různé varianty taktické nebo i co se týče sestavy. Je podle tebe ale i tak určité varování, že včera Češi neskórovali vůbec během hry a proměnili jen jeden z pěti nájezdů?
2: Já bych neřekl úplně varování, ale je to samozřejmě známka toho, že ta příprava ještě bude jeden turnaj ve ty švédské hry, takže to nebylo asi bráno úplně jako když to řeknu na 100%. Přišlo mi, že nám vůbec nešla první třetina, opět naši hráči špatně jsme vstoupili do utkání, nevytvořili jsme si žádné šance, žádné dobré pozice. To, že nepadla branka za celý zápas ani z jedné strany, tak samozřejmě to měli velký podíl oba dva brankáři, ať to byl Giannone na straně Švýcarů, tak Josef Kořenář na straně naší.

0: předvedli tam několik výborných zákroků, ale jak říkám, bylo to prostě přípravné utkání, nebylo tam ani moc, když to řeknu, nějakých osobních vyhrocených soubojů, takže takové to utkání, no, dohrát ten turnaj a připravovat se dále.
1: Mluvíš o Josefu Kořenářovi, brankáři českého národního týmu, tak nepřihlásil se výrazně o to, aby se dostal třeba do týmu pro světový šampionát?
0: Tak odchytal dva zápasy, ten první proti Finům, odchytal ho velmi dobře, ten vítězný zápas, tam Finové ho několikrát výborně prověřili, takže ukázal, že formu má, v tom čerším utkání si právě nemyslím právě, že by zase Švýcaři nějakým způsobem extra hodně ho prověřili, každopádně šel až do těch nájezdů, kde byli šikovnější nakonec Švýcaři, takže myslím si, že předvedl výborné dva výkony, myslím, že i Radim Rulík ho chválil, takže se uvidí samozřejmě, jaká bude nabídka z NHL brankářů.
2: Martin Procházka s námi i o skládání sestavy pro mistrovství světa, které pro český tým začne 15. května proti Dánsku. Bude to šampionát hraný ve Švýcarsku. Teď aktuálně vyřadili vlastně členové realizačního týmu několik jmen, včetně brankáře Jiřího Patery. Nicméně pokračují dál třeba mladíci Chmelář, Milovský, Klapka, hokejistů, kteří prošli farmou nebo stále tam hrají v NHL, tak vlastně mezi ně právě tahle trojice patří a třeba někteří se ještě připojí, o tom budeme mluvit. Při porážce 2-4 se Švédy byli právě ti zmínění u obou českých branek. Myslíš si, že se udrží do šampionátu Chmelař, Milovský nebo Klapka nebo všichni?
0: Vypadali velmi dobře, právě i tak v tomto složení právě hráli spolu. Každý tam má tomu přidá něco více. Samozřejmě Adam Klapka, ten vyhraje spousty soubojů, tou vysokou postavou vybojuje právě spoluhráčům dobré pozice. Chmelař se ukázal jako vynikající střelec, který tam měl vlastně i v tom včerejším utkání, měl tam krásný průnik. Nakonec tu branku nedal, ale v těm třeších zápase dal krásnou branku. Individuálně výborně vybavení hráči, myslím si, že fyzicky taky dobře, velmi zdatní, pohybově také, takže si myslím, že trenér Radim Rulík určitě si nabije případně s tím bude počítat i v tom dalším turnaji a pokud je nechá takhle pohromadě, tak bych se vůbec nedíval, že by si tu nominaci vybojovali.
1: Olympijský vítěz z Nagana, hokejový expert radiožurnálu Sport Martin Procházka je s námi ve vysílání. Už si zmínil několik jmen, včetně třeba brankáře Josefa Kořenáře, tak které ještě hráče by si za ty tři odehrané duely na českých hokejových hrách na jihu Čech v Českých Budějovicích nejvíc vyzdvihl?
0: No, moc už jich tam samozřejmě tolik nebylo právě. Když jsem se všímal těch zápasů, tak samozřejmě nejvíce asi projeval tento útok. Možná, když nastupoval Jiří Černoch, tak mi přišel, že byl vidět hlavně v osobních soubojích. Rval se za náš tým, často se pošťuchoval za soupeři, chtěl dát najevo takovou tu vyzrálou zkušenost, že uklidňoval ten tým, takže se nebál jít do potyček, tím byl kolikrát i potrestaný. Takže možná Jirka Černoch předváděl takový ten standardní výkon.
2: S Martinem Procházkou o tom skládání sestavy, ze které tedy už vypadly po tom skončeném turnaji v Českých Budějovicích, jak jsem říkal, brankář Patera, obránci Král Jandus, útočníci Marcel a taky Kantner. Co se týče těch dalších sedmi nových jmen, tak tam jsou v tom výběru pro švédské hokejové hry Marek Alšer, Mikuláš Hovorka právě z té farmy Floridy ze Zámoří, pak brankář Pavlác Tampere a Libor Hájek, Martin Kaut, Jan Mandát z Pardubic a Michal Kovařík z Třince. Zatím chybí Červenka se Sedlákem, které prý nemusí zkoušet a zraněný Filip Hronek na jeho stav se čeká. Tahle trojice, Martine, asi zásadní z těch jmen, která jsem vyjmenoval, že se teď zapojí nebo mají zapojit.
0: No, určitě. Nepotřebují je právě trenéři zkoušet. Samozřejmě Roman Červenka, Lukáš Sedlá, Hronek, to jsou osvědčení hráči. Tam jde o to, aby byli v pořádku, aby byli připraveni, aby byli odpočatí. Právě v případě Romana Červenky, Lukáše Sedláka, tak ta série samozřejmě s Třincem a předešlá série se Spartou je stále spousta sil, takže oni si potřebují odpočinout, nepotřebují se vyzkoušet. Jsem zvědavý ještě právě na ty, jak jste zmiňovali, ty mladší hráči, kteří přijdou z farmy, jak kolik dostanou také oni prostoru. Myslím si, že celkově to mistrovství ta bude hodně pojato tím, že by mohli dostat prostor právě ty mladší hráči, kteří by se měli ukázat, což přesně se ukazovalo i v tomto případě, kdy právě nastoupil Chmelař a samozřejmě Melovský.
1: Říká Martin Procházka v našem vysílání. Ještě se doptám na Filipa Zadinu a stránského Matěje z Davosu a Radka Faxu, kterého neuvolnil Dallas. Bude to velká ztráta, že tito tři hokejisté nebudou v týmu pro mistrovství světa?
0: No, jak, já nevím, jestli úplně velká ztráta, no tak omluvili se, jak Zadina, tak Stránský se omluvili, nevím přesně z jakých důvodů, jestli z nějakých rodinných nebo ze zdravotních, nebo neprošli zdravotní prohlídkou, každopádně u Faxi to je jasné, tam je zdravotní prohlídka, budou, no tak nevím, jestli by úplně byli ti, kteří by tam byli, ti hráči, kteří, na kterých by to stálo. A jak už jsem říkal, dostanu prostor ostatní, další, takže je to o Radimu Rulíkovi, jak to poskládá ten tým. Já si myslím, že je ideální čas teďka opravdu dát šanci dalším prostoru těm mladším hráčům.
2: Říká Martin Procházka, když doplníme ještě jméno, které nebude určitě na mistrovství světa, tak z pochopitelných důvodů mladý Petr Tomek, který byl nedávno a vlastně o víkendu ještě vybojoval tu bronzovou medaili s 18 na světovém šampionátu. Čeká se na rozhodnutí Pasterňáka z Bostonu a zachově se prý manažer reprezentace Schläger nedovolal nebo nepovedlo se mu zatím spojit právě s Pavlem Zachou. Co se týče realizačního týmu, tak možná si to, Martine, ani neuvědomovali, ale odkoučovali na domácím ledě, v domácích podmínkách poslední zápas během té své éry, především Radim Rulík. Myslíš si vůbec, že na to třeba mysleli, že na to přišla řeč, že to je tedy naposledy v té jejich funkci teď v Česku, když trénovali nároďák?
0: Asi bych to tak asi neviděl, že by úplně si možná nějakým způsobem uvědomili, že budou naposledy právě před naším publikem. Já myslím, že bude spousta fanoušků ve Švýcarsku, ve Freiburgu, kde budeme hrát. Takže si myslím, že oni se budou soustředit teďka na to, aby jsme se v tom posledním turnaji ve Švédsku připravili, aby ten náš tým se dal nějak dohromady, aby už se poskládala ta závěrečná nominace a určitě se budou soustředit na ty zápasy na mistrovství světa. Tam si myslím, že možná potom může dojít k nějakému takovému tomu pocitu, že to je jejich poslední působení na střídačce, ale teď si myslím, že ještě ne.
1: Když se vrátíme ještě do Českých Budějovic, tak v době toho utkání Česko-Švýcarsko bylo venku téměř 30 stupňů Celsia a sám brankář Kořenář o tom mluvil, že na hřišti to člověk vnímá a že trvá, než se dostane do tempa, tak jak podle Martina Procházky to je náročné? Vnímal si to třeba i když si hrál a venku byly úplně jiné podmínky, jiné podnebí než v hale?
0: Přiznám se, že možná trochu to ano, jako člověk pociťuje, když přichází na ten stadion, když venku chodí lidé v kraťasích a tričku, tak jdete něco takového podobného, ale přijdete do haly a musíte přepnout na to, že jste jdete do zápasu, kde samozřejmě je chladní. To, že tam někdy ty teploty jsou ty výkyvy, no tak je to pro oba dva týmy stejné, takže se s tím musí všichni vypořádat stejně, takže ano, někdy bylo teplej v těch halách, tak se samozřejmě se to hůře snášelo, ale stejně to prostě nějak hráč musel vydržet, takže nedá se s tím nic extra dělat. Myslím, že už ty dnešní haly moderní a nemyslím si, že by třeba úplně včera v Českých Budějovicích bylo nějaké extrémní teplo.
2: Říká Martin Procházka, kterého můžete zítra slyšet opět i v Čisté hře po 10. Budeme vzpomínat na 30 let od zlata ve Vídni, na kterém měl velký podíl i právě Martin. Jak připomenu, že Češi teď budou cestovat do Švédska, kde od čtvrtka čekají tedy závěrečné 3 zápasy před mistrovstvím světa, první z nich ve čtvrtek v 19 hodin proti domácímu Švédsku. Martin Procházka, děkujeme moc za spojení a těšíme se na další vysílání. Martine, hezké pondělí přejeme.
0: Hezký den, naslyšenou.
3: Čistá hra Martina Procházky míří do své 6. sezony.
4: Po 5 letech profesionální kariéry už byl Martin Procházka pravidelným reprezentantem a blížily se jeho největší úspěchy v národních barvách.
3: Nakonec si zahrál v Americe, Švédsku, Rusku nebo Německu, stal se 4x mistrem světa a jako olympijský šampion může další turnaje těch nejlepších hodnotit.
5: Jsem byl plný emocí toho utkání finálového, potvrdilo se mi to už od spousty lidí, že někteří koukali s otevřenou pusou, já jsem taky fakt mají chvilkama říkal, to není možné. Co se tam děje, jako prostě za situace. Nejlepší hokej, jak jsem kdy viděl, a přiznám se k tomu, že jsem byl pak trochu z toho zklamaný, že to nepokračovalo, že to ještě nešlo tu další třetinu.
4: Hlavní pozornost má ale po většinu roku Tipsport Extraliga a pochopitelně její největší osobnosti.
5: Tvrdí Jarda, že už netrénuje, ale asi, že on pořád trénuje. A jak to znám, tak no, možná už tomu nedává tolik, ale pořád je v tom, že kdykoliv je schopný naskočit. To může stát cokoliv, kladnu se můžou stranit 3-4 hráči najednou a nedovedu si představit, že by ještě nenaskočil. Já věřím tomu, že ještě nastoupí.
3: Chce Martin Procházka slyšet i vaše poznatky a zkušenosti. Stačí zavolat v úterý po 10. hodině.
4: A nebo jen naladit nejposlouchanější digitální rádio v Česku.
3: Radiožurnál Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Další naše velké téma na radiožurnálu Sport se týká mladého 19-letého italského pilota Formule 1 Kimiho Antonelliho z Mercedesu, protože jeho dominance při startu nové sezony pokračuje.
1: V této sezóně už vyhrál třetí ze čtyř velkých cen a vede průběžné pořadí šampionátu. V Miami zvítězil před dvojicí McLarenu, Britem Lando Norrisem a třetím Oscarem Piastrim z Austrálie. No a tak si teď o tom budeme povídat s dlouholetým televizním komentátorem a expertem na Formule 1 Tomášem Richtrem. Krásné ráno.
0: Přeji všem krásné ráno.
1: Čtvrtý dojel včera do cíle týmový kolega vítězného Antonelliho, Brit George Russell, a to víc než 43 sekundovou ztrátou. Tak jak si tento propastný rozdíl mezi stájovými kolegy vysvětlujete?
0: Jedno můžeme říct s jistotou, a to je fakt, že George Russellovi se rozhodně nespí dobře. Notabene, když jsme ho předpovídali, a můžeme to připomenout, na začátku sezony jako mistra světa, zejména pro dva základní předpoklady. Jeden z nich je ten, že už na základě předsezonních testů tak bylo zřejmé, že Mercedes bude nejsilnějším autem, a nejsilnějším autem, i když ne o moc, byl právě také během uplynulého víkendu v Miami. No a ten druhý faktor je, že George Russell je zkušenějším závodníkem, ale výkony, které předvádí právě Kimi Antonelli, tak si myslím, že udivují všechny odborníky. Jsou tam dva faktory. Nová generace technických regulí, která od pilotů žádá úplně jiný přístup, ať už se jedná o jezdecký styl, anebo o to složité ovládání technicky hodně náročnějších aut od letošního roku. A tady mi přijde, jako kdyby právě ti mladí piloti byli schopnější se adaptovat na ty náročnější podmínky. Přece jenom je to generace, která vyrůstá už na těch displejích v prostředí různých počítačových her, jsou zvyklí na simulátory. Přijde mi, že jsou takový adaptabilnější. Oproti tomu George Russell sám přiznal, že se právě trápí s přizpůsobením se na nutný jezdecký styl, tedy to, co si letošní Mercedes žádá, ať už je to například práce s brzdami, práce s aerodynamikou. To má pak za následek to, že si pilot samozřejmě nevěří, protože pořád při těch velkých rychlostech v momentě, kdy ta sebedůvěra tam není veliká, tak ten pilot musí být opatrnější, což mu ubere další třeba 0,2 sekundy na kol, neboť tam musí mít ty rezervy právě proto, aby neboural. A možná ještě přidám třetí faktor, možná trošku atypicky pro Italy, to, jak chladnokrevný Kimi Antonelli je, tak si myslím, že jestli ho to nějakým způsobem v průběhu sezóny, když ta vidina možného titulu mistra světa bude ještě zřetelnější, nesemele, tak jeho chladnokrevnost je skutečně obdivuhodná, a on zatím těm závodům, notabene po chybách, které měl na startu obou závodů, jak toho krátkého sprintu v sobotu, tak hlavního závodu, to, jak se dokáže z tohohle toho sebrat a pořád bojovat, tak ta jeho chladnokrevnost je jednak obdivuhodná, a myslím si, že pokud se něco nestane, tak bude jeho obrovskou zbraní.
2: Říká Tomáš Richter, opravdu lze vyzdvihnout výkony Andreje Kimiho Antonelliho, který jako první pilot vyhrál z pozice pole position všechny tři úvodní závody. No a teď vede o 20 bodů v čele šampionátu. Už jste to naznačil, ale přece jenom, když je takhle mladý ten závodník v 19 letech a takhle rychle se dokáže adaptovat, že hned vítězí a dominuje, myslíte, že zatím stojí nějaká dlouholetá příprava třeba přímo na ten režim F1?
0: Stoprocentně. A je to něco, co Formule 1 změnila. Možná ne samotná Formule 1, ale jak to tak sleduji, a byl ten včerejšek trošku náročný to všechno sledovat, protože start velké ceny Miami byl posunut dopředu o 3 hodiny, takže skloubit to se všemi ligovými fotbaly a naším fotbalem na Spartaku Hrdlořezy, tak to bylo těžké, ale jak člověk sleduje ty trendy, tak ve všech sportovních disciplinách skutečně se snaží ty talenty identifikovat už vlastně v době dětských let. A to je přesně to, co se dneska děje. Navíc ještě za využitím už dneska různých analytických nástrojů existují zkrátka technologie, které mají potenciál odhadnout, řekl bych, jakýsi biomechanický talent pilotů, schopnost reakcí, ať už pohybu očí nebo nervové soustavy, tak jak to má třeba od pána Boha dané Max Verstappen. Právě proto on je tak špičkový v reakcích na auto a je špičkový ve svých schopnostech to relativně složité auto na řízení kontrolovat. No a pak další parametry těch mladých kluků a potažmo holek samozřejmě,
6: ať je to třeba mentální výbava, rychlost jejich osobnostního rozvoje. Oni se takhle odchytnou už v době motokár a právě Kimi Antonelli se stal členem, můžeme říct, rodiny Mercedesu už ve svém raném věku a dějí se tam pak dvě základní věci. Jednak ho podporují už od začátku, snaží se ho uplatnit v prestižních juniorských sériích, ze začátku nejprve v motokárách, pak v juniorských formulových sériích, jako například ta japonská, kde jezdí Roman Staněk, což je velmi prestižní série. A pokud se ten dotyčný, řekněme, nezblázní, že mu třeba sláva stoupne brzo do hlavy, je s ním pracováno i v tomto směru, tak pak tihleti mladíci, řekl bych, velice rychle dospívají, a to ale jako ve všech směrech, nejenom jezdecky, nejenom sportovně, ale i mentálně. A je obdivuhodné sledovat, jak v podstatě ještě pořád tihleti náctiletí, jak už mají třeba ve srovnání s dobou 10, 20, 30 let zpátky tu úroveň vyzrálosti dospělého člověka. Je to fakt fascinující sledovat.
1: Tomáš Richter, dlouholetý televizní komentátor, expert na Formuli 1, s námi byl ve vysílání Radiožurnálu Sport. Ještě doplním, že velká cena Formule 1 bude pokračovat za 3 týdny v Kanadě. Mockrát vám děkujeme za váš čas, za vaše poznatky a mějte se krásně.
6: Já děkuji, mějte se krásně, nashledanou.

0: Radiožurnál půl deváté. A teď Pavel Prouza a zprávy.
1: Lidé mají dnes poslední možnost podat elektronické přiznání k dani z příjmu a uhradit daň. Podání je možné online nebo datovou schránkou. Pokud se plátci opozdí o více než 5 pracovních dnů, hrozí jim sankce. S daňovým poradcem se lhůta prodlužuje až do začátku července. Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli 3 lidé. U jednoho z nich laboratorní testy zjistili hantavirus. Informovala o tom Světová zdravotnická organizace, podle které mají lékaři na stejnou nákazu podezření i u dalších 2 mrtvých. Předpokládají, že nakažených lidí bylo na lodi celkem 6. Hantavirus je vzácné, ale často smrtelné onemocnění. Výletní loď plula podle BBC z Argentiny na Kap Verdi. Metropolitní muzeum umění v New Yorku dnes hostí tradiční ples Met Gala. Dorazí na něj stovky osobností ze světa kultury, sportu nebo módy. Spolu předsedkyněmi letošního ročníku jsou zpěvačka Beyoncé, herečka Nicole Kidmanová nebo tenistka Venus Williamsová. Tématem večera bude móda jako umění. Sport. Velkou cenu Miami mistrovství světa vozů Formule 1 vyhrál Ital Kimi Antonelli. Po třetím vítězství v hlavním závodě za sebou vede pořadí jezdců o 20 bodů před týmovým kolegou z Mercedesu Britem Russellem. Nastupních vítězů doplnili Antonelliho v Miami piloti McLarenu, druhý byl Brit Norris a třetí Australan Piastri.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D35 u Hradce Králové a ucpaná dálnice D7 před Prahou. Na dálnici D35 ve směru z Vysokého Mýta do Hradce Králové se zdržíte na konci dálnice. Je tam už ve sjezdu na Hradeckou D11 zúžení. Kolona se táhne od sjezdu na Opatovice nad Labem a je to asi na 10 minut. Dálnice D7, příjezd do Prahy z Chomutova. Zúžení před sjezdem na Evropskou a fronta se táhne od sjezdu na Středokluky. Zabere asi půl hodiny. Jsou kvůli tomu ucpané i kruhové objezdy u letiště a zdržíte se tak chvíli i ve směru z Prahy na letiště. No a velké kolony jsou i na objížďkách, třeba v Horoměřické z Nebušic na Evropskou anebo v Suchdole. V Ostravě dnes velmi dlouhá kolona na Rudné ulici z Havířova směr Poruba. Po pojíždí před omezením ve Vítkovicích a je to asi na 40 minut. Objížďkou po Těšínské ulici si moc nepomůžete, tam je dlouhá kolona před mostem Miloše Sýkory. No a připomínáme ucpanou silnici 57 z Opavy na Fulnek. Před obcí Vrch je semafor a je tam kolona až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Sníh už je pryč. O víkendu roztála poslední souvislá sněhová pokrývka na našem území. Bylo to na Krkonošské Černé hoře, kdy v sobotu tam ještě bylo 7 cm sněhu. V neděli už nic. Nasněžilo tam na Štědrý den a sníh vydržel přesně 130 dnů. Na sněhové vločky si tedy budeme muset na našem území počkat zase až do další zimy. Dnes nás čeká maximálně dešťová přeháňka, spíše v západní polovině našeho území, kde bude zatažené až oblačné nebe. Na Moravě a ve Slezsku čekáme jasno, bez srážek. Teploty dnes od 22 do 27 stupňů. Zítra už bude v Čechách víc srážek. Ze zataženého až oblačného nebe bude hlavně v západní polovině Čech pršet častěji a také se objeví bouřky, ve kterých může ojediněle spadnout i 20 mm deště. Na Moravě a ve Slezsku bude i zítra zpočátku ještě polojasno, až večer se obloha trochu zatáhne, i tam místy zaprší. Ve východní polovině našeho území ale bude oproti dnešku větrno. Připravit se musíme na čerstvý vítr z jižních směrů, který může mít nárazy o rychlosti až kolem 55 km v hodině. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Fascinující, jak to někdo dokáže až takřka došeptat, i když tady zpěvák kapely Passenger to relativně vlastně dospíval i vy, dointonoval, jak se říká.
2: Už to lákalo k tomu začít povídat, ale je potřeba nechat tu píseň dohrát do posledních tónů.
1: No. Ne, tak ta šeptanda, to se říkalo, nebo často jsem to slyšel o Vohnoutech, že to je taková nejlepší šeptající kapela, že oni nemají třeba takové vlohy vokální svých hlasivek, ale dokážou to nějak uhrát na výraz takzvaně.
2: Ano, shodou okolností jsem s nimi natáčel svou bakalářskou práci, praktickou, takže to se opravdu potkalo. A oni třeba velmi dobře artikulují. Oni dlouho hledali zpěváka, když začíná hrát s kapelou a nemohli prostě ho dát dohromady, protože oni se chtěli věnovat jen těm nástrojům. Hmm. Vlastně i přímo říkali, že 7 desek je vůbec nezajímaly texty a začali je řešit až v roce 2011, což je 15 let potom, co začali aktivně hrát, že ta hudba byla prostě číslo 1. Ale i navzdory tomu, že vlastně začali v ten moment zpívat všichni 4, primárně se střídají bratři Matěj a Honza, tak artikulují výborně a mají výborný
1: projev.
2: Jo,
1: tak vlastně, když se bavíme o tom, že někdo třeba může i při zpěvu šeptat, tak někdo může taky křičet pořádně. Myslím, že to platí i o tenistech a o tenistkách, protože na kurtu se to často ozývá jak v zoologické zahradě. Teď mě neberte úplně za slovo, je to spíš legrace. Ale my jsme se teď dostali s Kristianem opravdu tímhle nevšedním oslým ústkem k tenisovému turnaji v Madridu, který včera skončil.
2: Ano, protože i díky tomu, jak se dařilo v deblu Kateřiny Siniakové, tak se vrátila na první místo světového žebříčku právě ve 4 hře. Po boku Američanky Taylor Townsendové došla až k titulu v Madridu a v čele toho žebříčku sesadila Siniaková Elis Mertensovou z Belgie.
1: Moc gratulujeme. Siniaková Townsendová ve finále porazili ruské duo Andrejová Schneiderová 2-0 na sety po hodině a půl a pro Kateřinu Siniakovou jde o 630 deblový titul v kariéře. Vítězství číslo 351 urval jeden Ital.
2: Ital Jannik Sinner, který ve finále v Madridu, řekl bych, velmi výrazně, jasně přehrál 6-1, 6-2 dvojnásobného šampiona Němce Alexandra Zvereva. No a jako první tenista v historii ovládl za sebou v řadě 5 turnajů série Masters. Taky úctyhodný počin.
1: Ano. A teď může zkompletovat svou sbírku z turnajů Masters, protože mu chybí pouze Řím a právě ve věčném městě tento týden vlastně se bude hrát tenhle turnaj. No a Jannik Sinner má před sebou ještě jednu výzvu, která může být podpořena i tím, že teď nehraje Alcaraz. Může zkompletovat svůj kariérní Grand Slam na Roland Garros, které je za dveřmi.
2: A ještě doplním, když už jsem nakousl ten žebříček s Kateřinou Siniakovou, tak v pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak své osobní maximum.
1: Gratulujeme.

0: 8 hodin 44 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my se teď pustíme do encyklopedie, která tento týden opustí profisport a vydá se do přírody.
1: Protože vám představíme naše nejoblíbenější túry, no a snad se mezi nimi najde nějaká, kterou si rádi projdete.
0: Začneme na jich od Prahy výpravou po ubočí skály nad bývalými svatojánskými proudy na Vltavě.
1: A proč bývalými, tak protože to, o čem se teď už jen zpívá v lidových a tremských písních, bylo zničeno postavením vodního díla Těchovice. Místo zurčící Vltavy, tak pod sebou uvidíte jen nehybnou místo zvučící hučící Vltavy, tak pod sebou uvidíte jen nehybnou vodní hladinu bez proudu.
0: No, pokud si chcete připomenout, jak zněly svatojánské proudy v Peru, nebo tím vlastně, jak to vytvořil Bedřich Smetana, tak si to můžete poslechnout už příští týden. 12. května začíná Pražské jaro slavnou mou vlastí a právě kolegové tady ze spoda, ze Symfonického orchestru Českého rozhlasu letos zahajují, takže i svatojánské proudy v té symfonické básni Vltava zazní. Teď teda ale ovšem k té túře zpátky.
1: Ano, trasu doporučujeme začít v obci Štěchovice, kde zaparkujete, nebo tam můžete samozřejmě dojet autobusem a začíná se prudkým stoupáním, máte víc variant, kudy jít. Vhodná je cesta po červené turistické značce k retenční nádrži Homole a v zápětí se jít do obce Třebenice u Slabské přehrady. Ale můžete se vydat i po poněkud zvláštně značené trase se širokým červeným pruhem uprostřed a výraznými dvěma po stranách. Tak víte, co tato trasa značí?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Značí tu nejstarší turistickou trasu, která kdy byla v Česku nakreslena, ano, vedla právě tam, kam vás tímto typem posíláme. Klub českých turistů ji udělal v květnu 1889 ze Štěchovic ke svatojánským proudům. Příští týden to tedy bude, řekl bych, málo uvěřitelných, 137 let.
0: Ať už zmíněná historická cesta nebo ta kolem retenční nádrže, obě vás dovedou do stejného místa, tedy do obce Třebenice. Tam už půjdete z kopce a začnete se po této procházce lesem vracet opravdu krásným kaňonem.
1: Na naučné stezce svatojánskými proudy vás čekají výhledy, tunely i úzké cesty po skále. No a můžete si tam udělat hezký půldenní výlet, ale doporučujeme jen pěší, protože s kočárkem nebo na kole byste se opravdu hodně nadřeli.
0: Tolik úvodní díl naší encyklopedie, tenhle připravil kolega Martin Charvat, který dobře ví, jaké je to obtížné se prodírat někde s kočárkem anebo na kole, takže myslím, že pokud byste vyrazili tady do té oblasti kolem Vltavy, tak si ten výlet můžete užít naplno, ale asi bez kočárku.
1: A už za chvíli telefonická soutěž.

0: Moments I'm.
1: 8 hodin 50 minut přesně, posloucháte Radiožurnál Sport, no a my pro vás máme soutěž. Kristiane, možná nejprve prozrať, o co se dneska bude hrát?
2: Bude se hrát o dvě vstupenky na Speedway of Nations 2, což pokud vám na první dobrou nic neřekne, tak přiblížím. Je to závod na ploché dráze tady v Praze na Markétě a jedná se o světový šampionát juniorských družstev. Vlastně mladí jezdci z celého světa se utkají o prestižní titul. Neměl by chybět ani nejlepší český junior Adam Babo Bednář, který patří, řekněme, k největším talentům té současné světové juniorské scény. Takže dvě vstupenky na plochou dráhu 22. května v Praze a k tomu červená kšoutovka.
1: A my tady máme tedy soutěžní zvuk, který se týká, a to teď můžeme napovědět, jedné přesně rok staré události.
2: Ano, protože tehdy, přesně před rokem, hráli Bohemians s Libercem ve fotbalové šancelize na úvod prostřední nadstavbové skupiny o umístění. Pražané zvítězili 4-1 a v zápase se loučili s novodobou klubovou legendou mužem, který působil v Bohemians od roku 2009. No a v tom utkání s Libercem proměnil nařízenou penaltu a stal se tak nejstarším střelcem v samostatné české lize.
3: Musím upřímně říct, že tam vlastně nebylo vynutí, abych si to nevzal. Jsem rád za ten rekord, skandoval zase opět celý dolíček a tak nějak to jakoby jsem vycítil, že bych to měl vzít na sebe a jsem strašně rád, že jsem to proměnil a prostě spadl mi takový obrovský kámen ze srdce a hlavně to byla taková ta třešnička na tom dortu, no. Takže jako pohádka skončila.
1: 221 552 222, to je číslo k nám do studia, tak zavolejte, pokud tušíte, kdože to mluvil, a myslím, že už to řada z vás tuší.
2: Doplníme jednu podmínku, nesměli jste vyhrát v uplynulých dvou měsících v našem vysílání, pokud to platí, tak můžete samozřejmě soutěžit.
1: A vítáme prvního soutěžícího, volajícího. Dobrý den, kdo je tam?
4: Zdravím, dobrý den, tady Lukáš.
2: Tak slyšel jste zvuk, víte, kdo mluvil, o kom jsme se bavili?
4: No, upřímně jsem neslyšel, ale jenom jsem slyšel to, jak jste to uvedli, protože jsem v autě, tak tipnu si, že to je Josef Jindřišek.
1: Taky nápověda posloužila, to jsme rádi. Jenom mě fascinuje, že jste vlastně slyšeli, jak jsme to uvedli, a pak ten zvuk, on byl nekvalitní podle vás?
4: No, nekvalitní vzhledem k tomu, že volám z auta, tak nejsem schopen poslouchat a volat najednou.
2: Jo, vy jste neslyšel ten zvuk vůbec.
1: No, to je obtíž téhle soutěže, ale vidíte, s čím se musíte popasovat. Každopádně moc gratulujeme, že jste všechna ta úskalí zvládla. Vyhrál jste vstupenky.
2: Byl jste někdy na ploché dráze na závodech?
4: Nebyl jsem, ale jako malej jsem tam sledoval v televizi, takže se vlastně těším.
2: Fantastické. Tak zůstaňte nám prosím na telefonu, napíšeme si vaše údaje a gratulujeme.
1: Hezký den.
4: Díky, mějte se hezky. Vám taky.

Mistrovství světa na ploché dráze. 23. května od 19 hodin na pražské Markétě. 16 nejlepších světových borců pojede o body do seriálu Speedway Grand Prix. Speedway-Prague.cz

0: Radiožurnál 9 hodin. Teď zprávy a Pavel Prouza.
1: S hašením požáru v Českém Švýcarsku dnes pomůžou další dva vrtulníky ze Slovenska. Premiér Babiš v Jerevanu jednal se šéfem NATO o navyšování výdajů na obranu. Volejbaloví Lvi Praha vyrovnali finálovou sérii extraligy s Karlovarskem na 2-2 na zápasy. O mistrovi rozhodne páté utkání. Kolona popojíždí na dálnici D11 za Hradcem Králové směrem do Prahy. V Čechách bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, výjimečně přehánky. Na Moravě polojasno beze srážek, teploty do 27 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Požár v Národním parku České Švýcarsko se dál nerozšiřuje. Plně pod kontrolou by ho hasiči mohli mít už dnes. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Na místě jsou jednotky z 8 krajů. Zásah několika stovek hasičů komplikuje sucho, vítr a nepřístupný terén. S hašením dnes pomůžou další dva vrtulníky Black Hawk. Ty by podle Vlčka měly ze Slovenska dorazit kolem poledne.
3: Pro nás je důležité to, že jsou to těžké vrtulníky, které jsou schopny nést až 3000 litrů vody. To znamená, že bychom na místě měli dneska mít až, pokud to všechno dobře dopadne, až 5 takovýchto vrtulníků, což je velmi výrazná pomoc oproti těm malým, které mají jenom 900 litrů vody.
1: Poblíž požáru v Dolní Chřibské je domov se zvláštním režimem. Ten zatím podle Vlčka není potřeba evakuovat a jeho obyvatelé jsou v bezpečí. Dron v noci zasáhl výškový dům v Moskvě, informoval o tom starosta města Sergej Sobjanin. Nikomu se podle něj nic nestalo. Starosta neupřesnil, komu dron patřil. Proti Rusku ale podniká odvetné vzdušné útoky Ukrajina. Podle telegramového kanálu MEŠ bezpilotní letoun porazil stěny 3 místností ve 36. patře. Lidé na místě řekli, že část fasády se zřítila na auta pod domem. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem o výdajích na obranu. Mluvili spolu v Jerevanu před summitem Evropského politického společenství. Vláda v letošním rozpočtu počítá s výdají na obranu ve výši 1,7% HDP. Podle aliančních závazků má vydat 2% HDP a částka se má postupně zvyšovat až na 5%. Babiš v Jerevanu řekl, že navyšování vidí optimisticky.
4: My tomu samozřejmě podřídíme všechno, protože to je taková výzva, vždycky, když mě někdo k něčemu vyzývá, tak jdu potom.
1: Evropští lídři se podle Babiše na dnešním summitu budou zabývat třeba ilegální migrací. Jednat by měli také o energetické bezpečnosti, současné situaci ve světě a posilováním stability v Evropě. Dermatologové začnou za hodinu zdarma vyšetřovat ve stanu proti melanomu problematická znaménka. Stan s 8 ordinacemi stojí v dolní části Václavského náměstí v Praze na Můstku. Zhoubný melanom je z kožních nádorů ten nejnebezpečnější. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na něj ročně zemře na 450 lidí.
5: Používáme obvykle ruční dermatoskop, který je dostatečný. Někdy musíme si pomoct i s digitálním dermatoskopem.
6: Popisuje průběh bezbolestného vyšetření ve stanu proti melanomu předseda České dermatovenerologické společnosti Petr Arenberger.
5: Často jsou lidi smutní, že to trvá strašně krátce, ale v dermatoskopii platí, že pokud nestanovíte diagnózu do 10 vteřin, tak jste si nejistí a znamenko máte vyříznout.
6: Lékaři v Česku ročně diagnostikují více než 3000 zhoubných melanomů. Asi pětinu případů odhalí až v pokročilých stádiích. Andrea Skalická, Radiožurnál.
7: Sport. O mistrovi volejbalové extraligy rozhodne až pátý zápas. Lvi Praha totiž vyrovnali finálovou sérii s Karlovarskem na 2-2 na utkání. Na domácí palubovce Pražané vyhráli 3-1 na sety. Ve finále tedy platí, že vyhrají zatím pouze domácí týmy. Libero Lvů Milan Moník k tomu říká.
8: Tak jsme zvyklí na ty domácí haly a jsme odvážnější na servisu, líp to lepí, takže tohle je určitě samozřejmě domácí hala, ale teď už oba dva týmy musí, takže teď se uvidí, kdo má pevný nervy.
7: Rozhodující pátý zápas se bude hrát v úterý v Karlových Varech. Fotbalisti Sparty zvítězili na úvod skupiny o titul šance ligy nad Jabloncem 2-0. Vyhrála i Plzeň, ta porazila 3-1 Hradec Králové. Ve skupině o záchranu Teplice remizovali 1-1 se Slováckem, tím pádem se Mladá Boleslav a Zlín udrželi.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
9: Omezení na D11 u Hradce Králové a nehoda na silnici 35 u Litomyšle. Na dálnici D11 popojíždějí kolony za Hradcem Králové směrem na Prahu. Je tam zúžení, zavřený levý pruh na 84. kilometru. Kolona je tam do 10 minut. Pozor, ucpává se kvůli tomu mírně i sjezd z dálnice D35 na Prahu. V Pardubicích se ucpává příjezd po silnici 37 s Chrudimi. Je silný provoz a teď navíc ve sjezdu na letiště na Přelouč překáží i nehoda. Silnice 35 velmi ucpaná mezi Litomyšlí a Vysoký Mítem. U obce Řídky je tam nehoda. Podle policie větší se zraněním a kolony jsou dlouhé v obou směrech. V Ostravě postojíte na Rudné ulici ve směru z Havířova na Porubu asi půl hodiny před omezením ve Vítkovicích. Pozor, pokud byste to chtěli objet po Těšínské přes Slezskou Ostravu. Jsou tam kolony před mostem Miloše Sýkory. Z Ostravy do Prahy. Dálnice D7 příjezd do Prahy z Chomutova. Před sjezdem na Evropskou ulici je zúžení a je tam kolona asi na 20 minut. Fronty i na Pražském okruhu, hlavně ve směru z D1 na letiště, musí i regulovat vjezdy do tunelů. Další

0: Žurnálu Sport.
1: Krásný den.
0: Tak máme 4. května a to znamená, že za už 14 dnů budeme s Desítkou Pavla Horváta živě v Teplicích.
1: Ano, když si otevřete stránky Radiožurnálu Sport, tak stále si můžete koupit vstupenky 18. května od 19 hodin. Dům kultury Teplice. Na stránkách Radiožurnálu Sport články, odkazy, tam určitě vše podstatné najdete. Slaví se v tomto roce, slavíme 50. výročí té legendární penalty Antonína Panenky, která změnila v podstatě historii fotbalu z Bělehradu, takže určitě dorazte 18. května do Teplic.
0: Antonín Panenka, Pavel Horvát a taky Jan Rezek, člen realizačního týmu české reprezentace, která se bude chystat na mistrovství světa, takže myslím, že témat bude dost a budeme se těšit, pokud dorazíte s námi do Teplic, do domu umění, do domu kultury.
1: Pavla Horváta uslyšíte v našem vysílání dnes víckrát, poprvé už za malou chvíli.
2: Radiožurnál Sport
3: a Jan Pěruška.

0: 90, posloucháte Radiožurnál Sport a my jdeme na fotbalovou šance ligu, kterou po prvním kole na stavby vede Slavia o 8 bodů před Spartou.
1: Letenští včera na závěr toho fotbalového víkendu v nejvyšší domácí soutěži porazili Jablonec 2-0 a to je i jedno z témat pro našeho fotbalového experta Pavla Horváta, který přišel do studia. Přejeme ti krásné ráno.
2: Dobrý den.
1: Tak Jan Kuchta, jeden gól, jedna asistence, opět ukázal, jak platný je a toho někteří i vlastně viděli už pryč z klubu.
2: Čekal jsem, jak bude pokračovat po té svojí větě, že ještě na Spartě neřekl poslední slovo, že ještě určitě ukáže. Včera ukázal, no, byl produktivní znova, měl tam ještě další věci, které mohly skončit gólem, ať už jeho nebo nějakou asistenci. Byl dobrý a hra Jablonce mu evidentně vyhovuje.
1: Ještě jedno silné téma, to utkání nabídlo možná silnější než ty branky a tu třeba souhru.

0: Rahmányho s Kuchtou při té druhé brance, a to jsou červené karty. Tak začneme Jabloncem, který od konce první půle hrál bez vyloučeného Sobola a ve druhém poločase za stavu 1-0 pro Spartu přišel ostrý skluz Mansverka na Zorvana. Tak Mansverk dostal žlutou kartu, ale nebyla trochu červená?
1: No, byla minimálně oranžová, si troufnu říct, protože Mansverk tam šel sice hezky, můžeme tady spekulovat, že trefil balón, a to pravidlo už dávno neplatí a byla to nebezpečná hra. Myslím si, že spíš to byla červená než žlutá, ale samozřejmě rozhodčí se takhle rozhodli, takže se proti tomu nedá nic dělat. Sobol dostal dvě žluté karty, vlastně celkem logický a jasná červená po dvou žlutých a asi se dostaneme ještě k jedný červený.
2: No, tak ty si vzpomeneš, když ti to tady často připomínám, tvůj debut v listopadu 93 v 18 letech při remíze s Drnovicemi 0-0, taky za Spartu, ale tehdy si odehrál víc než 13 sekund, ne?
1: No, tak samozřejmě jo, je to trošku jiný zážitek, bych řekl, ten debut je takový, jako seš takovým oparu, si troufnu říct, a no, tohle samozřejmě je nešťastný, ale já si myslím, že i vzhledem k té reakci těch trenérů, spoluhráčů, tak si myslím, že to jeho kariéru nepoznamená, protože to byl nešťastný moment samozřejmě. Nemyslím si, že to je nějaký zákeřný hráč, a tohle to prostě byla smůla spojená s tím, že neměl štěstí. No.
0: Jenom připomenu, že si povídáme o Luisi Azakovi, 17-letém fotbalistovi Sparty, který strávil na ploše 13 sekund a dostal právě červenou kartu za ostrý faul, takže startek ze zlého snu.
1: Musím říct, že jsem psal Martinu Filovi hned, že už není první, že už ho někdo předběh.
2: No. Ne, tak se samozřejmě počítá, jak dlouho to bylo, není asi historická statistika, ale myslím si, že nejrychlejší nebo jedna z nejrychlejších červených karet v historii první ligy to asi dozajista byla. No, můžeme doplnit, že třetí místo včera potvrdila Viktoria Plzeň, která porazila Hradec Králové po otočce 3-1, a to probereme pochopitelně v desíce po 10. hodině.
0: Teď pojďme do skupiny o záchranu, protože Teplice udržely náskok 6 bodů na ty barážové příčky, se Slováckem remizovali 1-1. Ten výkon ale, Pavle, asi nebyl úplně ideální, že?
1: No, určitě. Tak já si myslím, že možná k tomu přispělo i teplo, že bylo fakt jako vedro, ale na druhou stranu toho fotbalu tam ze strany Teplic opravdu moc nebylo. Samozřejmě může tam být určitá nervozita. Teplice taky nemají extra zkušený mužstvo a ono to na tebe prostě dolehne, byť mají nějaký náskok. Myslím si, že další zápas už zase můžou být v klidu, protože si tu svoji pozici tak nějak uhájili a ta záchrana se jako blíží. Je to prostě nepříjemný, ta skupina o tu záchranu vlastně logicky úplně žádnou velkou parádu nabídnout nemůže. No.
0: A je tedy Slovácko v tom kontextu týmů, které jsou nejvíc ohrožené sestupem, asi v nejlepší formě?
1: Možná to tak vypadá, myslím si, že se snaží předvádět nějakou hru. Vlastně ten gol stejně padnul po tom, že je to dlouhý balon do prostoru a samozřejmě trošku štěstí, tečovaný centr a kdo dal gol, víte.
2: Kostelník vlastně
1: jako trošku ze štěstím dal gol tou hlavou, ale byla to hezká akce a Slovácko chce hrát fotbal. Odzadu opravdu to, co Roman Skuhravý prostě chce, tak ty kluci se o to snažej. Dukla si myslím, že prostě taky je zajímavá, dala gol zase, vytváří si šance. Baník v tuhle chvíli si myslím, jak se říká, tahá za nejkratší konec toho provazu a bude se muset zlepšit.
2: Více probereme asi v desíce, za zhruba hodinku už tady budeme sedět s Pavlem Horvátem i Lukášem Michalíkem.
0: Ano, chtěl jsem doplnit pod čtvrtým trenérem Josefem Dvorníkem v této sezóně pro Baník Ostrava. Pavel Horvát byl teď s námi ve studiu, náš fotbalový expert. Moc díky za to a slyšíme se po 10. hodině.
1: Díky, naslyšenou.

0: Vracíme se k některým velkým sportovním událostem uplynulého víkendu a teď to bude o fotbalových zahraničních soutěžích. Začneme v Itálii.
1: Začneme v Itálii, protože Inter Milan dokázal získat 3 kola před koncem série A 21. mistrovský titul v italské fotbalové lize. Vyhrál 2-0 nad Parmou, takže třeba Christian Kivu, který zamířil před sezonou právě na lavičku Interu z Parmy, slaví svou premiérovou trofej v roli trenéra.
0: No je to velký úspěch Interu, který se vrací tedy po ročním králování Neapole zpátky na vrchol. Když jsme u toho boje o příčky za Interem, tak AC prohrál na hřišti Sassuola 0-2 a nějakým způsobem si komplikuje boj i o tu druhou pozici, protože tu aktuálně drží tedy Neapol, AC Milan ztrácí 3 body a Juventus je vlastně 2 body za AC na 4. místě.
1: Ano, to jsou ty 4 celky, 5. Como a 6. AS Řím, tam už je to poté obod, Como má 62 bodů, AS Řím 61.
0: To se týká tedy souboje o Ligu mistrů, jinak připomeneme, že Bologna remizovala s Cagliari 0-0, Martin Vítík nenastoupil do duelu. Na rozdíl od jiného českého reprezentanta a velké naděje pro fotbalový mundial,
1: Pavla Schulze, mundial, samozřejmě mistrovství světa, které se blíží. Pavel Schulz se vrátil na hřiště v dresu Lyonu. V 70. minutě šel do hry utkání proti Rennes. Lyon zvítězil 4-2 a taky je v té tabulce francouzské nejvyšší soutěže v tom boji o Ligu mistrů. Byť s Lille to vypadá velmi vyrovnaně. PSG je první 70 bodů, Lens 64 bodů, 2. místo, a Lyon má 60 a právě o 2 body za Lyonem je Lille.
0: To byl dost důležitý zápas, který otočili proti Lyon, nebo Lyon otočil z Rennes na 4-2, protože vlastně Rennes je teď na 5. místě, 4 body za 3. Lyonem. To znamená, že vlastně kdyby vyhrálo naopak Rennes, tak bude před Lyonem. Takhle to drží Olympique tu přímou 3. postupovou příčku do Ligy mistrů. Lille je tedy o 2 body za Lyonem a jak jsme říkali, Rennes také v boji, ale o 4 body zpět.
1: Ano, ještě můžeme zmínit, že vlastně do konce té soutěže zbývají 2 úplná kola, byť je tam ještě jedna dohrávka Brestu se Štrasburkem a Lens z PSG.
0: Ale vlastně proto, že ještě PSG nemá titul, jinak mají 6 bodů, ale ještě 9 bodů ve hře.
1: Ano, je to matematicky tak správně. A 2 kola tedy zbývají do konce francouzské ligy.
0: No a když se podíváme teď do Španělska, tak tam se chystá také velká sláva, protože v neděli se utká Barcelona s Realem Madrid v dalším El Clásiku a na Camp Nou může Barça slavit titul, protože po sobotní výhře na hřišti Pamplony 2-1 má 11-bodový náskok právě na Real a ten uspěl včera.
1: Ano, Real zvítězil na hřišti Espanyolu a to 2-0, podařilo se prosadit 2x Viniciusu Juniorovi, takže skóroval ve druhé půli 55. a 66. minuta, poměrně kontrolované vítězství ve druhé půli a Real Madrid zvítězil 2-0.
0: Ano, a poslední z těch soutěží, které můžeme teď dodat, protože o Anglii se budeme bavit po 9:30 s Pavlem Tilšerem, tak je Německo, kde vlastně se stále bojuje i o záchranu. Jistou má Mohuč po té, co vyhrála na hřišti St. Pauli 2-1 a naopak právě tým z Hamburku to má teď trošku nahnuté.
1: St. Pauli 26 bodů, stejně jako Wolfsburg, který je 16. a úplně poslední místo drží Heidenheim, ten má bodů 23.
0: No tam jde o to, že se v Německu hraje baráž z té 16. pozice, takže teoreticky ještě i Heidenheim se může zachránit, ale teď drží tu 16. příčku Wolfsburg po remíze ve Freiburgu 1-1. No a poslední výsledek, Borussia se utkali spolu taky, derby Borussii a Gladbach zdolal Dortmund 1-0, ale tam řekněme ten výsledek tolik neřeší.
1: A zbývají 2 kola do konce Bundesligy.

0: Na Radiožurnálu Sport se budeme v následujících dnech věnovat také míčovým sportům, byť třeba házenkářská extraliga mužů bude vrcholit až o víkendu v sobotu rozhodujícím kláním, tak volejbalová extraliga mužů má ten rozhodující pátý zápas na programu už zítra v Karlových Varech.
1: Ano, protože se Lvům Praha povedlo zvítězit v tom včerejším čtvrtém finále doma nad Karlovarskem 3-1 na sety, to znamená po tom průběhu, kdy nejprve vedlo Karlovarsko 1-0, poté Lvy srovnali, pak zase Západočeši zvládli zvítězit, tak Lvy Praha následně vyrovnali, takže až pátý rozhodující duel rozhodne o tom, kdo se stane mistrem. Připomeňme tu loňskou sérii, kdy Karlovarsko vedlo už 2-0 na zápasy ve finále a stejně se pražským Lvům povedlo otočit a nakonec zvítězit 3-2 na zápasy, takže určitě to bude napínavé, zajímavé, dramatické a zítra to bude rozhodně naše téma ve vysílání, protože právě se večer bude hrát to rozhodující finále.
0: To říká Kristian Šveda, který tady dneska se mnou ráno byl. Kristiane, moc děkuji za spolupráci a věřím, že si to zase brzy zopakujeme, takže tady prostě zase někdy budeme mluvit pro posluchače.
1: Moc mě to bavilo, doufám v totéž. Krásný den tobě i všem posluchačům.
2: Čistá hra Martina Procházky míří do své šesté sezony.
3: Po pěti letech profesionální kariéry už byl Martin Procházka pravidelným reprezentantem a blížily se jeho největší úspěchy v národních barvách.
2: Nakonec si zahrál v Americe, Švédsku, Rusku nebo Německu, stal se čtyřikrát mistrem světa a jako olympijský šampion může další turnaje těch nejlepších hodnotit.
4: Jsem byl plný emocí toho utkání finálového, potvrdilo se mi to už od spousty lidí, že někteří koukali s otevřenou pusou, já jsem taky fakt mají chvilkama říkal, to není možné. Co se tam děje, jako prostě za situace. Nejlepší hokej, jak jsem kdy viděl, a přiznám se k tomu, že jsem byl pak trochu z toho zklamaný, že to nepokračovalo, že to ještě nešlo tu další třetinu.
3: Hlavní pozornost má ale po většinu roku Tipsport Extraliga a pochopitelně její největší osobnosti.
4: Tvrdí Jarda, že už netrénuje, ale asi, že on pořád trénuje. A jak to znám, tak no, možná už tomu nedává tolik, ale pořád je v tom, že kdykoliv je schopný naskočit. To může stát cokoliv, kladnu se můžou stranit 3-4 hráči najednou a nedovedu si představit, že by ještě nenaskočil. Tak já věřím tomu, že ještě nastoupí.
2: Hře chce Martin Procházka slyšet i vaše poznatky a zkušenosti. Stačí zavolat v úterý po 10. hodině.
3: A nebo jen naladit nejposlouchanější digitální rádio v Česku.
2: Radiožurnál Sport.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Můžu vás nalákat, že zítra v čisté hře Martina Procházky zaspomínáme na 30 let staré zlato hokejistu na mistrovství světa ve Vídni, u kterého byl velmi důležitou součástí právě Martin. Zítra to bude přesně 30 let od finálové výhry českých hokejistů. Za chviličku pořad o anglickém fotbale.
5: Radiožurnály půl desáté. Zprávy a Pavel Prouza. Hasiči dál bojují s rozsáhlým požárem lesa v Národním parku České Švýcarsko u Rynartic na Děčínsku. Ohniska požáru ze vzduchu likviduje 7 vrtulníků. Hasiči využívají i drony a čtyřkolky. Podle vedení hasičského záchranného sboru se zatím podařilo mírně zmenšit plochu, na které les hoří. Během dneška by se situace mohla dál zlepšovat. Studentům posledních ročníků středních škol začala společná státní část maturity. Na programu jsou didaktické testy z matematiky a angličtiny, které zajišťuje organizace Cermat. Ke zkoušce z matematiky se letos přihlásilo asi 15 000 maturantů, k angličtině zhruba 67 000. Vláda projedná návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO má být nový systém jednodušší a méně administrativně náročný. Zavedení by mohlo přinést do státního rozpočtu desítky miliard korun ročně. Opozice ale tyto odhady zpochybňuje. Spojené státy začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. Jde o stovky plavidel, včetně tankerů s ropou a plynem. Spolu s nimi v zálivu uvízlo taky přibližně 20 000 námořníků. Nabídka se podle amerického prezidenta Trumpa týká lodí ze zemí, které nejsou nijak zapojené do stávající americko-íránské války.
3: Sport.
5: Hokejový brankář Jakub Dobeš postoupil s Montrealem do druhého kola playoff NHL. V rozhodujícím 7. zápase úvodního kola na ledě Tampy kryl český gólman 28 střel soupeře a vychytal výhru 2-1. Do souboje o postup do finále západní konference vstoupilo Colorado výhrou 9-6 nad Minnesotou. Martin Nečas k vítězství přispěl 3 asistencemi.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 před Meziříčím a ucpaná 35 u Litomyšle. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na osovou BTŠku. Na kilometru 149,5 překládají kamion po nehodě. Jsou na krajnici, ale brzdí se prudce, dojíždí se do krátké kolony. Na silnici 37 na příjezdu do Pardubic s Chrudimi čekejte kolony. Je tam před nadjezdem u Parama a nehoda. 10 minut budete popojíždět od sjezdu na Traškovice. Silnice 35 je velmi ucpaná mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. U obce Řitký likvidují následky nehody. A podle našeho zpravodaje větší nehoda.
7: Se srazil kamion, dodávka a obytný auto. Je to tady řízený kyvadlem, hasičema a policajtama a kostáli jsme tady dobrý 3/4 hodiny teď.
6: A z Litomyšle je pak kolona o něco kratší. Ještě do Prahy příjezd po dálnici D7 z Chomutova před sjezdem na Evropskou je zúžení a postojíte v koloně asi 15 minut. Pozor, ucpává se taky Kutnohorská silnice číslo 2 v Mukařově. Až do pátku tam budou opravovat vozovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno, beze srážek. Teploty 22 až 27 stupňů, na horách kolem 18. Tolik zprávy.
3: S mikrofonem do Anglie.
2: To nejlepší z anglického fotbalu.
3: S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
2: Na Radiožurnálu Sport.
0: Krásný den, milí posluchači, je tu další pořad s mikrofonem do Anglie. Pavel Tilšar naproti mě. Pavle, vítej, dobrý den.
8: Pěkné pondělí.
0: Máme za sebou 35. kolo, i když dva zápasy zbývá ještě odehrát, nicméně jeden velký šlágr už je minulostí, tak se pojďme vrátit k některým velkým událostem.
3: S mikrofonem do Anglie.
2: Šlágr kola.
0: Manchester United poprvé od sezony 2015-16 porazil i po druhé v jedné ligové sezóně velkého rivala z Liverpoolu, tentokrát doma na Old Trafford 3-2.
8: Byl to velký spektákl v divadle snů. Nejdřív United vedli 2-0 po brankách Mateuse Kuni a Benjamina Šeška, ale ve druhém poločase dvakrát domácí chybovali. Nejprve Amad Diallo, který namazal Dominiku Soboslajovi, který snížil na 1-2 po povedeném úniku do 16. A pak vlastně možná poprvé ve své kariéře v United chyboval brankář Sané Lamens v rozehrávce, čehož taky využil Soboslaj, který přiklepl vlastně Koudimu Gakpovi do prázdné branky. Jenže Manchester United má pod Michaelem Carrickem v základní sestavě často Kobeho Mainua, odchovance klubu, který pak splatil tu důvěru gólem spoza 16 a oslavil tak podpis nového kontraktu na Old Trafford. Manchester United tedy zvítězil 3-2 a po dvou letech má jistou účast v lize mistrů.
0: No jsou to velké věci na Old Trafford, i když fanouška Franka Ileta jsem dneska ráno viděl na jeho Instagramu s opravdu velmi bujně narostlou kšticí, protože to už je přes 500 dnů, co se nestříhá. Ta série zatím zase jenom 2 z 5 vítězství potřebných.
8: Je to pravda, takže ještě...
0: A stihne to možná do konce sezony?
8: Mohl by to stihnout, ještě jsou 3 kola, Manchester United je ve formě, takže možná ta kštice půjde konečně dolů.
0: No, já jsem to ale, omlouvám se, odvedl od Kobeho Mainua, který byl také, myslím, velmi oslavovaný, ostatně hlasatel na Old Trafford, vlastně vyjmul právě jeho osobnost z těch ostatních, protože on ve čtvrtek prodloužil smlouvu, co by odchovanec. Jeho příběh je vlastně dost spjatý i s osobností Michaela Carricka.
8: Který mu nesmírně věří, vlastně když přicházel Carrick zpátky do Manchester United, tak mluvil o tom, že Kobe Mainu je fantastický hráč a že se na něj určitě bude spoléhat, na rozdíl od Rubena Amorima, pod kterým vlastně Mainu v této sezóně nenastoupil ani jednou v základní sestavě. Amorim měl problémy v tom svém angažmá v Manchester United s některými hráči podle portugalského manažera, třeba někteří nepracovali na tréninku tak, jak si představoval, vlastně doplatil na to Marcus Rashford, který musel dokonce odejít z Manchesteru, hostovat do Barcelony. Otázkou je, jestli se třeba nevrátíte, když se Manchester United zase daří. No a Kobe Mainu byl tím stejným případem. A je vidět, že tady udělal, řekl bych, Ruben Amorim jednu z chyb na lavičce Rudých ďáblů, protože Mainu hraje výborně.
0: No vlastně jenom připomenu, on v létě loni měl snad možnost jít na hostování do Neapole, protože asi Amorim s ním fakt nepočítal, tak teď tedy Carrick ho dal do základu. Někteří z vás, pokud hrajete třeba fantasy, ho také měli v sestavě. Já ano a rozhodně jsem nelitoval, ale každopádně zpět na hřiště. Manchester vedl rychle, vlastně už to zmiňoval 2-0, ale ta branka kolem té 14. minuty na 2-0, kterou vstřelil Šeško, tak zbudila vlastně jisté pochybnosti o tom, zda byla správně uznaná, protože mohlo dojít ke kontaktu rukou a minimálně manažer Liverpoolu Arne Slot na tiskovce hodně rozohnil, on snad bouchnul i pěstí do stolu, když o té situaci mluvil hlavní sudí Darren England po vlastně komunikaci s video asistentem Stuartem Atwellem to posvětil, ale Slot narážel na nějaké minulé zápasy, ve kterých třeba podobné situace nebyly ve prospěch Liverpoolu a vlastně ani tahle nakonec. Ale samozřejmě on teda nezapomněl na to, že tam došlo taky ke zbytečné ztrátě Reds jeho týmu vlastně při držení míče a rychlý útok, fantastická práce Mbeuma, Fernandeše i vlastně Šeška, který tam byl v kontaktu s brankářem Woodmanem, ale nakonec to dokonali tedy.
8: No, nedivím se Arnemu Slotovi, že je naštvaný nejen kvůli té situaci, ale zejména proto, že ta sezona Liverpoolu, jakožto obhájce titulu, je opravdu jako na houpačce, 3 výhry v řadě i v derby s Evertonem a teď porážka vlastně v tom největším derby, které je o severozápad Anglie, takže je pravda, že Liverpool teď má trochu problém, co se týká nějaké konzistentnosti vlastně nejen teď, ale v celém ročníku. A jsem zvědavý na to, jak zareaguje třeba i vedení klubu, protože se mluví o tom, třeba i expert a bývalý hráč Liverpoolu Jamie Carragher mluvil o tom, že vlastně třeba ve středu hřiště má Liverpool problém s tím, že tam má hodně kreativní hráče, ale nemá tam borce typu Declan Rice z Arsenalu, Moises Caicedo z Chelsea, někdo, kdo prostě bude tvrdit trochu tu muziku před obranou, odebírat balóny a že takového hráče prostě Liverpool aktuálně postrádá.
0: No, dlouho se mi zdála neumylná třeba trojice do středu Szoboszlai, McAllister a Gravenberch, za kterou třeba občas zaskakovali Wataru Endo, nebo tam Curtis Jones nastupoval, ale teď aktuálně to třeba tak neladí. Ostatně, když si to porovnáme s tou minulou sezonou, tak kontrast právě v porovnání s United je obrovský. Minulou sezonu končili United na 15. příčce, 42 bodů za Liverpoolem, který byl šampion, ostatně včera to fanoušci taky na Old Trafford provolávali z toho kotle hostů. Ale teď je to tedy tak, že opravdu United mají 6 bodů před Liverpoolem, už téměř jistě skončí před svým odvykým nebo velmi dlouholetým sokem a Liverpool, byť má blízko také potvrzení účasti v Lize mistrů, tak teď 18 porážek v jedné sezóně ve všech soutěžích, to je nejvíc snad za 17 let. Mimořádně špatný ročník.
8: Je to pravda. Zajímavý je i ten kontrast s tím, jak se daří Manchester United pod Michaelem Carrickem vlastně od 13. ledna, kdy nastoupil do pozice dosavadního manažera. Je otázka, jestli nebude stálým od nové sezony, tak Manchester United za 14 zápasů 32 bodů, vůbec nejvíc ze všech v celé soutěži, pak jsou v závěsu Arsenal s Manchesterem City na 27 bodech a Liverpool jen na 23 bodech, takže ten kontrast je jasný v poslední době nebo v tomto roce v Premier League. Manchester United je na tom prostě lépe než Liverpool, no a je otázkou na základě toho, co jsem zmínil, jestli Michael Carrick nebude trenérem Manchester United i v příští sezóně, mluvil o tom v pozápasovém televizním rozhovoru.
9: I said it when I came in anyway, I think part of the responsibility here was to plan for the long term and not make decisions just to get by week or the end of the season, and certainly done that. There's obviously conversations that keep going on about what it looks like in the future, and I'm kind of part of that, so things will get sorted out in good time. I think we're in a good place at the moment, so let's see how it develops over the next few weeks.
8: Začnu od konce. Michael Carrick říkal, že se to určitě vyřeší v následujících týdnech, že teď je tým v dobré pozici a samozřejmě mluvil o tom, že když právě v polovině ledna nastupoval do funkce, tak určitě nepřišel s tím, že bude plánovat nějak krátkodobě zápas od zápasu, že určitě vstupoval do Manchester United s vidinou, že prostě potřebuje ten tým zvednout a nastartovat ho i do té delší budoucnosti, nejen do té krátkodobé, tedy do konce sezóny. Takže je otázkou, jestli vedení klubu přistoupí na to, že by Michael Carrick se stal stálým trenérem Manchester United. Carrick říkal, že probíhají jednání, že se jich účastní a že když přijde ten pravý čas, tak se to rozsekne. Mm-hmm.
0: No je otázku, opravdu, a myslím, že fanoušci jsou v očekávání, zda bude příští rok u té ligy mistrů, a myslím, my dva asi bychom souhlasili s tím, kdyby tam u toho byl.
8: Já si myslím, že by byl špatný krok, nebo takový zpátečnický od vedení Manchester United, kdyby teď se uchýlilo k nějakému novému manažerovi, který by zase přinesl nějakou svou vidinu, nějakou svou filozofii. Samozřejmě spekuluje se o tom, jestli by neměl přijít Andoni Iraola z Bournemouthu, který, ale zmiňovali jsme to minulý týden, že zatím spíš trénoval týmy, které jsou považované za outsidery a dokázali vždy vyšvihnout. Konec konců Bournemouth je teď na 6. pozici v Premier League, ale Michael Carrick prostě zná DNA Manchester United a ten progres je neskutečný, takže si myslím, že by si pozici stálého kouče jednoznačně zasloužil.
0: Myslíme taky na Sira Alexe Fergusona, který byl před tím utkáním těsně z Old Trafford převezen do nemocnice, ale bylo to spíš takové ochranné pojišťovací opatření, aby s ním nebylo něco vážnějšího, takže jak i oficiálně se uvádí na stránkách Manchester United, brzy by měl být fit a třeba přítomen těm zbývajícím zápasům na Old Trafford. Nebojte se, o boj o titul nepřijdete, my se k němu vrátíme, ale teď míříme tabulkou trošku níž.
2: S mikrofonem do Anglie. Událost týdne.
0: No stále probíhá velký souboj týmu o záchranu, už sice víme, že 19. Burnley i 20. Wolverhampton padají, ale teď je to mezi londýnskými kluby. West Ham spadnul po prohře nad Brentfordu 0-3 na 18. příčku, k toto nemu se dostaneme, nicméně pro mě ta prohra West Hamu, pokud by měla stát právě za tím pádem, ona, pokud by se to takhle bralo, tak je to velmi smolná záležitost.
8: Velmi krutá záležitost, protože to byl vyrovnaný zápas na stadionu Brentfordu střelecky, co se týká držení balónu. West Ham měl dvě nebo tři tyče, jednu trefil Mavropanos, druhou Somerville, takže dvě velké, pardon, Castellanos, nikoliv Mavropanos. Mavropanos si dal vlastní gól a pak vlastně vyrovnával na 1-1 a z těsného offsideu, takže potom centrum Malika Diufa z přímáku gól neplatil. Velice smolná porážka pro West Ham, byť ten výsledek hovoří jednoznačně pro Brentford 3-0, i proto, že Malik Diouf pak předvedl takový zákrok tam, kde se spojuje vlastně koncová lajna a velké vápno, když srazil Danga Wataru, který přes ní přepadl, možná trochu hloupost od Diufa, bylo to hraniční, ten zákrok možná byl na úrovni velkého vápna, ale rozhodčí si to obhájili, takže Brentford zvítězil 3-0 a West Ham je v problémech.
0: Ano, West Ham teď vlastně se mu potvrdila, jak špatná bilance s Brentfordem, což mě přijde teda úplně neskutečně, že s tímhle soupeřem hráli v Premier League po 10. a po 8. prohráli, pokaždé inkasovali, ale že hlavně po sérii 6 vítězství z 13 posledních duelů nebo předchozích duelů, teď tedy tvrdý direkt i s přihlednutím k tomu losu, který přivede na London Stadium Arsenal, pak jedou nahoru na sever do Newcastle a pak přivítají Leeds úplně na závěr. No a vlastně i co se týče těch neproměněný šancí, smůla, ale možná také to, jak řešili některé ty situace, prostě ne úplně ideálně. Navíc i v obraně, teda musíme přiznat, že sice 3-0, ale těch gólů mohli dostat daleko víc, protože tam jak Igor Thiago, tak třeba tam z Gort mohli skórovat ještě v několika zajímavých příležitostech. Brentfordu to nevadí, poprvé od ledna vyhrál doma a také tak nějak pokukuje třeba i po tom šestém místě, on na tu chvilku o víkendu byl dokonce šestý.
8: No je tam jeden bodík mezi Brentfordem a Bournemouthem, kdo by to čekal. Samozřejmě do hry se dnes může vrátit Chelsea, pokud by odvrátila nebo konečně přerušila tu sérii 5 porážek bez vstřeleného gólu. Vyrovnala by se Brentfordu na 51 bodech. Nicméně je to zajímavé, taky ten příběh Brentfordu, který má nového kouče v této sezóně. Vlastně ten celý tým pozvedl Thomas Frank, který šel do Tottenhamu, brzo tam skončil. Místo něj přišel vlastně kouč, který přišel původně na Standard, Keith Andrews, a teď jsou hráči Brentfordu na 7. pozici a bojují o evropské poháry, když přišli o dva elitní útočníky, Visu a Mbema, takže parádní příběh Brentfordu.
0: Ano, Brentford na rozdíl od svých východních sousedů z Londýna West Hamu nemá sestupové starosti, spíš naopak, a my se teď nějak spíš pobavíme o tom, proč mají takové starosti Hammers.
2: S mikrofonem do Anglie.
0: No může za to vítězství Tottenhamu na závěr toho nedělního programu ve Villa Parku 2-1. Velké rozdíly v nastavení obou týmů do toho zápasu, bych řekl.
8: Aston Villa se šetřila na odvetu semifinále Evropské ligy proti Nottinghamu, protože první zápas prohrála 0-1. Bylo to vidět i na té základní sestavě Unaje Emeryho. Naopak Tottenham předvedl, to se asi taky shodneme, možná nejlepší výkon v celé sezóně, protože z každého hráče čišila energie, všichni prožívali jakýkoliv vítězný souboj, nemluvě o vstřelené brance, to opravdu propukla velká euforie. Fanoušci to cítili ve Villa Parku, protože se tam ještě dlouho zpívalo po konci zápasu. Skvělé individuální výkony, Conor Gallagher gól, stejně taky Richarlison, který konečně mohl oslavit branku, která znamenala vítězství. Vlastně Aston Villa snižovala až v závěru na 1-2 gólem v nastavení od Buendy. Skvělý výkon Spurs a byla tam znát jakási úplně jiná energie a nastavení, kterou nebo které musel přinést Roberto De Zerbi.
0: Ten fotbal není zas tak složitá hra, je složité to pak aplikovat, ale určitě v předzápasové přípravě víme, že West Ham prohrál, víme, že vítězství nás posune před něj, dokonce o jeden bod, ale co se týče ještě toho nastavení, tak víme taky, že Aston Villa má prostě teď klíč vyhrát Evropskou ligu a tím pádem třeba mít úplně tu jistotu Ligy mistrů a hlavně trofej. O tu jde především klubům. No, nádherné branky, Gallagher krásně se trefil, pak tam mohl skvěle taky skórovat Palíňa, ale Martinez se teda zaskvěl. Myslím, že to tečoval tu střelu lehce v 17. minutě. No a pak vlastně zase další centr Tela, tentokrát teda z pravé strany, který přišel a ten zavěsil vlastně Richarlison. On tam Tel předtím ještě našel Kolamuaniho, který hlavičkoval do Martinéze.
8: Je to pravda, Kolamuani taky hrál výborně, pak sklízel ovace od fanoušků, když vlastně byl vystřídaný a prošel pod tím hostujícím kotlem, takže opravdu potlesk pro Spurs, kteří se vyšvihli na tu 17. pozici v tabulce a důležité samozřejmě může být i skóre, vzhledem k tomu, že jsme mluvili o tom, že West Ham prohrál o 3 góly na stadionu Brentfordu a Tottenham zvítězil ve Villa Parku, tak je to teď o 10 branek, rozdíl skóre ve prospěch Tottenhamu minus 9 versus minus 19 a při schodě bodů v Premier League rozhoduje právě skóre a nikoli vzájemné zápasy, takže teď zase minulý týden jsme mluvili o tom, že West Ham vypadá líp, teď je to zase úplně jinak a Tottenham je na tom lépe.
0: Máme tady ohlas na to, jakou cestu má za sebou Antonín Kinský, protože teď chytal druhý zápas za sebou, druhé vítězství a my jsme minulý týden mluvili s jedním mužem, který ho dobře zná.
8: Vedl ho v Pardubicích trenér brankářů Martin Schejbal, aktuálně tedy působí v Chrudimi, nicméně, jak si zmínil Honzo, tak Antonína Kinského velmi dobře zná, vlastně byl u toho jeho začátku v Pardubicích.
10: Každý ten sportovec, nejenom v tom fotbale, každý ten sportovec si píše nějakou cestu v té kariéře a ten Tonda to měl třeba, když porovnám s Lukášem Horníčka, který vlastně šel trošku jinou cestou, šel spíše jako ze zadu, nebyl úplně v podvědomí těch fanoušků a tu cestu si tak postupně prokopává a až vlastně dneska, kdy už ho začínají opravdu všichni vnímat, ten Tonda samozřejmě, když to vezmu 4 roky zpátky, Pardubice, vyloučení 6 zápasů, distanc, nikdo tenkrát asi si nedokázal představit, že by Tonda následně se vrátil do Slávie, zaujmul tam po zranění vlastně Jindry Staňka, pozici číslo 1. A hned na to šel do Tottenhamu, takže u toho Tondy to bylo trošku rychlejší, ale myslím si, že v tom sportu ani v tom životě nejsou úplně náhody, že všechno se děje z nějakého důvodu a ten Tonda si to přes ty balvany a přes to zmiňovaný Atletico píše dál a myslím si, že teď je přesně ta doba, my si s Tondou taky samozřejmě píšem a jsem říkal, teď přesně ty ukážeš těm fanouškům, pomůžeš Tottenhamu, protože dneska je jediná ambice Tottenhamu, který samozřejmě normálně by pošilhával po pohárech a po nějakým pátým místě v Premier League, tak dneska jsou ty ambice jasný, záchrana v té lize a boj ohle život a Tonda, pokud bude součástí toho a podaří se tento Tottenham v té soutěži udržet, ač to bude těžký, tak si myslím, že ten jeho kredit u těch fanoušků stoupne a vlastně zmizej takový ty pochybnosti o tom, jestli byla to dobrá volba, když ho ten Tottenham angažoval. Takže já mu samozřejmě to strašně přeju. Tonda je zpátky a ukazuje se, že prostě tu kvalitu má.
8: Řekl tedy fotbalový trenér brankářů Martin Schejbal na radiožurnálu Sport a ptali jsme se ho i na to, jak Antonín Kinský v této sezóně v Tottenhamu prožívá to, že už má třetího trenéra.
10: Hlavně to je součástí té strašně těžké cesty vlastně toho Tondy. Po tom vstupu do toho Tottenhamu spousta zraněných, výměna trenérů a to všechno se sebehlo. Potom ten Tondův nešťastný zápas na tom Atletiku, takže opravdu on si letos vybírá, já si myslím, ten nejtěžší svůj kariérní rok a k tomu samozřejmě přispívají i ty rošáry tam, ale už je potřeba a myslím si, že teďka přesně nastal ten čas, že ten Tottenham musí zachránit, ten samozřejmě musí, v uvozovkách musí, ale udělá všechno pro to, aby se zachránil a vlastně bude to takový ten pevný základ k tomu, aby ten Tonda si tam udělal tu pozici, aby konečně se tam to ustálilo, aby se to všechno stabilizovalo, aby ten Tottenham šel zase tou cestou, kterou my známe z těch předchozích let a vyšplhal se tam, kam ten Tottenham jako patří. Takže si myslím, že ten Tonda, ač si to určitě i on představoval jinak, tak se stal součástí něčeho takového, ale každýho sportovce to v té kariéře, v té fotbalové, jakýkoliv potkalo. A on si to vybral teďka všechno najednou, tak já doufám, že teď už prostě se blízká na lepší časy a že se to všechno stabilizuje a i Tonda ukáže, že prostě že oprávněně přestoupil do takhle velkého klubu, jako je Tottenham.
8: No a před dvěma týdny jsme se bavili i se Zdeňkem Zlámalem, bývalým brankářem, který chytal třeba ve Skotsku a proto dobře zná ostrovní fotbal, o tom, jestli by Antonín Kinský měl dochytat tuto sezonu, když je zatím Ital Vicario stále zraněný a Zdeněk Zlámal si myslel, že i když se Vicario vrátí zpátky na soupisku, tak Kinský zůstane aktuálně v pozici číslo 1 v Tottenhamu.
2: S mikrofonem do Anglie.
0: My pokračujeme přehledem dalších výsledků 35. kola. Velmi blízko záchraně nováček z Leedsu, který porazil u Jiří Děstě sestupující Burnley 3-1. Klerec už nevedl, Scott Parker, který u týmu předtím skončil, vítěznou branku Leedsu vstřelil, no a Okafor, který se trefil po páté z posledních 4 utkání Premier League.
8: A Klerec převzal Michael Jackson a dostal to pořádně tedy na Elland Road, to své jméno od domácích fanoušků. Jiný nováček Sunderland remizoval ve Wolverhamptonu 1-1, hosté vedli, když se po rohovém kopu trefil Mukiele, pak ovšem červenou kartu dostal stoper Ballard za to, že zatáhl za dredy útočníka Wolves a Rokodareho a domácí v přesilovce srovnali. Taky po rohu se prosadil Santiago Bueno. V sestavě už jistě sestupujícího Wolverhamptonu opět chyběl zraněný český kapitán Ladislav Krejčí.
0: Velký festival zahozených šancí se konal v St. James's Parku v Newcastle. Magpies vedli rychle nad Brighton 2-0, když se trefili Osula a Burn. Hosté z množství šancí skórovali až po hodině hry, trefil se Hinchelwood, ale vítězství Newcastle 3-1 potvrdil v nastavení Harvey Barnes. Tým Eddieho Howea vyhrál poprvé od poloviny března po sérii 4 proher a v Premier League stále živí naděje na účast v Evropě. To Brighton nevyužil možnosti upevnit šestou příčku a prohrál po 5 duelech.
8: A šestý je tak 3 kola před koncem Bournemouth, který porazil Crystal Palace 3-0. Eagles se soustředili na odvetu semifinále konferenční ligy, což přiznal na tiskovce manažer Oliver Glasner. Do čtvrteční odvety proti Šachteru Doněck si Eagles nesou náskok 3-1.
2: S mikrofonem do Anglie. Zápas víkendu.
0: No, zápas víkendu se hrál, budou se hrát zápasy dneska dva, ale především nás zajímalo to, jak si povedou Gunners proti Fulhamu vlastně v možnosti navýšit svůj náskok až na 6 bodů a nakonec se to povedlo.
8: Vedli si výborně, zvítězili 3-0, skvělý výkon dvojice Victorie Keres a Bukayo Saka, Keres 2 góly, Saka 1, Keres k tomu ještě asistence na Sakovu branku, která byla tak, jak ho známe, trochu z minulosti, znovu se prosadil do 16 a parádně to uklidil. Takže velmi povedený výkon svěřenců Mikela Artety a podobně, jako jsme mluvili o tom rozdílu ve skóre v situaci West Ham Tottenham v tom boji o udržení se mezi anglickou elitou, tak samozřejmě to třígólové vítězství může být významné i pro Arsenal, protože aktuálně rozdíl ve skóre Arsenal 41, Manchester City 37, byť tedy Citizens mají dva zápasy k dobru, ale každý gól se teď na konci sezony může počítat.
0: No, jenom krátce, Fulham opravdu nezvládl vůbec ten zápas, i když taky může pokukovat po Evropě, tak tohle z hlediska bránění bylo naprosto vlastně nedostačující úrovni Premier League. Jokeres dal už 20. soutěžní gol v sezóně, pak 21. poprvé od sezony 14-15 nějaký střelec Arsenalu ve své debutové sezóně, tolik gólů od Alexise Sanchez první. Saka, návrat důležité před odvetou Ligy mistrů s Atletikem. Zítra v úterý tedy po úvodním zápase 1-1. Myslím, že Arsenal zase to teď změnil a zase on je ten vyladěný tým.
8: Taky vypadalo velmi dobře. Arsenal, myslím, že mu hodně pomohlo to jednogólové vítězství nad Newcastlem, když doslova zdolal Magpies na Emirates. Teď tady už to zase vypadalo, jako kdyby Arsenal v úvozovkách nebyl v tom boji o titul a mohl hrát uvolněně. Absolutně ho to tentokrát nesvazovalo.
0: No a pochopitelně jsme zvědaví, jak se dohraje 35. kolo. V Británii mají svátky a tím pádem dneska se hraje v pondělí, pokud nás posloucháte ještě dneska, o 16 hodin Chelsea Nottingham a v 21 Everton Everton City a hlavně Everton City může o tom titulu zase napovědět.
8: Velmi těžký zápas pro tým Pepa Guardioli na tom novém Hill Dickinson Stadium v Liverpoolu, kde samozřejmě to zase bude vřít, protože fanoušci Evertonu jsou na domácí zápasy vždy velmi vyladění a taky Everton stále hraje o evropské poháry. Minulý týden si trochu zkomplikoval ten boj o účast v Evropě, nebo dvakrát teď prohrál poměrem 1-2, nejdřív v derby s Liverpoolem, pak v Londýně s West Hamem, takže Everton samozřejmě má o motivaci postaráno, stejně tak i Manchester City. Budeme to sledovat.
11: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: S mikrofonem do Anglie.
0: Závěr našeho dnešního pořadu můžeme věnovat tomu, že už známe dva přímé postupující do Premier League. Po Coventry, které už to má nějaký čas jisté, je to i Ipswich.
8: Kieran McKenna opět dotáhl Ipswich mezi anglickou elitu po roční pauze. Je to vlastně třetí postup s Ipswichem za poslední 4 roky. Mezitím jeden pád, jen to dokládá to, jak skvělý je to trenér a samozřejmě, že Ipswich taky slavil ten postup a i s jedním speciálním hostem v kabině. Možná jste poznali písničku od Eda Sheerana, jednoho z minoritních vlastníků Ipswiche, který zavítal hezky s pivem v ruce do kabiny Ipswiche a zaspíval si svoji písničku A-Team s dalšími hráči Ipswiche a taky s trenérem Kiernem McKennou, kterého držel z ramena. Takže je pohodová atmosféra v Ipswichi, který je zpátky. No a samozřejmě budeme sledovat to, jak kdo se dostane z toho playoff mezi anglickou elitu Millwall, Hull, Southampton, Middlesbrough. Jak to vidíš, Honzo?
0: No, tam bylo velké drama ještě o účast vlastně v tom playoff, protože Wrexham hrál poslední zápas s Middlesbrough a pokud by vyhrál, tak by se tam možná ještě dostal, ale nezvládl to. Millwall narazí tedy na Hull, Southampton, Middlesbrough, no. Tak já myslím, že Southampton to dá.
8: No, vypadal velmi dobře v tom utkání FA Cupu, kdy jednou potrápil Manchester City, vyřadil Arsenal, ale já bych si přál vidět někdy zápas Millwallu s West Hamem. Nevím, jestli to bude v příštím ročníku v Premier League nebo v Championship, takže bych si přál Millwall v akci v nejvyšší anglické soutěži, bylo by to samozřejmě velmi zajímavé.
0: No, tahle sezona přinesla derby vlastně ve Midlands mezi Coventry a Leicesterem, tak teď se ty nůžky rozevřely, Coventry míří do Premier League, Leicester do třetí ligy, aby se to tady v tomhle případě ne nesjednotilo, ale naopak právě zase neoddálilo, protože West Ham by mohl spadnout a, jak si říkal, Millwall postoupit. Uvidíme, uslyšíte to i u nás, protože první zápasy se hrajou podle mě na konci tohoto týdne, takže bychom vás rádi taky příští týden informovali o tom, jak se vyvíjí playoff championship, nicméně těch témat bude asi zase dost a uvidíme, zda na to přijde řeč. Pavel Tilšar přinesl spoustu zajímavých námětů do našeho pořadu. Děkuju moc, Pavle.
8: Taky díky, naslyšenou.
0: Mějte se hezky, milí posluchači.
12: Diužurnál 10 hodin. Vysíláme zprávy.
5: Hasiči zmenšují plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko. Prezidenti Česká a Finska budou jednat o posilování Severoatlantické aliance nebo o obraně. Sparta v prvním kole nadstavby fotbalové šance ligy porazila Jablonec 2-0. Nehoda brzdí provoz na silnici 35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. V Čechách bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, výjimečně přehánky. Na Moravě polojasno beze srážek, teploty do 27 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
5: Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Radiožurnálu to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Plocha požáru je odhadem lehce pod 100 hektary, zatím ho ale stále nelokalizovali. V poledne dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Hasičům se podařilo lokalizovat lesní požár u Rusavy na Kroměřížsku. Na rozloze asi 2,5 hektaru tam hoří mladý smíšený les, který od včerejšího odpoledne likviduje 17 jednotek. Na místě pomáhal i armádní vrtulník, který provedl 8 schozů vody. Podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka se v noci prostřídali hasiči a po lokalizaci požáru jich už je nasazených míň.
13: A na ráno je plánováno další střídání sil a prostředků a je povolán na místo vrtulník, který bude plněn na letišti v Brusném a bude pokračovat v činnosti na místě událostí.
5: Soudce Jan Schott ukončil dokazování v části kauzy Čapí hnízdo týkající se europoslankyně Jany Naďové z hnutí ANO. Její advokát Josef Bartončík chtěl v předkládání důkazů pokračovat. Navrhoval vyslechnout znovu několik svědků, třeba premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nebo poslance Jaroslava Faltýnka z hnutí ANO. Podle předsedy senátu Jana Schotta k tomu ale nebyl důvod. Pražský městský soud je podle něj vázán rozhodnutím vrchního soudu. Ten ho v červnu 2025 zavázal uznat Naďovou vinu z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. Státní zástupce navrhnul Naďové tříletou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 tisíc korun. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Brnem je v úseku u Pardubic plně obnovený, informoval o tom mluvčí zprávy železnic Martin Kavka. Část vlaku byla ráno zhruba na 2 hodiny kvůli srážce vlaku s člověkem odkloněná. Příčiny nehody teď policie vyšetřuje. Žena, kterou vlak srazil, skončila s těžkými zraněními v nemocnici. Prezident Petr Pavel se v Praze setká s finským prezidentem Alexanderem Stubbem. Jednat spolu budou například o posilování evropské části Severoatlantické aliance nebo o další podpoře Ukrajiny.
14: Finsko patří mezi aktivní podporovatele Ukrajiny a přispívá i do české muniční iniciativy. Finský prezident Alexander Stubb, který je v zemi hlavním představitelem zahraniční politiky, má v Evropě reputaci státníka, který umí vyjednávat s šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Kromě zahraniční politiky spolu budou oba prezidenti nejspíš jednat i o obraně. Finsko je známé svou připraveností armády i civilního sektoru. Země má také zkušenosti se stíhačkami F-35, na jejichž dodání Česko čeká. Kromě prezidenta Petra Pavla se Alexander Stubb setká například i s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. V úterý se pak na Hradě zúčastní konference Evropa jako úkol. Jakub Lucký, Radiožurnál. Sport.
15: Fotbalisti Sparty na úvod ligové nadstavby zvítězili nad Jabloncem 2-0. Podle trenéra Severočechů Luboše Kozla se zápas zlomil v závěru první půle, kdy byl nejprve vyloučený hostující Sobol a následně se v nastaveném čase domácí dostali do vedení. Pokračuje Kozel.
16: Bohužel samozřejmě ta červená karta úplně změnila ten zápas. Řekl bych, že ho i trošku jako zabila a od té chvíle samozřejmě to bylo nervózní o přežití. Bohužel krom toho, že teda dostaneme červenou kartu, tak jsme ani neuhráli těch 5 minut, aby jsme to do půle uhráli s nulou. Sparta se dostala do vedení, takže s tímhletím stavem a s 10 lidma v poli jsme věděli, ta druhá půle bude těžká.
15: Sparta v tabulce ztrácí 8 bodů na vedoucí Slávii, o dalších 10 bodů zpátky je Plzeň po výhře 3-1 nad Hradcem Králové. Teplice ve skupině o udržení remizovaly 1-1 se Slováckem, v soutěži se tak s jistotou zachrání Zlín a Mladá Boleslav.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 u Meziříčí a komplikace na 35 u Litomyšle. Na D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na osobou býtýšku. Na kilometru 149,5 havaroval kamion, je převrácený v příkopu a teď ho překládají. Auta tam vybočují do levého pruhu a dojíždí se do krátké kolony. Na silnici 35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem čekejte dlouhé kolony. U obce Řídky likvidují následky nehody 3 aut, dopravu pouštějí Kivadlově a zdržíte se v obou směrech okolo 30 minut. Na silnici 57 z Opavy do Fulneku postojíte v koloně před obcí Vrchy. Tam jsou silničáři, opravují vozovku a kolona z Opavy je dlouhá.
18: Zdržení minimálně na hodinu. Doporučuji odbočit na Věckovice směr Fulnek, vyplatí se to.
6: Dálnice D7 na příjezdu do Prahy od Slaného a Kladna je ucpaná. Před sjezdem na Evropskou je zúžení, jede se pouze jedním pruhem. V koloně postojíte od sjezdu na Kněževes bezmála 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
17: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno bez srážek. Teploty 22 až 27 stupňů, na horách kolem 18. Tolik zprávy.
17: Desítka Pavla Horváta.
0: Desítka Pavla Horváta, 1. květnová je tady. Pavle, vítej ve studiu. Krásně nám to rozkvetlo všechno.
19: Chtěl říct 1. května, ale ono to není 1. května, takže 1. květnová. Dobrý den.
0: Vítáme Lukáše Michalíka, tak doba alergie ještě trvá nebo ne?
20: Stále trvá, ale...
19: A po

0: Kdybychom to měli už za sebou, protože tam ta skupina prostřední, řekněme, neskýtá takové vzrušení, tak pojďme připomenout ty dva výsledky, prosím, Lukáši.
1: Tak Bohemians prohráli s Olomoucí 1-3, pro mě velké překvapení, favorizoval jsem domácí, čekal jsem, že na Hanácích bude vidět takové to zklamání, že se nedostali do elitní šestky, tím spíš, když jsem viděl sestavu Olomouce, kde byla řada změn, Šturm, Barát dostali volno, tak jsem si říkal, dobře, tak to Bohemka zvládne, opak byl pravdou.
2: Takže naopak ta motivace, no, ta motivace těch hráčů dokázat, že se s nima musí počítat a vyšlo jim to dokonale. Samozřejmě Krivak, dva busty, leváček, musíme poznamenat, šikovný hráč, už to ukázal v předchozích zápasech, dlouho nenastupoval v Olomouci, ale jako musím říct, že kopací technika, přehled, výborný hráč a myslím si, že pro Olomouc další kauf.
1: Zaujala mě jedna věc, právě u Krivaka, a bylo to vidět i včera u Rahmaniho, jak si převzal balón a pak si ho vlastně dvakrát jako futsalově podrážkou přetáhl, což udělal i Rahmany. Moc často se to nevidí.
2: No, já to nevídám rád takhle, protože ty terény většinou, samozřejmě nemáme úplně anglický trávníky, většinou obzvlášť před tím Vápnem jsou rozbitý, ne tak na Spartě, ale na Bohemce si myslím, že úplně ta tráva nebude v topu, že by to tam nehopsalo. Ty hráči si i přebírají těžký balony takhle, někdy se stane, že jim to ulítne a je z toho průšvih, ale zrovna tyhle ty dva hráče, teda když zmiňuješ, tak u nich je vidět vlastně to, že si přeberou balón a hned přemýšlí, jak zakončí, nebo už vlastně před tím samozřejmě, ale už si to většinou dávají do pozice, aby mohli zakončit. No,
1: no a Karviná Pardubice 1-2, promiň, že ti do toho skáču, tam jsem favorizoval hosty, byť to bylo pade na pade, tak co k tomu zápasu?
0: Já bych jenom chtěl obecně říct, vlastně jako, že to ztratilo úplně jakýkoliv punc nějaké prestiže pro mě. Je když tam tak? Není ani to jedno místo, které by znamenalo třeba možnost hrát o Evropu.
2: No dobře, tak zase jako já bych úplně to do Evropy netlačil, ty mužstva skončily jako mimo tu první šestku, tam nevidím žádnou zásluhu na tom dostat se do Evropy, samozřejmě finanční odměna, prémie pro ty kluky a to, co jsme se bavili, prostě dostanou šanci hráči, který třeba tolik nehráli a mají dva, možná čtyři zápasy na to, aby ukázali, že patří do toho týmu a že by se na nich třeba mělo stavět. No.
1: Hlavně i proto jsem favorizoval Bohemians v souboji s Olomoucí kvůli té finanční odměně, protože samozřejmě Bohemians by to mohlo asi pomoci více než Hanákům, ti úplně nemají hluboko do kapsy teď, ale jak
2: no,
1: už
2: ono
1: jsme...
2: Ono je po daních, ono mají hluboko do kapsy všichni.
0: No, každopádně odvety téhle fáze se budou hrát 10. května, doma budou hrát a hájit svůj náskok jak fotbalisti Pardubic, tak Sigmy Olomouc. My vám chceme dneska zpestřit tu desítku také soutěží a pozor, dneska budeme v desítce soutěžit o dvě vstupenky na fotbal. Na 9. května od 19 hodin, kdy se v Edenu hraje zápas Slavia a Sparta. Myslím si, zápas, po kterém by mohli leckteří fanoušci slavit, třeba i titul, pokud Slavia vyhraje.
2: Tím pádem jsme přišli o půlku posluchačů v této soutěži, protože úplně jako kdybych byl Spartan, tak úplně do Edenu se mi jako nebude chtít.
0: Tak ještě můžou smazat tu ztrátu, tak stále dokud naděje žije, dům spí do spéro, se říká, že jo, latinsky, tak dokud dýcháš, doufáš, tak třeba to ještě někteří Spartani podpoří.
1: Jsem zvědavý, jestli se nám dovolá fanoušek Slavie nebo Sparty.
0: Dobře, tak poslouchejte desítku, buďte na špičkách, protože určitě budeme soutěžit v průběhu této hodinky.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
0: Tak gratulujeme ke 300. zápasu v nejvyšší soutěži Tomáši Holešovi, odchovanci východočeského fotbalu Hradce Králové, který byl u výhry Slavie v Liberci 2-1, bylo u toho taky přes 8000 fanoušků, kteří viděli fotbal, ve kterém, nebo zápas, ve kterém se něco kolem třetiny tedy hry hrál fotbal čistého času, nějakých 39 minut míč ve hře. Lukáš Michalík byl komentátorem toho utkání, tak odpovídalo to očekávání z tvého pohledu, že to byla bitva teda zase.
1: Já jsem to očekával, se musím přiznat, protože souboje Slávie s Libercem, potažmo Liberce se Sláví, takový fotbal bohužel v poslední době často ukazují. Moc se nehrálo, řada přerušení, faulů, neustálé průtahy, ošetřování a myslím si, že k tomu přispěla obě mužstva, byť bylo vtipné poslouchat po zápase názory jednotlivých stran, které to házely na tu stranu druhou. Vojtěch Stránský mluvil o tom, že byl trochu zklamaný. Vlastně si ten zvuk můžeme pustit, jestli ho máš ty k dispozici.
4: Dostanete se do této šestky, kde hrajete s nejlepšíma týmama v lize a očekáváte tak nějak, že se bude hrát fotbal a bude to bavit ty lidi. lidi a vlastně po tom konci

0: zápasu odcházíte s takovým hořkým pocitem, že ho toho čekáte trošku víc.
1: Takže z liberecké strany šly hlasy o tom, že chtělo hrát jenom jedno mužstvo, samozřejmě myslel Liberec, a trenér Trpišovský zase mluvil o tom, že takové ty venkovní zápasy prostě někdy bývají, že záleží na tom, jak tomu ten hostující celek, nebo respektive domácí celek v souboji se slávisty přistoupí. Já si myslím, že za to mohla obě mužstva.
2: No a Pavle, proč to nejde? Proč ten fotbal vypadá, jak vypadá třeba v tomhle podání?
3: Slávě, já jsem to tady říkal několikrát, Slávě hraje specifický fotbal pro naší ligu nebo i pro evropský styl toho fotbalu. Myslím si, že kdo se chce Slávy vyrovnat výsledkově, tak se jí musí vyrovnat herně, a o to se včera Liberec pokusil.
2: A ty si teda naznačil, že herně vyrovnat, to znamená dostat tam tu bojovnost, nemyslíš technickou
3: věcí? No, tak Slávě hraje prostě, Slávě hraje prostě bez nějakých předsudků, jede na jednoho po celém hřišti, v podstatě včera tam byly spoustukrát momenty, kdy Tomáš Holeš nebo Ogbu hrajou fakt jako jeden na jednoho na 40 metrech, to je prostě tak velký risk, že podklouzneš, ten soupeř bude malinko vyčúranější, malinko rychlejší v ten moment, a je tam jako jasná situace, že jdeš sám na bránu, ale Slávě tohle postupuje vlastně v každém zápase, kde si chce vynutit tlak, a to včera bylo taky vlastně...
1: Pardon,
3: v sobotu, ale vlastně před tím prvním gólem to tam bylo. Bylo to několik autů dlouhých, několik standardek, a vlastně pak po tom odraženém balonu z toho rohu padne ten první gól. Samozřejmě po chybě Stránskýho zrovna, jestli se nepletu.
1: První gól hlavně tedy, no můžeme se bavit,
2: rohu,
1: můžeme,
2: ne?
1: Se
2: no,
1: bavit o postavení.
3: No jestli... on hlídal zimu totiž osobně, a pak jak se to odrazilo, tak ho šel hledat, ale utek z toho prostoru, kde zbyl Ogbu. Ale jenom
1: primární chybu jsem viděl u Mikuly, který vlastně byl v klidové pozici s míčem a špatně ho odkopl, ale samozřejmě je to série chyb.
3: No dobrý, tak to je tohle, ale já chci říct, že vlastně to, co jsem říkal, Slávie prostě hraje tak zvláštně, ale tak jinak, tak silově, tak důrazně, že prostě kdo se jí chce vyrovnat, tak musí hrát stejně. A to Liberec se o to pokusil. Zase, myslím si, souhlasím s váma, že k tomu přispěli oba ty týmy. Ten zápas jsem viděl. Viděl jsem tam různé věci, jak ze strany Slávy, která prostě to mydlí jeden hráč vedle druhýho. Tady Engesan třeba, tam Lukáš Provod na začátku zápasu seděl na zemi, on ho mohl obejít, malinko ho ťuknul kolenem do zad. Krolis, neskutečný výkon silovej, celý zápas jako absolvoval při standardkách s Tomášem Chorým, při jejich normálním průběhu hry s Ogbu. To byly souboje, které museli stát strašně moc sil, a přesto to zvládnul, a vlastně liberecký hráči se tomu snažili vyrovnat a Slávy trápili. To je bez debat, druhou půli úplně, ale prostě to nestačilo. No.
2: Tak když to vezmeme z té aspoň pozitivnější fotbalové stránky, tak krásný gol Juráska, který to tam využil, že tam byla mezera u tyče, teda ve zdi, ne? Nebo vedle
3: zdi.
2: Já
3: si myslím, že tohle je chyba Koubase, no. že jako ten levák, samozřejmě tahle střela jednoznačně zbaštil to, že to půjde přes zeď, a neprolítlo to ani zdí, ani tou nastavenou slávistama, ani tou libereckou, a prostě risknul to, že to půjde přes zeď, a Jurásek to trefil prudce, neřekl bych, že to byla nějaká jako extra šlupka, ale trefil to dobře do toho prostoru, kam golman prostě už se nedostane, jakmile udělá ten krok za tu zeď, a Slávě v tu chvíli vedla 2-0. No.
1: Ptal jsem se Radoslava Kováče, jestli ten gól bude ze své pozice Koubkovi vyčítat. Říkal, že Tomáš Koubek to ví, že zkrátka to bylo jeho zaváhání. David Jurásek zase říkal paradoxně, že to netrefil úplně ideálně, ale já si myslím, že to trefil dobře, ze slušnou razancí, byť Koubek tedy zaváhal, a po 4 letech se v nejvyšší soutěži David Jurásek trefil, chyběla mu čísla v těch posledních zápasech, takže pro něj samozřejmě důležitá trefa. Ještě obecně k tomu zápasu Liberec. Vlastně obecně se snaží hrát trochu jako Slávia, hodně intenzivní výkon založený na bojovnosti, na soubojích, takže teď se střetly dva týmy, které se prezentují podobným stylem hry.
2: A chceme to vidět v té české lize, takovýhle styl, jako vyhraješ tím titul, ale jako nebaví to úplně. A Liberec tím přizpůsobí F6, ale vlastně...
1: To nebaví, no. Já s tím souhlasím. souhlasím, no, účel světí prostředky, ale takhle, jako obecně, já když se koukám na výkony Liberce, úplně moc se nebavím. Dostaneme se k tomu třeba v porovnání s Mladou Boleslaví, ale pak si pojďme říct, samozřejmě, jaký fotbal nese výsledky.
2: No, já si pamatuju, ale... Pavle, když přišla vaše Viktorka, tak se na to taky koukalo, že najednou přišel tým, který začal hrát trošku jako hezčí fotbal pod panem Verbou.
3: Já musím říct, že už je tak dlouho, si nepamatuju, jak jsme hráli fotbal, ale...
1: Hrál hezký fotbal.
3: Ale ne, já chci říct ještě pozor, jo. Vem si, že Boleslav je ve skupině o udržení a Liberec je ve skupině o titul, jo. Takže, no, že se bavíme o tom, jaký je hezký fotbal, ale máš tam 8 míst rozdíl, jako.
1: Právě, jo, jak takže, jsem naznačil, no.
3: Takže ono...
2: Tam by šlo o změnu smýšlení asi celého toho fotbalového hlubnutí.
3: Liberec, přestože ten zápas byl pod obrovským tlakem, tak chtěl kombinovat, chtěl rozehrávat, několikrát jim to i vyšlo, vlastně v první půli tam z toho byly dvě ty situace, kdy Krolis jednou skoro šel sám, Mahmič šel vlastně sám z boku, jo, ve druhý půli u Slávě byla jako taková zataženější, už to nebylo takový, že honili Liberec po celém hřišti a nechávali jim ty prostory za sebou, takže Liberec i přesto, že byl takhle nastavený, tak tam chtěl mít ty momenty, kdy chtěl hrát fotbal a ono ne, vždycky to vyjde samozřejmě. Zase, já nebyl jsem tam, ale myslím si, že třeba kdyby bylo malinko lepší hřiště, tak tolik to neskáče a ty liberecký hráči, i přesto, že jsou pod tlakem, že dostanou ránu, tak stejně by to uhráli. Středák výbornej.
1: Diakité,
3: který se otočí jako s Oskarem nebo s Mouzisem na zádech, to jako klobouk dolů, na tomhle hřišti přihrávka od Koubka doprostřed hřiště ztráta. Jako ani já si netroufnu, že bych jako si úplně jako s přehledem přebíral balón jako nahoru a on to několikrát předved. Jo, takže ty momenty, kdy Liberec tam chtěl fotbal hrát, tam byly a myslím si, že i pod tím tlakem prostě se to dá hrát.
2: Já jsem zapomněl jenom pozvat posluchače k volání 221 552 222, linka stále funguje, tak nějak jsem předpokládal, že třeba už nás posloucháte dlouho, rádi, že zavoláte sami, ale zvu vás, můžete se vyjádřit nebo spíš zeptat Pavla třeba na nějakou situaci. Pojďme k těm nejskloňovanějším, vstup do druhého poločasu a Lukáš Provod v kontaktu s Mikulou, který vlastně ho tedy podle sudího Vulkana nefauloval, protože jak říkal hlavní sudí po zápase pro televizi OnePlay, kontakt tam byl, ale Provod svůj pád zveličil, což následně potvrdil i video asistent. Jak jste to viděli, Pavle?
3: Já začnu Lukáš. My nejsme ve shodě.
1: Nejsme tentokrát ve shodě, já začnu, bylo tam těch situací víc, dostaneme se k tomu. Pro mě to měla být penalta. Já tam viděl faul Jana Mikuly na Lukáše Provoda, nechal mu tam koleno. Z mého pohledu, když to řeknu velmi stručně, jako zjevné pochybení a myslím si, že slávisté měli kopat penaltu. Ale Pavel to viděl.
3: No a já si myslím, že Mikula stál vlastně a fakt to bylo v tak pomalý rychlosti, že vlastně jako zůstal jenom na těch špičkách a Lukáš samozřejmě, jak říká like, jak říká
1: klasik,
3: kontakt tam byl. Ale já bych za tohle penaltu taky nepískal.
2: Dobře, druhá situace, která teda dopadla téměř strašně pro Petra Hodouše, souboj s Davidem Mousesem, trefil Hodouš Mousese nohama, Mouzes ve výskoku trefil loktem, Hodouše sudí jako Vulkan stojící několik desítek centimetrů, spíš možná třeba 2 metry od té situace, ani nepísknul faul. Proč nevyloučil Davida Mousese po takovémhle surovém faulu?
3: Nutno, on to pak popisoval po zápase.
2: Jasně tak řekl, z mého postavení hráč Slávie Mouzes sledoval dráhu míče, odehrál ho a pak došlo ke srážce s Hodoušem. Mělo to bohužel zdravotní následky, ale vyhodnotil jsem to jako srážku těchto dvou hráčů.
3: Ono, už jenom první část toho souvětí, než přečteš, tak to trvá 3 vteřiny a tohle bylo takhle. Takže je těžký na tom hřišti udělat to rozhodnutí. Já si myslím, že on to, kdyby to viděl, tak by dal červenou. Pro mě je zarážející, jako že tam nebyla ta intervence. Já neříkám, že Mouzis tam šel jako se střelit do Hodouše, ale prostě šel tam, byl jako zpevněnej, šel do souboje a trefil tou rukou jako ho douše a knokautoval ho, za mě tohle jasná červená karta. Nevím, proč VAR neúřadoval.
1: No, souhlasím, velmi stručně, jednoznačná červená karta. Rozhodčí byl v dobrém postavení, ale dobře je krytým tím videem. Na Brumlovce sedí dva, mohou si to zastavit, vidět to několikrát na první pohled, je vidět, jak zkrátka Moses trefí loktem Hodouše do hlavy. Absolutně nerozumím tomu, proč rozhodčí nebyl zavolaný k videu. Okamžitě nosítka, odjezd do nemocnice, zlomená čelist.
3: Má zlomenou čelist.
1: Hlava mi to opravdu nebere, vůbec tomu nerozumím, jak se tohle nemohlo řešit. Vlastně to nebyl ani odpískaný faul, to mi přijde. Naprosto bizarní záležitost, jak říkal Pavel, vůbec ne, si nemyslím, že to byl od Mozise úmysl, ale s tím člověk tak nějak jako počítá, že hráč do souboje nejde primárně s tím, aby zranil soupeře.
3: Tak v dnešní době už vůbec.
1: No
3: jako
1: jasně, takže mu nesahám do svědomí, ale hráč je zodpovědný za své tělo. Gali taky nechtěl tehdy za Liberec zlomit nohu Kalabiškovi a zkrátka byl za to potrestaný, takže pro mě je tohle z toho hrozná chyba.
2: Ne, ale já myslím, že tady v tomhle ohledu ani nemusíme čekat na stanovisko komise rozhodčích. Tohle byla prostě chyba videoasistentu Orla s Kvítkem, že nevrátili tu situaci přezkoumání a k neudělení červené karty pro Mozise, protože to, že to byla surová hra a vlastně nebezpečná hra vůči osobě protihráče, je zjevné.
3: Jasný, jo. A my máme tady se může stát, že dostane Mozis dodatečně ten trest, nebo?
1: Já si myslím, že ne. Že to nebyl odpískaný faul, ale přiznám se, že si nejsem 100% jistý.
2: No, vezmeme do hry prvního z posluchačů. Dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, u telefonu Adam z Prahy, fanoušek aktuálně prvního týmu České ligy. Já bych jenom rychle chtěl říct k tomu zákroku Davida, no, Mozise Davida, že to bylo opravdu za mě na červenou kartu, když jsem fanoušek Slávy, a bohužel to bylo za mě jasná chyba rozhodčího. Ale chtěl bych se vrátit k tomu širšímu tématu hry Slávy, jak teďka se to hodně kritizuje, že to není pohledný fotbal. Já bych chtěl říct, zamysleme se nad tím, v jaký fázi sezóny Slávie teďka je. Prostě to byl strašně důležitý zápas pro Slávii. Vyhrát za každou cenu, získat 3 body v Liberci, aby se dostali do pozice, kdy můžou oslavit derby titul. Za mě prostě zvítězil silnější tým a tým, který ten zápas prostě víc chtěl vyhrát. A dokud Slávie přináší tenhle ten styl fotbalu výsledky, tak proč by ho měla měnit? Děkuju moc a přeji vám krásný den.
2: Děkujeme.
1: Já s tím vlastně v zásadě souhlasím. Slavia vede ligu o 8 bodů a to je vlastně primárně pro ní to nejlepší, co se může stát. Nesouhlasím úplně s tím, že by slavisté hráli takto jenom v tom zápase v Liberci. Oni se tímto stylem hry prezentují prakticky po celou dobu sezony. Do značné míry to je tím, že mají na hrotu Tomáše Chorého, ale prostě ten dá 17 gólů v lize, takže já souhlasím s tím, jsou úspěšní v lize, ale pak je otázka, jestli s takovým fotbalem budou úspěšní v lize mistrů, a o tom už mám pochybnosti.
2: No, Slavia tedy vede o 8 bodů před Spartou a teď v sobotu bude hostit právě letenského rivala v derby. O lístky budeme hrát, nicméně takhle mluvil trenér Trpišovský na tiskovce o tom, jak vzlíží. Možná k blížícím se oslavám.
5: Je to samozřejmě pro nás skvělý, že tu možnost máme. Na druhou stranu, i kdyby nebyla, tak je to prostě derby, je to doma a my budeme chtít prostě zvítězit a předvést prostě co nejlepší výkon a vítnout na toho soupeře, takže to by bylo i bez toho. A samozřejmě tohle k tomu je příjemný bonus.
2: Tohle říkal Jindřich Trpišovský, připomínáme, že v sobotu se tedy bude hrát v Edenu, kam přijede Sparta.
1: Než se ještě tedy ke Spartě přesuneme, tak jsem si vzpomněl na jednu věc, kterou bych tedy nerad opomenul, a to
2: číslovky.
1: Byla naprosto bizarní střídání Slávie, která zmátla i mě na komentátorském stanovišti, protože ve druhém poločase najednou vidím dvojnásobné střídání na hřiště Vlček s Chytilem, dobrý dolů Sanyang, tak si tak jako komentuji a najednou vidím, že Sanyang je furt na hřišti, jo. Takže to mě úplně zmátlo. No, abych se k tomu dostal, zkrátka chyba v zápise. Mojmír Chytil, který má mít 13, měl napsanou 14, Isife, který má mít 15, měl 14. Takže pak došlo k takové bizarní situaci, že Chytil, aby mohl jít na hřiště, tak si vzal dres Isifeho.
3: No pozor, musel i trenky.
1: I trenky.
3: Protože na trenkách je taky číslo.
1: Takže měl,
3: já jsem na to koukal.
1: Takže měl přelepenou jmenovku. A ještě zajímavější to pak bylo, nebo povídej.
3: Já chci jenom říct, že Mojmír Chytil měl přelepený jméno Bílé a Isife černě. Nevím, co v tom jako bylo, ale ale no, takhle to tam bylo.
2: Další si neměli lepenku.
1: Pak byla,
3: došel tape.
1: Ještě bizarnější to bylo právě poté, co přišel na hřiště Isife, který si totiž vzal dres od Mubaraka Sulejmana, který má 45, takže z té čtyřky se musela udělat jednička a jak říkal Pavel, přelepit jmenovka. Asi se to může stát, ale tedy je to, rozhodí tě to, ne?
3: Je to neskutečný na téhle úrovni, musím říct, že je dobře, že jsi to vytáhl, já jsem taky to včera chtěl si načrtnout, že bychom se o tom bavili, protože vlastně, já nevím, jestli Standa Vlček dělá zápis,
1: asi jo,
3: tak samozřejmě pro Slávy to dopadlo výborně, takže za tohle dostane maximálně chlebíčky a sekanou, ale myslím si, že kdyby tohle dopadlo nějakým průšvihem, tak samozřejmě by to byl jako malér a byť Slávy má náskok, tak to, ale je to víceméně úsměvný, protože i ty kluci jsou zvyklí samozřejmě na ty svoje drezy a kolikrát nepřemýšlíš to, mně se třeba, ne mě, ale vím, že se fakt jako stane, že ty kluci zapomenou chrániče, ty náhradníci v šatně. Ale někdo zapomene i dres, normálně dres, a ty už ho chceš poslat na to hřiště a teď samozřejmě on přijde na tu lavičku, všechno už má a hledá ten dres, ale dneska už tam není 5 náhradníků, dneska už jich tam je 10, teď on zapomene, kde seděl, teď hledají ty dresy, všechny vypadají samozřejmě stejně, teď je musíš otočit a teď ho hledáš, ty už jako trenér tam stojíš a říkáš, tak už pojď, a on říká, on nemá dres, tak někdo musí do té šatny, teď třeba Plzně je to kousek, jo, v Liberci taky je to po těch schodech, no, tam nahoru jasně. Do té hostující šatny, jo, nevím, my jsme teďka hráli v Jablonci s Béčkem, to je ve Mšeně, tam jdeš do šatny, to je stejný jak v Římě na olympijském stadionu, to je jako 5-minutová procházka, takže jako někdy je to peklo, ale tohle to je tak výjimečný a fakt jako, myslím si, že teď to všichni vezmou s humorem, ale myslím si, že Standovi úplně jako do skoku nebylo, no.
1: A ještě jedna věc k tomu, že si vzal chytil dres Isifeho a následně Isife dres Sulejmana, tak to vyšlo vlastně poměrně pěkně, že asi mají přibližně stejnou velikost, ale teď si představuju, kdyby měl jít z lavičky na hřiště Tomáš Chorý a měl si vzít dres Michala Sadílka, tak by ho měl tak nějak pod prsa.
2: Dobře, tak takováhle usměvná historka nakonec orámovala ten vyhecovaný duel u Nisy. Můžeme vzít teď dalšího z posluchačů do vysílání. Dobrý den, kdo je tam?
6: Dobrý den, Luděk. Já jako slávista musím oponovat předchozímu respondentovi, protože fotbal, který hraje momentálně Slávia, strašně nebaví, teda hrozně. A volám po změně, zásadní změně. Prostě na to se nedá koukat. Já se bojím derby ne kvůli výsledku, ale kvůli tomu, že z toho bude zase to samý, ten samej maglajs. Skutečně jako slávista, který drží 16 let permici, už mě to nebaví. Volám po změně. Děkuju, hezký den, naschle.
2: Lučku, děkujeme, tak věřím, že třeba ty vaše obavy nebudou naplněny a to derby bude koukatelné, bude se na tom snad podílet jak tým z Edenu, tak ten tým z Letné, který včera vyhrál nad Jabloncem 2-0 před více než, nebo téměř 16 tisíci diváky. Pan Priske, trenér Sparty, stý zápas České lize. Luboš Kozel, trenér Jablonce, 350. zápas České lize. Jan Hanuš, 300. zápas České lize. Gratulujeme všem oslavencům. Pojďme rovnou k věci a k těm kontroverzním zase výrokům sudích, které vadily hodně tedy hlavně zástupcům Jablonce. Vyloučení Sobola po druhé žluté kartě po faulu na Kadeřábka.
3: Jasný,
2: nediskutujeme o tom.
3: Bez debat.
2: A pak nevyloučení Mancverka v 55. minutě za ostrý skluz na Zorvana. Můžeš to jenom popsat, Lukáši, lehce, co se tam stalo, abychom byli z obliga, nebo
1: snad
2: mám to udělat
1: správně,
2: já?
1: Snad si to správně vybavuji, Zorvan si převzal balón.
3: Dostával přihrávku z boku do prostřed a přijel Mancverk. První pravou nohou svojí vlastně vypích balón, ale levou prostě podmet Zorvana a musím říct, že samozřejmě se nestalo nic, ale mohlo a myslím si, že tohle měla být červená karta. Myslím si, že všichni budou zase žehrat na to, že odehrál balón, ale tady jako byla to nebezpečná hra. Bylo to fakt jako ve velké rychlosti, ve velké intenzitě. Mancverk byl tak trošku překvapený, že že rozhodčí jako písknul, ale tady si myslím, že jako kdyby vytáhl červenou, tak se vůbec nikdo nemohl divit a já jsem byl překvapený, že to červená nebyla.
1: Tady se s Pavlem shodneme, přesně, sice trefil balon pravačkou, ale levačkou vlastně ještě kolenem podsekl nohy Filipa Zorvana, ten jeho kotník byl ještě v takové
3: a ještě ten hráč poloze. Vlastně ještě ten Zorvy byl jako zády, jo, že to nebylo, že to bylo nějak z boku, ale byl zády, promiň.
1: No, já jenom jsem chtěl říct, že vlastně bylo jen štěstí, že se Zorvanovi nic vážného nestalo, takže z mého pohledu taky červená karta.
2: No hlavně v kontextu i toho, že udělil sudí předtím za ten zákrok, když vlastně na druhou stranu...
1: To byla druhá žlutá, to byla druhá žlutá, něco jiného, ale z mého pohledu to byl červený zákrok.
2: Dobře, Mansberg. No Mansberg si pak koledoval, tam myslím ještě v jednou souboji s Kajrinenem šli do cedidly a on tedy se žlutou kartou, bylo to těsně před tím druhým golem Rahmaniho, nakonec ale tedy Sparta dohrávala bez vyloučeného hráče taky.
3: No, ne, nutno říct, že Jablonec jako nebyl horší, jo, určitě na začátku toho poločasu si myslím, že i on měl svoje momenty v tom zápase a samozřejmě to vyloučení toho Sobola velmi Spartě pomohlo, využila brzo tu převahu vlastně, výborná akce po té levé straně, Jarda Zelený, krásný centr, Honza Kuchta, timing výborný, sehráli to skvěle, krásný gól, takže tam je potřeba zatleskat, ale Jablonec určitě do té doby nebyl horší a bylo to vyrovnané utkání do té doby. No.
1: Souhlasím, Sparta dobře prostřídala, to byl přesně zápas pro Albiona Rahmaniho, který měl na vše trochu víc času, protože samozřejmě Jablonec hrál v oslabení, no a ten gól Rahmaniho, to byla taky parádní akce, narážička s Kuchtou. A pak už v podstatě bylo po zápase.
2: No, ale zase kritici namítnou, mohlo to být 10-10 v tu chvíli a kdo ví, jak by to vypadalo, jasně, protože Sparta opravdu vedla pouze 1-0, ten gol Rahmaniho přišel 77. Krátce poté přišel na hřiště Luis Azaka, mladý borec, který se předtím o víkendu uvedl výborným výkonem taky ve druhé lize za Bčko. No na tom hřišti počítáme to, jak chceme, je to zhruba 13 sekund, které strávil na place, ale faulem na Daniela Součka se vlastně dostal zase pryč ze hřiště kvůli červené kartě.
3: Bohužel jasná červená karta, no. Trošku samozřejmě smůla, ten balón tam jako měl tu nohu na tom balónu, ale samozřejmě ta noha byla tak vysoko na té holeni, že si myslím, že všichni cítili, že je to jako smolnej moment, smutný moment pro Azaka, ale jako byla to jasná červená karta. Trošku musím říct, že jsem čet, doufám, že to je trošku zkomolený nebo vytržený z kontextu názor trenéra Priského.
1: To není,
3: že,
1: bohužel není.
2: Pavle, tak poslouchej. Vem si sluchátka a poslouchej.
7: Řekl jsem mu, že je mi to za něj líto. Neřekl bych, že byl přemotivovaný nebo tak něco. Podle mě je to přísná červená karta. Když ty záběry budete zastavovat, tak to v jednom momentu vypadá úplně jinak než v reálu. A taky se projevilo, že 10 hráčů Jablonce na hřišti a celá lavička najednou začne křičet, že to má být červená karta.
2: Pavle, tvůj komentář na tenhle názor Briana Priského.
3: Tak doufám, že to bylo zkomolený a že to je vytržený z kontextu.
2: Špatně přiložené.
3: No, tady si dovolím při vší úctě jako být kritický a to je absolutní nesmysl. To je jasná červená karta, samozřejmě já to taky cítím, takže je to začínající talent, prostě smolný moment, ale můžeme se podívat na ten Mansverkův sklus a tohleto i při vší zase úctě, když si to budu kdykoliv zastavovat, tak ta noha je na té holeni tak vysoko a tak nebezpečná, že prostě je to červená karta a samozřejmě trenér Priske asi chtěl to nejlepší pro toho kluka, takže budu se to snažit pochopit, ale bylo to malinko jinak. No.
1: Budeme Azakovi držet palce, samozřejmě nepříjemně.
3: Ne, tak to je jasný, to je bez
1: debat. V 17 letech, není to pro ně jednoduché, ale ta karta byla jednoznačně červená.
2: No Jablonec mohl cítit alespoň chvilku jistou křivdu v závěru, kdy ještě v 6. nastavené minutě dokázal snížit poruhu Malenček. No. A to byla velmi složitá situace i z hlediska pravidlového, no, kvůli možné teči a neteči.
3: No, já jsem taky jako to tam poslouchal v přenosu a první teč je jasná, že by to byl offside. Ale pak Adam Ševinský ještě zahrál jednou ten balón.
1: On se toho balónu nedotkl totiž.
3: Jo, takhle, aha.
2: Já jsem to zkoumal z té boční kamery, respektive z té zadní. Dobře. A on se balón točí a to je vlastně asi jediná indicie, jak to rozklíčovat. A pokud by se toho Ševinský dotknul, tak ten balón se třeba zpomalí, jo, ale on se točí furt stejně a opravdu on to zkresluje a zřejmě se toho nedotkl.
3: Ok, tak v tu chvíli je to v pořádku, tak je to jasný, ale...
1: Shodneme se, že kdyby se toho dotkl, tak ten gol je regulérní.
2: No, protože chtěl odkopávat vědomě ten balón.
1: Souhlas.
2: Tu chvíli. Takže Jablonec, ale nakonec nebyl, takže Jablonec se padl na pražské Letné 0-2. Máme tady další volající do studia. Dobrý den, kdo je tam?
8: Dobrý den, jsem to já.
2: Doufám, že jste to vy, ano. Kdo tam je?
8: Dobrý den, tady je Marek. Já mám jenom dvě, tak nebo jednu poznámku. Já bych celou tu nástavbu a tyhle to zrušil. A vrátil se ke starému systému, protože myslím, že je to několik let stejný, že jo. Na špici už většinou nebejvalo o co hrát. Jo, vzadu bejvalo většinou třeba, já nevím, s šestými o záchranu, tak 3 až 4 jistý. Jo, a ta prostřední skupina to už vůbec nedává smysl.
2: Marko, tak děkujeme, my tady mluvíme hlavně o té nadstavbě, tak jste nám do toho hodil takzvaně trošku vidle.
8: To se omlouvalo, že jo, včera hrála, že jo, Sparta, fotbal nic moc, že jo, první se třetím, Slávie s Libercem, fotbal nic moc, jo, prostě myslím si, že tam jsou takový bodový rozestupy, že při vší úctě ty týmy nemají už skoro o co hrát, jo.
2: No, oni by s váma možná nesouhlasili, Marku, hrál teda jenom druhý se čtvrtým týmem včera na pražské Letné, Pavle.
3: Ne, já to chápu, ten názor, ale zase máme o těch 5 zápasů víc a samozřejmě pro fanoušky je možnost jít na tu nadstavbu. Myslím si, že ne vždycky, trochu si nesouhlasím, že ne vždycky je to takhle rozhodnutý hodně dopředu na obou koncích. Letos si myslím, že dole bude peklo do konce. A samozřejmě titul je rozhodlej, ale byť Plzeň včera vyhrála, tak ještě o tom třetím místě taky si myslím, že úplně rozhodnuto není, o čtvrtém vůbec ne, takže máme o co hrát, to, že si to Slávě takhle uhrála, že má nahrány body, je jejich jako výhoda, ale kvůli tomu já bych úplně tu nadstavbu nerušil.
2: Děkujeme za zavolání, mějte se hezky. Tak můžeme vzít rovnou další volající do studia, protože se nám to tady rozdrnčilo, tak ať popojedem. Dobrý den, kdo je tam?
9: Dobrý, posluchač Belasi z Prahy. Já bych chtěl jen vsuvku usmevnou na to vyloučení, na to 13-sekundové vyloučení. Někde, mám to z prvé ruky od toho rozhodců, někde v Pěšťanském okrese, prostě nízká liga. A kamarád sudí se jmenuje Libor Šašo. A už při rozhlasování si podával ruky s kapitány, tak se představuje a hovorí, dobrý den, já jsem Libor Šašo, no a ten kapitán mu jeden hovorí, že no, ty tak aj vypadáš. No a rovno červená vyloučeně. Takže 13 sekund je daleko, daleko.
2: Ano, tak děkujeme za tady tenhle příběh, opravdu teda kouzelný. No tak
3: ještě
2: to se
3: možná pro mladší posluchače měli přeložit, co znamená Šašo ve slovenštině, v češtině, pardon, no tak jestli...
9: Já vlastně.
2: Šašek?
3: No, jasný.
9: Šašek, ano.
2: Dobře, děkujeme moc za tenhle příspěvek, mějte se hezky.
9: Díky, náskole.
2: No, když jsme u těch Slováků, tak Lukáš Hrastný chyběl kvůli tomu, že podstoupil prý nějaký stomatochirurgický zákrok po soubojích s Karimem z Bohemky během týdne, takže... nevím, co ho trápilo přesně, ale včera nebyl k dispozici.
3: No, je to tak, samozřejmě dostal, tam jsme viděli, že dostal ránu, je to nepříjemný, jestli měl nějaký vyražený zub nebo hnutý zub, asi nevím, logicky asi se bál.
1: Já se chci zeptat ještě na jednu věc v souvislosti se Spartou. Jan Kuchta vypadá dobře, teď v těch posledních zápasech dává i góly, zase je platný pro tým. Mluvil o tom po zápase, že chce zabojovat o nominaci na mistrovství světa. Co myslíš, Pavle? Má šanci, když bude dávat góly?
3: Těch zápasů není tolik a já nechci říct, že Sparta už nebude hrát jako o nic. Teď to derby si myslím, že by mu mohlo pomoct. Pokud mu vyjde derby, těžký zápas, přišli ústě včera. Včera, jako říkám, ten Jablonec do toho vyloučení to bylo vyrovnaný, tam Sparta moc šancí neměla. Pak se to Honzovi určitě povedlo, Pokud by mu vyšlo derby, tak proč ne? A je to správný, že má nějakou motivaci, že chce ukázat před týdnem nebo 14 dny mluvil o tom, že ve Spartě ještě neřekl poslední slovo a drží se toho, takže já mám tohleto rád, když ten hráč je schopný si na sebe udělat sám tlak a má svoje cíle bez ohledu na to, co si o tom budou myslet ostatní, mně se to líbí.
2: K téhle otázce jenom jako poznámka, že trenér nároďáku Miroslav Koubek byl se podívat ve Štuncových sadech o víkendu.
1: Tak, mám informace, že byl i v Liberci.
2: Aha, tak ale na Letnou to možná teda stihl z Plzně. No, to
1: no tak
2: no, možná by to teoreticky stihnul před na druhou půlku třeba.
1: To oba zápasy byly v sobotu.
2: No, oba zápasy byly v neděli. Plzeň i Sparta.
1: Ne, já mluvím, že byl v Liberci.
2: No, tak Liberec byl v sobotu, tak to stihnul.
1: No,
2: to?
1: No tak dobře. No,
3: já vím, že nebyl ve Zlíně.
2: Dobře, což je možná škoda, k tomu se taky dostaneme. Bereme dalšího posluchače, dobrý den, kdo je tam?
10: Dobrý den, tady je Pavel. Já bych chtěl k té nástavbě a některé ty výroky rozhodčích. Mně se zdá, že řeknu teda předem, že jsem slávista, že jsem srdcem slávista, ale Spartě mě vůbec nevadí a Sparta, ale to, co v současné chvíli předvádí Sparta, to dělala Slávě před 10, 20, možná 25 lety, když byli takzvaně věčně druhý, furt si na to stěžovala. Sparta si dneska stěžuje Haraslí na Bohemce, možná má pravdu, byly tam na něj fauly, ale oni jako tím zdůvodňují svoji porážku. Včera s Jabloncem trenér Priske řekne, že ta červená, už jste se o tom bavili, že ta červená byla přísná, protože tomu hráči je 17, to je prostě úplně nesmysl. Pavel Horvát už tam taky takhle zdůvodňoval. Ale Mancver měl, to byla jasná červená, to o tom se vůbec nezviní, nikdo si na rozhodování proti Spartě pořádně nestěžuje, jenom Sparta si stěžuje. Důležitý je, že Sparta prostě nemá tu výkonnost a tak se to snaží házet na ně. Vemte si, že Bohemka porazila Spartu díky červené, dá se říct, suchým triku a Olomouc, která je daleko za Spartou, tam vyhraje 3-1 proti tu samému manšaftu, jo. Takže něco je v té kvalitě hry Sparty dneska horšího. A ještě, jestli můžu se vrátit k sobotě, tak ten souboj Moses Hodouš, ano, nešťastný, kdyby tam rozhodčí dal červenou, byť si myslím, že to faul nebyl, že to byla spíš nešťastná srážka, tak by se taky nikdo nedivil v současném kontextu, ale VAR do toho nestoupil. Ale já bych se chtěl zmínit o situaci, která byla těsně před tím gólem Juráska, kdy Chorý dostal loktem do obličeje a šlapák na zimu, podle mě, bývalý rozhodčí, jasná červená a nic. A trenér Trpišovský po zápase, ano, Slávě vyhrála, ani slovem o rozhodčích na tyhle věci. Ale Chorý loket do obličeje zůstal ležet ošetřovaný, rozhodčí nic, protože je to Chorý. Chorý má svý, samozřejmě, mají ho všichni plný zuby a některý jeho...
2: Ne, my vám rozumíme, pane posluchači, já jenom doplním, že tam dostal žlutou kartu za ten šlapák Drahpe, pak ta druhá žlutá znamenala jeho vyloučení, ale chápeme vaše rozhorčení, že Ngesa nedostal za loket do tváře Chorého žlutou kartu, tam se to taky zcela žádalo. Moc vám děkujeme za zavolání, my musíme spěchat dál, je toho ještě spoustu, mějte se hezky, poslouchejte Desítku.
10: Okay.
2: Tak, pánové, pojďme dál, pojďme soutěžit, protože už to tady jsme rozebírali dlouho. Tak, máme tady soutěž. 9. května, tedy v sobotu, od 19 hodin se v Edenu bude hrát derby Slavia Sparta. Dva lístky. Otázka zní, Pavel Horvát hrál v minulosti za oba celky, ale pouze se Spartou má mistrovský titul. Jak se jmenuje trenér, který Pavla tehdy ve Spartě vedl, když s ní vyhrál mistrovský titul? 221, 552, 222, to je číslo k nám do studia, tak prosím zavolejte, kdo chcete lístky do Edenu na sobotu. A vítáme prvního z posluchačů, dobrý den, kdo je tam? Prosím, dejte si nás na úško, ať se slyšíme lépe, rychleji. Jo, kdo tam je?
11: Martin.
2: Ano. Tak Martine, povídejte.
11: Byl to pan Kotrba?
2: Ajaj, nebyl. Martine, naschledanou, dáme prostor dalším. Pan Kotrba byl nedávno hostem Desítky, doporučujeme poslech. Máme tady dalšího volajícího, dobrý den, kdo je tam?
12: Dobrý den, Kuba.
2: Kubo, tak co?
12: Já jsem neslyšel otázku, já jsem hned volal, já to pouštím.
2: Jak se jmenuje trenér, který přivedl Spartu i s Pavlem Horvátem k titulu?
12: No.
2: To je ta otázka, no. Kubo. Tak jak se jmenuje ten trenér? No nevadí, Kubo, tak těšíme se jindy, máme tady další volající, kteří chtějí do Edenu. Dobrý den, kdo je tam?
13: Dobrý den, Pavel.
2: Pavle, tak co, kdo to je?
13: Já jsem si, že pan Bílek to byl.
2: No jasně, tak pan Bílek, Pavle, gratulujeme, kdo jiný by měl vyhrát v desíce Pavla Horváta než nositel tohoto krásného křestního jména. Gratulujeme, mějte se fajn, užijte si derby.
14: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď, pojď, pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
15: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
16: Desítka Pavla Horváta.
2: Tak Miroslav Koubek viděl o víkendu tedy výhru Viktorky Plzeň nad Hradcem Králové 3-1. Vladimír Darida nebyl z otroky, stejně jako Mik van Buren nebo Samuel Rancák. Viktorka to otočila ve druhé půli, naprosto dominantní výkon. Hyský trenér Plzně Martin Hyský mluvil o tom, že třetí místo je jejich cíl. Teď si to dost přiblížili.
3: Určitě, určitě. Dvě krásné asistence Páti Hrošovskýho. První si myslím takový vyzkoušený roh a druhý zase ten centr byl fantastický. Tam vlastně dveho vystačilo jenom se dostat do toho správného prostoru a je vidět, že jeden můj kluk nehrál, Láďa Darida, druhý můj kluk Páťa Hrošovský hrál a škoda, že ten Láďa nemohl hrát, protože si myslím, že by tomu zápasu to svědčilo ještě víc a bylo by tam víc momentů, který by byly lepší ještě a myslím si, že Viktorka zaslouženě to otočila. Byť Hradec měl svoje šance, tak Viktorka to otočila, ukázala tu sílu a pravděpodobně si to třetí místo teď už uhájí.
1: Souhlas, pokud by Hradec měl pomýšlet na úspěch ve Strunsových Sadech, tak by se mu muselo opravdu všechno sejít, no a ve chvíli, kdy se ti rozpadne úplně střed hřiště, dominantní Vladimír Darida a Samuel Dancák taky nehrál, je to obrovská ztráta do toho zranění, Pilař, Van Buren, takže to bylo pro Hradec složité a Viktorka...
3: Byť šli do vedení.
1: Ale Viktorka to zkušeně otočila.
2: No a opravdu velmi povedený výkon v té druhé půli. Viktorka potvrdila třetí místo. Hradec, pokud chce do Evropy, tak musí tedy zabrat v té nadstavbě, která pro něj bude samozřejmě velmi náročná. Na druhou stranu hraje nahoře a hrát dole, jak tak nějak víme, je asi složitější.
16: Desítka Pavla Horváta.
2: Gratulujeme Mladé Boleslavi a Zlínu k tomu, že mají po víkendu jistotu záchrany. Začneme u Mladé Boleslavi, já bych to vzal v té skupině o záchranu podle počtu diváků na stadionu, protože 8850 diváků ve Vítkovicích, to je jednoznačně maximum v rámci té skupiny o záchranu. Viděli fanoušci ve Vítkovicích čtvrtého nového muže na lavičce Baníku v téhle sezóně, respektive čtvrtého muže. Pavel Hapal pokračoval z té minulé sezony. Josef Dvorník trénoval proti třetím, respektive takhle, Josef Dvorník byl třetím trenérem, který trénoval v téhle sezóně proti Mladé Boleslavi. 0-0. A může být Baník možná rád, nebo měl vyhrát?
3: No, já si myslím, že Boleslav umí zahrát líp, tím vůbec nechci schazovat výkon, ale myslím si, že tak nějak jako hráli na ten bod, ono se to nedá, ani jako hráč jsem to vlastně nechtěl slyšet, ale jim ten bod stačil a myslím si, že si pro něj jako zkušeně došli, vlastně bylo to od Baníku defenziva zvýrazněná, jasně, ale dopředu tam je prostě málo odvahy, málo té kvality, bylo vidět, že ty kluci, než aby nahráli dopředu, tak kolikrát se vrátili až k Jedlovi dozadu k brance a samozřejmě to není jednoduchá pozice, ale opravdu je potřeba najít to sebevědomí těch hráčů, aby Baník dával góly. Dvě standardky nebo dva breaky za celý zápas ti úplně nestačí na to, aby si ten zápas vyhrál.
1: Já jsem tady sledoval hlavně první poločas, než jsem se přesouval na stadion Unisi a musím říct, že mě se Mladá Boleslav herně opravdu líbila. Hrají tedy výborný fotbal, bych řekl, mají na to ten kádr dobře složený. vytažený, hrají kombinačně. Přesně to, co se mi líbí. Stopeři konstruktivní, Králik si myslím, že šel nahoru vedle Karafiáta, který ho pomohl té defenzivě, stejně jako Hybš na levé straně. A moc se mi líbí ten střed pole, kde hrají Macek, Ševčík.
2: A Schubert tam vysílá Kabonga.
1: Schubert hrál velice dobře. Vlastně i Kozel do toho zapadl. Kabongo byl ve velké šanci, nastřelil břevno, takže v prvním poločase, kdyby vedli Mladá Boleslav,
2: tak je to těžké pro Baník.
3: Určitě, já ještě teď si řekl to jedno jméno, Matěj Hybš. Já musím říct, že jsem úplně nebyl o tom přesvědčený, když šel do Boleslavy. Říkal jsem si, hele, to už je tak jako asi na dohrání, byť samozřejmě není úplně starý, ale je výborný, jako přesně tak, jak jsi to řekl, je klidný na míči, ví kdy, co zahrát a je velkou posilou pro Boleslav.
2: Jenom Boleslav, chtěl jsem jenom říct té defenzivě zase nula, tak oni mají na jaře 12 ligových zápasů 7-0 a vlastně od té porážky na Slavii 0-4 7. února v 10 zápasech inkasovali pouze 5krát.
1: No. To je prostě znát, když si vezmeme tu defenzivu z podzimu, tak to je nebe a dudy.
2: No a promiň, jsem ti do toho
1: Já
2: skučil.
1: Jsem se chtěl jenom ještě dostat tedy k Baníku. Pavel o tom mluvil několikrát, že sice nový trenér Josef Dvorník zná to prostředí, ale že to bude mít extrémně složité a myslím si, že se to potvrdilo. Samozřejmě on není v lehké pozici, těžké něco s tím týmem tak rychle udělat, ale já v podstatě neviděl žádný progres.
2: Ale v té defenzivě určitě, tam byla třeba bojovnost, jak to tam jednou Jedlička vyrazil a před Klímou to tam odklízel, myslím Friedrich, tak já jsem z toho trošku cítil víc bojovnosti.
1: No,
2: tak
1: tam bych čekal, že to klidí,
3: no, bych taky čekal, že to neuklidí do brány, ale...
2: Umlouvám se.
3: Ne, jako takhle, ty, myslím si, že Pepa, vlastně nic jiného ti nezbývá, organizace hry dozadu, co, to je jasný, prostě teď samozřejmě mají ještě furt 4 zápasy, může se stát cokoliv, může se stát, že prostě to prolomněj, spadne to z nich, ale v tom zápase s Boleslaví to prostě nevypadalo. Logicky ten trenér, tam je 5 dní, to prostě není možný jako za 5 dní změnit herní styl, nastavit hlavy hráčů, obzvlášť, když jsou, se podívají na tabulku a jsou poslední v tabulce, tak jako najednou tam začít dělat, že je všechno super, to prostě nejde, ale musím říct, že za mě v tuhle chvíli Baník je jako nejslabší, bych řekl. Jo. Ta Dukla prostě, asi se to k tomu taky na skok dostaneme, jako nějak vypadá. Mají tam jako silnější hráče, takový bych řekl jako nezatížený úplně tím, protože vlastně celou tu sezónu byli poslední a teď se z toho dostali vlastně, jo, už jsou na hraně, už šahají po tom, že by tu baráž měli hrát, takže tam to sebevědomí je daleko větší než v Ostravě.
2: Já mám přirovnání, teď končí školní rok, tak to je, když máš z fyziky celý rok třeba 4 průměr a pak to vytáhneš na 3 a někdo má běžně jedničky, dvojky, tak najednou má tu 3, protože něco zkazil na
3: konci. To se mi hodně stávalo.
2: Já jsem právě u té fyziky většinou tu 4 tak nějak jako měl, takže...
1: No ještě jedna věc, která...
3: My jsme v řeznictví vůbec fyziku neměli.
2: To je divné.
1: Ještě jedna věc, která demonstruje vlastně tu krizi Baníku, že když se to vlastně sype, tak se to sype se vším všudy. Když se ti nedaří herně, nedostáváš se tolik do šancí, můžeš spoléhat na ty standardky, což Baník několikrát ukazoval i v minulosti. No a tobě se v 27. minutě zraní nejlepší hlavičkář suverénně Ondřej Kryčfaluši, který dohrál, tak doufejme pro Baník hlavně tedy, že to nebude nic vážného.
2: A do toho dostal 8. žlutou kartu Chaluš, poté no, co jasně. se obořil na
1: Zase
2: Kabonga, který tam
1: sahat.
2: Zajel vlastně do brankáře Jedličky, když si myslím, že chtěli pro ně druhou žlutou kartu. No. Já teda intenzitu neviděl na to, aby dostal, nebo ani ten zákrok.
3: No, tak to
2: ale...
3: asi není to podstatný. Podstatný je, že Chaluš nemůže hrát, takže to je pro Baník další jako špatná zpráva, počervený v Karviní. Vlastně v tom poháru, že jo, tak teďka zase nebudou.
2: Máme tady dalšího volajícího do dnešního pořadu, děkujeme za zájem, za volání, tak dobrý den, kdo je tam?
17: Dobrý den, tady Zdeněk, Plzeňsko. Já bych se chtěl jenom zeptat, takový už mě to netrápí, to je slovo, ale zajímá, chodím v Plzni na fotbal samozřejmě a to, jenom bych se chtěl zeptat vždycky po zápase, nebo vždycky většinou po zápase. Tam někteří hráči běhají ještě hostující po hřišti na dýlku sem a tam. Jaký to má důvod? Proč to je?
2: Děkujeme za zavolání, Pavle, vem nás do tady
3: to, je to, protože nejsou vytížený a samozřejmě toho času tolik třeba není a ty hráči doběhávají metry. Dneska už je vlastně moderní, nebo mají to všichni ty čipy zatím v té vestě za tím krkem a naběhávají se metry v nějaký té rychlosti, která je potřeba k tomu, aby ty hráči měli nějakou zátěž oproti těm, protože samozřejmě hráč, který odehraje 90 minut a hráč, který nenastoupí nebo nastoupí na pár minut, tak tu zátěž má úplně jinou a proto doběhávají ty kluci hned vlastně po tom zápase.
1: Pavle, ale ty jako hráč si to určitě nikdy nezažil, byl bych překvapený.
3: Já jsem hrál většinou v základní sestavě, takže to, ale musím říct, že jako asistent jsem s klukama na tohle doběhání chodil a samozřejmě je to takový, jako, nechci jít nepříjemný, ale ty kluci jsou profíci a vědí, že to dělají pro sebe, nedělají to pro ty trenéry.
1: Ale občas je lituju, jedeš někam třeba 3-4 hodiny autobusem, byť dneska už se často spí den předem, třeba lije, ty chceš na to hřiště jít, trenér ti tu šanci nedá a pak ještě běháš.
3: A k tomu se třeba ještě od 13. minuty rozsvičuješ, když tvůj konkurent začne kulhat, tak se rozsvičuješ 75 minut a pak jdeš ještě běhat rovinky. No,
2: Baník, o kterém jsme se bavili, jede příští kolo do Teplic, které remizovali se Slováckem na Stínadlech. Bylo 3078 diváků, kteří viděli krásný gol Daniela Marečka. A pak ve druhém poločase výkon Teplic, který možná souvisel s tím, že hráči si prý po zápase stěžovali na to, že jsou unavení. Takhle o tom mluvili trenér Frtěla po zápase v rozhovoru pro OnePlay Sport. Byla kvůli tomu prý bouřka, protože pohledem pana Frtěly to není úplně profi přístup. Jenom připomenu, že Tepličtí byli od úterka do čtvrtka minulý týden na soustředění v Blšanech, aby prý změnili prostředí a taky asi něco natrénovali.
3: No, já jsem se Zdenou chvilku mluvil v týdnu a vím, že tam byli, já tohle to moc od těch kluků neberu, no, jako že seš unavený, hraješ o záchranu, v úvozovkách hraješ o život a tady ty s odpuštěním jako keci, že jako seš unavený, to já bych to taky nechtěl slyšet jako trenér a ty hráči se musí připravit tak, aby fungovaly a druhá půle od Teplic nebyla dobrá, to je bez debat a spíš samozřejmě možná je to otázka pro teplický vedení, jestli a jaký hráče přivíz, protože teplický kádr úplně nemá jako ty hráče, který jsou top v český lize, jsou to průměrní kluci, zase při vší úctě, možná některý začínají, jo, možná některý končí jako Mareček, myslím staršího Marečka, jo, ale nejsou tam top hráči a vlastně to umístění tak nějak odpovídá tomu složení toho kádru.
1: Teplice podle mě se vyhnou baráži, ale pokud chtějí jít v budoucnu nahoru, tak do toho kádru jednoznačně musí říznout a investovat do něj.
2: No možná jenom nebudu souhlasit, neodpovídá, protože třeba Baník kvalitativně má lepší kádr, bych řekl, než Teplice a je pod nimi o 6-7 bodů, protože Teplice mají náskok 6 bodů na Slovácko. Každopádně tady možná zlatý bod právě pro ně, Slovácko má o bod víc než Baník a Dukla a to je poslední téma. Dukla prohrála ve Zlíně 2-1, Zlín se zachránil. Třetí gol v řadě, třetí vítězný v sezóně dal Tomáš Poznar, 50. v jeho kariéře v první lize, moc gratulujeme. Já jsem mu posílal taky gratulaci na Instagramu a říkal, že to byla jeho fakt vysněná meta.
3: Pozný gol, no, já bych hlavně chtěl ho poprosit, o nás poslouchá, že už mi došly ty utopence, co mi dával, takže kdyby zase vyráběl, tak bych byl rád, kdyby mi dorazili. Ale samozřejmě tak Tomáš je poctivej kluk, poctivý hráč, to, že se takhle rozstřílel, vlastně pomohlo Zlínu k brzkému ukončení toho, nechci říct jarního trápení, ale taky klopítali, možná si mysleli, že budou hrát veš, ale prostě takhle to je a ve Zlíně takhle v podstatě absolvují už několikátou sezonu, že v té baráži si brzo to zajistějí, že v té nadstavbě si to zajistějí brzo a mají klid, teďka tam, myslím si, stráví příjemný 3 týdny.
1: Zajímavé, jak se proměnila trochu ta pozice Tomáše Poznara tím, jak se mu daří a naopak, jak se moc nedaří Stanleymu Kanuovi, že jo, na podzim to bylo vlastně jednoznačně rozdělené, že Tomáš Poznar hrál doma a s Kanuem na Hrotu hráli Zlíňané tedy na brejky venku a teď je Poznar jasnou jedničku.
3: To je to, že ten hráč je nevokoukanej, úplně nevíš, jak na něj hrát, tak ten Stanley Kanu toho hodně využil, jo, musím říct, že samozřejmě vypadal fantasticky. Ale samozřejmě postupem času možná nějaký pokles výkonnosti, ale i ty soupeři si na tebe dávají daleko většího majzla a zkoumají tvoji hru, aby ti ji narušili a to se evidentně soupeřům Zlína dařilo a daří.
1: Něco podobného asi prožil i Michal Cupák, který měl fantastický start sezony, teď už tolik produktivní není, ale no, pořád hraje.
3: Ale on prej teďka víc učí právě.
2: No, musí opravovat ty čtvrtletky. Přesně, vyhodnocení. No, vyhodnocení se blíží ve fotbalové lize, blíží se taky teplická desítka Pavla Horváta živě, když jsme tady mluvili o Tomáši Poznarovi, který s námi téměř před rokem byl ve Zlíně, bylo to moc příjemné, tak s námi za 14 dnů bude vedle Pavla, Antonín Panenka a taky Jan Rezek. Můžete kupovat lístky na našem webu radiožurnalsport.cz. Moc se na vás těšíme, těším se taky na naše hosty Antonína Panenku a Jana Rezka. Věřím, že to zase, Pavle, bude příjemné.
3: No tak já doufám, tak tohle je vynikající, to už víme. A Reza, doufám, že bude mít dobrou náladu, no, po zápasech Teplic a samozřejmě jim přejeme stejně tak jako všem, prostě ať se zachránějí. Někdo to bohužel odnese, ale za to my nemůžem.
2: Další desítka Pavla Horváta je minulostí, ta ligová, ta čtvrteční nás čeká, pochopitelně s hostem, tak ji poslouchejte. Děkuju moc Lukáši Michalíkovi, který tady byl. Lukáši, přeju pěkný den.
1: Krásný den všem posluchačům i vám.
2: A přeju taky krásný den a děkuji Pavlu Horvátovi, že je tady stále s námi. A prostě buď stále mlad, stále svůj a zase brzy naslyšenou.
3: Tak naslyšenou, díky za pozvání ke mně.
16: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
18: Požár v Českém Švýcarsku se dále nešíří, hasiči ho dnes chtějí dostat pod kontrolu. Francouzská parlamentní zpráva doporučuje slučování nebo rušení stanic ve veřejnoprávní televizi a rozhlasu. Fotbalisté Sparty zvítězili na úvod skupiny o titul šance ligy nad Jabloncem 2-0. Nehoda brzdí provoz mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí a bude v Čechách oblačno, je zataženo, na Moravě většinou polojasno, bez srážek a teploty do 27 stupňů.
16: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
18: Hasiči se dál snaží dostat pod kontrolu rozsáhlý lesní požár v Českém Švýcarsku. Od soboty zasáhl zhruba 100 hektarů lesa u Rynartice na Děčínsku. Jedno z ohnisek bylo taky v blízkosti domova se zvláštním režimem v Dolní Chřibské. Tam je náš reportér Jiří Jelínek.
19: Domov je teď už mimo nebezpečí. Před chvílí jsem mluvil s ředitelem Igorem Prokešem, který říkal, že už byli všichni připraveni na pokyn hasičů zahájit evakuaci necelé 60 klientů. V kanceláři má stále připravenou přepravku s nejdůležitějšími dokumenty. Směr ohně se nakonec naštěstí otočil jinam. V domově jsou převážně lidé s těžkými formami Alzheimerovy a Huntingtonovy choroby. Zaměstnanci domova se snaží, aby klienti pokud možno nic nepoznali, ale samozřejmě část si jich nezvyklého hemžení hasičů a helikoptér všimla. Hasiči u domova mají jedno ze stanovišť, jich zde několik desítek a pokračují také v dohledu okolí. Z Českého Švýcarska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
18: Soudce Jan Šot ukončil dokazování v části kauze Čapí hnízdo týkající se europoslankyně Jany Naďové z hnutí ANO. Její advokát Josef Bartončík chtěl předkládání důkazů pokračovat. Navrhoval vyslechnout znovu několik svědků, třeba premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO anebo poslance Jaroslava Faltýnka z hnutí ANO. Státní zástupce navrhuje Naďové tříletou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 tisíc korun. Výbor francouzského parlamentu zveřejňuje zprávu o fungování veřejnoprávních médií. Je v ní 80 doporučení, jak ušetřit a nebo třeba změnit způsob jmenování šéfů francouzského rozhlasu a televize.
20: De notre commission d'enquête.
21: Výbor francouzského parlamentu vyslechl v uplynulých měsících přední osobnosti francouzské televize a rozhlasu, od novinářů, moderátorů až po vedení. Zpráva doporučuje sloučit některé televizní kanály nebo zrušit stanice pro mladé. Poslanci zároveň navrhují snížit rozpočet na zábavu a sport v televizi. Podle zprávy by tak bylo možné ušetřit v přepočtu 24 miliard korun ročně, které by pak bylo možné dál investovat do ochrany památek nebo snižování státního dluhu. Parlamentní zpráva není právně závazná. Některá doporučení by ale mohla sloužit jako podklad pro formulaci návrhu zákona a následně být projednána v parlamentu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
18: V Krkonoších po slunečném víkendu zmizela poslední vrstva sněhu. Je to dříve než v předchozích letech, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Souvislý sníh roztál na Krkonošské Černé hoře. Letos tam vydržel 130 dnů v roce. V roce 2022 to ale bylo skoro o 2 měsíce déle.
16: Sport.
22: Fotbalisti Sparty zvítězili na úvod skupiny o titul šance ligy nad Jabloncem 2-0. Vyhrála i Plzeň, která porazila 3-1 Hradec Králové. Ve skupině o záchranu Teplice remizovali 1-1 se Slováckem, tím pádem se Mladá Boleslav a Zlín udrželi. A čeští hokejisté na závěr domácího turnaje Euro Hockey Tour prohráli se Švýcarskem 0-1 po nájezdech. Do dalšího přípravného turnaje ve Švédsku trenér Radim Rulík povolal 7 nových hráčů. Chybí mezi nimi střední útočník Radek Faxa z Dallasu. Informaci potvrdil a důvody vysvětlil generální manažer české hokejové reprezentace Jiří Šléger.
0: Radek Faxa mi napsal v noci SMS-ku, že bohužel musí na magnetickou rezonanci s nějakým zraněním a že se může stát, že ještě bude mít nějakou operaci, takže manažer mu řekl, že ho pro mistrovství světa neuvolní.
22: Švédské hry začnou Češi ve čtvrtek zápasem s domácím výběrem. Do mistrovství světa vstoupí 15. května proti Dánsku.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna a nehoda u Velkého Meziříčí. Na D1 čekejte silný provoz na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Brzdí se dost prudce v obou pruzích u Rohlenky na 208 km. Osobní auta se pak rozjíždějí, kamiony se sunou až k omezení u D2. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pozor za sjezdem na Osovou Býtýšku. Na kilometru 149,5 havaroval kamion. Skončil převrácený v příkopu a teď ho překládají. Auta vybočují z pravého do levého pruhu a dojíždí se do krátké kolony. Dálnice D7 na příjezdu do Prahy od Slaného a Kladna je ucpaná. Před sjezdem na Evropskou je zúžení. Zdržíte se od sjezdu na Kněžive s osobním autem asi 10 minut, kamionem delší dobu. Na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína připomínáme omezení před obcí Vrchy. Projíždí se Kyvadlově a kolony jsou tam pouze ve směru z Opavy a to až na půl hodiny. A silnice 35 je ucpaná mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. U obce Řídký uklízejí po nehodě a projíždí se Kyvadlově. Zdržíte se v obou směrech až půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
18: V Čechách bude oblačno i zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno beze srážek. Teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy.
5: Z českých hor zmizel poslední sníh, to jste slyšeli ve zpravodajské relaci v 11 hodin, teď už je 6 minut po 11. Naposledy se dnes také podíváme na extraligové stadiony, protože dnes po 14. hodině přijde v téhle sezóně poslední magazín hokejové extraligy. K tomu jedna krátká zpráva. Teď hokejový útočník Adam Kubík se vrací. Po 3 letech do extraligového Kladna Rytíři oznámili angažování 27-letého hráče i s reprezentačními zkušenostmi. Ve své tiskové zprávě naposledy Kubík působil v Plzni.
16: Radiožurnál Sport
23: a Vojtěch Šafář.

Dnes je pondělí a znamená to, že se kromě jiného také aktualizují tenisové světové žebříčky. Kateřina Siňáková ta se vrátila na první místo ve čtyřhře. Jiří Lehečka si zase 13. příčkou vyrovnal své osobní maximum.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 11:45, je pondělí, no a máme za sebou první kolo fotbalové nadstavby v Šancelize. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Zlína už teď mají jistou záchranu v nejvyšší soutěži po prvních utkáních v nadstavbové skupině o udržení. Setrvání mezi elitou se mohly výrazně přiblížit o víkendu také Teplice, jenomže po remíze 1-1 se Slováckem, které bodovalo po pěti zápasech, je může stále strašit nejen pád do baráže, ale za určitých okolností také přímý sestup.
1: Teplice totiž nevyhráli po desáté za sebou. Na jaře porazili jen Karvinou na začátku února.
2: Je to šňůra, která je nepříjemná, ale znova nám ty zápasy a okolnosti dali šanci být zatím tam, kde jsme, protože čeká nás domácí utkání s Ostravou a každý ten bod je důležitý.
1: Ví teplický trenér Zdenko Frtěla, že po remíze Ostravy s Mladou Boleslaví a výhře Zlína nad Duklou má jeho tým na první pohled solidní bodový polštář na poslední tři celky tabulky. Kouč Slovácka Roman Skuhravý tuší, že šestibodové manko na 13. Severočechy bude těžké smazat.
3: Popřál jsem Zdenovi, protože si ho hrozně vážím, ale hned jedním dechem jsem mu dodal, pomožte nám příští týden, protože to je jako velice důležitý kolo pro mentalitu a prostě vážím si toho bodu z Teplic a úplně nevím, jestli 6 bodů ve 4 kolech je jako ještě možný stáhnout. Myslím si, že matematicky to jde, ale fotbalově těžko.
1: Fotbalisté Slovácka věděli před nedělním zápasem v Teplicích, že jim protivníci v boji o záchranu výrazně neutekli. Díky bodu na severu Čech, Baníku a Dukle o bod odskočili.
4: My 7 kol dostáváme nové příležitosti, jakým způsobem se odpálit. My v této chvíli, kdyby jsme jenom trošičku hráli třeba jako dneska, nebo jako první poločas s Hradcem. Já vím, že to nejde vždycky. Tak už jsme dávno neřešili jakoby tyhle ty věci. A přesně teď jakoby odstřihávám přesně tyhle ty věci. Vůbec se s nima nebavím o tabulce, vůbec se s nima nebavím o tom, jestli jsme 16., 18., nebo jestli máme šanci, vůbec. A je to proto, aby hráči převzali zodpovědnost za sebe. Prostě hrajte, no tak když sestoupíme, když budou ty týmy lepší, když nezvládneme baráž, no tak prostě OK, tak byli jsme nejhorší, jdeme pryč.
1: Řekl Roman Skuhravý, Teplice se podle něj nachází v docela komfortní pozici, ale Zdenko Frtěla s ohledem na jejich jarní formu velí k obezřetnosti.
2: Tak tohle to jsou psychologické hry, které v té pozici, které jsou ty týmy pod náma, tak si myslím, že mají čistější hlavy v tom, že jakoby není co ztratit. My už, když pominu zápas domácí ze Spartu, tak jsme měli 2-3 příležitosti na to, aby jsme měli klidnější ten závěr v té skupině o baráž, ale zahráváme si s ohněm, takže určitě nebudeme mít klidný spaní z toho důvodu, že máme náskok 6 nebo 7 bodů.
1: Příští sobotu budou hrát fotbalisté Teplic Ostravou a Slovácko se představí v Praze na Julisce proti Dukle. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Stará klasika od Simona a Garfunkla v podání kapely Deserp na radiožurnálu Sport, tedy klasika v novém kabátě. Máme pro vás teď také něco nového, musíme poněkud poupravit, a to kvůli oficiálnímu zásahu, protože včera jsme vám hlásili výsledky velké ceny Miami Formule 1, no a pokud jste si zapsali do deníčku právě pořadí třeba na první desítce, tak si teď musíte připravit tušky na úpravu. První skončil Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, to stále platí, stejně jako druhé místo Lando Norrise i třetí příčka Oscara Piastriho. Dodatečnou penalizaci ale dostal monacký pilot Charles Leclerc. Po 20-sekundovém trestu klesl v konečném pořadí toho nedělního závodu z 6. na 8. místo. Leclerc se ještě v závěru závodu v Miami držel na 3. místě, jenomže v posledním kole ho předjel Piastri a Monačan dostal potom smyk po nárazu do bariéry, poškodil zavěšení vozu a měl potom potíže s projížděním pravotočivých zatáček, a přesně to byla chvíle, kdy pilot Ferrari začal porušovat pravidla, začal si totiž zkracovat trať. Trest také obdržel Verstappen, který dostal 5-sekundovou penalizaci za přijetí bílé čáry na výjezdu z boxu. Čtyřnásobný mistr světa ale zůstal na 5. příčce. To můžete ponechat.

0: Magazín hokejové extraligy každé pondělí po 14. hodině na Radiožurnálu Sport.
1: Nejzajímavější momenty zápasů glosuje olympijský vítěz Martin Procházka.
2: To je samozřejmě zahranou. Samozřejmě to utkání bylo hodně vypjatý. Už v závěru právě už to je zbytečný, protože samozřejmě ty emoce tam jsou, ale musí tam být taky nějaká úcta proti hráči a tyhle ty kroščeky samozřejmě jsou zahranou a jasné, že tady by mohlo dojít k delšímu zranění pro ty hráče.
0: Čeká vás i rozhovor s hvězdou uplynulého týdne?
3: Já ani vlastně sám nevím, jak se mě to povedlo. Jsem za to strašně rád a bude i ta hra výborná.
1: A kromě jiného vás vezmeme i mezi fanoušky na jednotlivých stadionech, třeba na klobásu.
4: Jak chutná taková klobása?
5: Extrémně horká zatím.
4: A chuťově?
5: Jo, je dobrá, skvělá.
4: Vyplatí se do toho investovat jak 40?
5: Jo, asi určitě. Když máš člověk hlad, tak 100%, ale klobása a pivo, tak tomu patří.
0: Magazín hokejové extraligy.
1: Každé pondělí od 14 hodin na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
6: Mistrovství světa na ploché dráze. 23. května od 19 hodin na pražské Markétě. 16 nejlepších světových borců pojede o body do seriálu Speedway Grand Prix. speedway.prague.cz.
7: Radiožurnál půl dvanácté. Kateřina Caucidisová a zprávy.
8: Ráno začala státní část maturitní zkoušky. Didaktické testy píše přes 89 tisíc studentů. Připravuje je organizace Cermat. Odpoledne čeká maturanty anglický jazyk. V dalších dnech budou následovat i testy z češtiny a dalších cizích jazyků. Dnes skončil lhůta pro podání elektronického daňového přiznání za loňský rok. Lidé ho můžou odeslat přes portál Moje daně nebo datovou schránkou a zároveň musí daň zaplatit. Při zpoždění delším než 5 pracovních dnů začnou nabíhat pokuty. Ty můžou dosáhnout až 5% z vyměřené daně. Po ruském útoku na město Merefa na východě Ukrajiny zemřeli nejméně 3 lidé. Dalších 8 je zraněných. Informoval o tom šéf zprávy Charkovské oblasti Oleh Sinihubov. Po útoku začal hořet dům a auto. Poškozené jsou obytné domy, 4 obchody a taky autoservis. Požár už uhasili. Přesně před 400 lety položili nizozemští kolonisté základy amerického města New York. 4. května 1626 totiž koupili od Indiánů ostrov Manhattan, na kterém založili město Nový Amsterdam. Současný název New York dostal o 38 let později, kdy se holandská kolonie dostala do rukou Angličanů.
1: Sport.
8: Lvi Praha vyrovnali finále extraligy volejbalistů s Karlovarskem na 2-2 na zápasy. Obhájci trofeje vyhráli 3-1 na sety. Nejužitečnějším hráčem utkání byl vyhlášený slovenský smečař Pražanů Jakub Ihnát. Ten získal 15 bodů. O titulu ve volejbalové extralize rozhodne úterní 5. finálové utkání, které Radiožurnál Sport nabídne v přímém přenosu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Brna, ucpaná 35 u Litomyšle. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte silný provoz a kolony. Brzdí se prudce na 210. kilometru u sjezdu na Slavkov. U Rohlenky se kolona alespoň osobních aut opět rozjíždí. Pozor, kolony jsou tam i na staré silnici mezi Holicemi, mezi Holubicemi a Rohlenkou. Opravují tam vozovku, je tam semafor. Na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína připomínáme omezení před obcí Vrchy. Projíždí se Kyvadlově. Kolony z obou stran delší z Opavy asi na půl hodiny. Osobním autem se to dá obět po okolních úzkých silnicích. Na silnici 35 ze Svitav do Vysokého Mýta se zdržíte. Nejdříve v Litomyšli na průjezdu městem v obou směrech, pak uklízejí po nehodě u obce Řídky a jede se Kyvadlově. A něco ještě překáží teď u Cerekvice. V součtu se zdržíte přes půl hodiny. Připomínáme kolony na dálnici D7 na příjezdu do Prahy ze Slaného, od sjezdu na Kněžové Saške zúžení před sjezdem do Evropské ulice. Pro osobní auta je to asi na čtvrt hodiny, kamiony pojedou o něco déle. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: V Čechách bude oblačno a zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno beze srážek. Teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

741 na radiožurnálu Sport, a to v 11 hodin a 37 minut. Francouzský cyklista Paul Seychas bude letos vůbec poprvé startovat na Tour de France a hodně se o tom mluví, je totiž 19-letý a stane se vůbec nejmladším účastníkem slavného závodu za posledních 89 let. On na sebe hodně upozornil už na začátku téhle sezony, protože před měsícem ovládl závod kolem Baskicka, což jednak na etapovém podniku letní kategorie World Tour dokázal jako vůbec nejmladší v historii, ale také přitom překonal rekord slovinské hvězdy Tadeje Pogačara. I proto se právě na Paula Seychase teď obrací oči celého cyklistického světa a většina fanoušků je moc ráda, že právě tuhle mladou vycházející hvězdu uvidí na staré dámě. I vy o tom uslyšíte na radiožurnálu Sport, případně také v kilometrech Jiřího Ježka, ale musíte si ještě počkat, protože Tour de France bude startovat až 4. července.

0: Házenkářská akademie Olomouckého kraje vznikla v roce 2020 sloučením klubů z Olomouce, Velké Bystřice a Prostějova. No a za 6 let existence stabilizoval klub svoje dorostenecké týmy v nejvyšších soutěžích a o to samé by se chtěl pokusit i výběr mužů. Ten kolo před koncem vede první ligu o 1 bod a je blízko baráži o nejvyšší soutěž, tedy o extraligu. Nadšení týmu z možného úspěchu doslova sála.
1: Já nemám omluvenky na trénink, kluci se těší na trénink a je to radost s těma klukama trénovat. Kdybyste viděl tu radost, jak když přijou na trénink, jak se jim nechce z tréninku, jak už je musíme tady zhasínat halu a vyhazovat je z haly, protože chcou být pořád spolu a to je pro trenéra neskutečná motivace a neskutečná baterka. Já jako jsem už relativně staršího ročníku, ale oni mě nenechají zestárnout. Jo, já jsem prostě nadšený s něma a i když ty zápasy nervózně mě ubírají nějaký dny toho života, tak ta práce s nima mě naopak přidává.
2: Pochvaluje si Radek Flajsar, trenér mužského týmu Házenkářské akademie Olomouckého kraje a také šéftrenér a sportovní manažer celého klubu. Mužský tým je od začátku sezóny na špičce první ligy a v jejím posledním kole mu stačí remíza v Bohunicích k účasti v baráži o extraligu.
1: My máme jednoznačný cíl a to je extraliga, ale nemáme ho takové, že musíme letos. My věříme, my jsme nastavili mládež, my máme prostě etablovanou mládež nejvyšší soutěží, postupně chceme jít do té extraligy, ale věříme té poctivé práci a až to přijde, tak to přijde. Chceme být na tom připraveni i organizačně, takže pracujeme na všech frontách a ten cíl je extraliga, ale prostě říkám, není to za každou cenu a nemusí to být hned, ale minimálně tu baráž bychom si chtěli zahrát letos.
2: V ní už čeká poslední tým nejvyšší soutěže Strakonice. A třeba Zlín proti aktuálně skomírajícím Maloměřicím loni ukázal, že z první ligy se postoupit dá. A podle Radka Flajsara je na to klub z Olomouckého kraje připraven.
1: Myslím si, že jo. Samozřejmě ty finance, to je problém, jo. Ale já věřím, že v nějakých omezených podmínkách a věřím, že nám jako i kraj, i město, i naši partneři na nás nechají ve štichu a pomůžou nám do té extraligy. My už máme domluvený nějaký hráče na příští sezónu, ještě máme rozjednaný hráče v případě extraligy, takže určitě chceme tenhle kádr mírně posílit, ale rozhodně to nechceme celý obměnit a hrát to úplně s jinýma hráčema. Chceme hrát hodně s hráčema z regionu, chceme zapojovat postupně naši mládež a to je cíl celého klubu. My bychom prostě strašně rádi v dohledné době v té extralize byli, etablovali se tam a hráli to s velké části klukama z Olomouckého kraje a i s našima odchovancema.
2: Idea celého klubu při jeho vzniku v roce 2020 totiž byla co nejvíce sjednotit menší kluby v celém kraji a společnými silami vybojovat nejvyšší soutěže v různých kategoriích. V té nejprestižnější, tedy mužské extralize, by ale tým papírově v podstatě neměl kde hrát. Haly ve Velké Bystřice ani Olomouci totiž extraligové parametry nesplňují.
1: Určitě jsou sportoviště a nejenom v Olomouci, v okolí, v olomouckém kraji, kde věřím, že bychom nějakou jako výjimku dostali, protože ne všechny úplně jsou ideální. I ostatní kluby v extralize nehrají to čistě bez výjimek. My bychom určitě rádi se bavili o možnosti hrát v rekonstruované hale UP Olomouc. No a věříme, že se povede i další projekt našeho partnera.
2: Doplnil šéftrenér Házenkářské akademie Olomouckého kraje Radek Flajsar. Jenže rekonstrukce univerzitní haly bude trvat až do roku 2027 a zmíněný projekt developerské skupiny Redstone je stále jen na papíře. Sen o nejvyšší soutěži je ale sportovně reálný a chybí k němu jen remíza v posledním kole a pak vítězství v dvojzápase baráže. Z Velké Bystřice Adam Kodet, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.

Dnes je pondělí 4. května, no a zítra to bude velké jubileum pro český hokej. Právě před 30 lety totiž čeští hokejisté získali ve Vídni první samostatný titul v roce 1996 ve Vídni. Celým šampionátem procházeli vlastně až nečekaně lehce. Cestou do finále ztratili svěřenci trenéra Luďka Bukače jenom jeden bod a v duelu o zlato si 5. května v roce 1996 poradili i s Kanadou. No a my rádi musíme připomenout, že rozhodující gol tehdy střelil 19 sekund před koncem Martin Procházka, ten je dnes hokejovým expertem radiožurnálu Sport, my jsme za to moc rádi. Uslyšíte ho jednak zítra po 10. hodině v jeho čisté hře právě v den toho památného 30-letého výročí od titulu, ale také si s ním budeme ještě povídat dnes. Poslední magazín hokejové extraligy v letošní sezóně začíná po 14. hodině.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: S tou životosprávou v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že jste byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřína na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dříž na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to bych chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. A to si myslím, že i tímhletím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. We'll be right back.

0: Máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: V Česku začaly maturitní zkoušky, studenti mají za sebou test z matematiky.
3: Matematika, protože mi jde, baví mě.
4: Nesednu mi vůbec ten test.
3: Věřím, že jsem se na to učila dost.
2: Vláda jedná o znovu zavedení elektronické evidence tržeb.
5: Kdo má pokladnu, využije tu svou. Kdo má chytrý telefon, stáhne si autorizovanou aplikaci zdarma.
2: Tenistka Siňaková je opět světovou jedničkou ve čtyřhře. Na dálnici D7 brzdí provoz omezení na příjezdu do Prahy z Chomutova a bude oblačno i zataženo v Čechách, přechodně polojasno, výjimečně přehánky, na Moravě polojasno, beze srážek, teploty do 27 stupňů. Je pondělí 4. května, posloucháte zprávy s Kateřinou Sausirisovou.
6: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
2: Na středních školách v Česku začaly didaktickými testy maturitní zkoušky. Letos je podle státní organizace Cermat skládá zhruba 89 tisíc studentů. Dopoledne někteří psali test z matematiky, další odpoledne čeká anglický jazyk. Zítra budou maturity pro všechny pokračovat testem z češtiny.
7: Na střední zdravotnické škole v Kladně letos maturuje zhruba 120 studentů a studentek. Patří mezi ně i Nela Springerová.
4: Myslím si, že půjdu v září, nesednu mi vůbec ten test, takže si myslím, že to už budu opakovat. No.
7: Na didaktické testy se připravují v průběhu celého školního roku, říká ředitelka Daniela Tomsová.
8: Probíhá to tady u nás jakoby centrálně, každý vyučující má konzultační hodiny anebo dává doučování těm slabším žákům, aby ten úspěch byl co největší.
7: Od 16. května do 10. června pak čeká středoškoláky ještě profilová část maturitní zkoušky. Z Kladna Richard Webs, Radiožurnál.
2: Rozsáhlý požár v Českém Švýcarsku se už dál nešíří. Hasiči s ním bojují od sobotního odpoledne. Oheň zasáhl zhruba 100 hektarů lesa mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou. Na místě reportérka Jana Vitásková.
9: Se čeká přílet dvou vrtulníků ze Slovenska. Připojí se k dosavadním šesti strojům, které schazují vodu už přes 3 hodiny. Slovenské vrtulníky po příletu nejdřív dosednou a domluví se s místním koordinátorem letecké služby, taky připevní vodní vak, který pojme přes 3000 litrů vody. Hasiči chtějí dnes požár lokalizovat. Místo zásahu rozdělili na 7 menších úseků, aby byl postup rychlejší. Na místě už jsou vyšetřovatelé. Generální ředitel hasičů Vladimír Vlček předběžně nevyloučil jako příčinu lesní nedbalost. Podle něj jsou rizikové dva lesní úseky poblíž domova pro lidi s duševním onemocněním potoky. Ten je ale mimo nebezpečí. Jana Vitásková, Radiožurnál.
2: Národní sportovní agentura rozhodla, že spolek spojený s bývalým vlivným funkcionářem Ivem Kaderkou má vrátit z dotací přes 32 milionů korun. Spolek BLK Slavia Praha podle agentury porušil zákony, když v letech 2020 a 2022 čerpal veřejné peníze na stavbu sportovní haly. Ten pochybení odmítá a peníze vrátit nechce. Celkem získal od státu na stavbu haly Rokitka v pražském Hloubětíně 40 milionů korun.
10: Podle NSA spolek pochybil například tím, že nezaplatil z vlastních peněz 4,5 milionu korun, což byla podmínka pro získání dotace. Kaderka sice slíbil, že peníze pošle nebo je dá v hotovosti, jenže podle agentury částku neposlal a v hotovosti ani tolik dát nemohl, protože by porušil zákon. Mluvčí NSA Natálie Kmošková říká, že kontroloři našli i další porušení pravidel.
11: V rámci kontroly byly ze strany NSA identifikovány nedostatky v postupech příjemce dotace, a to jak v oblasti zadávání veřejných zakázek, tak při plnění finančních podmínek.
10: Kaderka pochybení odmítá, výsledky kontrol označil za nesmysly a prohlásil, že spolek se bude bránit právní cestou. Vyměřenou sankci spolek nezaplatil a případ proto ještě prověří finanční úřad. Artur Janoušek, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
12: Víme, co se děje u vás.
2: Podnikatelé v Česku možná budou od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. O návratu EET teď jedná vláda. Sleduje to reportérka Adéla Burešová.
12: Povinné by EET mělo být pro obchody, restaurace i řemeslníky. Evidovat by měli podnikatelé taky bezhotovostní platby, třeba kartou nebo QR kódem. Nebudou už ale muset vydávat účtenku. Pro motoristy byla podle stranického ministra životního prostředí Igora Červeného klíčová výjimka pro malé podnikatele.
13: Živnostníci, kteří mají paušální daň a zisk nebo obrat do 1 milionu korun, tak na to se ta EET nemusí stahovat.
12: Návrh v současné podobě má podporu taky hnutí SPD, pokračuje ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián.
14: Je to nějaký srovnání podmínek, je to zprůhlednění toho systému, je to věc, která je naprosto transparentní a v řadě států Evropy běžná.
12: Ministerstvo financí očekává, že by nový systém měl každoročně do rozpočtu přinést téměř 14,5 miliardy korun. Ze Strakovy akademie Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Evropa musí snížit svou závislost v obraně a dovozu fosilních paliv, řekla to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na úvod summitu Evropského politického společenství v Jerevanu. Sešlo se tam 40 světových lídrů, včetně českého premiéra Andreje Babiše z ANO.
15: Tady je vlastně strašně moc státníků celého světa, je příležitost prohodit pár slov.
16: Řekl na úvod Babiš, podle kterého je hlavním tématem setkání energetika. V Jerevanu krátce jednal taky s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem o českých výdajích na obranu. Ty by měly podle aliančního cíle dosahovat 2% HDP. Státní rozpočet ale počítá s výdaji ve výši asi 1,7% HDP. Babiš je přesto optimistický.
15: Tomu samozřejmě podřídíme všechno, protože to taková výzva.
16: Na jednání byl poprvé přizvaný taky kanadský premiér. Mark Carney zmínil, že zvlášť v době globální nejistoty usiluje Kanada o užší spolupráci s evropskými zeměmi. Z Arménie Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Americké námořnictvo bude eskortovat lodě uvízlé v Perském zálivu kvůli válce na Blízkém východě. Námořnictvo bude podle prezidenta Donalda Trumpa lodě a námořníky doprovázet přes Hormuzskou úžinu. Cílem operace Projekt Svoboda ale údajně není otevření Hormuzského průlivu pro běžný provoz. Irán, který průliv po americko-izraelských útocích zavřel, varuje, že operaci považuje za porušení příměří.
17: Operace Projekt Svoboda se podle Pentagonu zúčastní 15 000 amerických vojáků. Na akci se podílí víc než stovka vojenských letadel a také plavidla amerického námořnictva. Prezident Donald Trump varoval, že na jakékoliv pokusy Teheránu operaci mařit, Washington tvrdě odpoví. V Perském zálivu zůstaly po uzavření Hormuzské úžiny stovky nákladních lodí a tankerů. Na jejich palubách je 20 000 námořníků, kteří se celé týdny nemohou dostat na pevninu a domů. Rostou obavy o jejich fyzické i psychické zdraví a docházejí jim zásoby. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
18: Sport. Fotbalová

0: takového nastalo.
1: Tenistka Kateřina Seniaková je znovu světovou jedničkou ve čtyřhře. Návrat na první místo žebříčku si zajistila během turnaje v Madridu. Ten nakonec s Američankou Tausendovou ovládla. Seniaková na vrcholu deblového žebříčku zahajuje svůj celkově 181. týden. V historii ženské profesionální asociace WTA byly v čele pořadí delší dobu jenom Navrátilová a Huberová. A hokejista David Pastrňák z Bostonu nevidí příliš reálně svou účast na hokejovém šampionátu ve Švýcarsku. Uvedl to v rozhovoru, který médiím poskytla agentura Prem Consulting, zastupující NHL. Šampionát začne 15. května.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna, taky na silnici 8 u Teplic. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova je silný provoz. Se zastavíte na 210. kilometru. U Rohlenky se pak osobní auta rozjíždějí. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova postojíte v koloně asi 10 minut. Po pojíždí od sjezdu na letiště až ke zúžení před sjezdem do Evropské ulice. Silnice 8 se ucpává na příjezdu do Teplic ve směru z Prahy. Je tam u Bystřan omezení a projedete k Jivadlově. Zdržení větší směrem do Teplic asi na 15 minut. Na Domažlicku je teď zavřená silnice 193 z Horšovského Týna do Domažlic. Za Jeníkovicemi vážná nehoda.
4: Právě tam přistál vrtulník, je to něco většího. Silnice obou straní zavřená.
3: Objíždějte v obou směrech přes Draženov. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: V Čechách bude oblačno, je zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno, beze srážek. Teploty 22 až 27 stupňů a na horách dnes naměříme většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
6: No a k 10minutovce aktuálních zpráv ještě přidáváme jednu, ta je už o něco starší, je z noci. Český brankář Jakub Dobeš v 7. zápase prvního kola playoff NHL pomohl hokejistům Montrealu k postupové výhře 2-1 nad Tampou Bay, pomohl 28 zákroky, byl také vyhlášen první hvězdou utkání. Martin Nečas, ten se na úvod druhého kola 3 nahrávkami podepsal pod hodně divoký zápas a pod výhru Colorado 9-6 nad Minnesotou.
2: Radiožurnál Sport
7: a Vojtěch Šafář.

skupině tenistů kolem světové jedničky Jannika Sinnera, ale také okolo Novaka Djokoviče nebo Ariny Sabalenkové se nelíbí výše finančních odměn na pařížském Roland Garros. Je to zpráva, která zní na první poslech možná až trochu nestoudně, přeci jenom na odměny si tady stěžují 3 dolaroví milionáři, ale ona je to zpráva, která má trochu hlubší kontext a od toho tu je Radiožurnál Sport. Sinner, Djokovic a Sabalenka upozorňují na to, že odměny pro tenisty stále zůstávají stejné. Za to výdělek pro pořadatele pařížského Grand Slamu rok od roku roste. Podle společného prohlášení těchto tenistů si pařížský Grand Slam vydělá přes 400 milionů eur. Abyste si to představili v českých korunách, to je necelých 10 miliard. Na odměnách pro sportovce se ale rozdělí jenom kolem 15%. Tenisté by chtěli prize money navýšit na čtvrtinu celkových příjmů, ale také mít možnost rozhodovat o dalších změnách. Nakonec můžeme dodat ještě citát společného prohlášení Sinnera, Djokoviče a Sabalenkové. Grand Slamy zkrátka odmítají změnu, hráči jsou klíčovým strujcem úspěchu sportu, ale tady s nimi nikdo nechce mluvit, no a ani nikoho nezajímá jejich blaho. Come here, baby.

0: Fotbalisté Schalke s českým obráncem Tomášem Kalasem si o víkendu zajistili postup mezi německou elitu. Do Bundesligy se tým z Gelsenkirchenu s obrovskou fanouškovskou základnou vrací po 3 letech.
1: Fotbalisté Schalke mohli začít slavit v sobotu večer, když porazili Düsseldorf 1-0. Hodně hlučno bylo na stadionu, ale i v ulicích Gelsenkirchenu.
2: To je jako nepředstavitelná věc, že patří Schalke jako v top 5 klubů na celém světě. Vlastně Bayern má 410 tisíc těch členů toho spolku, Schalke jich má aktuálně přes 200 tisíc. To je opravdu jako neuvěřitelný a myslím si, že hlavně ty fanoušci, kteří v tom Poruží nemají až tolik třeba finančních možností a hodně těch peněz cpou do fotbalu, tak si to zaslouží a pro mě to byla obrovská, obrovská životní zkušenost. Neuměl jsem jazyk poprvé bez rodiny, bez rodičů a myslím, že mě to vývojově obrovsky, obrovsky pomohlo.
1: Popisoval pro Radiožurnál Sport bývalý záložník Jan Morávek, který se Schalke vyhrál německý superpohár. Jediný gól do sítě Düsseldorfu dal turecký útočník Kenan Karaman, který klub z Gelsenkirchenu táhl za návratem mezi německou elitu 14 brankami. Sedminásobným německým šampionům ale výrazně pomohla i zkušenost Edina Dzeka. 40-letý bosenský útočník v zimě vyměnil Fiorentinu z italské série A za druhou Bundesligu a v 9 zápasech dal 6 branek a další 3 připravil.
3: Ich komme nicht nach zweite Liga, ich komme um für eine großartige Verein Schalke zu spielen
4: und nepřišel jsem hrát druhou ligu, přišel jsem hrát za velký klub, za Schalke a za poslední 3-4 měsíce jsem poznal, co to znamená. Jsem rád, že jsem se rozhodl sem přestoupit. Nemůžu být šťastnější, když vidím ty nadšené lidi.
1: Povídal pro německou televizní stanici RTL Dzeko, který moc dobře ví, jaké to je slavit velké trofeje. Poté, co nastartoval svou kariéru v Teplicích, vyhrál Bundesligu s Wolfsburgem a pak mimo jiné dvakrát ovládl Premier League s Manchesterem City. Edin Dzeko je po dalších štacích v Interu Milán nebo AS Řím největší hvězdou Schalke a rád by si za něj zahrál i v Bundeslize, pokud mu vedení klubu nabídne novou smlouvu. Na soupisce má celek z Gelsenkirchenu i další zajímavé hráče, byť se třeba proslavili tak, jak nechtěli. Golmanskou jedničkou je Němec Loris Karius, který v dresu Liverpoolu udělal 2 velké chyby ve finále Ligy mistrů, a to proti Realu Madrid v roce 2018. Do kádru patří i český obránce Tomáš Kalas, který ale v této sezóně do hry vůbec nezasáhl kvůli zranění. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Posloucháte radiožurnál Sport, 12 hodin, 26 minut. Hokejisty extraligového Třince posílí reprezentační obránce Filip Pirochta. Ten startoval v minulém roce i na mistrovství světa v Dánsku. No a v kádru pro národní tým je i teď před šampionátem ve Švýcarsku. Naposledy působil ale Filip Pirochta v Mladé Boleslavi. Do Kladna se zase po třech letech v Plzni vrací útočník Adam Kubík. 22-letý forward Michal Vitouch ten přestupuje ze Sparty za svým bratrem Davidem do Olomouce. No a na radiožurnálu Sport zaznamenáváme i odchody z nejvyšší české soutěže. Útočník Petr Fridrich bude po odchodu z Olomouce působit ve finském týmu Saipa Lappeenranta. Brankář Lukáš Klimeš ten vyměnil dres Vítkovic za místo jedničky ve slovenském Zvolenu. I o tom všem jste slyšeli teď na radiožurnálu Sport. A ještě jednou připomínám, že poslední magazín Hokejové typ Sport extraligy v této sezóně začíná na naší jediné sportovní stanici už po 14. hodině.

0: Radiožurnál půl jedné. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Europoslankyně Jana Nagyová z hnutí ANO je vinná v kauze dotace pro farmu Čapí hnízdo. U soudu dostala tříletou podmínku a peněžitý trest 500 tisíc korun. Obžalobě čelila z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Po výzvě k evakuaci 4 vesnic zahájil Izrael na jihu Libanonu vzdušné údery. Informuje o tom zpravodajský server Times of Israel. Mezi Izraelem a Libanonem trvá od 16. dubna příměří. Izrael ale pokračuje v útocích na jihu země, které podle něj využívá šítské militantní hnutí Hizballáh. Ten zase podniká vzdušné údery proti izraelským vojákům v Libanonu a na severní Izrael. Průjezd náchodem je ode dneška složitější. U hraničního přechodu s Polskem kvůli stavbě okružní křižovatky projedou řidiči jen jedním pruhem. Doprava je řízená kyvadlově, upravovaný úsek není možné objet. Omezení potrvá do poloviny června. Po horkém víkendu se začne ochlazovat, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Ještě zítra teploty vystoupají až na 28 stupňů. Od západu se ale začne postupně ochlazovat. Pršet bude hlavně na severu Čech. Teploty pak výrazně klesnou ve čtvrtek. V Čechách se budou pohybovat mezi 10 a 15 stupni, na Moravě a ve Slezsku mezi 15 a 20. Sport. Hokejový brankář Jakub Dobeš postoupil s Montrealem do druhého kola playoff NHL. V rozhodujícím sedmém zápase úvodního kola na ledě Tampy kryl český gólman 28 střel soupeře a vychytal výhru 2-1. Do souboje o postup do finále západní konference vstoupilo Colorado výhrou 9-6 nad Minnesotou. Martin Nečas k vítězství přispěl 3 asistencemi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna a omezení u nádrže Nové Mlýny. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova je silný provoz. Nesouvislá kolona kamionů popojíždí od 210. kilometru až k omezení u D2. Osobním zastavíte na chvilku jen před Rohlenkou. Určitě kvůli tomu nesjíždíte na starou silnici 430, tam jsou kolony před semaforem u Rohlenky. Na silnici 52 z Mikulova směrem do Brna postojíte u nádrže Nové Mlýny. U Pasohlávek opravují vozovku a projíždí se kyvadlově a je to asi na 20 minut v obou směrech. Kolony i na silnici 57 z Opavy na Fulnek. Před obcí Vrchy opět silničáři, je tam semafor. Delší je kolona ve směru z Opavy asi na půl hodiny. Na silnici 57 omezení taky u Vsetína. Na obchvatu Vsetína zavřeli jeden pruh a tvoří se fronty, hlavně ve směru od Valašského Meziříčí do 15 minut. Zdržíte se i na silnici 35 na průjezd do Litomyšlí směrem do Hradce Králové. Tam je kolona od konce nové dálnice. A ještě do Prahy příjezd po sedmičce z Chomutova se ucpává. Před sjezdem do Evropské ulice je zúžení a je to asi na 10 minut od sjezdu na letiště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V Čechách bude oblačno, je zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou ještě polojasno beze srážek. Teploty až 27 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Nejen hudební, ale také sportovní klasika od Killers, Mr. Brightside, 12 hodin, 37 minut na Radiožurnálu Sport. Být basketbalovým fanouškem v Detroitu je takové specifické. Místní klub Pistons se na jednu stranu sice pravidelně v celku dostává do playoff NBA, ale už 17 let v řadě nikdy nepřešel do druhého kola. No a ti, kteří se na to vsadili letos, ale přišli o peníze. Detroit totiž porazil Orlando v rozhodujícím zápase 116-94 a po výhře 4-3 na zápasy postoupil do semifinále východní konference. Tam ho čeká Cleveland. Detroit v téhle sérii prohrával už 1-3, ale završil obrovský vítězný obrat. Rozhodující zápas byl dlouho vyrovnaný. Domácí rozhodli na začátku třetí čtvrtiny a to díky sérii 11-2, kdy odskočili na rozdíl 20 bodů.

0: Klub házenkářů z Lovosic marně čeká na zisk premiérového titulu v české nejvyšší soutěži. Ve skončeném ročníku vybojoval český pohár, ale v extralize neprošel ani do semifinále a nakonec obsadil konečné 5. místo. S tím nebyl úplně spokojený lovosický sportovní ředitel a bývalý reprezentant Jan Landa. Ten přiznal, že konkurenti byli i letos nad síly mužstva ze severu Čech. Vítězství v české extralize ale stále zůstává lovosickým snem.
1: Já bych šel postupně doopravdy, ty kluci jsou odskočený, jak Plzeň, tak Karviná, si umíme asi dobře nastavovat zrcadlo, ale v první řadě bych se chtěl přiblížit jako jim vůbec v tom, jak umějí zvládat těžký zápasy, oni tím, jak mají odehraných těch jakoby finálových sérií tolik za sebou, umějí v tom playoff chodit jako neuvěřitelně a to říkám doopravdy s velkým respektem k obou těm týmům. Tak tohle je něco, co nám chybí. My to playoff ještě dle mýho názoru neumíme hrát tak dravě jako tyhle ty dva manšafty. Respektive je krásně vidět, že jako Plzeň ho spíš hraje velmi zkušeně a Karviná tam přepne úplně do jiného módu, tak to je to, co my chceme, přiblížit se tou kvalitou a tím nasazením tady k těm dvou manšaftům. A pak se může stát cokoliv. To je to, co já říkám furt, to playoff je nevyzpytatelný, ale mluvit o titulu klidně budu, je to náš sen. A otázka je, jestli se splní za rok nebo za 30 let, to nikdo neví, ale jako člověk má snít a tohle je sen celého klubu.
0: V čem házenkáři Lovosic zaostávají za top českými kluby z Karviné a Plzně, jak pracují s mládeží nebo jak je těžké přivést kvalitní hráče? O tom všem uslyšíte v odpoledním rozhovoru na Radiožurnálu Sport. Jeho hostem bude právě Jan Landa a to po 17. hodině.

0: Na Radiožurnálu Sport jdeme i ve 3/4 na jednu, den po dni až k finálovému zápasu na mistrovství Evropy fotbalistů v bývalé Jugoslávii. Máme pro vás celkem 50 příběhů, kterými si připomínáme 50 let od titulu z Bělehradu. Dva už jsme vám nabídli a zpětně si je můžete najít třeba na našich webových stránkách, ale teď pokračujeme dál v našem kalendáři i v rozhlasovém archivu. Teď míříme do 4. května roku 1976.
1: O slavnostním udílení titulů zasloužilý umělec informuje Jitka Pražáková.
2: V rytířském sále Valčtinského paláce v Praze jsme měli dnes příležitost poblahopřát 25 tvůrcům k titulu zasloužilý umělec.
3: Hodně dlouhý seznam nových zasloužilých umělců četli redaktoři v rozhlasových novinách a fotbalisté mezi nimi nebyli, byť své řemeslo také velmi dobře ovládali, a třeba na jihu Moravy v Brně válel slavný útočník Karel Kroupa. Skoro celou svou kariéru strávil v dresu zbrojovky, v lize dal za ní 118 gólů, dočkal se i jednoho titulu v nejvyšší domácí soutěži, ale na jaře roku 1976 neměl zrovna nejšťastnější období. Připomíná to i časopis Stadion. Vycházel tehdy pravidelně každé úterý a taky 4. května. Na obálce je velká fotka dvou cyklistů. Vždyť se blížil start 29. ročníku slavného závodu míru po silnicích Československa, Polska a tehdejší Německé demokratické republiky. A to byla v té době jedna z nejprestižnějších sportovních akcí východního bloku. Ale stránky 12 a 13 se vracejí k úvodnímu duelu čtvrtfinále fotbalového eura. Výrazný titulek Tým pro velké zápasy měl tehdy ještě na konci otazník. Československo tenkrát v domácím zápase zdolalo na tělném poli Sovětský svaz 2-0 a do odbety v Kyjevě si vytvořilo velmi dobrou pozici. Reportér Jiří Pechr se v úvodním odstavci zmínil o účasti novinářských světoběžníků v Bratislavě, kteří podobně jako 47 tisíc diváků v Ledišti hořeli touhou vidět na vlastní oči družstvo, které v kvalifikaci vyřadilo i Anglii a které v té době už 16 utkání v řadě neprohrálo.
4: Ona ta série byla taková zvláštní v tom, že měla hodně remíz, ale porážka to nebyla. To a tím pádem to mužstvo bylo hodně sformované.
3: Usmívá se Jaroslav Kolář, fotbalový historik, který si na úvodní duel čtvrtfinále v Bratislavě dobře pamatuje a taky ví, že náskok mohl být ještě výraznější. A to už se dostáváme ke Karlu Kroupovi.
5: Tu všade tam, kde je třeba.
3: Útočník brněnské zbrojovky naskočil nečekaně brzy už v 17. minutě na hřiště za zraněného Ladislava Petráše. Od svého příchodu na trávník hrál výborně, mohl být velkým hrdinou zápasu, jenže v největší šanci ve druhém poločase selhal, když z hranice malého trestného území přestřelil branku.
6: Brněnský Kroupa slibně začal, ale promarněná nejlepší střelecká příležitost v 56. minutě zápasu mu vzala jiskru a jistotu.
3: Psalo se v časopisu Stadion ze 4. května roku 1976.
6: Tahle třetí branka by bývala byla skvělým pojištěním pro kyjevskou odvetu.
7: A tak já jsem nenastoupil v základní sestavě, já jsem střídal Laca Petráše, který se zranil asi.
3: Karel Kroupa se snaží dívat na tehdejší události s nadhledem, ale jednoduché to pro něj být nemohlo. Reportéři v novinách ho v té době nešetřili a možná si i pamatujete, jak se na konci 70. let a pak asi později napříč soutěžemi posměšně volávalo na každého, kdo přestřelil branku Kroupa kanonýr.
7: Ale na svoji omluvu chci uvést, že ten terén byl měkký, hrbolatý, hlavně v tom malým vápně nebo u penalty zhruba tak, no, kdy jsem neproměnil vyloženou šanci.
3: Teď už to nezjistíme, ale kdyby svou největší šanci Karel Kroupa v úvodním čtvrtfinále evropského šampionátu proměnil, zřejmě by na závěrečný turnaj čtyř týmů do tehdejší Jugoslávie cestoval a měl by tedy zlatou medaili. Tehdejší trenéři Václav Ježek a Josef Vengloš ho ale nenominovali a brněnský útočník mohl jen tušit, že v tom spálená příležitost hrála zásadní roli.
7: Vím, že jsem byl v té širší domě. No a určitě ten okamžik té neproměněné situace nahrál tomu, že jsem do té nominace se nedostal. Samozřejmě tu kvalifikaci hrál třeba 25 lidí, takže určitě na to člověk vzpomíná, že to byl takový nešťastný okamžik pro mě.
3: Vrací se Karel Kroupa do doby, kdy se o účasti na evropském šampionátu v hlavách trenérů rozhodovalo. A patří tam i 4. květen roku 1976, kam jsme se teď v čase vrátili. Do zlatého finále v Bělehradě zbývá 47 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
8: Radiožurnál Sport.
9: Sport ze všech úhlů.

0: desetiletí pro vás vysíláme přímé přenosy z mistrovství světa v hokeji.
1: Letos je to 50 let od úspěšného roku 1976.
0: Nejprve českoslovenští reprezentanti získali stříbro na olympijských hrách.
1: Následovalo zlato z mistrovství světa v Katovicích. Třeba i s komentářem legendárního rozhlasového reportéra. Jmenoval se Gabo Zelenaj.
2: Vraťme se na chvíli do haly Rondo a poslechněme si reportáž ze závěru posledního střetnutí mezi Československou socialistickou republikou a Sovětským svazem.
3: Bol před ním a troška ho potisol, ten brzdil, ale víte, jako je to, keď jde vagón a je ještě jeden vagón za ním. Darmo ten jeden vagón před ním je zabrzděný, ten druhý ho tak chytne, že se dostane cez tu čiaru. 1 minuta 22 sekund chýba do záveru šampionátu Katovice 76.
0: Letos se bude hrát ve Švýcarsku ve městech Friburg a Zurich a všechny české zápasy uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: Kouzlo rozhlasového komentáře je tu i dál v našem vysílání.
3: Ale puk je kde? V moci. Napalí si Hlinku. Hlinka teraz útočí po městě krídelného útočníka. Bude prihrávat nebo bude střídat, když tak bráke. Prihrávka před bránu. Nie je pritisnutý, ale preberá jeho puk holík. Ještě 2 sekundy, 1 sekunda. Koniec stretnutia, vážený podpisář. Koniec stretnutia Československo-Sovětský zväz. Je rozhodně 3-3.
0: Světový šampionát v hokeji začne ve Švýcarsku 15. května. A to, kdo získá medaile, se dozvíte z našich přímých přenosů poslední květnový den.
1: I kvůli tomu, že se letos bojovalo o medaile na olympijských hrách, skončí mistrovství světa nejpozději v historii.
0: Poslouchej hokej na radiožurnálu Sport.

0: Nenechte si ujít atletický svátek v Poděbradech. Těšte se na elitní chodce při prestižním mezinárodním mítinku Poděbrady Walking. Sledujte i domácí běžce při mistrovství republiky na 5 kilometrů a 1 míli. Zapojte se také do běhu i chůze na lázeňské kolonádě. Mimořádně ve svátek v pátek 8. května. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce sledujte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a Středočeský kraj.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Europoslankyně Jana Naďová je vinná v kauze Čapí hnízdo. Na východě Ukrajiny zemřeli po ruských útocích nejméně 4 lidé. Fotbalisty Manchester City čeká v dalším boji o anglický titul Everton. Kolona se tvoří na příjezdu do Prahy dálnicí D7 u letiště. A v Čechách bude oblačno i zataženo, přechodně polojasno, výjimečně přehánky, na Moravě polojasno a beze srážek a teploty do 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna vrátí. Návrh na její znovu zavedení dnes schválila vláda. Potvrdila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Návrh, který teď projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů 14,5 miliardy korun ročně. V systému EET se budou evidovat hotovostní i bezhotovostní platby při osobním kontaktu se zákazníkem anebo v provozovně. Na rozdíl od předchozí verze EET nebudou muset podnikatelé vystavovat zákazníkům papírové účtenky, pokud o to zákazníci sami nepožádají. Europoslankyně Jana Naďová z hnutí ANO je vinná v kauze Čapí hnízdo. Nepravomocně o tom rozhodl pražský městský soud. K tomu ho zavázal odvolací vrchní soud v Praze v červnu 2025. Jednání sleduje reportérka Františka Rohlíčková.
3: Soud uložil Naďové 3letou podmínku a peněžitý trest 500 tisíc korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Ve věci je obžalovaný taky premiér Andrej Babiš z ANO, kterého ale kvůli poslanecké imunitě nelze aktuálně stíhat. Městský soud případ projednával už po třetí. Dvakrát Naďovou i Babiše nepravomocně osvobodil, odvolací vrchní soud ale věc vždy vrátil. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Po ruském útoku na město Merefa na východě Ukrajiny zemřeli nejméně 4 lidé, dalších 18 je zraněných, 4 z nich vážně, informoval o tom šéf zprávy Charkovské oblasti Oleh Sinehubov. Po útoku začal hořet dům a auto, poškozené jsou obytné domy, 4 obchody a taky autoservis. Požár je už uhašený a na místě dál zasahují záchranné složky. Nevědomí lidé z Prahy 7 si stěžují na chybějící semafory na Štrosmajerově náměstí. Jejich návrat požadují v petici. Technici semafory odstranili po zavedení zákazu vjezdu pro auta přes křižovatku, ale dál budou jezdit tramvaje.
4: S těma semaforama samozřejmě zmizela zvuková signalizace.
5: Říká jedna ze signatářek petice, nevědomá Lenka Blažíková.
4: Prostě nedá se to tady pořádně najít, ten přechod, díky tomu, že vám to tady prostě nezačne cvakat.
5: Od léta by měla na Štrosmajerově náměstí být pěší zóna. Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů by tak návrat semaforů nedával smysl.
6: Společně s kolegy z dopravního podniku také řeším možnost instalace akustických prvků pro snažší orientaci nevědomých a slabozrakých.
5: S přestavbou prostoru na pěší zónu by měli dělníci začít v létě. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisti Manchester City, kteří stále mají šanci získat ligový titul, budou hrát 35. kolo Premier League na hřišti Evertonu. Klub z města Liverpool hraje na nejmodernějším stadionu v Anglii. Otevřel se teprve před touto sezónou a poprvé na něm bude trénovat kouč Manchester City Pep Guardiola.
8: Starý stadion Evertonu byl skvělý, tradiční, ryze anglický, rád jsem tam jezdíval, ale na nový se pochopitelně těším. Přijeli jsme sem s jediným cílem, jiný výsledek než vítězství nebereme.
7: Utkání Everton Manchester City začne ve 21 hodin, už ve 4 odpoledne nastoupí fotbalisté Chelsea proti Nottinghamu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: D1 kvůli požáru neprůjezdná u Beranova a kolony i před Brnem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy nejdřív za Tasovem čekejte na 150. kilometru provoz stažený do levého pruhu, překládají tam havarovaný kamion a tvoří se kratší fronta. Větší problém teď na D1 z Brna na Prahu o kus dál za Měřínem. Na kilometru 121 se dojíždí do stojící kolony, udržujte záchranou uličku, dojíždějí další hasiči na 119. kilometr, tam je dálnice zablokovaná, hoří tam nákladní vozidlo.
10: Ten nákladák hoří a plasty shořily a tedy hoří vnitře, kde je zboží, nějaký bedny.
9: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova se toří kolona, začíná za Rousínovem na kilometru 213, k Rohlence jedou pomalu i osobní auta v levém pruhu kolem čtvrt hodiny, dál se sunou kamiony pravým pruhem do omezení u D2. Na příjezdu do Prahy dálnicí D7 z Chomutova počítejte s kolonou, od sjezdu k letišti je to na čtvrt hodiny do omezení před odbočkou na Evropskou. A na silnici 35 z Olomouce na Hradec Králové vlivem silného provozu vzniká fronta za Janovem, od konce dálnice do Litomyšle je to i kolem půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V Čechách bude oblačno, je zataženo jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou ještě polojasno, beze srážek. Teploty až 27 stupňů a na horách kolem 18. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
11: Hodně emocí vyvolala v posledních týdnech baráž o účast v příštím ročníku hokejové extraligy. Má v současném modelu vítěz první ligy praktickou šanci na postup? Jak velký je rozdíl ve sportovní úrovni mezi extraligou a první ligou? Může tlak první ligy i šéfa hokejového svazu přimět extraligu ke změně modelu baráže? Může být kompromisem třeba rozšířená baráž, kterou by hrály 4 týmy? A jaké ambice mají druholigové kluby nebo prvoligové, abychom byli přesní ohledně návštěvnosti nebo nasazování mladých talentů? Tak o tom všem budeme mluvit v následujících minutách. Na rovinu, a to s dnešním hostem, s ředitelem Sdružení prvoligových klubů ledního hokeje, také generálním manažerem první, tedy Maxa ligy, Danielem Sadilem. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
12: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
11: Před týdnem skončila baráž, která vyvolávala už dopředu hodně emocí. Dukla Jihlava jako vítěz první ligy, tedy Maxa ligy, prohrála s posledním týmem Tipsport Extra ligy, tedy s Litvínovem 1-4 na zápasy. Už před začátkem té série zaznívalo, že to celé není fér. S tím týdenním odstupem od posledního zápasu byla podle vás letošní baráž fér?
12: No, baráž byla fér, protože je tak nastavená. Baráž byla fér a já jsem samozřejmě, může se nám to líbit a nebo nelíbit, ale samozřejmě je to pořád stejný, já odpovídám na ty stejné otázky, prostě první lize jako takové by se samozřejmě líbil přímý postup, sestup, samozřejmě vzhledem k tomu, že všichni naši fanoušci viděli doporučení výkonného výboru také, že přímý postup, sestup, ale ten balon nebo ten puk je na straně asociace profesionálních klubů a ty mají prostě tuto baráž jako jasnou věc a prostě proto baráž probíhá, takže za mě ano, baráž proběhla v pořádku, protože tak to bylo nastaveno.
11: Ale tak, jak jste říkal, chtěli byste, aby to bylo jinak.
12: Přesně tak, přáli bychom si, aby to probíhalo trochu jinak.
11: Ten současný model, jak velké dopady má na první ligu z hlediska ekonomického, z hlediska sportovního?
12: Tak musíme si uvědomit, že vlastně první ligu jsem si víceméně odborníci a fanoušci se rozdělili na tři části. To znamená, že máme ty kluby ambiciozní, což jsou ty velký kluby, který samozřejmě právě touží a chtějí postoupit do extraligy. Pak máme

0: hrát. Ale z druhé strany prostě odpovím to, že samozřejmě pro ty kluby, které mají ty ambice, tak v současné době je to prostě velice těžké a složité.
1: Když říkáte, že je tam skupina klubů, které mají ambice, kolik z účastníků první ligy by reálně chtělo a bylo schopno postoupit do extraligy?
0: Tak v současné době je to určitě Jihlava, vzhledem Zimáku. Samozřejmě Zlín, jakožto jeden z nejstarších účastníků extraligy. Samozřejmě Vsetín a jsem přesvědčený, že i Slavie, pokud si vyřeší prostě nějaké zázemí a lepší stadion, ale věřím, že prostě Slavie samozřejmě do té extraligy taky patří.
1: Vidíte výhledově, že k téhle čtveřici by přibyl ještě nějaký klub?
0: To je otázka. Já si myslím, že určitě se může opět zase nějaký fanoušek miliardář zapojit do jakéhokoliv klubu první ligy a může mít tuto touhu, ale je tam ta věc, že musí prostě splnit ten klub, který to bude chtít, tak musí splnit licenční podmínky, které si nastavuje Asociace profesionálních klubů až do roku 32, pokud se něco nezmění.
1: Když se vrátíme k tomu aktuálnímu modelu baráže, tak máme za sebou 5 ročníků. V těch posledních 5 sezónách vítězové první ligy proti poslednímu týmu extraligy dokázali zvítězit ve 2 zápasech celkem z 22, tedy jinými slovy 3 série skončily 4-0, 2 série 4-1. Do jaké míry tohleto, ten poměr 20:2, když to sečteme, odráží skutečný rozdíl ve sportovní úrovni obou soutěží?
0: Já bych se asi přál jednou zažít, aby se to vlastně otočilo. To znamená, že by ta extraliga měla o tolik těch zápasů víc, než ten čekatel té první ligy. Protože samozřejmě já jsem se zúčastnil v finále Jihlava Zlín, kdy jsem měl po dlouhé době, co vám přináší radost. Přináší vám radost, když vidíte plný zimní stadion, vidíte ty emoce, vidíte ty fanoušky, jak se jim ten sport líbí. Takže já jsem finálový zápas viděl a měl jsem zase po dlouhé době radost z toho hokeje. No a pak jsem samozřejmě viděl i barážový zápasy a musím říct, že prostě tam přišla jiná Jihlava, která je prostě ve své podstatě pozranění. Je to klub, který opravdu odehrál poslední sérii na 7 utkání a je tam proti němu kompletně připravený tým, který těch x dní čeká, nebo ty desítky dní čeká na to, aby prostě nastoupil a zachránil to, co vlastně, pro co ten hokej hraje, to znamená pro to, aby se udržel v té extralize. Takže za mě je to prostě, přál bych si, jak ty lidé, kteří říkají, jak se na to má ten klub z té první ligy připravit, kdyby se to jednou otočilo, bylo by to obráceně tím způsobem, že by ten extraligový tým hrál do poslední chvíle a ten prvoligista by si na to počkal.
1: Na druhé straně to je otázka termínové listiny. Není v tomto směru třeba určitá možnost u vás, že byste termínovou listinu první ligy pozměnili tak, aby ten vítěz první ligy měl víc času před baráží?
0: Mluvíme o tom pořád. My jsme vlastně tím, že jsme založili sdružení prvoligových klubů a podepsali jsme oficiální smlouvu se svazem, tak jsme letos měli opravdu vlastně první možnost si připravit a podílet se na termínové listině. My už jsme se na tom podíleli i loni a samozřejmě věřím, že někteří fanoušci si všimli toho, že jsme nedrželi třeba reprezentační přestávky právě proto, aby jsme vlastně zrychlili a ve své podstatě odehráli víc těch kol. Nicméně je tam jeden velký problém. První liga, Maxaliga, je stejně profesionální soutěž jako extraliga. To znamená, hráči trénujou naprosto stejně, trenéři se tomu věnují naprosto stejně. A co se nám začalo stávat, že vlastně tím, že jsme nedrželi reprezentační přestávky, tak se nám ty hráči samozřejmě zranili. Takže hráči nebylo v nich, byly v chvilky, kdy prostě se začaly ty zápasy přesouvat. A to nám samozřejmě zase neumožnilo to, aby jsme si ten termín zkracovali tak, jak bychom potřebovali. Takže termínová listina třeba pro letošní sezónu, opět se snažíme udělat nějaké ústupky a chceme jít co nejvíc krátit a proto budeme čekat na to, jestli se nám to opravdu povede sladit tak, aby jsme zase nějaký den ušetřili.
1: Nemůže být řešením třeba změna formátu play-off, že tam by se ušetřili zápasy?
0: A už jsme zase na těch 3 skupinách, jak si tu první ligu rozlišujeme a rozdělujeme. Je to o tom, že pro zaprvé play-off pro všechny ty kluby je vlastně to naplnění té kasy. A proč by některé ty kluby, které samozřejmě chtějí hrát i to předkolo a je pro ně ta soutěž top a mají všechno připravené i marketingově na to, aby toho odehráli co nejvíc, tak ty samozřejmě v té první lize nechtějí na úkor toho

0: aby ustoupili z jakýkoliv nebo odehrálo se o jakýkoliv zápas playoffní.
1: Ředitel Sdružení prvoligových klubů ledního hokeje, generální manažer hokejové Maxaligy Daniel Sadil je dnešním hostem pořadu Na rovinu Radiožurnálu Sport.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: K té kritice současného modelu baráže se připojil i šéf hokejového svazu Alois Hadamčík. Jak velká šance v tuhle chvíli i vzhledem k jeho výrokům a k tomu, jak se zapojil, jak velká šance podle vás v tuto chvíli je, že už v příští sezóně by mohla být nějaká změna?
0: Tak prezident svazu se o to snaží maximálně. Že jo? My jsme teď vlastně na základě posledních dní jsme udělali oficiální prohlášení, které jsme jako sdružení prvoligových klubů poslali oficiálně na prezidenta a na Český svaz ledního hokeje, kde jsme slušnou formou požádali o to, že bychom si chtěli zasednout k jednomu stolu a chtěli bychom sedět prostě, aby to řídil Český svaz ledního hokeje. Byl by tam samozřejmě zástupci Asociace profesionálních klubů a zástupce sdružení prvoligových klubů. A co pan Hadamčík pro to může víc udělat, nebo co pro to dělá? Pan Hadamčík, když kandidoval na prezidenta svazu, tak ve svých bodech měl samozřejmě to, že jeden z těch bodů byl i slib, že by chtěl mít přímý postup sestup. Druhý bod, který si velice dobře pamatuji, bylo to, že snížení počtu cizinců v naší soutěži, a to si myslím, že se snaží naplňovat.
1: Vy jste říkal, že odešla výzva směrem k extralize nebo asociaci profesionálních klubů. Máte nějakou reakci? Bude tedy takováto schůzka?
0: Já jsem ji předal generálnímu sekretáři Českého svazu ledního hokeje, panu Černému. Pan Černý to zařadil jako bod do výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje, který proběhne 12. května. Takže my jsme připraveni si sednout k jednomu stolu a čekáme, jakým způsobem tato žádost dopadne.
1: Vy sám nějaké neformální kontakty, že byste si zatelefonoval s panem Loukotou jako šéfem extraligy, to se neděje, neodehrává?
0: V současné době ne.
1: Protože vy nechcete, nebo on nechce, nebo ani jeden z vás nechce?
0: Je to tak, že samozřejmě ten loňský ročník, nebo ta koncovka byla náročná. Já jsem osobně pana Loukotu dvakrát vyzval e-mailem, že by byl čas na to, aby jsme se sešli. Nejprve to bylo tím, že byla olympiáda, po druhé začínalo playoff. Takže myslím si, že naše vztahy byly naprosto profesionální. V současné době bych řekl, že čekám na to, jakým způsobem se ozvou oni, protože jednoznačně my jsme o to požádali a chtěli bychom se s nima sejít a chtěli bychom vymyslet něco, co by opravdu pomohlo k tomu, aby ten hokej byl férovější.
1: Kdy berete, že je hranice, dokdy se musíte dohodnout, aby už příští sezóna byla jinak?
0: Si myslím, že už je pozdě pro tu příští sezónu.
1: To znamená, vy jste smířený s tím, že příští sezóně bude baráž stejně, jako byla v minulých týdnech?
0: Smířený určitě nejsme, ale myslím si, že momentálně, pokud nedojde opravdu k nějakému razantnímu rozhodnutí ze strany APK, tak se nic měnit nebude.
1: A takové razantní očekávání, tedy jestli dobře chápu, neočekáváte?
0: Myslím si, že v současné době ne.
1: Když se na to podíváte z pohledu majitelů a šéfů extraligových klubů, proč by měli přistoupit na to, aby byl přímý sestup?
0: Víte, já si myslím, že už jsem právě na tom svazu hodně dlouho a mě právě udivuje to, že vlastně z těch předešlých letech jsem vždycky vnímal to, že právě ti majitelé a ty šéfové těch klubů extraligových, tak ty ve své podstatě byly nakloněny naší stranu. Já bych řekl, že až teďko poslední ty 2-3 roky se to mění, že vlastně ve své podstatě slyšíme, že ty kluby nejsou finančně připraveni, že nemají dostatek hráčů, že, ale já prostě vůbec neberu nebo vůbec nechápu, kde berou tyhle informace, protože já sám o sobě jsem přesvědčený, že zrovna ty 3 kluby, které by eventuálně mohly z té první ligy postoupit,
1: to znamená Jihlava, Zlín,
0: tak jsou určitě připraveni zrovna tak jako spousta klubů, kteří jsou namočení v té extralize ve spodku tabulky.
1: Na druhé straně z pragmatického pohledu, proč by měli šéfové a majitelé extraligových klubů přistoupit na to, že vlastně i jim za nějaké konstelace může hrozit přímý sestup? Co je může přesvědčit v tomto směru?
0: Myslím si, protože mají svoje fanoušky. Fanoušci chtějí vidět sport a fanoušci chtějí vidět to, že opravdu to je takový ten sportovní boj. A Víte, já si myslím, že nejsem žádnej, já nesleduju nějak moc ankety, ale opravdu mě překvapila ta anketa, která probíhala v médiích ohledně toho, tak já jsem dostal spoustu e-mailů i od fanoušků z Extraligy, jakým způsobem, a všichni byli překvapení, jak to ty fanoušci opravdu chtěli, ten přímý postup, sestup. Takže já si právě myslím, že nebo lépe řečeno, úplně nechápu, proč je tam takový blok.
1: To rozhodnutí je na Asociaci profesionálních klubů, a to na základě smlouvy, kterou APK uzavřela s českým hokejem nebo s hokejovým svazem. Proč se uzavřela ze strany hokejového svazu takováto smlouva?
0: Byl jsem u toho. Nikdy jsem se nestranil a vždycky se k tomu hlásím. Byl jsem jeden z těch, který hlasoval. Pro mě to bylo jednoduchý, pro mě to byla ekonomika, protože samozřejmě Extraliga jako taková, si myslím, že pod tím svazem už byla na maximum, chtěla se rozvíjet, chtěla silnější ekonomiku, a bylo to o tom, že prostě buď si tu Extraligu převedou a dostaneme za tuto adekvátní částku jako svaz, nebo se ta Extraliga stejně převede, bude se jmenovat trochu jinak, ale nicméně pro mě v tu dobu jsem byl zároveň i vedoucím komise mládeže na svazu, a já jsem si od toho sliboval to, že ty peníze, které je tam zbydou, tak samozřejmě my budeme moct dát do té mládeže. Takže já ve své podstatě jsem vždycky to bral tak, že to pomůže té samostatnosti, té soutěže a té ligy.
1: Tu otázku baráže jste tehdy podcenili?
0: Já jsem věřil, že nikdy se nedostaneme až tak do takového stavu, protože vždycky jsem viděl, že tam ten sportovní zájem vždycky bude, a věřil jsem v to, že se vždycky stane to, že i tito současní členové představenstva APK budou chtít tu sportovní cestu.
1: Daniel Sadil, ředitel Sdružení prvoligových klubů ledního hokeje, zůstává dnešním hostem pořadu Na rovinu.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: V těch debatách o tom, kdyby se měnila baráž, tak co by bylo, zaznívají názory, že by to mohlo skončit kompromisem, že by se baráž změnila do toho, co také jsme v minulosti zažili, to znamená, že by spolu hráli dva nejlepší týmy z první ligy a dva nejhorší týmy z extraligy. Tohle by pro vás bylo přijatelné řešení?
0: Tak v současné situaci, která teď je momentálně, tak určitě by to byl kompromis, si myslím, velice slušný, a já bych osobně za to byl rád. I když říkám a znovu podotýkám, že nemůžu mluvit za všechny kluby první ligy, protože máme jednoznačně, že jsme si odsouhlasili, ale chtěli jsme mít přímý postup, sestup. Nicméně já si osobně myslím, že i to by byl krok, který by mohl dojít tomu, že bychom opravdu třeba mohli vidět zase jednou nějakého Maxa ligistu v extralize.
1: Myslíte si, že kdyby to bylo 2+2, ta baráž, že by to dopadlo jinak?
0: Chtěl bych věřit, že ano.
1: Kolik by tam z vašeho pohledu, pokud by tento model byl, kolik by tam mělo být vzájemných zápasů? Jak dlouho by se mělo hrát v tomhletom modelu?
0: Čtyřkolově.
1: To znamená dvakrát doma, dvakrát venku, každý s každým. To by z hlediska termínové listiny nebyl problém?
0: Museli bychom to zařadit, museli bychom se všichni k těm termínovkám okamžitě sednout a dát to dohromady, a myslím si, že by to šlo.
1: Obětovali byste finále Maxa ligy?
0: Myslím si, že určitě.
1: To znamená, že ten, kdo by dopadl lépe v baráži, by potom dostal pohár?
0: Určitě, a hlavně bychom právě chtěli bychom těm fanouškům, aby jsme o to neukradli, takže bychom to vyloženě tak jako vnímali, že by to bylo právě o ten pohár právě v této rozšířené baráži.
1: Když jste říkal, že nepředpokládáte realisticky, že by k té změně došlo příští sezonu, tak pro přes příští sezonu je tedy tohle nějaký realistický cíl, za kterým půjdete, a jste třeba na tomhletom domluvení i s Alojzem Adamčíkem?
0: Já teda musím říct, že samozřejmě já jsem realista, takže proto jsem vám odpověděl tak, jak jsem odpověděl. Já se budu snažit tou nejlepší cestou domluvy, samozřejmě, a byl bych moc rád, kdyby to mohlo být i do této příští sezony, to znamená do této sezony, která nás čeká. Ale nejsem přesvědčen, že v současné době a té situaci, která je vyhrocená, že bychom k té dohodě došli, ale dokážu si opravdu představit, že od té příští sezóny, pokud by k tomu došlo, tak jsme na to připraveni.
1: Ještě k té termínové listině, vy si stěžujete, a ta velká kritika zaznívá právě k tomu, že zástupce Extraligy má v v současné době 40 dní nebo kolem 40 dní volna před baráží, zatímco v Maxalize se hrají vyřazovací kola. Samozřejmě nějaký čas byste ušetřili tím, že by tam nebylo finále, ale přesto nezůstal by tam i tak ten časový nesoulad, nebo jste schopni, máte nějaké scénáře, jak i tohle vyšetřit nebo vyřešit, aby to bylo spravedlivé, aby ta pauza byla podobná pro prvoligové i extraligové kluby?
0: My jsme zkusili nebo zkoušíme v tomto dalším budoucím ročníku zase, i když budeme držet ty reprezentační pauzy, tak zkoušíme tam dát co nejvíc nedělí, protože samozřejmě tolik reprezentantů až v těch cyklech nemáme. Nicméně myslím si, že se nám podaří opět zase nějaký den ušetřit, ale já si stále prostě myslím, že je to takové minimum, ale hlavně je to o tom, že opravdu hrajete do poslední chvíle na tu, jak se tomu říká, na krev, aby si získal ten pohár. Takže pokud se to opravdu razantně nezmění, tak nás bude čekat, si myslím, v následujícím ročníku to samé, to, co jsme zažili teď v té baráži mezi Jihlavou a Litvínovem.
1: Mluvíme o hokeji, kde tedy je asociace profesionálních klubů, která má extraligu, je sdružení prvoligových klubů ledního hokeje v rámci Maxaligy. Když se podíváme na fotbal, tak tam je to jinak. Tam je Ligová fotbalová asociace, která spravuje obě dvě nejvyšší soutěže. Není třeba tohle nějaká cesta, kterou by mohl jít hokej?
0: Tak samozřejmě asi, kdybychom se vrátili naspátek, tak a bylo by rozložení toho výkonného výboru také takové, jaké by mohlo být, tak by to samozřejmě budeme se bavit o tom, že by to bylo ku prospěchu toho celého hokejového svazu, jo. Takže určitě pokud by to takovouhle formou bylo a ti lidé by se společně chtěli dohodnout, tak já věřím, že by se dohodli, ale bohužel je to stále o tom, že ano, my jsme vždycky až ti druzí, protože je tady, a to já musím podotknout, já to respektuji, je tady podepsaná smlouva a ta smlouva je podepsaná do roku 32. Oni určují podmínky a my se snažíme udělat vše pro to, aby tento krok přišel z jejich strany. Takže za mě je to pořád o tom, jestli prostě extraliga chce umožnit, aby jaký ten nejlepší klub tam mohl vstoupit mezi ně.
1: Ano, já tomuhle samozřejmě rozumím. Na druhé straně říkám si, jestli třeba cestou by nemohlo být rozšíření asociace profesionálních klubů i o kluby první ligy nebo Maxaligy a jestli potom by vlastně z toho nemohlo vzejít řešení.
0: Za mě samozřejmě na to nemám takový mandát, ale nicméně za mě by bylo nejlepší, kdyby opravdu asociace profesionálních klubů řekla, jsou tady připraveni dva kluby, které by chtěli mezi nás vstoupit, mají na to vhodné stadiony, mají připraveny finance a splňují veškeré licenční řízení pro vstup do toho klubu. Nevidím, v tu chvilku si myslím, že by to bylo ku prospěchu i té extraligy. Ale to je opět otázka spíš pro ty, kteří o tom rozhodují u nich.
1: Vy už jste říkal, že vlastně nejsou praktické rozdíly mezi profesionálními kluby v Maxalize a v Tipsport Extralize z hlediska toho, jak trénují a tak dále a tak dále. Jak velké jsou rozdíly v ekonomické stránce?
0: Řekl bych, že mezi těmi kluby, který mají ty ambice, tak jsou samozřejmě zhruba tak o půlku vyšší. Co se týče samozřejmě těch klubů, který ty ambice nemají, tak tam se bavíme někdy na dvou třetinách. Ale je to o tom, že samozřejmě, jak říkáte správně, ty kluby si schánějí finance na hráče, kteří jim v současné době uhrají Maxaligu. Pokud by věděli od začátku, že v další sezóně můžou nastoupit vlastně v extralize, tak jsem přesvědčený o tom, že všechny ty tři kluby, o kterých se bavíme, plus ta Slavie, který mají ty ambice, tak se připraví i finančně a ekonomicky na to tak, aby to mohli odehrát.
1: Když odhlédneme od baráže, jak jste spokojen s letošním nebo se skončeným ročníkem Maxaligy z hlediska návštěvnosti, z hlediska zájmu diváků, z hlediska toho, jak se všechno povedlo?
0: Já jsem spokojený moc, protože ono to není jenom o té návštěvnosti a o té. Víte, já jsem za těch 15 let, když jsem působil v té první lize, tak mě tam chybilo taková nějaká soudržnost. Mě tam chyběl k té soutěži větší respekt právě proto, že věřím, že to je soutěž na té výborné úrovni. oni, jak teda někteří kolegové, odborníci tvrdí, že tomu až tak není. Ta první liga je velkým způsobem nahoru a jsem o tom pevně řečený. Ale hlavně, co se nám povedlo, my jsme podepsali právě smlouvu se svazem. Můžeme si do té naší soutěže hodně mluvit. Zařídili jsme pracovní skupinu marketingu, která mezi sebou velice, velice dobře spolupracuje. Takže my jsme udělali spousty kroků, které mě v té první lize vždycky chyběly.
1: Vy jako jeden z cílů uvádíte, že by první liga měla být prostorem pro mladé hráče. Nakolik tohle se daří?
0: Když existovala litoměřická Dukla, o které jsme to už hodně slyšeli, tak v jednom kole nastupovalo ve věku 20 až 23 let zhruba 25 hráčů v celé soutěži. V současné době se v jednom kole v tomto věkovém ročníku objevovalo i 160 hráčů. Takže za mě ty kluby, kteří opravdu na tohleto přešli, tak zaprvé je hrajou ty mladé hráči, hráči dostávají prostor a vidíte, že ta kvalita neupadá v žádném případě.
1: Říká náš dnešní host, ředitel Sdružení prvoligových klubů ledního hokeje Daniel Sadil. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Já vám taky děkuju.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport, od mikrofonu se loučí také Tomáš Pancíř.
2: Kdo se stane hokejistou sezóny? Sledujte vrchol Tipsport Extraligy ledního hokeje v pondělí 4. května na televizních obrazovkách. Večerem plným hokejových hvězd, silných příběhů a emocí vás provede Daniela Brzobohatá. Více informací na webu hokejistasezony.cz. Mediální partner akce je Radiožurnál. Mistrovství světa na ploché dráze 23. května od 19 hodin na pražské Markétě. 16 nejlepších světových borců pojede o body do seriálu Speedway Grand Prix. speedway.prague.cz. Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku. Radiožurnál je 13:30. Kateřina Sousidisová a zprávy. Pražská energetika od května zvedla ceny za fixovanou elektřinu i plyn. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Informoval o tom mluvčí společnosti Karel Hanzelka. Zdražení se týká nových smluv se závazkem. Zákazníci si připlatí v průměru několik stovek korun za rok. Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou nebo s dřívější dohodou o fixaci cen se nic nemění. V březnu zdražovala ceníky energií s fixací taky třeba společnost Inoji. Ceny tarifů energií se závazkem zvyšovaly i pražská plynárenská MND a nebo E.ON. Tresty za týrání lidí a zvířat by se mohly zpřísnit. Nově by za něj mohlo hrozit nejméně rok vězení místo současného půl roku. Koaliční návrh dnes podpořila vláda. Po jednání kabinetu to oznámil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zabití domácích zvířat by nově mohl být trestný čin. Změnu zákona teď projedná sněmovna. V Česku mírně přibylo kybernetických podvodů na firmy. Policie loni evidovala 1720 útoků. To je o procento více než předloni, oznámil to policejní prezident Martin Vondrášek. Škody v kyberprostoru loni podle Vondráška dosáhly skoro 550 milionů korun. A britský kytarista, zpěvák a skladatel Eric Clapton dnes zahraje v pražské O2 aréně. Vystoupení je součástí evropského turné. Do Prahy se 81letý člen rock'n'rollové síně slávy vrací po čtvrté. Poprvé to bylo v roce 2006. Sport. Tenistka Kateřina Siňaková je znovu světovou jedničkou ve čtyřhře. Návrat na první místo žebříčku WTA si zajistila na turnaji v Madridu, kde s Američankou Townsendovou získali titul. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. V tom ženském je z českých tenistek nejlepší Karolína Muchová, a to na 11. místě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 zastavený provoz u Beranova, zdržení i před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dvě komplikace. Nejdřív za sjezdem na Tasov kolony kamiony ze 153. osobní ze 151. pár minut se sunou na 150. kilometr. Tam se poraní havárii kamionu, jede jedním pruhem. Větší problém okus dál na D1 z Brna na Prahu hned za sjezdem na Velký Beranov na kilometru 119. Dálnice uzavřená po větším požáru nákladního auta. Od kolon právě na exitu 119 19, ale před ním kolony osobních aut ze 123. kilometru, je to asi na 20 minut. Kamiony se zdrží déle v pravém pruhu už z kilometru 126. Poslední možnost sjet předtím na exitu 134 Měřín, ale vrátit zpátky se dá na dálnici až od Jihlavy exitem 112. Na D1 kolony i před Brnem směrem z Vyškova, hlavně kamiony pravým pruhem do zúžení u D2. Kolona začíná za Rousínovem na 213. kilometru, odtamtud za nájezd od Slavkova na 210. Popojíždí i osobní auta v levém pruhu 10 až 15 minut. A ještě tak 52 Brno-Mikulov, před Novými Mlýny u Pasohlávek pracují silničáři.
5: Projíždí se Kyvadlově jedním pruhem a ve směru od Brna je kolona přesně na 15 minut.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V Čechách bude oblačno i zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně i přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno. Teploty odpoledne 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Vážení přátelé a posluchači našeho jediného ryze sportovního rádia v českém éteru, je pondělí, přejeme vám příjemný poslech. No a protože je pondělí, tak se jednak aktualizují tenisové žebříčky, ale také vychází komuniké rozhodčích k tomu, co se dělo v uplynulý víkend ve fotbalové šancelize. Komise rozhodčích vytkla sudím po úvodu ligové nadstavby dokonce tři chyby. Slavia, která vyhrála v sobotu v Liberci 2-1, měla zahrávat penaltu, ale měla dohrávat o 10, totiž měl být vyloučený Moses, alespoň podle komise rozhodčích. No a Sparta, ta sice dohrávala o 10, ale tam mělo být hráčů na hřišti ještě méně, vyloučený totiž měl být také Mansverk, ten byl za svůj faul nakonec oceněn jenom žlutou kartou, měla to být červená, naopak v tomhle zápase, ale byl vyloučený jak spartianský Azaka, tak také Eduard Sobol za FK Jablonec. Obě tyhle červené karty, ty už byly uděleny správně. No a jenom připomeňme, že Sparta v tomhle utkání na Letné vyhrála 2-0.

0: Plné ruce práce má generální manažer hokejové reprezentace Jiří Šléger. Před startem mistrovství světa ve Švýcarsku řeší ve spolupráci s realizačním týmem, kdo na šampionát přijede. No a teď se zdá, že ze zámoří nedorazí David Pasterňák. Podrobnější ale bude na úvod sportovního přehledu jeho autor Mikuláš Jáša. Dobrý den.
1: Krásný den. Potvrdím tvá slova, hokejový útočník Bostonu David Pastrňák pravděpodobně národní tým na světovém šampionátu ve Švýcarsku neposílí. A to řekl v rozhovoru pro agenturu Prem Consulting, která zastupuje NHL.
2: David Pastrňák si podle svých slov potřebuje dát pauzu a aby se mistrovství světa zúčastnil, muselo by se u něj něco drasticky změnit. Autor zlatého gólu z domácího šampionátu před 2 lety mluvil v sobotu i s generálním manažerem národního týmu Jiřím Šlégrem, se kterým se domluvil, že se definitivně rozhodne v tomto týdnu. Kanonýr Bostonu se během sezony potýkal se zraněním třísla, přesto nazbíral v základní části zámořské soutěže 100 bodů a pomohl svému týmu k postupu do prvního kola play-off. V něm Bruins vypadli s Buffalem. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
1: Hokejisty extraligového Třince posílí reprezentační obránce Filip Pirochta. Přichází z Mladé Boleslavy.
0: Hokejisté Vegas s českým útočníkem Tomášem Hertlem rozehrají v noci čtvrtfinálovou sérii play-off NHL proti Anaheimu. Za Ducks pravidelně chytá Lukáš Dostál a na soupisce je také zraněný kapitán Anaheimu Radko Gudas. Pokračuje kanadský generální manažer Vegas Golden Knights Kelly McCrimmon.
2: Když se podíváte na složení druhého kola play-off NHL, najdete tam hned 6 nových týmů, pouze 2 hráli vyřazovací fázi i minulou sezonu, my a Carolina. Je to úspěch, kterého si ceníme a rozhodně chceme jít dál.
0: Utkání Vegas Anaheim začne v úterý ve 3 hodiny a 30 ráno. Už hodinu po půlnoci nastoupí za vedení 1-0 na zápase Carolina proti Philadelphii a za ní zase chytá Daniel Vladař.
1: Hokejový brankář Jakub Dobeš postoupil s Montrealem do druhého kola play-off NHL. V rozhodujícím 7. zápase úvodního kola na ledě Tampy kryl český gólman 28 střel soupeře. No a vychytal vítězství 2-1. Do souboje o postup do finále západní konference vstoupilo Colorado výhrou 9-6 nad Minnesotou. Martin Nečas k vítězství přispěl 3 asistencemi.
0: Tenistka Kateřina Siňáková je znovu světovou jedničkou ve 4 hře. Návrat na první místo žebříčku WTA si zajistila na turnaji v Madridu, kde s Američankou Townsendovou získali titul. V pořadí mužské dvouhry se zase Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a tím si vyrovnal osobní maximum. V tom ženském je z českých tenistek nejlepší Karolína Muchová na 11. místě.
1: A fotbalisté Manchester City, kteří stále mají šanci získat ligový titul, budou hrát 35. kolo Premier League na hřišti Evertonu. Klub z města Liverpool hraje na nejmodernějším stadionu v Anglii, ten se otevřel teprve před touto sezónou a poprvé na něm bude trénovat coach Manchester City Pep Guardiola.
3: Starý stadion Evertonu byl skvělý, tradiční, ryze anglický, rád jsem tam jezdíval, ale na nový se pochopitelně těším, přijeli jsme sem s jediným cílem, jiný výsledek než vítězství nebereme.
1: Utkání Everton-Manchester City začne ve 21 hodin, už ve 4 odpoledne nastoupí fotbalisté Chelsea proti Nottinghamu.
0: To byl sportovní přehled s Mikulášem Jášou, děkujem.
1: Naslyšenou.

Českou hokejovou reprezentaci čeká před startem světového šampionátu, což bude mimochodem v pátek 15. května. Ještě jedna příprava, a to konkrétně švédské hokejové hry, no a zraněný je Jaroslav Chmelař. Máme aktuální informace, kdo ho nahradí, bude to útočník Christian Reichl.

0: Ne sice tryskáčem, ale pomalu se s námi bude loučit magazín hokejové Tip Sport Extraligy, alespoň pro letošní sezonu. Jeho poslední díl v tomto ročníku slyšíte po 14. hodině. Teď je 13 hodin a přesně 53 minut a to je v našem vysílání ideální čas, abychom otevřeli internet. Máme pro vás rubriku Hity sociálních sítí. Dnes ji detailně prozkoumal Pavel Tilšar. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne, vzhledem k tomu, že se blíží dvě očekávané sportovní události tohoto roku, hokejové a fotbalové mistrovství světa, tak se mi plní hlavní stránka na síti X právě třeba tím, jak se daří některým hvězdám, které by se šampionátů mohly zúčastnit. Portugalská fotbalová superstar Cristiano Ronaldo má sice v číslech dobrou formu v těchto týdnech, když dal napříč soutěžemi za saudsko-arabský Al Nassr 5 gólů v posledních 7 zápasech, ale uživatel s přezdívkou ER na bývalém Twitteru sdílel video ze včerejšího zápasu proti Al Kaciahu, kde 41-letý útočník úplně nepřesvědčil. Po přihrávce od zkušeného Chorvata Marcela Brozoviče se dostal sám před belgického brankáře Koena Castelse. Na místo zakončení ale přešlápl balón, od malého vápna udělal pár kroků zpátky. Pak si to zase rozmyslel, ale to už byl Castels před ním a tak už Ronaldo stačil jen do míče lehce kopnout bodlem. No gól z toho nebyl a tak je popisek videa docela výstižný. V takovém stavu nemůže přijet na mistrovství světa. I kvůli tomu, že Ronaldo gól nedal z té velké šance, tak Al Nassr prohrál 1-3.
0: Fotbalisté Interu Milan získali s předstihem italský titul v 35. kole série a porazili Parmu 2-0. Jak oslavili Scudetto?
1: Pochopitelně tak, jak se sluší a patří. Třeba francouzský útočník Interu Marcus Thuram vběhl na trávník ve slunečních brýlích, které mu zůstaly až na to slavné milánské náměstí před katedrálou narození Panny Marie. To už byl ale v trochu jiném stavu a ochranka ho musela doslova naložit do auta, jak je vidět na twitterovém účtu televize DAZN Italia. Atmosféra tam ale byla nádherná. Je to hezké vizuálně, několik tisíc fanoušků milánského celku už ve tmě zpívá a svítí baterkami svých mobilů, jak se můžete podívat třeba na videu profilu Inter Transfers.
0: To byl Pavel Tilšar, děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
2: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
3: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
2: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
4: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomíná. Jmeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
2: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Policie obvinila v bitcoinové kauze další tři lidi, mimo jiné bývalého ministra Blažka. Elektronická evidence tržeb se zřejmě od příštího roku vrátí, schválila to vláda. Hokejový útočník Pastrňák národní tým na mistrovství světa nejspíš neposílí. Po požáru nákladního auta je uzavřená dálnice D1 u Velkého Beranova. A v Čechách bude oblačno zataženo, přechodně polojasno, výjimečně přehánky, na Moravě polojasno beze srážek, teploty do 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Policie obvinila další tři lidi v bitcoinové kauze. Oznámilo to vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Podle zdrojů Radiožurnálu jde o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Karima Týce. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu je stíhají za praní špinavých peněz a taky za zneužití pravomoci úřední osoby. Podnikatelé nejspíš budou muset už od příštího roku evidovat tržby. Návrh na znovu zavedení EET dnes schválila vláda. Po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Systém má evidovat hotovostní i bezhotovostní platby. Na rozdíl od předchozí verze EET nebudou muset obchodníci tisknout zákazníkům papírové účtenky. Evidence tržeb má podle Schillerové přinést do rozpočtu skoro 14,5 miliardy korun ročně.
7: Cílem EET 2.0 je posílit důvěru mezi podnikateli, vůči veřejnosti i ve stát samotný. Bude moderní, bez byrokratické zátěže pro podnikatele. Pravidla budou platit pro všechny stejně.
6: Návrh teď projedná sněmovna. Opozice znovu zavedení EET kritizuje. V polské Varšavě začíná bezpečnostní a obranná konference Defense Days. Letos se zaměří hlavně na obranný průmysl Polska a jeho význam pro obranu východního křídla NATO, ale také na rozvoj bezpilotních a robotických prostředků boje a obrany.
8: Debatní panely, na kterých vystoupí okolo 350 řečníků nejen z Polska, doplní také výstava vojenské techniky nebo charitativní dražba. Konference ve Varšavě se bude zabývat třeba také ruskou agresí proti Ukrajině. Jaký má tato válka vliv na regionální bezpečnost i rozvoj ozbrojených sil, nebo třeba jak ovlivňuje simulace ozbrojených konfliktů. Veřejně přístupná část konference Defense Days začne ve středu. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: Takzvaní deštníkáři nebudou moci v centru Prahy prodávat jízdenky na turistické okružní jízdy autobusem. Radní hlavního města schválili změnu tržního řádu. Zakázali v něm prodej tiskovin prostřednictvím kamelotů v pražské památkové rezervaci. Podle radního hlavního města Adama Zábranského z Pirátů právě nabízením časopisů maskovali deštníkáři prodej jízdenek pro turisty.
9: Ve skutečnosti prodávali lístek na tu okružní jízdu, protože jako nikdo by si nekoupil nějaký bizarní časopis za 700 nebo kolik korun, kdyby v tom nebyl ten lístek na tu okružní jízdu.
6: Zákaz začne platit za 14 dní. Výjimku z něj budou mít prodejci časopisu Nový prostor, který pomáhá lidem bez domova.
2: Sport.
10: Hokejový útočník Bostonu David Pastrňák pravděpodobně národní tým na světovém šampionátu ve Švýcarsku neposílí. Řekl to v rozhovoru pro agenturu Prem Consulting, která zastupuje NHL. David Pastrňák si podle svých slov potřebuje dát pauzu a aby se mistrovství světa zúčastnil, muselo by se u něj něco drasticky změnit. Autor zlatého gólu z domácího šampionátu před 2 lety mluvil v sobotu i s generálním manažerem národního týmu Jiřím Šlégrem, se kterým se domluvil, že se definitivně rozhodne v tomto týdnu. Kanonýr Bostonu se během sezony potýkal se zraněním třísla, přesto nazbíral v základní části zámořské soutěže 100 bodů a pomohl svému týmu k postupu do prvního kola play-off. V něm Bruins vypadli s Buffalem. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Uzavřená D1 u Beranova a nehoda na pražském okruhu u Ořechu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy je na 119. kilometru stále zastavený provoz. Skořilo tam nákladní auto. Odklon těsně před tím exitem 119 na Velký Beranov. Kolony osobních aut zhruba na 20 minut z kilometru 124. Kamiony se řadí v pravém pruhu už na 130. Poslední volný je exit 134 Měřín. Návrat na dálnici možný až od Jihlavy na 112. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova vzniká dlouhá kolona kamionů do zúžení u D2. Začíná za Rousínovem na 215. kilometru, teď tam brzdí i osobní auta v levém pruhu, ta popojíždějí za exit 210 Holubice kolem 15:15. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště jsou potíže před Ořechem, na 18. kilometru havarovala 2 auta, hasiči zabírají oba pruhy, jede se jenom odstavným, kolona už za Lohkovským tunelem, zdržení teď kolem 30 minut. A na okruhu taky opačným směrem na D1 kolona od připojení od letiště do omezení před Evropskou 10 až 15 minut. Ještě z řady omezení po celém Česku jedno na silnici 52 Brno Mikulov u Pasohlávek kivadlový provoz a kolony obou směrně kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: V Čechách bude odpoledne oblačno, je zataženo, na Moravě a ve Slezsku bude ještě většinou polojasno, teploty až 27 stupňů. Tolik zprávy.
13: Finálová série házenkářské extraligy je srovnaná na 2-2 a o titulu se rozhodne až v sobotu. Karviná i Plzeň pokaždé vyhráli oba domácí zápasy. O víkendu se ten vůbec poslední duel celé sezóny odehraje ve Slezsku. No a na Radiožurnálu Sport budeme u toho. To samé ale platí také o volejbalové extralize mezi Pražskými Lvy a Karlovarském. Je to také 2-2 na zápasy. Rozhodovat se bude v pátém finálovém zápase. Ten startuje na západě Čech zítra v 18 hodin a na Radiožurnálu Sportu slyšíte přímý přenos.
0: Magazín hokejové extraligy Radiožurnálu Sport.
11: Glosy, rozhovory, pohled do zákulisí.
0: Každé pondělí odpoledne.
13: Ano, teď už ale přichází jiný sport, sezona hokejové extraligy, ta už je za námi, konec konců naposledy v tomto ročníku budeme mluvit právě teď po 14. hodině. Skoro celý magazín věnujeme finále nejvyšší soutěže, ale nepřijdete ani o rozhovor s hvězdou týdne a zatím můžete tipovat, kdo to bude.

0: turn to dust all that I adored. 14 hodin a 10 minut a my se věnujeme hokeji na Radiožurnálu Sport a jak dobře víte, je to naposledy v tomhle ročníku, co začíná váš oblíbený magazín.
1: Magazín hokejové extraligy Moment týdne.
0: Hokejisté Pardubic zvládli finálovou sérii proti Třinci, vybojovali 7. titul pro Dynamo, finále rozhodl v prodloužení 6. zápasu Roman Červenka. Právě jeho branka je pro nás momentem týdne a více nejen tenhle okamžik probereme s olympijským vítězem, mistrem světa a expertem Radiožurnálu Sport Martinem Procházkou. Martine, vítej.
2: Dobré odpoledne.
0: Ještě než se vrhneme na extraligu, zítra je 5. května, zítra nastane jedno veliké výročí, 30 leté, ty si před 30 lety dal jeden památný gól, jestli pak si takhle na první dobrou určitě vzpomeneš, o kterém je řeč.
2: Tak asi to bude právě pro mě to v finále proti Kanadě, jestli to teda je ono.
0: Samozřejmě je to ono.
2: A no, samozřejmě to bylo to střela. Při už nějakým zavezení kotouče útočného pásma, já tomu říkám, a říkám to pořád a stále to opakuji, a to bylo nebylo ani tak střelakové plácnutí do puku už v poslední chvíli a propadlo to tam brankáři pod lapačkou, ne nad lapačkou, ale pod lapačkou.
0: No ale i takové góly se počítají a tenhle byl moc důležitý, byl to vítězný gól ve finále mistrovství světa proti Kanadě, přišel 19 vteřin před koncem, no a díky němu nakonec a po další brance do prázdné branky Češi Kanadu porazili 4-2. Martine, ještě jednou i zpětně gratulujeme, ale asi si teď budeme povídat spíše o té extralize, co říkáš?
2: Ano, ano, souhlasím.
0: Když jsi, Martine, viděl ujíždět po levém křídle Lukáše Sedla a viděl si i, jak mu najíždí v situaci 2-1 Roman Červenka. Jestli pak si tušil dopředu, že přijde přihrávka a následná střela z první. A teď už si povídáme zase o finále extraligy.
2: Já budu teď chytrého, ale tušil jsem to, že ta situace takhle vyplyne. Protože ono už vlastně v tom středním pásmu, kdy Kelemen posunul právě ten kotouč na Lukáše Sedláka, ta se to k tomu úplně nabízelo. Byla to ideální situace 2-1, nějaké 2, možná 2,5 metru za modrou čárou. A ono, když to takhle sehrajete, tak ten golman vlastně v této chvíli neví, jestli ty hráči dva pojedou dál a budou kombinovat blíže k brance, anebo jestli to sehrají takhle vlastně jakoby hned, když to řeknu, ty 2-3 metry za modrou čárou a přijde tam střela z voleje. Měli jsme to rádi i s Pavlem Paterou, takhle často jsme to pokoušeli, protože ten gólman prostě není na to připravený a když to ten střelec, který to potom dostává tu nahrávku přesně na volej a trefí to přesně k tyči, tak se nestačí přesunout a přesně takto v tomto provedení to provedli Lukáš Sedlák s Červenkou.
0: Přesně jak říkáš, jednak v plné jízdě, potom z první a potom přesně k tyči. To jsou tři věci, které se povedly Romanu Červenkovi v prodloužení toho rozhodujícího finále. Jak je těžké to trefit přesně tak, jak to Roman Červenka zvládl?
2: No, musíte dostat přesnou nahrávku, tak aby se okamžitě z toho takového polopokleku nebo vlastně z takové připravené střely, vy jste na tu nahrávku připravený, když to dostanete přesně, tak i v této velké rychlosti, když ujíždíte prostě

0: soupeři, tak to trefíte. Samozřejmě je tam nějaká intuitivní představa, kde asi tak branka přesně je. Ti hráči to mají prostě denodenně nacvičený, mají tam i určité periferní vidění, prostě umí to trefit. Já říkám, že musíte mít tomu i trošku štěstí, protože to je docela z velké vzdálenosti, takže to musí být opravdu přesné. A Roman Červenka, to je pán střelec, pán excelens, takže to trefil krásně.
1: Finálová série mezi Pardubicemi a Třincem skončila po šestém zápase a celý ten šestý zápas byli oceláři o něco aktivnější a přesto to nakonec skončilo v první minutě prodloužení a vítězstvím Dynama. Překvapilo tě to?
0: No, oni na tom byli psychicky trochu lépe. Prostě Pardubice, které, ano, jak už jsi zmiňoval, byly stále ve vedení, takže dobře začali, vedli tomu trání 2-0, pak se tam trošku tahalo, nakonec se Oskaru Flinovi podařilo vyrovnat na 4-4, taky ze štěstím, prostě ze vzduchu trefil kotouč o tyčku do zadbrankáře a do branky, ale pak jsem si říkal, že to pravdu bude to nějaký jeden protiútok, nějaká chybička nebo něco, to se přesně povedlo, Pardubicím toho takhle využít, Třinec zaváhal na útočné modré čáře, no a pak už jsem si říkal, že by to mohlo být vlastně hned po té nahrávce a nakonec to tak bylo.
1: Nemusí se hrát na chytrého, krásně si to odhadl. Stále si povídáme s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou o rozhodujícím finálovém zápase a tak jako pravidelně skoro každý týden minimálně během playoff se musíme znovu zastavit u dvojice Sedlák Červenka. Byl si překvapený z toho, jak moc oba dominovali nejen v tomto zápase, ale v celé finálové sérii a vlastně v celém playoff?
0: V celém playoff, ano, teď to chci říct, opravdu výborně se naladili, měli fantastickou formu, padalo jim to tam, když to řeknu, využívali jak přesilovky, hru 5-5, v podstatě bylo jedno, kdo s nima hraje v tom útoku, jestli s nima hraje mandát, nebo s nima hraje občas scout, nebo tam byl kondilík na přesilovkách, prostě oni dokázali vždy toho využít, přitom byli velmi dobře střežení, byli hlídáni, ale měli takovou fazonu, jak se říká, formu, že je neuhlídali, třinečtí šli dost po Lukáši Sedlákovi, který to samozřejmě sám o to trošku koleduje, ale také se dokázal prosadit. Měli prostě, jak se říká, geniální formu.
1: Tahle forma by se mohla teď také třeba přenést na světový šampionát. Věříš, že se na mistrovství světa objeví oba?
0: No, po dnešní zprávě, kdy jsme slyšeli, že David Pastrňák, že se omluvil, že nepojede z důvodu toho, že je unavený a že potřebuje trošku se dát dohromady další sezónu, tak sám jsem teďka zvědav, jak to tyto dva hráči tady u nás zvládnou, protože měli to v podstatě stejný počet zápasů, byli na olympijských hrách, takže uvidíme. Každopádně, no, trošičku se teďka, mě to trošku zastrašilo, protože když jsem si já jsem myslel, že i David Pastrňák pojede, ale nestalo se, takže uvidíme. Jsem vám to zvědavý, jestli pojede Roman Červenka s Lukášem Sedlákem.
1: No a když už jsme u toho rozhodnutí Davida Pastrňáka, respektive on neřekl, že je rozhodnutý, ale řekl, že je velmi nepravděpodobné, že by se na mistrovství světa objevil právě kvůli únavě. Chápeš ho?
0: Svým způsobem ano, no, když máte v nohách 90 zápasů za sezónu, tím počítám olympijské hry a 82 základní část, potom máte tam playoff, máte toho spousty, tak je toho opravdu dost, no. Takže celkem těm klukům rozumím a myslím si, že na tom není vůbec nic špatného, když prostě se necítí na to, nemají už jakoby dostatek sil, nemají tam tu motivaci. Teď nechci říct, že motivace není národní tým, mistrovství světa je vždy motivace, ale prostě můžou být z toho takhle unavení i psychicky, takže se jim není kolikrát čemu divit.
1: To říká náš hokejový expert, také mistr světa a olympijský vítěz Martin Procházka. Martine, díky moc a naslyšenou.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: No a náš hokejový magazín za chvíli znovu pokračuje.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Ve 14 hodin a 20 minut na Radiožurnálu Sport patří vysílání čistě hokej.
1: Magazín hokejové extraligy, statistiky playoff.
0: Playoff skončené sezony Tipsport extraligy nabídlo včetně předkola 56 zápasů, ten poslední vyhráli Pardubice a získali Masarykův pohár. V čele jednotlivých statistik ale nejsou pouze hráči Dynama, více si právě o statistickém pohledu na věc povíme teď s Adamem Weidenthalerem. Dobrý den.
2: Pěkný den.
0: Adame, ty nejzásadnější statistiky přeci jenom ovládli právě hráči Pardubic, je to tak?
2: Je to tak, nejlepším střelcem a vítězem kanadského bodování se stal Roman Červenka, který v 17 zápasech dokázal pozbírat 25 bodů za 14 branek a 11 asistencí. Výrazně mu sekundoval i jeho parťák Lukáš Sedlák, který se stal historicky nejproduktivnějším hráčem finálové série a dohromady pozbíral v playoff 22 bodů za 8 gólů a 14 asistencí. Mimochodem Červenka potřeboval na těch svých 14 branek pouze 44 střeleckých pokusů, což znamená, lehce přeloženo, že z každého třetího střeleckého pokusu skóroval úctyhodná statistika, tím spíš, když už je mu 40 let.
0: Říkal si, že oba odehráli 17 utkání v playoff, ale to není nejvíc, kdo odehrál ve vyřazovací fázi těch minut vůbec nejvíc.
2: No asi nikoho nepřekvapí, že v první desítce hokejistů s nejvyšším počtem minut na ledě v playoff jsou pouze hokejisté Třince a Sparty, protože oba tyhle týmy odehrály nejvíc zápasů, a to 19, vzhledem k tomu, že museli do soutěže trochu dřív než ostatní. Tím, kdo se dostal na led na nejvyšší počet minut, je spartianský kapitán, útočník Filip Chlapík, který odehrál 418 minut a 46 sekund, což je skoro 7 hodin hry. Jen o minutu méně měl obránce Pražanů Jakub Krejčík, no a pak už následuje propad o zhruba 10 minut. Vůbec nejméně toho v playoff odehrál českobudějovický Tomáš Chlubna, který naskočil jen na 35 sekund.
0: Hodně sledovanou statistikou jsou buly. Kdo byl v letošním playoff vůbec nejlepším hráčem na vhazování?
2: Nejvíc buly, a to 231, vyhrál Michal Kovařčík z Třince. Tenhle útočník si udržel více než 55% úspěšnost, ale ve statistice najdeme i šestici hokejistů, kteří byli na vhazování vůbec 100%, jenže fígl je v tom, že šli na buly pouze jednou za celé playoff. Třeba Filip Chlapík.
0: Adame, ještě nám zbývá jedna zásadní role na hřišti, a to je ta v brankovišti. Kdo z brankářů ovládnul statistiky? Předpokládám, že z finalistů to nejspíš nebude nikdo.
2: Máš pravdu, s každým dalším zápasem totiž procentuální úspěšnost gólmanů většinou klesá. Nejúspěšnějším je tak s 95,37% gólman Olomouce Matěj Machovský, ale ten odchytal tedy jen 3 duely. Nad 95% je pak i karlovarský Dominik Frodl, který byl v brance energie ve 14 zápasech a výrazně tak pomohl k zisku bronzových medailí pro Západočechy. Ještě dodám, že Roman Vil měl taky vysokou úspěšnost a pomohl k vysněnému titulu Pardubicím s úspěšností 92,97%.
0: O statistikách vyřazovacích bojů v hokejové extralize jsme si povídali s Adamem Weidenthalerem. Děkujeme.
2: Pěkný den.
1: Magazín hokejové extraligy Radiožurnálu Sport.
3: Glosy, rozhovory, pohled do zákulisí.
1: Každé pondělí odpoledne.

0: po desetiletí pro vás vysíláme přímé přenosy z mistrovství světa v hokeji.
1: Letos je to 50 let od úspěšného roku 1976.
0: Nejprve českoslovenští reprezentanti získali stříbro na olympijských hrách.
1: Následovalo zlato z mistrovství světa v Katovicích. Třeba i s komentářem legendárního rozhlasového reportéra. Jmenoval se Gabo Zelenaj.
2: Vraťme se na chvíli do haly Rondo a poslechněme si reportáž ze závěru posledního střetnutí mezi Československou socialistickou republikou a Sovětským svazem.
3: Bol před ním a troška ho potisl, ten brzdil, ale víte, jako je to, keď jde vagón a je ještě jeden vagón za ním. Darmo se jeden vagón před ním je zabrzděný, ten druhý ho tak chytně, že se dostanete z tu čiaru. 1:22 chýba do závěru šampionátu Katovice 76.
0: Letos se bude hrát ve Švýcarsku ve městech Friburg a Curych a všechny české zápasy uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: Kouzlo rozhlasového komentáře je tu i dál v našem vysílání.
3: Ale puk je kde? V moci? Na palici. Hlinka teraz útočí po městě krídelného útočníka, bude prihrávat nebo bude střídat, když tak bráke, prihrávka před bránu, nie je pritisnutý, ale preberá jeho puk Holík. Ještě 2 sekundy, 1 sekunda, koniec stretnutia, vážený podpisář. Koniec stretnutia Československo-Sovětský zväz. Je rozhodně 3-3.
0: Světový šampionát v hokeji začne ve Švýcarsku 15. května. A to, kdo získá medaile, se dozvíte z našich přímých přenosů poslední květnový den.
1: I kvůli tomu, že se letos bojovalo o medaile na olympijských hrách, skončí mistrovství světa nejpozději v historii.
0: Poslouchej hokej na radiožurnálu Sport.
4: Mistrovství světa po celý květen na radiožurnálu Sport. No a už za chvíli po zprávách se znovu vrátíme k magazínu hokejové extraligy.
5: Radiožurnál je 14:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Maximální ceny paliv zítra znovu stoupnou. Řidiči za benzín zaplatí maximálně 44 korun a 29 haléřů. Za naftu maximálně o 30 haléřů víc. Vyplývá to z maximálních cen pohonných hmot, které zveřejnilo ministerstvo financí. Resort nově počítá cenový strop střídeního průměru velkoobchodních cen. Od začátku května taky zvýšil povolenou marži o 0,5 koruny, 3 koruny za litr. Jedním z obviněných bitcoinové kauze je podle zdrojů radiožurnálu i bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS. Policie obvinila taky jeho ex-náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Karima Týce. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu je stíhají za praní špinavých peněz a taky za zneužití pravomoci úřední osoby. Lidé mají dnes poslední možnost podat elektronické přiznání k dani z příjmu a uhradit daň. Podání je možné online anebo datovou schránkou. Pokud se opozdí o více než 5 pracovních dnů, hrozí jim sankce. S daňovým poradcem se lhůta prodlužuje až do začátku července. A Velká Bíteš nabízí 10 000 korun za přihlášení k trvalému pobytu. Chce motivovat lidi, kteří v 5000ovém městě reálně bydlí, ale úředně jsou vedení jinde. Musí se v Bíteši přihlásit do konce roku a být tam minimálně do příštího září, kdy začne radnice sbírat žádosti o příspěvek.
0: Sport.
5: Basketbalisty Ostravy čeká třetí utkání ve čtvrtfinále Národní ligy proti Nymburku. Obhájci titulu ze středu Čech v sérii vedou 2-0 na zápasy. Také za vedení 2-0 nastoupí Pardubice v Písku. Obě utkání začnou v 18 hodin.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zprůjezdněná D1 po požáru u Beranova a zablokovaný pražský okruh mezi tunely. Na D1 směrem z Brna na Prahu už se na exitu 134 měřín nevyplatí sjíždět z dálnice na náhradní trasy. Vznikají tam jižně kolony od Beranova do Jihlavy i severně dlouhé fronty přes Polnou. Zůstaňte na dálnici, kolony kamionů jsou sice z kilometru 132, osobní auta jen ze 122. a rozjíždí se to, protože za exitem Velký Beranov na 119. kilometru, kde byla dálnice uzavřená, už po požáru nákladního vozu uvolnili alespoň levý pruh. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova se tvoří kolony teď už za Rousínovem z kilometru 215, kamiony pravým pruhem až k D2, kolem exitu 210 a dál k Rohlence se sunou i osobní auta v levém pruhu zhruba 10 až 15 minut. Na pražském okruhu 2 nehody ve směru z D1 na letiště. Nejdřív před Ořechem na 18. kilometru havarovala 2 auta, tam už se jede pravým a odstavným pruhem. V koloně předtím se ovšem střetly na Radotínském mostě mezi tunely 2 kamiony a zablokované jsou tam oba pruhy. Musí se sjet na Strakonickou a hned zase zpátky na most. Kolona předtím od exitu Vestec k Ořechu je to osobním autem 3/4 hodiny. A bleskově Praha Kbelská z Hloubětina nahoru na kopec na Letňany, nehoda před Cínoveckou, zdržení 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Večera v noci bude oblačno, je zataženo hlavně na západě a severozápadě Čech. Ojediněle přehánky nebo i bouřky, hlavně na Moravě a ve Slezsku taky ještě polojasno. Nejnižší teploty v noci 15 až 10 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Pár minut po zprávách o 14:30 a na radiožurnálu Sport stále posloucháte magazín hokejové extraligy.
1: Magazín hokejové extraligy, hvězda týdne.
0: I na závěr této sezóny vyhlásíme naši tradiční rubriku. 11 kanadských bodů ve finálové sérii, to se nikomu v minulosti nepodařilo. Právě na téhle hranici se zastavil přihrávkou na rozhodující gól Lukáš Sedlák a překonal tak 20 let starý rekord Jiřího Dopity. No a nikoho tím pádem nepřekvapí, že právě Lukáš Sedlák je naší hvězdou týdne a já jsem moc rád, že ho můžu přivítat ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Lukáši, gratulujeme nejenom k tomu, že jste vyhlášen naší hvězdou týdne, především k vašim výkonům, k titulu. Jak jste si užil oslavy?
2: Já jsem si oslavy užil výborně, takže bylo to hodně, někdy až moc, ale bylo to krásný oslavit společně s klukama, se kterými jsme vyhráli a to je možná na tom skoro to nejhezčí.
0: Můžeme se s nadsázkou zeptat taky, co bylo vlastně náročnější, jestli ukočírovat ty oslavy, anebo jestli to byla ta samotná cesta k titulu?
2: Já bych to asi řekl, že to bylo tak nějak podobný, oboje bylo stejně těžký, samozřejmě trochu s nadsázkou, ale bylo to náročný.
0: Tak teď už se budeme věnovat přímo tomu nejdůležitějšímu momentu celé sezóny. Kolikrát v hlavě už jste si stačil přehrát ten okamžik, když po vaší přihrávce Roman Červenka rozhodl o titulu pro Dynamo?
2: Na mě to vyskakuje poměrně často, ještě je to furt živý, takže všude na internetu toho bylo spousty a furt mi to připomínalo, takže Bylo to hezký, ale zároveň bylo asi stejně hezký takový ten pocit, když si vybavím, co všechno vedlo k tomu gólu a ten pocit těsně předtím, kdy vy víte, že máte obrovskou šanci a říkáte si v hlavě jenom to nepokazit a udělat to všechno správně.
0: Stále si povídáme s naší hvězdou týdne, ale především také čerstvým mistrem extraligy Lukášem Sedlákem. Když se teď ohlednete za celou sezónou, musíme připočítat, že se do ní vklínil ještě olympijský turnaj. Jak moc byla náročná?
2: Hrozně náročná. Já si myslím, že pro mě osobně to byla jedna z nejtěžších sezon za celou tu kariéru, za celou dobu, co hraju, protože se toho dělo strašně moc a jak jste říkal, do toho ta olympiáda, kde taky si moc ani psychicky neodpočinete, protože na té nejvyšší úrovni hrát je těžký, takže fakt toho bylo hrozně moc a jsem rád, že jak já, tak celý ten tým jsme se s tím nějak popasovali a dovedli jsme to až do toho konce.
0: No a ten konec se vám hodně povedl. Lukáši, vy sám jste historicky nejproduktivnějším hráčem finálové série. Asi jste si tedy tím pádem, byť to bylo náročné, načasoval tu firmu nejlíp, jak to šlo. Prozraďte nám a našim posluchačům, jak se to dělá?
2: Těžko říct, já si myslím, že to je, já to říkám často, je to shoda všech možných okolností, náhod a tak dále, prostě v nějakých zápasech ty body naskakujou, někdy máte lepší šance nebo lepší zápas, ale prostě ten bod neuděláte a v tom finále, já jsem pamatuju, dal jsem góla od modrý golfákem, já v životě jsem podle mě golfákem nevystřelil, takže to jsou pak věci, které se v ten moment tak nějak všechny spojí a jdou vám naproti, takže spousty štěstí samozřejmě.
0: I to k tomu ale patří, stále si povídáme s naší hvězdou týdne a čerstvým mistrem extraligy Lukášem Sedlákem. Teď se ale trošku odhlédneme od extraligy, už jste stihl během těch oslav třeba sledovat taky zápasy hokejové reprezentace na turnaji v Českých Budějovicích?
2: No, nějaký kousky zápasů jsem viděl, ale samozřejmě oslavy v tu chvíli měly přednost a já jsem chtěl i od toho hokeje trošku si odpočinout, takže Bůh ví, jak jsem to zase nesledoval.
0: Dnes vyšla zpráva, že David Pastrňák se necítí kvůli únavě úplně připravený ještě reprezentovat Česko na mistrovství světa. Co byste mohl prozradit ohledně vaší případné nominace na mistrovství světa vy?
2: Tak já si to ještě nechám pro sebe, s trenérem jsem mluvil, jsem s ním nějak domluvený, jak teď budeme postupovat dál a jak se to všechno vyvrbí, protože, jak jsme říkali předtím, ta sezóna byla náročná a těch takových menších zraněních bylo hrozně moc, takže ještě uvidíme.
0: Ať už se Lukáš Sedlák rozhodne jakoliv, tak už za to, co dokázal do téhle chvíle, to znamená vyhrát Extraligu, stát se nejproduktivnějším hráčem finálové série a také naší hvězdou týdne, za to si zaslouží obdiv a gratulace. Ještě jednou gratulujeme a děkujeme.
2: Děkuju moc, děkuju a naslyšenou.

0: této sezóně už naposled se věnujeme stále magazínu hokejové extraligy a přestože i finálová série už je dávno za námi, stále je před námi jeden tahák týdne.
1: Magazín hokejové extraligy, tahák týdne.
0: Tím totiž bude slavnostní zakončení extraligové sezony. Večer si nejlepší hráči, trenéři a také týmy dojdou pro ocenění při vyhlášení hokejisty sezony. Oblek si chystá také kolega Petr Kadeřábek, ten je teď také ve vysílání. Dobrý den, Petře.
2: Dobré odpoledne, už mi tady oblek visí a je pěkně napařený.
0: Teď nám musí, omlouvám se, hlavně, že nejsi napařený. Ty, Petře, ty si ale nepůjdeš pro žádné ocenění, nebo ano?
2: Ne, rozhodně ne. Já budu ocenění předávat a to za nejlepšího hráče utkání, protože po celou sezonu vlastně reportéři radiožurnálu Sport na každém utkání vybírají toho nejlepšího z obou dvou celků. No a ten, kdo získá tohleto ocenění nejvícekrát, tak se stane právě vítězem celého toho ročníku a tomu dnes tedy předám cenu radiožurnálu Sport.
0: Ty jsi mluvil o tom, že budeš předávat jednu z cen. V kolika kategoriích ale budou předána ocenění dnes večer a jsou teď známí už někteří vítězové?
2: Jsou známí, ono, ale těch kategorií je de facto 19, když v to započítáme i do uvedení nových mužů do klubu Legend Extraligy. Tam bude dnes uvedeno 12 nových jmen, mezi nimi bude i náš expert a posluchači radiožurnálu Sport už ho slyšeli také v dnešním magazínu Extraligy Martin Procházka. Ten bude mezi tou 12, kde je třeba také Petr Bříza nebo Jiří Vykoukal, Viktor Hýbl a tak dále. Nechtěl bych na nikoho zapomenout, ale opravdu těch osob je tam 12 a jinak těch zbývajících kategorií je 18 a de facto vítěze známe u mnoha z nich. Vítěz Tipsport Extraligy, to asi dnes nikoho nepřekvapí, že to bude Dynamo Pardubice, ani vítěz základní části Tipsport Extraligy, což bude také pardubické Dynamo, ale známe samozřejmě už také nejlepšího střelce, kterým bude vítkovický Anthony Nellis, anebo nejproduktivnějšího hráče Romana Červenku. A právě Roman Červenka si myslím, že i v těch dalších kategoriích si půjde na pódium pro nějaké ocenění, protože ten borec, když si to vezmu, tak nejproduktivnější hráč základní části, on pozbíral 60 bodů ve 43 zápasech ve 40 letech. To je opravdu něco neskutečného. Rozhodně ale nevyhraje kategorii 13, to je nejlepší nováček, on rozhodně nováčkem není, ale můžeme se těšit samozřejmě také na vyhlášení nejlepšího obránce, brankáře, trenéra, nejlepšího rozhodčí a také bude předána třeba cena i pro cena za oddanost hokeji. Na to jsem také velmi zvědav, ale těším se třeba i na vyhodnocení nejlepšího hráče playoff, tedy cenu Václava Paciny. Prostě těch kategorií je celkem 18 plus tedy to uvedení hráčů do síně slávy extraligy.
0: Nejvýznamnější z toho všeho, co jsi vyjmenoval, je ale kategorie hokejista sezóny, podle které se konec konců jmenuje celý slavnostní večer. Kdo v minulosti získal tohle ocenění?
2: No těch jmen je hodně, protože tohle už je 30. ročník hokejisty sezóny. Vůbec ten první vyhrál v sezóně 95-96 tehdy českobudějovický golman Roman Turek, pak převzal vládu nad touhle anketou Jiří Dopita, který to vyhrál třikrát po sobě, ale opravdu, když se podíváte na vítěze téhleté ankety, tak tam najdeme veliká jména českého hokeje jako Dominik Hašek, Martin Straka, Petr Nedvěd a tak dále. Třeba Petr Ton vyhrál v sezóně 2013-2014 a třeba Roman Červenka vyhrál přesně před 10 lety a to byl tehdy hráč Pirátů Chomutov. Mutov vyhrál tedy v sezóně 2015-16. Zajímavé je, že rok po něm vyhrál další chomutovský útočník a také náš občasný respondent Michal Vondrka. A tím posledním vítězem z loňska je Ondřej Beránek z Karlových Varů, který je aktuálně v reprezentaci, kde mohl být také Filip Chlapík, také jeden z laureátů, pardon, Milan Gulaš, ten vyhrál třikrát tu lanketu. Opravdu těch men a velkých men českého hokeje je tady opravdu hodně.
0: Ty tedy budeš přítomný na vyhlášení hokejisty sezóny, Petře, kdy my se dozvíme, kdo tuhle slavnou cenu vyhraje, kdy ten zkrátka slavnostní večer začne a kdy skončí?
2: On začne až 16:15 po 21. hodině a bude probíhat až po 22. hodině. Vlastně se dozvíme teprve to jméno nového držitele ocenění hokejista sezóny. Samozřejmě okamžitě to budou vidět také posluchači radiožurnálu Sport z našeho zpravodajství. Takže po 22. hodině se dozvíme, zda vyhraje někdo z těch očekávaných, já nevím, já bych si tipnul, že by to měl být Roman Červenka, ale samozřejmě i Lukáš Sedlák předvedl výtenou sezonu, ale těch hráčů, kteří letos se předvedli opravdu ve výborném světle, je celá řada, tak se nechme překvapit, po 22. hodině se to od nás posluchači dozví.
0: No a informovat nás o tom bude Petr Kadeřábek. Moc krát děkujeme a užij si večer.
2: Naslyšenou.
1: Magazín hokejové extraligy radiožurnálu Sport.
3: Glosy, rozhovory, pohled do zákulisí.
1: Každé pondělí odpoledne.
0: To sice platí každé pondělí odpoledne, ale v téhle sezóně to bylo naposledy. Hokejová extraliga nám totiž skončila a dnes právě vyhlášením hokejisty sezóny se uzavře i formálně, ale nezoufejte, hokej toho ještě bude na radiožurnálu Sport dost. Konec konců 15. května začíná mistrovství světa, které se bude hrát ve Švýcarsku a skončí až 29. a radiožurnál Sport bude u všeho důležitého, samozřejmě u všech českých zápasů. No a právě s hokejovou reprezentací souvisí naše poslední zpráva v tomto magazínu. Hokejovou reprezentaci totiž v přípravě na mistrovství světa doplní útočník Christian Reichel z Mannheimu. V nominaci na švédské hry nahradí zraněného Jaroslava Chmelaře. Útočník New York Rangers by ale neměl chybět v té závěrečné nominaci na šampionát ve Švýcarsku. Alespoň tak o tom informoval Český svaz ledního hokeje.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu, z Delray Beach,
3: z Herenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Arény Praha. V neděli 10. května si nenechte ujít koncek velkou jarní cenu. Dostih tříletých koní na 1600 metrů, který zahajuje chuchelskou klasickou sezónu. Těšit se můžete na 8 napínavých dostihů, program pro děti i spoustu zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová. Pražská energetika od května zdražuje elektřinu i plyn u nových fixovaných produktů. Irán tvrdí, že u vjezdu do Hormuzského průlivu zasáhl americký torpédoborec. Ceny ropy dál rostou. Rozhodčí udělali ve víkendových zápasech fotbalové ligy 3 chyby. Po dvou vážných nehodách jsou kolony na pražském okruhu směrem z D1 na letiště. A zítra čekáme oblačno, je zataženo v Čechách zpočátku výjimečně, postupně přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku i polojasno a teploty do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Zákazníci u nově sjednaných fixovaných smluv u pražské energetiky zaplatí od května v průměru o několik stovek korun ročně víc. Pře zdražuje elektřinu i plyn kvůli rostoucím cenám na světových trzích, a to v důsledku krize na Blízkém východě. Podle mluvčího Pře Karla Hanzelky se zdražení týká jen nových smluv.
3: Mění se pouze ceny pro nově příchozí zákazníky, kteří chtějí zafixovat cenu, a mění se ceny pro ty zákazníky, kterým končí fixace ceny a chtějí zafixovat novou cenu. V případě elektřiny půjde o roční celkové zdražení asi o 5%, měsíční zálohy se navýší v řádu 10 korun.
1: Plyn pak podle Hanzelky u nových smluv zdraží asi o 9%. Už dříve zdražili i jiní dodavatelé. V březnu zvýšila ceny fixovaných tarifů firma Innogy, následně i pražská plynárenská MND a nebo E.ON. Požár v Českém Švýcarsku přiletěli hasit i dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Mají nádrže až na 3000 litrů vody. Další menší vrtulníky pojmou 900 litrů. Dnešní zásah hasiči rozdělili do 7 úseků, aby udrželi místa, která se už podařilo dostat pod kontrolu, a aby se mohli soustředit na dva nejvíce ohrožené úseky, pokračuje generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
4: Asi 400 metrů nad tím domovem důchodců, a je to taková hluboká rokle, kde je téměř v tuto chvíli nemožný přístup, takže my se snažíme jednak se dostat pozemní cestou, prokácet se směrem dolů, a samozřejmě na to se zaměřuje i to letecké hašení.
1: Ceny ropy na světových trzích dnes znovu rostou. Ropa Brent zdražila o více než 3,5% na $112 za barel. Trhy tím reagují na pokračující nejistotu v oblasti Perského zálivu. Irán tvrdí, že zabránil torpédoborci amerického námořnictva proniknout do Hormuzského průlivu a trefil loď dvěma raketami. Spojené státy zasažení plavidla popírají. Krkonoších po slunečném víkendu zmizela poslední souvislá vrstva sněhu. Je to výrazně dříve než v předchozích letech, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Souvislý sníh roztál na Krkonošské Černé hoře. Letos tam vydržel 130 dnů. Třeba v roce 2022 to bylo ale skoro o dva měsíce déle. V Krkonoších bylo během víkendu většinou jasno. Nejvyšší teploty na vrcholech šplhaly k 16 stupňům. V tomto týdnu by se mělo znovu mírně ochladit.
5: Sport. Komise rozhodčích fotbalové asociace České republiky vytkla sudím po víkendovém úvodním kole prvoligové nadstavby hned 3 chyby. Slavia měla v sobotním utkání v Liberci zahrávat penaltu a její záložník David Moses měl za zákrok loktem dostat červenou kartu. Chybně nevyloučený zůstal i Spartan Sivert Mansferk v nedělním zápase proti Jablonci. Komise to uvedla v komuniké. A hokejovou reprezentaci doplní v přípravě na mistrovství světa útočník Christian Reichl z německého Mannheimu. V nominaci na švédské hry nahradí zraněný Jaroslava Chmelaře. Útočník New York Rangers by ale neměl chybět v závěrečné nominaci na šampionát ve Švýcarsku. Český svaz ledního hokeje o tom informoval v tiskové zprávě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dlouhé kolony na pražském okruhu z D1 na letiště a taky na D1 před Brnem a u Beranova. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte kolony už skoro od exitu 81 Jesenice až k Ořechu, je to asi na 50 minut osobním autem, a to kvůli dvěma nehodám. Na Radotínském mostě dva kamiony blokují všechny pruhy mezi tunely, musí se sjezdem z mostu na Strakonickou a v zápětí zpátky na most, a potom před Ořechem na 18. kilometru po srážce dvou osobních aut je zabraný levý pruh. Na příjezdu do Prahy z D4 směrem s Příbrami pozor za sjezdem na Jíloviště. Za pravotočovou zatáčkou vzniká kratší fronta, srazil se tam kamion a osobní auto, zabírají pravý pruh. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova se tvoří kolona od exitu 216 Trousínov, osobní auta v levém pruhu se sunou k Rohlence až 20 minut, dál se potom vlečou pravým kamiony až do omezení u D2. Na D1 z Brna na Prahu nejdřív kolona od exitu 153 Tasov na 10 až 15 minut v osobním autě na 150. kilometr, tam se po havárii kamionu jede jenom levým pruhem, a potom dál směrem na Prahu od exitu 134 Měřín fronta kamionů v pravém pruhu, na 120. se přidávají i osobní auta, protože na 119. se po požáru nákladního vozu jede levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno i zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině vydatnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na západě kolem 22. Tolik zprávy.
7: Dnes je pondělí 4. května, no a dnes také bude pokračovat čtvrtfinále nejvyšší basketbalové soutěže, a to hned na dvou místech. V 18 hodin začínají oba duely Ostrava Nymburk a také Písek Pardubice. V obou případech je stav série 2-0 na zápasy pro hosty, to znamená pro Nymburk a pro pardubické basketbalisty. Série se hrají na 4 vítězná utkání. V dalších dvou čtvrtfinálových sériích vede Opava nad Ústím a Děčín nad Brnem. V obou případech shodně 3-1 na zápasy. V nich se bude pokračovat zítra, respektive ve středu. No a na Radiožurnálu Sport o tom rozhodně uslyšíte.
2: Radiožurnál Sport
0: a Vojtěch Šafář.

0: Je 10 minut po 15. hodině, stále posloucháte radiožurnál Sport. Na Tour de France pojede Paul Sexas. Informace, která by dva roky zpět neměla nejspíš vůbec žádný dosah, se po událostech v posledních měsících stává v cyklistickém světě a hlavně ve Francii zajímavou a důležitou, a teď to také probereme s Martinem Charvátem. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Tak ve Francii by to asi nebylo nutné, ale řadovému sportovnímu fanouškovi musíme nejspíš vysvětlit, kdo je Paul Sexas, tak vrhneš se na to, prosím.
1: Vrhnu rád. Je to 19-letý francouzský cyklista, který má v této sezóně velmi dobré výsledky a tradiční cyklistická země v něm vidí soupeře pro Tadeje Pogačara. Když se podíváme na výsledky nebo naměřená data jeho cyklistického výkonu, tak je pravdou, že Sexas je opravdu velkým talentem. Dokázal to využít k vítězství na nedávném valonském šípu, stejně tak i na kratším etapovém závodě předtím v Baskicku, a dvakrát byl opravdu tím jediným, kdo alespoň nějak dokázal v jednodenním závodě konkurovat Pogačarovi, tedy na Stráde Bianche a nedávno na slavném závodě Lutych-Bastogne-Lutych.
0: Tým Paula Sexas se dnes dopoledne oznámil, že ho také pošle na Tour de France, původně tedy jet neměl?
1: No, to se nedá úplně říct. Oficiálně měl jeho tým v plánu oznámit to, co bude Sexas dělat od května dál, tak právě až na začátku května, takže se úplně nedá říct, jak ten jeho plán měl vlastně vypadat. Oficiální to bylo pouze do května a pak se měli rozhodnout, ale spíše to vypadalo, že si Stai Decathlon oskouší tento talent na Vueltě a na ten nejsledovanější závod, tedy Tour de France, pošle Sexase třeba příští rok. Přišly ale zmíněné výsledky a najednou se o něm baví celý cyklistický svět. A to hned tedy ve dvou rovinách. Zmiňovala se lobby, kterou spustil ředitel Tour de France Christian Prudhomme. Ten chtěl Sexase na Tour a to se mu zjevně povedlo. No a pak je tu druhá rovina. Sexas má totiž smlouvu jen do příštího roku v té stáji Decathlon. No a do této situace se zapojil sám francouzský prezident Emmanuel Macron, který se snaží lobovat za to, aby francouzský klenot zůstal ve francouzském týmu.
0: Francie zkrátka bojuje tedy za Sexas na více frontách, ale k tomu celému musíme připomenout, že jemu stále teprve 19 let. Takový Pogačar jel v jeho věku v létě závod míru v Jeseníkách a Jonas Vingegaard pracoval v rybárně.
1: Ano, tlak na Sexase je obrovský a k tomu se teď přidává šílenství v jedné z nejsledovanějších sportovních akcí roku. V kilometrech Jiřího Ježka o tom před dvěma týdny mluvil právě Jiří Ježek.
2: Opravdu neznám jeho stav, jeho hodnot, jeho těla, co všecko to tělo může zvládnout. Může se stát, že už dneska prostě s tím přístupem, jaký mají k těm závodníkům ty týmy, tak oni vědí, že ho nezničí, ale přitom jako z něj vyždí mají maximum a třeba mu to neublíží. Ale já bych se toho trošku bál a pustit ho v 19 letech na Tour de France s tím, že vlastně celý národ, včetně prezidenta země, očekává, že on tam bude soupeřit s Tadejem Pogačarem a že bude prostě nástupních vítězů, tak ten tlak je podle mě jako strašně nebezpečný.
1: Sexas se s Pogačarem a spol potká i na dalších závodech. Jeho tým dnes ukázal kompletní program mladého Francouze po zbytek sezóny. No a Paul Sexas by kromě Tour měl jet například mistrovství světa a nebo podzimní monument okolo Lombardie.
0: Budeme se na výkony tohoto 19-letého, dá se říct, asi francouzského rodinného stříbra nebo nebroušeného diamantu, které kliše se ti líbí.
1: Možná už skoro i broušeného, no. Zkrátka uvidíme, co z něj celé bude, protože on, jak jsem naznačil, stále na začátku kariéry, ale už má výsledky, které jeho velcí soupeři v současnosti v tom věku konkrétním ještě neměli.
0: Tak budeme se těšit. Povídali jsme si o tom s Martinem Charvátem. Díky.
1: Hezký den.

Jeden nizozemský klub má teď kvůli rozhodnutí soudu blíž k sestupu z nejvyšší soutěže, ale celý nizozemský fotbal si přitom oddechl. Zní to sice prapodivně, ale teď to na radiožurnálu Sport rozebereme trochu lépe. Klub NAC Breda chtěl opakovat zápas nizozemské ligy proti Deventeru, a to kvůli tomu, že soupeř neoprávněně nasadil obránce Deana Jamese. Tohle utkání Breda nakonec prohrála jednoznačně 0-6. No a James podle Bredy neměl nastoupit, protože přišel o nizozemské občanství, když v loni získal pas Indonésie a také ji začal reprezentovat. Breda si stěžovala nejdřív u fotbalové asociace, potom u soudu, ale obě instance tuhle žádost zamítly a to je pro klub hodně bolestivé, protože Breda je teď 2 kola před koncem nizozemské ligy na předposlední příčce se ztrátou 6 bodů na místa, která zaručují záchranu, a přesto ani zástupci Bredy se nechtěli odvolat proti tomu poslednímu rozhodnutí a dokonce si oddychl celý nizozemský fotbal. A teď se můžete ptát, jak to? Ono totiž hrozilo, že kdyby soud nařídil zápas mezi Bredou a Deventerem opravdu znovu odehrát, tak by se nejspíš museli prověřit ještě další zápasy, těch mohlo být dokonce dalších 130, a máslo na hlavě nejspíš v případě neúplně legálních startů měl v Eredivisie skoro každý. No, je to Nizozemsko, tak se nemůžeme divit, že se tu třeba s pracovním povolením zahraničních fotbalistů jezdí takzvaně na oranžovou.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horváth s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: S tou životou zprávu v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že jste byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřína na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dříž na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. Myslím, že i tímhletím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horvátha živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: kdo se stane hokejistou sezóny. Sledujte vrchol Tipsport Extraligy ledního hokeje v pondělí 4. května na televizních obrazovkách. Večerem plným hokejových hvězd, silných příběhů a emocí vás provede Daniela Brzobohatá. Více informací na webu hokejistasezony.cz. Mediální partner akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Europoslankyně Jana Naďová z hnutí ANO je vinná v kauze dotace pro farmu Čapí hnízdo. U soudu dostala 3letou podmínku a peněžitý trest 500 tisíc korun. Obžalobě čelila z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Kvůli ochraně lesů před požáry vznikne na ministerstvu nová pracovní skupina. Řekl to šéf rezortu Igor Červený z motoristů. Skupinu by měli tvořit experti na lesnictví, ochranu životního prostředí a záchranné složky. Zabývat by se mohli i množstvím starého suchého dřeva. To podle Červeného teď zhoršuje požár v České Švýcarsku. Průjezd náchodem je ode dneška složitější. U hraničního přechodu s Polskem kvůli stavbě okružní křižovatky projedou řidiči jen jedním pruhem. Doprava je řízená kyvadlově. Upravovaný úsek není možné objet. Omezení potrvá do poloviny června. Policie i radnice radí řidičům se městu vyhnout. Po horkém víkendu se začne ochlazovat. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Ještě zítra teploty vystoupají až na 28 stupňů. Od západu se ale začne postupně ochlazovat. Pršet bude hlavně na severu Čech. Teploty pak výrazně klesnou ve čtvrtek. V Čechách se budou pohybovat mezi 10 a 15 stupni, na Moravě a ve Slezsku mezi 15 a 20. Sport. Hokejisty extraligového Třince posílí Filipe Pirochta. Reprezentační obránce, který byl na posledním mistrovství světa, přechází z Mladé Boleslavy. Ve středočeském týmu skončil taky útočník Ondřej Procházka, který se vrací do Liberce, odkud hostoval.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na pražském okruhu, kolony na D1 před Brnem i u Beranova. Na pražském okruhu z D1 na letiště čekejte kolony, kamiony zastavují před Jesenicí na 80. kilometru, osobní auta na 3. u Vestce, k Ořechu na 19. to mají asi na 40 minut, protože na Radotínském mostě mezi tunely dva havarované kamiony blokují všechny pruhy, objíždí se to sjezdem do Strakonické v zápětí nájezdem zpátky na most a potom před Ořechem na 18. kilometru řeší další nehodu v levém pruhu. A pak ještě jednou okruh směrem na letiště, pozor ve sjezdu na Karlovarskou D6, jsou tam vysypané cihly. Na příjezdu do Prahy z D4 směrem s Příbrami za sjezdem na Jíloviště nehoda v pravém pruhu, kolona krátká, ale brzdí se za zatáčkou. V Praze citelná potíž ve Kbelské směrem nahoru na D8 před nájezdem na Cínoveckou nehoda v pravém pruhu, kolony ze spora z Hloubětína i z Novopatské až na půl hodiny. Na D1 za Vyškovem směr Brno první část kolony čekejte na 219. kilometru, chvílemi brzdí i osobní auta, ta potom tvoří kolonu hlavně z 213. za nájezd od Holubic a znovu kolem exitu 201 Slatina. A D1 z Brna na Prahu kolony od exitu 153 Tasov k nehodě na 150. zhruba na 10 minut a pak další fronty od exitu 134 Měřín, kamiony v pravém pruhu z kilometru 122 i osobní auta mají to na čtvrt hodiny, na 119. po požáru vozidla je tam průjezdní levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude oblačno a zataženo, hlavně na západě a severozápadě Čech, ojediněle přehánky nebo i bouřky, hlavně na Moravě a ve Slezsku taky i polojasno. Nejnižší teploty v noci 15 až 10 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Pořádat mistrovství světa ve fotbale, to není jen tak, zemi to sice přinese celosvětovou prestiž, ale může to také některé segmenty ekonomiky nakopnout a některé zase můžou mít potíže. A o tom se teď právě přesvědčuje Mexiko. Oblast, které se dotkl úbytek tržeb, je, a to se podržte, prostituce. Prostitutky v mexické metropoli si totiž stěžují kvůli stavebním pracím a úpravám ve městě, které souvisejí s nadcházejícím šampionátem, totiž přišli o velkou část výdělku. Kritizují také, že se je místní úřady snaží před mundiálem dostat z jejich obvyklých míst na ulici, aby nebyly na očích zahraničním návštěvníkům a nekazily tím městu pověst. V pátek kvůli tomu také mnohé z nich demonstrovaly u příležitosti svátku práce. Ve většině případů se jedná totiž o samoživitelky a pokles příjmu byl často až 70%. Netýká se to jen hlavního města, ale také Guadalajary a Monterrey, kde se bude hrát světový šampionát. Ale úmysly radnice v Mexico City přitom byly jenom bohulibé. Prostitutky v mexické metropoli si stěžovaly hlavně na novou cyklostezku skrz centrum města, protože právě u ní měly svoje tradiční místa a teď přešly o velkou část příjmu už kvůli těm stavebním pracem při stavbě cyklostezky. A teď, když je hotová, tak také tvrdí, že pruh pro cyklisty teď funguje jako bariéra mezi nimi a řidiči aut, kteří by třeba i měli zájem o jejich služby, ale nemají kde zastavit. Tak třeba se jim tržby zlepší při samotné mistrovství.

0: Fotbalisté Mladé Boleslavy i Zlína už mají jistou záchranu v šancelize, a to hned po prvních utkáních v nadstavbové skupině o udržení. Setrvání mezi elitou se mohly výrazně přiblížit také Teplice, jenže po víkendové remíze 1-1 se Slováckem, které bodovalo po pěti zápasech, je může stále strašit nejenom pád do baráže, ale za určitých okolností také ještě přímý sestup.
1: Teplice totiž nevyhráli po desáté za sebou. Na jaře porazili jen Karvinou na začátku února.
2: Je to šňůra, která je nepříjemná, ale znova nám ty zápasy a okolnosti dali šanci být zatím tam, kde jsme, protože čeká nás domácí utkání s Ostravou a každý ten bod je důležitý.
1: Ví teplický trenér Zdenko Frtěla, že po remíze Ostravy s Mladou Boleslaví a výhře Zlína nad Duklou má jeho tým na první pohled solidní bodový polštář na poslední tři celky tabulky. Kouč Slovácka Roman Skuhravý tuší, že šestibodové manko na 13. Severočechy bude těžké smazat.
3: Popřál jsem Zdenovi, protože si ho hrozně vážím, ale hned jedním dechem jsem mu dodal: pomožte nám příští týden, protože to je jako velice důležitý kolo pro mentalitu a prostě vážím si toho bodu z Teplic a úplně nevím, jestli 6 bodů ve 4 kolech je jako ještě možný stáhnout. Myslím si, že matematicky to jde, ale fotbalově těžko.
1: Fotbalisté Slovácka věděli před nedělním zápasem v Teplicích, že jim protivníci v boji o záchranu výrazně neutekli. Díky bodu na severu Čech, Baníku a Dukle o bod odskočili.
4: My 7 kol dostáváme nové příležitosti, jakým způsobem se odpálit. My v této chvíli, kdybychom jenom trošičku hráli třeba jako první poločas s Hradcem. Já vím, že to nejde vždycky. Tak už jsme dávno neřešili jakoby tyhle ty věci. A přesně teď jakoby odstřihávám přesně tyhle ty věci. Vůbec se s nima nebavím o tabulce. Vůbec se s nima nebavím o tom, jestli jsme 16., 18., nebo jestli máme šanci. Vůbec. A je to proto, aby hráči převzali zodpovědnost za sebe. Prostě hrajte. No tak když sestoupíme, když budou ty týmy lepší, když nezvládneme baráž, no tak prostě OK. Tak byli jsme nejhorší, jdeme pryč.
1: Řekl Roman Skuhravý. Teplice se podle něj nachází v docela komfortní pozici, ale Zdenko Frtěla s ohledem na jejich jarní formu velí k obezřetnosti.
2: Tak tohle to jsou psychologické hry, které v té pozici, které jsou ty týmy pod náma, tak si myslím, že mají čistější hlavy v tom, že jakoby není co ztratit. My už, když pominu zápas domácí ze Spartou, tak jsme měli 2-3 příležitosti na to, aby jsme měli klidnější ten závěr v té skupině o baráž, ale zahráváme si s ohněm, takže určitě nebudeme mít klidný spaní z toho důvodu, že máme náskok 6 nebo 7 bodů.
1: Příští sobotu budou hrát fotbalisté Teplic Ostravou a Slovácko se představí v Praze na Julisce proti Dukle. Z Teplic David Kalvas.

0: Komise rozhodčích fotbalové asociace vytkla sudím po víkendovém úvodním kole prvoligové nadstavby nezvyklé hned tři chyby. Slavia měla v sobotním utkání v Liberci zahrávat penaltu a její záložník David Moses měl za zákrok loktem dostat červenou kartu. Chybně nevyloučen zůstal i Spartan Sivert Mansverk v nedělním zápase proti Jablonci.
1: Klamu

0: Na Radiožurnálu Sport půjdeme den po dni až k finálovému zápasu na mistrovství Evropy fotbalistů v bývalé Jugoslávii. Máme pro vás totiž celkem 50 příběhů, kterými si připomínáme 50 let od titulu z Bělehradu. Dva už jsme vám nabídli a zpětně si je můžete najít třeba na našich webových stránkách, ale teď už pokračujeme dál v našem kalendáři i v rozhlasovém archivu. Míříme na 4. květen roku 1976.
1: O slavnostním udílení titulů zasloužilý umělec informuje Jitka Pražáková.
2: V rytířském sále Valštinského paláce v Praze jsme měli dnes příležitost poblahopřát 25 tvůrcům k titulu zasloužilý umělec.
3: Hodně dlouhý seznam nových zasloužilých umělců četli redaktoři v rozhlasových novinách a fotbalisté mezi nimi nebyli, byť své řemeslo také velmi dobře ovládali a třeba na jihu Moravy v Brně válel slavný útočník Karel Kroupa. Skoro celou svou kariéru strávil v dresu zbrojovky, v lize dal za ní 118 gólů, dočkal se i jednoho titulu v nejvyšší domácí soutěži, ale na jaře roku 1976 neměl zrovna nejšťastnější období. Připomíná to i časopis Stadion. Vycházel tehdy pravidelně každé úterý a taky 4. května. Na obálce je velká fotka dvou cyklistů. Vždyť se blížil start 29. ročníku slavného závodu míru po silnicích Československa, Polska a tehdejší Německé demokratické republiky a to byla v té době jedna z nejprestižnějších sportovních akcí východního bloku. Ale stránky 12 a 13 se vracejí k úvodnímu duelu čtvrtfinále fotbalového eura. Výrazný titulek Tým pro velké zápasy měl tehdy ještě na konci otazník. Československo tenkrát v domácím zápase zdolalo na Tělném poli Sovětský svaz 2-0 a do odvety v Kyjevě si vytvořilo velmi dobrou pozici. Reportér Jiří Pechr se v úvodním odstavci zmínil o účasti novinářských světoběžníků v Bratislavě, kteří podobně jako 47 tisíc diváků v Ledišti hořeli touhou vidět na vlastní oči družstvo, které v kvalifikaci vyřadilo i Anglii a které v té době už 16 utkání v řadě neprohrálo.
4: Ona ta série byla taková zvláštní v tom, že měla hodně remíz, ale porážka to nebyla. To a tím pádem to mužstvo bylo hodně sformované.
3: Usmívá se Jaroslav Kolář, fotbalový historik, který si na úvodní duel čtvrtfinále v Bratislavě dobře pamatuje a taky ví, že náskok mohl být ještě výraznější. A to už se dostáváme ke Karlu Kroupovi.
5: Tu všade tam, kde je třeba.
3: Útočník brněnské zbrojovky naskočil nečekaně brzy už v 17. minutě na hřiště za zraněného Ladislava Petráše. Od svého příchodu na trávník hrál výborně, mohl být velkým hrdinou zápasu, jenže v největší šanci ve druhém poločase selhal, když z hranice malého trestného území přestřelil branku.
6: Brněnský Kroupa slibně začal, ale promarněná nejlepší střelecká příležitost v 56. minutě zápasu mu vzala jiskru a jistotu.
3: Psalo se v časopisu Stadion ze 4. května roku 1976.
6: Tahle třetí branka by bývala byla skvělým pojištěním pro kyjevskou odvetu.
7: A tak já jsem nenastoupil v základní sestavě, já jsem střídal Laca Petráše, který se zranil asi.
3: Karel Kroupa se snaží dívat na tehdejší události s nadhledem, ale jednoduché to pro něj být nemohlo. Reportéři v novinách ho v té době nešetřili a možná si i pamatujete, jak se na konci 70. let a pak asi později napříč soutěžemi posměšně volávalo na každého, kdo přestřelil branku Kroupa kanonýr.
7: Ale na svoji omluvu chci uvést, že ten terén byl měkký, hrbolatý, hlavně v tom malým vápně nebo u penalty zhruba tak, no, když jsem neproměnil vyloženou šanci.
3: Teď už to nezjistíme, ale kdyby svou největší šanci Karel Kroupa v úvodním čtvrtfinále evropského šampionátu proměnil, zřejmě by na závěrečný turnaj čtyř týmů do tehdejší Jugoslávie cestoval a měl by tedy zlatou medaili. Tehdejší trenéři Václav Ježek a Josef Vengloš ho ale nenominovali a brněnský útočník mohl jen tušit, že v tom spálená příležitost hrála zásadní roli.
7: Vím, že jsem byl v té širší domě. No a určitě ten okamžik té neproměněné situace nahrál tomu, že jsem do té nominace se nedostal. Samozřejmě tu kvalifikaci hrál třeba 25 lidí, takže určitě na to člověk vzpomíná, že to byl takový nešťastný okamžik pro mě.
3: Vrací se Karel Kroupa do doby, kdy se o účasti na evropském šampionátu v hlavách trenérů rozhodovalo. A patří tam i 4. květen roku 1976, kam jsme se teď v čase vrátili. Do zlatého finále v Bělehradě zbývá 47 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
1: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Kauze bitcoinového daru pro ministerstvo jsou obvinění tři další lidé, mezi nimi ex-ministr Blažek. Slovenský premiér Fico potvrdil sobotní setkání s ruským prezidentem Putinem. Pastrňák nejspíš nedoplní hokejovou reprezentaci na mistrovství světa. Dlouhé kolony kvůli dvěma nehodám vznikají na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště. A zítra čekáme oblačno, je zataženo v Čechách. Zpočátku výjimečně, postupně přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku polojasno a teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Kriminalisté obvinili v kauze Bitcoin tři další lidi. Podle zdrojů Radiožurnálu jde o bývalého ministra Pavla Blažka z ODS, jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Ten zastupoval programátora Tomáše Jiříkovského, který státu loni Bitcoiny v hodnotě 1 miliardy korun věnoval. Podle vrchního žalobce Romana Dragona jsou obviněni ze zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti.
4: Jeden trestný čin legalizace výnosu z trestné činnosti spočívá v převedení věci, která je výnosem z trestné činnosti. Druhý trestný čin legalizace výnosu z trestné činnosti pak spočívá v usilování o to, aby bylo podstatně stiženo zjištění původu věci, která je výnosem z trestné činnosti.
2: Tomáš Jiříkovský byl obviněný už dříve z praní špinavých peněz a taky provozování darknetového tržiště. Slovenský premiér Robert Fico oznámil, že se v Moskvě setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Předseda slovenské vlády do Ruska zavítá v sobotu, kdy se v Moskvě konají oslavy konce druhé světové války. Tradiční ceremonie na Rudém náměstí se Fico nezúčastní. Položí ale věnec k hrobu neznámého vojína Rudé armády. Na oslavách v Moskvě bude letos chybět kolona vojenské techniky. Je to poprvé během více než 4 roky trvající ruské invaze na Ukrajinu. Filmaři můžou ode dneška žádat Jihomoravský kraj o peníze na svá díla. Kraj k tomu vytvořil nový dotační program. Celkem je v něm 19 milionů korun. Dříve se tvůrci obraceli na nadační fond, který založil kraj a město Brno. Ten ale musel loni skončit kvůli připomínkám ministerstva financí.
5: O dotaci na své dosud nedokončené projekty mohou žádat i filmaři, kteří loni usilovali o podporu z nadačního fondu, ale kvůli pozastavení jeho činnosti ji nedostali. Maximální výše podpory na jedno dílo je 5 milionů korun. Je možné podávat do 29. května. Štáby musí peníze utratit za služby nebo profesionály v regionu a k natáčení využívat jihomoravské lokace. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
6: Sport. David Pastrňák pravděpodobně vynechá světový šampionát v ledním hokeji. Řekl to pro agenturu Prem Consulting, která zastupuje NHL. K reprezentaci se mezitím před posledním přípravným turnajem připojili 4 hokejisté, kteří nastoupili v sérii o titul v Tipsport Extralize. Není mezi nimi pardubický Lukáš Sedlák. Podrobnosti řekl nejproduktivnější hráč finálové série na Radiožurnálu Sport.
7: Já si to ještě nechám pro sebe. S trenérem jsem mluvil, jsem s ním nějak domluvený, jak teď budeme postupovat dál a jak se to všechno vyvrbí, protože ta sezóna byla náročná a těch takových menších zranění bylo hrozně moc, takže ještě uvidíme.
6: Hokejovou reprezentaci dnes doplnil útočník Christian Reichel z německého Mannheimu. V týmu bude na úkor zraněného Jaroslava Chmelaře. Ten by se podle trenérů národního týmu měl do startu světového šampionátu uzdravit.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Průjezdněná D8 za Ústím, zablokovaný zůstává Pražský okruh směrem na letiště. Na dálnici D8 z Prahy na Drážďany, za Ústím nad Labem, za exitem 80 Libouchec, pozor na kolonu, hlavně kamionů, bude se postupně rozjíždět, z tunelu Panenská už odtáhli porouchanou nákladní soupravu a provoz je zase obnovený. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště 2 nehody, mezi tunely na Radotínském mostě havarovaly 2 kamiony, musí se sjet z mostu v zápětí zpátky nahoru a potom před Ořechem na 18. kilometru nabourala 2 osobní auta v levém pruhu kolony, předtím vším osobních aut od exitu 3 Vestec, je to asi na 40 minut, kamiony v pravém pruhu zastavují už u Jesenice kolem 80. kilometru. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova se do zúžení u D2 sunou kamiony pravým pruhem z kilometru 218. Osobní auta v levém tvoří kolonu za Rousínovem mezi 213. kilometrem a 207. u Rohlenky a mají to asi na 25 minut. A z řady dalších potíží, hlavně silnice 37 směrem z Poděbrad na Chrudim za sjezdem na Draškovice, jedna kolona na čtvrt hodiny kvůli nehodě a ještě větší problémy potom na obchvatu Chrudimi. Střetlo se 5 aut a provoz je úplně zastavený, kolony stojí v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude oblačno a zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině vydatnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů a na západě naměříme kolem 22. Tolik zprávy.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
9: Desítka Pavla Horváta, 1. květnová je tady. Pavle, vítej ve studiu. Krásně nám to rozkvetlo všechno.
10: Chtěl říct 1. května, ale ono to není 1. května, takže 1. květnová. Dobrý den.
9: Vítáme Lukáše Michalíka, tak doba alergií ještě trvá nebo ne?
11: Stále trvá, ale...
10: A pokračuje.
11: Ale tak snažil jsem se nějakým způsobem připravit, tak se případně budu vzdalovat od mikrofonu, ale je to složité.
9: Ale jenom abychom posluchačům také naznačili, že jsme jenom lidi a občas na nás přijde nějaká ta alergie, ale já z rýmička. Takže myslím ale, že jsme docela ve formě, tak bychom to mohli rovnou odstartovat. Jdeme na témata, která přinesl první nadstavbový víkend fotbalové šance ligy.
3: Desítka Pavla Horváta.
9: Možná, abychom to měli už za sebou, protože tam ta skupina prostřední, řekněme, neskýtá takové vzrušení, tak pojďme připomenout ty dva výsledky, prosím, Lukáši.
11: Tak Bohemians prohráli s Olomoucí 1-3, pro mě velké překvapení, favorizoval jsem domácí, čekal jsem, že na Hanácích bude vidět takové to zklamání, že se nedostali do elitní šestky, tím spíš, když jsem viděl sestavu Olomouce, kde byla řada změn, Šturm, Barát dostali volno, tak jsem si říkal, dobře, tak to Bohemka zvládne, opak byl pravdou.
10: Takže naopak ta motivace, no, ta motivace těch hráčů dokázat, že se s nima musí počítat a vyšlo jim to dokonale. Samozřejmě Krivak, dva busty, leváček, musíme poznamenat, šikovný hráč, už to ukázal v předchozích zápasech, dlouho nenastupoval v Olomouci, ale jako musím říct, že kopací technika, přehled, výborný hráč a myslím si, že pro Olomouc další kauf.
11: Zaujala mě jedna věc, právě u Krivaka a bylo to vidět i včera u Rahmaniho, jak si převzal balón a pak si ho vlastně dvakrát jako futsalově podrážkou přetáhl, což udělal i Rahmany, moc často se to nevidí.
10: No, já to nevídám rád takhle, protože ty terény většinou, samozřejmě nemáme úplně anglický trávníky, většinou obzvlášť před tím vápnem jsou rozbitý, ne tak na Spartě, ale na Bohemce si myslím, že úplně ta tráva nebude v topu, že by to tam nehopsalo. Ty hráči si i přebírají těžký balony takhle, někdy se stane, že jim to ulítne a je z toho průšvih, ale zrovna tyhle ty dva hráče, teda když zmiňuješ, tak u nich je vidět vlastně to, že si přeberou balón a hned přemýšlí, jak zakončí, nebo už vlastně před tím samozřejmě, ale už si to většinou dávají do pozice, aby mohli zakončit. No,
11: no a Karviná Pardubice 1-2, promiň, že ti do toho skáču, tam jsem favorizoval hosty, byť to bylo pade na pade, tak co k tomu zápasu?
9: Já bych jenom chtěl obecně říct, vlastně jako, že to ztratilo úplně jakýkoliv punc nějaké prestiže pro mě. Je když tam tak... není ani to jedno místo, které by znamenalo třeba možnost hrát o Evropu.
10: No dobře, tak zase jako já bych úplně to do Evropy netlačil, ty mužstva skončily jako mimo tu první šestku, tam nevidím žádnou zásluhu na tom dostat se do Evropy, samozřejmě finanční odměna, prémie pro ty kluky a to, co jsme se bavili, prostě dostanou šanci hráči, kteří třeba tolik nehráli a mají dva, možná čtyři zápasy na to, aby ukázali, že patří do toho týmu a že by se na nich třeba mělo stavět. No.
11: Hlavně i proto jsem favorizoval Bohemians v souboji s Olomoucí kvůli té finanční odměně, protože samozřejmě Bohemians by to mohlo asi pomoci více než Hanákům, ti úplně nemají hluboko do kapsy teď, ale jak
10: no, už ono je po daních, ono mají hluboko do kapsy všichni.
9: No každopádně odvety téhle fáze se budou hrát 10. května, doma budou hrát a hájit svůj náskok jak fotbalisti Pardubic, tak Sigmy Olomouc.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
9: Gratulujeme ke 300. zápasu v nejvyšší soutěži Tomáši Holešovi, odchovanci východočeského fotbalu Hradce Králové, který byl u výhry Slávie v Liberci 2-1, bylo u toho tak

0: často ukazují. Moc se nehrálo, řada přerušení, faulů, neustálé průtahy, ošetřování a myslím si, že k tomu přispěla obě mužstva, byť bylo vtipné poslouchat po zápase názory jednotlivých stran, které to házely na tu stranu druhou. Vojtěch Stránský mluvil o tom, že byl trochu zklamaný. Vlastně si ten zvuk můžeme pustit, jestli ho máš ty k dispozici.
1: Dostanete se do této šestky, kde hrajete s nejlepšíma týmama v lize a očekáváte tak nějak, že se bude hrát fotbal a bude to bavit ty lidi a vlastně po tom konci zápasu odcházíte s takovým hořkým pocitem, že od toho čekáte trošku víc.
0: Takže z liberecké strany šly hlasy o tom, že chtělo hrát jenom jedno mužstvo, samozřejmě myslel Liberec, a trenér Trpišovský zase mluvil o tom, že takové ty venkovní zápasy prostě někdy bývají, že záleží na tom, jak tomu ten hostující celek, nebo respektive domácí celek v souboji se slávisty přistoupí. Já si myslím, že za to mohla obě mužstva.
2: A Pavle, proč to nejde? Proč ten fotbal vypadá, jak vypadá třeba v tomhle podání?
3: Slávě, já jsem to tady říkal několikrát, Slávě hraje specifický fotbal pro naší ligu nebo i pro evropský styl toho fotbalu. Myslím si, že kdo se chce Slávě vyrovnat výsledkově, tak se jí musí vyrovnat herně a o to se včera Liberec pokusil.
2: A ty jsi teda naznačil, že herně vyrovnat, to znamená dostat tam tu bojovnost. Nemyslíš teď technickou věcí?
3: Slávě hraje prostě bez nějakých předsudků jeden na jednoho po celém hřišti. V podstatě včera tam byly spoustukrát momenty, kdy Tomáš Holeš nebo Ogbu hrajou fakt jako jeden na jednoho na 40 metrech, to je prostě tak velký risk, že podklouzneš, ten soupeř bude malinko vyčúranější, malinko rychlejší v ten moment a je tam jako jasná situace, že jdeš sám na bránu, ale Slávě tohle postupuje vlastně v každém zápase, kde si chce vynutit tlak a to včera bylo taky vlastně...
0: V
3: sobotu, ale vlastně před tím prvním gólem to tam bylo. Bylo to několik autů dlouhých, několik standardek a vlastně pak po tom odraženém balonu z toho rohu padne ten první gól. Samozřejmě po chybě Stránskýho zrovna, jestli se nepletu.
0: První gól hlavně tedy, no můžeme
2: bylo
0: se bavit,
2: po dohraném rohu,
0: můžeme
2: ne?
0: Se bavit o postavení.
3: No jestli... on hlídal zimu totiž osobně a pak jak se to odrazilo, tak ho šel hledat, ale utek z toho prostoru, kde zbyl Ogbu. Ale jenom
0: primární chybu jsem viděl u Mikuly, který vlastně byl v klidové pozici s míčem a špatně ho odkopl, ale samozřejmě je to série chyb.
3: No dobrý, tak to je tohle, ale já chci říct, že vlastně to, co jsem říkal, Slávě prostě hraje tak zvláštně, ale tak jinak. Tak silově, tak důrazně, že prostě kdo se jí chce vyrovnat, tak musí hrát stejně. A to Liberec se o to pokusil. Zase, myslím si, souhlasím s váma, že k tomu přispěli oba ty týmy. Ten zápas jsem viděl. Viděl jsem tam různé věci, jak ze strany Slávy, která prostě to mydlí jeden hráč vedle druhýho. Tady Engesan třeba... Tam Lukáš Provod na začátku zápasu seděl na zemi, on ho mohl obejít, malinko ho ťuknul kolenem dozad. Krolis neskutečný výkon silovej, celý zápas jako absolvoval při standardkách s Tomášem Chorým při jejich normálním průběhu hry s Ogbu. To byly souboje, které museli stát strašně moc sil a přesto to zvládnul a vlastně liberecký hráči se tomu snažili vyrovnat a Slávy trápili, to je bez debat druhou půli úplně, ale prostě to nestačilo. No.
2: Tak když to vezmeme z té aspoň pozitivnější fotbalové stránky, tak krásný gol Juráska, který to tam využil, že tam byla mezera u tyče, teda ve zdi, ne? Nebo vedle
3: zdi. Já si myslím, že tohle je chyba Koubase, no, že, jako ten levák samozřejmě, tahle střela jednoznačně zbaštil to, že to půjde přes zeď a neprolítlo to ani zdí, ani tou nastavenou slávistama, ani tou libereckou a prostě risknul to, že to půjde přes zeď a Jurásek to trefil prudce, neřekl bych, že to byla nějaká jako extra šlupka, ale trefil to dobře do toho prostoru, kam golman prostě už se nedostane, jakmile udělá ten krok za tu zeď a Slávě v tu chvíli vedla 2-0. No.
0: Ptal jsem se Radoslava Kováče, jestli ten gól bude ze své pozice Koubkovi vyčítat. Říkal, že Tomáš Koubek to ví, že zkrátka to bylo jeho zaváhání. David Jurásek zase říkal paradoxně, že to netrefil úplně ideálně, ale já si myslím, že to trefil dobře, ze slušnou razancí, byť Koubek tedy zaváhal a po 4 letech se v nejvyšší soutěži David Jurásek trefil, chyběla mu čísla v těch posledních zápasech, takže pro něj samozřejmě důležitá trefa. Ještě obecně

0: K tomu zápasu Liberec vlastně obecně se snaží hrát trochu jako Slavia, hodně intenzivní výkon založený na bojovnosti, na soubojích, takže teď se střetly dva týmy, které se prezentují podobným stylem hry.
1: A chceme to vidět v té české lize, takhle, takovýhle styl, jako vyhraješ s tím titul, ale jako nebaví titul, to úplně. A Liberec se tím přizpůsobí v šestce, ale vlastně...
0: To nebaví, no. Já s tím souhlasím, no. Účel světí prostředky, ale takhle, jako obecně, já když se koukám na výkony Liberce, úplně moc se nebavím. Dostaneme se k tomu třeba v porovnání s Mladou Boleslaví, ale pak si pojďme říct, samozřejmě, jaký fotbal nese výsledky.
1: No, já si pamatuju, ale... Pavle, když přišla vaše Viktorka, tak se na to taky koukalo, že najednou přišel tým, který začal hrát trošku jako hezčí fotbal pod panem Verbou.
2: Já musím říct, že už je tak dlouho, si nepamatuju, jaký jsme hráli fotbal. Ale...
0: Já jste hrál hezký fotbal.
2: Ale ne, já chci říct ještě pozor, jo. Vem si, že Boleslav je ve skupině o udržení a Liberec je ve skupině o titul, jo. Takže... No, že se bavíme o tom, jaký je hezký fotbal, ale máš tam 8 míst rozdíl, jako.
0: Právě, jo, jak jsem to značil, no.
2: Takže ono...
1: Tam by šlo o změnu smýšlení asi celého toho fotbalového hlubnutí.
2: Liberec, přestože ten zápas byl pod obrovským tlakem, tak chtěl kombinovat, chtěl rozehrávat, několikrát jim to i vyšlo, vlastně v první půli tam z toho byly dvě ty situace, kdy Krolis jednou skoro šel sám, Mahmič šel vlastně sám z boku, jo, ve druhý půli už Slavie byla jako taková zataženější, už to nebylo takový, že honili Liberec po celém hřišti a nechávali jim ty prostory za sebou, takže Liberec i přesto, že byl takhle nastavený, tak tam chtěl mít ty momenty, kdy chtěl hrát fotbal a ono ne vždycky to vyjde samozřejmě. Zase, já nebyl jsem tam, ale myslím si, že třeba kdyby bylo malinko lepší hřiště, tak tolik to neskáče a ty liberecký hráči, i přesto, že jsou pod tlakem, že dostanou ránu, tak stejně by to uhráli. Středák výbornej.
0: Diakité,
2: který se otočí jako s Oskarem nebo s Mouzisem na zádech, to jako klobouk dolů, na tomhle hřišti přihrávka od Koupka do prostřed hřiště ztráta, jako ani já si netroufnu, že bych jako si úplně jako s přehledem přebíral balón jako nahoru a on to několikrát předved, jo, takže ty momenty, kdy Liberec tam chtěl fotbal hrát, tam byly a myslím si, že i pod tím tlakem prostě se to dá hrát.
1: Pojďme k těm nejskloňovanějším, vstup do druhého poločasu. A Lukáš Provod v kontaktu s Mikulou, který vlastně ho tedy podle sudího Vulkana nefauloval, protože, jak říkal hlavní sudí po zápase pro televizi OnePlay, kontakt tam byl, ale Provod svůj pád zveličil, což následně potvrdil i videoasistent. Jak jste to viděli, Pavle?
2: Já začnu. My nejsme ve shodě.
0: Nejsme tentokrát ve shodě, já začnu, bylo tam těch situací víc, dostaneme se k tomu. Pro mě to měla být penalta. Já tam viděl faul Jana Mikuly na Lukáše Provoda, nechal mu tam koleno. Z mého pohledu, když to řeknu velmi stručně, jako zjevné pochybení a myslím si, že Slávisté měli kopat penaltu. Ale Pavel to viděl.
2: No a já si myslím, že Mikula stál vlastně a fakt to bylo v tak pomalý rychlosti, že vlastně jako zůstal jenom na těch špičkách a Lukáš samozřejmě, jak říká
0: klasik,
2: kontakt tam byl, ale já bych za tohle penaltu taky nepískal.
1: Dobře, druhá situace, která teda dopadla téměř strašně pro Petra Hodouše, souboj s Davidem Mousesem, trefil Hodouš Mousese nohama, Mouses ve výskoku trefil loktem, Hodouše sudí jako Vulkan stojící několik desítek centimetrů, spíš možná třeba 2 metry od té situace, ani nepísknul faul. Proč nevyloučil Davida Mousese po takovémhle surovém faulu?
2: Nutno, on to pak popisoval po zápase.
1: Jasně tak řekl, z mého postavení hráč Slavie Mouses sledoval dráhu míče, odehrál ho a pak došlo ke srážce s Hodoušem. Mělo to bohužel zdravotní následky, ale vyhodnotil jsem to jako srážku těchto dvou hráčů.
2: Ono, už jenom první část toho souvětí, než přečteš, tak to trvá 3 vteřiny a tohle bylo takhle. Takže je těžký na tom hřišti udělat to rozhodnutí. Já si myslím, že on to, kdyby to viděl, tak by dal červenou. Pro mě je zarážející, jako že tam nebyla ta intervence. Já neříkám, že Mouzis tam šel jako se střelit do douše, ale prostě šel tam, byl jako spevněnej, šel do souboje a trefil tou rukou jako ho douše a knokautoval ho, za mě tohle jasná červená karta. Nevím, proč VAR neúřadoval.
0: No, souhlasím, velmi stručně, jednoznačná červená karta. Rozhodčí byl v dobrém postavení, ale dobře je krytý tím videem. Na Brumlovce sedí dva, mohou si to zastavit, vidět to několikrát na první pohled i vidět, jak zkrátka Moses trefí loktem ho douše do hlavy. Absolutně nerozumím tomu, proč rozhodčí nebyl zavolaný k videu. Okamžitě nosítka, odjezd do nemocnice, zlomená čelist.
2: Má zlomenou čelist.
0: Hlava mi to opravdu nebere, vůbec tomu nerozumím, jak se tohle nemohlo řešit. Vlastně to nebyl ani odpískaný faul, to mi přijde naprosto bizarní záležitost, jak říkal Pavel, vůbec ne, si nemyslím, že to byl od Mozise úmysl, ale s tím člověk tak nějak jako počítá, že hráč do souboje nejde primárně s tím, aby zranil soupeře, takže...
2: Tak v dnešní době už vůbec.
0: No jasně, jako takže mu nesahám do svědomí, ale hráč je zodpovědný za své tělo, Gali taky nechtěl tehdy za Liberec zlomit nohu Kalabiškovi a zkrátka byl za to potrestaný, takže pro mě je tohle z toho hrozná chyba.
1: Ne, ale já myslím, že tady v tomhle ohledu ani nemusíme čekat na stanovisko komise rozhodčích. Tohle byla prostě chyba videoasistentu Orla s Kvítkem, že nevrátili tu situaci přezkoumání a k neudělení červené karty pro Mozise, protože to, že to byla surová hra a vlastně nebezpečná hra vůči osobě protihráče, je zjevné.
2: Jasný. Jo. A my máme tady se může stát, že dostane Mozis dodatečně ten trest, nebo?
0: Já si myslím, že ne. To nebyl odpískaný faul, ale přiznám se, že si nejsem 100% jistý. Hmm.
1: No, vezmeme do hry prvního z posluchačů. Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, u telefonu Adam z Prahy, fanoušek aktuálně prvního týmu České ligy. Já bych jenom rychle chtěl říct k tomu zákroku Davida, nebo Mozise Davida, že to bylo opravdu za mě na červenou kartu, když jsem fanoušek Slávy, a bohužel to bylo za mě jasná chyba rozhodčího. Ale chtěl bych se vrátit k tomu širšímu tématu hry Slávy, a jak teďka se to hodně kritizuje, že to není pohledný fotbal. Já bych chtěl říct, zamysleme se nad tím, v jaký fázi sezóny Slávie teďka je. Prostě to byl strašně důležitý zápas pro Slávii. Vyhrát za každou cenu, získat 3 body v Liberci, aby se dostali do pozice, kdy můžou oslavit derby titul. Za mě prostě zvítězil silnější tým a tým, který ten zápas prostě víc chtěl vyhrát. A dokud Slávie přináší tenhle ten styl fotbalu výsledky, tak proč by ho měla měnit? Děkuju moc a přeji vám krásný den.
1: Děkujeme.
0: Já s tím vlastně v zásadě souhlasím. Slavia vede ligu o 8 bodů a to je vlastně primárně pro ní to nejlepší, co se může stát. Nesouhlasím úplně s tím, že by slavisté hráli takto jenom v tom zápase v Liberci. Oni se tímto stylem hry prezentují prakticky po celou dobu sezony. Do značné míry to je tím, že mají na hrotu Tomáše Chorého, ale prostě ten dá 17 gólů v lize, takže já souhlasím s tím, jsou úspěšní v lize, ale pak je otázka, jestli s takovým fotbalem budou úspěšní v lize mistrů, a o tom už mám pochybnosti.
1: No, Slavia tedy vede o 8 bodů před Spartou a teď v sobotu bude hostit právě letenského rivala v derby. O lístky budeme hrát, nicméně takhle mluvil trenér Trpišovský na tiskovce o tom, jak vzlíží. Možná k blížícím se oslavám.
4: Je to samozřejmě pro nás skvělý, že tu možnost máme. Na druhou stranu, i kdyby nebyla, tak je to prostě derby, je to doma a my budeme chtít prostě zvítězit a předvést prostě co nejlepší výkon a vítnout na toho soupeře, takže to by bylo i bez toho. A samozřejmě tohle k tomu je příjemný bonus.
1: Tohle říkal Jindřich Trpišovský, připomínáme, že v sobotu se tedy bude hrát v Edenu, kam přijede Sparta.
0: Než se ještě tedy ke Spartě přesuneme, tak jsem si vzpomněl na jednu věc, kterou bych tedy nerad opomenul, a to
1: číslovky.
0: Byla naprosto bizarní střídání Slávie, která zmátla i mě na komentátorském stanovišti, protože ve druhém poločase najednou vidím dvojnásobné střídání na hřiště Vlček s Chytilem, dobrý dolů Sanyang, tak si tak jako komentuji a najednou vidím, že Sanyang je furt na hřišti, jo. Takže to mě úplně zmátlo. No, abych se k tomu dostal, zkrátka chyba v zápise. Mojmír Chytil, který má mít 13, měl napsanou 14, Isife, který má mít 15, měl 14. Takže pak došlo k takové bizarní situaci, že Chytil, aby mohl jít na hřiště, tak si vzal dres Isifeho.
2: No pozor, musel i trenky.
0: I trenky.
2: Protože na trenkách je taky číslo.
0: Takže měl,
2: já jsem na to koukal.
0: Takže měl přelepenou jmenovku. A ještě zajímavější to pak bylo, nebo povídej.
2: Já chci jenom říct, že Mojmír Chytil měl přelepený jméno Bílé a Isife Černě. Nevím, co v tom jako bylo, ale ale no, takhle to tam
1: a
2: bylo.
1: Asi neměli lepenku.
2: Pak byla, došel tape.
0: Ještě bizarnější to bylo právě po té, co přišel na hřiště Isife, který si totiž vzal dres od Mubaraka Sulejmana, který má 45, takže z té čtyřky se musela udělat jednička a jak říkal Pavel, přelepit jmenovka. Asi se to může stát, ale tedy je to, rozhodí tě to, ne?
2: Je to neskutečný na téhle úrovni, musím říct, že je dobře, že jsi to vytáhl, já jsem taky to včera chtěl si načrtnout, že bychom se o tom bavili, protože vlastně, já nevím, jestli Standa Vlček dělá zápis, Jo, tak samozřejmě pro Slávy to dopadlo výborně, takže za tohle dostane maximálně chlebíčky a sekanou, ale myslím si, že kdyby tohle dopadlo nějakým průšvihem, tak samozřejmě by to byl jako malér a byť Slávy má náskok, tak to, ale je to víceméně úsměvný, protože i ty kluci jsou zvyklí samozřejmě na ty svoje drezy a kolikrát nepřemýšlíš to, mně se třeba, ne mě, ale vím, že se fakt jako stane, že ty kluci zapomenou chrániče, ty náhradníci v šatně, ale někdo zapomene i dres, normálně dres a ty už ho chceš poslat na to hřiště a teď samozřejmě on přijde na tu lavičku, všechno už má a hledá ten dres, ale dneska už tam není 5 náhradníků, dneska už jich tam je 10, teď on zapomene, kde seděl, teď hledají ty dresy, všechny vypadají samozřejmě stejně, teď je musíš otočit a teď ho hledáš, ty už jako trenér tam stojíš a říkáš, to je, tak už pojď, a on říká, on nemá dres, tak někdo musí do té šatny, teď třeba v Plzni je to kousek, jo, v Liberci taky je to po těch schodech, no, tam nahoru do té hostující šatny, jo, nevím, my jsme teďka hráli v Jablonci s Bčkem, to je ve Mšeně, tam jdeš do šatny, to je stejný jak v Římě na olympijském stadionu, to je jako 5minutová procházka, takže jako někdy je to peklo, ale tohle to je tak výjimečný a fakt jako myslím si, že teď to všichni vezmou s humorem, ale myslím si, že Standovi úplně jako do skoku nebylo, no.
0: A ještě jedna věc k tomu, že si vzal chytil dres Isifeho a následně Isife dres Sulejmana, tak to vyšlo vlastně poměrně pěkně, že asi mají přibližně stejnou velikost, ale teď si představuju, kdyby měl jít z lavičky na hřiště Tomáš Chorý a měl si vzít dres Michala Sadílka, tak by ho měl tak nějak pod prsa. No.
1: Dobře, tak takováhle usměvná historka nakonec orámovala ten vyhecovaný duel u Nisy. Můžeme vzít teď dalšího z posluchačů do vysílání. Dobrý den, kdo je tam?
5: Dobrý den, Luděk. Já jako slávista musím oponovat předchozímu respondentovi, protože fotbal, který hraje momentálně Slávia, strašně nebaví, teda hrozně. A volám po změně, zásadní změně, prostě na to se nedá koukat. Já se bojím derby, ne kvůli výsledku, ale kvůli tomu, že z toho bude zase to samý, ten samý maglajs. Skutečně jako slávista, který drží 16 let permici, už mě to nebaví. Volám po změně. Děkuju, hezký den, naschle.
1: Luďku, děkujeme, tak věřím, že třeba ty vaše obavy nebudou naplněny a to derby bude koukatelné, bude se na tom snad podílet jak tým z Edenu, tak ten tým z Letné, který včera vyhrál nad Jabloncem 2-0 před více než, nebo téměř 16 tisíci diváky. Pan Priske, trenér Sparty, stý zápas České lize. Luboš Kozel, trenér Jablonce, 350. zápas České lize, Jan Hanuš, 300. zápas České lize. Gratulujeme všem oslavencům. Pojďme rovnou k věci a k těm kontroverzním zase výrokům sudích, které vadily hodně tedy hlavně zástupcům Jablonce. Vyloučení Sobola po druhé žluté kartě po faulu na Kadeřábka.
2: Jasný,
1: nediskutujeme o tom.
2: Bez debat.
1: A pak nevyloučení Mancverka v 55. minutě za ostrý skluz na Zorvana. Můžeš to jenom popsat, Lukáše, lehce, co se tam stalo, abychom byli z obliga, nebo
0: snad
1: mám to udělat
0: správně,
1: já?
0: Snad si to správně vybavuji, Zorvan si převzal
2: dostával přihrávku z boku do prostřed a přijel Mansverk. První pravou nohou svojí vlastně vypích balón, ale levou prostě podmet Zorvana a musím říct, že samozřejmě se nestalo nic, ale mohlo a myslím si, že tohle měla být červená karta. Myslím si, že všichni budou zase žehrat na to, že odehrál balón, ale tady jako byla to nebezpečná hra. Bylo to fakt jako ve velké rychlosti, ve velké intenzitě. Mancerk byl tak trošku překvapený, že rozhodčí jako písknul, ale tady si myslím, že jako kdyby vytáhl červenou, tak se vůbec nikdo nemohl divit a já jsem byl překvapený, že to červená nebyla.
0: Tady se s Pavlem shodneme, přesně, sice trefil balon pravačkou, ale levačkou vlastně ještě kolenem podsekl nohy Filipa Zorvana, ten jeho kotník byl ještě v takové
2: nepřirozené. A ještě ten hráč, vlastně ještě ten Zorvy byl jako zády, jo, že to nebylo, že to bylo nějak z boku, ale byl zády, promiň.
0: No, já jenom jsem chtěl říct, že vlastně bylo jen štěstí, že se Zorvanovi nic vážného nestalo, takže z mého pohledu taky červená karta.
1: No hlavně v kontextu i toho, že udělil sudí předtím za ten zákrok, když vlastně na druhou stranu...
0: To byla druhá žlutá, to byla druhá žlutá, něco jiného, ale z mého pohledu to byl červený zákrok.
1: Dobře. Mansberg. No Mansberg si pak koledoval, tam myslím ještě v jednou souboji s Kajrinenem šli do cedidly a on tedy se žlutou kartou, bylo to těsně před tím druhým golem Rahmaniho. Nakonec ale tedy Sparta dohrávala bez vyloučeného hráče taky.
2: No, ne, nutno říct, že Jablonec jako nebyl horší, jo, určitě na začátku toho poločasu si myslím, že i on měl svoje momenty v tom zápase a samozřejmě to vyloučení toho Sobola velmi Spartě pomohlo, využila brzo tu převahu vlastně, výborná akce po té levé straně, Jarda Zelený, krásný centr, Honza Kuchta, timing výborný, sehráli to skvěle, krásný gól, takže tam je potřeba zatleskat, ale Jablonec určitě do té doby nebyl horší a bylo to vyrovnané utkání do té doby. No.
0: Souhlasím, Sparta dobře prostřídala, to byl přesně zápas pro Albiona Rahmaniho, který měl na vše trochu víc času, protože samozřejmě Jablonec hrál v oslabení, no a ten gól Rahmaniho, to byla taky parádní akce, narážička s Kuchtou a pak už v podstatě bylo po zápase.
1: No, ale zase kritici namítnou, mohlo to být 10-10 v tu chvíli a kdo ví, jak by to vypadalo, jasně, protože Sparta opravdu vedla pouze 1-0, ten gol Rahmaniho přišel 77. Krátce poté přišel na hřiště Luis Azaka, mladý borec, který se předtím o víkendu uvedl výborným výkonem taky ve druhé lize za Bčko. No na tom hřišti počítáme to, jak chceme, je to zhruba 13 sekund, které strávil na place, ale faulem na Daniela Součka se vlastně dostal zase pryč ze hřiště kvůli červené kartě.
2: Bohužel jasná červená karta, no. Trošku samozřejmě smůla, ten balón tam jako měl tu nohu na tom balónu, ale samozřejmě ta noha byla tak vysoko na té holeni, že si myslím, že všichni cítili, že je to jako smolný moment, smutný moment pro Azaka, ale jako byla to jasná červená karta. Trošku musím říct, že jsem čet, doufám, že to je trošku zkomolený nebo vytržený z kontextu názor trenéra Priského.
0: To není,
2: že,
0: bohužel není.
1: Pavle, tak poslouchej. Vem si sluchátka a poslouchej.
6: Řekl jsem mu, že je mi to za něj líto. Neřekl bych, že byl přemotivovaný nebo tak něco. Podle mě je to přísná červená karta. Když ty záběry budete zastavovat, tak to v jednom momentu vypadá úplně jinak než v reálu. A taky se projevilo, že 10 hráčů Jablonce na hřišti a celá lavička najednou začne křičet, že to má být červená karta.
1: Pavle, tvůj komentář na tenhle názor Briana Priského.
2: Tak doufám, že to bylo zkomolený a že to je vytržený z kontextu.
1: Špatně přiložené.
2: No, tady si dovolím při vší úctě jako být kritický a to je absolutní nesmysl. To je jasná červená karta, samozřejmě já to taky cítím, takže je to začínající talent, prostě smolný moment, ale můžeme se podívat na ten Mansverkův sklus a tohleto i při vší zase úctě, když si to budu kdykoliv zastavovat, tak ta noha je na té holeni tak vysoko a tak nebezpečná, že prostě je to červená karta a samozřejmě trenér Priske asi chtěl to nejlepší pro toho kluka, takže budu se to snažit pochopit, ale bylo to malinko jinak. No.
0: Budeme Azakovi držet palce, samozřejmě nepříjemně.
2: Ne, tak to je jasný, to je bez
0: debat. V 17 letech, není to pro ně jednoduché, ale ta karta byla jednoznačně červená.
1: No Jablonec mohl cítit alespoň chvilku jistou křivdu v závěru, kdy ještě v 6. nastavené minutě dokázal snížit poruhu Malenček. No. A to byla velmi složitá situace z hlediska pravidlového, no, kvůli možné teči a neteči.
2: No, já jsem taky jako to tam poslouchal v přenosu a první teč je jasná, že by to byl offside. Ale pak Adam Ševinský ještě zahrál jednou ten balón.
0: On se toho balónu nedotkl totiž.
2: Jo, takhle, aha.
1: Já jsem to zkoumal z té boční kamery, respektive z té zadní. Dobře. A on se balón točí a to je vlastně asi jediná indicie, jak to rozklíčovat. A pokud by se toho Ševinský dotknul, tak ten balón se třeba zpomalí, jo, ale on se točí furt stejně a opravdu on to zkresluje a zřejmě se toho nedotkl.
2: Okay, tak v tu chvíli je to v pořádku, tak je to jasný, ale...
0: Shodneme se, že kdyby se toho dotkl, tak ten gol je regulérní.
1: No, protože chtěl odkopávat vědomě jasný, ten balon.
0: Souhlas.
1: V tu chvíli. Takže
2: ale
1: Jablonec,
2: nebyl.
1: Ale nakonec nebyl, takže Jablonec se padl na pražské Letné 0-2. Máme tady další volající do studia. Dobrý den, kdo je tam?
7: Dobrý den, jsem to já.
1: Doufám, že jste to vy, ano. Kdo tam je?
7: Dobrý den, tady je Marek. Já mám jenom dvě, tak nebo jednu poznámku. Já bych celou tu nástavbu a tyhle to zrušil. A vrátil se ke starému systému, protože myslím, že je to několik let stejný, že jo. Na špici už většinou nebejvalo o co hrát. Jo, vzadu bejvalo většinou třeba, já nevím, se s tím jít o záchranu, tak 3 až 4 jistý. Jo, a ta prostřední skupina to už vůbec nedává smysl.
1: Vakota, děkujeme, my tady mluvíme hlavně o té nadstavbě, tak jste nám do toho hodil takzvaně trošku vidle.
7: To se omlouvám, ale že jo, včera hrála, že jo, Sparta, fotbal nic moc, že jo, první se třetím, Slávie s Libercem, fotbal nic moc, jo, prostě myslím si, že tam jsou takový bodový rozestupy, že při vší úctě ty týmy nemají už skoro o co hrát, jo.
1: No, oni by s váma možná nesouhlasili, Marku, hrál teda jenom druhý se čtvrtým týmem včera na pražské Letné, Pavle.
2: Ne, já to chápu, ten názor, ale zase máme o těch 5 zápasů víc a samozřejmě pro fanoušky je možnost jít na tu nadstavbu. Myslím si, že ne vždycky, trochu si nesouhlasím, že ne vždycky je to takhle rozhodnutý hodně dopředu na obou koncích. Letos si myslím, že dole bude peklo do konce. A samozřejmě titul je rozhodlej, ale byť Plzeň včera vyhrála, tak ještě o tom třetím místě taky si myslím, že úplně rozhodnuto není, o čtvrtém vůbec ne, takže máme o co hrát, to, že si to Slávě takhle uhrála, že má nahrány body, je jejich jako výhoda, ale kvůli tomu já bych úplně tu nadstavbu nerušil.
1: Děkujeme za zavolání, mějte se hezky.
7: Tak
1: můžeme vzít rovnou další volající do studia, protože se nám to tady rozdrnčilo, tak ať popojedem. Dobrý den, kdo je tam?
8: Dobrý, posluchač Bělasy z Prahy. Já bych chtěl jen vsuvku úsměvnou na to vyloučení, na to 13-sekundové vyloučení. Někde, mám to z prvé ruky od toho rozhodců, někde v Pěšťanském okrese, prostě nízká liga. A kamarád sudí se jmenuje Libor Šašo. A už při rozhlasování si podával ruky s kapitánmi, tak se představuje a hovorí, dobrý den, já jsem Libor Šašo, no a ten kapitán mu jeden hovorí, že no, ty tak aj vypadáš. No a rovno červená vyloučeně. Takže 13 sekund je daleko, daleko.
1: Ano, tak děkujeme za tady tenhle příběh, opravdu teda kouzelný. No tak
2: ještě
1: to se
2: možná pro mladší posluchače měli přeložit, co znamená Šašo ve slovenštině, v češtině, pardon, no tak jestli...
8: A jo, vlastně.
1: Šašek?
2: No, jasný.
8: Šašek, ano.
1: Dobře, děkujeme moc za tenhle příspěvek, mějte se hezky.
8: Díky, naschle.
1: No, když jsme u těch Slováků, tak Lukáš Hrastný chyběl kvůli tomu, že podstoupil pro ně nějaký stomatochirurgický zákrok po soubojích s Karimem z Bohemky během týdne, takže nevím, co ho trápilo přesně, ale včera nebyl k dispozici.
2: No, je to tak, samozřejmě dostal, tam jsme viděli, že dostal ránu, je to nepříjemný, jestli měl nějaký vyražený zub nebo hnutý zub, asi nevím. Logicky asi se bál.
0: Já se chci zeptat ještě na jednu věc v souvislosti se Spartou. Jan Kuchta vypadá dobře, teď v těch posledních zápasech dává i góly, zase je platný pro tým. Mluvil o tom po zápase, že chce zabojovat o nominaci na mistrovství světa. Co myslíš, Pavle? Má šanci, když bude dávat góly?
2: Těch zápasů není tolik a já nechci říct, že Sparta už nebude hrát jako o nic. Teď to derby si myslím, že by mu mohlo pomoct. Pokud mu vyjde derby, těžký zápas, přišli ústě včera, jako říkám, ten Jablonec do toho vyloučení to bylo vyrovnaný, tam Sparta moc šancí neměla, pak se to Honzovi určitě povedlo. pokud by mu vyšlo derby, tak proč ne, a je to správný, že má nějakou motivaci, že chce ukázat před týdnem nebo 14 dny mluvil o tom, že ve Spartě ještě neřekl poslední slovo a drží se toho, takže já mám tohleto rád, když ten hráč je schopný si na sebe udělat sám tlak a má svoje cíle bez ohledu na to, co si o tom budou myslet ostatní, mně se to líbí.
1: K téhle otázce jenom jako poznámka, že trenér nároďáku Miroslav Koubek byl se podívat ve Štuncových sadech o víkendu. Bereme dalšího posluchače, dobrý den, kdo je tam?
9: Dobrý den, tady je Pavel. Já bych chtěl k té nástavbě a některé ty výroky rozhodčích. Mně se zdá, že řeknu teda předem, že jsem slávista, že jsem srdcem slávista, ale Spartě mě vůbec nevadí a Sparta, ale to, co v současné chvíli předvádí Sparta, to dělala Slávě před 10, 20, možná 25 lety, když byli takzvaně věčně druhý, furt si na to stěžovala. Sparta si dneska stěžuje Hraslí na Bohemce, možná má pravdu, byly tam na něj fauly, ale oni jako tím zdůvodňují svoji porážku. Včera s Jabloncem trenér Priske řekne, že ta červená, už jste se o tom bavili, že ta červená byla přísná, protože tomu hráči je 17, to je prostě úplně nesmysl. Pavel Horvát to už tam taky takhle zdůvodňoval. Ale Mancver měl, to byla jasná červená, to o tom se vůbec nezvíní, nikdo si na rozhodování proti Spartě pořádně nestěžuje, jenom Sparta si stěžuje. Důležitý je, že Sparta prostě nemá tu výkonnost a tak se to snaží házet na ně. Vemte si, že Bohemka porazila Spartu díky červené, dá se říct, suchým triku a Olomouc, která je daleko za Spartou, tam vyhraje 3-1 proti tu samému Mančaftu, jo? Takže něco je v té kvalitě hry Sparty dneska horšího. A ještě, jestli můžu se vrátit k sobotě, tak ten souboj Moses Hodouš, ano, nešťastný, kdyby tam rozhodčí dal červenou, byť si myslím, že to faul nebyl, že to byla spíš nešťastná srážka, tak by se taky nikdo nedivil v současném kontextu, ale VAR do toho nestoupil. Ale já bych se chtěl zmínit o situaci, která byla těsně před tím gólem Juráska, kdy Chorý dostal loktem do obličeje a šlapák na zimu, podle mě, bývá je rozhodčí, jasná červená a nic. A trenér Trpišovský po zápase, ano, Slávě vyhrála, ani slovem o rozhodčích na tyhle věci. Ale Chorý loket do obličeje dostal, že ošetřovaný rozhodčí nic, protože je to Chorý. Chorý má svý, samozřejmě, mají ho všichni plný zuby a některý jeho...
1: Ne, my vám rozumíme, pane posluchači, já jenom doplním, že tam dostal žlutou kartu za ten šlapák Drachpe, pak ta druhá žlutá znamenala jeho vyloučení, ale chápeme vaše rozhorčení, že Ngesa nedostal za loket do tváře Chorého žlutou kartu, tam se to taky zcela žádalo. Moc vám děkujeme za zavolání, my musíme spěchat dál, je toho ještě spoustu, mějte se hezky, poslouchejte Desítku.
10: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Tak Miroslav Koubek viděl o víkendu tedy výhru Viktorky Plzeň nad Hradcem Králové 3-1. Vladimír Darida nebyl z otroky, stejně jako Mik van Buren nebo Samuel Rancák. Viktorka to otočila ve druhé půli naprosto dominantní výkon. Hyský trenér Plzně Martin Hyský mluvil o tom, že třetí místo je jejich cíl. Teď si to dost přiblížili.
2: Určitě. Dvě krásné asistence Páti Hrošovskýho. První si myslím takový vyzkoušený roh a druhý zase ten centr byl fantastický. Tam vlastně Dvehovi stačilo jenom se dostat do toho správného prostoru a je vidět, že jeden můj kluk nehrál, Láďa Darida, druhý můj kluk Páťa Hrošovský hrál a škoda, že ten Láďa nemohl hrát, protože si myslím, že by tomu zápasu to svědčilo ještě víc a bylo by tam víc momentů, který by byly lepší ještě a myslím si, že Viktorka zaslouženě to otočila. Byť Hradec měl svoje šance, tak Viktorka to otočila, ukázala tu sílu a pravděpodobně si to třetí místo teď už uhájí.
0: Souhlas, pokud by Hradec měl pomýšlet na úspěch ve Strunsových Sadech, tak by se mu muselo opravdu všechno sejít, no a ve chvíli, kdy se ti rozpadne úplně střed hřiště, dominantní Vladimír Darida a Samuel Dancák taky nehrál, je to obrovská ztráta, do toho zranění Pilář, Van Biren, takže to bylo pro Hradec složité a Viktorka...
2: Byť šli do vedení,
0: ale Viktorka to zkušeně otočila.
1: No a opravdu velmi povedený výkon v té druhé půli, Viktorka potvrdila třetí místo, Hradec pokud chce do Evropy, tak musí tedy zabrat v té nadstavbě, která pro něj bude samozřejmě velmi náročná. Na druhou stranu hraje nahoře a hrát dole, jak tak nějak víme, je asi složitější.
10: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Gratulujeme Mladé Boleslavi a Zlínu k tomu, že mají po víkendu jistotu záchrany. Začneme u Mladé Boleslavi, já bych to vzal v té skupině o záchranu podle počtu diváků na stadionu, protože 8850 diváků ve Vítkovicích, to je jednoznačně maximum v rámci té skupiny o záchranu. Viděli fanoušci ve Vítkovicích čtvrtého nového muže na lavičce Baníku v téhle sezóně, respektive čtvrtého muže. Pavel Hapal pokračoval z té minulé sezony. Josef Dvorník trénoval proti třetím, respektive takhle, Josef Dvorník byl třetím trenérem, který trénoval v téhle sezóně proti Mladé Boleslavi. 0-0. A může být Baník možná rád, nebo měl vyhrát?
2: No, já si myslím, že Boleslav umí zahrát líp, tím vůbec nechci schazovat výkon, ale myslím si, že tak nějak jako hráli na ten bod, ono se to nedá, ani jako hráč jsem to vlastně nechtěl slyšet, ale jim ten bod stačil a myslím si, že si pro něj jako zkušeně došli vlastně, bylo to od Baníku defenziva zvýrazněná, jasně, ale dopředu tam je prostě málo odvahy, málo té kvality, bylo vidět, že ty kluci, než aby nahráli dopředu, tak kolikrát se vrátili až k Jedlovi dozadu k brance a samozřejmě to není jednoduchá pozice, ale opravdu je potřeba najít to sebevědomí těch hráčů, aby Baník dával góly. Dvě standardky nebo dva breaky za celý zápas ti úplně nestačí na to, aby si ten zápas vyhrál.
0: Já jsem tady sledoval hlavně první poločas, než jsem se přesouval na stadion Unisi a musím říct, že mě se Mladá Boleslav herně opravdu líbila. Hrají tedy výborný fotbal, bych řekl, mají na to ten kádr dobře složený, hrají kombinačně. Přesně to, co se mi líbí. Stopeři konstruktivní, Králik si myslím, že šel nahoru vedle Karafiáta, který ho pomohl té defenzivě, stejně jako Hybš na levé straně, a moc se mi líbí ten střed pole, kde hrají Macek, Ševčík.
1: A Schubert tam vysílá Kabonga.
0: Schubert velice dobře. Vlastně i Kozel do toho zapadl. Kabongo byl ve velké šanci, nastřelil břevno, takže v prvním poločase, kdyby vedli Mladá Boleslav,
1: tak je to těžké pro Baník.
2: Určitě, já ještě teď si řekl to jedno jméno, Matěj Hybš. Já musím říct, že jsem úplně nebyl o tom přesvědčený, když šel do Boleslavy. Říkal jsem si, hele, to už je tak jako asi na dohrání, byť samozřejmě není úplně starý, ale je výborný, jako přesně tak, jak jsi to řekl, je klidný na míči, ví kdy, co zahrát a je velkou posilou pro Boleslav.
1: Jenom chtěl jsem jenom říct, té defenzivě zase nula, tak oni mají na jaře 12 ligových zápasů 7-0 a vlastně od té porážky na Slávy 0-4 7. února v 10 zápasech inkasovali pouze 5krát.
0: No. To je prostě znát, když si vezmeme tu defenzivu z podzimu, tak to je nebe a dudy.
1: No, a promiň, jsem ti do toho
0: skutil. Já jsem se chtěl jenom ještě dostat tedy k Baníku. Pavel o tom mluvil několikrát, že sice nový trenér Josef Dvorník zná to prostředí, ale že to bude mít extrémně složité a myslím si, že se to potvrdilo. Samozřejmě o není lehké pozici, těžké něco s tím týmem tak rychle udělat, ale já v podstatě neviděl žádný progres.
1: Ale v té defenzivě určitě. Tam byla třeba bojovnost, jak to tam jednou Jedlička vyrazil a před Klímou to tam odklízel, myslím, Friedrich, tak já jsem z toho trošku cítil víc bojovnosti.
0: No,
1: tak
0: tam bych čekal, že to odklidí. No,
2: bych taky čekal, že to neuklidí do brány, ale... Ne, jako takhle, ty, myslím si, že Pepa, vlastně nic jiného ti nezbývá, organizace hry dozadu, co to je jasný, prostě teď samozřejmě mají ještě furt 4 zápasy, může se stát cokoliv, může se stát, že prostě to proloměj, spadne to z nich, ale v tom zápase s Boleslaví to prostě nevypadalo. Logicky ten trenér, tam je 5 dní, to prostě není možný jako za 5 dní změnit herní styl, nastavit hlavy hráčů, obzvlášť, když jsou, se podívají na tabulku a jsou poslední v tabulce, tak jako najednou tam začít dělat, že je všechno super, to prostě nejde, ale musím říct, že za mě v tuhle chvíli Baník je jako nejslabší, bych řekl. Jo. Ta Dukla prostě, asi se to k tomu taky na skok dostaneme, jako nějak vypadá. Mají tam jako silnější hráče, takový bych řekl jako nezatížený úplně tím, protože vlastně celou tu sezonu byli poslední a teď se z toho dostali vlastně, jo, už jsou na hraně, už šahají po tom, že by tu baráž měli hrát, takže tam to sebevědomí je daleko větší než v Ostravě.
1: Já mám přirovnání, teď končí školní rok, tak to je, když máš z fyziky celý rok třeba 4 průměr a pak to vytáhneš na trojku a někdo má běžně jedničky, dvojky, tak najednou má tu trojku, protože něco zkazil na
2: konci. To se mi hodně stávalo.
1: Já jsem právě u té fyziky většinou tu 4 tak nějak jako měl, takže...
0: No ještě jedna věc, která...
2: My jsme v řeznictví vůbec fyziku neměli.
1: To je divné.
0: Ještě jedna věc, která demonstruje vlastně tu krizi Baníku, že když se to vlastně sype, tak se to sype se vším všudy. Když se ti nedaří herně, nedostáváš se tolik do šancí, můžeš spoléhat na ty standardky, což Baník několikrát ukazoval i v minulosti. No a tobě se v 27. minutě zraní nejlepší hlavičkář suverénně Ondřej Kryčfaluši, který dohrál, tak doufejme pro Baník hlavně tedy, že to nebude nic vážného.
1: A do toho dostal 8. žlutou kartu Chaluš, poté, no, co jasně. Se obořil na Kabonga, který tam zajel vlastně do brankáře Jedličky, i když si myslím, že chtěli pro ně druhou žlutou kartu. No. Já teda intenzitu neviděl na to, aby dostal, nebo ani ten zákrok.
2: No, tak to asi není to podstatný. Podstatný je, že Chaluš nemůže hrát, takže to je pro Baník další, jako špatná zpráva, počervený v Karviní. Vlastně v tom poháru, že jo, tak teďka zase nebudu.
1: Máme tady dalšího volajícího do dnešního pořadu, děkujeme za zájem, za volání, tak dobrý den, kdo je tam?
11: Dobrý den, to je Zdeněk, Plzeňsko. Já bych se chtěl jenom zeptat, takový už mě to netrápí, to je slovo, ale zajímá, chodím v Plzni na fotbal samozřejmě a to, jenom bych se chtěl zeptat vždycky po zápase, nebo vždycky většinou po zápase, tam někteří hráči běhají ještě hostující po hřišti na dýlku sem a tam, jaký to má důvod, proč to je?
1: Děkujeme za zavolání, Pavle, vem nás do tady
2: Je to, protože nejsou vytížený a samozřejmě toho času tolik třeba není a ty hráči doběhávají metry, dneska už je vlastně moderní, nebo mají to všichni ty čipy zatím v té vestě za tím krkem a naběhávají se metry v nějaký té rychlosti, která je potřeba k tomu, aby ty hráči měli nějakou zátěž oproti těm, protože samozřejmě hráč, který odehraje 90 minut a hráč, který nenastoupí nebo nastoupí na pár minut, tak tu zátěž má úplně jinou a proto doběhávají ty kluci hned vlastně po tom zápase.
0: Pavle, ale ty jako hráči to určitě nikdy nezažil, byl bych překvapený.
2: Já jsem hrál většinou v základní
0: to
2: sestavě,
0: takže to,
2: ale musím říct, že jako asistent jsem s klukama na tohle doběhání chodil a samozřejmě je to takový, jako, nechci jít nepříjemný, ale ty kluci jsou profíci a vědí, že to dělají pro sebe, nedělají to pro ty trenéry.
0: Ale občas je lituju, jedeš někam třeba 3-4 hodiny autobusem, byť dneska už se často spí den předem. Třeba lije, ty chceš na to hřiště jít, trenér ti tu šanci nedá a pak ještě běháš.
2: A k tomu se třeba ještě od 13. minuty rozsvičuješ, když tvůj konkurent začne kulhat, tak se rozsvičuješ 75 minut a pak jdeš ještě běhat rovinky. No,
1: Baník, o kterém jsme se bavili, jede příští kolo do Teplic, které remizovali se Slováckem na Stínadlech. Bylo 3078 diváků, kteří viděli krásný gol Daniela Marečka. A pak ve druhém poločase výkon Teplic, který možná souvisel s tím, že hráči si prý po zápase stěžovali na to, že jsou unavení. Takhle o tom mluvili trenér Frtěla po zápase v rozhovoru pro OnePlay Sport. Byla kvůli tomu prý bouřka, protože pohledem pana Frtěly to není úplně profi přístup. Jenom připomenu, že Tepličtí byli od úterka do čtvrtka minulý týden na soustředění v Blšanech, aby prý změnili prostředí a taky asi něco natrénovali.
2: No, já jsem se Zdenou chvilku mluvil v týdnu a vím, že tam byli, já tohle to moc od těch kluků neberu, no, jako že seš unavený, hraješ o záchranu, v úvozovkách hraješ o život a tady ty s odpuštěním jako keci, že jako seš unavený, to já bych to taky nechtěl slyšet jako trenér a ty hráči se musí připravit tak, aby fungovaly a druhá půle od Teplic nebyla dobrá, to je bez debat a spíš samozřejmě možná je to otázka pro teplický vedení, jestli a jaký hráče přivíz, protože teplický kádr úplně nemá jako ty hráče, který jsou top v český lize, jsou to průměrní kluci, zase při vší úctě, možná některý začínají, jo, možná některý konče jako Mareček, myslím staršího Marečka, jo, ale nejsou tam top hráči a vlastně to umístění tak nějak odpovídá tomu složení toho kádru.
0: Teplice podle mě se vyhnou baráži, ale pokud chtějí jít v budoucnu nahoru, tak do toho kádru jednoznačně musí říznout a investovat do něj.
1: No možná jenom nebudu souhlasit, neodpovídá, protože třeba Baník kvalitativně má lepší kádr, bych řekl, než Teplice a je pod nimi o 6-7 bodů, protože Teplice mají náskok 6 bodů na Slovácko. Každopádně tady možná zlatý bod právě pro ně, Slovácko má o bod víc než Baník a Dukla a to je poslední téma. Dukla prohrála ve Zlíně 2-1, Zlín se zachránil. Třetí gol v řadě, třetí vítězný v sezóně dal Tomáš Poznar, 50. v jeho kariéře v první lize, moc gratulujeme. Já jsem mu posílal taky gratulaci na Instagramu a říkal, že to byla jeho fakt vysněná meta.
2: Pozný gol, no, já bych hlavně chtěl ho poprosit, o nás poslouchá, že už mi došly ty utopence, co mi dával, takže kdyby zase vyráběl, tak bych byl rád, kdyby mi dorazili. Ale samozřejmě tak Tomáš je poctivej kluk, poctivej hráč, to, že se takhle rozstřílel, vlastně pomohlo Zlínu k brzkému ukončení toho, nechci říct jarního trápení, ale taky klopítali, možná si mysleli, že budou hrát veš, ale prostě takhle to je a ve Zlíně takhle v podstatě absolvují už několikátou sezonu, že v té baráži si brzo to zajistějí, že
1: v té
2: nadstavě, pardon, si to zajistějí brzo a mají klid. Teďka tam, myslím si, stráví příjemný 3 týdny.
0: Zajímavé, jak se proměnila trochu ta pozice Tomáše Poznara tím, jak se mu daří a naopak, jak se moc nedaří Stanleymu Kanuovi, že jo, na podzim to bylo vlastně jednoznačně rozdělené, že Tomáš Poznar hrál doma a s Kanuem na Hrotu hráli Zlíňané tedy na breaky venku a teď je Poznar jasnou jedničku.
2: To je to, že ten hráč je nevokoukanej, úplně nevíš, jak na něj hrát, tak ten Stanley Kanu toho hodně využil, jo, musím říct, že samozřejmě vypadal fantasticky, ale samozřejmě postupem času možná nějaký pokles výkonnosti, ale i ty soupeři si na tebe dávají daleko většího majzla a zkoumají tvoji hru, aby ti ji narušili a to se evidentně soupeřům z ní nadařilo a daří.
0: Něco podobného asi prožil i Michal Cupák, který měl fantastický start sezony, teď už tolik produktivní není, ale no, pořád hraje.
2: Ale on prej teďka víc učí právě.
1: No, musí opravovat ty čtvrtky. Vyhodnocení. No, vyhodnocení se blíží ve fotbalové lize, blíží se taky teplická desítka Pavla Horváta živě. Když jsme tady mluvili o Tomáši Poznarovi, který s námi téměř před rokem byl ve Zlíně, bylo to moc příjemné, tak s námi za 14 dnů bude vedle Pavla, Antonín Panenka a taky Jan Rezek. Můžete kupovat lístky na našem webu radiojournal.cz. Moc se na vás těšíme, těším se taky na naše hosty Antonína Panenku a Jana Rezka. Věřím, že to zase, Pavle, bude příjemné.
2: No tak já doufám, tak Tonda je vynikající, to už víme. A Reza, doufám, že bude mít dobrou náladu, no, po zápasech Teplic a samozřejmě jim přejeme stejně tak jako všem, prostě ať se zachránějí. Někdo to bohužel odnese, ale za to my nemůžeme.
1: Další desítka Pavla Horváta je minulostí, ta ligová, ta čtvrteční nás čeká, pochopitelně s hostem, tak ji poslouchejte. Děkuju moc Lukáši Michalíkovi, který tady byl. Lukáši, přeju pěkný den.
0: Krásný den všem posluchačům i vám.
1: A přeju taky krásný den a děkuji Pavlu Horvátovi, že je tady stále s námi. A prostě buď stále mlad, stále svůj a zase brzy naslyšenou.
2: Tak naslyšenou, díky za pozvání ke mně.

0: Nenechte si ujít atletický svátek v Poděbradech. Těšte se na elitní chodce při prestižním mezinárodním mítinku Poděbrady Walking. Sledujte i domácí běžce při mistrovství republiky na 5 kilometrů a jednu míli. Zapojte se také do běhu i chůze na lázeňské kolonádě. Mimořádně ve svátek, v pátek 8. května. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce sledujte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Česká spořitelna, skupina ČES a město Poděbrady.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Adéla Paruchová a zprávy.
2: Pražský městský soud uznal dnes europoslankyni Naďovou vinou v kauze Čapí hnízdo. Rakousko vyhostilo 3 ruské diplomaty kvůli údajné špionáži. Tenistka Krejčíková doléčila zranění a v Římě nastoupí poprvé od poloviny února. Po nehodě na Radotínském mostě je neprůjezdný pražský okruh směr letiště a zítra bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo i bouřkami. Teploty až 28 stupňů Celsia.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Hasiči stále likvidují požár v Českém Švýcarsku. Pod kontrolu už dostali 2 ze 4 ohnisek. Na místě je teď 400 hasičů, těžká technika, policejní i armádní vrtulníky. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO od dnešního poledne pomáhají požár likvidovat taky slovenské vrtulníky.
4: Letecké hasení, které je v náročném terénu opravdu zásadní, se podařilo posílit i díky pomoci Slovenska, které nám dnes poskytlo 2 armádní vrtulníky s velkokapacitními bambivaky.
2: Zítra se do Českého Švýcarska vypraví ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Připravit chce plán k řešení škod v Národním parku. Premiér Andrej Babiš z ANO považuje dnešní rozsudek nad europoslankyní Janou Naďovou v kauze Čapí hnízdo za odsouzení na objednávku v politickém procesu. Uvedl to na síti X v reakci na rozhodnutí Pražského městského soudu. Nepravomocně uložená 3letá podmínka a peněžitý trest pro Naďovou jsou podle něj výsledkem nezákonného postupu Senátu Vrchního soudu v Praze, který podle Babiše ohnul soudní proces. Mluvčí Pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala řekl, že se nejedná o typické řízení.
5: Každopádně tato situace má oporu jak v platném právu, tak právě i v nálezech ústavního soudu. Já bych se tady držel toho, co konstatoval právě soud, který se zcela jasně vyjádřil k tomu, že ten proces je standardní. Naprosto odpovídá tomu, co prostě v rámci právního řádu lze udělat a jak lze postupovat.
2: V kauze je obžalovaný i Babiš, sněmovna ho ale začátkem března nevydala ke stíhání a trestní řízení je taky v jeho případě přerušené. Babiš trvá na tom, že on i Naďová jsou nevinní. Rakousko vyhostilo 3 ruské diplomaty kvůli údajné špionáži, oznámila to rakouská vláda. Podle ní je možné, že ke špionáži slouží antény na střeše ruského diplomatického zastoupení. Podle tamní ministryně zahraničí Beaty Meinlové-Reisingerové je nepřijatelné, aby byla diplomatická imunita zneužívaná ke špionáži. Moskva na vyhoštění diplomatů odpoví tvrdou reakcí, uvedla to ruská ambasáda v Rakousku. Oprava třídy československé armády na vnitřním silničním okruhu Hradce Králové omezuje ode dneška dopravu v centru města. Stavební práce za 14,5 milionu korun potrvají čtvrt roku a stavbaři kromě poničené silnice opraví taky přilehlé cyklopruhy, říká mluvčí hradeckých technických služeb Patrik Palátka.
6: Oprava má celkem 2 fáze. V první etapě, která začala dnes a potrvá do konce června, je ulice uzavřená pro veškerou dopravu s výjimkou vozidel městské hromadné dopravy a složek záchranné služby. Druhá fáze začne v červenci, kdy ulicí neprojedou ani vozy městské hromadné dopravy.
2: Objízdná trasa vede ulicemi Buzulucká, Šimkova a Divišova.
7: Sport. Tenistka Barbora Krejčíková doléčila svalové potíže a zítra nastoupí v úvodním kole turnaje v Římě. Česká reprezentantka se na kurtu ukáže poprvé od poloviny února. Předtím nehrála kvůli zranění kolene. A fotbalisté Manchesteru City potřebují zvítězit v dohrávce 35. kola anglické ligy, aby udrželi naději na titul. Na vedoucí Arsenal ztrácí 6 bodů oproti Londýňanům, ale mají o 2 zápasy méně. City nastoupí na stadionu Evertonu, který se otevřel teprve před touto sezonou. Mluví o tom trenér Manchesteru Pep Guardiola.
8: Old Everton Stadium was so...
9: Starý stadion Evertonu byl skvělý, tradiční, ryze anglický, rád jsem tam jezdíval, ale na nový se pochopitelně těšíme. Přijeli jsme sem s jediným cílem. Jiný výsledek než vítězství nebereme.
8: We don't have any result that win, win, win.
7: Utkání Everton Manchester City začne ve 21 hodin.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na pražském okruhu mezi tunely, taky na D1 v Brně. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště je stále zablokovaný mezi tunely Radotínský most. Havarovaly tam dva kamiony. Musí se sjezdem z mostu na Strakonickou a hned zpátky nahoru. Kolona od Jesenice z kilometru 81. Pro osobní auta je to asi na 40 minut. Na dálnici D1 z Prahy na Brno pozor těsně před sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 162. Hlásíte překážku.
11: Dodávce upadlo kolo, který leží v pravým pruhu.
10: Potom dál na D1 už v Brně směrem z Prahy na Vyškov se tvoří kolo za sjezdem k výstavišti z kilometru 191, je to zhruba na čtvrt hodiny před sjezd na Vídeňskou, kde na 194. řeší nehodu v levém pruhu. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova do omezení u D2 se vlečou kamiony pravým pruhem od Rousínova z 216. kilometru. Osobní auta tvoří frontu z 213. k exitu 210 Holubice. Tam chvíli stála auta po nehodě, před momentem je odstavili. A silnice 34 Pardubice Ždírec na obchvatu Chrudimi, pohromadné nehodě uzavřená, jezdí se přes město, to je ucpané. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo v Čechách, zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy.
12: Pondělí 4. května. Jsme moc rádi, že posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Tenistka Barbora Krejčíková doléčila další zranění a poprvé od poloviny února by se měla vrátit k zápasům. Dvojnásobná grandslamová šampionka od podzimu laborovala s kolenem, poté jí trápily svalové potíže. Na Antuce v Římě ale absolvuje svůj teprve čtvrtý letošní turnaj, čtvrtou letošní akci okruhu WTA turnu. A připomeňme, že už za dva týdny v Paříži začíná Antukový grandslam.
3: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

Ani letos to házenkářům Lovosic nevyšlo, v extralize obsadili konečné páté místo a protáhli čekání na zisk premiérového titulu v české nejvyšší soutěži. O neúspěšném útoku na zlato si náš reportér David Kalvas povídal se sportovním ředitelem Lovosic.

0: po dobu té sezóně jako dělo, tak na co jsme skutečně asi měli.
1: A asi by nemělo zapadnout to vítězství v českém poháru, protože to je velká událost.
0: Já jsem strašně rád, že se to klukům povedlo, protože si jako ověřili, že umějí být jako nejlepší, že umějí porazit ten zápas proti Karviné na neutrální půdě. Relativně bylo to v Praze, že jsme tam asi měli víc fanoušků. Tak ale bylo vidět, jak to strašně chtějí. Jak to, jo, ten zápas se pro nás nevyvíjel celou dobu dobře, ale oni to tak strašně chtěli, že to nakonec urvali do toho vítězního konce. To, co nám chybí, je, že to neumíme zopakovat, tady ty zápasy. Je vidět, že to v nás je, ale neumíme to zopakovat 5x, 6x za sebou. A to je to, co nám strašně chybí, a to je to, co oni mají, a to je to, na čem my musíme pracovat. Ale ta cesta je hrát co nejvíc tady těch zápasů, aby jsme uměli hrát, a v tomhle to mají Plzeňáci i Karviňáci jako ohromnou výhodu. Ale ukazuje se, že ta práce s mládeží nám tady docela jde a začínalo, a myslím si, že jsme úspěšně zapracovali pár zajímavých hráčů letos.
1: Naskočili třeba Novák, naskočil Fornbaum.
0: Přesně tak, to jsou přesně ty, o kterých mluvím. Ještě určitě na pivotu se ukázal mladý Bíža. Celkově jsme vlastně podepsali jako 7 kluků jako na příští sezónu, který nám jdou právě z dorostu jako do Ačka. Je to asi zatím historický počet a věřím, že většina z nich má na to, když se trošku posnaží, doopravdy se jako zapracovat, že to není jenom jako číslo, ale že to je i jako nějaká kvalita. Já si myslím, že by to takhle hlavně primárně mělo být. Samozřejmě vidíme i v naší lize jako zahraniční posily, ty patří. Ty prostě jednorázově zvedají kvalitu té naší házené, té naší ligy, ale myslím si, že aby ta naše házená šla nahoru, tak prostě musí ty mladí dostávat šanci, musí dostat prostor a nakonec se totiž zpravidla ukazuje, že když dostanou, tak ten jejich hlas vítězí v tom, že dokážou předčít i některý zkušený hráče.
1: A jak to působí třeba na rodiče dětí? Protože samozřejmě umím si představit, že to působí pozitivně, že vidí, že to jejich dítě má šanci hrát nejvyšší soutěž házenkářů.
0: Samozřejmě, tak jako jsou to všechno spojené nádoby. Čím víc jako dětí my dokážeme jako přetavit do Ačka, samozřejmě to je výběrová jako sestava, tak ale tím víc rodičů chodí, kámošů chodí, jo, město jako hlavní sponzor to vidí, že prostě nekupujeme jako hráče jiný, ale že doopravdy ta mládež, která je právě sponzorovaná tím městem, jako se nakonec jako přetaví jako v ty kluky, který tady pak hrajou a reprezentují to město. Je to všechno spojené a doopravdy je to ta cesta, kterou my jako chceme jít a jsem rád, že se nám to jakž tak daří. Určitě máme rezervy, ale myslím si, že se to zlepšuje.
1: Říká Jan Landa, sportovní ředitel extraligového klubu Házené z Lovosic, který je odpoledním hostem radiožurnálu Sport. A za chvíli se budeme bavit o tom, jestli se dá ale s odchovanci vyhrát český titul.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Jan Landa, sportovní ředitel házenkářů extraligových Lovosic, je odpoledním hostem radiožurnálu Sport. Mluvili jsme o tom, že dobře pracujete s mládeží, ale dá se právě s tím velkým počtem odchovanců vyhrát český titul v současnosti?
1: Podařilo se to jednomu týmu, a to byl Jičín, co si tak vzpomínám, a nechci nikomu křivdit, ale tam to doopravdy odehráli kluci v té sezóně, kdy tam Tomáš Babák byl jako v topu a ta kategorie kolem něho.
0: To už ale bude pár let.
1: To je pár let a já to, na to narážím, že vlastně myslím si, že v té kvalitě, v jaký extraliga dneska je, už to nejde. Doopravdy člověk potřebuje toho někoho zvenku, ať už zahraničního hráče nebo nějakého talenta v rámci extraligy si jako přitáhnout. Protože prostě to zvedá, jak jsem říkal, jednorázově tu kvalitu a bez toho to skutečně nejde. A pokud se to někomu povede, tak mu hrozně držím palce, protože je to vlastně skvělý. Vlastně, když jsem vstupoval tady do té pozice, tak to byl jako můj sen, jako vybudovat tým lovosnických odchovanců, který si tady jako ten titul někdy náš vysněný jako sebere. Ale čím víc jsem přesvědčený o tom, že skutečně buď je to běh na dlouhou trať, anebo prostě je otázka, jestli to je vůbec reálný. Prostě ty posily jsou nezbytný.
0: To tedy chybí Lovosicím k tomu, aby třeba mohli konkurovat Plzni, Karviné, týmům, které vládnou české nejvyšší soutěži v posledních letech, aby sem chodili kvalitnější hráči třeba i ze zahraničí nebo z těch nejlepších českých klubů.
1: Obecně, co se budeme povědat, no, prostě do extraligy jako my málo kdy dostaneme jako nějakého topového hráče jako světový házený, my spíš jako probíráme hráče z bývalé Jugoslávie nebo zejména jako z východní části Evropy. Tak to je vždycky takový vabank, protože my je neznáme, vidíme pár videí, jako je to těžký, je evidentní, že ten scouting třeba Karviná má dobrý a vlastně Plzeň taky na co šáhl a relativně to se povedlo. Takže jo, tohle mají dobrý a zároveň pak jsou to ty podmínky, kterým jsou tyhle kluby, protože mají větší rozpočty než Lovosice, jsou schopni jako nabídnout. A my jako Lovosice se nikdy nemůžeme pouštět do takovýhle války, kdo dá víc, my musíme nabídnout něco jiného, ať už je to cokoliv, prostě jo. Typicky Hory, ten jsem určitě nešel, protože tu má nejvíc peněz, ale vyšli jsme mu nějak v jeho životní etapě vstříc. Takže to jsou ty věci, kterými my tady můžeme ty kluky sem dotáhnout, ale pravda je, že v tomto smyslu taháme určitě za kratší konec provazu než tady ty týmy, který jsi zmínil. No.
0: Pavel Horák, to byl Hory, o kterém jsme mluvili. A jak je to s tréninkovým procesem? Protože slyším Karviná, profesionální tým. Samozřejmě tady jsou hráči, kteří chodí do práce nebo. Už nejsou?
1: Nejsou. To je vlastně věc, kterou jsme jako za posledních 6 let doopravdy odstranili. Co tu máme? Máme tu hodně studentů, ale vlastně zaměstnance nebo kluky, co chodí do práce, tu neříkám, že nechceme, ale vlastně jsme se zařídili tak, aby jako ty kluci už prostě do práce nechodili. Víceméně jsou to profíci, anebo studenti, řekněme poloprofíci, ale nikdo tady nepracuje právě proto, aby jsme mohli mít nějaký dopolední tréninkové jednotky. A myslím si, že to byl jako velmi správný krok, protože to nás vlastně, troufnu si říct, oddělilo od jakože té druhé půlky tabulky, protože kdyby jsme zůstali v tom modelu 5 tréninků odpoledne a to Bůh ví jestli, tak to nikdy nedopadne, tak jsme na úrovni 8 až 12 tým.
2: To říká Jan Landa, který je sportovním ředitelem extraligového klubu házenkářů z Lovosic. Co chybí severočeskému oddílu, aby konkuroval Karviné a Plzni, to se dozvíte v odpoledním rozhovoru radiožurnálu Sport už po LP.

0: Házenkáři Lovosic ani v této sezóně nevybojovali v extralize poprvé v klubové historii zlaté medaile. Nejen o tom si reportér David Kalvas povídá v odpoledním rozhovoru radiožurnálu Sport se sportovním ředitelem Lovosic Janem Landou.
1: Dalším cílem je opravdu atakovat Karvinou, Plzeň a jednou získat pro Lovosice ten vysněný titul.
2: Je to, já bych chtěl postupně doopravdy, ty kluci jsou odskočený, jak Plzeň, tak Karvina, si umíme asi dobře nastavovat zrcadlo, ale v první řadě bych se chtěl přiblížit jako jim, vůbec v tom, jak umějí zvládat těžký zápasy, oni tím, jak mají odehraných těch jakoby finálových sérií tolik za sebou, umějí v tom playoff chodit jako neuvěřitelně, a to říkám doopravdy s velkým respektem k obom těm týmům. Tak tohle je něco, co nám chybí. My to playoff ještě dle mýho názoru neumíme hrát tak dravě jako tyhle ty dva manšafty. Respektive je krásně vidět, že jako Plzeň ho spíš hraje velmi zkušeně a Karviná tam přepne úplně do jiného módu, tak to je to, co my chceme, přiblížit se tou kvalitou a tím nasazením tady k těm dvou manšaftům. A pak se může stát cokoliv. To je to, co já říkám furt, to playoff je nevyzpytatelný, ale mluvit o titulu klidně budu, je to náš sen. A otázka je, jestli se splní za rok nebo za 30 let, to nikdo neví, ale jako člověk má snít a tohle je sen celého klubu.
1: Kolik vám třeba chybí v přepočtu milionů korun v ročním rozpočtu, abyste mohli koupit kvalitní hráče a právě už co nejdřív prohánět Karvinou nebo Plzeň?
2: No, myslím si, že ten rozdíl mezi náma, zase jsou to takový neoficiální čísla, myslím si, že to je nějakých 5 až 8 milionů korun, ten doopravdy rozdíl mezi těma klubama a náma, takže není to málo. V házení je to docela dost, kdy my hospodaříme s nějakým rozpočtem 16 milionů korun, tak si myslím, že si člověk může udělat představu, s jakým rozpočtem hrajou tyhle týmy, ale nemusíme chodit daleko. Brno má podle mě taky velmi podobný rozpočet jako ty ostatní. To není jenom o penězích, je to o tom ty peníze podle mě vhodně investovat. A o to se my doopravdy tady snažíme, protože nám skutečně nic jiného nezbývá. Každou korunu dvakrát otočíme, než ji utratíme.
1: Jak je těžké přivést domácího nebo i zahraničního hráče do Lovosic v házené? Protože samozřejmě fotbalové kluby, hokejové kluby nabízí asi mnohem lepší výplaty, vyšší výplaty. Jak je to těžké tedy v tom vašem sportu?
2: Strašně těžký je sem dostat jako toho kvalitního hráče. Je hrozně jednoduchý sem dostat hráče ze zahraničí, protože doopravdy je zejména ty, co jsme hráli evropský poháry, tak člověk je někde zalistovaný, tak já doopravdy každý týden mám na mailové adrese nějaký CVčka jako hráčů, který se nabízejí, ale ta kvalita prostě není taková, kterou jako my tady chceme mít. Těžký je se dostat kvalitního hráče a je to proto, že jich je tak málo, že když se tady objeví nějaký Čech, který je kvalitní, tak jeho sen je jít ven, takže je třeba si podchytit velmi mladýho, kvalitního a nabídnout mu v Lovosicích něco, co on může cítit, že je pro něj velmi, velmi dobrý, prostě aby tu zůstal. Zkušenýho hráče, tak toho zase člověk musí urvat zase na něco jiného, zase se vrátím k tomu Pavlovi Horákovi, na něco, co mu zrovna v tu jeho danou chvíli jako vyhovuje. Jo. A zahraničního hráče, to jsou jenom peníze, tam není nic jiného, to jsou jenom peníze a znova se opakuju, v tu chvíli my to relativně ztrácíme tady ten boj v konkurenci s ostatníma týmama, protože když ho bude chtít kdokoliv z první trojky, tak ho prostě přeplatí oproti nám.
0: 17 hodin 26 minut posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Naším hostem byl sportovní ředitel házenkářů extraligových Lovosic a bývalý reprezentant Jan Landa, se kterým mluvil reportér David Kalvas.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: 17 hodin a 30 minut. Adéla Paruchová a zprávy.
3: Schodek státního rozpočtu se v dubnu prohloubil oproti konci března o 78,5 miliardy korun na zhruba 106 miliard. Informovalo o tom ministerstvo financí. K prohloubení deficitu přispělo ukončení rozpočtového provizoria, ve kterém Česko bylo do 20. března a které omezovalo státní výdaje. Loňský deficit na konci dubna přesahoval 126 miliard korun. Muž, kterého rakouská policie podezírá z otrávení dětské výživy, obvinění popírá. Informovala o tom regionální pobočka rakouského veřejnoprávního vysílatele ORF. Rakouské úřady 39-letého Slováka zadrželi v sobotu. Minulý měsíc v rakouských, slovenských i českých obchodech objevily sklenice se zeleninovou výživou značky HIP otrávené jedem na krysy. Muž ze Slovenska ve firmě vyrábějící dětské přesnídávky dřív pracoval a policie ho označila za vyděrače. Advokát zadrženého vinu klienta odmítl. Po ruském útoku na město Merefa na východě Ukrajiny zemřelo nejméně 6 lidí. Dalších víc než 30 je zraněných, informoval o tom šéf zprávy Charkovské oblasti Oleh Synik-Hubov. Po útoku začal hořet dům a auto. Poškozené jsou obytné domy, 4 obchody a autoservis. Požár už je uhašený a na místě dál zasahují záchranné složky. A lidé projíždějící náchodem musí ode dneška počítat s výrazným zdržením. U hraničního přechodu s Polskem totiž kvůli stavbě okružní křižovatky projedou jen jedním jízdním pruhem. Doprava je řízená kyvadlově, úsek není možné objet. Omezení potrvá do poloviny června, policie i radnice radí řidičům se město vyhnout.
0: Sport.
3: Za necelou půl hodinu začnou dvě utkání čtvrtfinále basketbalové NBL. Obhájci titulu z Nymburku nastoupí v Ostravě. Středočeši vedou v sérii 2-0 na zápasy. Stejným poměrem vedou v sérii taky Pardubice, které se představí v Písku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Požár na D2 u Hustopečí, uzavřená taky D8 za Ústím a neprůjezdný pražský okruh mezi tunely. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy na Brno nový problém kus za Podivínem na kilometru 29, těsně za zúžením větší požár osobního auta. Před chvílí dorazili hasiči a provoz úplně zastavili, začíná vznikat kolona. Na dálnici D8 z Prahy na Drážďany je za Ústím zase zastavený průjezd oběma tunely. Z tunelu Panenská se snaží odtáhnout porouchaný kamion, provoz stojí, kolona hlavně kamionů v pravém pruhu se natahuje, začíná už za sjezdem na Ústí Bukov kolem 78. kilometru. Na D1 z Brna na Prahu nejdřív kolona od exitu 153 Tasov na 150. kilometr, tam vyprošťují ráno havarovaný kamion, jede se levým pruhem, chvílemi provoz pozastavují, zdržení čtvrt hodiny, může být i delší. A potom dál na D1 směr Praha další kolona kamionů v pravém pruhu od exitu 141 Velké Meziříčí západ sune se kolem kolony, která začíná pak v levém pruhu na 121. kilometru, to všechno na 119. Hned za exitem Velký Beranov je tam po požáru nákladního vozu zabraný pravý pruh. A na pražském okruhu zůstává ve směru z D1 na letiště stále neprůjezdný Radotínský most mezi tunely, uklízejí tam následky postřetu dvou kamionů, jezdí se sjezdem na Strakonickou, pak nájezdem zpátky na most kolony, předtím už před Jesenicí ze 79. kilometru. Osobní auta to mají na více jak půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Týden po triumfu na majoru Chevron Championship ovládla americká golfistka Nelly Cordová další turnaj LPGA v mexickém Playa del Carmen. Celá dcera bývalého českého tenisty Petra Cordy si tím upevnila první místo ve světovém žebříčku, na které se díky vítězství na úvodní majoru sezony vrátila poprvé od loňského srpna.

0: 17 hodin 41 minut posloucháte odpolední radiožurnál Sport v pondělí 4. května. Už v sobotu by fotbalisti Slavie mohli slavit zisk dalšího mistrovského titulu. Obhájci trofeje přivítají v Edenu Spartu a pokud zvítězí, tak úspěšně obhájí loňský triumf. Ano, a to samozřejmě rivalové z Letné nechtějí připustit.
1: Matematicky může, no, bohužel. My jsme si to pokazili v jiných zápasech. Každý si to musí nějak přebrat v hlavách tak, aby tady ta situace nenastala, a myslím si, že nás je tam dost zkušených a ty mladí hráči, kteří jsou, tak mají spartanskou DNA, takže to sami by nechtěli dopustit, aby něco takového nastalo.
2: Uvědomuje si útočník fotbalové Sparty Jan Kuchta. Ten by stejně jako jeho spoluhráči nerad v sobotu v Edenu sledoval, jak se domácí radují z titulu. A to se může stát, pokud Slavia derby vyhraje.
3: Vlastně 4 kola před koncem máme tu možnost. Je to samozřejmě pro nás skvělý, že tu možnost máme. Na druhou stranu, i kdyby nebyla, tak je to prostě derby, je to doma a my budeme chtít prostě zvítězit a předvést prostě co nejlepší výkon a vítnout na toho soupeře, takže to by bylo i bez toho, i kdyby to nebylo, a samozřejmě tohle k tomu je příjemný bonus.
2: Tvrdí trenér Slávy Jindřich Trpišovský. I kdyby jeho svěřenci derby zvládli a zajistili si titul, tak pohár v sobotu ještě nedostanou. Spartě tak nehrozí potupa jako v letech 2019 a 2020, kdy přímo sledovala mistrovskou korunovaci u hlavního rivala. V obou případech tehdy Slávia právě po derby v posledním kole nadstavby přebírala trofej.
4: Můžu na 110% garantovat, že hráči, kteří pojedou do Edenu v sobotu, tak budou připraveni bojovat. Bojovat všemi zbraněmi, které máme. To je jisté. Budeme chtít hrát náš fotbal a uvidíme, jestli míč bude ve hře víc než 36 minut.
2: Rýpl si po výhře nad Jabloncem 2-0 trenér Sparty Brian Priske do Slávie. Dánský kouč narážel na sobotní zápas Liberec Slávia, který skončil výhrou hostů 2-1. Na severu Čech se totiž fotbal moc nehrál. Naopak, k vidění bylo 35 faulů.
4: Máme rozdílné styly hry. I když s tím jejich nesouhlasím, tak ho respektuji. Je smutné, když ve skupině o titul se potkají dva elitní týmy a míč je ve hře třetinu doby. 36 minut ze 108, 7 žlutých karet, 1 červená a hráč v nemocnici pro jeden tým a 1 žlutá pro druhý. Je asi jasné, co si myslím o takovém stylu hry. Prostě musíme být lepší. V Edenu prostě budeme chtít hrát náš fotbal.
2: Hned 3x5 případů v této sezóně, kdy byl míč ve hře nejméně, byla v roli hostujícího týmu právě Slavia.
3: Tam bylo prostě extrémně moc soubojů, extrémně prostě přerušených věcí, ale prostě v těch venkovních zápasech to tak někdy je, že ten soupeř prostě na vás nějakým způsobem vyrukuje, vy se s ním musíte vyrovnat. Určitě by bylo mnohem lepší, kdyby se víc hrálo, kdyby tam nebylo tolik soubojů, prostě tolik pádů.
2: Vysvětloval po víkendové výhře v Liberci 2-1 Trpišovský, proč míč nebyl tolik ve hře. Derby pražských S mezi fotbalisty Slávie a Sparty je na programu už tuto sobotu od 19 hodin. Tomáš Petr, Radiožurnál.

Hned po první etapě skončila ženská Vuelta pro nizozemskou cyklistickou hvězdu Marianne Vosovou. Olympijská vítězka z Londýna, trojnásobná mistryně světa, si v neděli při pádu 8 kilometrů před cílem zlomila klíční kost, přestože dojela do cíle, tak do dnešní druhé etapy už nenastoupila. Dnes bohužel potkal pád vítězku právě první etapy Švýcarku Noemi Rigovou, ta musela ze závodu tedy rovněž odstoupit. Vueltu v tuhle chvíli vede po dvou etapách Němka Franciska Kochová, která dnes skončila druhá ve spurtu za Belgičankou Bosujtovou. Česká cyklistka Julia Kopecký dokončila etapu na 40. místě, v průběžném pořadí jí patří 53. pozice, ztrácí minutu a tři čtvrtě.

0: Dire Straits a Sting, Money for Nothing, posloucháte pondělní radiožurnál Sport Encyklopedie. Tento týden opustí profesionální sport tady na našem čistě sportovním rádiu a vydáme se společně do přírody, představíme vám naše nejoblíbenější túry a snad se mezi nimi najde taky nějaká, kterou si rádi projdete. Tu dnešní představíme s Jakubem Markem.
1: Krásné odpoledne, začneme na jich od Prahy výpravou po úbočí skály nad bývalými svatojánskými proudy na Vltavě. No a proč bývalými? Protože to, o čem se teď už jen zpívá v lidových a tremských písních, bylo zničeno postavením vodního díla Štěchovice. Místo zurčící Vltavy tak pod sebou uvidíte nehybnou vodní hladinu bez proudu.
0: Trasur, autor dnešní encyklopedie Martin Charva, doporučuje začít v obci Štěchovice, kde zaparkujete, případně tam můžete dojet autobusem, no a začnete prudkým stoupáním. Máte více variant, kudy jít. Vhodná je cesta po červené turistické značce Kretenční nádrži Homole. V zápětí se dá sejít do obce Třebenice u Slapské přehrady, ale můžete se vydat i po poněkud zvláštně značené trase se širokým červeným pruhem uprostřed a výraznými dvěma po stranách. Věděli byste, co tahle trasa značí?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Značí tu nejstarší turistickou trasu, která kdy byla v Česku nakreslena. Ano, vedla právě tam, kam vás tímto typem posíláme. Klub českých turistů ji vytvořil už v květnu 1889 ze Štěchovic právě ke svatojánským proudům. Příští týden to tedy bude málo uvěřitelných 137 let.
1: Ať už zmíněná historická cesta nebo ta kolem retenční nádrže vás obě dovedou do stejného místa, tedy obce Třebenice, tam už půjdete z kopce a začnete se po této procházce lesem vracet nádherným kaňonem. Na naučné stezce svatojánskými proudy vás čekají výhledy, tunely i úzké cesty po skále. Můžete si tam udělat hezký půdenní výlet, ale doporučujeme jen pro pěší s kočárkem nebo na kole, byste se asi hodně nadřeli.
0: My jsme vás dnes pozvali s Jakubem Markem, díky moc.
1: Díky, hezký den.

0: Kanál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
4: Stovky hasičů a 8 vrtulníků se v Českém Švýcarsku stále snaží dostat pod kontrolu velký lesní požár.
5: My se snažíme prokácet se směrem dolů a samozřejmě na to se zaměřuje i to letecké hašení.
4: Vláda schválila návrat povinné elektronické registrace tržeb.
6: Cílem EET 2.0 je posílit důvěru mezi podnikateli, vůči veřejnosti i ve stát samotný.
4: Fotbaloví sudí udělali ve víkendovém ligovém kole podle komise rozhodčích 3 chyby. 2 z nich v souboji Liberce se Slaví. Po nehodě je na Pražském okruhu neprůjezdný Radotínský most směrem na letiště. Zítra bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo i bouřkami. Teploty až 28 stupňů Celsia. Je pondělí 4. května. Dobrý podvečer, u hlavních zpráv přeje Adéla Paruchová.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Hasiči se třetí den snaží dostat pod kontrolu lesní požár v Národním parku České Švýcarsko. S hašením pomáhá 8 vrtulníků, 2 dnes přiletěli ze Slovenska. Na letišti u Chřibské na Děčínsku je reportérka Lucie Hejzlová.
7: Dnes sem dorazili 2 armádní vrtulníky Black Hawk ze Slovenska, kteří na svém podvěsu nesou největší bambivaky. Jeden ten vak má pro představu 3,5 kubíku. Hasiči museli také natáhnout kilometry hadic, aby se dostali k jednotlivým ohniskům. Na místě se jich střídá okolo 400 z různých koutů Česka. Podle mluvčího Národního parku Tomáše Salova je podle dat družice Sentinel patrné, že požár se rozhořel na velice suchých jižních stráních v kopci na Valech a pak směřoval dál na Jahodovou cestu. Já jsem dnes se skupinou novinářů na místě byla. Tahle místa už mají hasiči pod kontrolou. Podařilo se jim ubránit. Národní park škody zatím ještě nevyčíslil, nicméně už teď je jasné, že může dojít k poškození cest oplocenek, kde park vysázel nové stromy. Zhruba v 6:30 je tady na letiště svolaný briefing generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka, který je ten dnešní zásah shrne. Z Chřibské Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
4: Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Do systému by všechny platby měly nahrávat obchody, restaurace a nově taky řemeslníci.
8: Zavést EET naopak nemusí živnostníci s výdělkem do 1 000 000 korun. Změní se jim ale základní sazba paušální daně, říká ministryně Schillerová.
6: Ta 100 koruna se navýší o 1400 korun, takže měsíčně na dani z příjmu budou platit 1500.
8: Do státního rozpočtu by podle ní měl systém každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To rozporuje předseda poslanců opoziční TOP 09 Jan Jakob.
9: Už dřív se ukázalo, že víno sotva pokryl náklady na provoz. Proto v covidu také zrušili.
8: Znovu zavedení EET vítá třeba Hospodářská komora, říká předseda sekce gastronomie Luboš Kastner.
10: Pokud podnikatel podniká, tak nemá problém reportovat tržby a EET je funkcionalitou pokladního systému.
8: Na rozdíl od předchozího systému EET podnikatele taky nově nebudou muset vydávat účtenku. Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Kriminalisté obvinili další 3 lidi v bitcoinové kauze. Podle zdrojů Radiožurnálu jde o bývalého ministra spravedlnosti, dříve z ODS Pavla Blaška, jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice.
11: Kriminalista je viní z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim tak až 12 let vězení. Kauza se týká loňského daru bitcoinu za 1 000 000 000 Kč státu od odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiříkovského. Současný ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO řekl, že zavedli opatření, aby se podobná situace nemohla opakovat.
12: Odbor právní už nespadá pod politického náměstka nebo přímo pod ministra. Jsou tito zaměstnanci více chráněni před politickými tlaky.
11: Podle bývalé ministryně Evy Dekroa z ODS je dobře, že kriminalisté dál kauzu vyšetřují.
13: Pokud vyšetřovatelé mají dostatek důkazů, tak je to jejich pravomoc.
11: Dekroa zároveň trvá na tom, že díky dohodám o narovnání s kupci bitcoinu státu žádná škoda nevznikla. Pavel Blažek na dotazy nereagoval. Dřív tvrdil, že se přijetím bitcoinu ničeho nezákonného nedopustil. Josef Číš, Radiožurnál.
4: Europoslankyně Jana Naďová z hnutí ANO je vinná v kauze Čapí hnízdo. Nepravomocně o tom dnes rozhodl pražský městský soud. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie v souvislosti s 50-milionovou dotací dostala 3letou podmínku a peněžitý trest. V kauze je obžalovaný i premiér Andrej Babiš z ANO. Jeho stíhání je kvůli imunitě ale pozastavené.
14: Pražský městský soud rozhodoval na základě závazného právního názoru vrchního soudu z června 2025, řekl soudce Jan Šot.
15: Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová neměla být odsouzena, že o její vině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt, byť jsme k němu zavázáni, je v rozporu s principem prezumpce neviny.
14: Obhájce Naďové Josef Bartončík se proti rozsudku odvolal.
16: Se budu v podstatě odvolávat vrchnímu soudu proti rozhodnutí vrchního soudu, což je takový paradox. Potom mám k dispozici další opravný prostředek dovolání k nejvyššímu soudu.
14: A je připraven podat i ústavní stížnost. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: Premiér Andrej Babiš z ANO považuje dnešní rozsudek nad europoslankyní Naďovou v kauze Čapí hnízdo za odsouzení na objednávku v politickém procesu. Uvedl to na síti X. Reagoval na to mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
17: Tato situace má oporu jak v platném právu, tak právě i v nálezech ústavního soudu. Ten proces je standardní. Naprosto odpovídá tomu, co prostě v rámci právního řádu lze udělat a jak lze postupovat.
4: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO bylo Babišovo vyjádření emotivní reakcí. Slova o zmanipulovaném procesu na politickou objednávku komentovat nechce. Soudní systém České republiky je podle něj funkční.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
4: V Lipsku najelo auto do davu lidí. Na místě je podle německé policie několik zraněných. Situaci sleduje z Berlína náš zpravodaj Tomáš Havlín.
18: Mluvčí policie potvrdil, že osobní auto najelo do lidí. Policie řidiče zadržela. Ulicí se prý prohnal jako střela. Serveru Leipziger Volkszeitung to řekl svědek celého incidentu. Ten se měl stát na nákupní třídě v samotném centru Lipska. Blízko je podle německých médií třeba taky kostel nebo univerzita. Policie neupřesnila počet obětí. Situace je podle ní dynamická a nepřehledná. Rozcházejí se zprávy o tom, jestli jsou na místě dva mrtví. Leipziger Volkszeitung píše, že o množství zraněných nahlášených na místních klinikách. Z Berlína Tomáš Havlín, Radio Žurnál.
4: Americké vojenské lodě podle armádního velení úspěšně eskortovaly dvě obchodní plavidla z Perského zálivu skrz Hormuzský průliv. Írán naopak tvrdí, že zastavil americký torpédoborec, který se pokusil do oblasti proniknout a zasáhl ho dvěma raketami. To americká strana popírá. Trhy zatím na pokračující nejistotu reagují dalším růstem cen ropy.
19: Podle amerického velitelství pro Blízký východ propluli do Perského zálivu dva raketové torpédoborce a úspěšně z něj vyprovodili dvě obchodní lodě plující pod americkou vlajkou. Naplňují tím plán prezidenta Donalda Trumpa nazvaný Projekt Svoboda. Ten má za cíl umožnit průjezd lodím, které po americkém a izraelském útoku a následné íránské blokádě uvízly v Perském zálivu. Celkem jich tam čeká několik stovek. Mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Bagh Hají, ale už předtím řekl, že bezpečná plavba Hormuzskou úžinou je možná jen po dohodě s iránskými úřady a kapitáni a majitelé lodí by si to měli uvědomit. Ondřej Himer, Radiožurnál.
4: Britský kytarista, zpěvák a skladatel Eric Clapton dnes večer vystoupí v pražské O2 aréně. Koncert je součástí jeho evropského turné. Do Prahy se 81-letý člen rock'n'rollové síně slávy vrací už po čtvrté.
20: Leila Cocaine nebo Crossroads. Hity díky nim si Eric Clapton získal celosvětové uznání a pověst jednoho z nejlepších a nejvlivnějších kytaristů všech dob. Kromě těchto skladeb představí Clapton na koncertě v Praze i písně z remástrované edice alba Journeyman z roku 1989. Ta vyšla v loni na podzim a obsahuje i několik nových bonusových nahrávek. Ohlášení turné ukončilo spekulace o návratu Erika Claptona na světová pódia. Po koncertu v Česku tak držitele 18 cen Grammy uslyší třeba i fanoušci ve Španělsku nebo Německu. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
21: Sport. Fotbaloví rozhodčí udělali v prvním kole nastavby šance ligy 3 chyby, potvrdila to komise rozhodčích fotbalové asociace. Dvakrát se sudí zmýlili při sobotní výhře Slávie 2-1 v Liberci.
22: Hosté měli na začátku druhého poločasu zahrávat pokutový kop po faulu libereckého Mikuly na Provoda ze Slávie. O pár minut později Pražané unikli vyloučení, když Moses ze Slávie trefil loktem do hlavy Hodouše z Liberce. Podle komise měl zasáhnout videorozhodčí a Moses měl dostat červenou kartu. Další chyba sudích přišla při nedělním vítězství Sparty 2-0 nad Jabloncem.
23: Teď je tu ošetřování po ostrém zákroku od Mansverka. Mansverka také viděl žlutou kartu.
22: Norský záložník měl ale podle komise dostat červenou. Mansverk totiž ve vysoké intenzitě ve skluzu ze zadu podrazil nohy Zorvana z Jablonce. Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Kolony na Pražském okruhu i na D1 u Beranova. Na Pražském okruhu z D1 na letiště zůstává mezi tunely neprůjezdný Radotínský most. Po havárii dvou kamionů musí se sjezdem na Strakonickou a hned zpátky na most. Kolona kamionů v pravém pruhu už za sjezdem z D1 ze 79. kilometru. Osobní auta popojíždějí od exitu 82 Jesenice za místo nehody. To mají pořád na 3/4 hodiny. Na D1 z Brna do Prahy hned za Velkým Baranovem na 119. kilometru podřív

0: Zítra čekáme oblačno až zataženo v Čechách, zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 20. Tolik hlavní zprávy.
1: 18 hodin 11 minut pondělí 4. května je po hlavních zprávách. Dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku a my jsme za to moc rádi. Hokejovou reprezentaci doplní v přípravě na mistrovství světa útočník Christian Reichl z Mannheimu. V nominaci na švédské hry nahradí zraněného Jaroslava Chmelaře. Útočník New York Rangers by ale neměl chybět v závěrečné nominaci na šampionát ve Švýcarsku. Český svaz ledního hokeje o tom informoval v tiskové zprávě. Teď už Green Day.
2: Radiožurnál Sport
3: a Karel Janů. We'll be right back.

0: na Green Day v pondělním radiožurnálu Sport je 18 hodin a 16 minut. Jsme rádi, že stále svůj čas trávíte ve společnosti radiožurnálu Sport. Fotbalisti Chelsea v dohrávce 35. kola anglické ligy prohráli doma 1-3 s Nottinghamem. Znamená to pro ně v soutěži 6. porážku za sebou. No a samozřejmě to není dnes všechno, pokud jde o nejvyšší soutěž na ostrovech. Ještě večer v 21 hodin Everton bude hostit na svém stadionu Manchester City. V 21 hodin se taky začne hrát jediný večerní dnešní duel ve Španělsku. V La Lize Sevilla přivítá Real Sociedad, no a italská Serie A ten dnes nabídne hned dva duely. Ten první se začne hrát už za necelou čtvrt hodinu v 18:30 Cremonese proti Laziu a ve 25:40 potom AS Řím proti Fiorentině.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Země vzdálená v pondělním radiožurnálu Sport je 18 hodin a 21 minut. Pondělí 4. května přesně za 11 dní vstoupí čeští hokejisté do turnaje mistrovství světa a dost možná bez té hvězdy největší, tedy Davida Pastrňáka. V rozhovoru pro agenturu Prime Consulting dostal 29-letý útočník Bostonu otázku, jestli na šampionát do Švýcarska pojede. A Pastrňákova odpověď české fanoušky příliš nepotěší.
1: Nemyslím si, určitě potřebují nějakou pauzu. Myslím, že by se muselo něco drasticky změnit, abych tam jel.
2: Řekl Pastrňák, který bude mít volno, protože Boston vypadl z playoff NHL v prvním kole. Problémem je ale únava. Pastrňák má za sebou dlouhou sezonu v zámořské soutěži a taky olympijské hry. Expert radiožurnálu Sport Martin Procházka moc dobře ví, jak náročné to je.
3: Ono, když máte v nohách 90 zápasů za sezonu, myslím si, že na tom není úplně špatného, když prostě se necítí na to, nemají už jakoby dostatek sil. Prostě můžou být z toho takhle unavení i psychicky.
2: Vysvětluje s pochopením olympijský vítěz a mistr světa Procházka. Národnímu týmu tak možná bude na světovém šampionátu chybět hráč, který před 2 lety rozhodl zlaté finále v Praze.
4: Kundrátek volí Pastrňák!
2: Aktuální sezóna NHL byla navíc pro Pastrňáka už po čtvrté v řadě 100bodová a prosazoval se i v sérii úvodního kola playoff proti Buffalu. Zaznamenal 4 asistence a k tomu 3 góly. Kromě Pastrňáka prožili bodově úspěšnou, ale náročnou sezónu i další důležití hráči národního týmu, třeba extraligoví šampioni s Pardubicemi Roman Červenka a Lukáš Sedlák. Martin Procházka doufá, že na mistrovství světa budou.
3: Sám jsem teďka zvědav, jak to tito dva hráči tady u nás zvládnou, protože měli to v podstatě stejný počet zápasů, byli na olympijských hrách. No, je to trošku zastrašilo, protože já jsem myslel, že i David Pastrňák pojede, ale nestalo se, takže uvidíme. Jsem na to zvědavý, jestli pojede Roman Červenka s Lukášem Sedlákem.
2: Lukáš Sedlák v rozhovoru pro radiožurnál Sport přiznal, že má za sebou jednu z nejnáročnějších sezon vůbec a účast na světovém šampionátu na verdikt si musíme počkat.
5: Tak já si to ještě nechám pro sebe, s trenérem jsem mluvil, jsem s ním nějak domluvený, jak teď budeme postupovat dál a jak se to všechno vyvrbí.
2: Řekl Sedlák, který byl ve své odpovědi o něco diplomatičtější než Pastrňák. Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku se blíží a začne už 15. května. Adam Procházka, radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horváth s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: S tou životou zprávu v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že jste byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřív na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dřív na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě k tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. To si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Komise rozhodčích fotbalové asociace České republiky vytkla sudím po víkendovém úvodním kole prvoligové Nadstavby nezvykle hned tři chyby. Slavia měla v sobotním utkání v Liberci zahrávat penaltu. Její záložník David Moses měl za zákrok loktem zase dostat červenou kartu. No a chybně nevyloučen zůstal i Sparťan Mansverk v nedělním duelu proti Jablonci. Komise to uvedla v komuniké.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: V 18 hodin a 37 minut v pondělním radiožurnálu Sport dohrává skupina KIS. Fotbalisti Schalke s českým obráncem Tomášem Kalasem si o víkendu zajistili postup mezi německou elitu. Do Bundesligy se tým z Gelsenkirchenu s obrovskou fanouškovskou základnou vrací po 3 letech.
1: Fotbalisté Schalke mohli začít slavit v sobotu večer, když porazili Düsseldorf 1-0. Hodně hlučno bylo na stadionu, ale i v ulicích Gelsenkirchenu.
2: To je jako nepředstavitelná věc, že patří Schalke jako v top 5 klubů na celém světě. Vlastně Bayern má 410 tisíc těch členů toho spolku, Schalke jich má aktuálně přes 200 tisíc. To je opravdu jako neuvěřitelný a myslím si, že hlavně ty fanoušci, kteří v tom Poruží nemají až tolik třeba finančních možností a hodně těch peněz cpou do fotbalu, tak si to zaslouží. A pro mě to byla obrovská, obrovská životní zkušenost. Neuměl jsem jazyk poprvé bez rodiny, bez rodičů a myslím, že mě to vývojově obrovsky, obrovsky pomohlo.
1: Popisoval pro radiožurnál Sport bývalý záložník Jan Morávek, který se Schalke vyhrál německý superpohár. Jediný gól do sítě Düsseldorfu dal turecký útočník Kenan Karaman, který klub z Gelsenkirchenu táhl za návratem mezi německou elitu 14 brankami. Sedminásobným německým šampionům ale výrazně pomohla i zkušenost Edina Dzeka. 40-letý bosenský útočník v zimě vyměnil Fiorentinu z italské série A za druhou Bundesligu a v 9 zápasech dal 6 branek a další 3 připravil.
3: Ich komme nicht nach zweite Liga, ich komme um für eine großartige Verein Schalke zu spielen
4: und nepřišel jsem hrát druhou ligu, přišel jsem hrát za velký klub, za Schalke a za poslední 3-4 měsíce jsem poznal, co to znamená. Jsem rád, že jsem se rozhodl sem přestoupit. Nemůžu být šťastnější, když vidím ty nadšené lidi.
1: Povídal pro německou televizní stanici RTL Dzeko, který moc dobře ví, jaké to je slavit velké trofeje. Poté, co nastartoval svou kariéru v Teplicích, vyhrál Bundesligu s Wolfsburgem a pak mimo jiné dvakrát ovládl Premier League s Manchesterem City. Edin Dzeko je po dalších štacích v Interu Milán nebo AS Řím největší hvězdou Schalke a rád by si za něj zahrál i v Bundeslize, pokud mu vedení klubu nabídne novou smlouvu. Na soupisce má celek z Gelsenkirchenu i další zajímavé hráče, byť se třeba proslavili tak, jak nechtěli. Golmanskou jedničkou je Němec Loris Karius, který v dresu Liverpoolu udělal 2 velké chyby ve finále Ligy mistrů, a to proti Realu Madrid v roce 2018. Do kádru patří i český obránce Tomáš Kalas, který ale v této sezóně do hry vůbec nezasáhl kvůli zranění. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Dohrávají Aerosmith, 18 hodin 45 minut. Jsme rádi, že dál trávíte pondělní podvečer s Radiožurnálem Sport. Teď nabídneme sportovní přehled. Připravil ho kolega Adam Weidenthaler. Hezký podvečer.
1: Pěkný den. David Pastrňák pravděpodobně vynechá světový šampionát v ledním hokeji, řekl to pro agenturu Pram Consulting, která zastupuje NHL. K reprezentaci se mezitím před posledním přípravným turnajem připojili 4 hokejisté, kteří nastoupili v sérii o titul v Tipsport Extralize, ale mezi nimi není pardubický Lukáš Sedlák. Podrobnosti řekl nejproduktivnější hráč finálové série na Radiožurnálu Sport.
2: Já si to ještě nechám pro sebe, s trenérem jsem mluvil, jsem s ním nějak domluvený, jak teď budeme postupovat dál a jak se to všechno vyvrbí, protože sezóna byla náročná a těch takových menších zranění bylo hrozně moc, takže ještě uvidíme.
1: Hokejovou reprezentaci dnes doplnil útočník Christian Reichl z německého Mannheimu. V týmu bude na úkor zraněného Jaroslava Chmelaře. Ten by se podle trenérů národního týmu měl do startu světového šampionátu uzdravit. Po českých hrách už reprezentace oznámila 7 nových hráčů, z toho tedy, jak už jsme zmínili, 4 z té finálové série. Brankář Dominik Pavlát, ten přijíždí z Ilvesu Tampere, pak obránci Libor Hájek z Pardubic, Mikuláš Hovorka s Markem Alšerem z Charlotte, tedy z AHL. No a útočníci Michal Kovařčík z Třince a Martin Kaut s Janem Mandátem z Pardubic.
0: Promiňte, sudí udělali v prvním kole nadstavby šance ligy 3 chyby, potvrdila to komise rozhodčích fotbalové asociace. Dvakrát se zmýlili při sobotní výhře Slavie 2-1 v Liberci.
3: Hosté měli na začátku druhého poločasu zahrávat pokutový kop po faulu libereckého Mikuly na Provoda ze Slavie. O pár minut později Pražané unikli vyloučení, když Moses ze Slavie trefil loktem do hlavy Hodouše z Liberce. Podle komise měl zasáhnout videorozhodčí a Moses měl dostat červenou kartu. Další chyba sudích přišla při nedělním vítězství Sparty 2-0 nad Jabloncem.
4: Teď je tu ošetřování po ostrém zákroku od Mansverka. Mansverk také viděl žlutou kartu.
3: Norský záložník měl ale podle komise dostat červenou. Mansverk totiž ve vysoké intenzitě ve skluzu ze zadu podrazil nohy Zorvana z Jablonce. Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Hokejisty extraligového Třince posílí Filip Pirochta, reprezentační obránce, který byl na posledním mistrovství světa, přechází z Mladé Boleslavy. Ve středočeském týmu skončil i útočník Ondřej Procházka, který se vrací do Liberce, odkud hostoval.
0: Hokejový útočník Petr Fridrich bude po odchodu z extraligové Olomouce působit ve finském týmu Saipa Lappeenranta na severu Evropy, podepsal roční smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.
1: Hokejisté Vegas s českým útočníkem Tomášem Hertlem rozehrají v noci čtvrtfinálovou sérii playoff NHL proti Anaheimu. Jinak řečeno, druhé kolo. Za Dax se pravidelně chytá Lukáš Dostal a na soupisce je i zraněný kapitán Radko Gudas. Pokračuje kanadský generální manažer Vegas Golden Knights Kelly McCrimmon.
5: Když se podíváte na složení druhého kola playoff NHL, najdete tam hned 6 nových týmů. Pouze 2 hráli vyřazovací fázi i minulou sezonu, my a Carolina. Je to úspěch, kterého si ceníme a rozhodně chceme jít dál.
1: Utkání Vegas Anaheim začne v úterý ve 3 hodiny a 30 minut českého času, už hodinu po půlnoci, ale nastoupí za vedení 1-0 na zápasy Carolina proti Philadelphia, za kterou chytá Daniel Vladař.
0: V nominaci hokejistů Finska na švédské hry v Engelholmu je i kapitán Floridy Alexander Barkov, který dovedl Panthers v minulých 2 letech k zisku Stanleyova poháru. Kouč Antti Penanen bude mít v útoku nově k dispozici taky jeho klubového spoluhráče z úspěšného kádru šampionů NHL Antona Lundela.
1: Pojďme na tenis. Barbora Krejčíková doléčila svalové potíže a zítra nastoupí v úvodním kole turnaje v Římě. Česká reprezentantka se na kurtu ukáže poprvé od poloviny února. Předtím nehrála kvůli zranění kolena.
0: A tenistka Nikola Bartuňková postoupila právě do závěrečného kola kvalifikace na turnaji WTA 1000 v Římě. Američanku Krugerovou vyřadila ve 2 setech. Končí naopak Dominika Šalková po 2setové prohře s Rakušankou Krauzovou. V mužské kvalifikaci se dostal do druhého kola Dalibor Vrčina, a to po 2 setech přes Francouze Bonziho.
1: Fotbalisté Manchester City potřebují zvítězit v dohrávce 35. kola anglické ligy, aby udrželi naději na titul. Na vedoucí Arsenal ztrácí 6 bodů oproti Londýňanům, ale mají o 2 zápasy méně. City nastoupí na stadionu Evertonu, který se otevřel teprve před touto sezónou, a mluví o tom trenér Manchesteru Pep Guardiola.
6: Starý stadion Evertonu byl skvělý, tradiční, ryze anglický, rád jsem tam jezdíval, ale na nový se pochopitelně těšíme. Přijeli jsme sem s jediným cílem. Jiný výsledek výsledek než vítězství nebereme.
0: Utkání Everton Manchester City začne v 21 hodin. Ve druhém utkání Chelsea podlehla Nottinghamu Forest 1-3.
1: A poprvé od zimních olympijských her v Pyeongchangu v roce 2018 zavítají sportovci z KLDR, tedy Korejské lidově demokratické republiky, do znepřátelené Jižní Koreje. Fotbalistky Neko Changu se 20. května utkají v Suwonu s tamním týmem v semifinále asijské ligy mistryň, oznámilo dnes jihokorejské ministerstvo pro sjednocení. Severokorejská státní média podle agentury AP o chystané cestě neinformovala.
0: Takový byl závěr sportovního přehledu, připravil ho Adam Weidenthaler. Díky moc.
1: Pěkný týden.

0: 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
2: Co sa dělo pred rozhodující penaltou Antonína Panenky?
3: Antonín Panenku prišiel s tým, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Ja som řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
2: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
4: Tam žili nejvíc tým, že pořád ešte rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
2: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPRO, Česká pošta a městská část Praha-Běchovice.
1: Radiožurnál je 19 hodin. A zprávy doplní Adéla Paruchová.
2: Hasiči lokalizovali požár v Českém Švýcarsku. Podnikatelé budou od nového roku znovu elektronicky evidovat tržby. Výjimku ze zákona mají živnostníci. Barážový systém hokejové extraligy se v nejbližší sezóně měnit nebude. Po požáru vozidla vzniká kolona na dálnici D1 směrem na Prahu před Velkým Beranovem. A zítra bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo i bouřkami. Teploty až 28 stupňů Celsia.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Hasiči zhruba před půl hodinou lokalizovali požár v Českém Švýcarsku. Oheň se tak už dál nešíří, pořád ale zůstává na asi 20 hektarech plochy. Generální ředitel hasičů Vladimír Vlček to oznámil v České televizi. Požár v Národním parku v lese mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou hasiči likvidují od soboty odpoledne. Dnes podle Vlčka na místě zasahovalo víc než 500 hasičů.
4: Se nám podařilo snížit tu plochu požářiště na současných 20 hektarů. A to samozřejmě za masivního nasazení všech sil a prostředků jednotek požární ochrany. Celkem jsme nasadili 542 hasičů.
2: Příčinu požáru podle Vlčka dál vyšetřují. Česko požádalo o pomoc ostatní země Evropské unie. Slovensko už vyslalo hasiče i vrtulníky. Vláda počítá se znovu zavedením elektronické evidence tržeb od nového roku. Po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Výjimku z EET budou podle ní mít malí živnostníci, musí ale prokázat, že mají příjmy do milionů korun. Do systému EET se můžou přihlásit dobrovolně, pokud to neudělají, paušální daň se jim podle Schillerové zvedne.
5: Nebudou platit na příště tu symbolickou 100 korun na dani z příjmu, plus samozřejmě sociální plus zdravotní v té jedné platbě, tak jak jsou zvyklí, ale ta 100 koruna se navýší o 1400 korun, takže měsíčně na dani z příjmu budou platit 1500.
2: Osvobození malých živnostníků od EET bylo rozhodující proto, aby návrh uspěl v koalici. Motoristé i SPD totiž EET dřív odmítali. Schillerová toto rozhodnutí považuje za kompromis. Auto ve vysoké rychlosti najelo do pěší zóny v centru Saského Lipska, srazilo asi 25 lidí, dva z nich srážku nepřežili. Okolnosti incidentu se teprve vyšetřují.
6: Dvě oběti potvrdil velitel zásahu hasičů Axel Schuh. Celkem je podle něj zraněných zhruba 20 lidí a dva z toho těžce. Řidiče auta zadržela policie. Rádio Lipsko o něm mluví jako o světlem na krátko ostříhaném třicátníkovi s mnoha tetováními. Akutní nebezpečí v Lipsku podle primátora Burgharda Junga pominulo. Podle policie zůstává situace dynamická a nepřehledná. Osobní auto najelo do lidí na nákupní zóně v centru města. Podle svědků se řítilo vysokou rychlostí. Oblast je uzavřená, na místě zasahují záchranáři, hasiči i policie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Takzvaní deštníkáři nebudou moct v centru Prahy prodávat jízdenky na turistické okružní jízdy autobusem. Radní hlavního města dnes schválili změnu tržního řádu. Zakázali v něm prodej tiskovin prostřednictvím kamelotů v pražské památkové rezervaci. Zákaz začne platit za 14 dní. Výjimku z něj budou mít prodejci časopisu Nový prostor, který pomáhá lidem bez domova.
7: Sport. Hokejová baráž o typ Sport Extraligu by měla i v příští sezóně vypadat tak jako doposud. Poslední tým tabulky se v ní utkává s vítězem play-off první ligy. V průběhu ročníku ale Sdružení prvoligových klubů ledního hokeje systém kritizovalo s tím, že nedává šanci týmům na postup. Fanoušci také přišli s iniciativou Stop baráži. Ředitel Sdružení prvoligových klubů Daniel Sadil ale v pořadu Radiožurnálu Sport na rovinu k případné změně říká.
8: si myslím, že už je pozdě pro tu příští sezónu. Smířený určitě nejsme, ale myslím si, že momentálně, pokud nedojde k nějakému razantnímu rozhodnutí ze strany APK, tak se nic měnit nebude.
7: APK, tedy Asociace profesionálních klubů, která extraligu řídí, už dříve oznámila, že se zrušením současného formátu baráže zabývat nebude.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Velkým Beranovem a uzavřený obchvat Chrudimi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy začíná první část velmi dlouhé kolony kamionů v pravém pruhu už před Velkým Meziříčím kolem kilometru 148, místy je trochu roztržená. O zhruba 20 kilometrů dál za Měřínem kolem kilometru 128 se plní i levý pruh a odtamtud to mají i osobní auta až na 40 minut za exit Velký Beranov. Hned za ním je na 119. kilometru zabraný pravý pruh po dřívějším požáru nákladního vozu. To zdržení pro osobní auta narostlo, protože místy vyjíždějí kamiony do levého pruhu, někde totiž v té 30-kilometrové frontě. V pravém pruhu některé kamiony zůstávají stát a taky ostatní objíždí. Na dálnicích před Brnem zůstávají dlouhé kolony kamionů. Na D1 směrem z Vyškova je plný pravý pruh z kilometru 218 do zúžení u D2 a na D2 směrem z Bratislavy se kamiony sunou pravým pruhem z 9. kilometru. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště byl od 14:15 zablokovaný Radotinský most. Srazily se tam dva kamiony, před zhruba 20 minutami následky odklidily a už se projíždí zbytek fronty. Je teď mezi sjezdy na Jesenici a Vestec. A ještě 37. Pardubice Ždírec, obchvat Chrudimi stále uzavřený. Srážku 4 aut tam odpoledne nepřežili dva lidé. Odklon přes město, provoz polevil, už je to bez delších kolon. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo v Čechách, zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku se ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy.
10: 19 hodin 6 minut, příjemný pondělní večer, jsme moc rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport. Hokejisti Pardubic slaví po 14 letech zisk mistrovského titulu. Právě finálové sérii jsme pochopitelně věnovali téměř celé vydání posledního extraligového magazínu uplynulé sezony, no a jeho reprízu vám nabídneme v této hodině.
3: Radiožurnál Sport
11: a Karel Janů.

0: Na úvod reprízy našeho extraligového hokejového magazínu se vrátíme k finálové sérii Pardubic s Třincem, ve které Dynamo vybojovalo svůj 7. titul. Finále rozhodl v prodloužení 6. zápasu Roman Červenka. Právě jeho branka je pro nás momentem týdne a nejen tenhle okamžik probral s olympijským vítězem Martinem Procházkou moderátor Vojtěch Šafář.
1: Ještě než se vrhneme na extraligu, zítra je 5. května.

0: chvíli a propadlo to tam brankáři pod lapačkou, ne nad lapačkou, ale pod lapačkou.
1: No ale i takové góly se počítají a tenhle byl moc důležitý, byl to vítězný gól ve finále mistrovství světa proti Kanadě, přišel 19 vteřin před koncem, no a díky němu nakonec a po další brance do prázdné branky Češi Kanadu porazili 4-2. Martine, ještě jednou i zpětně gratulujeme, ale asi si teď budeme povídat spíše o té extralize, co říkáš?
0: Ano, ano, souhlasím.
1: Když jsi, Martine, viděl ujíždět po levém křídle Lukáše Sedláka a viděl si i, jak mu najíždí v situaci 2-1 Roman Červenka, jestli pak si tušil dopředu, že přijde přihrávka a následná střela z první. A teď už si povídáme zase o finále extraligy.
0: Já budu teďka chytrého, ale tušil jsem to, že ta situace takhle vyplyne. Protože ono už vlastně v tom středním pásmu, kdy Kelemen posunul právě ten kotouč na Lukáše Sedláka, ta se to k tomu úplně nabízelo. Byla to ideální situace 2-1, nějaké 2, možná 2,5 metru za modrou čárou. A ono, když to takhle sehráte, tak ten golman vlastně v této chvíli neví, jestli ty hráči dva půjdou dál a budou kombinovat blíže k brance, anebo jestli to sehrají takhle vlastně jakoby hned, když to řeknu, ty 2-3 metry za modrou čárou a přijde tam střela z voleje. Měli jsme to rádi i s Pavlem Paterou, takhle často jsme to pokoušeli, protože ten gólman prostě není na to připravený a když to ten střelec, který to potom dostává tu nahrávku přesně na volej a trefí to přesně k tyči, tak se nestačí přesunout a přesně takto v tomto provedení to provedli Lukáš Sedlák s Červenkou.
1: Přesně jak říkáš, jednak v plné jízdě, potom z první a potom přesně k tyči, to jsou tři věci, které se povedly Romanu Červenkovi v prodloužení toho rozhodujícího finále. Jak je těžké to trefit přesně tak, jak to Roman Červenka zvládl?
0: No, musíte dostat přesnou nahrávku, tak aby se okamžitě z toho takového polopokleku nebo vlastně z takové připravené střely, vy jste na tu nahrávku připravený, když to dostanete přesně, tak i v této velké rychlosti, když ujíždíte prostě soupeři, tak to trefíte. Samozřejmě je tam nějaká intuitivní představa, kde asi tak branka přesně je, ti hráči to mají prostě denodenně nacvičený, mají tam i určité periferní vidění, prostě umí to trefit. Já říkám, že musíte mít tomu i trošku štěstí, protože to je docela z velké vzdálenosti, takže to musí být opravdu přesné. Ale Roman Červenka, to je pán střelec, pán excellence, takže to trefil krásně.
1: Finálová série mezi Pardubicemi a Třincem skončila po 6. zápase a celý ten 6. zápas byli oceláři o něco aktivnější a přesto to nakonec skončilo v první minutě prodloužení a vítězstvím Dynama. Překvapilo tě to?
0: No, oni na tom byli psychicky trochu lépe, prostě Pardubice, které, ano, jak už jsi zmiňoval, byly stále ve vedení, takže dobře začali, vedli tomu 2-0, pak se tam trošku tahalo, a nakonec se Oskaru Flinovi podařilo vyrovnat na 4-4, taky ze štěstím, prostě ze vzduchu trefil kotouč o tyčku dozad do brankáře a do branky, no, ale pak jsem si říkal, že to opravdu bude to nějaký jeden protiútok, nějaká chybička nebo něco, to se přesně povedlo, Pardubicím toho takhle využít, Třinec zaváhal na útočné modré čáře, no a pak už jsem si říkal, že by to mohlo být vlastně hned po té nahrávce a nakonec to tak bylo.
1: Nemusí se hrát na chytrého, krásně si to odhadl. Stále si povídáme s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou o rozhodujícím finálovém zápase a tak jako pravidelně skoro každý týden minimálně během playoff se musíme znovu zastavit u dvojice Sedlák Červenka. Byl si překvapený z toho, jak moc oba dominovali nejen v tomto zápase, ale v celé finálové sérii a vlastně v celém playoff?
0: V celém playoff, ano, teď to chci říct, opravdu výborně se naladili, měli fantastickou formu, padalo jim to tam, když to řeknu, využívali jak přesilovky, hru 5-5, v podstatě bylo jedno, kdo s nima hraje v tom útoku, jestli s nima hraje mandát, nebo s nima hraje občas scout, nebo tam byl kondilík na přesilovkách, prostě oni to dokázali vždy toho využít, přitom byli velmi dobře střežení, byli hlídáni, ale měli takovou fazonu, jak se říká, formu, že je neuhlídali, Třinečtí šli dost po Lukáši Sedlákovi, který to samozřejmě sám o to trošku koleduje, ale také se dokázal prosadit. Měli prostě, jak se říká, geniální formu.
1: Tahle forma by se mohla teď také třeba přenést na světový šampionát. Věříš, že se na mistrovství světa objeví oba?
0: No, po dnešní zprávě, kdy jsme slyšeli, že David Pastrňák, že se omluvil, že nepojede z důvodu toho, že je unavený a že potřebuje trošku se dát dohromady další sezónu, tak sám jsem teďka zvědav, jak to tyto dva hráči tady u nás zvládnou, protože měli to v podstatě stejný počet zápasů, byli na olympijských hrách, takže uvidíme. Každopádně, no, trošičku se teďka, mě to trošku zastrašilo, protože když jsem si já jsem myslel, že i David Pastrňák pojede, ale nestalo se, takže uvidíme. Jsem na to zvědav. zvědavý, jestli pojede Roman Červenka s Lukášem Sedlákem.
1: No a když už jsme u toho rozhodnutí Davida Pastrňáka, respektive on neřekl, že je rozhodnutý, ale řekl, že je velmi nepravděpodobné, že by se na mistrovství světa objevil právě kvůli únavě.

0: Chápeš ho?
1: Svým způsobem ano, ono, když máte v nohách 90 zápasů za sezónu, tím počítám olympijské hry a 82 základní část, potom máte tam playoff, máte toho spousty, tak je toho opravdu dost, no. Takže celkem těm klukům rozumím a myslím si, že na tom není vůbec nic špatného, když prostě se necítí na to, nemají už jakoby dostatek sil, nemají tam tu motivaci. Teď nechci říct, že motivace není národní tým, mistrovství se tady je vždy motivace, ale prostě můžou být z toho takhle unavení i psychicky, takže se jim není kolikrát čemu divit.
0: To říká náš hokejový expert, také mistr světa a olympijský vítěz Martin Procházka. Martine, díky moc a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 19 hodin 20 minut posloucháte pondělní radiožurnál Sport a pokračuje repríza magazínu hokejové extraligy. Playoff skončené sezony Tipsport extraligy nabídlo včetně předkola 56 zápasů, ten poslední vyhráli Pardubice. Získali tak Masarykův pohár v čele jednotlivých statistik, ale nejsou jen hráči Dynama. Víc si o statistikách playoff povíme s Adamem Weidenthalerem. Hezký večer.
1: Pěkný den.
0: Adame, ale ty nejzásadnější statistiky přece jenom hráči Pardubic ovládli, je to tak?
1: Je to tak, nejlepším střelcem a vítězem kanadského bodování se stal Roman Červenka, který v 17 zápasech dokázal pozbírat 25 bodů, konkrétně na drobné rozměněné 14 plus 11, 14 gólů, 11 asistencí. Výrazně mu sekundoval i jeho parťák Lukáš Sedlák, který se stal historicky nejproduktivnějším hráčem finálové série, celkově pozbíral v playoff 22 bodů za 8 branek a 14 asistencí. Mimochodem Červenka na těch svých 14 branek potřeboval pouze 44 střeleckých pokusů, což znamená, že skóroval ze svého každého třetího, což je pořádně úctyhodná statistika.
0: Říkal si, že oba tedy odehráli 17 utkání v playoff, to ale není nejvíc ze všech hráčů, tak kdo odehrál ve vyřazovací fázi nejvíc minut?
1: Nejvíc zápasů bylo 19, a to pro hokejisty Třince a Sparty, no a tím, kdo se dostal na led na nejvyšší počet minut, to je spartianský kapitán Filip Chlapík, trochu netradičně útočník, který celkem odehrál 418 minut a 46 sekund, což je skoro 7 hodin hry. Jinak třeba pro porovnání v NHL v aktuálním playoff je nejvytěžovanějším hráčem obránce Quinn Hughes, který má nějakých více než 30 minut na zápase v průměru, takže Filip Chlapík za ním ještě trochu zaostává. Každopádně, kdo zaostal za Chlapíkem, tak to byli všichni ostatní, kteří naskočili do playoff, včetně třeba obránce Sparty Jakuba Krejčíka, který tedy zvládl jen o minutu méně, takže evidentně některé týmy prostě hodně sázely na své opory. Pak už následuje propad o zhruba 10 minut za Chlapíkem a Krejčíkem, jinak vůbec nejméně toho v playoff odehrál českobudějovický Tomáš Chlubna, ten naskočil na patrně jedno střídání, protože odehrál 35 sekund.
0: Adame, hodně sledovanou statistikou nejenom v playoff jsou buly, tak kdo byl v té letošní vyřazovací části vůbec nejlepším hráčem na vhazování?
1: Celkově nejvíc vhazování vyhrál Michal Kovařčík, bylo to 231, třinecký útočník si navíc udržel více než 55% úspěšnost na buly, což je bráno jako významný nadprůměr. Ve statistice najdeme taky šestici hokejistů, kteří byli na vhazování úplně 100%, jenže fór je v tom, že oni šli na buly jen jednou, jedinkrát za celé playoff, a to se týká třeba i Filipa Chlapíka.
0: No a Adame, kdo ovládnul statistiky z brankářů? Předpokládám, že to nebude nikdo z finalistů.
1: Je to tak, jak říkáš, s každým dalším zápasem procentuální úspěšnost gólmanů většinou klesá, nejúspěšnějším zůstal brankář Olomouce Matěj Machovský, který sice odchytal jen 3 duely, ale v nich měl tedy velmi hezkou úspěšnost zákroků 95,37%. Nad 95% je taky karlovarský Dominik Frodl, který byl v brance energie ve 14 zápasech, významně pomohl k zisku bronzových medailí pro Západočechy. No a ještě pojďme dodat, že to vůbec nebylo špatné taky u Romana Vila, muže, který vychytal Pardubicím mistrovský titul, úspěšnost zákroků 92,97%.
0: Na statistiky playoff jsme se podívali s Adamem Weidenthalerem. Díky moc.
1: Hezký večer.

0: Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 19 hodin a 30 minut. Adéla Paruchová doplní zprávy.
1: Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie dnes soud potrestal europoslankyni Janu Naděvou z ANO. Městský soud v Praze jí v kauze Čapí hnízdo uložil 3letou podmínku a peněžitý trest. Rozsudek není pravomocný, obhájce Naďové proti tomu podal odvolání. Obžalovaný je v případu taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Aktuálně ho ale nelze stíhat kvůli poslanecké imunitě. V centru východoněmeckého Lipska najelo do skupiny lidí auto. V saském městě jsou nejméně dva mrtví. Policie informuje taky o několika zraněných. Policisté řidiče na místě zadrželi. Stanice Radio Leipzig uvedla, že na pěší zónu vjel vůz SUV. Německem v posledních letech otřásla řada útoků s použitím automobilu jako zbraně. Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada oslabují. Přes den se na amsterdamské burze propadly až o 26%, později část ztrát smazaly. Pád přišel v reakci na zprávu, kterou publikoval investiční a zpravodajský portál Hunter Brook. Jeho investigativci tvrdí, že se firma investorům prezentuje jako významný výrobce střední a velkorážové munice. Takovému obrazu ale nemusí odpovídat výrobní kapacity. Mluvčí Czechoslovak Group Andrej Číritek zprávu spochybnil, s jejími závěry firma nesouhlasí. A americký ministr zahraničí Marco Rubio bude od středy do pátku na návštěvě Říma, aby se setkal s představiteli Vatikánu. S vedením katolické církve bude mluvit poté, co americký prezident Donald Trump zkritizoval papeže Lva 14. Trump minulý měsíc na síti Truth Social napsal, že papež má slabé postoje vůči kriminalitě a neměl by se plést do politiky. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková doléčila další zranění a poprvé od poloviny února se vrací k zápasům. Dvojnásobná grandslamová šampionka od podzimu marodila s kolenem, poté ji trápily svalové potíže. Na Antuce v Římě absolvuje teprve čtvrtou letošní akci WTA Tour. Řekla to v rozhovoru pro Kanál Plus Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Beranovem a uzavřený obchvat Chrudimi. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu hned za exitem 119 Velký Beranov odpoledne schořilo nákladní vozidlo, pořád se projíždí jenom levým pruhem a kolony vznikají dlouhé. Osobní auta v levém pruhu dojíždí za Měřínem kolem 124. kilometru a zdrží se minimálně půl hodiny. Kamiony to mají ještě na výrazně delší dobu, místy stojí ve dvou řadu v pravém a stoupacím pruhu a ta fronta je místy sice roztržená, ale její první část pořád už u exitu 146 Velké Meziříčí východ. Takže nějakých 27 kilometrů k místu dřívějšího požáru. Teď D1 z Brna na Přerov, pozor těsně před sjezdem na Kroměříž, čerstvé varování od policie na kilometru 257,5 leží zakládací klín z kamionu na dálnici. Na D1 před Brnem směrem z Přerova se sice kolona kamionů před omezením u D2 už postupně místy trhá, ale její první část v pravém pruhu se rozjíždí pořád ještě kus za Zaviškovem kolem kilometru 220. Taky na D2 před Brnem směrem z Bratislavy se ještě kamiony táhnou pravým pruhem k D1 už od exitu 11 Židlochovice. A 37 Pardubice Ždírec stále obousměrně uzavřený celý obchvat Chrudimi, pokračuje vyšetřování tragické havárie 4 aut, objížďka přes Chrudim je plynule průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

19 hodin 37 minut pondělí 4. května posloucháte večerní radiožurnál Sport. Trenér mužské basketbalové reprezentace Luboš Bartoň skončil po jedné sezóně u týmu USK Praha. Klub, který vypadl v předkole ligového play-off s Pískem, to dnes oznámil na svém webu. Bartoňovi svěřenci vyhráli v dlouhodobé části 12 ze 34 utkání a skončili druzí ve skupině A2 v boji o účast ve čtvrtfinále, ale podlehli Písku 0-2 na zápasy.

0: Skupina Queen dohrává v 19 hodin 41 minut. Posloucháte večerní radiožurnál Sport, kde pokračuje repríza magazínu hokejové extraligy. 11 kanadských bodů ve finálové sérii. To se nikomu v minulosti nepodařilo. Právě na téhle hranici se zastavil přihrávkou na rozhodující gól Lukáš Sedlák. Překonal tak 20 let starý rekord Jiřího Dopity. Právě pardubický Lukáš Sedlák je naší hvězdou týdne. Mluvil s ním moderátor Vojtěch Šafář.
1: Lukáši, gratulujeme nejenom k tomu, že jste vyhlášen naší hvězdou týdne, především k vašim výkonům, k titulu. Jak jste si užil oslavy?
2: Já jsem si oslavy užil výborně, takže bylo to hodně, někdy až moc, ale bylo to krásný oslavit společně s klukama, se kterými jsme vyhráli, a to je možná na tom skoro to nejhezčí.
1: Můžeme se s nadsázkou zeptat taky, co bylo vlastně náročnější, jestli ukočírovat ty oslavy, anebo jestli to byla ta samotná cesta k titulu?
2: Já bych to asi řekl, že to bylo tak nějak podobný, oboje bylo stejně těžký, samozřejmě trochu s nadsázkou, ale bylo to náročný.
1: Tak teď už se budeme věnovat přímo tomu nejdůležitějšímu momentu celé sezóny. Kolikrát v hlavě už jste si stačil přehrát ten okamžik, když po vaší přihrávce Roman Červenka rozhodl o titulu pro Dynamo?
2: Na mě to vyskakuje poměrně často, ještě je to furt živý, takže všude na internetu toho bylo spousty a furt mi to připomínalo, takže bylo to hezký, ale zároveň bylo asi stejně hezký takový ten pocit, když si vybavím, co všechno vedlo k tomu gólu a ten pocit těsně předtím, kdy vy víte, že máte obrovskou šanci a říkáte si v hlavě jenom to nepokazit a udělat to všechno správně.
1: Stále si povídáme s naší hvězdou týdne, ale především také čerstvým mistrem extraligy Lukášem Sedlákem. Když se teď ohlednete za celou sezónou, musíme připočítat, že se do ní vklínil ještě olympijský turnaj. Jak moc byla náročná?
2: Hrozně, hrozně náročná. Já si myslím, že pro mě osobně to byla jedna z nejtěžších sezon za celou tu kariéru, za celou dobu, co hraju, protože se toho dělo strašně moc a jak jste říkal, do toho ta olympiáda, kde taky si moc ani psychicky neodpočinete, protože na té nejvyšší úrovni hrát je těžký, takže fakt toho bylo hrozně moc a jsem rád, že jak já, tak celý ten tým jsme se s tím nějak popasovali a dovedli jsme to až do toho konce.
1: No a ten konec se vám hodně povedl. Lukáši, vy sám jste historicky nejproduktivnějším hráčem finálové série. Asi jste si tedy tím pádem, byť to bylo náročné, načasoval tu formu nejlíp, jak to šlo. Prozraďte nám a našim posluchačům, jak se to dělá?
2: Těžko říct, já si myslím, že to je, já to říkám často, je to shoda všech možných okolností, náhod a tak dále, prostě v nějakých zápasech ty body naskakujou, někdy máte lepší šance nebo lepší zápas, ale prostě ten bod neuděláte a v tom finále, já jsem pamatuju, dal jsem góla od modrý golfákem, já v životě jsem podle mě golfákem nevystřelil, takže to jsou pak věci, které se v ten moment tak nějak všechny spojí a jdou vám naproti, takže spousty štěstí samozřejmě.
1: I to k tomu ale patří. Stále si povídáme s naší hvězdou týdne a čerstvým mistrem extraligy Lukášem Sedlákem. Teď se ale trošku odhlédneme od extraligy. Už jste stihl během těch oslav třeba sledovat taky zápasy hokejové reprezentace na turnaji v Českých Budějovicích?
2: No, nějaký kousky zápasů jsem viděl, ale samozřejmě oslavy v tu chvíli měly přednost a já jsem chtěl i od toho hokeje trošku si odpočinout, takže Bůh ví, jak jsem to zase nesledoval.
1: Dnes vyšla zpráva, že David Pastrňák se necítí kvůli únavě úplně připravený ještě reprezentovat Česko na mistrovství světa. Co byste mohl prozradit ohledně vaší případné nominace na mistrovství světa vy?
2: Tak já si to ještě nechám pro sebe, s trenérem jsem mluvil, jsem s ním nějak domluvený, jak teď budeme postupovat dál a jak se to všechno vyvrbí, protože jak jsme říkali předtím, ta sezóna byla náročná a těch takových menších zraněních bylo hrozně moc, takže ještě uvidíme.
1: Ať už se Lukáš Sedlák rozhodne jakoliv, tak už za to, co dokázal do téhle chvíle, to znamená vyhrát Extraligu, stát se nejproduktivnějším hráčem finálové série a také naší hvězdou týdne, za to si zaslouží obdiv a gratulace. Ještě jednou gratulujeme a děkujeme.
2: Děkuju moc, děkuju a naslyšenou.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Tahákem tohoto týdne bude slavnostní zakončení extraligové sezony. Dnes večer si nejlepší hráči, trenéři i týmy dojdou pro ocenění při vyhlášení hokejisty sezony. No a oblek už si kromě hráčů chystá taky náš kolega Petr Kadeřábek, se kterým na toto téma mluvil kolega moderátor Vojtěch Šafář.
3: Petře, ty si ale nepůjdeš pro žádné ocenění, nebo ano?
4: Ne, rozhodně ne. Já budu ocenění předávat, a to za nejlepšího hráče utkání, protože po celou sezonu vlastně reportéři Radiožurnálu Sport na každém utkání vybírají toho nejlepšího z obou dvou celků. No a ten, kdo získá tohleto ocenění nejvícekrát, tak se stane právě vítězem celého toho ročníku, a tomu dnes tedy předám cenu Radiožurnálu Sport.
3: Ty jsi mluvil o tom, že budeš předávat jednu z cen. V kolika kategoriích ale budou předána ocenění dnes večer a jsou teď známí už někteří vítězové?
4: Jsou známí, ono, ale těch kategorií je de facto 19, když v to započítáme i do uvedení nových mužů do klubu Legend Extraligy. Tam bude dnes uvedeno 12 nových jmen, mezi nimi bude i náš expert a posluchači Radiožurnálu Sport už ho slyšeli také v dnešním magazínu Extraligy Martin Procházka. Ten bude mezi tou 12, kde je třeba také Petr Bříza nebo Jiří Vykoukal, Viktor Hýbl a tak dále. Nechtěl bych na nikoho zapomenout, ale opravdu těch osobností je tam 12 a jinak těch zbývajících kategorií je 18 a de facto vítěze známe u mnoha z nich. Vítěz Tipsport Extraligy, to asi dnes nikoho nepřekvapí, že to bude Dynamo Pardubice, ani vítěz základní části Tipsport Extraligy, což bude také pardubické Dynamo, ale známe samozřejmě už také nejlepšího střelce, kterým bude vítkovický Anthony Nellis, anebo nejproduktivnějšího hráče Romana Červenku. A právě Roman Červenka si myslím, že i v těch dalších kategoriích si půjde na pódium pro nějaké ocenění, protože tenhle ten borec, když si to vezmu, tak nejproduktivnější hráč základní části, on pozbíral 60 bodů ve 43 zápasech ve 40 letech. To je opravdu něco neskutečného. Rozhodně ale nevyhraje kategorii 13, to je nejlepší nováček, on rozhodně nováčkem není, ale můžeme se těšit samozřejmě také na vyhlášení nejlepšího obránce, brankáře, trenéra, nejlepšího rozhodčí a také bude předána třeba cena i pro cena za oddanost hokeji. Na to jsem také velmi zvědav, ale těším se třeba i na vyhodnocení nejlepšího hráče playoff, tedy cenu Václava Paciny. Prostě těch kategorií je celkem 18 plus, tedy to uvedení hráčů do síně slávy extraligy.
3: Nejvýznamnější z toho všeho, co jsi vyjmenoval, je ale kategorie hokejista sezóny, podle které se konec konců jmenuje celý slavnostní večer. Kdo v minulosti získal tohle ocenění?
4: No těch men je hodně, protože tohle už je 30. ročník hokejisty sezóny. Vůbec ten první vyhrál v sezóně 95-96 tehdy českobudějovický golman Roman Turek, pak převzal vládu nad touhle anketou Jiří Dopita, který to vyhrál třikrát po sobě, ale opravdu, když se podíváte na vítěze téhleté ankety, tak tam najdeme veliká jména českého hokeje jako Dominik Hašek, Martin Straka, Petr Nedvěd a tak dále. Třeba Petr Ton vyhrál v sezóně 2013-2014. A třeba Roman Červenka vyhrál přesně před 10 lety a to byl tehdy hráč Pirátů Chomutov, vyhrál tedy v sezóně 2015-16. Zajímavé je, že rok po něm vyhrál další chomutovský útočník a také náš občasný respondent Michal Vondrka. A tím posledním vítězem z loňska je Ondřej Beránek z Karlových Varů, který je aktuálně v reprezentaci, kde mohl být také Filip Chlapík, také jeden z laureátů. Milan Gulaš, ten vyhrál třikrát tu anketu. Opravdu těch men a velkých men českého hokeje je tady opravdu hodně.
3: Ty tedy budeš přítomný na vyhlášení hokejisty sezóny, Petře, kdy my se dozvíme, kdo tuhle slavnou cenu vyhraje, kdy slavnostní večer začne a kdy skončí?
4: On začne až čtvrt hodiny po 21. hodině a bude probíhat až po 22. hodině. Vlastně se dozvíme teprve to jméno nového držitele ocenění hokejista sezóny. Samozřejmě okamžitě to budou vidět také posluchači Radiožurnálu Sport z našeho zpravodajství. Takže po 22. hodině se dozvíme, zda vyhraje někdo z těch očekávaných, já nevím. Já bych si tipnul, že by to měl být Roman Červenka, ale samozřejmě i Lukáš Sedlák předvedl výtenou sezonu, ale těch hráčů, kteří letos se předvedli opravdu ve výborném světle, je celá řada, tak se nechme překvapit. Po 22. hodině se to od nás posluchači dozví.
3: No a informovat nás o tom bude Petr Kadeřábek. Moc krát děkujeme a užij si večer.
4: Naslyšenou.
0: až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu,
3: z Delray Beach,
4: z Herrenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Korý se rozbírá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
7: Posloucháte Radiožurnál. Adéla Paruchová a zprávy.
8: Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár u Rynartic v Národním parku České Švýcarsko. Bývalý ministr spravedlnosti Blažek je trestně stíhaný v kauze Bitcoin. Hokejový útočník Pastrňák národní tým na mistrovství světa nejspíš neposílí. A zítra bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo i bouřkami. Teploty až 28 stupňů Celsia.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Hasiči lokalizovali rozsáhlý lesní požár v Českém Švýcarsku v okolí Rynartic na Děčínsku. Oheň dostali pod kontrolu po 53 hodinách. Plocha požářiště klesla z původních 100 hektarů na asi 20 hektarů. Na místě máme reportérku Danielu Pilařovou.
9: Já jsem teď na letišti v Chřibské na Děčínsku, kde celý den čerpalo vodu ze 3 velkokapacitních nádrží 8 vrtulníků. Teď už ale nelétají, několik z nich tu ale ještě zůstane a podpoří hasičské jednotky ze vzduchu. Lokalizaci požáru vyhlásili hasiči v 18 hodin 25 minut a velitel zásahu Martin Legner poslal už dnes domů jednotky z Plzeňského a Středočeského kraje a zítra odjedou i ti z Pardubického a Královéhradeckého. Velitel zásahu odhaduje, že tu budou hasiči působit ještě do konce tohoto týdne. Pak předají požářiště správě Národního parku České Švýcarsko. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
8: Detektivové obvinili v bitcoinové kauze 3 další lidi. Podle zdrojů Radiožurnálu jde o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, dřív z ODS, jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Bitcoiny v hodnotě zhruba 1 miliardy korun státu loni daroval programátor Tomáš Jiříkovský. Současný ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO České televizi řekl, že kauzu považuje za nešťastnou.
10: Já to nemám za potvrzené, zatím jsou to spekulace médií, pokud tomu tak je, tak je to bohužel důsledek zřejmě jejich jednání, ale jedna věc je, jak samozřejmě rozhodnou orgány činné v trestním řízení, nakonec jak rozhodne soud, ale docela jsem se divil, že někdo se zkušeností Pavla Blažka vůbec se k něčemu takovému propůjčil.
8: 6 lidí zahynulo při ruském raketovém útoku na městečko Merefa nedaleko Charkova. Balistická střela Iskander dopadla do obytné čtvrti, zničila obchod, desítky aut a zranila na 30 lidí. Ukrajinská armáda podle vojenských úřadů vyslala na Rusko zhruba 200 dronů, a to především do okolí Moskvy, kde se připravuje vojenská přehlídka k výročí konce druhé světové války.
11: Na vojenskou přehlídku v Moskvě se začínají zaměřovat i ukrajinská média. Všímají si toho, že armáda rozestavuje kolem Rudého náměstí velké množství techniky protivzdušné obrany a že se na věžích kolem Kremlu, v domech a na příjezdových cestách objevují ozbrojení vojáci. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelensky oznámil, že Moskva musí počítat s tím, že na přehlídku 9. května mohou přiletět ukrajinské drony. Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Radiožurnál.
8: Dělníci opravují Libenského kolonádu v Poděbradech. Z kopule vyndají téměř 1300 skleněných čoček a upraví jejich lůžka. Kvůli špatnému těsnění dovnitř stavby zatékalo. Město za práce zaplatí 3,5 milionu korun. Hotovo bude zřejmě na konci září, říká mluvčí města Klára Zubíková.
3: Samozřejmě vzhledem k tomu, že je to dominanta parku, budeme se snažit, aby ten termín byl dodržen nebo naopak zkrácen, ale to možné zkrácení, protože nějaká rezerva tam víme, že je odvislý od toho samotného stavu, až se odkryjou ty čočky.
12: Sport. Hokejový útočník Bostonu David Pastrňák pravděpodobně národní tým na světovém šampionátu ve Švýcarsku neposílí. Řekl to v rozhovoru pro agenturu Pram Consulting, která zastupuje NHL.
13: I need some time off for sure and something would have to drastically change for me to go, I think.
14: David Pastrňák si podle svých slov potřebuje dát pauzu a aby se mistrovství světa zúčastnil, muselo by se u něj něco drasticky změnit. Autor zlatého gólu z domácího šampionátu před 2 lety mluvil v sobotu i s generálním manažerem národního týmu Jiřím Šlégrem, se kterým se domluvil, že se definitivně rozhodne v tomto týdnu. Kanonýr Bostonu se během sezony potýkal se zraněním třísla, přesto nazbíral v základní části zámořské soutěže 100 bodů. A pomohl svému týmu k postupu do prvního kola play-off. V něm Bruins vypadli s Buffalem. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
12: K národnímu týmu se naopak připojí útočník německého Mannheimu Christian Reichl. Trenéři ho povolali jako náhradu pro švédské hry, které jsou posledním turnajem před světovým šampionátem.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolonáda D1 za Velkým Meziříčím i na D2 před Brnem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se po požáru u Velkého Beranova na kilometru 119 projíždí stále pouze levým pruhem. Nákladní auta zastavují už za Velkým Meziříčím kolem kilometru 141 a je to na dlouho. Osobním autem se ale jede rychleji levým pruhem, zastavují až kolem kilometru 124. V osobním vozidle počítejte se zdržením kolem půl hodiny. Na D1 před Brnem počítejte se silným provozem kamionů ve směru na Prahu. Stojí v pravém pruhu od kilometru 210. Pro osobní auta je situace před omezením příznivější. Na D2 stále kolona před Brnem ve směru z Bratislavy. Před křížením s D1 popojíždí kolona od 7. kilometru a je to asi na půl hodiny. Silnice 37 z Pardubic do Ždírce nad Doubravou je obousměrně uzavřená na obchvatu Chrudimi po tragické nehodě 4 aut. Objížďka vede přes Chrudim a je relativně plynulé průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, hlavně v západní polovině přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy.
17: 20 hodin 6 minut, pondělí 4. května, posloucháte večerní Radiožurnál Sport. V pátek startuje cyklistické Giro d'Italia. 3468 kilometrů čeká na cyklisty v 21 etapách, ale začíná se tak, jak to v poslední době je trošku zvykem v jiné zemi, docela daleko od Itálie. První 3 etapy totiž letos bude hostit Bulharsko, Burgas, to je třeba, myslím, známé letovisko, které naši posluchači velmi dobře můžou znát, potom se cyklisti dostanou do Plovdivu a taky do hlavního města Sofie. První 3 dny tedy cyklistického Gira d'Italia v Bulharsku, no a potom už se samozřejmě cyklisté přesunou do Itálie a tam taky bude 31. května v neděli Giro končit v Římě. No a proč o tom mluvím? Samozřejmě budeme se cyklistickým závodem zabývat i ve vysílání Radiožurnálu Sport, protože se ho zúčastní 2 Češi. Jan Hirt, ten pojede Giro d'Italia už po 9. Naopak Tomáše Kopeckého čeká od pátku premiérová Grand Tour v kariéře. Teď už Guns N' Roses, příjemný poslech.
15: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Guns N' Roses dohrávají ve 20 hodin a 12 minut. Na Radiožurnálu Sport jdeme den po dní až k finálovému zápasu na mistrovství Evropy fotbalistů v bývalé Jugoslávii. Máme pro vás celkem 50 příběhů, kterými si připomínáme 50 let od titulu z Bělehradu. Dva už jsme vám nabídli, zpětně si je můžete najít třeba v našich aplikacích nebo na našich webových stránkách. Teď pokračujeme každopádně dál v našem kalendáři i v rozhlasovém archivu. Míříme do 4. května roku 1970.
1: O slavnostním udílení titulů zasloužilý umělec informuje Jitka Pražáková.
2: V rytířském sále Valštejnského paláce v Praze jsme měli dnes příležitost poblahopřát 25 tvůrcům k titulu zasloužilý umělec.
3: Hodně dlouhý seznam nových zasloužilých umělců četli redaktoři v rozhlasových novinách a fotbalisté mezi nimi nebyli, byť své řemeslo také velmi dobře ovládali a třeba na jihu Moravy v Brně válel slavný útočník Karel Kroupa. Skoro celou svou kariéru strávil v dresu zbrojovky, v lize dal za ní 118 gólů. Dočkal se i jednoho titulu v nejvyšší domácí soutěži, ale na jaře roku 1976 neměl zrovna nejšťastnější období. Připomíná to i časopis Stadion. Vycházel tehdy pravidelně každé úterý a taky 4. května. Na obálce je velká fotka dvou cyklistů. Vždyť se blížil start 29. ročníku slavného závodu míru po silnicích Československa, Polska a tehdejší Německé demokratické republiky a to byla v té době jedna z nejprestižnějších sportovních akcí východního bloku. Ale stránky 12 a 13 se vracejí k úvodnímu duelu čtvrtfinále fotbalového eura. Výrazný titulek Tým pro velké zápasy měl tehdy ještě na konci otazník. Československo tenkrát v domácím zápase zdolalo na tehelném poli Sovětský svaz 2-0 a do odvety v Kyjevě si vytvořilo velmi dobrou pozici. Reportér Jiří Pechr se v úvodním odstavci zmínil o účasti novinářských světoběžníků v Bratislavě, kteří podobně jako 47 tisíc diváků v ledišti hořeli touhou vidět na vlastní oči družstvo, které v kvalifikaci vyřadilo i Anglii a které v té době už 16 utkání v řadě neprohrálo.
4: Ona ta série byla taková zvláštní v tom, že měla hodně remíz, ale porážka to nebyla. To a tím pádem to mužstvo bylo hodně sformované.
3: Usmívá se Jaroslav Kolář, fotbalový historik, který si na úvodní duel čtvrtfinále v Bratislavě dobře pamatuje a taky ví, že náskok mohl být ještě výraznější. A to už se dostáváme ke Karlu Kroupovi.
5: Tu všade tam, kde je treba.
3: Útočník brněnské zbrojovky naskočil nečekaně brzy už v 17. minutě na hřiště za zraněného Ladislava Petráše. Od svého příchodu na trávník hrál výborně, mohl být velkým hrdinou zápasu, jenže v největší šanci ve druhém poločase selhal, když z hranice malého trestného území přestřelil branku.
6: Brněnský Kroupa slibně začal, ale promarněná nejlepší střelecká příležitost v 56. minutě zápasu mu vzala jiskru a jistotu.
3: Psalo se v časopisu Stadion ze 4. května roku 1976.
6: Tahle třetí branka by bývala byla skvělým pojištěním pro kyjevskou odvetu.
7: A tak já jsem nenastoupil v základní sestavě, já jsem střídal Laca Petráše, který se zranil asi.
3: Karel Kroupa se snaží dívat na tehdejší události s nadhledem, ale jednoduché to pro něj být nemohlo. Reportéři v novinách ho v té době nešetřili a možná si i pamatujete, jak se na konci 70. let a pak asi později napříč soutěžemi posměšně volávalo na každého, kdo přestřelil branku Kroupa kanonýr.
7: Ale na svoji omluvu chci uvést, že ten terén byl měkký, hrbolatý, hlavně v tom malým vápně nebo u penalty zhruba tak, no, kdy jsem neproměnil vyloženou šanci.
3: Teď už to nezjistíme, ale kdyby svou největší šanci Karel Kroupa v úvodním čtvrtfinále evropského šampionátu proměnil, zřejmě by na závěrečný turnaj čtyř týmu do tehdejší Jugoslávie cestoval a měl by tedy zlatou medaili. Tehdejší trenéři Václav Ježek a Josef Vengloš ho ale nenominovali a brněnský útočník mohl jen tušit, že v tom spálená příležitost hrála zásadní roli.
7: Vím, že jsem byl v té širší době. No a určitě ten okamžik té neproměněné situace nahrál tomu, že jsem do té nominace se nedostal. Samozřejmě tu kvalifikaci hrál třeba 25 lidí, takže určitě na to člověk vzpomíná, že to byl takový nešťastný okamžik pro mě.
3: Vrací se Karel Kroupa

0: a do doby, kdy se o účasti na evropském šampionátu v hlavách trenérů rozhodovalo. A patří tam i 4. květen roku 1976, kam jsme se teď v čase vrátili. Do zlatého finále v Bělehradě zbývá 47 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Skupina Scorpions ve večerním vysílání radiožurnálu Sport 20 hodin 23 minut pondělí 4. května. Velmi rádi vás teď pozveme na pondělí 18. května, konkrétně od 19 hodin, asi už tušíte, na další výjezd desítky Pavla Horváta live po Českých Budějovicích, Jablonci, Praze a Brně. Tentokrát došla řada na severní Čechy, konkrétně na Teplice, Dům kultury v pondělí 18. května. Ještě jednou připomínám, od 19 hodin těšit se můžete nejenom na Pavla Horváta a taky tradičně v roce 2026 na Antonína Panenku, no a kromě nich dorazí taky Jan Rezek. Prodej vstupenek už běží, tak si je můžete koupit, pokud máte zájem, přes naše internetové stránky sport.rozhlas.cz.

0: pátek dopoledne je ve studiu radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
1: A s ním i zajímavý hosté ze světa běhu a cyklistiky.
2: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. Tak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
3: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společný tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky a tohle to bylo přesně ono na tom tréninku.
0: Na své si ale přijdou i amatéři.
1: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
0: Máme pro vás názory odborníků.
4: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak se zjistilo, že optimální je být v pohodě.
1: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Vy posloucháte pondělní radiožurnál Sport těsně před 8:30. Připravili jsme pro vás aktuální zprávy.
6: Radiožurnál 20 hodin a 30 minut. Adéla Paruchová připravila zprávy.
7: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, dříve z ODS, nesouhlasí se svým obviněním v bitcoinové kauze. V rozhovoru pro Novinky potvrdil, že je jedním z trojice lidí, které dnes obvinili kriminalisté z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Proti zahájení trestního stíhání podal stížnost. Podle zdrojů Radiožurnálu je obviněný taky Blažkův bývalý náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Tic. Rusko oznámilo jednostranné příměří ve válce proti Ukrajině. Klid zbraní má platit v pátek a v sobotu u příležitosti oslav vítězství ve druhé světové válce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský krátké příměří odmítl s tím, že Kyjev dosud neobdržel žádný oficiální návrh. O případném pozastavení bojů jednali podle Kremlu prezidenti Ruska a Spojených států a původně se mělo týkat jen soboty. Protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů odpoledne zneškodnila 3 střely vyslané z Íránu. 4. střela dopadla do moře. Zranění jsou podle tamních úřadů nejméně 3 lidé. Podle agentury AP je to od začátku příměří poprvé, co emirátské úřady oznámily íránský útok na svém území. Teherán podle íránských státních médií popřel jakékoliv plány na útoky ve Spojených arabských emirátech. A maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Řidiči za benzín zaplatí o 40 haléřů víc, tedy maximálně 44 korun a 29 haléřů. Nafta zdraží maximálně o 30 haléřů. Litr tak bude stát 44 korun a 59 haléřů. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí na svém webu. Resort nově vypočítává cenový strop střídenního průměru velkoobchodních cen. Od začátku května taky zvýšil povolenou marži o 0,5 koruny na 3 koruny. Za litr.
1: Sport.
7: Trenér mužské basketbalové reprezentace Luboš Bartoň skončil po jedné sezóně u týmu USK Praha. Jeho svěřenci vypadli v předkole play-off NBL s Pískem. Právě Písek prohrává ve čtvrtfinále ligy s Pardubicemi 0-3 na zápasy. Východočeši totiž venku zvítězili 78-63. Vedení 3-0 drží taky Nymburk po výhře 93-71 v Ostravě.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dlouhá kolona na D1 před Velkým Beranovem a obchvat Chrudimi je opět průjezdný. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále odstraňují následky po požáru kamionu u Velkého Beranova na kilometru 119. A kolona kamionů dlouhá začíná už u Velkého Meziříčí kolem kilometru 141. Hlavně za Meziříčím kamiony místy stojí i v levém pruhu, hlásí naši zpravodajové.
9: Protože bohužel v levém pruhu stojí spousta kamionů.
8: Dále v koloně už je situace lepší hlavně pro osobní auta, která jedou levým pruhem rychleji. Situace se komplikuje i na D2 před Brnem ve směru z Bratislavy. V koloně od 8. kilometru se stala nehoda a provoz zpomaluje.
10: Lehká dopravní nehoda, dodávka versus kamion, policie už je na místě.
8: I tam podle řidičů situaci místy komplikují kamiony a autobusy v levém pruhu. Dobré zprávy máme alespoň ze silnice 37 z Pardubic do Ždírce nad Doubravou. Na obchvatu Chrudimi je už podle policie po nehodě uklizeno a průjezdné je to opět bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
11: Hodně emocí vyvolala v posledních týdnech baráž o účast v příštím ročníku hokejové extraligy. Má v současném modelu vítěz první ligy praktickou šanci na postup? Jak velký je rozdíl ve sportovní úrovni mezi extraligou a první ligou? Může tlak první ligy i šéfa hokejového svazu přimět extraligu ke změně modelu baráže? Může být kompromisem třeba rozšířená baráž, kterou by hrály 4 týmy? A jaké ambice mají druholigové kluby nebo prvoligové, abychom byli přesní ohledně návštěvnosti nebo nasazování mladých talentů. Tak o tom všem budeme mluvit v následujících minutách Na rovinu, a to s dnešním hostem, s ředitelem Sdružení prvoligových klubů ledního hokeje, také generálním manažerem první, tedy Maxa ligy, Danielem Sadilem. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
12: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
11: Před týdnem skončila baráž, která vyvolávala už dopředu hodně emocí. Dukla Jihlava jako vítěz první ligy, tedy Maxa ligy, prohrála s posledním týmem Tipsport Extraligy, tedy s Litvínovem 1-4 na zápasy. Už před začátkem té série zaznívalo, že to celé není fér. S tím týdenním odstupem od posledního zápasu byla podle vás letošní baráž fér?
12: No, baráž byla fér, protože je tak nastavená. Baráž byla fér a já jsem samozřejmě, může se nám to líbit a nebo nelíbit, ale samozřejmě je to pořád stejný. Já odpovídám na ty stejné otázky. Prostě první lize jako takové by se samozřejmě líbil přímý postup, sestup. Samozřejmě vzhledem k tomu, že všichni naši fanoušci viděli doporučení výkonného výboru také, že přímý postup, sestup, ale ten balon nebo ten puk je na straně Asociace profesionálních klubů a ty mají prostě tuto baráž jako jasnou věc a prostě proto baráž probíhá, takže za mě ano, baráž proběhla v pořádku, protože tak to bylo nastaveno.
11: Ale tak, jak jste říkal, chtěli byste, aby to bylo jinak.
12: Přesně tak, přáli bychom si, aby to probíhalo trochu jinak.
11: Ten současný model, jak velké dopady má na první ligu z hlediska ekonomického, z hlediska sportovního?
12: Tak musíme si uvědomit, že vlastně první ligu jsem si víceméně odborníci a fanoušci se rozdělili na tři části. To znamená, že máme ty kluby ambiciozní, což jsou ty velký kluby, který samozřejmě právě touží a chtějí postoupit do extraligy. Pak máme kluby, kterých je si myslím 7 až 8, který opravdu z té naší soutěže si chtějí udělat tu top soutěž a chtějí prostě své fanoušky naprosto bavit. No a pak máme prostě týmy, máme kluby, které jsou farmy, a což samozřejmě mě nedělá vůbec žádný problém, protože i já ve svém působení jsem byl jeden z klubů farmy.
11: Kde si byli to měřicích.
12: A já jsem přesvědčený, že tato soutěž by měla právě těch mladých hráčů co nejvíce hrát. Ale z druhé strany prostě odpovím to, že samozřejmě pro ty kluby, kterých mají ty ambice, tak v současné době je to prostě velice těžké a složité.
11: Když říkáte, že tam skupina klubů, které mají ambice, kolik z účastníků první ligy by reálně chtělo a bylo schopno postoupit do extraligy?
12: Tak v současné době je to určitě Jihlava, vzhledem zimáku. Samozřejmě Zlín, jakožto jeden z nejstarších účastníků extraligy. Samozřejmě Vsetín a jsem přesvědčený, že i Slavie, pokud si vyřeší prostě nějaké zázemí a lepší stadion, ale věřím, že prostě Slavie samozřejmě do té extraligy taky patří.
11: Vidíte výhledově, že k téhle čtveřici by přibyl ještě nějaký klub?
12: To je otázka. Já si myslím, že určitě se může opět zase nějaký fanoušek miliardář zapojit do jakéhokoliv klubu první ligy a může mít tuto, ale je tam ta věc, že musí prostě splnit ten klub, který to bude chtít, tak musí splnit licenční podmínky, které se nastavuje Asociace profesionálních klubů až do roku 32, pokud se něco nezmění.
1: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
11: Když se vrátíme k tomu aktuálnímu modelu baráže, tak máme za sebou 5 ročníků. V těch posledních 5 sezónách vítězové první ligy proti poslednímu týmu extraligy dokázali zvítězit ve 2 zápasech celkem z 22, tedy jinými slovy 3 série skončily 4-0, 2 série 4-1. Do jaké míry tohleto, ten poměr 20:2, když to sečteme, odráží skutečný rozdíl ve sportovní úrovni obou soutěží?
12: Já bych se asi přál jednou zažít, aby se to vlastně otočilo. To znamená, že by ta extraliga měla o tolik těch zápasů víc, než ten čekatel té první ligy. Protože samozřejmě já jsem se zúčastnil v finále Jihlava Zlín, kdy jsem měl po dlouhé době, co vám přináší radost, přináší vám radost, když vidíte plný zimní není stadion, vidíte ty emoce, vidíte ty fanoušky, jak se jim ten sport líbí. Takže já jsem finálový zápas viděl a měl jsem zase po dlouhé době radost z toho hokeje. No a pak jsem samozřejmě viděl i barážový zápasy a musím říct, že prostě tam přišla jiná Jihlava, která je prostě ve své podstatě pozranění. Je to klub, který opravdu odehrál poslední sérii na 7 utkání a je tam proti němu kompletně připravený tým, který těch x dní čeká, nebo ty desítky dní čeká na to, aby prostě nastoupil a zachránil to, co vlastně, pro co ten hokej hraje, to znamená pro to, aby se udržel v té extralize. Takže za mě je to prostě, přál bych si, jak ty lidé, kteří říkají, jak se na to má ten klub z té první ligy připravit, kdyby se to jednou otočilo, bylo by to obráceně tím způsobem, že by ten extraligový tým hrál do poslední chvíle a ten prvoligista by si na to počkal.
11: Na druhé straně to je otázka termínové listiny. Není v tomto směru třeba určitá možnost u vás, že byste termínovou listinu první ligy pozměnili tak, aby ten vítěz první ligy měl víc času před baráží?
12: Mluvíme o tom pořád. My jsme vlastně tím, že jsme založili Sdružení prvoligových klubů a podepsali jsme oficiální smlouvu se svazem, tak jsme letos měli opravdu vlastně první možnost si připravit a podílet se na termínový listině. My už jsme se na tom podíleli i loni a samozřejmě věřím, že někteří fanoušci si všimli toho, že jsme nedrželi třeba reprezentační přestávky právě proto, aby jsme vlastně zrychlili a v podstatě odehráli víc těch kol. Nicméně je tam jeden velký problém. První liga, Maxaliga, je stejně profesionální soutěž jako Extraliga. To znamená, hráči trénují naprosto stejně, trenéři se tomu věnují naprosto stejně. A co se nám začalo stávat, že vlastně tím, že jsme nedrželi reprezentační přestávky, tak se nám ty hráči samozřejmě zranili. Takže hráči byli v chvilky, kdy prostě se začaly ty zápasy přesouvat. A to nám samozřejmě zase neumožnilo to, aby jsme si ten termín zkracovali tak, jak bychom potřebovali. Takže termínová listina, třeba pro letošní sezonu, opět se snažíme udělat nějaké ústupky a chceme jít co nejvíc krátit a proto budeme čekat na to, jestli se nám to opravdu povede sladit tak, aby jsme zase nějaký den ušetřili.
11: Nemůže být řešením třeba změna formátu play-off, že tam by se ušetřili zápasy?
12: A už jsme zase na těch třech skupinách, jak si tu první ligu rozlišujeme a rozdělujeme. Je to o tom, že pro zaprvé play-off pro všechny ty kluby je vlastně to naplnění té kasy. A proč by některé ty kluby, které samozřejmě chtějí hrát i to předkolo a je pro ně ta soutěž top a mají všechno připravené i marketingově na to, aby toho odehráli co nejvíc, tak ty samozřejmě v té první lize nechtějí na úkor toho, aby ustoupili odehrálo se o jakýkoliv zápas playoff mín.
11: Ředitel Sdružení prvoligových klubů ledního hokeje, generální manažer hokejové Maxaligy Daniel Sadil je dnešním hostem pořadu Na rovinu Radiožurnálu Sport.
1: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
11: K té kritice současného modelu baráže se připojil i šéf hokejového svazu Alois Hadamčík. Jak velká šance v tuhle chvíli i vzhledem k jeho výrokům a k tomu, jak se zapojil, jak velká šance podle vás v tuto chvíli je, že už v příští sezóně by mohla být nějaká změna?
12: Tak prezident svazu se o to snaží maximálně, že jo? My jsme teďko vlastně na základě posledních dní jsme udělali oficiální prohlášení, které jsme jako Sdružení prvoligových klubů poslali oficiálně na prezidenta a na Český svaz ledního hokeje, kde jsme slušnou formou požádali o to, že bychom si chtěli zasednout k jednomu stolu a chtěli bychom sedět prostě, aby to řídil Český svaz ledního hokeje. Byl by tam samozřejmě zástupci Asociace profesionálních klubů a zástupce Sdružení prvoligových klubů. A co pan Hadamčík pro to může víc udělat, nebo co pro to dělá? Pan Hadamčík, když kandidoval na prezidenta svazu, tak ve svých bodech měl samozřejmě to, že jeden z těch bodů byl i slib, že by chtěl mít přímý postup sestup. Druhý bod, který si velice dobře pamatuji, bylo to, že snížení počtu cizinců v naší soutěži. A to si myslím, že se snaží naplňovat.
11: Vy jste říkal, že odešla výzva směrem k Extralize nebo Asociaci profesionálních klubů. Máte nějakou reakci? Bude tedy takováto schůzka?
12: Já jsem ji předal generálnímu sekretáři Českého svazu ledního hokeje, panu Černému. Pan Černý to zařadil jako bod do výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje, který proběhne 12. května. Takže my jsme připraveni si sednout k jednomu stolu a čekáme, jakým způsobem tato žádost dopadne.
11: Vy sám nějaké neformální kontakty, že byste si zatelefonoval s panem Loukotou jako šéfem Extraligy, to se neděje, neodehrává?
12: V současné době ne.
11: Protože vy nechcete, nebo on nechce, nebo ani jeden z vás nechce?
12: Je to tak, že samozřejmě ten loňský ročník, nebo ta koncovka byla náročná. Já jsem osobně pana Loukotu dvakrát vyzval e-mailem, že by byl čas na to, aby jsme se sešli. Nejprve to bylo tím, že byla olympiáda, po druhé začínalo playoff. Takže myslím si, že naše vztahy byly naprosto profesionální. V současné době bych řekl, že čekám na to, jakým způsobem se ozvou oni, protože jednoznačně my jsme o to požádali a chtěli bychom se s nima sejít a chtěli bychom vymyslet něco, co by opravdu pomohlo k tomu, aby ten hokej byl férovější.
11: Kdy berete, že je hranice, do kdy se musíte dohodnout, aby už příští sezóna byla jinak?
12: Si myslím, že už je pozdě pro tu příští sezónu.
11: To znamená, vy jste smířený s tím, že příští sezóně bude baráž stejně, jako byla v minulých týdnech?
12: Smířený určitě nejsme, ale myslím si, že momentálně, pokud nedojde opravdu k nějakému razantnímu rozhodnutí ze strany APK, tak se nic měnit nebude.
11: A takové razantní očekávání, tedy jestli dobře chápu, neočekáváte?
12: Myslím si, že v současné době ne.
11: Když se na to podíváte z pohledu majitelů a šéfů extraligových klubů, proč by měli přistoupit na to, aby byl přímý sestup?
12: Víte, já si myslím, že už jsem právě na tom svazu hodně dlouho a mě právě udivuje to, že vlastně z těch předešlých letech jsem vždycky vnímal to, že právě ti majitelé a ty šéfové těch klubů extraligových, tak ty ve své podstatě byly nakloněny na naší stranu. Já bych řekl, že až teďko poslední ty 2-3 roky se to mění, že vlastně ve své podstatě slyšíme, že ty kluby nejsou finančně připraveni, že nemají dostatek hráčů, že ale já prostě vůbec neberu nebo vůbec nechápu, kde berou tyhle informace, protože já sám o sobě jsem přesvědčený, že zrovna ty 3 kluby, které by eventuálně mohly z té první ligy postoupit, tak jsou určitě připraveni zrovna jako spousta klubů, kteří jsou namočení v té extralize ve spodku tabulky.
11: Na druhé straně z pragmatického pohledu, proč by měli šéfové a majitelé extraligových klubů přistoupit na to, že vlastně i jim za nějaké konstelace může hrozit přímý sestup? Co je může přesvědčit v tomto směru?
12: Myslím si, protože mají svoje fanoušky. Fanoušci chtějí vidět sport a fanoušci chtějí vidět to, že opravdu to je takový ten sportovní boj. A víte, já si myslím, že nejsem žádnej, já nesleduju nějak moc ankety, ale opravdu mě překvapila ta anketa, která probíhala v médiích ohledně to, tak já jsem dostal spoustu e-mailů i od fanoušků z Extraligy, jakým způsobem, a všichni byli překvapení, jak to ty fanoušci opravdu chtěli, ten přímý postup, sestup. Takže já si právě myslím, že úplně nechápu, proč je tam takový blok.
11: To rozhodnutí je na Asociaci profesionálních klubů, a to na základě smlouvy, kterou APK uzavřela s Českým hokejem nebo s Hokejovým svazem. Proč se uzavřela ze strany Hokejového svazu takováto smlouva?
12: Byl jsem u toho. Nikdy jsem se nestranil a vždycky se k tomu hlásím. Byl jsem jeden z těch, který hlasoval. Pro mě to bylo jednoduchý, pro mě to byla ekonomika, protože samozřejmě Extraliga jako taková, si myslím, že pod tím svazem už byla na maximum, chtěla se rozvíjet, chtěla silnější ekonomiku, a bylo to o tom, že prostě buď si tu extraligu převedou a dostaneme za tuto adekvátní částku jako svaz, nebo se ta extraliga stejně převede, bude se jmenovat trochu jinak, ale nicméně pro mě v tu dobu jsem byl zároveň i vedoucím komise mládeže na svazu a já jsem si od toho sliboval to, že ty peníze, které je tam zbydou, tak samozřejmě my budeme moc dát do té mládeže. Takže já ve své podstatě jsem vždycky to bral tak, že to pomůže té samostatnosti, té soutěže a té ligy.
11: Tu otázku baráže jste tehdy podcenili?
12: já jsem věřil, že nikdy se nedostaneme až tak do takovýhle, do takového stavu, protože vždycky jsem viděl, že tam ten sportovní zájem vždycky bude, a věřil jsem v to, že se vždycky stane to, že bude, že i tito současní členové představenstva APEKA budou chtít tu sportovní cestu.
11: Daniel Sadil, ředitel Sdružení prvoligových klubů ledního hokeje, zůstává dnešním hostem pořadu Na rovinu.
1: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
11: V těch debatách o tom, kdyby se měnila baráž, tak co by bylo, zaznívají názory, že by to mohlo skončit kompromisem, že by se baráž změnila do toho, co také jsme v minulosti zažili, to znamená, že by spolu hráli dva nejlepší týmy z první ligy a dva nejhorší týmy z extraligy. Tohle by pro vás bylo přijatelné řešení?
12: Tak současné situaci, která teďko je momentálně, tak určitě by to byl kompromis, si myslím, velice slušný, a já bych osobně za to byl rád. I když říkám a znovu podotýkám, že nemůžu mluvit za kluby, za všechny kluby první ligy, protože máme jednoznačně, že jsme si odsouhlasili, chtěli jsme mít přímý postup, sestup. Nicméně já si osobně myslím, že i to by byl krok, který by mohl dojít tomu, že bychom opravdu třeba mohli vidět zase jednou nějakého Maxa ligistu v extralize.
11: Myslíte si, že kdyby to bylo 2+2, ta baráž, že by to dopadlo jinak?
12: Chtěl bych věřit, že ano.
11: Kolik by tam z vašeho pohledu, pokud by tento model byl, kolik by tam mělo být vzájemných zápasů? Jak dlouho by se mělo hrát v tomhletom modu?
12: Čtyřkolově. Čtyřkolově.
11: To znamená dvakrát doma, dvakrát venku, každý s každým. To by z hlediska termínové listiny nebyl problém?
12: Museli bychom to zařadit, museli bychom se všichni k těm termínovkám okamžitě sednout a dát to dohromady, a myslím si, že by to šlo.
11: Obětovali byste finále Maxaligy?
12: Myslím si, že určitě.
11: To znamená, že ten, kdo by dopadl lépe v baráži, by potom dostal pohár?
12: Určitě, a hlavně bychom právě chtěli bychom těm fanouškům, aby jsme o to neokradli, takže bychom to vyloženě tak jako vnímali, že by to bylo právě o ten pohár právě v této rozšířené baráži.
11: Když jste říkal, že nepředpokládáte realisticky, že by k té změně došlo příští sezónu, tak pro přes příští sezónu je tedy tohle nějaký realistický cíl, za kterým půjdete, a jste třeba na tomhletom domluvení i s Alojzem Adamčíkem?
12: Já teda musím říct, že samozřejmě já jsem realista, takže proto jsem vám odpověděl tak, jak jsem odpověděl. Já se budu snažit tou nejlepší cestou domluvy, samozřejmě, a byl bych moc rád, kdyby to mohlo být i do této příští sezóny, to znamená do této sezóny, která nás čeká. Ale nejsem přesvědčen, že v současné době a té situaci, která je vyhrocená, že bychom k té dohodě došli, ale dokážu si opravdu představit, že od té příští sezóny, pokud by k tomu došlo, tak jsme na to připraveni.
11: Ještě k té termínové listině, vy si stěžujete a ta velká kritika zaznívá právě k tomu, že zástupce extraligy má v současné době 40 dní nebo kolem 40 dní volna před baráží, zatímco v Maxalize se hrají vyřazovací kola. Samozřejmě nějaký čas byste ušetřili tím, že by tam nebylo finále, ale přesto nezůstal by tam i tak ten časový nesoulad, nebo jste schopni, máte nějaké scénáře, jak i tohle vyšetřit nebo vyřešit, aby to bylo spravedlivé, aby ta pauza byla podobná pro prvoligové i extraligové kluby?
12: My jsme zkusili nebo zkoušíme v tomto dalším budoucím ročníku zase, i když budeme držet ty reprezentační pauzy, tak zkoušíme tam dát co nejvíc nedělí, protože samozřejmě tolik reprezentantů až v těch cyklech nemáme. Nicméně, myslím si, že se nám podaří opět zase nějaký den ušetřit, ale já si stále prostě myslím, že je to takové minimum, ale hlavně je to o tom, že opravdu hrajete do poslední chvíle na tu, jak se tomu říká, na krev, aby si získal ten pohár, takže pokud se to opravdu razantně nezmění, tak nás bude čekat, si myslím, v následujícím ročníku to samé, to, co jsme zažili teď v té baráži mezi Jihlavou a Litvínovem.
11: Mluvíme o hokeji, kde tedy je asociace profesionálních klubů, která má extraligu, je sdružení prvoligových klubů ledního hokeje v rámci Maxaligy. Když se podíváme na fotbal, tak tam je to jinak. Tam je Ligová fotbalová asociace, která spravuje obě dvě nejvyšší soutěže. Není třeba tohle nějaká cesta, kterou by mohl jít hokej?
12: Tak samozřejmě asi, kdybychom se vrátili na zpátek, tak a bylo by tam samozřejmě, bylo by rozložení toho výkonného výboru také takové, jaké bylo, jaké by mohlo být, tak by to samozřejmě v rámci, budeme se bavit o tom, že by to bylo ku prospěchu toho celého, toho hokejového svazu, jo. Takže určitě tyhle, pokud by to takovouhle formou bylo a ti lidé by se společně chtěli dohodnout, tak já věřím, že by se dohodli, ale bohužel je to stále o tom, že ano, my jsme vždycky až ti druzí, protože je tady, a musím podotknout, já to respektuji, je tady podepsaná smlouva a ta smlouva je podepsaná do roku 32. Oni určují podmínky a my se snažíme udělat vše pro to, aby tento krok přišel z jejich strany. Takže za mě je to pořád o tom, jestli prostě Extraliga chce umožnit, aby ten nejlepší klub tam mohl vstoupit mezi ně.
11: Ano, já tomuhle samozřejmě rozumím. Na druhé straně říkám si, jestli třeba cestou by nemohlo být rozšíření asociace profesionálních klubů i o kluby první ligy nebo Maxa ligy, a jestli potom by vlastně z toho nemohlo vzejít řešení.
12: Za mě samozřejmě na to nemám takový mandát, ale nicméně za mě by bylo nejlepší, kdyby opravdu asociace profesionálních klubů řekla, jsou tady připraveni dva kluby, který by chtěli mezi nás vstoupit, mají na to vhodné stadiony, mají připraveny finance a splňují veškeré licenční řízení pro vstup do toho klubu. Nevidím, v tu chvilku si myslím, že by to bylo ku prospěchu i té extraligy. Ale to je opět otázka spíš pro ty, kteří o tom rozhodují u nich.
11: Vy už jste říkal, že vlastně nejsou praktické rozdíly mezi profesionálními kluby v Maxalize a v Tipsport Extralize z hlediska toho, jak trénují a tak dále a tak dále. Jak velké jsou rozdíly v ekonomické stránce?
12: Řekl bych, že mezi těmi kluby, který mají ty ambice, tak jsou samozřejmě zhruba tak o půlku vyšší. Co se týče samozřejmě těch klubů, který ty ambice nemají, tak tam se bavíme někdy na dvou třetinách. Ale je to o tom, že samozřejmě, jak říkáte správně, ty kluby si schánějí finance na hráče, kteří jim v současné době uhrají Maxaligu. Pokud by věděli od začátku, že do další sezóně můžou nastoupit vlastně v extralize, tak jsem přesvědčený o tom, že všechny ty tři kluby, o kterých se bavíme, plus ta Slávie, který mají ty ambice, tak se připraví i finančně a ekonomicky na to tak, aby to mohli odehrát.
1: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
11: Když odhlédneme od baráže, jak jste spokojen s letošním nebo se skončeným ročníkem Maxaligy z hlediska návštěvnosti, z hlediska zájmu diváků, z hlediska toho, jak se všechno povedlo?
12: Já jsem spokojený moc, protože ono to není jenom o té návštěvnosti a o té... Víte, já jsem za těch 15 let, kdy jsem působil v té první lize, tak mě tam chybělo taková nějaká soudržnost. Mě tam chyběl k té soutěži větší respekt právě proto, že věřím, že to je soutěž na té výborné úrovni, jak teda někteří kolegové odborníci tvrdí, že tomu až tak není. Ta první liga je velkým způsobem nahoru a jsem o tom pevně řečený. Ale hlavně, co se nám povedlo, my jsme podepsali právě smlouvu se svazem. Můžeme si do té naší soutěže hodně mluvit. Zařídili jsme pracovní skupinu marketingu, která mezi sebou velice, velice dobře spolupracuje. Takže my jsme udělali spousty kroků, které mě v té první lize vždycky chyběly.
11: Vy jako jeden z cílů uvádíte, že by první liga měla být prostorem pro mladé hráče. Nakolik tohle se daří?
12: Když existovala litoměřická Dukla, o které jsme to už hodně slyšeli, tak v jednom kole nastupovalo ve věku 20 až 23 let zhruba 25 hráčů v celé soutěži. V současné době se v jednom kole v tomto věkovém ročníku objevovalo i 160 hráčů. Takže za mě ty kluby, kteří opravdu na tohleto přešli, tak zaprvé je hrajou ty mladé hráči, hráči dostávají prostor a vidíte, že ta kvalita neupadá v žádném případě.
11: Říká náš dnešní host, ředitel Sdružení prvoligových klubů ledního hokeje Daniel Sadil. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
12: Já vám taky děkuju.
11: Posloucháte Radiožurnál Sport, od mikrofonu se loučí také Tomáš Pancíř.

0: Radiožurnál 21 hodin. Adéla Paruchová pro vás má zprávy.
1: Vláda kromě návratu EET počítá i se znovu zavedením slevy na studenta nebo školkovným. Ředitel Jiřické věznice je kvůli prošetřování pátečního útěku vězně mimo službu. Cyklista Hirt se představí po 9. na Giro d'Italia a zítra bude oblačno i zataženo postupně s přeháňkami nebo i bouřkami. Teploty až 28 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Od nového roku má znovu platit elektronická evidence tržeb. Počítá s tím návrh zákona, který dnes schválila vláda. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace, ale nově i řemeslníky. Výjimku budou mít naopak malí živnostníci. Podnikatelé navíc nebudou muset tisknout účtenku a do systému budou nahrávat jen základní informace. Součástí návrhu jsou i změny daní a obnovení některých slev. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Jde o slevu na studenta, školkovné nebo zrušení stropu na volnočasové a vybrané zdravotní benefity pro zaměstnance. Zároveň snižujeme DPH na nealkoholické nápoje ve stravacích službách na 12%, čímž ukončíme rdousící daňové prostředí v gastru.
1: Ministryně Schillerová počítá, že by EET mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. A znovu zavedení evidence vítá třeba Svaz obchodu a cestovního ruchu, pokračuje jeho prezident Tomáš Prouza.
4: Je proto dobře, že nová vláda EET znovu vrací a že ho zmodernizovala, a že bude jasné, že ti nejmenší nebudou muset řešit administrativní záležitosti, můžou si jenom mírně připlatit za paušální daň a státu odvedou alespoň část peněz navíc.
1: Za páteční útěk muže z jiřické věznice může několikanásobné personální pochybení, řekl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO. Útěk kvůli tomu prošetřuje i generální inspekce bezpečnostních sborů. Ředitel jiřické věznice Zdeněk Herman je postaven mimo službu, říká Tejc.
5: Pan ředitel, který je tam dva roky a napravuje z mého pohledu chyby svých předchůdců, kteří možná dlouho spali na vavřínech a nesnažili se ty věci řešit. Díval jsem se, co všechno v té oblasti bezpečnostně udělal za ty dva roky, byl to obrovský kus práce, ale prostě to nestačilo a myslím, že v tuhle chvíli do vyšetření té věci je nutné, aby byl zproštěn výkonu služby.
1: Ministr Tejc taky dodal, že se o víkendu další vězeň pokusil utéct z věznice Ostrov. Podle Tejce proboural strop, útěk se mu ale nepodařil. V Německu začala sezóna požárů. Hasiči dnes dostali pod kontrolu hořící les jižně od Berlína. Plameny tam šlehaly od pátku ve vojenském výcvikovém prostoru Jitterbock. Zasáhly přes 150 hektarů půdy.
6: Velitel hasičů dnes německým médiím řekl, že oheň narazil na protipožární opatření v terénu a dál se šířit nebude. Při jeho hašení museli hasiči postupovat opatrně, protože v prostoru je i nevybuchlá munice. Kromě Braniborska hoří v Německu na jihovýchodě Bavorska nahoře Zaurisselkopf a další požáry jsou i na jihozápadě Německa v Hesensku nebo Porýní Falci. Šíření plamenů nahrávaly přes víkend vysoké teploty, vítr a sucho. Zpomalit až zastavit je mohou očekávané srážky. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Sport. Cyklista Jan Hirt se po 9. představí na Giro d'Italia. 35-letý vrchař je v nominaci týmu NSN. Debut naopak čeká o 9 let mladšího Tomáše Kopeckého, který dosud na žádném závodu Grand Tour nestartoval. Rodák z Velké Británie bude reprezentovat Sky Unibet Rose Rakice. Ta dostala od pořadatelů divokou kartu. A fotbalisté Manchester City potřebují zvítězit v dohrávce 35. kola anglické ligy, aby se udrželi ve hře o titul. Na vedoucí Arsenal ztrácí 6 bodů oproti Londýňanům, ale mají o 2 zápasy méně. City nastoupili na hřišti Evertonu, ve třetí minutě bylo skóre 0-0. V už dohraném utkání Chelsea podlehla Nottinghamu 1-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 před Velkým Beranovem a nehoda na D4 za Dobříší. Na dálnici D1 z Brna do Prahy komplikují provoz následky požáru u Velkého Beranova na kilometru 119. Kolona je nesouvislá a roztáhlá až k Velkému Meziříčí. Kamiony postávají místy už od kilometru 145. Pak se to opět rozjíždí v obou pruzích, zastavuje se opět na kilometru 132. Pro osobní auta je situace příznivější. Pokud jim nic neblokuje cestu, jedou jedou levým pruhem až téměř do zúžení. Zdržení do 20 minut. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy teď vázne provoz v okolí sjezdu na Židlochovice. Na 12. kilometru se projíždí s úženými pruhy, zdržení je teď přes 10 minut. Provoz pak zpomalí ještě jednou na D2, a to těsně před sjezdem na dálnici D1. A tam je to maximálně na pár minut. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic pozor na nehodu za Dobříší. Na kilometru 34,5 osobní auto srazilo srnu. A na Třebíčsku je neprůjezdná silnice 151 z Moravských Budějovic do Dačic. Mezi Domamilem a Štěpkovem provoz blokují následky srážky dvou osobních aut. Objíždět se dá přes Želetavu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy.
9: 21 hodin 6 minut, příjemný pondělní večer všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Je pondělí 4. května. No a basketbalisti Nymburka a Pardubic vyhráli i třetí čtvrtfinálové zápasy v ligovém play-off a v úterý můžou slavit postup. Středočeši, kteří usilují už o 21. titul, zvítězili v Ostravě 93-71 bodu a roli favorita dál potvrzují taky Pardubice, druhý tým dlouhodobé části. V Písku vyhrál tentokrát 78-63. Teď už skupina YouTube.
2: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: Už za 11 dní vstoupí čeští hokejisté do turnaje na mistrovství světa a dost možná bez té hvězdy úplně největší, tedy bez Davida Pastrňáka. V rozhovoru pro agenturu Prem Consulting dostal 29-letý útočník Bostonu otázku, jestli na šampionát do Švýcarska pojede. A Pastrňákova odpověď bohužel české fanoušky moc nepotěší.
1: Nemyslím si, určitě potřebují nějakou pauzu. Myslím, že by se muselo něco drasticky změnit, abych tam jel.
2: Řekl Pastrňák, který bude mít volno, protože Boston vypadl z playoff NHL v prvním kole. Problémem je ale únava. Pastrňák má za sebou dlouhou sezonu v zámořské soutěži a taky olympijské hry. Expert

0: Aktuální sezóna NHL byla navíc pro Pastrňáka už po čtvrté v řadě 100 bodová a prosazoval se i v sérii úvodního kola playoff proti Buffalu. Zaznamenal 4 asistence a k tomu 3 góly. Kromě Pastrňáka prožili bodově úspěšnou, ale náročnou sezónu i další důležití hráči národního týmu, třeba extraligoví šampioni s Pardubicemi Roman Červenka a Lukáš Sedlák. Martin Procházka doufá, že na mistrovství světa budou.
1: Sám jsem teďka zvědav, jak to tito dva hráči tady u nás zvládnou, protože měli to v podstatě stejný počet zápasů, byli na olympijských hrách. No, je to trošku zastrašilo, protože já jsem myslel, že i David Pastrňák pojede, ale nestalo se, takže uvidíme. Jsem na to zvědavý, jestli pojede Roman Červenka s Lukášem Sedlákem.
0: Lukáš Sedlák v rozhovoru pro radiožurnál Sport přiznal, že má za sebou jednu z nejnáročnějších sezon vůbec a účast na světovém šampionátu. Na verdikt si musíme počkat.
2: Tak já si to ještě nechám pro sebe s trenérem. Mluvil jsem s ním nějak domluvený, jak teď budeme postupovat dál a jak se to všechno vyvrbí.
0: Řekl Sedlák, který byl ve své odpovědi o něco diplomatičtější než Pastrňák. Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku se blíží a začne už 15. května. Adam Procházka, radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Brian Adams dohrává ve 21 hodin 17 minut v pondělním radiožurnálu Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Zlína už mají jistou záchranu v šancelize. Po prvních utkáních v nadstavbové skupině o udržení setrvání mezi elitou se mohli výrazným způsobem přiblížit taky Tepličtí, jenže po remíze 1-1 se Slováckem, které bodovalo po 5 zápasech, Teplice může stále strašit nejenom pád do baráže, ale za určitých okolností dokonce i přímý sestup.
1: Teplice totiž nevyhráli po 10. za sebou. Na jaře porazili jen Karvinou na začátku února.
2: Je to šňůra, která je nepříjemná, ale znova nám ty zápasy a okolnosti dali šanci být zatím tam, kde jsme, protože čeká nás domácí utkání s Ostravou a každý ten bod je důležitý.
1: Ví teplický trenér Zdenko Frtěla, že po remíze Ostravy s Mladou Boleslaví a výhře Zlína nad Duklou má jeho tým na první pohled solidní bodový polštář na poslední tři celky tabulky. Kouč Slovácka Roman Skuhravý tuší, že šestibodové manko na 13. Severočechy bude těžké smazat.
3: Popřál jsem Zdenovi, protože si ho hrozně vážím, ale hned jedním dechem jsem mu dodal, pomožte nám příští týden, protože to je jako velice důležitý kolo pro mentalitu a prostě vážím si toho bodu z Teplic a úplně nevím, jestli 6 bodů ve 4 kolech je jako ještě možný stáhnout. Myslím si, že matematicky to jde, ale fotbalově těžko.
1: Fotbalisté Slovácka věděli před nedělním zápasem v Teplicích, že jim protivníci v boji o záchranu výrazně neutekli. Díky bodu na severu Čech, Baníku a Dukle o bod odskočili.
4: My 7 kol dostáváme nové příležitosti, jakým způsobem se odpálit. My v této chvíli, kdybychom jenom trošičku hráli třeba jako první poločas s Hradcem, já vím, že to nejde vždycky, tak už jsme dávno neřešili jakoby tyhle ty věci. A přesně teď jakoby odstřihávám přesně tyhle ty věci. Vůbec se s nima nebavím o tabulce, vůbec se s nima nebavím o tom, jestli jsme 16., 18., nebo jestli máme šanci, vůbec. A je to proto, aby hráči převzali zodpovědnost za sebe. Prostě hrajte, no tak když sestoupíme, když budou ty týmy lepší, když nezvládneme baráž, no tak prostě OK, tak byli jsme nejhorší, jdeme pryč.
1: Řekl Roman Skuhravý. Teplice se podle něj nachází v docela komfortní pozici, ale Zdenko Frtěla s ohledem na jejich jarní formu velí k obezřetnosti.
2: Tak tohle to jsou psychologické hry, které v té pozici, které jsou ty týmy pod náma, tak si myslím, že mají čistější hlavy v tom, že jakoby není co ztratit. My už, když pominu zápas domácí ze Spartou, tak jsme měli 2-3 příležitosti na to, aby jsme měli klidnější ten závěr v té skupině o baráž, ale zahráváme si s ohněm, takže určitě nebudeme mít klidný spaní z toho důvodu, že máme náskok 6 nebo 7 bodů.
1: Příští sobotu budou hrát fotbalisté Teplic Ostravou a Slovácko se představí v Praze na Julisce proti Dukle. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Po desetiletí pro vás vysíláme přímé přenosy z mistrovství světa v hokeji.
1: Letos je to 50 let od úspěšného roku 1976.
0: Nejprve českoslovenští reprezentanti získali stříbro na olympijských hrách.
1: Následovalo zlato z mistrovství světa v Katovicích. Třeba i s komentářem legendárního rozhlasového reportéra. Jmenoval se Gabo Zelenaj.
2: Vraťme se na chvíli do haly Rondo a poslechněme si reportáž ze závěru posledního střetnutí mezi Československou socialistickou republikou a Sovětským svazem.
3: Bol před ním a troška ho potisl, ten brzdil, ale víte, jako je to, keď jde vagón a je ještě jeden vagón za ním. Darmo ten jeden vagón před ním je zaprzdený, ten druhý ho tak chytne, že se dostanete z tu čiaru. 1 minuta 22 sekund chýba do závěru šampionátu Katovice 76.
0: Letos se bude hrát ve Švýcarsku ve městech Friburg a Curych a všechny české zápasy uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: Kouzlo rozhlasového komentáře je tu i dál v našem vysílání.
3: Ale puk je kde? V moci. Na palici. Hlinku. Hlinka teraz útočí po místě krídelného útočníka. Bude prihrávat nebo bude střídat? Tříží tak bránke. Prihrávka před bránu. Nie je pritisnutý, ale preberá jeho puk. Holík. Ještě 2 sekundy. 1 sekunda. Koniec stretnutia, vážený podpisář. Koniec stretnutia Československo-Sovětský zväz. Je rozhodně 3-3.
0: Světový šampionát v hokeji začne ve Švýcarsku 15. května. A to, kdo získá medaile, se dozvíte z našich přímých přenosů poslední květnový den.
1: I kvůli tomu, že se letos bojovalo o medaile na olympijských hrách, skončí mistrovství světa nejpozději v historii.
0: Poslouchej hokej na radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál je 9:30. Adéla Paruchová a zprávy.
1: Pražský městský soud uznal europoslankyni Janu Naďovou z hnutí ANO vinou v kauze Čapí hnízdo, nepravomocně ji za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie, uložil 3letý podmíněný trest a peněžitou sankci. Případ se týká zhruba 50-milionové dotace na farmu ve středních Čechách. V kauze je obžalovaný taky premiér Andrej Babiš. Jeho stíhání je ale kvůli poslanecké imunitě zatím přerušené. Rakousko vyhostilo 3 ruské diplomaty kvůli údajné špionáži. Oznámila to rakouská vláda. Podle ní je možné, že ke špionáži slouží antény na střeše ruského diplomatického zastoupení. Podle tamní ministryně zahraničí Beaty Meinlové-Reisingerové je nepřijatelné, aby byla diplomatická imunita zneužívaná ke špionáži. Moskva na vyhoštění diplomatů odpoví tvrdou reakcí. Uvedla to ruská ambasáda v Rakousku. Americký prezident Donald Trump popřel, že by v Hormuzském průlivu při íránském útoku utrpěla škodu jakákoliv plavidla, kromě jedné jihokorejské lodi. Zároveň uvedl, že se americkým silám naopak podařilo potopit 7 íránských lodí. To Írán odmítl. Takzvaný projekt Svoboda, při kterém americké jednotky doprovází plavidla uvízlá u Hormuzského průlivu, odstartovaly Spojené státy v pondělí. Teherán varoval, že na americké lodě zaútočí, pokud se k průlivu přiblíží. A v Česku mírně přibylo kybernetických podvodů na firmy. Policie loni evidovala 1720 útoků, to je o procento víc než předloni. Oznámil to policejní prezident Martin Vondrášek. Škody v kyberprostoru loni podle Vondráška dosáhly skoro 550 milionů korun. Sport. Golfistka Nelly Kordová si upevnila první místo ve světovém žebříčku. Dcera bývalého českého tenisty Petra Kordy vyhrála týden po sobě 2 turnaje. Po americkém majoru Chevron Championship ovládla i podnik v mexickém Playa del Carmen.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 před Velkým Beranovem a překážka na D11 za Břístvím. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se už podařilo uklidit následky požáru kamionu u Velkého Beranova. Na kilometru 119 tak už jsou průjezdné oba pruhy. Kolona se bude rozjíždět. Silný provoz hlavně kamionů čekejte na D1 do Prahy za Měřínem od kilometru 132. V levém pruhu zpomalují i osobní auta. Zdržení mají asi na čtvrt hodiny. Bude se ale zkracovat. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy hlásí nehodu za Břístvím. Na 16. kilometru je uzavřený i pravý pruh. Musí se vybočovat, je to ale bez zdržení.
4: To místo je označeno šipkou a také hlídkou policie. Zatím bez žádných kolon.
3: Přesto doporučujeme opatrnost. Na D1 z Brna do Vyškova čekejte podobnou překážku u Rousínova. Za nájezdem od exitu na kilometru 216 porouchané nákladní auto v jízdním pruhu. A silnice 151 z Moravských Budějovic do Dačic je neprůjezdná po nehodě mezi Domamilem a Štěpkovem. Zasahují tam záchranáři u srážky 2 osobních aut. Objíždět se dá přes Želetavu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
6: 21 hodin 33 minut pondělí 4. května posloucháte Radiožurnál Sport. Anglická fotbalová Premier League dnes má na programu 2 duely. Nottingham ten dokázal vyhrát na Stamford Bridge nad Chelsea, veze všechny 3 body za vítězství 3-1, no a aktuálně ten druhý zápas se hraje, může být důležitý pro to, kdo v téhle sezóně získá v Anglii titul. 34. minuta, Everton Manchester City, zatím bez gólu, tedy 0-0. Pořad s mikrofonem do Anglie, ten má svoje pravidelné místo v pondělním vysílání Radiožurnálu Sport a my vám dnes nabízíme, ne dnes, my vám v tuhle chvíli nabízíme jeho reprezentaci. Můžete si poslechnout, o čem si Jan Pěruška s Pavlem Tilšarem dnes dopoledne povídali.
2: S mikrofonem do Anglie.
5: To nejlepší z anglického fotbalu.
2: S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem
5: na Radiožurnálu Sport.
7: Krásný den, milí posluchači, je tu další pořad s mikrofonem do Anglie. Pavel Tylšar naproti mě. Pavle, vítej, dobrý den.
8: Pěkné pondělí.
7: Jeden velký šláger už je minulostí, tak se pojďme vrátit k některým velkým událostem.
2: S mikrofonem do Anglie.
5: Šláger kola.
7: Manchester United poprvé od sezony 2015-16 porazil i po druhé v jedné ligové sezóně velkého rivala z Liverpoolu, tentokrát doma na Old Trafford 3-2.
8: Byl to velký spektákl v divadle snů. Nejdřív United vedli 2-0 po brankách Mateuse Kuni a Benjamina Šeška, ale ve druhém poločase dvakrát domácí chybovali. Nejprve Amad Diallo, který namazal Dominiku Soboslajovi, který snížil na 1-2 po povedeném úniku do 16. A pak vlastně možná poprvé ve své kariéře v United chyboval brankář Sané Lamens v rozehrávce, čehož taky využil Soboslaj, který přiklepl vlastně Koudymu Gakpovi do prázdné branky. Jenže Manchester United má pod Michaelem Carrickem v základní sestavě často Kobeho Mainua, odchovance klubu, který pak splatil tu důvěru gólem spoza 16 a osladil tak podpis nového kontraktu. Na Old Trafford Manchester United tedy zvítězil 3-2 a po dvou letech má jistou účast v lize mistrů.
7: No jsou to velké věci na Old Trafford, i když fanouška Franka Ileta jsem dneska ráno viděl na jeho Instagramu s opravdu velmi bujně narostlou kštící, protože to už je přes 500 dnů, co se nestříhá. Ta série zatím zase jenom 2 z 5 vítězství potřebných.
8: Je to pravda, takže ještě...
7: A stihne to možná do konce sezony?
8: Mohl by to stihnout, ještě jsou 3 kola, Manchester United je ve formě, takže možná ta štice půjde konečně dolů.
7: No, já jsem to ale, omlouvám se, odvedl od Kobeho Mainua, který byl také, myslím, velmi oslavovaný, ostatně hlasatel na Old Trafford, vlastně vyjmul právě jeho osobnost z těch ostatních, protože on ve čtvrtek prodloužil smlouvu, co by odchovanec. Ten jeho příběh je vlastně dost spjatý i s osobností Michaela Carricka.
8: Který mu nesmírně věří, vlastně když přicházel Carrick zpátky do Manchester United, tak mluvil o tom, že Kobe Mainu je fantastický hráč a že se na něj určitě bude spoléhat na rozdíl od Rubena Amorima, pod kterým vlastně Mainu v této sezóně nenastoupil ani jednou v základní sestavě. Amorim měl problémy v tom svém angažmá v Manchester United s některými hráči podle portugalského manažera, třeba někteří nepracovali na tréninku tak, jak si představoval, vlastně doplatil na to Marcus Rashford, který musel dokonce odejít z Manchesteru hostovat do Barcelony. Otázkou je, jestli se třeba nevrátí teď, když se Manchester United zase daří, no a i Kobe Mainu byl tím stejným případem. A je vidět, že tady udělal, řekl bych, Ruben Amorim jednu z chyb na lavičce Rudých ďáblů, protože Mainu hraje výborně.
7: No vlastně jenom připomenu, on v létě loni měl snad možnost jít na hostování do Neapole, protože asi Amorim s ním fakt nepočítal, tak teď tedy Carrick ho dal do základu. Někteří z vás, pokud hrajete třeba fantasy, ho také měli v sestavě. Já ano a rozhodně jsem nelitoval, ale každopádně zpět na hřiště. Manchester vedl rychle, vlastně už to zmiňoval 2-0, ale ta branka kolem té 14. minuty na 2-0, kterou vstřelil Šeško, tak zbudila vlastně jisté pochybnosti o tom, zda byla správně uznaná, protože mohlo dojít ke kontaktu rukou a minimálně manažer Liverpoolu Arne Slot na tiskovce hodně rozohnil, on snad bouchnul i pěstí do stolu, když o té situaci mluvil hlavní sudí Darren England po vlastně komunikaci s video asistentem Stuartem Atwellem to posvětil, ale Slot narážel na nějaké minulé zápasy, ve kterých třeba podobné situace nebyly ve prospěch Liverpoolu a vlastně ani tahle nakonec. Ale samozřejmě on teda nezapomněl na to, že tam došlo taky ke zbytečné ztrátě Reds jeho týmu vlastně při držení míče, rychlý útok, fantastická práce Mbeuma, Fernandeše i vlastně Šeška, který tam byl v kontaktu s brankářem Woodmanem, ale nakonec to dokonali tedy.
8: No, nedivím se Arnemu Slotovi, že je naštvaný nejen kvůli té situaci, ale zejména proto, že ta sezona Liverpoolu, jakožto obhájce titulu, je opravdu jako na houpačce, 3 výhry v řadě i v derby s Evertonem a teď porážka vlastně v tom největším derby, které je o severozápad Anglie, takže je pravda, že Liverpool teď má trochu problém, co se týká nějaké konzistentnosti vlastně nejen teď, ale v celém ročníku. A jsem zvědavý na to, jak zareaguje třeba i vedení klubu, protože se mluví o tom, třeba i expert a bývalý hráč Liverpoolu Jamie Carragher mluvil o tom, že vlastně třeba ve středu hřiště má Liverpool problém s tím, že tam má hodně kreativní hráče, ale nemá tam borce typu Declan Rice z Arsenalu, Moises Caicedo z Chelsea, někdo, kdo prostě bude tvrdit trochu tu muziku před obranou, odebírat balóny, a že takového hráče prostě Liverpool aktuálně postrádá.
7: No, dlouho se mi zdála neomylná třeba trojice do středu, Szoboszlai, McAllister a Gravenberch, za kterou třeba občas zaskakovali Wataru Endo, nebo tam Curtis Jones nastupoval, ale teď aktuálně to třeba tak neladí. Ostatně, když si to porovnáme s tou minulou sezonou, tak kontrast právě v porovnání s United je obrovský. Minulou sezonu končili United na 15. příčce, 42 bodů za Liverpoolem, který byl šampion, ostatně včera to fanoušci taky na Old Trafford provolávali toho kotle hostů. Ale teď je to tedy tak, že opravdu United mají 6 bodů před Liverpoolem, už téměř jistě skončí před svým odvykým nebo velmi dlouholetým sokem, a Liverpool, byť má blízko také potvrzení účasti v Lize mistrů, tak teď 18 porážek v jedné sezóně ve všech soutěžích, to je nejvíc snad za 17 let. Mimořádně špatný ročník.
8: Je to pravda. Zajímavý je i ten kontrast s tím, jak se daří Manchester United pod Michaelem Carrickem vlastně od 13. ledna, kdy nastoupil do pozice dosavadního manažera. Je otázka, jestli nebude stálým od nové sezony, tak Manchester United za 14 zápasů 32 bodů, vůbec nejvíc ze všech v celé soutěži, pak jsou v závěsu Arsenal s Manchesterem City na 27 bodech a Liverpool je na 23 bodech, takže ten kontrast je jasný. V poslední době nebo v tomto roce v Premier League Manchester United je na tom prostě lépe než Liverpool. No a je otázkou na základě toho, co jsem zmínil, jestli Michael Carrick nebude trenérem Manchester United i v příští sezóně. Mluvil o tom v pozápasovém televizním rozhovoru.
9: I said it when I came in anyway. I think part of the responsibility here was to plan for the long term and not make decisions just to get by week or the end of the season, and certainly done that. There's obviously conversations that keep going on about what it looks like in the future, and I'm kind of part of that. So things will get sorted out in good time. I think we're in a good place at the moment. So let's see how it develops over the next few weeks.
8: Začnu od konce. Michael Carrick říkal, že se to určitě vyřeší v následujících týdnech, že teď je tým v dobré pozici, a samozřejmě mluvil o tom, že když právě v polovině ledna nastupoval do funkce, tak určitě nepřišel s tím, že bude plánovat nějak krátkodobě zápas od zápasu, že určitě vstupoval do Manchester United s vidinou, že prostě potřebuje ten tým zvednout a nastartovat ho i do té delší budoucnosti, nejen do té krátkodobé, tedy do konce sezóny. Takže je otázkou, jestli vedení klubu přistoupí na to, že by Michael Carrick se stal stálým trenérem Manchester United. Carrick říkal, že probíhají jednání, že se jich účastní a že když přijde ten pravý čas, tak se to rozsekne.
7: No, je otázku opravdu, a myslím, že fanoušci jsou v očekávání, zda bude příští rok u té Ligy mistrů, a myslím, my dva asi bychom souhlasili s tím, kdyby tam u toho byl.
8: Já si myslím, že by byl špatný krok, nebo takový zpátečnický od vedení Manchester United, kdyby teď se uchýlilo k nějakému novému manažerovi, který by zase přinesl nějakou svou vidinu, nějakou svou filozofii. Samozřejmě spekuluje se o tom, jestli by neměl přijít Andoni Iraola z Bournemouthu, který, ale zmiňovali jsme to minulý týden, že zatím spíš trénoval týmy, které jsou považované za outsidery a dokázali vždy vyšvihnout. Konec konců Bournemouth je teď na 6. pozici v Premier League, ale Michael Carrick prostě zná DNA Manchester United a ten progres je neskutečný, takže si myslím, že by si pozici stálého kouče jednoznačně zasloužil.
7: Myslíme taky na Sira Alexe Fergusona, který byl před tím utkáním těsně z Old Trafford převezen do nemocnice, ale bylo to spíš takové ochranné pojišťovací opatření, aby s ním nebylo něco vážnějšího, takže jak i oficiálně se uvádí na stránkách Manchester United, brzy by měl být fit a třeba přítomen těm zbývajícím zápasům na Old Trafford. Nebojte se, o boj o titul nepřijdete, my se k němu vrátíme, ale teď míříme tabulkou trošku níž.
2: S mikrofonem do Anglie.
5: Událost týdne.
7: No, stále probíhá velký souboj týmu o záchranu. Už sice víme, že 19. Burnley i 20. Wolverhampton padají, ale teď je to mezi londýnskými kluby. West Ham spadnul po proře nad Brentfordu 0-3 na 18. příčku. K toto nemu se dostaneme, nicméně pro mě ta prohra West Hamu, pokud by měla stát právě za tím pádem ona, pokud by se to takhle bralo, tak je to velmi smolná záležitost.
8: Velmi krutá záležitost, protože to byl vyrovnaný zápas na stadionu Brentfordu střelecky, co se týká držení balónu. West Ham měl 2 nebo 3 tyče. Jednu trefil Mavropanos, druhou Somerville, takže dvě velké, pardon, Castellanos, nikoliv Mavropanos. Mavropanos si dal vlastní gól a pak vlastně vyrovnával na 1-1 a z těsného offsideu, takže potom centru Malika Diufa z přímáku gól neplatil. Velice smolná porážka pro West Ham, byť ten výsledek hovoří jednoznačně pro Brentford 3-0, i proto, že Malik Diouf pak předvedl takový zákrok tam, kde se spojuje vlastně koncová lajna a velké vápno, když srazil Danga Wataru, který přes ní přepadl, možná trochu hloupost od Diufa, bylo to hraniční, ten zákrok možná byl na úrovni velkého vápna, ale rozhodčí si to obhájili, takže Brentford zvítězil 3-0 a West Ham je v problémech.
7: Ano, West Ham teď vlastně se mu potvrdila, jak špatná bilance s Brentfordem, což mě přijde teda úplně neskutečně, že s tímhle soupeřem hráli v Premier League po 10. a po 8. prohráli, po každé inkasovali, ale že hlavně po sérii 6 vítězství z 13 posledních duelů nebo předchozích duelů, teď tedy tvrdý direkt i s přihlednutím k tomu losu, který přivede na London Stadium Arsenal, pak jedou nahoru na sever do Newcastlu a pak přivítají Leeds úplně na závěr. No a vlastně i co se týče těch neproměněných šancí, smůla, ale možná také to, jak řešili některé ty situace, prostě ne úplně ideálně. Navíc i v obraně, teda musíme přiznat, že sice 3-0, ale těch gólů mohli dostat daleko víc, protože tam jak Igor Thiago, tak třeba tam z Gort mohli skórovat ještě v několika zajímavých příležitostech. Brentfordu to nevadí, poprvé od ledna vyhrál doma a také tak nějak pokukuje třeba i po tom 6. místě, on na tu chvilku o víkendu byl dokonce 6.
8: No je tam jeden bodík mezi Brentfordem a Bournemouthem, kdo by to čekal. Samozřejmě do hry se dnes může vrátit Chelsea, pokud by odvrátila nebo konečně přerušila tu sérii 5 porážek bez vstřeleného gólu. Vyrovnala by se Brentfordu na 51 bodech. Nicméně je to zajímavé, taky ten příběh Brentfordu, který má nového kouče v této sezóně. Vlastně ten celý tým pozvedl Thomas Frank, který šel do Tottenhamu, brzo tam skončil. Místo něj přišel vlastně kouč, který přišel původně na Standardky, Keith Andrews, a teď jsou hráči Brentfordu na 7. pozici a bojují o evropské poháry, když přišli o 2 elitní útočníky Visu a Mbema, takže parádní příběh Brentfordu.
7: Ano, Brentford na rozdíl od svých východních sousedů z Londýna West Hamu nemá sestupové starosti, spíš naopak, a my se teď nějak spíš pobavíme o tom, proč mají takové starosti Hammers.
5: S mikrofonem do Anglie.
7: No, může za to vítězství Tottenhamu na závěr toho nedělního programu ve Villa Parku 2-1, velké rozdíly v nastavení obou týmů do toho zápasu, bych řekl.
8: Aston Villa se šetřila na odvetu semifinále Evropské ligy proti Nottinghamu, protože první zápas prohrála 0-1, bylo to vidět i na té základní sestavě Unaje Emeryho, naopak Tottenham předvedl, to se asi taky shodneme, možná nejlepší výkon v celé sezóně, protože z každého hráče čišila energie, všichni prožívali jakýkoliv vítězný souboj, nemluvě o vstřelené brance, to opravdu propukla velká euforie. Fanoušci to cítili ve Villa Parku, protože se tam ještě dlouho zpívalo po konci zápasu. Skvělé individuální výkony, Conor Gallagher gól, stejně taky Richarlison, který konečně mohl oslavit branku, která znamenala vítězství. Vlastně Aston Villa snižovala až v závěru na 1-2 gólem v nastavení od Buendy. Skvělý výkon Spurs a bylo tam znát jakási úplně jiná energie a nastavení, kterou nebo které musel přinést Roberto De Zerbi.
7: Ten fotbal není zas tak složitá hra, je složité to pak aplikovat, ale určitě v předzápasové přípravě víme, že West Ham prohrál, víme, že vítězství nás posune před něj, dokonce o jeden bod, ale co se týče ještě toho nastavení, tak víme taky, že Aston Villa má prostě teď klíč vyhrát Evropskou ligu a tím pádem třeba mít úplně tu jistotu ligy mistrů a hlavně trofej. O tu jde především klubům. No, nádherné branky, Gallagher krásně se trefil, pak tam mohl skvěle taky skórovat Palíňa, ale Martinez se teda zaskvěl. Myslím, že to tečoval tu střelu lehce v 17. minutě. No a pak vlastně zase další centr Tela, tentokrát teda z pravé strany, který přišel a ten zavěsil ztratil vlastně Richarlison. On tam tel předtím ještě našel Cola Muaniho, který hlavičkoval do Martinéze.
8: Je to pravda, Cola Muani taky hrál výborně, pak sklízel ovace od fanoušků, když vlastně byl vystřídaný a prošel pod tím hostujícím kotlem, takže opravdu potlesk pro Spurs, kteří se vyšvihli na tu 17. pozici v tabulce, a důležité samozřejmě může být i skóre, vzhledem k tomu, že jsme mluvili o tom, že West Ham prohrál o 3 góly na stadionu Brentfordu a Tottenham zvítězil ve Villa Parku, tak je to teď o 10 branek rozdíl skóre ve prospěch Tottenhamu, minus 9 versus minus 19, a při schodě bodů v Premier League rozhoduje právě skóre a nikoli vzájemné zápasy. Takže teď zase, minulý týden jsme mluvili o tom, že West Ham vypadá líp, teď je to zase úplně jinak a Tottenham je na tom lépe.
7: Máme tady ohlas na to, jakou cestu má za sebou Antonín Kinský, protože teď chytal druhý zápas za sebou, druhé vítězství, a my jsme minulý týden mluvili s jedním mužem, který ho dobře zná.
8: Vedl ho v Pardubicích trenér brankářů Martin Schejbal, aktuálně tedy působí v Chrudimi, nicméně, jak si zmínil Honzo, tak Antonína Kinského velmi dobře zná, vlastně byl u toho jeho začátku v Pardubicích.
10: Každý ten sportovec, nejenom v tom fotbale, každý ten sportovec si píše nějakou cestu v té kariéře, a ten Tonda to měl třeba, když porovnám s Lukášem Horníčka, který vlastně šel trošku jinou cestou, šel spíše jako ze zadu, nebyl úplně v podvědomí těch fanoušků a tu cestu si tak postupně prokopává, a až vlastně dneska, kdy už ho začínají opravdu všichni vnímat. Ten Tonda samozřejmě, když to vezmu 4 roky zpátky, Pardubice, vyloučení 6 zápasů, distanc, nikdo tenkrát asi si nedokázal představit, že by Tonda následně se vrátil do Slávie, zaujmul tam po zranění vlastně Jindry Staňka pozici číslo 1. A hned na to šel do Tottenhamu, takže u toho Tondy to bylo trošku rychlejší, ale myslím si, že v tom sportu ani v tom životě nejsou úplně náhody, že všechno se děje z nějakého důvodu, a ten Tonda si to přes ty balvany a přesto zmiňovaný Atletico píše dál, a myslím si, že teď je přesně ta doba. My si s Tondou taky samozřejmě píšem a jsem říkal, teď přesně ty ukážeš těm fanouškům, pomůžeš Tottenhamu, protože dneska jediná ambice Tottenhamu, který samozřejmě normálně by pošilhával po pohárech a po nějakým pátým místě v Premier League, tak dneska jsou ty ambice jasný, záchrana v té lize a boj o holý život, a Tonda, pokud bude součástí toho a podaří se tento Tottenham v té soutěži udržet, ač to bude těžký, tak si myslím, že ten jeho kredit u těch fanoušků stoupne a vlastně zmizej takový ty pochybnosti o tom, jestli byla to dobrá volba, když ho ten Tottenham angažoval. Takže já mu samozřejmě to strašně přeju. Tonda je zpátky a ukazuje se, že prostě tu kvalitu má.
8: Řekl tedy fotbalový trenér brankářů Martin Schejbal na radiožurnálu Sport, a ptali jsme se ho i na to, jak Antonín Kinský v této sezóně v Tottenhamu prožívá to, že už má třetího trenéra.
10: Hlavně to je součástí ty strašně těžké cesty vlastně toho Tondy. Po tom vstupu do toho Tottenhamu spousta zraněných, výměna trenérů, a to všechno se sebehlo. Potom ten Tondův nešťastný zápas na tom Atletiku, takže opravdu on si letos vybírá, si myslím, ten nejtěžší svůj kariérní rok, a k tomu samozřejmě přispívají i ty rošáry tam, ale už je potřeba, a myslím si, že teďka přesně nastal ten čas, že ten Tottenham musí zachránit, ten samozřejmě musí, v uvozovkách musí, ale udělá všechno pro to, aby se zachránil, a vlastně bude to ten takový ten pevný základ k tomu, aby ten Tonda si tam udělal tu pozici, aby konečně se tam to ustálilo, aby se to všechno stabilizovalo, aby ten Tottenham šel zase tou cestou, kterou my známe z těch předchozích let, a vyšplhal se tam, kam ten Tottenham jako patří. Takže si myslím, že ten Tonda, ač si to určitě i on představoval jinak, tak se stal součástí něčeho takového, ale každýho sportovce to v té kariéře, v té fotbalové, jakýkoliv potkalo, a on si to vybral teďka všechno najednou, tak já doufám, že teď už prostě se blízká na lepší časy a že se to všechno stabilizuje, a i Tonda ukáže, že prostě, že oprávněně přestoupil do takhle velkého klubu, jako je Tottenham.
8: No a před 2 týdny jsme se bavili i se Zdeňkem Zlámalem, bývalým brankářem, který chytal třeba ve Skotsku a proto dobře zná ostrovní fotbal, o tom, jestli by Antonín Kinský měl dochytat tuto sezonu, když je zatím Ital Vicario stále zraněný, a Zdeněk Zlámal si myslel, že i když se Vicario vrátí zpátky na soupisku, tak Kinský zůstane aktuálně v pozici číslo 1 v Tottenhamu.
5: S mikrofonem do Anglie.
7: My pokračujeme přehledem dalších výsledků 35. kola. Velmi blízko záchraně je nováček z Leedsu, který porazil u Jižitě sestupující Burnley 3-1. Klerec už nevedl Scott Parker, který u týmu předtím skončil. Vítěznou branku Leedsu střelil Noah Okafor, který se trefil po páté z posledních 4 utkání Premier League.
8: A Klerec převzal Michael Jackson a dostal to pořádně tedy na Elland Road, to své jméno od domácích fanoušků. Jiný nováček Sunderland remizoval ve Wolverhamptonu 1-1. Hosté vedli, když se po rohovém kopu trefil Mukiele, pak ovšem červenou kartu dostal stoper Ballard za to, že zatáhl za dredy útočníka Wolves a Rokodareho a domácí v přesilovce srovnali. Taky po rohu se prosadil Santiago Bueno. V sestavě už jistě sestupujícího Wolverhamptonu opět chyběl zraněný český kapitán Ladislav Krejčí.
7: Velký festival zahozených šancí se konal v St. James's Parku v Newcastle. Magpies vedli rychle nad Brighton 2-0, když se trefili Osula a Burn. Hosté z množství šancí skorovali až po hodině hry, trefil se Hinchelwood, ale vítězství Newcastle 3-1 potvrdil v nastavení Harvey Barnes. Tým Eddieho Howea vyhrál poprvé od poloviny března po sérii 4 proher a v Premier League stále živí naděje na účast v Evropě. To Brighton nevyužil možnosti upevnit šestou příčku a prohrál po 5 duelech.
8: A šestý je tak 3 kola před koncem Bournemouth, který porazil Crystal Palace 3-0. Eagles se soustředili na odvetu semifinále konferenční ligy, což přiznal na tiskovce manažer Oliver Glasner. Do čtvrteční odvety proti Šachteru Doněck si Eagles nesou náskok 3-1.
2: S mikrofonem do Anglie.
5: Zápas víkendu.
7: No, zápas víkendu se hrál, především nás zajímalo to, jak si povedou Gunners proti Fulhamu vlastně v možnosti navýšit svůj náskok až na 6 bodů a nakonec se to povedlo.
8: Vedli si výborně, zvítězili 3-0, skvělý výkon dvojice Victorie Keres a Bukayo Saka. Keres 2 góly, Saka 1, Keres k tomu ještě asistence na Sakovu branku, která byla, tak jak ho známe, trochu z minulosti, znovu se prosadil do 16 a parádně to uklidil. Takže velmi povedený výkon svěřenců Mikela Artety a podobně, jako jsme mluvili o tom rozdílu ve skóre v situaci West Ham Tottenham v tom boji o udržení se mezi anglickou elitou, tak samozřejmě to třígólové vítězství může být významné i pro Arsenal, protože aktuálně rozdíl ve skóre Arsenal 41, Manchester City 37, byť tedy Citizens mají 2 zápasy k dobru, ale každý gól se teď na konci sezony může počítat.
7: No, jenom krátce, Fulham opravdu nezvládl vůbec ten zápas, i když taky může pokukovat po Evropě, tak tohle z hlediska bránění bylo naprosto vlastně nedostačující úrovni Premier League. Jokeres dal už 20. soutěžní gol v sezóně, pak 21. poprvé od sezony 14-15 nějaký střelec Arsenalu ve své debutové sezóně, tolik gólu od Alexise Sanchez první. Saka, návrat důležité před odvetou Ligy mistrů s Atletikem. Zítra v úterý tedy po úvodním zápase 1-1. Myslím, že Arsenal zase to teď změnil a zase on je ten vyladěný tým.
8: Taky vypadalo velmi dobře Arsenal, myslím, že mu hodně pomohlo to jednogólové vítězství nad Newcastlem, když doslova zdolal Magpies na Emirates. Teď tedy už to zase vypadalo, jako kdyby Arsenal v úvozovkách nebyl v tom boji o titul a mohl hrát uvolněně. Absolutně ho to tentokrát nesvazovalo.
7: Závěr našeho dnešního pořadu můžeme věnovat tomu, že už známe 2 přímé postupující do Premier League. Po Coventry, které už to má nějaký čas jisté, je to i Ipswich.
8: Kieran McKenna opět dotáhl Ipswich mezi anglickou elitu. Po roční pauze je to vlastně třetí postup s Ipswichem za poslední 4 roky. Mezitím jeden pád, jen to dokládá to, jak skvělý je to trenér a samozřejmě, že Ipswich taky slavil ten postup a i s jedním speciálním hostem v kabině. Možná jste poznali písničku od Eda Sheerana, jednoho z minoritních vlastníků Ipswiche, který zavítal hezky s pivem v ruce do kabiny Ipswiche a zaspíval si svoji písničku A-Team s dalšími hráči Ipswiche a taky s trenérem Kiernem McKennou, kterého držel za ramena. Takže je pohodová atmosféra v Ipswichi, který je zpátky. No a samozřejmě budeme sledovat to, jak kdo se dostane z toho playoff mezi anglickou elitu. Millwall, Hull, Southampton, Middlesbrough. Jak to vidíš, Honzo?
7: No, tam bylo velké drama ještě o účast vlastně v tom playoff, protože Wrexham hrál poslední zápas s Middlesbrough a pokud by vyhrál, tak by se tam možná ještě dostal, ale nezvládl to. Millwall narazí tedy na Hull, Southampton, Middlesbrough, no. Tak já myslím, že Southampton to dá.
8: No, vypadal velmi dobře v tom utkání FA Cupu, kdy jednou potrápil Manchester City, vyřadil Arsenal, ale já bych si přál vidět někdy zápas Millwallu s West Hamem. Nevím, jestli to bude v příštím ročníku v Premier League nebo v Championship, takže bych si přál Millwall v akci v nejvyšší anglické soutěži, bylo by to samozřejmě velmi zajímavé.
7: No, tahle sezona přinesla derby vlastně ve Midlands mezi Coventry a Leicesterem, tak teď se ty nůžky rozevřely, Coventry míří do Premier League, Leicester do třetí ligy, aby se to tady v tomhle případě ne nesjednotilo, ale naopak právě zase neoddálilo, protože West Ham by mohl spadnout a, jak si říkal, Millwall postoupit. Uvidíme, uslyšíte to i u nás, protože první zápasy se hrajou podle mě na konci tohoto týdne, takže bychom vás rádi taky příští týden informovali o tom, jak se vyvíjí playoff championship, nicméně těch témat bude asi zase dost a uvidíme, zda na to přijde řeč. Pavel Tilšar přinesl spoustu zajímavých námětů do našeho pořadu. Děkuju moc, Pavle.
8: Taky díky, naslyšenou.
7: Mějte se hezky, milí posluchači.
5: Vstávat s námi se vyplatí.
2: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
5: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
11: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
12: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
11: Z toho mám takovou radost, že nad normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
2: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
5: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
2: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
5: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál 22 hodin. Adéla Paruchová a zprávy.
1: Pražská energetika od května zdražuje elektřinu i plyn u nových fixovaných produktů. Zákon o práci pro cizí státní moc se podle ministra spravedlnosti možná rušit nebude. Fotbaloví sudí udělali ve víkendovém ligovém kole 3 chyby, 2 z nich v souboji Liberce se Slavií. A zítra bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo i bouřkami. Teploty až 28 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Zákazníci u nově sjednaných fixovaných smluv u pražské energetiky zaplatí od května v průměru o několik stovek korun ročně víc. Pre zdražuje elektřinu i plyn kvůli rostoucím cenám na světových trzích v důsledku krize na Blízkém východě. Podle mluvčího Pre Karla Hanzelky se zdražení týká jen nových smluv.
13: Mění se pouze ceny pro nově příchozí zákazníky, kteří chtějí zafixovat cenu, a mění se ceny pro ty zákazníky, kterým končí fixace ceny a chtějí zafixovat novou cenu. V případě elektřiny půjde o roční celkové zdražení asi o 5%, měsíční zálohy se navýší v řádu 10 korun.
1: Plyn pak podle Hanzelky u nových smluv zdraží asi o 9%. Už dřív zdražili i jiní dodavatelé. V březnu zvýšila ceny fixovaných tarifů firma Innogy, následně i pražská plynárenská, MND nebo E.ON. Hasiči zjistili alarmující nedostatky při dosavadních kontrolách klubů, barů a dalších nočních podniků. Generální ředitel hasičského sboru Vladimír Vlček to řekl v České televizi. V řadě kontrolovaných podniků podle něj chybí únikové východy nebo jsou zablokované. Mimořádné kontroly hasiči zahájili na začátku roku v reakci na tragický požár v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, při kterém zemřelo 40 lidí, pokračuje Vlček.
14: Je alarmující ten počet zjištěných nedostatků, kterých je bezmála 12. Ty pokuty byly uloženy ve výši cirka asi 500 000 korun a mnohdy bylo zjištěno, že chybí anebo jsou zatarasené unikové východy, což je prostě případ, který se bezprostředně týkal toho problému, který byl ve Švýcarsku.
1: Některé stavby podle Vlčka ani nejsou schválené nebo jsou v rozporu se stavebním povolením. Hasiči mají v plánu dohromady 770 kontrol po celém Česku. Zákon o neoprávněné práci pro cizí státní moc se možná rušit nebude. Radiožurnálu to řekl ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Zákon zakazuje spolupracovat s cizí mocí způsobem, který ohrožuje Českou republiku. Jeho zrušení má vláda ve svém programovém prohlášení. Tejc řekl, že dá sněmovně možnost zákon zrušit. Zároveň ale nabídne jeho upravenou alternativu, kterou bude mít brzy hotovou.
15: Myslím si, že to budou řády týdnů. My jsme se zástupci nejvyššího soudu, já osobně i paní nejvyšší státní zástupky nad tím vedli podrobnou debatu, takže máme v tuhle chvíli pracovní verzi, musí ještě být vydiskutována, protože zástupcům nejvyššího soudu se stále zdálo, že je poměrně vágní.
1: V Krkonoších po slunečném víkendu zmizela poslední souvislá vrstva sněhu. Je to výrazně dřív než v předchozích letech. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Souvislý sníh roztál na Krkonošské Černé hoře. Letos tam vydržel 130 dnů, třeba v roce 2022. To bylo ale o skoro dva měsíce déle. V Krkonoších bylo o víkendu většinou jasno. Nejvyšší teploty na vrcholech dost se dostaly k 16 stupňům Celsia. V tomto týdnu by se mělo znovu mírně ochladit. Sport. Komise rozhodčích fotbalové asociace ČR vytkla sudím po víkendovém úvodním kole prvoligové nadstavby hned tři chyby. Dvě byly v utkání Liberec Slavia v nadstavbové skupině o titul.
16: Hosté měli na začátku druhého poločasu zahrávat pokutový kop po faulu libereckého Mikuly na provoda ze Slavie. O pár minut později Pražané unikli vyloučení, když Mouzis ze Slavie trefil loktem do hlavy Hodouše z Liberce. Podle komise měl zasáhnout videorozhodčí a Mouzis měl dostat červenou kartu. Další chyba sudích přišla při nedělním vítězství Sparty 2-0 nad Jabloncem.
17: Teď je tu ošetřování po ostrém zákroku od Mansverka. Mansverk také viděl žlutou kartu.
16: Norský záložník měl ale podle komise dostat červenou. Mansverk totiž ve vysoké intenzitě ve skluzu ze zadu podrazil nohy Zorvana z Jablonce. Adam Procházka, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D10 u Brandýsa nad Labem a také na D1 u všech Rom. Na dálnici D10 hlásíte nebezpečnou situaci ve zúžení před Brandýsem nad Labem. Na kilometru 8,5 leží uprostřed mezi jízdními pruhy sražená srna.
18: Vlastně na poslední chvíli si člověk všimne, jako lehnete se na poslední chvíli, protože prostě není vidět.
3: O kus dál u sjezdu na Brandýs pak stojí tři vozidla, projíždějte opatrně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se rozjíždí kolona po požáru nákladního auta u Velkého Beranova. Na kilometru 119 už jsou volné všechny pruhy. Hlavně kamionům trvá rozjezd déle. Od kilometru 132 proto čekejte plný pravý pruh. Levým pruhem ale osobním autem projedete relativně plynule. Dálnice D1 z Brna do Prahy ještě jednou za odbočkou na Velké Popovice na kilometru 13,5 stojí nákladní auto. Má defekt na pneumatice a blokuje pravý pruh. Podobná situace i ve směru do Brna na D1 z Prahy. Před sjezdem na Popovice na 15. kilometru stojí auto v pomalém pruhu a není ještě označené. A na silnici 35 z Hradce Králové do Vysokého Mýta opatrně kolem Holic stojí tam osobní auto po nehodě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy.
6: 22 hodin 6 minut, pondělí 4. května, posloucháte večerní Radiožurnál Sport. Pojďme se podívat na dnešní fotbalové výsledky ve velkých zahraničních západoevropských ligách. Nottingham veze všechny body z Chelsea na Stamford Bridge, totiž fotbalisti tohohle klubu vyhráli 3-1. Ještě jeden zápas se na ostrovech hraje. Manchester City vede ve 48. minutě na hřišti Evertonu 1-0. Italská série A ta dnes nabídla dva zápasy. Lazio Řím vyhrálo v Cremonese 1.61. minuta v Římě, AS vede nad Fiorentinou vysoko 4-0. No a ve Španělsku La Liga má dnes na programu jediný duel, probíhá v něm aktuálně poločasová přestávka a v první půli zápasu Sevilla a Real Sociedad branka nepadla. Teď už Green Day.
2: Radiožurnál Sport
5: a Karel Janů.

0: Ani letos to házenkářům Lovosice nevyšlo, v extralize obsadili konečné 5. místo, protáhli čekání na zisk premiérového titulu v české nejvyšší soutěži. O neúspěšném útoku na zlato si náš reportér David Kalvas povídal se sportovním ředitelem lovosického klubu Janem Landou, který je hostem Radiožurnálu Sport.
1: 5. místo v extralize, jaké je to hodnocení sezóny?
2: 5. místo není úplně to, s čím jsme jako do té sezóny šli, ale musíme připomenout prostě vítězství v tom poháru, takže nakonec jako tu sezónu jako takovou určitě budeme hodnotit kladně. Je třeba říct, že se nás celou sezónu držela různá zranění a vlastně nakonec, jako, když si to tak jako zhodnotíme, tak vlastně 5. místo asi skutečně to, na co jsme s tím, co se nám po celou dobu té sezóně jako dělo, tak na co jsme skutečně asi měli.
1: A asi by nemělo zapadnout to vítězství v českém poháru, protože to je velká událost.
2: Já jsem strašně rád, že se to klukům povedlo, protože si jako ověřili, že umějí být jako nejlepší, že umějí porazit ten zápas proti Karviné na neutrální půdě. Relativně bylo to v Praze, že jsme tam asi měli víc fanoušků, tak ale bylo vidět, jak to strašně chtějí. Jak to, jo, ten zápas se pro nás nevyvíjel celou dobu dobře, ale oni

0: jsme vlastně podepsali jako 7 kluků jako na příští sezónu, který nám jdou právě z dorostu jako do Ačka. Je to asi zatím historický počet a věřím, že většina z nich má na to, když se trošku posnaží, doopravdy se jako zapracovat, že to není jenom jako číslo, ale že to je i jako nějaká kvalita. Já si myslím, že by to takhle hlavně primárně mělo být. Samozřejmě vidíme i v naší lize jako zahraniční posily, ty patří, ty prostě jednorázově zvedají kvalitu té naší házené, ty naší ligy, ale myslím si, že aby ta naše házená šla nahoru, tak prostě musí ty mladí dostávat šanci, musí dostat prostor a nakonec se totiž zpravidla ukazuje, že když dostanou, tak ten jejich hlas vítězí v tom, že dokážou předčít i některý zkušený hráče.
1: A jak to působí třeba na rodiče dětí? Protože samozřejmě umím si představit, že to působí pozitivně, že vidí, že to jejich dítě má šanci hrát nejvyšší soutěž házenkářů.
0: Samozřejmě, tak jako jsou to všechno spojené nádoby. Čím víc jako dětí my dokážeme jako přetavit do Ačka, samozřejmě to je výběrová jako sestava, tak ale tím víc rodičů chodí, kámošů chodí, jo. Město jako hlavní sponzor to vidí, že prostě nekupujeme jako hráče jiný, ale že doopravdy ta mládež, která je právě sponzorovaná tím městem, jako se nakonec jako přetaví jako v ty kluky, který tady pak hrajou a reprezentují to město. Je to všechno spojené a doopravdy je to ta cesta, kterou my jako chceme jít a jsem rád, že se nám to jakž takž daří. Určitě máme rezervy, ale myslím si, že se to zlepšuje.
1: Říká Jan Landa, sportovní ředitel extraligového klubu házené z Lovosic, který je odpoledním hostem radiožurnálu Sport. A za chvíli se budeme bavit o tom, jestli se dá ale s odchovanci vyhrát český titul.

0: Jan Landa, sportovní ředitel házenkářů extraligových Lovosic, je odpoledním hostem radiožurnálu Sport. Mluvili jsme o tom, že dobře pracujete s mládeží, ale dá se právě s tím velkým počtem odchovanců vyhrát český titul v současnosti?
1: Podařilo se to jednomu týmu, a to byl Jičín. Co si tak vzpomínám, nechci nikomu křivdit, ale tam to doopravdy odehráli kluci v té sezóně, kdy tam Tomáš Babák byl jako v topu a ta kategorie kolem něho.
0: To už ale bude pár let.
1: To je pár let a já to, na to narážím, že vlastně myslím si, že v té kvalitě, v jaký extraliga dneska je, už to nejde. Doopravdy člověk potřebuje toho někoho zvenku, ať už zahraničního hráče nebo nějakého talenta v rámci extraligy si jako přitáhnout. Protože prostě to zvedá, jak jsem říkal, jednorázově tu kvalitu a bez toho to skutečně nejde. A pokud se to někomu povede, tak mu hrozně držím palce, protože je to vlastně skvělý. Vlastně když jsem vstupoval tady do té pozice, tak to byl jako můj sen, jako vybudovat tým lovosnických odchovanců, který si tady jako ten titul někdy náš vysněný jako sebere, ale čím víc jsem přesvědčený o tom, že skutečně buď je to běh na dlouhou trať, anebo prostě je otázka, jestli to je vůbec reálný. Prostě ty posily jsou nezbytný.
0: To tedy chybí Lovosicím k tomu, aby třeba mohli konkurovat Plzni, Karviné, týmům, které vládnou české nejvyšší soutěži v posledních letech, aby sem chodili kvalitnější hráči třeba i ze zahraničí nebo z těch nejlepších českých klubů.
1: Obecně, co se budeme povědat, no, prostě do extraligy jako my málo kdy dostaneme jako nějakého topového hráče jako světový házený, my spíš jako probíráme hráče z bývalé Jugoslávie nebo zejména jako z východní části Evropy, tak to je vždycky takový vabank, protože my je neznáme, vidíme pár videí, jako je to těžký, je evidentní, že ten scouting třeba Karviná má dobrý a vlastně Plzeň taky na co šáhl a relativně to se povedlo. Takže jo, tohle mají dobrý a zároveň pak jsou to ty podmínky, kterým jsou tyhle kluby, protože mají větší rozpočty než Lovosice, jsou schopni jako nabídnout. A my jako Lovosice se nikdy nemůžeme pouštět do takovýhle války, kdo dá víc, my musíme nabídnout něco jiného, ať už je to cokoliv. Prostě jo, typicky Hory, ten jsem určitě nešel, protože tu má nejvíc peněz, ale vyšli jsme mu nějak v jeho životní etapě vstříc. Takže to jsou ty věci, kterými my tady můžeme ty kluky se dotáhnout, ale pravda je, že v tomhle tom smyslu taháme určitě za kratší konec provazu, než tady ty týmy, který jsi zmínil. No.
0: Pavel Horák, to byl Hory, o kterém jsme mluvili. A jak je to s tréninkovým procesem? Protože slyším Karvina, profesionální tým. Samozřejmě tady jsou hráči, kteří chodí do práce nebo... Už nejsou?
1: Nejsou. To je vlastně věc, kterou jsme jako za posledních 6 let doopravdy odstranili. Co tu máme tu hodně studentů, ale vlastně zaměstnance nebo kluky, co chodí do práce, tu neříkám, že nechceme, ale vlastně jsme se zařídili tak, aby jako ty kluci už prostě do práce nechodili. Víceméně jsou to profíci, anebo studenti, řekněme poloprofíci, ale nikdo tady nepracuje právě proto, aby jsme mohli mít nějaký dopolední tréninkové jednotky. A myslím si, že to byl jako velmi správný krok, protože to nás vlastně, troufnu si říct, oddělilo od jakože tý druhý půlky tabulky, protože kdyby jsme zůstali v tom modelu 5 tréninků odpoledne a to buví jestli, tak to nikdy nedopadne, tak jsme na úrovni 8 až 12 tým.
2: To říká Jan Landa, který je sportovním ředitelem extraligového klubu házenkářů z Lovosic. Co chybí severočeskému oddílu, aby třeba konkuroval Karviné a Plzni, to se dozvíte v našem rozhovoru tady na radiožurnálu Sport. Už za chvíli, teď back

0: Házenkáři Lovosic ani v této sezóně nevybojovali v extralize poprvé v klubové historii zlaté medaile. Nejenom o tom si reportér David Kalvas povídá v rozhovoru Radiožurnálu Sport se sportovním ředitelem Lovosic Janem Landou.
1: Dalším cílem je opravdu atakovat Karvinou, Plzeň a jednou získat pro Lovosice ten vysněný titul.
2: Je to, já bych chtěl postupně, doopravdy ty kluci jsou odskočený, jak Plzeň, tak Karvina, si umíme asi dobře nastavovat zrcadlo, ale v první řadě bych se chtěl přiblížit jako jim, vůbec v tom, jak umějí zvládat těžký zápasy, oni tím, jak mají odehraných těch jakoby finálových sérií tolik za sebou, umějí v tom playoff chodit jako neuvěřitelně, a to říkám doopravdy s velkým respektem k obom těm týmům. Tak tohle je něco, co nám chybí. My to playoff ještě dle mýho názoru neumíme hrát tak dravě jako tyhle ty dva manšafty. Respektive je krásně vidět, že jako Plzeň ho spíš hraje velmi zkušeně a Karviná tam přepne úplně do jiného módu, tak to je to, co my chceme, přiblížit se tou kvalitou a tím nasazením tady k těm dvou manšaftům. A pak se může stát cokoliv. To je to, co já říkám furt, to playoff je nevyzpytatelný, ale mluvit o titulu klidně budu, je to náš sen. A otázka je, jestli se splní za rok nebo za 30 let, to nikdo neví, ale jako člověk má snít a tohle je sen celého klubu.
1: Kolik vám třeba chybí v přepočtu milionů korun v ročním rozpočtu, abyste mohli koupit kvalitní hráče a právě už co nejdřív prohánět Karvinou nebo Plzeň?
2: No, myslím si, že ten rozdíl mezi náma, zase jsou to takový neoficiální čísla, myslím si, že to je nějakých 5 až 8 milionů korun, ten doopravdy rozdíl mezi těma klubama a náma, takže není to málo. A v házení je to docela dost, kdy my hospodaříme s nějakým rozpočtem 16 milionů korun, tak si myslím, že si člověk může udělat představu, s jakým rozpočtem hrajou tyhle týmy, ale nemusíme chodit daleko. Brno má podle mě taky velmi podobný rozpočet jako ty ostatní. A to není jenom o penězích, je to o tom ty peníze podle mě vhodně investovat. A o to se my doopravdy tady snažíme, protože nám skutečně nic jiného nezbývá. Každou korunu dvakrát otočíme, než ji utratíme.
1: Jak je těžké přivést domácího nebo i zahraničního hráče do Lovosic v házené. Protože samozřejmě fotbalové kluby, hokejové kluby nabízí asi mnohem lepší výplaty, vyšší výplaty. Jak je to těžké tedy v tom vašem sportu?
2: Strašně těžký je sem dostat jako toho kvalitního hráče. Je hrozně jednoduchý sem dostat hráče ze zahraničí, protože doopravdy je zejména ty, co jsme hráli evropský poháry, tak člověk je někde zalistovaný, tak já doopravdy každý týden mám na mailové adrese nějaký CVčka jako hráčů, který se nabízejí, ale ta kvalita prostě není taková, kterou jako my tady chceme mít. Těžký je se dostat kvalitního hráče a je to proto, že jich je tak málo, že když se tady objeví nějaký Čech, který je kvalitní, tak jeho sen je jít ven, takže je třeba si podchytit velmi mladýho, kvalitního a nabídnout mu v Lovosicích něco, co on může cítit, že je pro něj velmi, velmi dobrý, prostě aby tu zůstal. Zkušenýho hráče, tak toho zase člověk musí urvat zase na něco jiného, zase se vrátím k tomu Pavlovi Horákovi, na něco, co mu zrovna v tu jeho danou chvíli jako vyhovuje. Jo. A je zahraničního hráče, to jsou jenom peníze, tam není nic jiného, to jsou jenom peníze a znova se opakuju, v tu chvíli my to relativně ztrácíme tady ten boj v konkurenci s ostatníma týmama, protože když ho bude chtít kdokoliv z první trojky, tak ho prostě přeplatí oproti nám.
3: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
4: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
5: Z šatny Bostonu, z Tokio domu,
6: z Delray Beach,
7: z Herenfénu, Radiožurnál.
3: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
8: Kolí se rozbírá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
4: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
3: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
4: poslouchat Sport.
3: Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál 10:30. Zprávy teď už s Monikou Chmilovou.
10: Hasiči dnes v podvečer lokalizovali požár v Českém Švýcarsku. Oheň se už dál nešíří, stále ale zůstává asi na 20 hektarech plochy. Generální ředitel hasičů Vladimír Vlček to oznámil v České televizi. Požár v lese mezi Renarticemi a Dolní Chřibskou hasiči likvidují od sobotního odpoledne. Na místě zůstanou pravděpodobně až do konce tohoto týdne. Podnikatelé v Česku by od ledna měli znovu elektronicky evidovat tržby. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Evidovat všechny platby budou muset restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET naopak nemají živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Zvednout by se jim měla ale základní sazba paušální daně ze 100 koruny na 1500. Znovu zavedení EET by podle Schillerové mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. Opozice očekávané přínosy zpochybňuje. Slovenský premiér Robert Fico oznámil, že se v Moskvě setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Předseda slovenské vlády do Ruska přijede v sobotu, kde se v Moskvě konají oslavy konce druhé světové války. Tradiční ceremonie na Rudém náměstí se Fico nezúčastní. Na oslavách v Moskvě bude letos chybět kolona vojenské techniky. Je to poprvé během více než 4 roky trvající ruské invaze na Ukrajinu. A vedení Velké Býteše nabízí 10 000 korun za přihlášení k trvalému pobytu. Chce tak motivovat lidi, kteří v 5000ovém městě reálně bydlí, ale úředně jsou vedení jinde. V Býteši se musí přihlásit do konce roku a být tam minimálně do příštího září, kdy začne radnice sbírat žádosti o příspěvek. Sport. Basketbalisté Nymburka a Pardubic vyhráli i třetí čtvrtfinálové zápasy v ligovém play-off a v úterý můžou slavit postup. Středočeši, kteří usilují o 21. titul, zvítězili v Ostravě 93-71. Roli favorita dál potvrzují i Pardubice. Druhý tým dlouhodobé části vyhrál v Písku 78-63.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D10 před Brandýsem nad Labem i na D1 za Všechromy. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy projíždějte opatrně s úžením před Brandýsem nad Labem. Na kilometru 8,5 řidiči hlásili sraženou srnou mezi jízdními pruhy. Havarovaná vozidla pak stojí u exitu na 10. kilometru. Na D1 z Brna do Prahy pozor na překážku za sjezdem na Velké Popovice. Na 13. kilometru nákladní auto s defektem blokuje pravý pruh. V místě se vybočuje, dlouho se ale nezdržíte. Na D1 z Brna do Prahy se už rozjela kolona po požáru u Velkého Beranova. Po dlouhé koloně ale zbyly sem tam odstavené kamiony. Na kilometru 125,5 stojí více vozidel v odstavném pruhu. V místě se vybočuje. A v Praze překáží nehoda Věčné ulici. Před náměstím IP Pavlova havarovala dvě osobní auta. Stojí uprostřed vozovky a musí se objíždět. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra čekáme oblačno i zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně na západě přeháníky nebo bouřky, na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin 39 minut, příjemný pondělní večer všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Komise rozhodčích fotbalové asociace České republiky vytkla sudím po víkendovém úvodním kole prvoligové nadstavby hned 3 chyby. Slavia měla v sobotním utkání v Liberci zahrávat penaltu. Její záložník David Moses měl za zákrok loktem dostat červenou kartu. Chybně nevyloučený zůstal i Sparťan Sivert Mansverk v nedělním zápase proti Jablonci. Další sportovní zprávy už má v pravidelném přehledu Karel Schamberger. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Hokejista David Pastrňák pravděpodobně vynechá světový šampionát v ledním hokeji. Řekl to pro agenturu Pram Consulting, která zastupuje NHL. K reprezentaci se mezitím před posledním přípravným turnajem připojili 4 hokejisté, kteří nastoupili v sérii o titul v Tipsport Extralize. Není mezi nimi pardubický Lukáš Sedlák. Podrobnosti řekl nejproduktivnější hráč finálové série na Radiožurnálu Sport.
2: Já si to ještě nechám pro sebe. S trenérem jsem mluvil, jsem s ním nějak domluvený, jak teď budeme postupovat dál a jak se to všechno vyvrbí, protože ta sezóna byla náročná a těch takových menších zranění bylo hrozně moc, takže ještě uvidíme.
1: Hokejovou reprezentaci dnes doplnil útočník Christian Reichel z německého Mannheimu. V týmu bude na úkor zraněného Jaroslava Chmelaře. Ten by se podle trenérů národního týmu měl do startu světového šampionátu uzdravit. Po českých hrách už reprezentace oznámila 7 nových hráčů a jsou to brankář Dominik Pavlát z Ilvesu Tampere, obránci Libor Hájek z Pardubice, Mikuláš Hovorka s Markem Alšerem z Charlotte v AHL a útočníci Michal Kovařčík z Třince a Martin Kaut s Janem Mandátem z Pardubic.
0: Hokejisty extraligového Třince posílí Filip Pirochta, reprezentační obránce, který byl na posledním mistrovství světa, přechází z Mladé Boleslavy. Ve středočeském týmu skončil i útočník Ondřej Procházka, který se vrací do Liberce, odkud hostoval.
1: Hokejisti Vegas s českým útočníkem Tomášem Hertlem rozehrají v noci čtvrtfinálovou sérii playoff NHL proti Anaheimu. Za Ducks pravidelně chytá Lukáš Dostal a na soupisce je i zraněný kapitán Anaheimu Radko Gudas. Pokračuje kanadský generální manažer Vegas Golden Knights Kelly McCrimmon.
3: Když se podíváte na složení druhého kola playoff NHL, najdete tam hned 6 nových týmů. Pouze 2 hráli vyřazovací fázi i minulou sezonu. My a Carolina. Je to úspěch, kterého si ceníme a rozhodně chceme jít dál.
1: Utkání Vegas Anaheim začne v noci ve 3:30 českého času. Už za hodinu po půlnoci nastoupí zavedení 1-0 na zápasy Carolina proti Philadelphia, za kterou chytá Daniel Vladař.
0: V nominaci hokejistů Finska na švédské hry je i kapitán Floridy Alexander Barkov, který dovedl Pantery v minulých 2 letech k zisku Stanley Cupu. 30-letý útočník v této sezóně nenastoupil do jediného utkání v závěru podzimní přípravy. Před startem NHL si totiž poranil koleno a musel na operaci. Teď budeme hodně aktuální. Fotbalisti Nottinghamu udělali významný krok k záchraně v anglické lize. Na hřiště Chelsea zvítězili 3-1 a navýšili tak svůj náskok na sestupové pozice na 6 bodů. Chelsea prohrála po 6. v řadě a definitivně vypadla ze souboje o ligu mistrů. Teď hrají fotbalisté Manchesteru City, kteří se naopak snaží udržet v boji o mistrovský titul na hřišti Evertonu a opravdu se v tom duelu dějí věci, protože jenom za poslední minutu tam padly 2 góly. Everton aktuálně v 83. minutě vede nad Manchesterem City 3-2.
1: Tenistka Barbora Krejčíková doléčila svalové potíže a zítra nastoupí v úvodním kole turnaje v Římě. Česká reprezentantka se na kurtu ukáže poprvé od poloviny února. Předtím nehrála kvůli zranění kolene.
0: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila do závěrečného kola kvalifikace na turnaj WTA 1000 v Římě. Američanku Krugerovou vyřadila ve 2 setech. Končí naopak Dominika Šalková po 2setové prohře s Rakušankou Krauzovou. V mužské kvalifikaci se dostal do druhého kola Dalibor Svrčina, a to po 2 setech přes Francouze Bonziho.
1: Cyklista Jan Hirce po 9. představí na Giro d'Italia, které odstartuje v pátek. 35-letý český reprezentant je v nominaci týmu NSN.
4: Hirce se bude snažit překonat své životní 6. místo, které na italské Grand Tour vybojoval v roce 2022. Ve stejném ročníku oslavil i své jediné etapové vítězství na Giro. Finally, it's Jan Hirce. Kromě Hirta budou čeští fanoušci sledovat i výkony o 9 let mladšího Tomáše Kopeckého z francouzské stáje Unibet Rose Rockets. Ta se zúčastní díky divoké kartě od pořadatelů. Pro Kopeckého to bude premiérová Grand Tour v kariéře. Adam Procházka, Radiožurnál.
0: Trenér mužské basketbalové reprezentace Luboš Bartoň skončil po jedné sezóně v týmu USK Praha. Jeho svěřenci vypadli v předkole playoff NBL.
1: A basketbal ještě jednou na závěr sportovního přehledu. Hráči Nymburka a Pardubic vyhráli i třetí čtvrtfinálové zápasy v ligovém playoff a v úterý mohou slavit postup. Středočeši, kteří usilují o 21. titul, zvítězili v Ostravě 93-71. Roli favorita dál potvrzují i Pardubice. Druhý tým dlouhodobé části vyhrál v Písku 78-63.
0: Everton Manchester City v anglické Premier League 85. minuta. Stále platí, že Everton vede 3-2. Takový byl sportovní přehled, připravil ho Karel Schamberger. Díky moc.
1: Krásný večer. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Schalke s českým obráncem Tomášem Kalasem si o víkendu zajistili postup mezi německou elitu. Do Bundesligy se tým z Gelsenkirchenu s obrovskou fanouškovskou základnou vrací po 3 letech.
1: Fotbalisté Schalke mohli začít slavit v sobotu večer, když porazili Düsseldorf 1-0. Hodně hlučno bylo na stadionu, ale i v ulicích Gelsenkirchenu.
2: To je jako nepředstavitelná věc, že patří Schalke jako v top 5 klubů na celém světě. Vlastně Bayern má 410 tisíc těch členů toho spolku, Schalke jich má aktuálně přes 200 tisíc. To je opravdu jako neuvěřitelný a myslím si, že hlavně ty fanoušci, kteří v tom Poruží nemají až tolik třeba finančních možností a hodně těch peněz cpou do fotbalu, tak si to zaslouží. A pro mě to byla obrovská, obrovská životní zkušenost. Neuměl jsem jazyk poprvé bez rodiny, bez rodičů a myslím, že mě to vývojově obrovsky, obrovsky pomohlo.
1: Popisoval pro Radiožurnál Sport bývalý záložník Jan Morávek, který se Schalke vyhrál německý superpohár. Jediný gól do sítě Düsseldorf dal turecký útočník Kenan Karaman, který klub z Gelsenkirchenu táhl za návratem mezi německou elitu 14 brankami. Sedminásobným německým šampionům ale výrazně pomohla i zkušenost Edina Dzeka. 40-letý bosenský útočník v zimě vyměnil Fiorentinu z italské série A za druhou Bundesligu a v 9 zápasech dal 6 branek a další 3 připravil.
3: Ich komme nicht nach zweite Liga, ich komme um für eine großartige Verein Schalke zu spielen
4: und nepřišel jsem hrát druhou ligu. Přišel jsem hrát za velký klub, za Schalke a za poslední 3-4 měsíce jsem poznal, co to znamená. Jsem rád, že jsem se rozhodl sem přestoupit. Nemůžu být šťastnější, když vidím ty nadšené lidi.
1: Povídal pro německou televizní stanici RTL Dzeko, který moc dobře ví, jaké to je slavit velké trofeje. Poté, co nastartoval svou kariéru v Teplicích, vyhrál Bundesligu s Wolfsburgem a pak mimo jiné dvakrát ovládl Premier League s Manchesterem City. Edin Dzeko je po dalších štacích v Interu Milán nebo AS Řím největší hvězdou Schalke a rád by si za něj zahrál i v Bundeslize, pokud mu vedení klubu nabídne novou smlouvu. Na soupisce má celek z Gelsenkirchenu i další zajímavé hráče, byť se třeba proslavili tak, jak nechtěli. Golmanskou jedničkou je Němec Loris Karius, který v dresu Liverpoolu udělal dvě velké chyby ve finále Ligy mistrů, a to proti Realu Madrid v roce 2018. Do kádru patří i český obránce Tomáš Kalas, který ale v této sezóně do hry vůbec nezasáhl kvůli zranění. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: Sloužil to zprávu v naší době. Bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že se byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřína na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dříž na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. A to si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 23 hodin. Monika Chmilová připravila zprávy.
1: Firmy a instituce už do systému jednotného měsíčního hlášení registrovaly skoro 90% zaměstnanců. Ruská raketa zabila nedaleko Charkova 7 lidí. Hokejistou extraligové sezóny je pardubický Roman Červenka a zítra bude oblačno i zataženo postupně s přeháňkami nebo i bouřkami, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: V jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů je registrovaných už skoro 90% všech zaměstnanců v Česku. Oznámil to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Firmy a instituce se do konce dubna musely registrovat a nahrát údaje o svých zaměstnancích. Pokud to ale doteď nestihli, tak jim zatím podle Juchelky žádné sankce nehrozí. Nejvíc registrací do systému bylo podle Juchelky na konci dubna.
3: Ten systém absorboval ta data z 29.4. u 614 tisíc zaměstnanců. O den později, v ten poslední den 30. dubna, to bylo číslo 593 442.
1: První údaje o mzdách nebo odvodech musí zaměstnavatelé nahrát za duben, a to do 20. května. Podle svazu personalistů je ale systém příliš složitý a třeba některé dokumenty je nutné nahrávat v papírové podobě. 7 lidí zahynulo při ruském raketovém útoku na městečko Merefa nedaleko Charkova. Balistická střela Iskander dopadla do obytné čtvrti, zničila obchod, desítky automobilů a zranila na 30 lidí. Ukrajinská armáda podle vojenských úřadů vyslala na Rusko zhruba 200 dronů, a to především do okolí Moskvy, kde se připravuje vojenská přehlídka k výročí konce druhé světové války.
4: Na vojenskou přehlídku v Moskvě se začínají zaměřovat i ukrajinská média. Všímají si toho, že armáda rozestavuje kolem Rudého náměstí velké množství techniky protivzdušné obrany a že se na věžích kolem Kremlu, v domech a na příjezdových cestách objevují ozbrojení vojáci. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelensky oznámil, že Moskva musí počítat s tím, že na přehlídku 9. května mohou přiletět ukrajinské drony. Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Radiožurnál.
1: Na jeho východě Brazílie se zřítilo malé letadlo, které narazilo do obytné budovy. Agentura AFP uvedla, že piloty kopilot jsou mrtví. Další 3 cestující jsou podle hasičů v kritickém stavu. V zasažené budově nebyl nikdo zraněný. Stroj se zřítil jen krátce po vzletu ve městě Belo Horizonte. Pilot už předtím podle brazilského deníku Globo hlásil problémy při vzletu. Autobusového dopravce na Červenec pro Pelhřimovsko a Humpolecko se podařilo zajistit Kraji Vysočina. Po změně firmy hrozilo, že jeden měsíc při jejich střídání nebude pokrytý. Kraj nakonec dosáhl dohody se dvěma společnostmi. Humpolecko obslouží končící dopravce IKOM, Pelhřimovsko nastupující busem. Podle hejtmana Martina Kukly z Hnutí ANO se náklady kraje na tento měsíc prodraží dohromady o 7 milionů korun.
5: Samozřejmě to přinese vyšší náklady, ale v tuto chvíli to máme uzavřeno, takže jednací řízení bez uveřejnění toto vyřešilo a obyvatelé anebo cestující si předpokládám ničeho nevšimnou, akorát v jedné té oblasti, a to Pelhřimovsko, budou už jezdit jiné autobusy.
1: Sport. Hokejistou extraligové sezóny je pardubický útočník Roman Červenka. Na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže se vrátil po 10 letech. Opora Dynama dnes na gala večeru v Praze převzala 4 ceny. Vedle triumfu v hlavní anketě je Červenka nejlepším hráčem play-off, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 za vše chromy a omezení na D5 před Berounem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Velké Popovice. Na 13. kilometru řeší kolizi nákladního auta s dodávkou. Uzavřený je odstavný i pravý pruh, místo je označené a vybočuje se. Zpomaluje se tam bez dlouhého zdržení. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje v okolí sjezdu na Zdice. Mezi 29. a 27. kilometrem silničáři obnovují vodorovné značení a provoz je svedený do pravého pruhu. Se netvoří. Na dálnici D2 čekejte překážku před Brnem ve směru z Bratislavy. Na prvním a půltém kilometru porouchané nákladní auto blokuje jízdní pruh. Průjezdné je to plynule. A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpozorněte za břístvím. Na 16. kilometru řeší defekt na nákladním vozidle. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno i zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně na západě přeháníky nebo bouřky, na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer výjimečně přeháníky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách nejčastěji kolem 20. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
7: Desítka Pavla Horváta, 1. květnová je tady. Pavle, vítej ve studiu. Krásně nám to rozkvetlo všechno.
8: Chtěl říct 1. května, ale ono to není 1. května. No, takže 1. květnová. Dobrý den.
7: Vítáme Lukáše Michalíka, tak doba alergie ještě trvá nebo ne?
9: Stále trvá, ale...
8: A pokračuje.
9: Ale tak snažil jsem se nějakým způsobem připravit, tak se případně budu vzdalovat od mikrofonu, ale je to složité.
7: Ale jenom abychom posluchačům také naznačili, že jsme jenom lidi a občas na nás přijde nějaká ta alergie, ale já z rýmička. Takže myslím ale, že jsme docela ve formě, tak bychom to mohli rovnou odstartovat. Jdeme na témata, která přinesl první nadstavbový víkend fotbalové šance ligy.
2: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
7: Možná, abychom to měli už za sebou, protože tam ta skupina prostřední, řekněme, neskýtá takové vzrušení, tak pojďme připomenout ty dva výsledky, prosím, Lukáši.
9: Tak Bohemians prohráli s Olomoucí 1-3, pro mě velké překvapení, favorizoval jsem domácí, čekal jsem, že na Hanácích bude vidět takové to zklamání, že se nedostali do elitní šestky, tím spíš, když jsem viděl sestavu Olomouce, kde byla řada změn, Šturm, Barát dostali volno, tak jsem si říkal, dobře, tak to Bohemka zvládne, opak byl pravdou.
8: Takže naopak ta motivace, no, ta motivace těch hráčů dokázat, že se s nima musí počítat a vyšlo jim to dokonale. Samozřejmě Krivak, dva busty, leváček, musíme poznamenat, šikovný hráč, už to ukázal v předchozích zápasech, dlouho nenastupoval v Olomouci, ale jako musím říct, že kopací technika, přehled, výborný hráč a myslím si, že pro Olomouc další kauf.
9: Zaujala mě jedna věc, právě u Krivaka a bylo to vidět i včera u Rahmaniho, jak si převzal balón a pak si ho vlastně dvakrát jako futsalově podrážkou přetáhl, což udělal i Rahmany, moc často se to nevidí.
8: Já to nevídám rád takhle, protože ty terény většinou, samozřejmě nemáme úplně anglický trávníky, většinou obzvlášť před tím Vápnem jsou rozbitý, ne tak na Spartě, ale na Bohemce si myslím, že úplně ta tráva nebude v topu, že by to tam nehopsalo. Ty hráči si i přebírají těžký balony takhle, někdy se stane, že jim to ulítne a je z toho průšvih, ale zrovna tyhle ty dva hráče, teda když zmiňuješ, tak u nich je vidět vlastně to, že si přeberou balón a hned přemýšlí, jak zakončí, nebo už vlastně před tím samozřejmě, ale už si to většinou dávají do pozice, aby mohli zakončit. No,
9: no a tak, Pardubice 1-2, promiň, že ti do toho skáču, tam jsem favorizoval hosty, byť to bylo pade na pade, tak co k tomu zápasu?
7: Já bych jenom chtěl obecně říct, vlastně jako, že to ztratilo úplně jakýkoliv punc nějaké prestiže pro mě. Je když tam tak? Není ani to jedno místo, které by znamenalo třeba možnost hrát o Evropu.
8: No dobře, tak zase jako já bych úplně to do Evropy netlačil, ty mužstva skončily jako mimo tu první šestku, tam nevidím žádnou zásluhu na tom dostat se do Evropy, samozřejmě finanční odměna, prémie pro ty kluky a to, co jsme se bavili, prostě dostanou šanci hráči, který třeba tolik nehráli a mají dva, možná čtyři zápasy na to, aby ukázali, že patří do toho týmu a že by se na nich třeba mělo stavět. No.
9: Hlavně i proto jsem favorizoval Bohemians souboji s Olomoucí kvůli té finanční odměně, protože samozřejmě Bohemians by to mohlo asi pomoci více než Hanákům, ti úplně nemají hluboko do kapsy teď, ale jak už
8: ono je, ono je po daních, ono mají hluboko do kapsy všichni.
7: No, každopádně odvety téhle fáze se budou hrát 10. května, doma budou hrát a hájit svůj náskok jak fotbalisti Pardubic, tak Sigmy Olomouc.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
7: Gratulujeme ke 300. zápasu v nejvyšší soutěži Tomáši Holešovi, odchovanci východočeského fotbalu Hradce Králové, který byl u výhry Slávie v Liberci 2-1, bylo u toho taky přes 8000 fanoušků, kteří viděli fotbal, ve kterém, nebo zápas, ve kterém se něco kolem třetiny tedy hry hrál fotbal čistého času, nějakých 39 minut míč ve hře. Lukáš Michalík byl komentátorem toho utkání, tak odpovídalo to očekávání z tvého pohledu, že to byla bitva teda zase?
9: Já jsem to očekával, se musím přiznat, protože souboje Slávie s Libercem, potažmo Liberce se Sláví, takový fotbal bohužel v poslední době často ukazují. moc se nehrálo, řada přerušení, faulů, neustálé průtahy, ošetřování a myslím si, že k tomu přispěla obě mužstva, byť bylo vtipné poslouchat po zápase názory jednotlivých stran, které to házely na tu stranu druhou. Vojtěch Stránský mluvil o tom, že byl trochu zklamaný. Vlastně si ten zvuk můžeme pustit, jestli ho máš ty k dispozici.
10: Dostanete se do této přestky, kde hrajete s nejlepšíma týmama v lize a očekáváte tak nějak, že se bude hrát fotbal a bude to bavit ty lidi a vlastně po tom konci zápasu odcházíte s takovým hořkým pocitem, že ho toho čekáte trošku víc.
9: Takže z liberecké strany šly hlasy o tom, že chtělo hrát jenom jedno mužstvo, samozřejmě myslel Liberec, a trenér Trpišovský zase mluvil o tom, že takové ty venkovní zápasy prostě někdy bývají, že záleží na tom, jak tomu ten hostující celek, nebo respektive domácí celek v souboji se slávisty přistoupí. Já si myslím, že za to mohla obě mužstva.
7: A Pavle, proč to nejde? Proč ten fotbal vypadá, jak vypadá třeba v tomhle podání?
8: Slávě, já jsem to tady říkal několikrát, Slávě hraje specifický fotbal pro naší ligu nebo i pro evropský styl toho fotbalu. Myslím si, že kdo se chce Slávy vyrovnat výsledkově, tak se jí musí vyrovnat herně a o to se včera Liberec pokusil.
7: A ty jsi teda naznačil, že herně vyrovnat, to znamená dostat tam tu bojovnost, nemyslíš teď technickou věcí?
8: Slávě hraje prostě bez nějakých předsudků, jede na jednoho po celém hřišti, v podstatě včera tam byly spoustukrát momenty, kdy Tomáš Holeš nebo Ogbu hrajou fakt jako jeden na jednoho na 40 metrech, to je prostě tak velký risk, že podklouzneš, ten soupeř bude malinko vyčúranější, malinko rychlejší v ten moment a je tam jako jasná situace, že jdeš sám na bránu, ale Slávě tohle postupuje vlastně v každém zápase, kde si chce vynutit tlak a to včera bylo taky vlastně...
9: V sobotu,
8: ale vlastně před tím prvním gólem to tam bylo. Bylo to několik autů dlouhých, několik standardek a vlastně pak po tom odraženém balonu z toho rohu padne ten první gól. Samozřejmě po chybě Stránskýho zrovna, jestli se nepletu.
9: První gól hlavně tedy, no můžeme
7: bylo
9: se
7: po dohraném rohu, ne?
9: Můžeme se bavit o postavení.
8: No jestli... on hlídal zimu totiž osobně a pak jak se to odrazilo, tak ho šel hledat, ale utek z toho prostoru, kde zbyl Ogbu. Ale jenom
9: primární chybu jsem viděl u Mikuly, který vlastně byl v klidové pozici s míčem a špatně ho odkopl, ale samozřejmě to série chyb.
8: No, dobrý, tak to je tohle, ale já chci říct, že vlastně to, co jsem říkal, Slávie prostě hraje tak zvláštně, ale tak jinak, tak silově, tak důrazně, že prostě kdo se jí chce vyrovnat, tak musí hrát stejně. A to Liberec se o to pokusil. Zase, myslím si, souhlasím s váma, že k tomu přispěli

0: normálním průběhu hry z Ogbu. To byly souboje, které museli stát strašně moc sil a přesto to zvládnul a vlastně liberecký hráči se tomu snažili vyrovnat a Slávy trápili, to je bez debat druhou půli úplně, ale prostě to nestačilo. No.
1: Tak když to vezmeme z té aspoň pozitivnější fotbalové stránky, tak krásný gol Juráska, který to tam využil, že tam byla mezera u tyče, teda ve zdi, ne? Nebo ve
0: Já si
1: zdi.
0: Myslím, že tohle je chyba Koubase, no, že, jako, že jako ten levák samozřejmě, tahle střela jednoznačně zbaštil to, že to půjde přes zeď a neprolítlo to ani zdí, ani tou nastavenou slávistama, ani tou libereckou a prostě risknul to, že to půjde přes zeď a Jurásek to trefil prudce, neřekl bych, že to byla nějaká jako extra šlupka, ale trefil to dobře do toho prostoru, kam golman prostě už se nedostane, jakmile udělá ten krok za tu zeď a Slávě v tu chvíli vedla 2-0. No.
2: Ptal jsem se Radoslava Kováče, jestli ten gól bude ze své pozice Koubkovi vyčítat. Říkal, že Tomáš Koubek to ví, že zkrátka to bylo jeho zaváhání. David Jurásek zase říkal paradoxně, že to netrefil úplně ideálně, ale já si myslím, že to trefil dobře, se slušnou razancí, byť Koubek tedy zaváhal a po 4 letech se v nejvyšší soutěži David Jurásek trefil, chyběla mu čísla v těch posledních zápasech, takže pro něj samozřejmě důležitá trefa. Ještě obecně k tomu zápasu Liberec vlastně obecně se snaží hrát trochu jako Slavia, hodně intenzivní výkon založený na bojovnosti, na soubojích, takže teď se střetly dva týmy, které se prezentují podobným stylem hry.
1: A chceme to vidět v té české lize takovýhle styl, jako vyhraješ tím titul, ale jako nebaví titul, to úplně. A Liberec tím přizpůsobí je v šestce, ale vlastně
2: to nebaví, no. Já s tím souhlasím, no. Účel světí prostředky, ale takhle, jako obecně, já když se koukám na výkony Liberce, úplně moc se nebavím. Dostaneme se k tomu třeba v porovnání s Mladou Boleslaví, ale pak si pojďme říct, samozřejmě jaký fotbal. Jaký fotbal nese výsledky.
1: No, já si pamatuju, Pavle, když přišla vaše Viktorka, tak se na to taky koukalo, že najednou přišel tým, který začal hrát trošku jako hezčí fotbal pod panem Verbou.
0: Já musím říct, že už je tak dlouho, si nepamatuju, jaký jsme hráli fotbal. Ale
2: jste hrál hezký fotbal.
0: Ale ne, já chci říct ještě pozor, jo. Vem si, že Boleslav je ve skupině o udržení a Liberec je ve skupině o titul, jo. Takže, no, že se bavíme o tom, jaký je hezký fotbal, ale máš tam 8 míst rozdíl, jako.
2: Právě, no, jak jsem takže, značil, no.
0: Takže ono
1: tam by šlo o změnu smýšlení asi celého toho fotbalového hlubnutí.
0: Liberec, přestože ten zápas byl pod obrovským tlakem, tak chtěl kombinovat, chtěl rozehrávat, několikrát jim to i vyšlo, vlastně v první půli tam z toho byly dvě ty situace, kdy Krolis jednou skoro šel sám, Mahmič šel vlastně sám z boku, jo, ve druhý půli u Slávě byla jako taková zataženější, už to nebylo takový, že honili Liberec po celém hřišti a nechávali jim ty prostory za sebou, takže Liberec i přesto, že byl takhle nastavený, tak tam chtěl mít ty momenty, kdy chtěl hrát fotbal a ono ne vždycky to vyjde samozřejmě. Zase, já nebyl jsem tam, ale myslím si, že třeba kdyby bylo malinko lepší hřiště, tak tolik to neskáče a ty liberecký hráči, i přesto, že jsou pod tlakem, že dostanou ránu, tak stejně by to uhráli. Středák výbornej.
2: Diakité,
0: který se otočí jako s Oskarem nebo s Mouzisem na zádech, to jako klobouk dolů na tomhle hřišti, přihrávka od Koubka doprostřed hřiště, ztráta. Jako ani já si netroufnu, že bych jako si úplně jako s přehledem přebíral balón jako nahoru a on to několikrát předved. Jo, takže ty momenty, kdy Liberec tam chtěl fotbal hrát, tam byly a myslím si, že i pod tím tlakem prostě se to dá hrát.
1: Pojďme k těm nejskloňovanějším, vstup do druhého poločasu. A Lukáš Provod v kontaktu s Mikulou, který vlastně ho tedy podle sudího Vulkana nefauloval, protože, jak říkal hlavní sudí po zápase pro televizi OnePlay, kontakt tam byl, ale Provod svůj pád zveličil, což následně potvrdil i videoasistent. Jak jste to viděli, Pavle?
0: Já začnu Lukáš. My nejsme ve shodě.
2: Nejsme tentokrát ve shodě, já začnu, bylo tam těch situací víc, dostaneme se k tomu. Pro mě to měla být penalta. Já tam viděl faul Jana Mikuly na Lukáše Provoda, nechal mu tam koleno. Z mého pohledu, když to řeknu velmi stručně, jako zjevné pochybení a myslím si, že slávisté měli kopat penaltu. Ale Pavel to viděl.
0: No a já si myslím, že Mikula stál vlastně a fakt to bylo v tak pomalý rychlosti, že vlastně jako zůstal jenom na těch špičkách a Lukáš, samozřejmě, jak říká Klasik, kontakt tam byl, ale já bych za tohle

0: penaltu taky nepískal.
1: Dobře, druhá situace, která teda dopadla téměř strašně pro Petra Hodouše, souboj s Davidem Mousesem, trefil Hodouš Mousese nohama, Mouses ve výskoku trefil loktem, Hodouše sudí jako vulkan stojící několik desítek centimetrů, spíš možná třeba dva metry od té situace, ani nepísknul faul. Proč nevyloučil Davida Mousese po takovémhle surovém faulu?
0: Nutno, on to pak popisoval po zápase.
1: Jasně tak řekl, z mého postavení hráč Slávě Mouses sledoval dráhu míče, odehrál ho a pak došlo ke srážce s Hodoušem. Mělo to bohužel zdravotní následky, ale vyhodnotil jsem to jako srážku těchto dvou hráčů.
0: Ono, už jenom první část toho souvětí, než přečteš, tak to trvá 3 vteřiny a tohle bylo takhle. Takže je těžký na tom hřišti udělat to rozhodnutí. Já si myslím, že on to, kdyby to viděl, tak by dal červenou. Pro mě je zarážející, jako že tam nebyla ta intervence. Já neříkám, že Mousis tam šel jako se střelit do Hodouše, ale prostě šel tam, byl jako zpevněný, šel do souboje a trefil tou rukou jako Hodouše a knokautoval ho. Za mě tohle jasná červená karta. Nevím, proč VAR neúřadoval.
2: No, souhlasím, velmi stručně, jednoznačná červená karta. Rozhodčí byl v dobrém postavení, ale dobře je krytý tím videem. Na Brumlovce sedí dva, mohou si to zastavit, vidět to několikrát na první pohled, je vidět, jak zkrátka Mousis trefí loktem Hodouše do hlavy. Absolutně nerozumím tomu, proč rozhodčí nebyl zavolaný k videu. Okamžitě nosítka, odjezd do nemocnice, zlomená čelist.
0: Má zlomenou čelist.
2: Hlava mi to opravdu nebere, vůbec tomu nerozumím, jak se tohle nemohlo řešit. Vlastně to nebyl ani odpískaný faul, to mi přijde naprosto bizarní záležitost, jak říkal Pavel, vůbec ne, si nemyslím, že to byl od Mousise úmysl, ale s tím člověk tak nějak jako počítá, že hráč do souboje nejde primárně s tím, aby zranil soupeře. Takže
0: tak v dnešní době už vůbec.
2: No jasně, takže mu nesahám do svědomí, ale hráč je zodpovědný za své tělo. Gali taky nechtěl tehdy za Liberec zlomit nohu Kalabiškovi a zkrátka byl za to potrestaný, takže pro mě je tohle z toho hrozná chyba.
1: Ne, ale já myslím, že tady v tomhle ohledu ani nemusíme čekat na stanovisko komise rozhodčích. Tohle byla prostě chyba videoasistentu Orla s Kvítkem, že nevrátili tu situaci přezkoumání a k neudělení červené karty pro Mousise, protože to, že to byla surová hra a vlastně nebezpečná hra vůči osobě protihráče, je zjevné.
0: Jasný, jo. A my máme tady se může stát, že dostane Mousis dodatečně ten trest, nebo?
2: Já si myslím, že ne. To nebyl odpískaný faul, ale přiznám se, že si nejsem 100% jistý.
1: No, vezmeme do hry prvního z posluchačů. Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, u telefonu Adam z Prahy, fanoušek aktuálně prvního týmu České ligy. Já bych jenom rychle chtěl říct k tomu zákroku Davida, nebo Mousise Davida, že to bylo opravdu za mě na červenou kartu, když jsem fanoušek Slávy, a bohužel to bylo za mě jasná chyba rozhodčího. Ale chtěl bych se vrátit k tomu širšímu tématu hry Slávy, jak teďka se to hodně kritizuje, že to není pohledný fotbal. Já bych chtěl říct, zamysleme se nad tím, v jaký fázi sezóny Slávie teďka je. Prostě to byl strašně důležitý zápas pro Slávy. Vyhrát za každou cenu, získat 3 body v Liberci, aby se dostali do pozice, kdy můžou oslavit derby titul. Za mě prostě zvítězil silnější tým a tým, který ten zápas prostě víc chtěl vyhrát. A dokud Slávy přináší tenhle ten styl fotbalu výsledky, tak proč by ho měla měnit? Děkuju moc a přeji vám krásný den.
1: Děkujeme.
2: Já s tím vlastně v zásadě souhlasím. Slávia vede ligu o 8 bodů a to je vlastně primárně pro ní to nejlepší, co se může stát. Nesouhlasím úplně s tím, že by slávisté hráli takto jenom v tom zápase v Liberci. Oni se tímto stylem hry prezentují prakticky po celou dobu sezony. Do značné míry to je tím, že mají na hrotu Tomáše Chorého, ale prostě ten dá 17 gólů v lize, takže já souhlasím s tím, jsou úspěšní v lize, ale pak je otázka, jestli s takovým fotbalem budou úspěšní v lize mistrů, a o tom už mám pochybnosti.
1: No, Slavia tedy vede o 8 bodů před Spartou a teď v sobotu bude hostit právě letenského rivala v derby. O lístky budeme hrát, nicméně takhle mluvil trenér Trpišovský na tiskovce o tom, jak vzlíží. Možná k blížícím se oslavám.
4: Je to samozřejmě pro nás skvělý, že tu možnost máme. Na druhou stranu, i kdyby nebyla, tak je to prostě derby, je to doma a my budeme chtít prostě zvítězit a předvést prostě co nejlepší výkon a vítnout na toho soupeře, takže to by bylo i bez toho a samozřejmě tohle k tomu je příjemný bonus.
1: Tohle říkal Jindřich Trpišovský, připomínáme, že v sobotu se tedy bude hrát v Edenu, kam přijede Sparta.
2: Než se ještě tedy ke Spartě přesuneme, tak jsem si vzpomněl na jednu věc, kterou bych tedy nerad opomenul, a to
1: číslovky.
2: Byla naprosto bizarní střídání Slávie, která zmátla i mě na komentátorském stanovišti, protože ve druhém poločase najednou vidím dvojnásobné střídání na hřiště Vlček s Chytilem, dobrý dolů Sanyang, tak si tak jako komentuji a najednou vidím, že Sanyang je furt na hřišti, jo. Takže to mě úplně zmátlo. No, abych se k tomu dostal, zkrátka chyba v zápise. Mojmír Chytil, který má mít 13, měl napsanou 14, Isife, který má mít 15, měl 14. Takže pak došlo k takové bizarní situaci, že Chytil, aby mohl jít na hřiště, tak si vzal dres Isifeho.
0: No pozor, musel i trenky.
2: I trenky.
0: Protože na trenkách je taky číslo.
2: Takže měl,
0: já jsem na to koukal.
2: Takže měl přelepenou jmenovku. A ještě zajímavější to pak bylo, nebo povídej.
0: Já chci jenom říct, že Mojmír Chytil měl přelepený jméno Bílé a Isife černě. Nevím, co v tom jako bylo, ale... No, ale takhle to tam bylo.
1: Asi neměli lepenku.
0: Pak byla, došel tape.
2: Ještě bizarnější to bylo právě po té, co přišel na hřiště Isife, který si totiž vzal dres od Mubaraka Sulejmana, který má 45, takže z té čtyřky se musela udělat jednička a jak říkal Pavel, přelepit jmenovka. Asi se to může stát, ale tedy je to, rozhodí tě to, ne?
0: Je to neskutečný na téhle úrovni, musím říct, že je dobře, že jsi to vytáhl, já jsem taky to včera chtěl si jako načrtnout, že bychom se o tom bavili, protože vlastně, já nevím, jestli Standa Vlček dělá zápis,
2: asi jo,
0: tak samozřejmě pro Slávy to dopadlo výborně, takže za tohle dostane maximálně chlebíčky a sekanou, ale myslím si, že kdyby tohle dopadlo nějakým průšvihem, tak samozřejmě by to byl jako malér a byť Slávy má náskok, tak to, ale je to víceméně úsměvný, protože i ty kluci jsou zvyklí samozřejmě na ty svoje drezy a kolikrát nepřemýšlíš to, mně se třeba, ne mě, ale vím, že se fakt jako stane, že ty kluci zapomenou chrániče, ty náhradníci v šatně, ale někdo zapomene i dres, normálně dres, a ty už ho chceš poslat na to hřiště a teď samozřejmě on přijde na tu lavičku, všechno už má a hledá ten dres, ale dneska už tam není 5 náhradníků, dneska už jich tam je 10, teď on zapomene, kde seděl, teď hledají ty dresy, všechny vypadají samozřejmě stejně, teď je musíš otočit a teď ho hledáš, ty už jako trenér tam stojíš a říkáš, tak už pojď, a on říká, on nemá dres, tak někdo musí do té šatny, teď třeba v Plzni je to kousek, jo, v Liberci taky je to po těch schodech, no, tam nahoru vlastně. Do té hostující šatny, jo, nevím, my jsme teďka hráli v Jablonci s Bčkem, to je ve Mšeně, tam jdeš do šatny, to je stejný jak v Římě na olympijském stadionu, to je jako 5minutová procházka, takže jako někdy je to peklo, ale tohle to je tak výjimečný a fakt jako myslím si, že teď to všichni vezmou s humorem, ale myslím si, že Standovi úplně jako do skoku nebylo. No.
2: A ještě jedna věc k tomu, že si vzal Chytil dres Isifeho a následně Isife dres Sulejmana, tak to vyšlo vlastně poměrně pěkně, že asi mají přibližně stejnou velikost, ale teď si představuju, kdyby měl jít z lavičky na hřiště Tomáš Chorý a měl si vzít dres Michala Sadílka, tak by ho měl tak nějak pod prsa.
1: Dobře, tak takováhle usměná historka nakonec orámovala ten vyhecovaný duel u Nisy. Můžeme vzít teď dalšího z posluchačů do vysílání. Dobrý den, kdo je tam?
5: Dobrý den, Luděk. Já jako slavista musím oponovat předchozímu respondentovi, protože fotbal, který hraje momentálně Slavia, strašně nebaví, teda hrozně. A volám po změně, zásadní změně. Prostě na to se nedá koukat. Já se bojím derby, ne kvůli výsledku, ale kvůli tomu, že z toho bude zase to samý, ten samý Maglajs. Skutečně jako slávista, který drží 16 let permici, už mě to nebaví. Volám po změně. Děkuju, hezký den, naschle.
1: Luďku, děkujeme, tak věřím, že třeba ty vaše obavy nebudou naplněny a to derby bude koukatelné, bude se na tom snad podílet jak tým z Edenu, tak ten tým z Letné, který včera vyhrál nad Jabloncem 2-0 před více než, nebo téměř 16 tisíci diváky. Pan Priske, trenér Sparty z tý zápas České lize, Luboš Kozel, trenér Jablonce 350. zápas České lize, Jan Hanuš 300. zápas České lize. Gratulujeme všem oslavencům. Pojďme rovnou k věci a k těm kontroverzním zase výrokům sudích, které vadily hodně tedy hlavně zástupcům Jablonce. Vyloučení Sobola po druhé žluté kartě po faulu na Kadeřábka.
0: Jasný.
1: Jasný, nediskutujeme o tom.
0: Bez debat.
1: A pak nevyloučení Mancverka v 55. minutě za ostrý skluz na Zorvana. Můžeš to jenom popsat, Lukáše, lehce, co se tam stalo, abychom byli s nebo mám to udělat
2: správně,
1: já?
2: Snad si to správně vybavuji, Zorvan si převzal balón.
0: Dostával přihrávku z boku do prostřed a přijel Mancverk. První pravou nohou svojí vlastně vypích balón, ale levou prostě podmet Zorvana a musím říct, že samozřejmě se nestalo nic, ale mohlo a myslím si, že tohle měla být červená karta. Myslím si, že všichni budou zase žehrat na to, že odehrál balón, ale tady jako byla to nebezpečná hra. Bylo to fakt jako ve velké rychlosti, ve velké intenzitě. Mancverk byl tak trošku překvapený, že rozhodčí jako písknul, ale tady si myslím, že jako kdyby vytáhl červenou, tak se vůbec nikdo nemohl divit a já jsem byl překvapený, že to červená nebyla.
2: Tady se s Pavlem shodneme, přesně, sice trefil balon pravačkou, ale levačkou vlastně ještě kolenem podsekl nohy Filipa Zorvana, ten jeho kotník byl ještě v takové
0: nepřirozené. A ještě ten hráč kouze. Vlastně, ještě ten Zorvy byl jako zády, jo, že to nebylo, že to bylo nějak z boku, ale byl zády, promiň.
2: No, já jenom jsem chtěl říct, že vlastně bylo jen štěstí, že se Zorvanovi nic vážného nestalo, takže z mého pohledu taky červená karta.
1: No hlavně v kontextu i toho, že udělil sudí předtím za ten zákrok, když vlastně na druhou stranu...
2: To byla druhá žlutá. Něco jiného, ale z mého pohledu to byl červený zákrok.
1: Dobře. Mancverk si pak koledoval, tam myslím ještě v jednou souboji s Kajrinenem šli do cedidly a on tedy se žlutou kartou, bylo to těsně před tím druhým golem Rahmaniho. Nakonec ale tedy Sparta dohrávala bez vyloučeného hráče taky.
0: No, ne, nutno říct, že Jablonec jako nebyl horší, jo, určitě na začátku toho poločasu si myslím, že i on měl svoje momenty v tom zápase a samozřejmě to vyloučení toho Sobola velmi Spartě pomohlo, využila brzo tu převahu vlastně, výborná akce po té levé straně, Jarda Zelený, krásný centr, Honza Kuchta, timing výborný, sehráli to skvěle, krásný gól, takže tam je potřeba zatleskat, ale Jablonec určitě do té doby nebyl horší a bylo to vyrovnané utkání do té doby. No.
2: Souhlasím, Sparta dobře prostřídala, to byl přesně zápas pro Albiona Rahmaniho, který měl na vše trochu víc času, protože samozřejmě Jablonec hrál v oslabení, no a ten gól Rahmaniho, to byla taky parádní akce, narážička s Kuchtou a pak už v podstatě bylo po zápase.
1: No, ale zase kritici namítnou, mohlo to být 10-10 v tu chvíli a kdo ví, jak by to vypadalo, jasně. Protože Sparta opravdu vedla pouze 1-0, ten gol Rahmaniho přišel 77. Krátce poté přišel na hřiště Luis Azaka, mladý borec, který se předtím o víkendu uvedl výborným výkonem taky ve druhé lize za Bčko. No na tom hřišti počítáme to, jak chceme, je to zhruba 13 sekund, které strávil na place, ale faulem na Daniela Součka se vlastně dostal zase pryč ze hřiště kvůli červené kartě.
0: Bohužel jasná červená karta, no. Trošku samozřejmě smůla. Ten balón tam jako měl tu nohu na tom balónu, ale samozřejmě ta noha byla tak vysoko na té holeni, že si myslím, že všichni cítili, že je to jako smolnej moment, smutný moment pro Azaka, ale jako byla to jasná červená karta. Trošku musím říct, že jsem čet, doufám, že to je trošku zkomolený nebo vytržený z kontextu názor trenéra Priského.
2: Není,
0: že
2: bohužel není.
1: Pavle, tak poslouchej. Vem si sluchátka a poslouchej.
6: Řekl jsem mu, že je mi to za něj líto. Neřekl bych, že byl přemotivovaný nebo tak něco. Podle mě je to přísná červená karta. Když ty záběry budete zastavovat, tak to v jednom momentu vypadá úplně jinak než v reálu. A taky se projevilo, že 10 hráčů Jablonce na hřišti a celá lavička najednou začne křičet, že to má být červená karta.
1: Pavle, tvůj komentář na tenhle názor Briana Priského.
0: Tak doufám, že to bylo zkomolený a že to je vytržený z
1: špatně přiložené.
0: No, tady si dovolím při vší úctě jako být kritický a to je absolutní nesmysl. To je jasná červená karta, samozřejmě já to taky cítím, takže je to začínající talent, prostě smolný moment, ale můžeme se podívat na ten Mancverkův sklus a tohleto i při vší zase úctě, když si to budu kdykoliv zastavovat, tak ta noha je na té holeni tak vysoko a tak nebezpečná, že prostě je to červená karta a samozřejmě trenér Priske asi chtěl to nejlepší pro toho kluka, takže Budu se to snažit pochopit, ale bylo to malinko jinak. No.
2: Budeme Azakovi držet palce, samozřejmě nepříjemné.
0: Ne, tak to je jasný, to je bez debat.
2: V 17 letech, není to pro ně jednoduché, ale ta karta byla jednoznačně červená.
1: No, Jablonec mohl cítit alespoň chvilku jistou křivdu v závěru, kdy ještě v 6. nastavené minutě dokázal snížit poruhu Malenček. No. A to byla velmi složitá situace z hlediska pravidlového, no. Kvůli možné teči a neteči.
0: No, já jsem taky jako to tam poslouchal v přenosu a první teč je jasná, že by to byl offside, ale pak Adam Ševinský ještě zahrál jednou ten balón.
2: On se toho balónu nedotkl totiž.
0: Jo, takhle, aha.
1: Já jsem to zkoumal z té boční kamery, respektive z té zadní, a on se balón točí a to je vlastně asi jediná indicie, jak to rozklíčovat. A pokud by se toho Ševinský dotknul, tak ten balón se třeba zpomalí, jo, ale on se točí furt stejně a opravdu on to zkresluje a zřejmě se toho nedotkl.
0: Ok, tak v tu chvíli je to v pořádku, tak to je jasný, ale...
2: Shodneme se, že kdyby se toho dotkl, tak ten gol je regulérní.
1: No, protože chtěl odkopávat vědomě ten balón.
2: Souhlas.
1: Tu chvíli. Takže
0: ale Jablonec, nebyl.
1: Ale nakonec nebyl, takže Jablonec se padl na pražské Letné 0-2. Máme tady další volající do studia. Dobrý den, kdo je tam?
7: Dobrý den, jsem to já.
1: Doufám, že jste to vy, ano. Kdo tam je?
7: Dobrý den, tady je Marek. Já mám jenom dvě, tak nebo jednu poznámku. Já bych celou tu nástavbu a tyhle to zrušil. A vrátil se ke starému systému, protože myslím, že je to několik let stejný, že jo. Na špici už většinou nebejvalo o co hrát. Jo, vzadu bejvalo s většinou třeba, já nevím, se s tím jít o záchranu, tak 3 až 4 jistý. Jo, a ta prostřední skupina to už vůbec nedává smysl.
1: Marko, tak děkujeme, my tady mluvíme hlavně o té nastavbě, tak jste nám do toho hodil takzvaně trošku vidle.
7: To se omlouvávala, že jo, včera hrála, že jo, Sparta, fotbal nic moc, že jo, první se třetím, Slavie s Libercem, fotbal nic moc. Jo, prostě myslím si, že tam jsou takový bodový rozestupy, že při vší úctě ty týmy nemají už skoro o co hrát, jo.
1: No, oni by s váma možná nesouhlasili, Marku, hrál teda jenom druhý se čtvrtým týmem včera na pražské Letné, no. Pavle.
0: Ne, já to chápu, ten názor, ale zase máme o těch 5 zápasů víc a samozřejmě pro fanoušky je možnost jít na tu nadstavbu. Myslím si, že ne vždycky, trochu si nesouhlasím, že ne vždycky je to takhle rozhodnutý hodně dopředu na obou koncích. Letos si myslím, že dole bude peklo do konce. A samozřejmě titul je rozhodlej, ale byť Plzeň včera vyhrála, tak ještě o tom třetím místě taky si myslím, že úplně rozhodnuto není, o čtvrtém vůbec ne, takže máme o co hrát, to, že si to Slávě takhle uhrála, že má nahrány body, je jejich jako výhoda, ale kvůli tomu já bych úplně tu nadstavbu nerušil.
1: Děkujeme za zavolání, mějte se hezky. Tak můžeme vzít rovnou další volající do studia, protože se nám to tady rozdrnčilo, tak ať popojedem. Dobrý den, kdo je tam?
8: Dobrý, posluchač Bělasy z Prahy. Já bych chtěl jen vsuvku úsměvnou na to vyloučení, na to 13 sekundové vyloučení. Někde, mám to z prvé ruky od toho rozhodců, někde v Pěšťanském okrese, prostě nízká liga. A kamarád sudí se jmenuje Libor Šašo. A už prý... rozhlasování si podával ruky s kapitány, tak se představuje a hovorí, dobrý den, já jsem Libor Šašo, no a ten kapitán mu jeden hovorí, že no, ty tak aj vypadáš. No a rovno červená vyloučeně. Takže 13 sekund je daleko, daleko.
1: Ano, tak děkujeme za tady tenhle příběh, opravdu teda kouzelný. No, tak
0: ještě
1: to se
0: možná pro mladší posluchače měli přeložit, co znamená Šašo ve slovenštině, v češtině, pardon, no tak jestli...
8: A já vlastně.
1: Šašek?
0: No, jasný.
8: Šašek, ano.
1: Dobře, děkujeme moc za tenhle příspěvek, mějte se hezky.
8: Díky, náskole.
1: No, když jsme u těch Slováků, tak Lukáš Hrastný chyběl kvůli tomu, že podstoupil pro ně nějaký stomatochirurgický zákrok po soubojích s Karimem z Bohemky během týdne, takže nevím, co ho trápilo přesně, ale včera nebyl k dispozici.
0: No, je to tak, samozřejmě dostal, tam jsme viděli, že dostal ránu, je to nepříjemný, jestli měl nějaký vyražený zub nebo hnutý zub, asi nevím. Logicky asi se bál.
2: Já se chci zeptat ještě na jednu věc v souvislosti se Spartou. Jan Kuchta vypadá dobře, teď v těch posledních zápasech dává i góly, zase je platný pro tým. Mluvil o tom po zápase, že chce zabojovat o nominaci na mistrovství světa. Co myslíš, Pavle? Má šanci, když bude dávat góly? A...
0: Těch zápasů není tolik a já nechci říct, že Sparta už nebude hrát jako o nic. Teď to derby si myslím, že by mu mohlo pomoct. Pokud mu vyjde derby, těžký zápas, přišli ústě včera. Včera, jako říkám, ten Jablonec do toho vyloučení to bylo vyrovnaný, tam Sparta moc šancí neměla, pak se to Honzovi určitě povedlo. Pokud by mu vyšlo derby, tak proč ne? A je to správný, že má nějakou motivaci, že chce ukázat před týdnem nebo 14 dny mluvil o tom, že ve Spartě ještě neřekl poslední slovo a drží se toho, takže já mám tohleto rád, když ten hráč je schopný si na sebe udělat sám tlak a má svoje cíle bez ohledu na to, co si o tom budou myslet ostatní, mně se to líbí.
1: K téhle otázce jenom jako poznámka, že trenér nároďáku Miroslav Koubek byl se podívat ve Štuncových sadech o víkendu. Bereme dalšího posluchače, dobrý den, kdo je tam?
9: Dobrý den, tady je Pavel. Já bych chtěl k té nástavbě a některé ty výroky rozhodčích. Mně se zdá, že řeknu teda předem, že jsem slávista, že jsem srdcem slávista, ale Spartě mě vůbec nevadí a Sparta. Ale to, co v současné chvíli předvádí Sparta, to dělala Slávě před 10, 20, možná 25 lety, když byli takzvaně věčně druhý, furt si na to stěžovala. Sparta si dneska stěžuje Hrasli na Bohemce, možná má pravdu, byly tam na něj fauly, ale oni jako tím zdůvodňují svoji porážku. Včera s Jabloncem trenér Priske řekne, že ta červená, už jste se o tom bavili, že ta červená byla přísná, protože tomu hráči je 17, to je prostě úplně nesmysl. Pavel Horvát už tam taky takhle zdůvodňoval. Ale Mancver měl, to byla jasná červená, to o tom se vůbec nezviní, nikdo si na rozhodování proti Spartě pořádně nestěžuje, jenom Sparta si stěžuje. Důležitý je, že Sparta prostě nemá tu výkonnost a tak se to snaží házet na ně. Vemte si, že Bohemka porazila Spartu díky červené, dá se říct, suchým trichu a Olomouc, která je daleko za Spartou, tam vyhraje 3-1 proti tu samému Mančaftu, jo. Takže něco je v té kvalitě hry Sparty dneska horšího. A ještě, jestli můžu se vrátit k sobotě, tak ten souboj Moses Hodouš, ano, nešťastný, kdyby tam rozhodčí dal červenou, byť si myslím, že to faul nebyl, že to byla spíš nešťastná srážka, tak by se taky nikdo nedivil v současném kontextu, ale VAR do toho nestoupil. Ale já bych se chtěl zmínit o situaci, která byla těsně před tím gólem Juráska, kdy Chorý dostal loktem do obličeje a šlapák na zimu, podle mě, bývalý rozhodčí, jasná červená a nic. A trenér Trpišovský po zápase, ano, Slávě vyhrála, ani slovem o rozhodčích na tyhle věci. Ale Chorý loket do obličeje dostal, že ošetřovaný rozhodčí nic, protože je to Chorý. Chorý má svý, samozřejmě, mají ho všichni plný zuby a některý jeho...
1: Ne, my vám rozumíme, pane posluchači, já jenom doplním, že tam dostal žlutou kartu za ten šlapák Drahpe, pak ta druhá žlutá znamenala jeho vyloučení, ale chápeme vaše rozhorčení, že Ngesa nedostal za loket do tváře Chorého žlutou kartu, tam se to taky zcela žádalo. Moc vám děkujeme za zavolání, my musíme spěchat dál, je toho ještě spoustu, mějte se hezky, poslouchejte Desítku.
10: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Tak Miroslav Koubek viděl o víkendu tedy výhru Viktorky Plzeň nad Hradcem Králové 3-1. Vladimír Darida nebyl z otroky, stejně jako Mik van Buren nebo Samuel Rancák. Viktorka to otočila ve druhé půli naprosto dominantní výkon. Hyský trenér Plzně Martin Hyský mluvil o tom, že třetí místo je jejich cíl. Teď si to dost přiblížili.
0: Určitě. Dvě krásné asistence Páti Hrošovskýho. První si myslím takový vyzkoušený roh a druhý zase ten centr byl fantastický. Tam vlastně Dvehovi stačilo jenom se dostat do toho správného prostoru a je vidět, že jeden můj kluk nehrál, Láďa Darida, druhý můj kluk Páťa Hrošovský hrál a škoda, že tam, že ten Láďa nemohl hrát, protože si myslím, že by tomu zápasu to svědčilo ještě víc a bylo by tam víc momentů, který by byly lepší ještě a myslím si, že Viktorka zaslouženě to otočila. Byť Hradec měl svoje šance, tak Viktorka to otočila, ukázala tu sílu a pravděpodobně si to třetí místo teď už uhájí.
2: Souhlas, pokud by Hradec měl pomýšlet na úspěch ve Štruncových Sadech, tak by se mu muselo opravdu všechno sejít, no a ve chvíli, kdy se ti rozpadne úplně střed hřiště, dominantní Vladimír Darida a Samuel Dancák taky nehrál, je to obrovská ztráta do toho zranění, Pilář, Van Biren, takže to bylo pro Hradec složité a Viktorka...
0: Byť šli do vedení,
2: ale Viktorka to zkušeně otočila.
1: No a opravdu velmi povedený výkon v té druhé půli. Viktorka potvrdila třetí místo. Hradec, pokud chce do Evropy, tak musí tedy zabrat v té nadstavbě, která pro něj bude samozřejmě velmi náročná. Na druhou stranu hraje nahoře a hrát dole, tak nějak víme, je asi složitější.
10: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Gratulujeme Mladé Boleslavi a Zlínu k tomu, že mají po víkendu jistotu záchrany. Začneme u Mladé Boleslavi, já bych to vzal v té skupině o záchranu podle počtu diváků na stadionu, protože 8850 diváků ve Vítkovicích, to je jednoznačně maximum v rámci té skupiny o záchranu. Viděli fanoušci ve Vítkovicích čtvrtého nového muže na lavičce Baníku v téhle sezóně. Respektive čtvrtého muže, Pavel Hapal, pokračoval z té minulé sezony. Josef Dvorník trénoval proti třetím, respektive takhle, Josef Dvorník byl třetím trenérem, který trénoval v téhle sezóně proti Mladé Boleslavi. 0-0. A může být Baník možná rád, nebo měl vyhrát?
0: No, já si myslím, že Boleslav umí zahrát líp, tím vůbec nechci schazovat výkon, ale myslím si, že tak nějak jako hráli na ten bod, ono se to nedá. Ani jako hráč jsem to vlastně nechtěl slyšet, ale jim ten bod stačil a myslím si, že si pro něj jako zkušeně došli vlastně. Bylo to od Baníku defenziva zvýrazněná, jasně, ale dopředu tam je prostě málo odvahy, málo té kvality, bylo vidět, že ty kluci, než aby nahráli dopředu, tak kolikrát se vrátili až k Jedlovi dozadu k brance a samozřejmě to není jednoduchá pozice, ale opravdu je potřeba najít to sebevědomí těch hráčů, aby Baník dával góly. Dvě standardky nebo dva breaky za celý zápas ti úplně nestačí na to, aby si ten zápas vyhrál.
2: Já jsem tady sledoval hlavně první poločas, než jsem se přesouval na stadion Unisy a musím říct, že mě se Mladá Boleslav herně opravdu líbila. Hrají tedy výborný fotbal, bych řekl, mají na to ten kádr dobře složený, hrají kombinačně. Přesně to, co se mi líbí. Stopeři konstruktivní, Králik si myslím, že šel nahoru vedle Karafiáta, který ho pomohl té defenzivě, stejně jako Hybš na levé straně a moc se mi líbí ten střed pole, kde hrají Macek, Ševčík.
1: A Schubert tam vysílá Kabonga.
2: Schubert hrál velice dobře. Vlastně i Kozel do toho zapadl. Kabongo byl ve velké šanci, nastřelil břevno, takže v prvním poločase, kdyby vedli Mladá Boleslav,
1: tak je to těžké pro Baník.
0: Určitě, já ještě teď si řekl to jedno jméno, Matěj Hybš. Já musím říct, že jsem úplně nebyl o tom přesvědčený, když šel do Boleslavy. Říkal jsem si, hele, to už je tak jako asi na dohrání, byť samozřejmě není úplně starý, ale je výborný, jako přesně tak, jak jsi to řekl, je klidný na míči, ví kdy, co zahrát a je velkou posilou pro Boleslav.
1: Jenom Boleslav, promiň.
2: Ne, promiň.
1: Chtěl jsem jenom říct, té defenzivě zase nula, tak oni mají na jaře 12 ligových zápasů 7-0 a vlastně od té porážky na Slávii 0-4 7. února v 10 zápasech inkasovali pouze 5x.
2: No. To je prostě znát, když si vezmeme tu defenzivu z podzimu, tak to je nebe a dudy.
1: No, a promiň, jsem ti do toho
2: Já skutil. Jsem se chtěl jenom ještě dostat tedy k Baníku. Pavel o tom mluvil několikrát, že sice nový trenér Josef Dvorník zná to prostředí, ale že to bude mít extrémně složité a myslím si, že se to potvrdilo. Samozřejmě on není v lehké pozici, těžké něco s tím týmem tak rychle udělat, ale já v podstatě neviděl žádný progres.
1: Ale v té defenzivě určitě. Tam byla třeba bojovnost, jak to tam jednou Jedlička vyrazil a před Klímou to tam odklíze, myslím, Friedrich, tak já jsem z toho trošku cítil víc bojovnosti.
2: No,
1: tak
2: tam bych čekal, že to odklidí. No.
0: Já bych taky čekal, že to neuklidí do brány, ale... Ne, jako takhle, myslím si, že Pepa, vlastně nic jiného ti nezbývá, organizace hry dozadu, co to je jasný, prostě teď samozřejmě mají ještě furt 4 zápasy, může se stát cokoliv, může se stát, že prostě to prolomněj, spadne to z nich, ale v tom zápase s Boleslaví to prostě nevypadalo. Logicky ten trenér tam je 5 dní, to prostě není možný jako za 5 dní změnit herní styl, nastavit hlavy hráčů, obzvlášť, když jsou, se podívá na tabulku a jsou poslední v tabulce, tak jako najednou tam začít dělat, že je všechno super, to prostě nejde, ale musím říct, že za mě v tuhle chvíli Baník je jako nejslabší, bych řekl. Jo. Ta Dukla prostě, asi se k tomu taky na skok dostaneme, jako nějak vypadá. Mají tam jako silnější hráče, takový bych řekl jako nezatížený úplně tím, protože vlastně celou tu sezonu byli poslední a teď se z toho dostali vlastně, jo, už jsou na hraně, už šahají po tom, že by tu baráž měli hrát, takže tam to sebevědomí je daleko větší než v Ostravě.
1: Já mám přirovnání, teď končí školní rok, tak to jak když máš z fyziky celý rok třeba 4 průměr a pak to vytáhneš na 3 a někdo má běžně jedničky, dvojky, tak najednou má tu 3, protože něco zkazil na
0: konci. To se mi hodně stávalo.
1: Já jsem právě u té fyziky většinou tu 4 tak nějak jako měl, takže...
2: No ještě jedna věc, která...
0: My jsme v řeznictví vůbec fyziku neměli.
1: To je divné.
2: Ještě jedna věc, která demonstruje vlastně tu krizi Baníku, že když se to vlastně sype, tak se to sype se vším všudy. Když se ti nedaří herně, dostáváš se tolik do šancí, můžeš spoléhat na ty standardky, což Baník několikrát ukazoval i v minulosti. No a tobě se v 27. minutě zraní nejlepší hlavičkář suverénně Ondřej Kryčfaluši, který dohrál, tak doufejme pro Baník hlavně tedy, že to nebude nic vážného.
1: A do toho dostal 8. žlutou kartu Chaluš, poté, no, co jasně. Se obořil na Kabonga, který tam zajel vlastně do brankáře Jedličky, když si myslím, že chtěli pro ně 2. žlutou kartu. No. Já teda intenzitu neviděl na to, aby dostal, nebo ani ten zákrok.
0: No, tak to asi není to podstatný. Podstatný je, že Chaluš nemůže hrát, takže to je pro Baník další, jako špatná zpráva po červený v Karviní. Vlastně v tom poháru, že jo, tak teďka zase nebudou.
1: Máme tady dalšího volajícího do dnešního pořadu, děkujeme za zájem, za volání, tak dobrý den, kdo je tam?
11: Dobrý den, to je Zdeněk, Plzeňsko. Já bych se chtěl jenom zeptat, takový, už mě to netrápí, to je slovo, ale zajímá, chodím v Plzni na fotbal samozřejmě a to, jenom bych se chtěl zeptat, vždycky po zápase, nebo vždycky většinou po zápase, tam někteří hráči běhají ještě hostující po hřišti na dýlku sem a tam, jaký to má důvod, proč to je?
1: Děkujeme za zavolání, Pavle, vem nás do tady
0: u toho. Je to, protože nejsou vytížený a samozřejmě toho času tolik třeba není a ty hráči doběhávají metry, dneska už je vlastně moderní, nebo mají to všichni ty čipy zatím v té vestě za tím krkem a naběhávají se metry v nějaký té rychlosti, která je potřeba k tomu, aby ty hráči měli nějakou zátěž oproti těm, protože samozřejmě hráč, který odehraje 90 minut a hráč, který nenastoupí nebo nastoupí na pár minut, tak tu zátěž má úplně jinou a proto doběhávají ty kluci hned vlastně po tom zápase.
2: Pavle, ale ty jako hráči to určitě nikdy nezažil, byl bych překvapený.
0: Já jsem hrál většinou v základní
2: to
0: sestavě, takže to, ale musím říct, že jako asistent jsem s klukama na tohle doběhání chodil a samozřejmě je to takový jako, nechci jít nepříjemný, ale ty kluci jsou profíci a vědí, že to dělají pro sebe, nedělají to pro ty trenéry.
2: Ale občas je lituju, jedeš někam třeba 3-4 hodiny autobusem, byť dneska už se často spí den předem. Třeba lije, ty chceš na to hřiště jít, trenér ti tu šanci nedá a pak ještě běháš.
0: A k tomu se třeba ještě od 13. minuty rozsvičuješ, když tvůj konkurent začne kulhat, tak se rozsvičuješ 75 minut a pak jdeš ještě běhat rovinky. No,
1: Baník, o kterém jsme se bavili, jede příští kolo do Teplic, které remizovali se Slováckem na Stínadlech. Bylo 3078 diváků, kteří viděli krásný gol Daniela Marečka. A pak ve druhém poločase výkon Teplic, který možná souvisel s tím, že hráči si prý po zápase stěžovali na to, že jsou unavení. Takhle o tom mluvili trenér Frtěla po zápase v rozhovoru pro OnePlay Sport. Byla kvůli tomu prý bouřka, protože pohledem pana Frtěly to není úplně profi přístup. Jenom připomenu, že Tepličtí byli od úterka do čtvrtka minulý týden na soustředění v Blšanech, aby prý změnili prostředí a taky asi něco natrénovali.
0: No, já jsem se Zdenou chvilku mluvil v týdnu a vím, že tam byli, já tohle to moc od těch kluků neberu, no, jako že seš unavený, hraješ o záchranu, v úvozovkách hraješ o život a tady ty s odpuštěním jako keci, že jako seš unavený, to já bych to taky nechtěl slyšet jako trenér a ty hráči se musí připravit tak, aby fungovaly a druhá půle od Teplic nebyla dobrá, to je bez debat a spíš samozřejmě možná je to otázka pro teplický vedení, jestli a jaký hráče přivíz, protože teplický kádr úplně nemá jako ty hráče, který jsou top v český lize, jsou to průměrní kluci, zase při vší úctě, možná některý začínají, jo, možná některý končí jako Mareček, myslím staršího Marečka, jo, ale nejsou tam top hráči a vlastně to umístění tak nějak odpovídá tomu složení toho kádru.
2: Teplice podle mě se vyhnou baráži, ale pokud chtějí jít v budoucnu nahoru, tak do toho kádru jednoznačně musí říznout a investovat do něj.
1: No možná jenom nebudu souhlasit, neodpovídá, protože třeba Baník kvalitativně má lepší kádr, bych řekl, než Teplice a je pod nimi o 6-7 bodů, protože Teplice mají náskok 6 bodů na Slovácko. Každopádně tady možná zlatý bod právě pro ně, Slovácko má o bod víc než Baník a Dukla a to je poslední téma. Dukla prohrála ve Zlíně 2-1, Zlín se zachránil. Třetí gol v řadě, třetí vítězný v sezóně dal Tomáš Poznar, 50. v jeho kariéře v první lize, moc gratulujeme. Já jsem mu posílal taky gratulaci na Instagramu a říkal, že to byla jeho fakt vysněná meta.
0: Pozný gol, no, já bych hlavně chtěl ho poprosit, o nás poslouchá, že už mi došly ty utopence, co mi dával, takže kdyby zase vyráběl, tak bych byl rád, kdyby mi dorazili. Ale samozřejmě tak Tomáš je poctivej kluk, poctivej hráč, to, že se takhle rozstřílel, vlastně pomohlo Zlínu k brzkému ukončení toho, nechci říct jarního trápení, ale taky klopítali, možná si mysleli, že budou hrát vejš, ale prostě takhle to je a ve Zlíně takhle v podstatě absolvují už několikátou sezonu, že v té baráži si brzo to zajistějí, že
1: v té
0: nadstavě, pardon, si to zajistějí brzo a mají klid. Teďka tam, myslím si, stráví příjemný 3 týdny.
2: Zajímavé, jak se proměnila trochu ta pozice Tomáše Poznara tím, jak se mu daří a naopak, jak se moc nedaří Stanleymu Kanuovi, že jo, na podzim to bylo vlastně jednoznačně rozdělené, že Tomáš Poznar hrál doma a s Kanuem na Hrotu hráli Zlíňané tedy na breaky venku a teď je Poznar jasnou jedničku.
0: To je to, že ten hráč je nevokoukanej, úplně nevíš, jak na něj hrát, tak ten Stanley Kanu toho hodně využil, jo, musím říct, že samozřejmě vypadal fantasticky, ale samozřejmě postupem času možná nějaký pokles výkonnosti, ale i ty soupeři si na tebe dávají daleko většího majzla a zkoumají tvoji hru, aby ti ji narušili a to se evidentně soupeřům Zlína dařilo a daří.
2: Něco podobného asi prožil i Michal Cupák, který měl fantastický start sezony, teď už tolik produktivní není, ale no, pořád hraje.
0: Ale on prej teďka víc učí právě.
1: Vyhodnocení se blíží ve fotbalové lize, blíží se taky teplická desítka Pavla Horváta živě. Když jsme tady mluvili o Tomáši Poznarovi, který s námi téměř před rokem byl ve Zlíně, bylo to moc příjemné, tak s námi za 14 dnů bude vedle Pavla, Antonín Panenka a taky Jan Rezek. Můžete kupovat lístky na našem webu radiojournalsport.cz. Moc se na vás těšíme, těším se taky na naše hosty Antonína Panenku a Jana Rezka. Věřím, že to zase Pavle bude příjemné.
0: No tak já doufám, tak Tonda je vynikající, to už víme. A Reza, doufám, že bude mít dobrou náladu, no, po zápasech Teplic a samozřejmě jim přejeme stejně tak jako všem, prostě ať se zachránějí, někdo to bohužel odnese, ale za to my nemůžeme.
1: Další desítka Pavla Horváta je minulostí, ta ligová, ta čtvrteční nás čeká, pochopitelně s hostem, tak ji poslouchejte. Děkuju moc Lukáši Michalíkovi, který tady byl. Lukáši, přeju pěkný den.
2: Krásný den všem posluchačům i vám.
1: A přeju taky krásný den a děkuji Pavlu Horvátovi, že je tady stále s námi. A prostě buď stále mlad, stále svůj a zase brzy naslyšenou.
0: Tak naslyšenou, díky za pozvání ke mně.

0: s mikrofonem do Anglie.
1: Tradiční pořad o fotbalové Premier League pokračuje i v další sezóně.
0: S mikrofonem do Anglie.
1: Půl hodina s novinkami z aktuálního kola nejbohatší evropské ligy.
0: S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
1: S mikrofonem do Anglie.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
3: Požár v Národním parku České Švýcarsko už mají hasiči pod kontrolou, na místě ale dál zůstávají. Vláda schválila návrat povinné elektronické evidence tržeb. Hokejistou extraligové sezóny je Roman Červenka, chce jet na mistrovství světa. A dnes bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo i bouřkami, teploty až 28 stupňů. Je úterý 5. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Hasiči v podvečer dostali pod kontrolu požár v Národním parku České Švýcarsko. S ohněm v lese mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou bojovali 53 hodin. Z původních více než 100 hektarů se jim podařilo zmenšit plochu požářiště na pětinu. Oheň už se dál nešíří, hasiči ale zatím na místě zůstávají.
4: Lokalizaci požáru vyhlásil velitel zásahu Martin Legner v 18:25.
5: Postup vůči prostorům, které jsme potřebovali nutně řešit, jako jsou ty rokliny a ty skalní převisy, byl naprosto fantastický. Děkuju za podporu letecké služby, protože to nám významně pomohlo.
4: Oblasti se pak ujme správa Národního parku, jak říká její mluvčí Tomáš Salov.
6: Pro kontrolu toho požářiště můžeme využívat drony s infračerveným viděním, takže pro nás bude relativně snadné odhalit místa, která jsou ještě horká, a případně je dohašovat.
4: Z Chřibské na Děčínsku Daniela Pilařová, Radiožurnál.
3: Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Do systému by všechny platby měly nahrávat obchody, restaurace a nově také řemeslníci.
7: Zavést EET naopak nemusí živnostníci s výdělkem do 1 000 000 korun. Změní se jim ale základní sazba paušální daně, říká ministryně Schillerová.
8: Ta 100 koruna se navýší o 1400 korun, takže měsíčně na dani z příjmu budou platit 1500.
7: Do státního rozpočtu by podle ní měl systém každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To rozporuje předseda poslanců opoziční TOP 09 Jan Jakob.
9: Už dřív se ukázalo, že výnos sotva pokryl náklady na provoz. Proto v covidu také zrušili.
7: Znovu zavedení EET vítá třeba Hospodářská komora, říká předseda sekce gastronomie Luboš Kastner.
10: Pokud podnikatel podniká, tak nemá problém reportovat tržby a EET je funkcionalitou pokladního systému.
7: Na rozdíl od předchozího systému EET podnikatele taky nově nebudou muset vydávat účtenku. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Kriminalisté obvinili další 3 lidi v bitcoinové kauze. Podle zdrojů Radiožurnálu jde o bývalého ministra spravedlnosti, dříve z ODS Pavla Blaška, jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice.
11: Kriminalisté je viní z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim tak až 12 let vězení. Kauza se týká loňského daru bitcoinu za 1 000 000 000 korun státu od odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiříkovského. Současný ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO řekl, že zavedli opatření, aby se podobná situace nemohla opakovat.
12: Odbor právní už nespadá pod politického náměstka nebo přímo pod ministra. Jsou tito zaměstnanci více chráněni před politickými tlaky.
11: Bývalé ministryně Evy Dekroa z ODS je dobře, že kriminalisté dál kauzu vyšetřují.
13: Pokud vyšetřovatelé mají dostatek důkazů, tak je to jejich pravomoc.
11: Dekroa zároveň trvá na tom, že díky dohodám o narovnání s kupci bitcoinu státu žádná škoda nevznikla. Josef Číš, Radiožurnál.
3: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek se svým obviněním v bitcoinové kauze nesouhlasí. V rozhovoru pro Novinky potvrdil, že je jedním z trojice lidí, které kriminalisté obvinili. Proti zahájení trestního stíhání podal stížnost. Německá policie zadržela řidiče, který v pondělí v Lipsku zabil 2 lidi. Autem vjel na pěší zónu a ve vysoké rychlosti projel centrem města. Muž je ve vazbě a podle německých médií ještě nevypovídal.
14: Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
15: Pachatelem je podle saského ministra vnitra Armina Schustra 33-letý Němec. V minulosti se u něj projevily psychické problémy. Podle Schustra zřejmě najel do lidí úmyslně. Motivy činu ale nejsou objasněné. Státní zástupce ho vyšetřuje jako dvojnásobnou vraždu. Dalších víc než 20 lidí je zraněných, 3 z toho těžce. Pachatel projel osobním autem asi půl kilometru po pěší a nákupní zóně v samotném centru Lipska. Při zadržení nekladl odpor. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Europoslankyně Jana Nagyová z hnutí ANO je vinná v kauze Čapí hnízdo. Nepravomocně o tom rozhodl pražský městský soud. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie v souvislosti s 50-milionovou dotací dostala 3letou podmínku a peněžitý trest. V kauze je obžalovaný i premiér Andrej Babiš z ANO. Jeho stíhání je kvůli imunitě ale pozastaveno.
16: Pražský městský soud rozhodoval na základě závazného právního názoru vrchního soudu z června 2025, řekl soudce Jan Šot.
17: Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Nagyová neměla být odsouzena, že o její vině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt, byť jsme k němu zavázáni, je v rozporu s principem prezumpce neviny.
16: Obhájce Nagyové Josef Bartončík se proti rozsudku odvolal.
18: Se budu v podstatě odvolávat vrchnímu soudu proti rozhodnutí vrchního soudu, což je takový paradox. Potom mám k dispozici další opravný prostředek dovolání k nejvyššímu soudu.
16: A je připraven podat i ústavní stížnost. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Premiér Andrej Babiš se hnutí ANO považuje pondělní rozsudek nad europoslankyní Nagyovou v kauze Čapí hnízdo za odsouzení na objednávku v politickém procesu. Uvedl to na síti X. Reagoval na to mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
19: Tato situace má oporu jak v platném právu, tak právě i v nálezech ústavního soudu. Ten proces je standardní. Naprosto odpovídá tomu, co prostě v rámci právního řádu lze udělat a jak lze postupovat.
3: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO bylo Babišovo vyjádření emotivní reakcí. Slova o zmanipulovaném procesu na politickou objednávku komentovat nechce. Soudní systém České republiky je podle něj funkční. Rozhovor s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem uslyšíte v repríze pořadu 20 minut radiožurnálu hned po hlavních zprávách. Před 81 lety začalo pražské povstání, navázalo na události v Přerově, Berouně a dalších městech protektorátu. Češi se v závěru druhé světové války postavili okupantům z nacistického Německa.
20: Je 6 hodin.
21: Ozvalo se v éteru 5. května 1945 z úst hlasatele Zdeňka Mančala. Původní záznam se ale nedochoval. Mančal touto dnes už legendární větou odstartoval pražské povstání. Od té chvíle rozhlas vysílal jen česky. Zanedlouho už byla budova na Vinohradech obklíčená.
22: Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. SSáci zde vraždí české lidi.
21: Povstalci obsadili mosty, postavili barikády, bránili nacistům v útěku na západ. Lidi v euforii vyvěšovali československé vlajky, přetírali německé nápisy. Tvrdé boje skončily kapitulací nacistů 8. května. 3000 Pražanů padlo. Až o den později do Prahy přijela sovětská armáda. Marek Sedláček, Radiožurnál.
3: Sport. Roman Červenka je podruhé v kariéře extraligovým hokejistou sezóny. Na slavnostním gala večeru kromě hlavní ceny převzal i další 3. Následně Červenka potvrdil, že by chtěl startovat na mistrovství světa ve Švýcarsku.
23: Jako když ta sezóna byla náročná, teďka playoff byl náročný, tak prostě ještě šance hrát za národňák, tak tam prostě chci bejt, že celý ten štáb má končit, radím a pokud mají zájem, tak prostě já jsem zdravý, si nedovedu představit říct, že ne.
3: Naopak hokejista David Pastrňák z Bostonu účast na šampionátu nevidí příliš reálně. Uvedl to v rozhovoru, který médiím poskytla agentura Pram Consulting, zastupující NHL. Šampionát začne 15. května. A komise rozhodčích fotbalové asociace České republiky vytkla sudím hned 3 chyby po víkendovém úvodním kole ligové nadstavby. Slavia měla v sobotním zápase v Liberci zahrávat penaltu a záložník Pražanů David Moses měl za zákrok loktem dostat červenou kartu. Chybně nevyloučený zůstal i Spartan Sivert Mansverk v nedělním zápase proti Jablonci. Komise to uvedla v komuniké.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Chodci na D1 u Lokte a omezení na D5 u Zdic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy dejte pozor v okolí sjezdu na Kutnou horu. Na 66. kilometru se na vozovce pohybují lidé. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte omezení u odbočky na Zdice. Mezi 29. a 27. kilometrem je uzavřený levý pruh, ze kterého silničáři obnovují vodorovné značení. Pravým pruhem projedete bez kolony. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 opatrně v okolí sjezdu na Barrandov. Na 16. kilometru kilometru projíždějí levým pruhem silničáři s technikou, čistí vozovku. A komplikace máme hlášené u Hostomic na Berounsku. Na silnici 114 do Dobříše havarovalo nákladní auto. Skončilo v příkopu, na místo už jedou hasiči. Čekejte omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno a i zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně na západě přeháňky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku je polojasno a večer výjimečně přeháňky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
1: Co pro další vývoj bitcoinové kauzy znamená dnešní obvinění ex-ministra spravedlnosti a jeho náměstka? Co ukázal jeden úspěšný a jeden neúspěšný pokus o útěk z českých věznic? Jak budou vypadat posílená bezpečnostní opatření ve věznicích? A kam pokročilo ministerstvo spravedlnosti v úvahách o změnách trestního zákoníku nebo pravidel pro rozvody? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
2: Hezké odpoledne.
1: Dnešek přinesl hned několik aktuálních informací, které se týkají ministerstva spravedlnosti. Začneme bitcoinovou kauzou. Vrchní státní zastupitelství informovalo, že obvinilo další tři lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinu ministerstvu spravedlnosti. Dopustili se podle státních zástupců trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Podle médií, včetně našeho serveru iRozhlas.cz, jsou nově obviněni ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho bývalý náměstek Radomír Daňhel a také advokát dárce bitcoinu Karim Tic. Máte k tomu další informace?
2: Další informace k tomu nemám a myslím, že je v zásadě dobře, že ani ministr spravedlnosti neví, co je konkrétně napsáno v tom usnesení o zahájení trestního stíhání. Dokonce ani nevíme, jestli to vědí ti, kterých se to týká, protože to usnesení má být doručeno. Takže já stejně jako vy vycházím z toho, co se povídá, co se říká v českých médiích. Jestli to tak je nebo není, to skutečně nemohu potvrdit, protože ministr spravedlnosti nemá znát detaily trestních řízení a já se tím snažím řídit a do té kauzy po stránce toho řízení jako takového jsem nezasahoval, nezasahuji. Snažím se řídit tím nejen zákonem, ale myslím, že i tím, jak to vnímám, jak se má ministr spravedlnosti chovat. To, že jsme tam učinili nějaké závěry a udělali audit a poslali ho orgánům činným v trestním řízení, to je samozřejmě jiná rovina, která souvisí s rolí ministra a tam naopak jsem tu povinnost vnímal, že ji mám.
1: Právě na to se chci zeptat, protože vy jste v polovině dubna jako ministerstvo spravedlnosti podali trestní oznámení. Z toho, co jste se dočetl dnes v médiích o tom aktuálním obvinění, odpovídá to textu trestního oznámení? Mířilo to trestní oznámení tím směrem, kterým podle médií teď míří vrchní státní zastupitelství?
2: Těch informací o tom, co konkrétně je kladeno za vinu, nejen jaké trestné činy spatřuje v tom jednání vrchní státní zastupitelství v Olomouci, těch informací, co konkrétně tedy se mělo stát, nebo co je to, co, za co si vysloužili trestní stíhání ty osoby, tak to nebylo upřesněno. Takže já skutečně nemohu teď vědět, jestli to, co jsme zjistili v auditu a zaslali státnímu zastupitelství, teď nově pomohlo zvrátit, jak bylo v některých médiích řečeno, tu situaci. Mohu se jen domnívat, my jsme se zaměřovali jak na proces té darovací smlouvy, tedy

0: Mým cílem nebylo někoho poškodit, mým cílem bylo zjistit, jaký je skutečný stav. To snažili jsme se pojmenovat ty věci objektivně. Konec konců ten interní audit prováděli lidé, kteří tam byli v těch stejných pozicích za pana exministra Blažka a za paní exministrině de Croix. Takže kdyby možná ona ušetřila státnímu rozpočtu skoro 8 milionů korun za právní posudky a auditory a najala si v úzovkách nebo využila to interního auditu místo, aby si najala externí služby, tak možná došla ke stejným závěrům jako dnes já, protože já jsem těm lidem nediktoval, co mají zjistit. Oni prostě dostali volnou ruku a to absolutně, přišli s určitými zjištěními a vzhledem k tomu, že v některých případech identifikovali, že se může jednat o trestný čin, neměl jsem ani jinou možnost, než podat trestní oznámení. Jinak bych asi porušil zákon já.
1: To trestní oznámení mířilo proti konkrétním osobám a pokud ano, mezi těmi osobami byli ti tři, o kterých se spekuluje v souvislosti s dnešním obviněním?
0: To trestní oznámení mířilo na konkrétní jednání některých osob.
1: S tím, spojené že ty osoby, tedy s konkrétními osobami.
0: S tím, že ty osoby, nebo ta odpovědnost těch osob tam byla vymezena v tom auditu, ale nebylo to tak, že bychom řekli, tady je jednání, tady je člověk a na toho dáváme trestní oznámení. My jsme popsali jednání. Napsali jsme, kdo je za něj z největší pravděpodobností na základě vnitřních předpisů a zákona odpovědný a následně tedy si musela policie vyhodnotit, zda ta osoba skutečně je nebo není podezřelá z trestného činu.
1: A tohle to, co jste teď popsal, se týkalo exministra Blažka a jeho náměstka?
0: Já se přiznám, že s ohledem na to, že i vrchní státní zastupitelství v Olomouci nám zakázalo jakkoliv komentovat ten audit a zveřejnit ho, tak bych to nerad prozrazoval.
1: Pojďme k další aktuální záležitosti. Vy jste dnes reagoval na páteční útěk vězně z jiřické věznice. Kvůli němu je ředitel jiřické věznice Zdeněk Herman mimo službu. Ve služebním poměru skončili jeho zástupce pro bezpečnost a také vedoucí příslušného oddělení. Je ten případ opravdu individuálním pochybením těchto tří lidí?
0: Já jsem se hned v sobotu vydal do té věznice, abych se jí s generálním ředitelem přesvědčil o tom, jestli je to nějaké jedno drobné selhání nebo jen souhra okolností a souhra několika drobných selhání, nebo je to systémové selhání, buď jako celé vězeňské služby, toho systému tak, jak je nastavena, nebo té konkrétní věznice. Tak, jak mám z té věci dojem, tak kromě toho, že došlo k několika pochybením, bohužel více osob, které v tom součtu znamenaly tuhle tu fatální chybu, která se opravdu nesmí stávat, tak mám pocit, že právě i ten systém v té věznici byl nastaven tak, že tomu hrál do karet. To znamená, vnímal jsem to tak, že to selhání těch jednotlivců by se nestalo, kdyby ten systém byl nastaven lépe. Proto i pan ředitel, který není ve funkci dlouho, který je tam 2 roky a napravuje z mého pohledu chyby svých předchůdců, kteří možná dlouho spali na Vavřínech a nesnažili se ty věci řešit. On se o to snažil, díval jsem se teď jsem si nechal doložit, co všechno v té oblasti bezpečnosti udělal za ty 2 roky. Byl to obrovský kus práce, ale prostě to nestačilo. A myslím, že v tuhle chvíli do vyšetření té věci je nutné, aby byl zproštěn výkonu služby. Bylo to rozhodnutí generálního ředitele vězeňské služby. Já s ním souhlasím, souzním s ním, protože tady je jistá objektivní odpovědnost za ten výsledek, byť on konkrétně třeba sám se ničeho nedopustil.
1: Pardon, to znamená, že je možné, že potom se vrátí do té funkce?
0: Uvidíme, jak dopadne to vyšetřování. Já teď nechci spekulovat, jestli to považuji za pravděpodobné nebo nepravděpodobné. V tuhle chvíli to není na mě. To, co je důležité, je, že v tuhle chvíli už služební poměr ukončili ti, kteří jsou přímo zodpovědní za nastavení toho systému, tedy jeho zástupce, který měl na starosti bezpečnost a to mnoho let a měl možnost ten systém nastavit a měl za něj odpovědnost. Ten už není ve služebním poměru, stejně tak jako další vedoucí oddělení, pokud jsem byl správně informován. A ti konkrétní příslušníci, kteří se mohli dopustit toho konkrétního pochybení, to znamená přehlédnutí z nedbalosti nebo toho, že nerespektovali některé vnitřní předpisy z hlediska kontroly, tak ti jsou podezřelí z trestných činů, vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů a ti dokonce mohou být odsouzeni.
1: Právě ředitel jiřické věznice, odkud tedy ten vězeň utekl v nedávném rozhovoru pro server irozhovory.cz řekl, že se jeho věznici stejně jako mnohým dalším dlouhodobě nedaří zajišťovat odpovídající počet příslušníků vězeňské služby ani odborů. odborných zaměstnanců. Hrálo v tom případě

0: případu roli i to?
1: V tomto konkrétním případu to, myslím, velkou roli nehrálo. Já jsem
0: malou, ano?
1: Malou mohlo, protože když se podíváme třeba na počty tabulkových míst, tak v dubnu 2018 ta věznice měla 170 tabulkových míst příslušníků. Teď v dubnu o kolik... 6, 7, 8 let později, jenom 145, to znamená ze 170 na 145. No a samozřejmě ve chvíli, kdy ten stav je nižší, nebo dokonce máte podstav, což je bohužel případ řady věznic, kdy pohybujeme se, měli jsme přes 10% podstav příslušníků, teď máme kolem 8%, tak když je podstav, znamená to, že místo jednoho člověka do toho pásma, kde hlídáte ty vězně, třeba pošlete, místo dvou tam pošlete jednoho. Místo toho, aby byly obsazeny všechny věže, jsou obsazeny třeba 3 ze 4. Takže samozřejmě to může mít vliv, ale v tomto případě, tak jak jsem zaznamenal to, co se stalo, tak si myslím, že to byl spíše šlendrián, možná trošku vyhoření těch zaměstnanců, že dělali rutinní práci, nikdy se nic nestalo, proč by si dávali pořád pozor, no a ono se bohužel jednou stalo a stalo se něco, co se stát nemělo a co bylo docela zásadní. Takže v téhle věci já jsem opravdu rád, že policie udělala velmi dobrou práci, že i na základě informací, které obdržela z vězenské služby, toho pachatele zadržela a nezbývá mi než děkovat veřejnosti i za její v té věci účast.
0: Vy jste odpoledne řekl, že další vězeň se o víkendu neúspěšně pokusil utéct z věznice Ostrov nad Ohří, že tam proboural strop. Jak je možné, že vězeň ve věznici probourá strop?
1: Přiznám se, že mě to taky překvapilo, že vůbec něco takového jsme řešili. Ta situace tam nebyla tak nebezpečná v tom smyslu, že by se dostal někde mimo střežený areál. Konec konců i ten problém, který nastal právě v Jiřicích, nebyl dán tím, že by snad někdo byl tak sofistikovaným uprchlíkem, že by se mu podařilo překonat ty bezpečnostní systémy, které tam jsou. Bylo to bohužel prostě jednoduše proto, že stejně jako další vězni uklízeli v tom pásmu, kde mezi dvěma ploty.
0: A tím pádem to zabezpečení muselo být
1: vypnuté. Tím pádem se muselo vypnout zabezpečení, tím pádem se tam pohybovalo více lidí, ale bohužel jenom s jedním příslušníkem, který nebyl úplně ostražitý a v nějakou nestřeženou chvíli, díky tomu, že měli nářadí, tak ještě využili toho a podařilo se jim nadzdvihnout v té části toho plotu, který vlastně nebyl tím hlavním plotem, ale tím, který měl chránit věznici, spíše jak si zpomalit ten případný útěk, tak se to povedlo.
0: Zpátky k tomu stropu, jak je možné ve věznici probourat strop, aniž by si toho někdo všiml?
1: Až budu vědět podrobnosti o tom šetření, tak vám to řeknu. Pro mě je to taky nepochopitelná věc. On to nebyl asi, tak jak jsem viděl ty fotky, strop jaksi betonový, nějaký umakart a podobně, takže možná to stačilo pár vteřin nebo minut na to, aby tam nějakým nástrojem, co si vyrobil. Jak říkám, důležité je, že se nestalo nic víc a samozřejmě ten člověk za to bude potrestán, protože to je kvalifikováno jako pokus o útěk a i to je mařením výkonu trestu, což znamená, že za to hrozí odnětí svobody až na dalších 5 let.
0: Vy jste řekl, že posílíte nebo budou posílená bezpečnostní informace ve věznicích. Jakým způsobem? Co konkrétně se změní?
1: Konkrétně budou v některých případech posílena na střežení. Nechci úplně napovídat, jak. Využijeme samozřejmě i naše služební psy na to, aby právě byli využiti v těch pásmech, kde může dojít k útěku. Obecně se zvýší počet kontrol teď, které probíhají ve věznicích a tak jako z každé jiné mimořádné události, i tato bude podrobena nejenom tedy přezkumu, ale všichni jsou seznámeni potom s tím výsledkem, tak aby podobné situaci zabránili v případě jejich věznice.
0: Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Další dnešní událostí je nepravomocný rozsudek v kauze Čapí hnízdo. Připomenu, že Městský soud v Praze za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie potrestal europoslankyni z hnutí ANO Janu Naďovou 3letou podmínkou se zkušební dobou na 5 let a také peněžitým trestem 500 tisíc korun. Ten rozsudek, jak jsem říkal, není pravomocný, je možné proti němu podat odvolání. Premiér Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, na síti X označil ten dnešní rozsudek za odsouzení na objednávku v politickém procesu. Jako ministr spravedlnosti, jak vnímáte takováto slova premiéra?
1: Tak já to vnímám tak, že pan premiér se vyjádřil emotivně, má právo, i premiér má právo na svobodné vyjádření svého názoru. Já ho za to určitě peskovat nebudu. Já samozřejmě chápu to jeho vyjádření v kontextu toho, co on opakovaně říkal, to, že ten skutek se stal někdy v roce 2008 a obvinění padlo až v roce 2017, naprosto nečekaně až ve chvíli, kdy byl horkým kandidátem na to, že se stane premiérem.
0: Sdílíte ten názor, že to je odsouzení na objednávku v politickém procesu?
1: Tak kdybych komentoval to konkrétní rozhodnutí nebo ten konkrétní výrok, tak logicky, ať už řeknu cokoliv, tak to bude použito proti mně, že se jako ministr spravedlnosti budu vyjadřovat k tomu konkrétnímu rozsudku, nebo ho komentovat, nebo dávat na jednu stranu té misky vah to vyjádření, takže to určitě činit nebudu. Já jsem to vnímal skutečně tak, že pan premiér se zarazil nad tím, že státní zástupce, který dnes u toho soudu stál, už jednou to stíhání zastavil, dvakrát byl zproštěn. A teď došlo k tomu, že vrchní soud zavázal nějakým rozhodnutím ten soud nižší. Soud se dnes, jestli jsem dobře četl, prohlásil, že sice musel odsoudit, ale nesouhlasí s tím a myslí si, že paní Naďová je nevinná. Že to jsou skoro už jaksi absurdní výroky v tom smyslu, co si o tom asi může myslet běžný občan o té justici. Já myslím, že v tomto kontextu tedy toho, co se děje, pan premiér má právo na názor. Já jsem přesvědčen, že soudy jsou nezávislé. Měly by být i nestranné, ale samozřejmě jako ministr spravedlnosti nemohu vyloučit, že v některém případě dojde k excesu a že některý soudce rozhodne jinak než nestranně. Ale věřím v ten systém jako celek a věřím, že právě proto máme řadu opravných prostředků, aby nakonec se ukázalo, že spravedlnost funguje a myslím, že to platí pro tento i pro všechny ostatní případy.
0: Pojďme také k agendě dnešního jednání vlády. Kabinet dnes podpořil návrh na zpřísnění trestů za týrání lidí ve společné domácnosti a také za týrání zvířat. Ten návrh zvyšuje dolní sazbu z půl roku na rok s tím, že horní hranice sazby toho základního trestného činu zůstává bez změny. Bude to mít v tom případě zásadnější praktický dopad?
1: Jsem názoru, že ano. Ty horní sazby trestných činů byly zvyšovány v minulosti poměrně razantně, ale ukazuje se, že se nepamatovalo na zvýšení těch spodních sazeb. My jsme ji zdvojnásobili z půl roku na rok, ono se to nemusí zdát jako zásadní, ale může to přispět k tomu, že v některých případech ta jednání budou nově kvalifikována tak, že budou pachatele těch vážnějších činů, kde skutečně dochází k nějakému brutálnímu týrání, postihování trestem odnětí svobody, což dnes se příliš nedělo. My zvyšujeme sazbu i ještě o jeden rok, asi o třetinu v případech toho nedbalostního zanedbání, to znamená například toho případu, co jsme byli svědky, tuším ve Zlíně, kde nechal ten pachatel toho psa bez dozoru, že téměř tam zemřel, tak i tam zvyšujeme sazbu a zavádíme i novou skutkovou podstatu, protože dnes nebylo trestné zastřelení psa nebo kočky nebo zabití psa nebo kočky, pokud u toho to zvíře nějak výrazně netrpělo. Tak to nebylo trestné a nově to trestné bude.
0: Když jste se zmínil o tom jednom konkrétním případu z Moravy, tak ten vyvolal hodně pozornosti. Já připomenu, že majitel se o psa přestal starat, to zvíře mělo omezený přístup k vodě, potravě, nikdo ho nevenčil, pes byl v bytě v druhém patře paneláku celou dobu sám. Vy jste po dnešním jednání vlády řekl, že se v nejbližších hodinách rozhodnete, jestli kvůli tomu podáte mimořádný opravný prostředek, tedy stížnost pro porušení zákona. Tak stihl jste to mezi jednáním vlády a mezi naším vysíláním?
1: Stihl jsem to, já jsem měl možnost si přečíst ten návrh, tak jeho zpracoval odbor dohledu a ztotožnil jsem se s tím a mohu potvrdit, že tam podám stížnost po porušení zákona v neprospěch toho pachatele. Nebude to mít vliv, a to jsme říkali od začátku, nebude to mít vliv na jeho potrestání. Tam skutečně ten trest my změnit nemůžeme. Pokud soud nejvyšší nám dá za pravdu, nebo soudy v této věci, tak změníme praxi do budoucna a v obdobných případech soudy budou vědět, že v takových případech například by měli uložit trest odnětí svobody.
0: To znamená, že jste shledal, že to rozhodnutí nebylo správné.
1: Ano, zdálo se nám, že ten odvolací soud bagatelizoval to jednání a v podstatě mimo jiné je to založeno na tom, že kdyby, že ten pes sice nezemřel, ale nezemřel jenom proto, že měl štěstí, že nějakou shodou okolností se mu podařilo dostat ven, ale kdyby se ven nedostal, tak do 48 hodin ten pes velmi pravděpodobně podle toho, jak to vycházelo ze spisu, by zemřel.
0: Vy už jste se zmínil o tom, že i když uspěje ta stížnost, tak to nic nezmění na tom trestu podmíněném pro toho pachatele, což je případ, který se hodně řešil v minulosti i v souvislosti s opakovaným znásilňováním nevlastní dcery na Jižní Moravě. Tehdy také váš předchůdce podal stížnost, uspěl, ale na tom trestu se nic nezměnilo. Není na místě uvažovat o tom, aby v těchto případech stížnost pro porušení zákona od ministra spravedlnosti mohla vést i ke zpřísnění trestu?
1: Já se přiznám, že jsem v téhle věci spíše konzervativní a byť asi se nebráním té debatě, tak se vždycky musíme pobavit nad tím, co by to znamenalo, jestli potom by ministři spravedlnosti fakticky pod dojmem třeba právě tlaku veřejnosti neustále nevraceli ty případy, pokud by se jim zdálo, že ten trest je příliš nízký. Samozřejmě chápu ten případ, ten otřesný případ toho zneužívání a dovedl bych si představit nějakou debatu o tom, že to třeba bude možné v případě nějakých vyjmenovaných těch sexuálních trestných činů. Na druhé straně jsou tam i další nástroje, jako právo na účinné vyšetřování. To znamená to, aby v některých případech, pokud třeba ten pachatel není vůbec odsouzen, nejsou všechny důkazy zhodnoceny tak, jak by měly být, tak může i ústavní soud v některých případech zasáhnout, vrátit tu věc na počátek, tak se to stalo v podstatě i v kauze Dominika Ferryho a ta věc je znovu posouzena soudem tak, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost. Ale jak říkám, samozřejmě mám pochopení pro to a taky se mi nelíbilo, že nedokážeme zvrátit to šílené rozhodnutí soudu. Budu komentovat toto konkrétní. Na druhé straně vždycky, když chceme změnit ten systém, tak se musíme zamyslet nad tím, co všechno to přinese a zda to budou jenom pozitiva.
0: V souvislosti se změnami trestního zákoníku se zeptám ještě na jednu věc. Hnutí ANO i další koaliční strany se ostře vymezovaly proti trestnému činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Avizovali jste, že ten trestný čin zrušíte. Jak jste daleko v tomto směru?
1: V programovém prohlášení, jehož sepisu jsem nebyl tedy účasten, tak je napsáno, že zruší mé trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc. Já jsem po nějaké debatě, která tady byla ve společnosti, se rozhodl přijít ještě s alternativou, která by vlastně řešila ten důvod, proč to tam bylo napsáno, protože ten trestný čin byl kritizován za mě nikoli, protože měl jaksi být nástrojem proti agentům cizí moci, ale protože byl velmi vágně formulován, byl zneužitelný a konkrétně to kritizovali zástupci nejvyššího soudu. Takže, jak jsem už jednou zmínil, nepovažuji nejvyšší soud za hnízdo ruského nebo čínského vlivu. Takže v této souvislosti jsem to vnímal jako odbornou výhradu a dohodli jsme se, že předložíme sněmovně možnost, ať rozhodne buď o zrušení, to je samozřejmě jejich právo, mohou to učinit poslaneckým návrhem, anebo dáme k dispozici naši verzi reformulace toho trestného činu, tak aby naplnil ten účel, to znamená bránil řádění cizích agentů proti České republice a proti jejím zájmům tady na našem území, ale současně byl jasně formulovaný, nebyl zneužitelný.
0: A to nové znění budete mít kdy?
1: Myslím si, že to budou řády týdnů maximálně. My jsme se zástupci nejvyššího soudu, já osobně ti paní nejvyšší státní zástupky nad tím vedli poměrně podrobnou debatu, takže máme v tuhle chvíli pracovní verzi, musí ještě být vydiskutována, protože zástupcům nejvyššího soudu se stále zdálo, že je poměrně vágní.
0: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Díky moc za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
1: Děkuji taky, naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál, každý den s vámi.
3: Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře je za námi a hodiny právě teď ukazují 4 minuty po půl jedné. Monika Chmilová a krátké zprávy.
4: Americký ministr zahraničí Marco Rubio od středy do pátku navštíví Řím, aby se setkal s představiteli Vatikánu. S vedením katolické církve bude mluvit poté, co americký prezident Donald Trump skritizoval papeže Lva 14. Trump minulý měsíc na síti Truth Social napsal, že papež má slabé postoje vůči kriminalitě a v zahraniční politice a neměl by se plést do politiky. Spojené arabské emiráty v pondělí informovaly o zachycení 3 iránských střel, poprvé od začátku příměří na Blízkém východě. Další střela údajně dopadla do moře. Zranění byly podle tamních úřadů nejméně 3 lidé. Útok údajně vyvolal taky požár průmyslové zóny ve městě Fujairah na severu země. Na místě zasahovaly týmy civilní obrany. Teherán podle iránských státních médií popřel jakékoliv plány na útoky ve Spojených arabských emirátech. Hasiči při kontrolách klubů, barů a dalších nočních podniků odhalili vážné nedostatky v bezpečnosti. Podle generálního ředitele Vladimíra Vlčka často chybí únikové východy nebo jsou zablokované. Některé objekty navíc neodpovídají stavebnímu povolení. Mimořádné kontroly hasiči zahájili na začátku roku po tragickém požáru ve Švýcarsku. Celkem plánují prověřit stovky podniků po celém Česku. A autobusového dopravce na Červenec pro Pelhřimovsko a Humpolecko se podařilo zajistit kraji Vysočina. Po změně firmy hrozilo, že jeden měsíc při jejich střídání nebude pokrytý. Kraj nakonec dosáhl dohody se dvěma společnostmi. Humpolecko obslouží končící dopravce IKOM, Pelhřimovsko pak nastupující busem.
2: Sport.
4: Hokejista Roman Červenka plánuje startovat na mistrovství světa ve Švýcarsku. Řekl to na gala večeru ke skončenému extraligovému ročníku, na kterém převzal ocenění hokejista sezóny. 40-letý útočník Pardubic je dvojnásobným světovým šampionem. Letos nechyběl ani na olympijských hrách v Miláně. Mistrovství světa ve Švýcarsku začne 15. května.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D5 před Berounem a překážka na D11 za Břístvím. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje v okolí sjezdu do Zdic. Mezi 29. a 27. kilometrem silničáři obnovují vodorovné značení. Provoz je svedený do pravého pruhu, kolona se netvoří. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpozorněte za Břístvím. Na 16. kilometru řeší defekt na nákladním vozidle. Projíždějte opatrně, uzavřený je tam i pravý pruh. V Praze zpomalte ve Starokolínské ulici mezi Chovicemi a Újezdem nad Lesy řeší nehodu. Srážkou osobního auta se Srnou připravte se na omezení. A následky nehody překážejí také u Hostomic na Berounsku. Na silnici 114 do Dobříše nákladní auto silo do příkopu. Na místo už dorazili záchranáři, tam čekejte možné komplikace. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně na západě přehánky nebo bouřky, na Moravě a ve Slezsku ze začátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách nejčastěji kolem 20. Tolik zprávy. A teď už začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Začíná noční vysílání Radiožurnálu dnes s datem 5. května. Přeji příjemnou úterní noc. Právě teď máme 8 minut po půl jedné. A téměř 1300 skleněných čoček začnou už brzy dělníci sundávat z kopule Libenského kolonády, jedné z dominant Lázeňského parku v Poděbradech. Do stavby totiž začalo zatékat. Jak náročná bude rekonstrukce a jak dlouho potrvá, tak to uslyšíte v první noční reportáži už za pár minut.
2: Noční Radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Dominantu Lázeňského parku v Poděbradech opravují dělníci. Do památkově chráněné kopule Libenského kolonády začalo zatékat. Izolace téměř 1300 skleněných čoček je totiž 20 let stará.
1: Přímo u Libenského kolonády v Poděbradském parku potkávám paní Jindru. Ta se těší na výsledek rekonstrukce.
2: Zaprvé byla potřeba, určitě, a jako faním tomu a těším se na ní, až teda to bude hotový.
1: Kolem památkově chráněné budovy stojí lešení a na střeše pracuje majitel stavební firmy Lubomír Najbrt.
3: Momentálně provádíme očištění kopule od hrubých nečistot tlakem 400 atmosfér.
1: Vyčistit se musí i samotné skleněné čočky tak, aby dovnitř kolonády lépe pronikalo světlo.
3: Než se začnou vyndávat čočky, tak dojde k celému zastřešení kopule, aby zbytečně do ty konstrukce nepršelo.
1: Dělníci potom vyndají všech 1261 kulatých sklíček. Pro případ, že se některé z nich rozbije, je v zásobě 500 náhradních.
3: Samozřejmě se musí přidělat i lůžka čoček, který se musí usadit výškově tak, aby čočky nepřesahovaly konstrukci.
1: Dodává Lubomír Najbrt. Práce by měly být hotové do konce září, říká mluvčí Poděbrad Klára Zubíková.
4: Samozřejmě vzhledem k tomu, že je to dominanta parku, budeme se snažit, aby ten termín byl dodržen nebo naopak zkrácen.
1: Na přípravě rekonstrukce město spolupracovalo s památkáři. Kopulí do objektu zatékalo a ničil se tak vnitřek budovy.
4: Oprava byla dlouho plánovaná, musely být dělané nějaké sondy, které prokázaly, že skutečně těmi skleněnými čočkami tam zatéká.
1: Uvnitř kolonády vyvírá boček, jeden z nejstarších místních pramenů. Ten bude po dobu oprav uzavřený.
4: Návštěvníci si budou moci natočit Poděbradku jednak v napravenu Eliška a nebo potom na Rígrově náměstí.
1: Za celkovou opravu památky zaplatí město 3,5 milionu korun. Z Poděbrad Alena Junová, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Hostem Radiožurnálu bude tentokrát operní pěvkyně Magdalena Kožená. Jak vlastně vypadá taková laskala zevnitř? A v kolika jazycích bude umělkyně zpívat na Pražském jaru? Magdalena Kožená stojí také 10 let v čele nadačního fondu Magdaleny Kožené. Komu zejména pomáhá a jaký bude květnový koncert k výročí fondu ve španělském sále Pražského hradu?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je 1 hodina. Monika Chmilová doplní zpravodajský přehled.
4: Dosavadní kontroly bezpečnosti klubů jsou podle šéfa hasičů alarmující. Moskva oznámila jednostranné příměří v bojích proti Ukrajině. Hokejový útočník Pastrňák národní tým na mistrovství světa nejspíš neposílí. A dnes bude oblačno i zataženo, postupně s přeháňkami nebo i s bouřkami, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Hasiči zjistili alarmující nedostatky při dosavadních kontrolách klubů, barů a dalších nočních podniků. Generální ředitel hasičského sboru Vladimír Vlček to řekl v České televizi. V řadě kontrolovaných podniků podle něj chybí únikové východy nebo jsou zablokované. Mimořádné kontroly hasiči zahájili na začátku roku v reakci na tragický požár v baru ve švýcarském středisku Kranz Montana, při kterém zemřelo 40 lidí, doplňuje Vlček.
5: Je alarmující ten počet zjištěných nedostatků, kterých je bezmála 1200. Ty pokuty byly uloženy ve výši cirka asi 500 000 korun a mnohdy bylo zjištěno, že chybí anebo jsou zatarasené unikové východy, což je prostě případ, který se bezprostředně týkal toho problému, který byl ve Švýcarsku.
4: Některé stavby podle Vlčka ani nejsou schválené nebo jsou v rozporu se stavebním povolením. Hasiči mají v plánu dohromady 770 kontrol po celém Česku. Moskva oznámila jednostranné příměří v bojích proti Ukrajině. Platit bude v pátek a v sobotu u příležitosti oslav vítězství ve druhé světové válce. Původně se mluvilo pouze o jednodenním příměří na ruský státní svátek v sobotu. O případném klidu zbraní jednali podle Moskvy americký a ruský prezident. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil klid zbraní platný od půlnoci na středu. Původně možný návrh pozastavení bojů na den vítězství odmítl. Uvedl přitom, že Kyjev stále neobdržel oficiální návrh. Vrcha Moskva je neseriózní. Hudební festival Pražské jaro odvysílá zahajovací koncert do 24 zemí. Živý přenos z úvodního večera v Pražském obecním domě připravuje ve spolupráci s českými centry. 81. ročník zahájí tradičně Smetanova má vlast, kterou 12. května zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Petra Popelky.
6: To je na hudbě to úžasný, že po každý vzniká na novo. Zároveň i vycházíme, že jo, z tradice, to je něco, jako je Má vlast, je samozřejmě jedno z těch nejzákladnějších děl českého repertoáru, jakýkoliv českého dirigenta a českého orchestru. Všichni hudebníci v orchestru tu skladbu hráli několikrát a samozřejmě po každý, když to člověk studuje znovu od začátku, tak je vždycky úkolem samozřejmě ty různé tradice sladit.
4: Sport. Hokejista Pardubice Roman Červenka chce jet na mistrovství světa ve Švýcarsku. Řekl to poté, co se stal extraligovým hokejistou sezóny. Naopak útočník Bostonu David Pastrňák zřejmě národní tým na světovém šampionátu neposílí. Řekl to v rozhovoru pro agenturu Pram Consulting, která zastupuje NHL.
7: David Pastrňák si podle svých slov potřebuje dát pauzu a aby se mistrovství světa zúčastnil, muselo by se u něj něco drasticky změnit. Autor zlatého gólu z domácího šampionátu před 2 lety mluvil v sobotu i s generálním manažerem národního týmu Jiřím Šlégrem, se kterým se domluvil, že se definitivně rozhodne v tomto týdnu. Kanonýr Bostonu se během sezony potýkal se zraněním třísla, přesto nazbíral v základní části zámořské soutěže 100 bodů a pomohl svému týmu k postupu do prvního kola play-off. V něm Bruins vypadli s Buffalem. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
4: Mistrovství světa ve Švýcarsku začne 15. května.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D5C u Plzně i na D11 za Břístvím. Na dálnici D5 dejte pozor okolo Plzně ve směru na Prahu. Za nájezdem od Slovan na kilometru 72,5 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. Místo zatím není výrazněji označené, tak opatrně. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy podobná situace za Břístvím. Na 16. kilometru stojí nákladní auto s defektem pneumatiky v pravém pruhu. I tam projíždějte opatrně. Pozor i na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. Za sjezdem na Kolín na 40. kilometru silničáři v pravém pruhu opravují vozovku. Musí se i tam vybočovat do levého pruhu. A na nehodu pozor u Hostomic na Berounsku. Na silnici 114 do Dobříše havarovalo nákladní auto. Budou ho vyprošťovat z příkopu. Průjezd místem je omezený, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme oblačno a i zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně na západě přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ze začátku je polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
7: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po 13:00 a až do pátku uslyšíte v našem vysílání příběhy lidí, kterým je 100 a více let. V našem seriálu za chvíli navštívíme 103letou paní Bělu, která se ještě nedávno učila španělsky.
2: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.
9: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: To byla kapela Mirai v nočním radiožurnálu a v Česku přibývá lidí, kterým je 100 a více let. Teď jich je 1158 a my některé z nich poznáme tento týden v našem novém seriálu. Najdete ho i na webu irozhlas.cz. Teď pojďme za paní Bělou Krásovou. Té je neuvěřitelných 103 let, stále cvičí a jak sama říká, má výbornou paměť.
2: Paní Bělo, jaký jste ročník?
3: Jsem ročník 22.
2: A jste narozená v prosinci, takže vám je teď 103 let. Jak se cítíte?
3: No já se cítím docela dobře. To je náhoda, opravdu. Nikdy jsem nestará, abych byla 103 let.
2: A v rodině máte dlouhověkost?
3: No, jedna babička byla 98, moji rodiče 89. Pocházím ze Dvora Králové. Tam jsem byla až do třetí třídy, čtvrtou jsem chodila už v Praze.
2: Na sobě máte růžový svetřík a vy jste přišla. Používáte chodítko?
3: Chodítko, bohužel, musím, nemám tu rovnováhu.
2: Máte drobnou postavu? Barvíte si vlasy? Máte zrzavé?
3: To jsme si řekli s kamarádkou jednou, jsme byli malý holky, že nebudeme nikdy se divit. V rámci možností peču o sebe, no.
2: Jak byste se popsala? Jaká jste?
3: To je těžký. Taková normální ženská. S pěti dětma.
2: S pěti dětma.
3: Jsem babička i prababička. I prababička.
2: Máte velikou rodinu. Jsem do domova pro seniory v Praze 4. V Hájích za vámi často chodí.
3: Děti za mě chodí každý den. To mě drží při životě. Jsou strašně hodní, všichni.
2: Vy máte moc hezké příjmení, prozradíte?
3: Moje příjmení je Krásová.
2: Krásová.
4: Paní Běla se vdávala ve 27 letech. Vzala si Miloslava Krásu, historika a indologa, který napsal o Indii a tamní kultuře několik knížek. Běla se starala o 5 dětí a také překládala z angličtiny a němčiny. Dřív lyžovala, vyrážela na túry nebo do Sokola. Dnes ve 103 letech v pražském domově pro seniory chodí dvakrát v týdnu na cvičení.
3: Chodím na tělocvik, hrozně ráda, ale je takový moc smírnej, že mě to neunaví.
2: Neunaví vás to?
3: Mě to neunaví a já si cvičím někdy i na chodbě sama.
2: Tak my se teď přesuneme do vašeho zoukoutku v domově pro seniory. Vy vstáváte a berete si chodítko, to je vaše jistota. To chodítko.
3: Moje jistota, jo.
2: Co říkáte?
3: Že si odbiju povinný chození odpoledne.
2: Tím naším přesunem, že si odbydete vaše odpolední chození.
3: Musím se udržovat dobrý fyzický kondici. I když tak jo, hodně ležím, ale to patří k věci.
2: Ale jdete rychle. Máte tenisky?
3: Tady se taky projdu, tak to je dovolí.
2: Jakýkoliv trénink se počítá?
3: To se ví.
2: A paní Bělo, co paměť?
3: Výbornou paměť mám, opravdu. Musím se pochválit.
2: A vy máte i mobilní telefon, ten je tlačítkový.
3: Tlačítkový.
2: A co říkáte na takové vychytávky technologické, elektronické, jako třeba i různá dotyková zařízení, robotické vysavače, které jezdí po bytě?
3: Má to dcera a moc to nepoužívá, radši luxuje.
2: A tady máte andulky?
3: Tamhle ti velký jsou líní, ti málo chodí.
2: A je nějaké období, do kterého byste se ráda vrátila?
3: Do mládí jedině.
2: Do mládí?
3: Ti mě tak dobrý. A to už se nedá vrátit. Musím být spokojená s tím, co je.
2: Napadá vás nějaká rada, kterou byste dala lidem?
3: Že skromnost je dobrá vlastnost.
2: Říká Běla Krásová, která se narodila v roce 1922. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Ladíte noční radiožurnál a nevidomí lidé z Prahy 7 si stěžují na chybějící semafory na Štrosmajerově náměstí. Jejich návrat požadují v petici, kterou sepsali. Technici semafory odstranili po zavedení zákazu vjezdu pro auta. Jenže místem dál projíždí tramvaje.
1: S těma semaforama samozřejmě zmizela zvuková signalizace, což je hodně děsivý, když si to tady, tu rušnou křižovatku chcete přecházet poslepu.
2: Popisuje jedna z nevidomých, Lenka Blažíková. Vy jste místní, přecházíte tady často?
1: Hodně často pendluju mezi Letnou a tady tím Dolejištěm. A prostě nedá se to tady pořádně najít, ten přechod, díky tomu, že vám to tady prostě nezačne cvakat.
2: Petenti požadují, aby se na Štrosmajerovo náměstí vrátily semafory. Ty by tam podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů byly nadbytečné, protože místem už neprojíždí auta a na semaforech by tak čekaly jen tramvaje.
3: V místě by měla být zřízena pěší zóna a v souvislosti s tím dává odstranění světelně signalizační zařízení perfektní smysl. Společně s kolegy z dopravního podniku také řeším možnost instalace akustických prvků pro snazší orientaci nevidomých a slabozrakých.
2: Pěší zónu chce Praha 7 v místě zřídit v létě. Do té doby můžou nevidomí využívat podle mluvčího radnice Martina Vokuše speciální signalizační zařízení.
4: S dopravním podnikem je domluveno, že řidiči tramvají budou v podobných nesignalizovaných křižovatkách reagovat na stisknutí tlačítka vysílače pro nevidomé, které řidiče upozorní, že se v prostoru křižovatky nachází osoba se zrakovým omezením.
2: Při letní přestavbě Štrosmajerova náměstí taky dělníci vymění dlažbu, do které umístí vodící prvky pro nevidomé. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Evropa se musí připravit na Severoatlantickou alianci s výrazně menším přispěním Spojených států. Po setkání na Pražském hradě se na tom shodli český prezident Petr Pavel a finská hlava státu Alexander Stubb. Ten také vyzdvihl českou podporu Ukrajině a dodal, že by podpořil vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance i Evropské unie. Podle prezidenta Pavla se oba politici také shodli na tom, že Evropa si musí svou obranu více zabezpečovat sama. Rusko podle nich bude i dál největší bezpečnostní výzvou. Na jihovýchodě Brazílie se v pondělí zřítilo malé letadlo, které narazilo do obytné budovy. Agentura AFP uvedla, že pilot i kopilot nehodu nepřežili. Další tři cestující jsou podle hasičů v kritickém stavu. V zasažené budově nebyl nikdo zraněný. Stroj se zřítil jen krátce po vzletu ve městě Belo Horizonte. Pilot už předtím podle brazilského deníku Globo hlásil problémy při vzletu. Muž, kterého rakouská policie podezírá z otrávení dětské výživy, obvinění popírá. Informovala o tom regionální pobočka rakouského veřejnoprávního vysílatele ORF. Rakouské úřady 39-letého Slováka zadrželi v sobotu. Minulý měsíc se v rakouských, slovenských i českých obchodech objevily sklenice se zeleninovou výživou značky HIP otrávené jedem na krysy. Muž ze Slovenska ve firmě vyrábějící dětské přesnídávky dříve pracoval a policie ho označila za vyděrače. Advokát zadrženého vinu klienta odmítl. A takzvaní deštníkáři nebudou moct v centru Prahy prodávat jízdenky na turistické okružní jízdy autobusem. Radní hlavního města schválili změnu tržního řádu. Zakázali v něm prodej tiskovin prostřednictvím kamelotů v pražské památkové rezervaci. Výjimku ze zákazu budou mít prodejci časopisu Nový prostor, který pomáhá lidem bez domova. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková doléčila další zranění a poprvé od poloviny února se vrací k zápasům. Dvojnásobná grandslamová šampionka od podzimu marodila s kolenem, poté ji trápily svalové potíže. Na antuce v Římě absolvuje teprve čtvrtou letošní akci WTA Tour, řekla to v rozhovoru pro Kanál Plus Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na dálnici u Lipníku nad Bečvou a odstavená vozidla na D5. Na dálnici D35 pozor na nehodu u Lipníku nad Bečvou před napojením na dálnici D1 ve směru z Olomouce do Ostravy. Na kilometru 295 osobní auto srazilo zvěř. Je to v mírné zatáčce, tak zpomalte. Na dálnici D5 čekejte překážku u Plzně ve směru na Prahu. Za nájezdem od Slován na kilometru 72,5 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. Je v odstavném pruhu, ale vybočuje se. Na D5 se připravte na podobnou situaci i ve směru do Rozvadova. U sjezdu na Přimdu na kilometru 136 stojí porouchaný kamion. A následky nehody překážejí u Hostomic na Berounsku. Na silnici 114 do Dobříše havarovalo nákladní auto a skončilo v příkopu, pro přijet museli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno i zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně na západě přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Je to tak, s vámi je noční radiožurnál, máme necelé 4 minuty po půl druhé a jenom připomínám, že dnes nám mírně zdraží pohonné hmoty. Řidiči za benzín zaplatí o 40 haléřů víc, tedy maximálně 44 koruny a 29 haléřů a nafta zdraží o maximálně 30 haléřů. Litr tak bude stát 44 koruny a 59 haléřů. Kdo jste tedy natankovali o víkendu, tak jste určitě neprohloupili a teď už trocha hudby, zazní Robbie Williams.
2: Radiožurnál. Každý den s

0: Může se stát, a asi jsme to i všichni někdy zažili, že léky na bolest nebo horečku dojdou o víkendu, kdy jsou lékárny zavřené. Někteří si je proto objednávají online. Je to ale bezpečné a co na webu určitě nekupovat? To bylo téma našeho pravidelného pondělního pořadu Antivirus. Reprízu nabídneme za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: toi.
1: Přes internet kupujeme oblečení, elektroniku, hračky i nábytek, tak proč ne léky? Možné to v některých případech je, ale zdraví je oblíbené lákadlo, na kterém se přiživují i podvodníci. Na co si dát pozor, to bylo téma našeho pořadu Antivirus. S jeho autory Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou ho probíral moderátor Jiří Chum. Antivirus.
2: Kupujete vy léky přes internet a je to vůbec možné?
3: Ano, možné to je už několik let, ale jen v případě těch volně prodejných. Tedy to, co vám prodají v lékárně bez předpisu, si můžete legálně objednat i online. Pořád ale platí, že tenhle prodej musí zajišťovat certifikovaná lékárna.
4: Ta často spolupracuje s některým z velkých online prodejců potravin a jiného zboží. Takže kurýr, který vám vozí nákup potravin, vám může dovést i přípravek na ucpaný nos.
3: Že je zatím internetovým prodejcem opravdu skutečná lékárna, si můžete ověřit na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Najdete tam vyhledávač všech českých lékáren.
2: No a proč to nejde u léku na předpis? I dneska lékaři vydávají přeci předpis elektronicky. Proč si lék nemohu elektronicky i objednat?
4: V zahraničí to často možné je a České ministerstvo zdravotnictví na této možnosti také pracuje. Ale zatím to možné není. Hlavní důvod je bezpečnost. U léku na předpis je důležité, že lékárník pacientovi vysvětlí, jak je má užívat a zároveň zkontroluje, že spolu s jinými přípravky nespůsobí člověku nežádoucí účinky.
3: Proto platí, že pokud vám někdo nabízí předpisový lék nákupu poštou, pak půjde o podvod. Nic takového v Česku možné není.
2: Ale takových nabídek je na internetu plno.
4: Je, ale jde o nějaké porušení zákona. Pokud si člověk lék na předpis koupí přes internet, riskuje hned řadu problémů.
3: Může jít o úplně jednoduchý podvod. Po zaplacení tedy žádné zboží nepřijde. Je to vlastně ta nejlepší varianta, protože když něco dorazí, tak člověk nemá jistotu, že je to opravdu ten objednaný léčivý přípravek. Může jít o lék prošlý, padělaný nebo o úplně jiné léčivo. Reálně tak není jasné, co člověk užívá a může mu to pochopitelně ublížit.
4: Jelikož v Česku je prodej léčiv na dálku omezený zákonem, tak si lidé často snaží předpisové léky objednávat ze zahraničí. Na takové zásilky se ale zaměřují celníci, kteří je zabavují a likvidují.
2: No jak vlastně poznám, že na lék potřebuju předpis?
3: I na tohle má Státní ústav pro kontrolu léčiv speciální databázi, která ale nepatří mezi nejpřehlednější. Je potřeba si ten konkrétní přípravek po vyhledání rozkliknout a pokud je v kolonce způsob výdeje napsáno RX, pak je potřeba předpis. Volně prodejná léčiva mají značku OTC.
4: Pokud ten konkrétní přípravek v databázi nenajdete, pak se nejspíš nejedná o lék registrovaný v Česku. Může jít o doplněk stravy, tedy o přípravek, který nemá léčivé účinky, ale podle výrobce by měl být zdraví prospěšný. Nesmí ale slibovat vyléčení konkrétní nemoci, třeba cukrovky nebo artrózy.
3: Že jde právě o doplněk stravy, musí být napsáno přímo na obalu. Nicméně takové přípravky neprocházejí posuzováním účinnosti. Lékový ústav proto varuje před nákupem takových produktů ze zahraničí, kde třeba chybí do češtiny přeložen popis složení nebo návod na užívání.
4: Úřad proto zveřejňuje i seznam webových stránek, které nelegálně nabízejí neschválené přípravky. Nicméně, když na něm nějaká stránka není, neznamená to, že je v pořádku. Proto je v případě jakýchkoliv pochybností raději zajít do lékárny, kde máte jistotu, že vám poradí specialista.
2: Takový byl dnešní Antivirus, Honza Cibulka, Jana Magdoňová, děkuji vám za něj.
4: Naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Nové EET má do rozpočtu přinést přes 14 miliard korun. Podle opozice jde o iluzi. V Německu začala sezóna požárů. Plameny v lese jižně od Berlína už hasiči dostali pod kontrolu. Extraligovým hokejistou sezóny je pardubický Roman Červenka. A dnes bude oblačno i zataženo, postupně s přeháňkami, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Podnikatelé v Česku by od ledna měli znovu elektronicky evidovat tržby. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Evidovat všechny platby budou muset restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET naopak nemají živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Zvednout by se jim měla ale základní sazba paušální daně ze 100 koruny na 1500. Znovu zavedení EET by podle Schillerové mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To rozporuje předseda poslanců opoziční TOP 09 Jan Jakob.
3: 14,5 miliardy z EET je iluze. Už dřív se ukázalo, že výnos sotva pokryl náklady na provoz. Proto v covidu také zrušili. Místo vzdušných zámků by se paní Schillerová měla soustředit hlavně na výdaje. S rozpočtem mířícím ke 400 miliardám je to totiž ten skutečný problém.
1: Znovu zavedení vítá například Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo taky Hospodářská komora. V Německu začala sezóna požárů. Hasiči včera dostali pod kontrolu hořící les jižně od Berlína. Plameny tam od pátku šlehaly ve vojenském výcvikovém prostoru Jitterbock. Zasáhly přes 150 hektarů půdy. Kromě Braniborska hoří i na jihovýchodě Bavorska, na hoře Zaurezelkopf a na jihozápadě Německa v Hesensku nebo Porýní Falci. Šíření plamenů mohou zpomalit až zastavit očekávané srážky. Za páteční útěk muže z jiřické věznice může několikanásobné personální pochybení, řekl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO. Útěk kvůli tomu prošetřuje i generální inspekce bezpečnostních sborů. Ředitel jiřické věznice Zdeněk Herman je postaven mimo službu, říká Tejc.
4: Pan ředitel, který je tam 2 roky a napravuje z mého pohledu chyby svých předchůdců, kteří možná dlouho spali na Vavřínech a nesnažili se ty věci řešit. Díval jsem se, co všechno v té oblasti bezpečnostně udělal za ty 2 roky. Byl to obrovský kus práce, ale prostě to nestačilo. A myslím, že v tuhle chvíli do vyšetření té věci je nutné, aby byl zproštěn výkonu služby.
1: Ministr Tejc taky dodal, že se o víkendu další vězeň pokusil utéct z věznice Ostrov. Sport. Roman Červenka je podruhé v kariéře hokejistou sezóny. Na slavnostním večeru, který ukončil další extraligový ročník, převzal pardubický útočník 4 ceny, včetně té nejcennější. Útočník mistrovských Pardubic zvítězil v hlasování, do kterého se zapojilo 354 hokejistů.
5: Tak samozřejmě je to příjemný, já jsem rád, že jsem měl dobrou sezónu, to je jasný, ale to hlavní se odehrálo, já nevím, pár dní zpátky, prostě opravdu to bylo to, proto jsem se vracel, protože jsem ve Švýcarsku vlastně někdy hrál playoff, někdy hrál kolo, vypadával, bylo před kola, prostě ty ambice nebyly takový a to, abych tady ty zápasy hrál, měl tu šanci tady ty momenty zažívat, tak protože to je ten důvod hlavní, proč se vracím, a takže za to jsem rád, že se mi to tak nějak splnilo.
1: Červenka po gala večeru přiznal, že chce jet na mistrovství světa ve Švýcarsku. To začne 15. května.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D5 u Loděnice a překážka na D1 za Prahou. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pozor na nehodu u odbočky do Loděnice. Na kilometru 10,5 se střetlo osobní auto s nákladním. Je to s opatrností průjezdné. Na dálnici D5 ale zvyšte pozornost už u Plzně ve směru na Prahu. Za nájezdem od Slovan na kilometru 72,5 stojí nákladní auto, má defekt na pneumatice a už je označené světelnou šipkou. Na D1 zpozorněte na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Za sjezdem z pražského okruhu na 11. kilometru zastavilo nákladní auto kvůli poruše, místo už je označené. A následky nehody